0: nemůžou proti favoritovi uspět.
1: Jednoznačně věříme v to, že Mexiko můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme, takže se těšíme a jdeme do toho.
0: Čeští fotbalisté nastoupí do utkání v Mexiku za necelou hodinu a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. A fotbalisté Brazílie hrají na světovém šampionátu proti Skotsku. Závěr utkání sleduje Jakub Marek.
2: Zápas aktuálně končí. Fotbalisté Brazílie porazili Skotsko 3-0 a ovládli skupinu C. Dvě branky dal v první poločase Vinicius Junior, další přidal po změně stran Cunha. Na druhém místě jsou ve stejné skupině Oskore Maročani, kteří zdolali Haiti 4-2. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 před Vlučinou a překážka u Kaplice na Českokrumlovsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor na nehodu před odbočkou na Židlochovice. Na 10. kilometru v omezení nákladní auto narazilo do dopravního značení. Místem se projíždí pomaleji. Na Českokrumlovsku čekejte překážku u Kaplice. Na silnici 3 ve směru z Českých Budějovic do Rakouska stojí na konci Kaplice nepojízdné nákladní auto. V místě se vybočuje tak opatrně. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru na Břevnov. Údržba zastavila provoz v tunelu Mrázovka směrem na Smíchov. Pracovat se tam bude do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů, přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů, na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
5: Je tomu tak, a i když se budeme už zhruba za 3/4 hodiny věnovat dnešnímu fotbalovému zápasu mezi českou reprezentací na mistrovství světa a Mexikem, tak vás neochudíme už za pár okamžiků o naší pravidelnou soutěž, tak si na to počkejte.
6: Noční Radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Ano a opět ta chvíle je právě tady, takže telefonní čísla sem k nám 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak kdo to bude dneska, zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, tady Jaroslava Hlavatá.
1: Jaroslava se dovolala, já vás zdravím, Jaroslavo. Tak my máme dneska už čtvrtek, je 25. června a když se koukám na oslavence, známe oslavence dnešního data, tak 28. narozeniny oslaví mladý, ale velmi talentovaný herec, dnes už také hraje v Národním divadle, Zdeněk Piškula. Znáte ho, Zdeňka Piškulu?
2: Neznám.
1: Neznáte. No tak zkusíme soutěžní otázku, tak snad aspoň můžete potom tipovat, snad se třeba chytnete. Tak uvidíme, Jaroslavo. Tak v těchto týdnech Česká televize reprízuje úspěšný seriál Vyprávěj. Ten aspoň znáte, doufám.
2: Ano.
1: Vyprávěj, výborně. A právě Zdeněk Piškula tam představuje vlastně tu úplně hlavní roli toho vypravěče dění v rodině Dvořákových. Jak se jmenuje tedy, se zeptám, a to je ta soutěžní otázka, jeho postava křestním jménem. On je Dvořák samozřejmě, ale jak se jmenuje jeho postava křestním jménem? Budete vědět nebo dáme nápovědu?
2: No, poprosím nápovědy.
1: Tak může to být Petr, Pavel anebo Honza. Je to velice jednoduché. Petr, Pavel nebo Honza Dvořák. Jakže říkáte?
2: Honza.
1: Ano, tak to máte naprostou pravdu. Je to Honza a právě v těchto dnech v rámci toho sledování vyprávy, pokud také koukáte na tu reprízu, tak ten Zdeněk Piškula hraje toho Honzu, protože samozřejmě tam je několik představitelů tohoto hlavního hrdiny a vypravěče a teď Zdeněk Piškula je ten mezi tím 12. a 15. rokem, který stvárňuje právě Honzu Dvořáka. Správná odpověď, blahopřeju vám, cena je vaše a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Dobře, děkuju, hezky.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Pětka na vysvědčení někdy vede k opakování ročníku, ale podle České školní inspekce to žákům většinou nepomáhá. Naopak se tím může prohlubovat jejich neúspěch i ztráta motivace. Téma školní neúspěšnosti a co by fungovalo lépe, řekneme už za chvíli.

0: Die with a smile a skvělý duet Lady Gaga, Bruno Mars v nočním radiožurnálu. Opakování ročníku žákům podle České školní inspekce většinou nepomáhá a může mít i negativní dopady na jejich další vzdělávání. Školy často zachytí problémy žáků až ve chvíli, kdy se projeví, třeba špatnými známkami nebo třeba vyšší absencí. Opakování ročníku je potom spíše důsledkem než řešením samotných potíží. Inspekce na to upozornila v nové tematické zprávě o školní neúspěšnosti.
1: Opakování ročníků podle České školní inspekce neřeší příčiny školních problémů a může vést ke zhoršení výsledků žáků i jejich vztahu ke škole. A zvyšuje taky riziko, že školu předčasně opustí. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal upozorňuje, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže projeví na známkách nebo absenci.
2: Má to jednu společnou příčinu a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: Podle inspekce je potřeba změnit přístup k výuce i k žákům. Nestačí jen sledovat známky a absenci, ale i změny v chování. Třeba jestli žák nosí pomůcky nebo jak pracuje v hodinách. Právě na tom se často ukáže, že se u něj něco děje i mimo školu. Důležitou roli mají třídní učitelé i další pracovníci školy, připomíná mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Aby bylo možné zachytit problémy žáků co nejdříve, dává ministerstvo školství školám k dispozici systém podpůrných opatření, školní poradenská pracoviště i služby pedagogicko-psychologických poraden.
1: Ve školách s tím můžou pomoct třeba školní psycholog nebo speciální pedagog. A Tomáš Zatloukal zdůraznil i roli sociálního pedagoga. Jeho přínos vyzdvihl i Tomáš Augustín z asociace ředitelů základních škol, zejména při komunikaci s rodinou žáka.
4: Protože ten je právě schopen řešit takovou věc, jako je zhoršení prospěchu, protože tím často bývají nějaké osobní problémy, rodinné problémy. Je to většinou nějaký komplex, který nedokáže úplně odchytit třídní učitel a ani ve spolupráci se školním psychologem.
1: Pro školy je podle něj ale těžké všechny tyto podpůrné pozice obsadit. Na základních školách letos opakuje ročník průměrně necelých 5 žáků z 1000. Na střední přes 10 z tisícovky studentů, tedy asi procento. Nejčastěji v prvním a šestém ročníku základní a na začátku střední školy. Víc se to týká chlapců a rozdíly jsou i mezi regiony. Dlouhodobě vyšší podíl těchto žáků je v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejnižší v Praze a Zlínském kraji. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl třetí. Krátké zprávy a Martin Matějka.
1: Rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO proti zájmům Česka a podle něj má zahraniční politiku hájit vláda. Babiš tím reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládu zavázalo na summit prezidenta Petra Pavla delegovat. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů považuje podání kompetenční žaloby i rozhodnutí ústavního soudu za pokus o ústavní puč. Jakou roli bude prezident na summitu plnit, rozhodne vláda podle Macinky v pondělí. Libanonská armáda by mohla převzít kontrolu nad několika regiony v zemi, které okupuje Izrael. Na jednání ve Washingtonu se na tom shodli zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států. S odvoláním na 3 izraelské a jednoho libanonského činitele to uvádí agentura Reuters. Libanonští vojáci by měli taky podstoupit americký trénink a bezpečnostní prověrku. Ta by zaručila, že nikdo z nasazených vojáků nebude mít vazby na militantní hnutí Hizballáh. K tonoucímu dítěti na rybníku vyjížděli záchranáři odpoledne u Blatné na Strakonicku. Při jízdě na pedalboardu dítě spadlo do vody. Nad hladinu se ho svědkům podařilo dostat až po několika minutách. Záchranáři ho pak letecky přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích. Případem se dál budou zabývat kriminalisté. A medvědice v lese na severu Slovenska napadla v úterý večer 41letého muže. Záchranáři ho stržnými ranami převezli do nemocnice, informovali o tom slovenské úřady. Zásahový tým zvíře zastřelil. Incident se stal u vesnice Liptovská Porubka nedaleko Liptovského Mikuláše. Sport. Čeští fotbalisté zakončí v Mexiku skupinu na mistrovství světa zápasem proti domácímu týmu. Utkání začne za necelou půl hodinu a přímý přenos odvysílají Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. A ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D2 před Blučinou a překážka na okruhu Hradci Králové. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna do Bratislavy. Před odbočkou na Židlochovice na 10. kilometru nákladní auto narazilo do dopravního značení. V místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. V Hradci Králové máme hlášenou překážku na Gočárově okruhu. Na silnici 31 v okružní ulici stojí nákladní auto. Omezuje průjezd křižovatkou s Buzuluckou ulicí. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mrázovka směrem na Smíchov a hned za ním Strahovský tunel směr Břevnov. Údržba má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noci polojasná až oblačná, ochlazuje se na 18 až 14 stupňů. Přes den pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší čtvrteční teploty 29 až 34 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Za v přepočtu zhruba 32 tisíc korun koupil vstupenky, vzal dva syny a vyrazil z Opavy do Mexika. Takový je příběh jednoho z fanoušků české fotbalové reprezentace, která už za necelou půl hodinu zabojuje na azteckém stadionu proti domácí reprezentaci o postup do playoff mistrovství světa. Detaily k tomu přidáme už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: České fotbalisty čeká už za chvíli poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do vyřazovací fáze jim zajistí nejspíš pouze výhra. Na klíčové utkání dorazili do centra Mexico City i čeští fanoušci.
3: V centru Mexico City ve fanzóně jsem potkal trojici fanoušků, otce s dvěma syny. Jestli se můžu zeptat na jméno?
4: Jirka.
5: Kuba. Honza.
3: A odkud jste přijeli?
4: Přijeli jsme z Opavy. Přiletěli jsme fakt jenom na tenhle zápas, takže na 6 dní jsme přiletěli. No a jsme šťastní, že máme lístky a doufáme, že našem se zadaří tentokrát.
3: Bylo složité sehnat vstupenky na ten zápas?
4: Bylo to složité, ale tak my se okolo fotbalu pohybujeme delší dobu, takže mě jsme štěstí.
3: Na kolik přišly ty vstupenky?
4: Vstupenky stály tak jako normální standardní cenu, takže bylo to kolem $500, myslím, na jednoho, takže je to docela samozřejmě drahá částka, a letenky k tomu a ubytování, takže je to drahý výlet.
3: Já jsem sledoval, že nějaký mexický fanoušek si vás tady fotil, tak stává se to často?
5: Stává se to hodně často. Není to poprvé, co si nás takhle někdo fotí.
3: Češi zatím na turnaji získali jenom jeden bod. Předpokládám, že jste viděli i ty předchozí zápasy, tak jak se vám to líbilo nebo nelíbilo?
5: Tak v prvních 5 minut top druhého zápasu bylo v pohodě, ale do gólu v pohodě, pak už se to sypalo a ten první zápas byla taky ostuda, takže nic moc.
3: Máte nějaké oblíbence v českém týmu?
5: Já mám asi Adama Hloška a když tak Krejčího.
3: Zeptám se ještě tatínka, zatím ty výkony nejsou bůhví, jaké Češi potřebují nejspíš zvítězit, aby se dostali dál. Mají na to podle vás v Mexiku na Azteckém stadionu?
4: No, bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední. My jsme přijeli s tím, že si to chceme užít v každém případě, tu atmosféru. Proti Irsku ani proti Dánsku jsme nebyli favority, tak uvidíme, třeba nás překvapí, kluci.
3: Hrát se bude na Azteckém stadionu, vejde se tam 80 tisíc fanoušků. Dokážete si to představit, tak se těšíte na tu atmosféru?
5: Těším se moc a dokážu si to představit, ale je to samozřejmě obrovský stadion a legendární, takže těšíme se.
3: Jak se těší nejmladší účastník výletu?
6: Hodně, protože asi je to největší stadion, na kterém kdy budu a byl jsem.
7: It's a weird color because usually Cruz only plays with blue or...
3: Na konci rozhovoru za námi přišel jeden mexický fanoušek, který dvěma malým chlapcům daroval dres svého oblíbeného klubu. Co kluci říkáte na to, že jste dostali dres zadarmo?
5: Super, gracias.
3: Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté vstoupí zhruba za 15 minut do svého posledního zápasu v základní skupině na mistrovství světa. Proto se teď spojujeme s Radiožurnálem Sport a slovo má moderátor Martin Charvát.
2: Dobrý večer, dobrou noc, nebo možná dobré ráno, pokud jste si přivstali na vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport na poslední zápas v základní skupině na mistrovství světa pro české fotbalisty. Doufejme, že to nebude poslední zápas celkově na světovém šampionátu. Hrát se bude utkání Česko-Mexiko na Aztéckém stadionu v Mexico City. Už připraveni naši reportéři Lukáš Michalík a Mirko Vasič. Pánové, hezký večer.
3: Vítejte z chrámu nebo katedrály fotbalu Aztéckého stadionu.
4: Dobrý večer z Mexico City.
2: Jaká bude sestava českého týmu?
4: Nebudeme to napínat oproti tomu poslednímu zápasu remíze v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Jsou v české sestavě tři změny. Na lavičce zůstávají Stojka, Darida a také Patrik Šik. Naopak v základní sestavě nastoupí Douděra, Šulc a Višinský. V brance bude opět Matěj Kovář. Před ním trojice stoperů Holeš, Hranáč a kapitán Krejčí. Napravo Coufal, nalevo Douděra. Ve středu pole dvojice Sadílek, Červ. Před nimi Šulc s Višinským a na hrotu útoku dnes Adam Hložek.
2: Je to pro vás překvapivé? Vraťme se nejprve do zálohy, tedy to, že nehraje Tomáš Souček.
3: Tak ono pod Miroslavem Koupkem Tomáš Souček vůbec nemá jistou svoji pozici. Bylo to vlastně vidět i v baráži o postup na mistrovství světa v březnu. No a Tomáš Souček nějakým způsobem nepřesvědčil trenéra Miroslava Koupka o tom, že patří do základní sestavy, že má takovou formu, aby byl lepší než třeba Michal Sadílek, který tady nastoupil proti Jihoafrické republice a hrál výborně, patřil k nejlepším českým hráčům. No a Lukáš Červ, to si asi řekněme na rovinu, toho má prostě Miroslav Koubek rád. Ten mu tam vzadu všechno oběhá, odbrání. Dopředu ta nadstavba už žádná velká není, ale Lukáš Červ je oblíbence Miroslava Koubka a proti Jihoafrické republice taky nesklamal, takže to vypadá, že to nenasazení Tomáše Součka pod Miroslavem Koubkem zas takovým velkým překvapením není.
4: Navíc další podstatná věc, Tomáš Souček nenastoupil v základu už v tom posledním zmiňovaném zápase proti Jihoafrické republice. Přišel na trávník až po změně stran společně s dalšími obvyklými oporami, třeba Šulcem a Provodem, a ten výkon Čechů se rozhodně nezlepšil, ba naopak byl dost možná horší, takže podle očekávání Miroslav Koubek vsadil ve středu pole na dvojici Červ a Sadílek. Příležitost mohl dostat také Vladimír Darida, ale jak už zmínil Mirko Vasič, Sadílek ani Červ v tom předchozím zápase rozhodně nesklamali.
2: V útoku nebude hrát Patrik Šik, co se týče českých útočných men, největší, nicméně jeho někdejší spoluhráč Adam Hložek. Tohle překvapením v úzovkách také není.
3: No po těch výkonech, které předváděl Patrik Šik, on se na jednu stranu svezl s tím, co předvádělo české mužstvo celkově. Tam podpora do protiútoku byla velice malá, málo kombinací, vlastně málo přihrávek v nějaké té přechodové fázi, něco, co českou reprezentaci trápí už delší dobu, ale sám Patrik Šik, alespoň takto z tribuny, se mi zdálo, že se taky hledá a tohle zatím nebyl jeho šampionát. No a Miroslav Koubek se prostě rozhodl, že dá dnes přednost daleko dravějšímu Hložkovi, který má větší tah na branku, v určitém směru je prostě celkově takový dynamičnější, když sledujete jeho projev. Patrik Šik, neuvěřitelný útočník, jedna z velkých hvězd českého fotbalu, ale tenhle turnaj mu prostě zatím nesedl a pro ten rozhodující zápas s Mexikem Miroslav Koubek zkouší něco nového, v tomhle případě Hložka.
4: Navíc, co je u Patrika Šika důležité, to je řeč jeho těla. Kolikrát, když hraje v reprezentaci a ten zápas mu úplně nesedí, nemá takový servis, tak zkrátka vypadá, že ho to na hřišti úplně příliš nebaví. Velký rozdíl to byl v baráži, kdy makal na 100%, týmu pomáhal i v defenzivě, ale v těch úvodních zápasech na šampionátu toto k vidění nebylo a Miroslav Koubek před zápasem s Mexikem jasně říkal, že pro něj důležitá bude aktuální forma, že podle toho bude skládat tu základní jedenáctku, a tak se tedy úplně nedivím tomu, že dnes neukázal na Patrika Šika a ukázal na Adama Hloška, kterého byť tedy dlouho se potýkal se zraněními v Hoffenheimu, tak ho tento šampionát zastihl ve velmi solidní formě.
2: Pokud jde o aktuální formu, taky asi velmi vysokou musí mít Denis Višinský, který se poprvé dostává do základu české reprezentace na mistrovství světa pro rozhodující zápas. Pro vás očekávané řešení?
3: No, od Miroslava Koubka na tomhle šampionátu vlastně nikdy nevíte, co čekat. On byl jinak na klubové úrovni docela konzervativní a sázel na svoje oblíbené hráče, ale tady, jak on i sám říkal, se snaží dávat i na aktuální formu a my samozřejmě nevidíme všechny tréninky, nevidíme, jak pracují všichni hráči. Jestli Denis Višinský nějakým způsobem vyčnívá a přesvědčil ho, že prostě patří do tohohle nesmírně důležitého utkání, nebo jestli je taková povaha, že ho prostě tady ten 80-tisícový kotel nesemele. Mimochodem teď nastupují rozhodčí a oba dva týmy na hrací plochu. Ty obrovské vlajky už jsou rozvinuté. Za malou chvíli budou hymny, ale ještě můžeme pár slov ztratit.
4: Pro mě Denis Višinský určitě největší překvapení v základní sestavě. Větším překvapením už by pro mě bylo jenom nasazení Huga Sochurka. I v tomto případě, stejně jako v případě Lukáše Červa, podle mě fungují ty plzeňské vazby, protože Miroslav Koubek z Viktorie Denise Višinského dobře zná. On dal gól v té generálce proti Guatemale, v ní vypadal velice slušně. Na druhou stranu toto je úplně něco jiného, zápas na Aztéckém stadionu pro 80 tisíc fanoušků, kde jde Čechům o všechno, takže velký tlak a jsem sám zvědavý, jak se s tím Denis Višinský popasuje.
2: Ano, jak říkají Mirko Vasič a Lukáš Michalík, tak teď budou následovat hymny. Zatím, pánové, děkuji.
3: Zatím naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: A po hymnách se samozřejmě vydáme už na přímý přenos utkání mezi Českem a Mexikem. Posledním zápasem českých hráčů na mistrovství světa v základní skupině. A jak jsem naznačoval, doufejme, že to nebude poslední utkání celkově. Současně se bude hrát duel mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Pro počty postupové připomeňme, že Čechům by teoreticky mohla stačit remíza z tohoto zápasu, pokud by Jihoafrická republika nezvítězila nad Jižní Koreou a zároveň by přišla souhra řady dalších výsledků. Kdyby Češi vyhráli, pak by postup minimálně z místa třetího, možná i z místa druhého, ze kterého to je tedy jisté, ale z toho místa třetího už byl velice, velice pravděpodobný. Za chvíli se vrátíme na přímý přenos utkání Česko-Mexiko na mistrovství světa ve fotbale.

0: belong together. Fotbalisté Švýcarska na mistrovství světa porazili Kanadu 2-1, současně Bosna a Hercegovina zdolala Katar 3-1, v dalších odehraných zápasech Maroko zdolalo Haiti 4-2, přestože Haitiané dvakrát v tomto utkání v prvním poločase vedli, naopak Skotové proti Brazilcům nevedli ani jednou, nedali ani gól a prohráli s nimi 0-3. Teď začínají dva zápasy a jeden z nich nás zajímá velmi. Česko-Mexiko, třetí zápas českých fotbalistů na mistrovství světa, komentují přímo z Mexico City Lukáš Michalík a Mirko Vasič.
1: Bohužel ještě konec mexické hymny, takže vracíme slovo.
0: Říká tedy Mirko Vasič, mexická hymna je výrazně delší, než jsme na Radiožurnálu očekávali. Samozřejmě připomeňme také situaci v základní skupině, kdy čeští fotbalisté mají zatím po dvou zápasech jeden bod, stejně jako Jihoafričani po vzájemné remíze v minulém utkání 1-1. To Mexičani vyhráli oba dva dosavadní zápasy, Jižní Koreu zdolali 1-0 a Jihoafrickou republiku 2-0. Jižní Korejci ti to mají ze svého pohledu trochu jednodušší, protože na svém kontě mají 3 body po vítězství nad Českem 2-1. Zatímco v minulém utkání, jak naznačeno, prohráli s Mexičany 0-1. V tabulce tedy první Mexiko jistě postupuje a jistě z prvního místa. Druhá Jižní Korea, zatím může se při ní dostat jak Česko, tak i Jihoafrická republika. A teď už na zmíněný zápas Mirko Vasič a Lukáš Michalík mají slovo.
1: Hezký večer znovu pro vás tedy ráno z Mexika, z Mexico City, z Aztéckého stadionu. Je to tady, jak se dalo čekat, zeleno-bílé peklo na tribunách. Byl to velký zážitek i slyšet jenom zpěv mexické hymny. Teď tady přelétají stíhačky a zároveň dva vrtulníky nad stadionem, které nesou mexickou vlajku. Takže tady to umí pojmout ve velkém. Týmy se fotí, velké vlajky odklizeny, ještě znak FIFA ze středového kruhu a za chvíli půjdeme na to.
2: Parádní atmosféra na Aztéckém stadionu. Mexičané obsadili fanzonu před stadionem už zhruba 3 hodiny před výkopem a skutečně ta atmosféra tady je dechberoucí. Pojďme znovu na základní sestavy. Začneme tou českou, ve které jsou 3 změny oproti poslednímu zápasu s Jihoafrickou republikou, který v Atlantě skončil remízou 1-1. Na lavičce zůstávají Sojka, Darida a Šik. V základu jsou naopak Doudira, Šulc a Vyšinský. V brance Čechů Matěj Kovář, v předním trojice stoperů Holeš, Hranáč, Krejčí, napravo Coufal, nalevo Doudira, ve středu zálohy dvojice Červ, Sadílek, před nimi v pozicích ofenzivních desítek Vyšinský se Šulcem a na hrotu útoku Adam Hložek. Teď už sestava domácích Mexičanů a Mirko Vasič.
1: Mexický trenér Aguirre udělal 5 změn, nechal sedět některé obvyklé opory, třeba Raula Jiméneze, tohle útočníka, který zatím podává výborné výkony a patří k největším hvězdám mexického týmu. Nechal sedět i Briana Gutierreze, záložníka, který je pod hrozbou žluté karty a protože Mexičani už mají postup jistý, tak ho trenér Aguirre šetří na další zápasy. Ale pojďme na tu 11, kterou vyslal na dnešní zápas proti Česku. Brance Rangel, takže Guillermo Ochoa se nedočkal na svém 6. šampionátu zatím startu, i když se o tom hodně mluvilo. Obrana Chávez, Montes, Reyes a Sanchez, ve středu pole Romo, kapitán Alvarez, pokud se s Reyesem nevymění na pozici stopera a toho defenzivního záložníka. No a na pravé straně 17-letý Mora, nejmladší hráč tohoto šampionátu, dostává tedy proti Česku šanci od začátku. V útoku asi největší mexická hrozba, byť rodák z Kolumbie, Quiñones, s ním společně Martinez a také Alvarado.
2: Skutečně Julián Quiñones je asi největší hvězdou v základní sestavě Mexičanů. Tento útočník 2 góly rozhodl úvodní zápas Mexičanů na Aztéckém stadionu proti Jihoafrické republice. No a v posledních 2 sezónách v saudsko-arabské lize nastřílel 53 gólů. Ale možná největší aplaus, když se hlásili sestavy tady v Mexico City, tak si vysloužil teprve 17-letý Gilberto Mora, který je 6. nejmladším hráčem v historii mistrovství světa, nejmladším fotbalistou na tom aktuálním šampionátu a dnes tedy dostává šanci v základní sestavě. Za malou chvíli utkání začne, pojďme si ještě představit hlavního rozhodčího, kterým je dnes Jael Falcon z Argentiny. No a oba týmy už jsou na hrací ploše, čeští fotbalisté už se rozestavují do svého tedy tradičního rozestavení pod Miroslavem Koupkem, dnes budou hrát v červených dresech. Mexičané si ještě co si říkají v takovém bojovém kolečku, za malou chvíli se půjde na to. Asi největší útočná hvězda Mexičanů Raul Jiménez, tedy jen na lavičce náhradníků, tento útočník, který před 6 lety, po té, co se v zápase Wolverhampton s Arsenalem srazil s Davidem Luizem, doslova bojoval o život v nemocnici, měl krvácení do mozku, tak dnes je tedy na lavičce náhradníků. Po sezóně se stane spoluhráčem Ladislava Krejčího ve Wolverhamptonu. 4 sekundy do startu utkání, poslední zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Mexiko, Česko v úvodu pochopitelně 0-0.
1: A je rozehráno, Mexičané okamžitě přechází na útočnou polovinu, Češi proti ním vystoupili a tlačí je v půlce, snaží se být hodně aktivní s pressingem, no a na zemi tam skončil teď Alvarado, ale Mexičané pokračují s míčem u nohy, i když už tedy na vlastní polovině. Přihrávají si tam Montes s Reyesem, snaží se po pravé straně projít dopředu. Rychlá a jednoduchá kombinace, ale odskočení míče ve středu pole, výborná práce teď Michala Sadílka, který rychle zapracoval, zůstal na zemi po zákroku Martinéze a hlavní rozhodčí, o kterém jsme ještě nemluvili, což je Argentinec Falcón, okamžitě odpískal. Takže česká reprezentace poprvé u balónu v tomhle zápase. Vladislav Krejčí u středového kruhu, zatím jde volně, Martinéz na něj vyrazil a Krejčí dává tak okamžitě do strany na levo, kde je připravený už Douděra a ten vrací až k brankáři Kovářovi a Vladislav Krejčí mává na ostatní české hráče z defenzivy, aby šli pomoc brankáři s rozehrávkou. Kovář ale nakonec volí dlouhý nákop do pravé strany, kde je už na útočné polovině teď připravený Vladimír Coufel, sklepl do středu pole, tam je Šulc, ale Češi se musí znovu vrátit na vlastní půlku, Hranáč, Krejčí a obehrávají to do levé strany, když Krejčí teď trochu váhá, nakonec volí Douděru na levé straně, rychlá výměna míče u Lajny, Češi ale nemohou jít směrem do předu, jsou zatlačeni dozadu, ale stále se snaží kombinovat na levé straně, rychlá otočka s balónem od Douděry, ale míč nakonec skončí v zámezí, takže budou vhazovat Mexičani. Pomalu se blíží ke konci druhá minuta tohoto zápasu mistrovství světa. Zatím Česko-Mexiko 0-0.
2: Mexičané mají míč na vlastní polovině, u kopaček ho má stoper Reyes, pro balonci teď si běhl ze středu hřiště Mora, který předává opět jednomu ze stoperů, tentokrát Montesovi. Zatím se nikam neženou Mexičané a dál obehrávají na své obrané polovině, nebo vlastní polovině lépe řečeno. Češi teď dobrým pressingem balon získali, Coufal a jeho zpětný pas na Tomáše Holeše, ani národní tým se tedy zatím nikam nežene. Uvnitř středového kruhu je teď Ladislav Krejčí, který se rozlíží kolem sebe, musí si dávat pozor na chybu, dává po své pravé ruce, kde je Hranáč a těžiště hry se opět přesouvá na pravou stranu. Coufal se snažil patičkou posunout na Šulce, ale ta přihrávka nebyla přesná a zahraje si tak gólman Mexičanů Rangel. Polovina třetí minuty, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, závěrečný zápas českých fotbalistů na mistrovství světa, tedy alespoň ve skupině, zatím tedy Mexiko Česko 0-0 a teď pozor na rychlejší protiútok Mexičanů. Quiñones pádí po levé straně, Coufal ho viditelně nestíhá, stále Julián Quiñones, který se snaží zatím individuálně prosadit, dává na levou stranu, kde je Chávez, stále pokračuje mexické obléhání české branky, do kombinace se zapojil také Romo a na levé straně může hrát Chávez a Alvarado. Teď už se Mexičané trochu vyhnali z ideální pozice k centru, ale Češi teď urputně brání. 4. minuta začíná, Mexiko, Česko zatím 0-0.
1: Po levé straně a teď dobrá práce Michala Sadílka, který tam pomohl s bráněním, zavřel tu levou stranu z českého pohledu a pomohl Vyšínskému společně s Douděrou. Ale Mexičané rychle vhodili, přihrávka do středu pole, tam Alvarez do strany, centr do pokutového území, ten je přetažený, tohle si Vladimír Coufal pohlídá a z pokutového území hned hlavičkou dostal míč skoro až k půlce. Pavel Šulc byl ale teď dobře pokrytý Reyesem, takže neměl šanci získat balón a znovu hraje Mexiko. Kombinuje ve středu pole, Alvarado přenáší hru do levé strany, tady je Quiñones, proti němu Coufal. Quiñonesovi odskočil míč od nohy, Coufal ho bez problémů získal. No a pak byl dojetý čas. Chávezem a okamžitě tam skoro vznikal nějaký problém, protože Chávez se tam ještě proběhl rozkročený přes Vladimíra Coufala u autové liney. Hlavní rozhodčí z Mexika Falcón tam pro jistotu rychle přiběhl, předtím odpískal nedovolený zákrok a Češi rozehrávají od vlastního pokutového území. Teď docela pomalá přihrávka od Holeše na golmana Kováře, tam okamžitě pracoval Martinez, ale Kovář to stihl, pak nakopl balón dopředu. No a znovu souboj mezi známou dvojicí Coufal Chávez, tak ti na sebe budou asi narážet docela často. Vladimír Coufal tentokrát fauloval mexického protihráče, takže domácí reprezentace na Azteckém stadionu bude rozehrávat, ale od poloviny hřiště a skoro od autové lajny. Romo ještě přenechává balón Chávezovi, hlavní rozhodčí Falcón už ukazuje Mexičanům, aby začali hrát, ti nakrátko a hezky zpátky ke stoperům a budou rozvíjet akci až skoro od golmana Ranchela. Teď tedy hodně těžká přihrávka Reyes přes střed pole a tak, že ten míč nezasáhl hlavou Vyšinský a neposlal se do samostatného úniku, jenže nakonec měl Reyes z domácího pohledu štěstí a teď pozor, souboj ve středovém kruhu na zemi skončil hranáč, do kterého tam podle všeho vletěl Martinez. Hranáč zůstává ležet na trávníku, jestli vidím dobře na tu vzdálenost. Možná je to i Ladislav Krejčí, byli tam vedle sebe, tak nakonec to je Ladislav Krejčí. No a přiběhl a dostal loktem Ladislav Krejčí od Martinéze, což jsme teď viděli z opakovaného záběru. Těžko říct, jestli tohle nebude zkoumat VAR, protože zatím z toho není ani žlutá karta od hlavního rozhodčího z Argentiny Falcóna. Krejčí už se ale zdvihl na nohy, podle všeho se bude pokračovat dál, žádná známka, že by vše kontroloval VAR, takže polovina šesté minuty, Česko-Mexiko 0-0.
2: U míče je teď český golman Matěj Kovář, který kombinuje nakrátko s Ladislavem Krejčím, ten volí dlouhý nákop na nabíhajícího Hloška, který se ale k balonu nedostane. Mexická defenziva zapracovala velmi dobře, ale Češi budou vhazovat z vlastní poloviny. Míč teď drží v rukou Ladislav Krejčí, ale přenechá exekuci toho autu Douděrovi. Krejčí si seběhl pod Davida Douděru, ten ale zatím otálí s rozehrávkou. Hložek vytváří náběh a dostává se k míči, ale nespracoval ho úplně dobře, před ním zapracoval Montes, který se ale nekomplikoval situaci a odpravil balon do zámezí, takže další aut pro Čechy, nebude to dlouhý aut v podání Vladimíra Coufala, který je na opačné straně, opět práce pro Davida Douděru. Sedmá minuta, mistrovství světa ve fotbale Mexiko-Česko, zatím 0-0. Douděra a jeho aut na Vyšinského, který hlavou ještě prodloužil za sebe, teď zmatky po kdovém území Mexičanů, kde seď hodně hraje na riziko Lira a nakonec chyboval centr z levé strany od Douděry. Ještě Coufal se dostává k míči, Mexičané se teď nezvládají osvobodit až Quiñones. Tady trochu přisvítil balon do středového kruhu, kde dobře zapracoval hranáč a Češi jsou opět u balónu. Dobrý úvod svěřenců kouče Koupka, kteří jsou v těch posledních minutách rozhodně aktivnější a to se nelíbí domácím příznivcům. Hranáč a jeho průniková přidávka na Šulce, který si do pohybu balon dobře zpracoval, kombinuje s Coufalem a ten opět procedil míč na Pavla Šulce, který už by mohl centrovat, dává balon pod sebe, tam ještě zapracuje Hložek a to obrovská šance, kterou měl na kopačce Denis Vyšinský, který pálil těsně mimo křižnou ranou. Teď se Mexičané hodně báli úvodního gólu z kopačky Denise Vyšinského. Ranchel na ten balon nedosáhl a jestli jsem správně viděl, tak dokonce byla líznutá tyč. Obrovská šance hned v úvodu utkání, kterou Češi ale bohužel nevyužili a taky v polovině osmé minuty přímé přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport hrají Češi v Mexiku v závěrečném zápase skupiny mistrovství světa bez branek.
1: Denis Vyšinský si jen smutně klekl na trávník a podíval se pak do nebe. Tak to by byla premiéra na mistrovství světa se vším všudy. Hned v osmé minutě skórovat, ale byla to povedená akce a pokud by Češi pokračovali v takovémto výkonu, tak mají šanci. Holeš teď po levé straně, dlouhý nákop směrem dopředu, ale Hložek se nedostane před Montesem k hlavičce, jenže Montesová hlavička nacoufala, Coufal ale ve středu pole nepřihrál nikomu a tak může hrát Chávez. Posunují teď Mexičani hru do pravé strany, ale nepřešli středovou čáru a uklidní situaci. Češi jsou dobře rozestaveni a snaží se poměrně aktivně atakovat mexickou rozehrávku. Teď tedy až od poloviny hřiště. Zezadu stoper Reyes, do středu pole, tam hraje Alvarez, teď další ze stoperů Montes a rozeběhnutý na pravé straně Sanchez, ale tahle přihrávka, byť byla dobrá, tak si s ní Sanchez neporadil a nechytil jí na hrací ploše, takže poblíž vlastního pokutového území teď bude vhazovat David Douděra. Zatím nemá moc velkou nabídku, rozhodčí už počítá, Douděra dal do středu pole na Sadilka, Sadilek vrátil Douděrovi a tam byl rychle připravený Mora, tenhle 17-letý hráč, který teď ještě hecuje fanoušky, aby povzbuzovali víc mexickou reprezentaci. Ten balón se nakonec odkutálel právě od Mory za koncovou čáru, takže bude vykopávat gólman Kovář. Z malého vápna má tam připraveného jak Hranáče, tak Ladislava Krejčího na obou stranách. Po lejnách ještě Douděra s Holešem, ale vypadá to, že Kovář zatím asi zvolí dlouhý nákop. Už také žene svoje spoluhráče pryč. A z Kovářovy kopačky hodně dlouhý, nejméně 70 metrový míč až na útočnou polovinu na Hloška, ale ten prohrál souboj s Alvarezem. Mexičani kombinují ve středu pole a teď rozbíjají rychlý útok. Martinez, tam je úplně volný jeho spoluhráč, který dostává přihrávku. Romo rovná si to na střelu, zasekl, ještě pokus do pravé strany. Tady je Chávez, centr před branku a ten odklízí. Krejčí alespoň na hranici pokutového území, teď se Češi nestačili vracet. Ještě rána z hranice vápna, ale už tam předtím byl nedovolený zákrok, ale teď Mexičani ukázali, jaké to je, když přejdou rychle na útočnou polovinu a dostanou trochu prostoru, protože tam to pravděpodobně Alvarado nebo Martinez prováhali. Už to měli na střelu, na golmana Kováře nebo na postup dovnitř pokutového území. Nakonec ale přišla ještě kombinace a ta už k zakončení nevedla. Takže obrovské šance, můžeme říct, na obou stranách. Nejprve Vyšinský neproměnil svoji střelu, kterou dal těsně vedle zevnitř vápna, a pak Mexiko nedotáhlo dobře rozeběhnutý protiútok. Takže 11. minuta, hodně živé utkání, skóre zatím 0-0 mezi Českem a Mexikem.
2: Češi teď chybují v rozehrávce, hrát může Quiñones, který kolem sebe ale nemá dost prostoru, přidává po své pravé ruce, tam je Romo, Mexičané se dostali na pravou stranu, odkud by už mohli centrovat. Ten centr také přichází na zadní tyč, ale tam to velmi dobře zavřel Vladimír Coufal, ale pozor, protože do souboje se dostal Ladislav Krejčí se svým protihráčem Martinezem. Mexičané by pochopitelně chtěli pokutový kop, ale hlavní rozhodčí Falcon ukazuje, že to je na penaltu málo. Oba se drželi vzájemně, do této situace by se neměl, lidově řečeno, montovat ani asistent u videa, a montovat se nebude. Češi už rozehráli. Matěj Kovář má ve vlastním pokutovém území balón a vykopává na pravou stranu, kde je Coufal, který přehlavičkoval Chávese za balónem, se teď žene také Adam Hložek, ale blíže k němu má stoper Reyes, který ho odpravil do zámezí, a teď už by to mohlo být pozice pro dlouhý aut Vladimíra Coufala. Připomeňme si, že po této situaci Češi skórovali v úvodním zápase s Jihokorejci, prosadil se Ladislav Krejčí a zřejmě něco podobného Češi zkusí i tentokrát. Vladimír Coufal už je připravený. Polovina 12. minuty, Mexiko, Česko. Zatím 0-0. Vladimír Coufal a jeho dlouhý aut do pokutového území. Mexická obrana si poradila, ještě odražený balón, který napálil Sadílek, ale rána mu teď vůbec nesedla. No a golman Mexičanů Ránchel mohl zůstat klidný, ale opět dobrý pokus. Ukázalo se, že ty dlouhé auty mají Češi nacvičené velice dobře. Byť se teď Ladislav Krejčí do zakončení nedostal, tak alespoň k odraženému míči se dostal Michal Sadílek. Teď už Mexičané budou rozehrávat tedy z vlastního pokutového území. Končí 12. minuta. Stále pokračuje přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Poslední zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Češi hrají v Mexiku na Azteckém stadionu, zatím bez branek. Připomeňme si, že aby Češi postoupili do play-off šampionátu, s největší pravděpodobností budou muset zvítězit. Mexičané teď dobře rozehráli a minčvají na levé straně, konkrétně Chávez, který ho ještě posouvá před sebe na Alvaráda. Ten vybojoval autový hod pro Mexičany. Quiñones chce hru zrychlit a zřejmě to i udělá, protože si všiml pod sebou volného Chávéze, který dává balon pod sebe, takže Mexičané opět budou skládat další útočné plány z vlastní obrané poloviny. Stále je tu přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 13. minuta, fotbalové mistrovství světa, Mexiko, Česko 0-0.
1: Rychlé výměny míčů od domácí reprezentace, ale zatím nevedou k postupu vpřed, protože tam dobře pracuje Vyšinský na středové čáře, zatím se dál nedostali Mexičani, až teď se jim to daří. Snaží se tam pracovat teď Sanchez, ale Mexiko nemůže překonat teď tři takové řady českého bránícího týmu. A tak se zkouší diagonální přihrávkou do leva, kde už je připravený Quiñones, ale výborně předskočený Coufalem. A může hrát Douděra, Douděra posouvá na Sadilka, Sadilek chtěl kolem lajny dát na rozeběhnutého Vyšinského, ale tenhle míč je sražený. A tak může hrát Mora, dává do středu pole, tam tam pracuje Quiñones, ale neprobil se k zakončení. Výborně tam zapracovali čeští hráči v defenzivě. Jenže další špatná Šulcová přihrávka směrem dopředu na Hloška a tak se musí otáčet hra českého týmu znovu do obrany. Čávé ze strany někam na k puntíku pro penaltu po zemi, ale pozorný Hranáč odkopává až za půlící čárou. Tam míč opouští hřiště v autu a přijde vhazování za malou chvíli. Už se blíží ke konci 14. minuta tohoto zápasu. Česko-Mexiko zatím 0-0. Češi už měli jednu obrovskou šanci. Připomeňme to, debutant na světovém šampionátu Denis Višinský z dobré pozice tlačil míč ze svého pohledu na vzdálenější tyč, ale o kousek minul. Na druhé straně rychlý rozeběhnutý protiútok Mexika neskončil zakončením. Nakonec tam byla mexická teč, takže vazovali Češi hlavou sklepnutý míč na hranici vápna. Krásná střela, kterou teď vyslal znovu Denis Višinský, který ukazuje, že to jeho nasazení do tohoto zápasu bylo správnou volbou. Vlastně jednoduchá akce, dlouhý aut, sklepnutí hlavou do středu pole. Višinský si zabíhá od středové osy zleva. Zkoušel to hned z první, ten míč se nakonec vytočil hodně vedle branky. Ale sympatický výkon zatím i do ofenzivy od českého týmu. Mexičani rozehráli na krátko, Rangel pod tlakem Šulce, ale nakonec stihl odkopnout k půlící čáře. Tam Krejčí, Douděra a po něm hraje také Višinský. Češi teď na vlastní obrané polovině, na středové ose připravený Hranáč. Hranáč má rozeběhnutého nebo spíš seskočeného Červa, který znovu vrací na Hranáče. Mexičani vysouvají teď pressing, Krejčí pod tlakem, rychle musí do lajny na Douděru. Ten sklepává do celu Sadílek. Dobrá přihrávka do levé strany, na polovině hřiště se sice zamotal míč Douděrovi mezi nohama, ale nakonec ho Češi získali. Višinský na středové čáře, ruka jednoho z mexických hráčů a rozehrávka standardní situace, která je hodně rychlá. Polovina 16. minuty, Česko-Mexiko 0-0.
2: Češi zůstávají u balónu, konkrétně Tomáš Holeš, který přihrává přes obránce, ale teď trochu zahnal Davida Douděru, ale ten má rychlé nohy, takže to zvládl, dává pod sebe na Krejčího, který si teď diriguje své spoluhráče, nikam se nežene ani Mexičané teď nevysouvají pressing, Krejčí si jen vyměnil balón s Michalem Sadílkem a zůstává u míče a teď otáčí hru více na pravou stranu, kde je Hranáč, ještě více napravo je Holeš, ale balón dostává Červ, který si seskočil ze středu hřiště a kouká se, s kým by mohl kombinovat. Na levé straně David Douděra, teď je ta česká kombinace hodně pomalá, ale Mexičané nikam neženou, takže Češi se snaží si svého soupeře vysunout tak, aby vzniklo nějaké volné místo v poslední třetině hřiště. Tomáš Holeš na pravé straně, přidávka do středu hřiště, tam je Sadílek pod tlakem, zatím to zvládá, zpětný pas na Krejčího, na levé straně rozběhnutý Douděra, ale do kombinace se zapojuje Višinský, který si teď dobře seskočil, na levé straně má David Douděra teď hodně prostoru. Teď by to chtělo situaci jeden na jedno. Douděra centruje svoji pravačku do pokutového území, kde je Hložek, ale ten fauloval svého protihráče, na zemi zůstává stoper Montes, takže Mexičané mohou na malou chvíli vydechnout a budou rozehrávat z vlastního pokutového území. Na Azteckém stadionu se hraje polovina 17. minuty. Vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi se loučí se základní skupinou mistrovství světa zápasem v Mexiku. Stav zatím nerozhodný, 0-0. Češi už měli jednu velkou příležitost. Denis Višinský pálil křižně z vnitřku pokutového území. Jeho pokus lehce lízl tyč. Teď už rozehrávka Mexičanů na levé straně, Quiñones pod tlakem Holeše. Češi to zvládli, ale vhazovat budou Mexičané. Konkrétně to bude Chávez, který si všiml ve středu hřiště volného Roma. Ten se teď rozlíží kolem sebe, přidává Alvarezovi, jeho zpětný pas na stopera Reyese. Průniková přidávka na Roma, který teď balal sám na středu hřiště, ještě kombinuje s Martinezem, ale ten se už nedostal k míči. Následně ještě Gilberto Mora se snažil zpracovat si ten skákavý balon. Nepovedlo se mu to. Češi budou rozehrávat od golmana Matěje Kováře. 18. minuta je ve své polovině, fotbalové mistrovství světa. Češi zakončují skupinu zápasem na Azteckém stadionu s domácím Mexikem v bouřlivé kulise. Zatím branka nepadla, stav 0-0.
1: Češi rozehráli na krátko, Krejčí dal na Kováře a Kovář po zemi, pěkně po středového se nasadil, kasadil bojk pod tlakem Roma, ale dal zpátky do vápna, do jeho rohu na Krejčího a teď má hodně prostoru ve středu hřiště Červ. Už přešel na útočnou polovinu českého týmu, vrací ještě zpátky na Douděru. Ten protiútok je zastavený, Oblouček na dobře zaběhnutého Červa. Červ už může ze strany vápna centrovat do mexického pokutového území. Nakonec nebyl ani faulovaný. Byl tam souboj jak s Reyesem, tak se Sanchezem, ale ustál to. Ale Červ zůstává ležet na trávníku. Ovšem hlavní rozhodčí nepřerušuje hru, stále se pokračuje. Mexický špatný nákop, který sbírá Krejčí a ve středu pole tak může pokračovat česká rozehrávka. Sadílek má míč, dává na Holeše. Češi nechtějí zakopnout zatím do zámezí, ale teď to udělali, protože tam přišel přišel pokyn, že Lukáš Červ zůstává ležet na trávníku, drží se za obličej, on se tam přetahoval pravděpodobně s obráncem Sanchezem, tak jestli utrpěl nějaký úder do obličeje. Hlavní rozhodčí tedy Falcon jasně a důrazně říká Červovi, ať rychle vstane. No Sanchez, jak vidíme z opakovaného záběru, tam teď trochu tedy profackoval Lukáše Červa z obou stran. Ten se chytil za obličej, zůstal ležet na trávníku, ale nakonec rozhodčí Falcon neviděl nedovolený zákrok. No a teď by měli Mexičané vrátit českému týmu od poloviny hřiště míč a také se tak děje. Dlouhý aut od půlky až k českému vápnu na hranáče. Červ vypadá v pořádku a můžeme pěkně pokračovat. 20. minuta začala, zatím Česko-Mexiko 0-0.
2: Michal Sadílek ve středu hřiště zašlápl balón a předal ho pod sebe Hranáčovi. Ten má na pravé straně volného Holeše, ale vybírá si na straně opačné kapitána Krejčího, který monitoruje situaci kolem sebe. Aktivní Sadílek si opět pohybem řekl o balón a kombinuje s Douděrou. Ten už je pod tlakem protihráče a tak volí opět zpětný pas. Znovu tedy hledají Češi pozici. Teď Ladislav Krejčí jasně řekl Michalu Sadílkovi, ať se nestahuje k léně a pohybuje se ve středu hřiště, aby obránci měli s kým hrát. Holeš musí dávat pozor na chybu. Na pravé straně už na něj dotíral Quiñones. Nakonec je z toho zpětná přidávka až na golmana Matěje Kováře, který by rád rozehrál konstruktivně, ale nemá moc s kým, takže volí dlouhý nákop na pravou stranu, kde Coufal, ten ještě hlavou udržel míč na hrací ploše, ale Mexičané se v zápětí dostávají k míči. Série soubojů ve středu hřiště Holeš a jeho oblouček směrem k Višinskému, ale daleko blíže má k míči Sánchez. Teď ani jeden z týmu nezvládá držet balon souvislejší dobu na vlastních kopačkách a tak se míč opět dostává k Matěji Kovářovi, který kombinuje s Krejčím. Hranáč se také zapojí do té kombinace. Češi se snaží opět vytvořit si nějaký prostor, ale zatím se jim to nedaří a tak se vyhání znovu ke svému brankáři. Kovář má po pravé ruce volného Hranáče. Mexičané se snaží už aktivněji napadat. Hranáčů dlouhý oblouček na Adama Hloška, který hlavou sice balon trefil, ale poté se míč dostal do zámezí. Takže Mexičané budou z levé strany vhazovat poblíž půlící čáry. Už se hraje 21. minuta. Nejspíš za malou chvíli přijde ta občerstvovací pauza, ale Mexičané ještě tedy budou vhazovat. Chávez už drží míč ve svých rukou a předává ho Martinézovi, který byl v souboji s Robinem Hranáčem a ten ho fauloval podle názoru hlavního rozhodčího Falcona, takže zajímavá standardní situace pro domácí Mexičany, kteří tedy budou rozehrávat z levé strany více z hlouby pole, je to hodně daleko od branky, rozhodně to není napřímé ohrožení branky Matěje Kováře a Azteckým stadionem teď obíhá mexická vlna. Nicméně ta standardka nebezpečná být může. 22. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Poslední zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Mexiko-Česko zatím 0-0.
1: A že by rozehrával 17-letý Mora, který to má na pravou nohou a točil by míč do pokutového území, spíš brance ne, nakonec přenechal přihrávku Alvarado, centr do pokutového území, který je odvrácený a míč se dostává z českého pohledu na levou stranu, ale končí v zámezí, takže Sanchez bude vhazovat poblíž českého pokutového území. Už se mu tam nabízí jeho spoluhráči, například Alvarado, ale nakonec je tady občerstvovací pauza, kterou nařídil, nebo on ji nenařídil, pouze ji odpískal v tuhle chvíli. Začínající 23. minutě Argentinec Jael Falcon. Zatím je to hodně živé utkání. Češi do protiútoku nebo do přechodu do ofenzivy rozhodně toho předvedli víc. Celých těch necelých 23 minut, než za ty minulé dva zápasy, byť s Jihoafrickou republikou měli šance, tak většinu času byli zalezlí. Tentokrát se snaží být aktivní. Mexiko zatím nepřekonalo ten jejich val, byl tam z domácí strany jeden nadějný protiútok, ale vlastně si ho Mexičani zkazili sami, místo střely volili rozehrávku. Na druhé straně musíme pochválit tu akci ze strany Schultz do pokutového území. Hložek vlastně pustil ten míč za sebe. Tam byl připravený Višinský, kousek od puntíku pro penaltu. Tlačil to po zemi ze svého pohledu na vzdálenější tyč, ale o kousek minul. Rozhodně Češi ukazují, že se budou rvát o ten postup do poslední možné chvíle a zatím je pryč ta jejich občasná pasivita, za kterou byli kritizováni v utkáních s Jihoafrickou republikou a předtím s Jižní Koreou.
2: Zatím dost možná nejlepší výkon českých fotbalistů na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Když se podíváme do statistik, Češi dokonce více drží míč, což v jejich případě nebývá zvykem. 56% držení míče svěřenců kouče Miroslava Koupka. 4 střely celkem, střely na branku 0-0, ale Mexičané zatím nevystřelili ani mimo branku. Hodně aktivní byl v úvodních minutách Denis Višinský, který se dostal do dvou střeleckých pozic. Ta první skutečně skončila velmi málo od pravé tyče z pohledu mexického brankáře Rangela. Ta druhá ze střední vzdálenosti, ta už skončila opravdu hodně mimo, ale sympatický výkon debutanta na světovém šampionátu. Hodně aktivní se snaží být také Michal Sadílek, který si říká pohybem o balon prakticky neustále, byť se tedy někdy stahuje možná až zbytečně klejně, což mu před několika minutami vyčítal kapitán Ladislav Krejčí, který si teď ještě něco vysvětluje s Denisem Višinským. Ale obecně je to zatím velmi nadějný výkon českého týmu, který, připomeňme to znovu, proto, aby postoupil do play-off, s největší pravděpodobností potřeboval zvítězit. Remíza a 2 body ve skupině zřejmě stačit nebudou, byť se může stát zázrak, tak Češi zkrátka potřebují hrát na vítězství. Pauza na občerstvení za malou chvíli skončí, ještě mexické debaty. Julián Quiñones teď po konverzaci se stoperem Reyesem. Zatím Quiñones úplně v tomto zápase není, ale nechci to zakřiknout, protože je to opravdu ryzí kanonýr. Ukázal to v tom úvodním zápase tohoto světového šampionátu tady na Aztéckém stadionu proti Jihoafrické republice, kdy se tento kolumbijský rodák reprezentující Mexiko dvakrát prosadil a rozhodl tak o výhře Mexičanů 2-0. Hráči obou týmů jsou na trávníku, za malou chvíli budeme moci pokračovat. 25. minuta končí závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa. Češi na Aztéckém stadionu hrají s Mexičany zatím 0-0.
3: A budou vazovat poblíž českého pokutového území. Sanchez už je tam připravený, má míč v rukou, zatím nabídka nemoc velká, pěkná narážečka teď s Alvarádem. Sanchez se snaží prosadit přes douděru, centruje do pokutového území, ten centr se mu ale nepodařil. Skončil na hlavě Krejčího, ten přímo k Šulcovi do středu pole. Ale Šulc a jeho přihrávka do strany na Višinského zatím nevedla k českému postupu směrem dopředu. Teď je to hlavičkovaná kolem středové čáry. Nakonec uklidňují hru Mexičani, alespoň na chvilku ve středu pole se teď otočil Mora. Dává dopředu na Martineze, chtěl se s ním narazit na středové ose nějakých 5 metrů před českým pokutovým územím, ale výborně se tam semkli reprezentanti vedení Miroslavem Koupkem. Pak vyvážel míč v dobré pozici Lukáš Červ a je faulovaný, takže na malou chvíli uklidnění. Robin Hranáč bude rozehrávat nějakých 15-20 metrů od vlastního vápna. Ukazuje svým spoluhráčům, pojďte, nakonec volí přihrávku do pravé strany, kde je Holeš, ale pod tlakem Quiñoneze musí dávat zpátky do pokutového území na golmana Kováře. Kovář na krátko na Krejčího, Krejčí po zemi do středu, Višinský hrásnou patičkou za sebe, kde je připravený Hložek, ten se zbavil branícího hráče, vysílá Višinského, Višinský už je v rohu vápna, zasekává s ten balon, dává se ho na pravou nohu, ještě může Višinský, ale ne. Je to škoda, dělal Denis Višinský, co mohl, jedna klička, druhá klička, pak taková ta zidanovka, otočení nad balónem, ale pak už tam mexických hráčů bylo víc, ale od začátku výborná akce, reprezentace, hezky po zemi, až do pokutového území, individuální práce Denise Višinského, ale gólem tahle akce nekončí. Takže 27. minuta se pomalu blíží ke konci a stále je skóre. Utkání mistrovství světa mezi Českem a Mexikem nerozhodné 0-0.
2: Domácí golman Rangel teď ukazuje, že nemá s kým hrát. Volal si k sobě střední záložníky, ale zřejmě to tedy nebude rozehrávka na krátko. Nakonec si sebral balón do rukavic a už mu samozřejmě rozhodčí počítá sekundy. Rangel nakonec přidává po své levé ruce, kde je Montes, který vrací Rangelovi. Češi se teď snaží napadat, ale Mexičané to zvládli. Míč mají na pravé straně, kde je stoper Montes, který si ho zasekl. Češi teď mají dobře své protihráče obsazené, no ale ve prostřed hřiště teď vyplaval úplně sám Romo. Mexičané znovu kombinují ve středu hrací plochy, ale jen na vlastní obrané polovině. K míči se dostává Reyes, druhý ze stoperů. Ve středu hřiště teď volný Alvarez, který předává po své pravé ruce. Tam je Mora, těžiště hry se přesunulo více napravo. Češi teď v hlubokém obraném bloku. 28. minuta pomalu končí. Mexiko-Česko na fotbalovém mistrovství světa stále 0-0. Teď Alvarez stojí nad balónem a teď se ale pěkně obtočil jeho spoluhráč. Znovu se dostává k míči Edson Alvarez, což je klubový spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu, ale následně vyprodukoval nepřesnou přihrávku. Češi se dostávají k míči Krejčí a jeho přihrávka podél levé postraní čáry. Tam se snažil ještě mít zpracovat Douděra, ale dobrou práci teď z mexického pohledu předvedl Sánchez, který zapracoval letělem. Mexičané vhazují opět, mají míč na ose hřiště, kde je Montes, ten se znovu rozlíží kolem sebe. Češi teď nějak aktivně nenapadají, pro balonci ze středu hřiště si běhl Alvarez, má volné spoluhráče na levé straně, ale ten balon zatím přidržuje, až teď ho posouvá na Reyese, který s ním překročil půlící čáru, ale vrací ho opět zpět na Garciu. Ten už je trochu pod tlakem, ale zvládl to. Quiñones se také zapojuje do kombinace, je hodně silný, zády k brance, Holeš se k míči nedostal, ale Quiñones následně zkazil přidávku, byť se rozčiluje, že se mu do ní připletl hlavní rozhodčí, tak může hrát Šulc na pravé straně, pokus o kličku nakonec trefil Edsona Alvareze, takže Češi budou vazovat už na útočné polovině zhruba 10 metrů od tedy půlící čáry, teď v bezprostřední blízkosti hlavního kouče Mexika Aguirreho je Vladimír Coufal, který čeká na to, kdo se mu nabídne. Nakonec v náběhu Pavel Šulc, ale ten aut byl trochu ukvapený, nicméně Mexičané zahráli znovu do zámezí, takže z toho bude další autové vazování a Vladimír Coufal znovu nejspíš pošle balon přímo do pokutového území. 30.
3: Pozor, rozhodčí počítá, musí rychle.
2: Vladimír Coufal nemá tolik času, už ale vazuje, nakonec nakrátko Douděra přiběhl Coufalovi, opět vrací Douděrovi, respektive Coufalovi, další zpětný pas na Douděru, ten už může centrovat. David Douděra centruje, ale ten centr mu hodně ulétl, míč končí v zámezí. Rangel může zůstat klidný, polovina 30. minuty, posloucháte přímý přenos radiožurnálu a radiožurnálu Sport Mexiko, Česko v závěrečném zápase skupiny mistrovství světa pro oba týmy, zatím 0-0.
3: Češi teď hodně vytažení na mexickou rozehrávku, je tam velká mezera mezi vlastně útokem a obranou českou, ale Mexičani to zatím zvládají přihrávkami odzadu, i když teď byla nepřesná od Sancheze, tam zastoupil cestu Holeš a posmáhá si do středu pole nasadilka, už vepředu prudká přihrávka na Hložka, Hložek se obrací kolem bránícího hráče, dostal možná do obličeje, ale o míč přišel, tohle bylo příliš troufale a tak můžou hrát Mexičani. Prudký diagonální pas, který letí do levé strany na zabíhajícího Quiñoneze, který byl rychlejší než Holeš, ale ten míč doputoval až ke golmanu Kovářovi, který stál na hranici pokutového území. Mezitím vyhození do středu pole, tam je Sadílek, Sadílek se snaží být hodně aktivní, přihrávky na vlastní obrané polovině, teď Hranáč do leva na Holeše, ale Holeš musí vrátit zpátky až ke golmanu Kovářovi. Kovář znovu si pomáhá přes dalšího ze stoperů Krejčího, teď Češi jakoby lákali Mexičany, aby trochu otevřeli nějaký prostor, už jednou tam přišla prudká přihrávka na Vyšínského a potom byl zajímavý průnik, teď to zkouší Hranáč do pravé strany, tam je zabíhající Coufal, ale tohle byla těžká přihrávka, Reyes pracuje u vlastního pokutového území, dává zpátky na Rangela, ten nepříliš dlouhý nákop ve středu pole, Romo chybuje a tak může hrát znovu česká reprezentace. Ve středovém kruhu je teď připravený Krejčí, na levé straně má teď rozeběhnutého Denise Vyšínského, Vyšínský se snaží umotat Tomoru, to se mu sice nepovedlo, ale ještě dobrá práce Sadilka, který s kluzem vybojoval před vápnem Mexičanů míč a posouvá ho do pravé strany, tady je Holeš a také Coufal, jsou přece jenom tlačení teď třeba Chavezem dál k půlící čáře, ve středu pole Červ, rychlá narážečka, Šulc na hranici pokutového území, v jeho rohu posouvá do lajny Holeš, ale nemohl centrovat a tak vrací podlel pravé autové čáry zpátky na Coufala, pěkná kombinace českého týmu, Šulce chtěl vybnout bránícímu Reyesovi, nakonec centro Coufala do pokutového území, ten je ale přetažený a skončí až u rohového praporku v autu a Mexičani budou vhazovat, ale pěkná česká kombinace, pozvolná, rychlé přihrávky do nohy, po zemi, žádné zbytečné nákopy a může to jít i proti Mexiku v tomhle nesmírně důležitém utkání. Připomeňme, že Čechy udrží na turnaji, nebo český tým udrží na turnaji, pravděpodobně jen výhra nad Mexikem. Zatím 33. minuta, 0-0 mezi Českem a domácí reprezentací Ciudad de México.
2: Mexičané mají míč na levé straně, kde je rozběhnutý Chávez, ale už to trochu pozastavil. Ještě se snaží nastartovat Quiñoneze, který má rychlost, ještě s ním svádí souboj Tomáš Holeš, který to udělal parádně, dostal se tělem před mexického kanoníra, no a Matěj Kovář tak bude od své branky za malou chvíli rozehrávat, ale před malou chvílí jsme viděli velmi dobrou pasáž českého týmu. Je vidět, že když svěřenci kouče Koupka chtějí, tak umí kombinovat, dokáží zatlačit svého soupeře a teď to vyšlo na výbornou.
3: Oni chtějí vždycky, ale něco je svazovalo.
2: Tak uvidíme, snad už je to svazovat nebude po zbytek tohoto zápasu. Teď každopádně Češi rozehráli Hranáč, jeho dlouhý nákop na Hloška, ale to byl nerovný souboj, protože před Hloška se dostal Montes, míč se dokutálel až k nohám mexického brankáře Ránchela, který okamžitě konstruktivně rozehrál v pozici mezi stopery. Je teď Edson Alvarez, který se rozlíží kolem sebe, předává míč Montesovi, ten takovým pomalým krokem míří k půlící čáře. Mexičané se úplně nikam neženou, Češi také si dávají na čas s tím napadáním. Samozřejmě musíme připomenout, že tento zápas se hraje ve víc než 2000 metrech nad mořem. Teď ale pozor, na pravé straně má míč Mora, který to zatím bere na sebe, přidává na hranici 16, tam je Romo, jeho zpětný pas na Alvareze, opět může hrát 17-letý Mora, na pravé straně dává si to na levačku a centruje do 16, ale Matěj Kovář je připravený, míč se nedostal k Martinézovi a Kovář tak může rozehrávat. 34. minuta, Mexiko, Česko, stále 0-0, rozehrávka na krátko přes Ladislava Krejčího, míč ale dostal až k Douděrovi, ten vrací Krejčímu. Ani Češi se teď nikam neženou, zatím se mi nezdá, že by nějakým způsobem v té vysoké nadmořské výšce českým fotbalistům docházely síly, ale samozřejmě jsme teprve v prvním poločase. Krejčí stále otálí, až teď posouvá na levou stranu Douděrovi, po něm Sadílek, který byl ale pod tlakem a zvolil jen dlouhý neadresný nákop, který končí u kopaček mexického brankáře Ránchela. 35. minuta, pokračuje přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině mistrovství světa na Azteckém stadionu. Mexiko, Česko 0-0.
3: Montes teď došel pomalým krokem až k půlící čáře, počkal si na spolupráci s Alvarezem. Mexiko kombinuje na vlastní obrané polovině, ale výborná práce teď Schulze, který vystoupil na stopera Reyese, připravil ho o balón, tak Češi můžou kombinovat na útočné polovině, dohrávají celou akci do pravé strany, Coufal bude centrovat, ne. Zatím si to rozmyslel, dává do středu pole, tam Schulze za sebe propustil ten míč, kde byl zabíjající Sadílek, ale ta přihrávka byla zblokovaná, no a naopak dopředu běží Mexiko. Ale výborná práce, Sadílek okamžitě hobloval zpátky a ještě před středovou čárou dokázal teď zastavit postup Roma. Takže Mexiko musí znovu zpátky, ale do pravé strany tentokrát, kde je trochu víc prostoru pro Sancheze a Alvarada. Sanchez musí dát ale pod sebe, tam je Montes. Montes kombinuje ve středu pole se svým stoperským kolegou Reyesem. No a teď to udělali dobře svěřenci Miroslava Koupka, vytlačili mexickou reprezentaci až v polovině hřiště. Tato obehrává jak naházené ze strany na stranu. Alvarado se teď otáčí, ale stále je daleko v hloubi pole skoro u půlící čáry. Dává na středovou osu, kde je Romo, ale ten je pod velkým tlakem českého týmu, ale nakonec to byl od Červa faul na Roma. Teď si musí dávat Češi pozor, aby Romo rychle nerozehrál. Na přímou střelu to zatím asi není, protože to je přes 30 metrů, určitě nějakých dobrých 35 metrů, ale je to prakticky ze středové osy. Teď se tam snaží naštelovat Mora, tenhle 17-letý mladík, k rozehrávce, ale už tam přišel podle všeho také Alvarado. Mexičani se zatím domlouvají, jak to udělají. Ve velkém počtu se teď stěhují k českému vápnu. Reprezentace vedená Miroslavem Koupkem tam stojí v takové lajně natažená nějakých 5 metrů před hranici vápna. Hecují se tam, i když teď couvl Denis Višinský, ale už ho vyhánějí jeho spoluhráči, aby neporušili případnou offsideovou past. Brankářková si pro jistotu tedy postavil nějakou dvoučlenou zeď, ale tohle bude spíš centr, který už letí do vápna. Dobrý náběh mexického týmu, hlavou odvrácený na hranici pokutového území. Tam nůžky, které vystřihl, pokud jsem viděl dobře, stoper Reyes, ale zamířil míč s jeho nohou vedle branky, takže česká reprezentace si poradila i v 37. minutě se standardní situací soupeře a teď už hlavní rozhodčí varuje český tým, že by měl rychle rozehrát, což se také stalo. Takže 37. minuta u konce, Česko-Mexiko stále 0-0.
2: Kováře, jeho dlouhý nákop na Hloška, který prohrál se stopery hlavičkový souboj, ale odražený míč znovu pro české fotbalisty. Na pravé straně Holeš, který volí zpětný pas na Hranáče, ten už je atakovaný, musí se dávat pozor na chybu, vrací balon Holešovi, který je pod tlakem Quiñoneze, a tak si znovu zahraje brankář Matěj Kovář. Po levé ruce má volného kapitána Krejčího, který teď úplně nemá s tím rád, nakonec to zvládl, otočil těžiště hry velmi dobře na pravou stranu, kde má teď trochu prostoru Tomáš Holeš, který se snaží najít Adama Hloška, ten hrudí sklepl pod sebe, ale ten míč neskončí v zámezí, protože se k němu dostane Quiñonez, jeho zpětný pas na Cháveze, a dostávají se Mexičané na osu hřiště, kde je Edson Alvarez ve středovém kruhu, po pravé straně má volného Reyese, Mexičané to teď dost možná zkusí po pravé straně, tak ten Alvarado táhne míč do středu hrací plochy, Hložek teď pomáhá defenzivě, Mora se dostává k míči, Douděra si ho velmi střeží, Alvarado už by mohl centrovat, Češi teď nenapadají, Sadílek se snaží vystát Alvaráda, ještě se dostává Mora k míči, dává si to na pravačku, kombinuje s Alvarádem, kombinace dvou hráčů na malém prostoru, Alvarado je vytlačovaný Michalem Sadílkem, snaží se udělat klamavý pohyb na pravé straně, teď prostor pro Sánchez, Mexičané teď umě kombinují poblíž 16 českých fotbalistů, ale zakončí zatím nedostávají až teď, ale střela zblokovaná, velmi dobrá práce Višinského, ale odražený míč pro Cháveze na levé straně, Cháveze si zasekl, coufala a snaží se vytvořit si prostor.

0: míč s Morou, ale teď měli Češi štěstí. Končí 39. minuta. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Mexiko Česko na fotbalové mistrovství světa 0-0.
1: Češi v tuhle chvíli totiž hodně cukli a nestačili dostupovat rychlé a hlavně přesné přihrávky mexického týmu na malém prostoru. Takové ty klasické trojuhelníčky šup a jednou střílí Sanchez, výborný zákrokováře, po druhé Alvarado ze záklonu. Z pravé strany se snažil kroutit míč, ale překopl o hodně branku. Takže žádné rozehrávání zezadu od českého týmu pro tuhle chvíli. Kovář volil dlouhý nákop, ten se vrací na českou obranou polovinu, tam je Krejčí, Krejčí posouvá přes šířku hřiště na Hranáče a ten ještě více do pravé lajny na Holeše. Holeš pak prostrkává na Šulce, Šulc pod tlakem proti hráče nává na Coufala, ale Coufal zůstal zapíchnutý v trávníku a nestihl ten míč už na hrací ploše, jen ho protečoval. Pak sice zatleskal Šulcovi, ale teď se trochu vytratila ta česká kombinace, ale dalo se čekat, že Mexiko se dostane v některých fázích zápasu do tlaku a to platilo v těch předešlých minutách. Začala poslední pětiminutovka základní hrací doby úvodního poločasu, určitě bude nastavení kvůli té pauze na pití, která je povinná. Mezitím golman Rangel zkouší křížný balón do pravé strany, ale tam je připravený Krejčí před zabíhajícím Sanchezem a tak se musí zatáhnout Mexičani po zisku míče zase zpátky až k vlastnímu brankáři. Teď má balón Montes, Montes znovu hraje do oprava, Mora do středu pole, Alvarado. Pěkně přečtená teď kombinace mexického týmu, Krejčí byl hodně vysunutý, předskočil tam Alvarada, ale od jeho nohou se odráží míč do zámezí, Mexičané vhazují a okamžitě přenáší hru zase zpátky do vlastního pokutového území. Tam se snaží napadat Schulz, golmana Rangela, ale ten bez problémů posouvá do levé strany Reyes, prudká přihrávka po zemi na Martineze, ten ve středu pole sklepává na Moru. Mexičani teď hodně drží balón, Quiñones se přesunul zleva do středu pole, ale výborně byl teď dojetý červem. Faul to nebyl, domácím divákům ani mexickým hráčům a trenérovi se to nelíbí, ale Češi můžou hrát dál. Quiñones zůstává ležet na zemi, prudká přihrávka dopředu, Hložek zezadu podražený, i když teď Montes ukazuje, že hrál balón. Připomeňme, že Montes dostal v tom úvodním utkání s Jihoafrickou republikou červenou kartu, když zabránil jednomu z průniků Jihoafričanů. No a teď na půlce hřiště u středového kruhu dojel zezadu Hložka. No a hlavní rozhodčí z Argentiny Falcón mu jasně ukazuje ještě jednou a tohle bude karta. Tak pozor, Falcón si dokonce ještě povolával, Montese ne, tak nakonec ne, mluvil jen s kapitánem Alvarezem. Takže teď standardní situace od středové osy, skoro u středového kruhu, nalevo stojí Sadílek a jeho levačka, Češi se sem nasunuli ve velkém počtu před pokutové území mexického týmu. Jsou tam v takové jedné řadě, tam číhá na rozehrávku blízko Sadílka pouze Douděra, který má trochu víc prostoru na levé straně, ale Sadílek centruje před pokutové území, ten míč je přetažený a Mexičani ho tam kontrolovali. Hlavičku jího před vápno, kde je Holeš. Holeš sklepává na Šulce a Šulc musí dát zpátky až do středového kruhu, kde je teď v pozici falešného stopera Sadílek a na levé straně vidí rozeběhnutého Coufala. K tomu se stahuje Chávez. Chávez ten míč podskočil, Coufal na to čekal, ale přece jenom jak proletěl těsně nad hlavou levého obránce Mexika, tak se odrazil od nohou Coufala do zámezí, takže Mexiko bude vazovat nějakých 10 metrů od rohového praporku vlastního vápna. Ještě nějaké 2,5 minutky do vypršení 45. minuty. Zatím na mistrovství světa hraje Česko s Mexikem 0-0 a teď další nedovolený zákrok. Tentokrát na Holeše, byl tam Romo. Mexičani se snaží hodně mluvit k hlavnímu rozhodčímu z Argentiny Falconovi, který teď musel něco vysvětlit i trenérovi Aguirremu, protože to je poblíž mexické střídačky. Ale to bude další zajímavá standardní situace pro český tým. Zatím 0-0.
0: Z pravé strany v podstatě na prodloužené čáře velkého vápna, byť je to hodně z hloubky, tak Češi mohou udeřit, buď bude úřadovat pravačka Vladimíra Coufala, nebo levačka Michala Sadílka. Sadílek by kroutil balón spíše k brance, Vladimír Coufal tedy víc od ní, Ladislav Krejčí ještě něco řval směrem k dvojici možných exekutorů a teď už je Vladimír Coufal připravený, společně s ním tam je Michal Sadílek. Nakonec Coufal centruje na zadní tyč, defenziva Mexičanů si poradila, ale odražený míč znovu pro české fotbalisty Douděra. No to má na kopačce, pálí, ale to byl hodně unáhlený pokus, který končí vysoko nad brankou a také hodně mimo branku. Takže ve 44. minutě platí, že v posledním zápase ve skupině mistrovství světa hrají Češi na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku.

0: útoku, zatím bez branek 0-0, domácí golman Ránchel teď vysouvá své spoluhráče, nebude z toho žádná konstruktivní rozehrávka nakrátko, naopak dlouhý pas směrem nejspíš na levou stranu, kde se zhlukují hráči obou týmů, dlouhý pas, který míří přímo na Robina Hranáče, který ho ale podskočil, hrát tak může Quiñones, který se dostal k balonu na dvakrát a třetí narážečka už nevyšla. Holeš se dostal k míči, zpětný pas na Kováře. Jeho balon na pravou stranu, kde je Schulz, který se snažil absolvovat souboj s Reyesem, ten byl ale úspěšnější. Série soubojů ve středu hřiště, Červ přiletěl k míči a nakopl ho. Zvládl to Alvarez v pozici posledního, nebo to Alvarez, byl to Montes, který hlavou poslal míč k brankáři Ránchelovi. Mexičané kombinují, teď mají míč ve středu hřiště, ale pozor, jeden z českých fotbalistů leží na trávníku a hlavní rozhodčí Falcon přerušuje hru a je to Michal Sadílek, který se teď drží za nohu, ale
1: za
0: už klečí.
1: Stehenní sval.
0: Už klečí, takže doufejme, že bude schopný pokračovat ve hře. No a my za malý moment se dozvíme nastavení prvního poločasu, který byl místy celkem rozkouskovaný. Minimálně to budou 4 minuty nad rámec těch úvodních 45 minut v prvním poločase. Češi za malou chvíli budou pokračovat ve hře, ne, budou to Mexičané, kteří byli v držení míče poté, respektive předtím, co hlavní rozhodčí hru přerušil, no a Mexičané tak mohou rozvíjet další útočné snažení, jsou teď na vlastní obrané polovině, na pravé straně může hrát Sánchez, ve středovém kruhu je teď Alvarez, který má po levé ruce volného stopera, kterým je Reyes, který se také dostává k míči. Češi teď hodně hluboko zatažení. Mexičané si zkoušejí vytvořit nějakou poslední akci, ještě tedy v závěru prvního poločasu. Aktuálně se hraje první ze 4 nastavených minut. Mexičané stále v držení míče. Mexiko-Česko na mistrovství světa 0-0.
2: A jsou o jednoho navíc, protože Sadílek musel být na minutu mimo hřiště, protože kvůli němu byla zastavená hra. Takže ho hlavní rozhodčí Falcon poslal ven ze hřiště, ale ta minuta už vypršela. Ale Mexiko se teď tlačí k českému pokutovému území centra. Na malé vápno, ale výborná práce, kterou tam teď předváděl Holeš, který tělem odslonil Roma, ten se tak nedostal vůbec do souboje s golmanem Kovářem a ten si bez problémů sebral míč na malém vápně. Teď do Grděra ukazuje, že bude dávat křížný balon, tam je zabíhající Schulz. To byl pěkný pokus, Schulz se dobře rozeběhl ze středové osy, více do levé strany, ale přece jenom byl ten nákop od Douděry příliš dlouhý. Mexiko také na nic nečeká, ve druhé ze 4 nastavených minut ve středu pole je teď Roma. Alvarado se stáhlo hodně teď pro balón do středového kruhu. Může hrát Quiñones, po levé straně se blíží Mexičani k pokutovému území českého týmu. Nakonec toho změnili a Romo přenáší hru do pravé strany, kde už je připravený Mora. Mora centruje do pokutového území, ale tam zase Sadílek na hranici vápna. Dál už se ale Češi nedostali, přihrávka od poloviny hřiště od stopera Montéze až ke golmanu Ránchelovi. Ještě 2 minuty by se měly hrát z úvodního poločasu, zatím 0-0 mezi Českem a Mexikem.
0: Mexičané kombinují, míč mají na levé straně, kde je rozběhnutý Chávez, který míří s míčem k pokutovému území českého týmu, ještě kombinuje s Quiñonesem, tento zkouší, parádní rána Quiñoneze, která ale odsud z tribuny vypadala nebezpečněji, než jak nebezpečná nakonec byla, protože Quiñones netrefil o dobré 2 metry, nicméně vzal za to tento mexický křídelník, už se na to nemohl koukat. Mexičané obecně zatím málo střílí, snaží se to vykombinovat v podstatě až do kuchyně, jak se lidově řečeno říká. Teď to tedy vzal Quiñones na sebe, ale Matěj Kovář mohl zůstat klidný. Kovář a jeho dlouhý nákop na Hloška. Ten je v obležení hned dvojice protihráčů, která byla úspěšnější a znovu se dostává Quiñones k míči zády k brance uvnitř středového kruhu a Quiñones byl faulovaný, takže Mexičané zůstávají u balónu, rozehrávat za malou chvíli bude Romo, který zatím otálí, dává přihrávku pod sebe, kde je Reyes, který kombinuje s Montesem. Mexičané už se nikam neženou v závěru nastaveného času, ještě zhruba 60 sekund do konce 4-minutového nastavení. Mexiko-Česko 0-0, teď skvěle Holeš odzbrojil Quiñoneze, ještě může hrát, Coufal na pravé straně, Sadílek a jeho zpětný pas na Holeše, opět na pravé straně Coufal, jeho přihrávka byla zblokovaná, ale míč se příhodně odrazil k Holešovi a tak může hrát Robin Hranáč na ose hřiště, po něm kapitán Krejčí. který ještě otáčí hru na pravou stranu, kde si všiml volného Coufala, ale ta přidávka nebyla přesná, míč končí v zámezí. Mexičané okamžitě rozehráli, Quiñones si běhl pro aut, teď už je pod tlakem Coufala, Quiñones ten balon přidržel, posílá zpětný pas na Reyese, no a do kombinace se zapojí také Sánchez, 20 sekund do konce 4-minutového nastavení, Mexiko-Česko 0-0, Mexičané mají míč na pravé straně, ještě dost možná mají čas na jednu útočnou akci, ale ten pas je zpětný, k míči se dostává Romo, no a do kombinace se poblíž středového kruhu zapojí také Reyes, opět Mourad, Mexičané více na pravé straně, Češi jsou teď trochu pasivní, ale první poločas končí. Rozhodčí Falcon v úvodní 45 minutovce naposledy zafoukal do své píšťalky. Hráči obou týmů odcházejí do kabin za nerozhodného stavu 0-0, ale Mirko, nebyl to špatný výkon ze strany Čechů?
2: Nebyl to vůbec špatný výkon, byly tam útočné výpady, pár kombinací, velká šance Denise Višinského, která ale po zemi jeho střela skončila vedle branky, a jenom jedna malá poznámka k odcházejícím hráčům, už to sleduje nějakých 5, možná 10 minut. Tomáš Holeš toho má podle všeho plné zuby, protože neustále při každém přerušení je v předklonu opřený a teď ho tam i jeho další spoluhráči objímají, protože Tomáš Holeš odvedl výborný výkon v obraně, hodně toho naběhal, ale on je řádně osvalený a mluvil o tom i po minulém utkání. Možná, že mu v téhle nadmořské výšce docházejí síly rychleji než ostatním hráčům. Uvidíme, jestli se vrátí do druhé půle. Zatím sympatický výkon české reprezentace, určitě nejlepší na tomhle šampionátu. Mexiko nepouštěla česká reprezentace do příliš nějakých šancí, naopak se sama snažila být aktivní. Výsledkem toho je, že v poločase je skóre nerozhodné 0-0 mezi Českem a Mexikem na závěr skupiny mistrovství světa, ve kterém jde Čechům o posun do playoff, ale k tomu by z největší pravděpodobností vedla jen výhra. My se vám s Lukášem Michalíkem přihlásíme znovu za nějakých 12 minut.
1: Do té doby děkujeme mužům, které máme za Radiožurnál a Radiožurnál Sport v Mexico City, a vydáváme se za mužem, který je naším fotbalovým expertem, Pavlem Horvátem. Dobré ráno, Pavle.
3: Dobré ráno.
1: Co říkáš na první poločas utkání Česko-Mexiko?
3: No tak já si myslím, že to, co jsme všichni chtěli a čekali, myslím si, že vidíme velmi odvážný výkon. Samozřejmě soupeř je velmi kvalitní, to je vidět z těch několika momentů, kdy jsme malinko hůř to dobránili, tak byli velmi nebezpeční, ale my jsme předvedli dobrý výkon dopředu. Určitě se ukázalo to, že Denis Višinský má formu, potvrdilo se to, že prostě my nemůžeme zvenku soudit to, jak ty hráči vypadají na tom tréninku. Myslím si, že to byla správná volba, samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v průběhu toho dalšího zápasu nebo v průběhu toho druhého poločasu, protože přeci jenom Denis Višinský nehrál teďka 14 dní žádný zápas a ta praxe zase malinko bude chybět, ale celkově je to prostě příjemný výkon.
1: Tak když už se rovnou zastavíme u Denise Višinského, šokovalo tě samotného, že je v základní sestavě, a potom tedy, jakým způsobem se dostával do šancí, protože on byl vlastně tím jediným českým hráčem, který měl nějaké šance v těch úvodních 45 minutách?
3: Já ještě řeknu jednu věc, která mě šokuje, a to je to, že ta sestava je 4 hodiny nebo 5 hodin před zápasem známá. Já nevím, jestli je to u všech týmů, ale není to tak pravidlem jako obvykle, a myslím si, že je to po několikátý, co takhle u nás to je. A co se týká Denise Višinského, tak já si myslím, že je správný, že prostě tu šanci dostal a ukazuje, že je prostě nebezpečný. Vypadá jako chlapeček v tom obliči, i ten jeho projev takový je, spíš víceméně technický, ale je to zabiják, je nebezpečný, je umí zakončovat, umí si to najít, tu situaci, a pak bývá nekompromisní. Teď jsme měli možná malinko smůlu, že tu první střelu netrefil malinko líp a mohli jsme jít do vedení.
1: Přijde mi, že český tým hraje trochu jinak než proti Jihoafrické republice. Ty to vidíš nejen očima hráče, ale jako trenér, tak čím to je? Máš pro to vysvětlení?
3: Ne, tak je tam ten vysoký pressing, určitě se o tom kluci bavili, je to nepříjemný každému manšaftu, který chce rozehrávat. Mexičani přesto si věřejí, jsou silní v té kombinaci, moc těch zisků tam nemáme, ale je to odvážný, a na druhou stranu jsou tam rozehrávky od brankáře, Kováře, ale to se dá hrát jenom když prostě ty hráči jsou v nabídce a chtějí ten balón, a to zatím v téhle první půli bylo.
1: Hlavními postavami české fotbalové reprezentace v posledních letech jsou Tomáš Souček a Patrik Šik. Ani jeden z nich není v základní sestavě. Chápeš to?
3: No tak teď to vidíme na tom hřišti, tak kluci prostě třeba nemají tu sportovní formu. Bavili jsme se o tom, třeba i Lukáš Provod, který prostě táhne Slávy za normálních okolností, by asi taky hrál, ale prostě ten trenér na tomhle krátkém turnaji se musí rozhodnout podle té aktuální formy. A dneska jsme se o tom, pardon, včera už odpoledne jsme se o tom bavili v tom speciálu. Prostě tam rozhoduje aktuální forma a už není žádná oprava, takže já si myslím, že je logický, že trenér prostě vidí všechny ty tréninky, my ani samozřejmě kluci, kteří jsou tam, Mirko s Mikulášem a s Michym, tak prostě nevidějí celý ty tréninky a nevidějí, jak ty kluci v tom tréninku vypadají, takže ty trenéři mají tenhle ten kompletní pohled a podle toho se i rozhodují.
1: Myslím to i kvůli tomu, jak to asi tak Koubek, trenér Miroslav Koubek, vysvětlí v kabině, aby nebylo dusno, přeci jenom on posadí na lavičku hráče, který hraje stabilně v Premier League a těch v české reprezentaci obecně moc není.
3: No tak už to bylo v minulosti, takže já si myslím, že prostě ta otevřenost se prostě v tomhletom směru vyplácí, když toho hráče vezmeš, ať už na kafe nebo na nějakou chvilku si ho pozve třeba trenér k sobě na pokoj a řekne mu, hele, Tomáši nebo Patriku, já to vidím prostě takhle teďka a je potřeba to prostě vzít a ty kluci jsou profíci, já si myslím, že tam nebude nikdo, kdo bude dělat uraženýho. Tam jsou všichni za Českou republiku a já vím, že každý ten hráč chce hrát, ale z logiky věci je nesmysl, aby tam dělali nějaký kotrmelce.
1: Česko-Mexiko po prvním poločase 0-0, co jsme to tady tak propočítávali, tak vlastně remíza nechává pouze hodně teoretickou naději se souhrou řady dalších výsledků, takže abych to přeložil, je prostě nutné, aby česká reprezentace vyhrála nad Mexikem, aby postoupila. Jak na to ve druhém poločase? Co zlepšit? Jak se dopracovat ke gólu?
3: No tak já se samozřejmě trošku bojím, byť jsem slyšel v televizi rozhovor Davida Douděry před zápasem, že o té nadmořské výšce mluví jenom novináři, tak já doufám, že to tak opravdu je a že těm klukům ta síla, ta agresivita vydrží celý ten zápas. To je, si myslím, že je první bod k tomu, aby jsme mohli být úspěšní, no a pak prostě využít už teďka šanci, protože úplně si netroufám říct, že budeme mít jako pět gólových šancí, ale myslím si, že z té další už bychom měli být úspěšní.
1: Česko-Mexiko po prvním poločase 0-0, bavili jsme se o tom s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Zatím, Pavle, děkuju.
3: Naslyšenou.
1: Co se týče druhého souběžného utkání, tak po prvním poločase to je 0-0 také mezi Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou.

0: 4 hodiny přesně posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté po poločase hrají ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa s domácím Mexikem 0-0. Utkání sledují také fanoušci v Brně, kde kvůli živému přenosu zůstávají otevřené některé hospody i v noci. V jedné z nich je i náš redaktor Jakub Holler, se kterým jsme teď ve spojení. Hezký den.
1: Hezké brzké ráno všem posluchačům.
0: Tak nám, Jakube, popiš atmosféru, kde teď jsi a kolik fanoušků přišlo na utkání?
1: Je zde asi 40 lidí, takže je téměř plno, vidím tady jen pár prázdných židlí. Nyní za stavu 0-0 je atmosféra vypjatá. Větších šancí v první půli u Čechů bylo několik a hosté všichni do jednoho napjatě sledovali přímý přenos na plátně a očekávají, kdy tým v červených dresech nějakou promění. Avšak asi před hodinou to bylo o něco uvolněnější. Před úvodním výkopem jsem se ptal hostů, jak to vlastně vidí, a všichni byli optimističtí a věřili českému nároďáku, že ty tři body nakonec obdrží. Někteří sem přišli rovnou z práce, jiní si dali předzápasového šlofíka, protože jednoduše věřili, že to českým fotbalistům pomůže. Na stoli každopádně obsluha pro 40 očekávaných hostů připravila zadarmo drobná občerstvení, jako jsou chlebíčky, jednohubky nebo řízky s chlebem. Tradičně k jídlu nechybí ani pivo. Všichni se dostavili na čas, většina z nich v červených dresech a jsou tu i někteří s obličejem pomalovaným barvami české trikolory. Provozní podniku pan Tomáš Mago je s atmosférou a především účastí spokojený, i když si jí zpočátku jistý nebyl. Obavy právě vyvolávaly noční hodiny, ve kterých dnešní utkání i utkání s Koreou pár týdnů nazpět se odehrávalo. Mexiko má tady v tomto utkání samozřejmě dvě výhody. Jistý postup do vyřazovací fáze a hra v domácím prostředí. S tím se musí vypořádat český tým, který by i v případě výhry nemusel mít jistý postup. V případě třetího místa ve skupině by se muselo čekat na výsledky ostatních zápasů. Finální pořadí skupiny A rozhodne i druhý zápas, který se odehrává souběžně s tím českým, a to mezi Jižní Koreou a Jižní Afrikou.
0: Říká Jakub Holler, děkuju.
1: Hezký večer, hezké ráno.
0: A za chvíli už druhý poločas.

0: 4 hodiny, 5 minut ráno posloucháte Radiožurnál a Radiožurnál Sport, a to proto, že čeští fotbalisté už také nastupují k druhému poločasu utkání proti Mexiku. Zápas základní skupiny komentují Mirko Vasič a Lukáš Michalík.
1: Tak tedy ještě jednou hezký večer z Aztéckého stadionu v Mexico City. Právě teď začíná druhý poločas za stavu 0-0. Čeští fotbalisté už rozehráli na pravé straně u balónu Vladimíra Coufal, který centruje poblíž pokutovému území, ale ten centr nebyl přesný. K míči se dostal Alvarado, ale ohlavičkoval je jen ke kapitánu národního týmu Krejčímu. Teď může hrát ve středu hřiště Červ, který se snažil procedit míč na nabíhající spoluhráče Višinský, ale ani Hložek se k němu nakonec nedostali. Nicméně čeští fotbalisté budou rozehrávat aut, protože jeden z mexických hráčů odpravil míč jen do zámezí, a to je opět parketa pro Vladimíra Coufala. Možná 7 metrů z levé strany od rohového praporku. Vladimír Coufal přeběhl celou polovinu hřiště a už se rozebíhá a pošle míč přímo do 16. Coufalu dlouhý aut směrem na Krejčího, který se nedostal. Ještě odražený míč, čerpálí, ale ta rána byla zblokovaná a končí v rukavicích brankáře Ránchela. Zajímavá situace se stala o poločas časové pauze. Guillermo Ochoa, mexická legenda, už 40-letý brankář, který je na svém 6. mistrovství světa, se pohyboval poblíž tedy půlící čáry v brankářském dresu a s rukavicemi. Chvíli to vypadalo, že by mohl jít na trávník, k tomu ale nedošlo. A ten teď jeden z českých fotbalistů, je to Tomáš Holeš, o kterém už mluvil Mirko Vasič, opět v bolestech v pokutovém území Mexičanů. Mirko, nevypadá to s ním úplně dobře.
2: No, byl to totiž dlouhý vysoký aut a tam šli proti sobě v náběhu právě Holeš s Krejčím. Krejčí byl o dost výše než Holeš. No a když jsme viděli ten opakovaný záběr, tam Holeš narazil do Krejčího, doslova se mu sroloval nos, ale vypadá to, že tenhle obránce Slavie a reprezentace tak bude moct pokračovat ve hře, když teď pravděpodobně musí čekat tu jednu minutu. Takže Češi v oslabení. Mezitím Mexičané rozehrávají, ne, tak nakonec rozhodčí, protože to mohla být krev a mohlo to být nebezpečné, tak vrací Holeše zpátky na hřiště dřív a netrvají na té jedné minutě, která by měla být. Každopádně Mexiko rozehrává kolem středové čáry, posouvá do pravé strany Sanchez, ale běží spíše na středovou osu. Rychlá prostrkávačka k vápnu na Martinéze, ale ten pod tlakem hranáče neudržel míč, který pak Krejčí sklepává zpátky na golmana Kováře, a ten dlouhým nákopem hledá Šulce. Šulc ale obsazený teď Chávezem ve středu pole, znovu sbírá míč česká reprezentace. Sbírat tyhle odražené balóny, to je taky nesmírně důležitá věc ve fotbale, tím se nedostáváte pod tlak a naopak se ho sami můžete vytvářet, ale teď Krejčí zkoušel dlouhý nákop směrem do předu, ve středu pole Alvarado, vysoká noha, tam šel do úděra hlavou hodně nízko, zdálo se, že ho zasáhl Alvarado, ale nakonec se všechno obešlo jen domluvou a vhazuje se právě do úděra. Na vlastní obrané polovině dává na Krejčího, Krejčí potom zpátky až na stopera Hranáče a ten na Tomáše Holeše, a Holeš se skakuje a vrací až na golmana Kováře, který to obloučkem zkouší do lajny. Ten se ale nepovedlo, končí v zámezí blízko půlící čáry. Začíná 4. minuta druhého poločasu. Česko-Mexiko stále 0-0.
1: Mexičané budou vhazovat z levé strany už z vlastní tedy útočné poloviny. Quiñones se dostává k míči, ještě ho tedy předal na Martinéze. Mexičané mají míč poblíž pokutového území a snaží se uvolnit Mora, který to udělal dobře, ještě centruje do 16, ale ten jeho pas nebyl přesný a pohlídal balón mířící do zámezí Lukáš Červ, takže od své branky bude za malou chvíli vykopávat Matěj Kovář, ale Gilberto Mora, na to, že mu je 17 let, tak patří k nejlepším hráčům tohoto zápasu, je nesmírně aktivní, je na tom velmi dobře technicky, ale zatím naštěstí nevyprodukoval žádnou výraznější příležitost. Ladislav Krejčí rozehrává, dává po své pravé ruce, tam je Hranáč, který se rozlíží kolem sebe, nakonec pětný pas na Kováře, který už je pod tlakem, musí si dávat pozor, nakonec ještě konstruktivní rozehrávka přes Krejčího, ten má na levé straně volného douděru, který si balon zpracoval směrem do středu hřiště a ještě pokus o průnikovou předávku na Šulce, ale tento záměr vystihl Quiñones, který dnes také hodně vypomáhá defenzivě. Mexičané mají míč uvnitř středového kruhu, kde je kapitán Alvarez, který předává po své pravé ruce na Montese, jeho dobrý pas. No a pozor, teď Mexičané už se blíží pokutovému území a v něm je Quiñones, který si to dává na pravačku, stále Quiñones, skvělý Tomáš Holeš, ještě odražený balon, Holeš na dvakrát odkopl, ale Alvarado se dostává k míči, jeho centr, který míří na Quiñones, teď už to snad Češi zvládnou a Vladimír Coufal nechá dokutálet míč do zámezí, ale Julian Quiñones byl teď hodně aktivní, pálil, ale skvělá defenzivní práce Tomáše Holeše, který se mexickému útočníkovi vrhl s kluzem pod nohy a tu střelu zblokoval. 50. minuta, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté hrají závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa v Mexiku na Aztéckém stadionu s domácími. Zatím hrají nerozhodně 0-0.
2: Rozehrávají teď nakrátko ve vlastním pokutovém území. Krejčí dal na Kováře, ten je skoro u penalty, napadá ho Martinez, ale Kovář rychle odehrává do pravé strany. Hranáč pak po lajně, pěkná patička, kterou teď ukázal Coufal na Šulce. Šulc mu chtěl vrátit podél lajny, ale nakonec se zdá, že už byl v zámezí u středové čáry. On se tělem otáčel, aby odslonil hráče, byl právě u lajny a nakonec se tedy balón vykutálel ven ze hřiště, což viděli. Asistenti rozhodčího odmávali. No teď Rangel docela riskantně posunul do levé strany, kde byl připravený Chávez, ale bylo to na poslední chvíli tak, že netrefil Šulcovu nohu. Budou to teď ale zkoušet Mexičani po pravé straně a nebo také středem. Kapitán Alvarez, křížný balón do leva, ten letí na Quiñoneze, ale předtím výborně zasáhl znovu Tomáš Holeš, který hraje perfektní utkání zatím. Mexičané teď prostrkávají do středu pole, Martinez před pokutovým území nabíjí zpátky Alvarado, tady je Sanchez už u rohu vápna, Češi hluboko zatažení, centr do pokutového území, znovu našel jen hlavu Holeše a ten svojí hlavičkou dostává balon daleko od vápna, ale Mexiko teď pokračuje v tlaku, který je prakticky celý druhý poločas. Teď se hraje 52. minuta, zatím je to 0-0, ale Mexičané teď obléhají pokutové území českého týmu, který je zatažený v hlubokém bloku a snaží se dostat k balónu. Teď nedostíhá, neostupuje, přihrávka prudká do vápna před branku a na poslední chvíli teď odvrátili Češi tenhle míč. No a ještě štěstí, že Romo po kolmici, kterou tam dostal do otevřeného prostoru mezi krajního hráče a stopera, nestřílil na golmana Kováře, ale snažil se ještě přihrávat před branku, ale Romo má znovu šanci. Na hranici vápna je tlačený ven, vypadá to, že to bylo čistě. Hložek musel pomoct defenzivou, Češi zvalcovaní před vápnem, tentokrát to nedovolený zákrok od Falcona je. No, teď už se dostávají reprezentanti pod velký tlak domácí reprezentace. Před malou chvílí prudká přihrávka do pokutového území. Romo místo střely volel ještě takový oblouček na malé vápno a to bylo jediné štěstí. Tam už se dokázal vrátit Lukáš Červ. No a pak byla zastavená akce mexického týmu faulem. Teď u středové čáry výborná práce do úděry. Nasadil Sanchezovi jesličky. Postupuje na středovou osu a tam je sražený kapitánem Alvarezem. Je to daleko od branky, ale na pěkný centr a náběh už by to mohlo být od středové osy doleva. Někde na prodloužené čáře velkého vápna, ale dobrých 35, možná víc metrů od branky. Polovina 53. minuty, Češi se vymanili z tlaku, gól nedostali a proto je to stále Mexico City s domácí reprezentací 0-0.
1: A vypracovali si zajímavou standardní situaci, opět u míče dvojice Sadílek Coufal, tak uvidíme, kdo dostane příležitost. Samozřejmě všichni vysocí hráči českého týmu a dobří hlavičkáři jsou teď před pokutovým územím připraveni naběhnout, a to včetně kapitána Ladislava Krejčího, který je mimořádně silný ve vzdušných soubojích. Sadílku v centr do pokutové území právě na Krejčího, který ještě vrací do šestnáctky z matky pokutovém území Mexika, ještě se dostává k míči na levé straně pokutového území Lukáš Červ, který teď hecuje české příznivce. Červ vybojoval rohový kop, protože pokus o přihrávku byl zblokovaný a teď mají Češi další velkou šanci, protože hlavně ze standardních situací umějí být hodně silný. 54. minuta, Mexiko-Česko na mistrovství světa 0-0. Češi potřebují zvítězit, aby zachovali šanci na playoff. Michal Sadílek už je připravený u rohového praporku a zřejmě znovu bude hledat Ladislava Krejčího. Centr Michala Sadílka, Rangel jde z branky, nedosáhl na balón, míč se dostal na zadní tyč, kde je teď v hloubce pole Vladimír Coufal, který volí zpětný pas, Doudira by mohl centrovat, ale rychle k němu přiběhl Quiñones. Doudira měl nakonec štěstí, míč se příhodně odrazil pro Coufala, ještě přihrávka na Hloška, který je teď na pravé straně, zpětný pas na Douděru, ten centruje na Ladislava Krejčího, ten se nedostal do zakonče, ještě odražený míč pro Červa, zblokovaná střela, Quiñones, teď Alvarez, no a Mexičané se ubránili, nicméně další dobrá pasáž českého týmu, dlouhý nákop Mexičanů na útočnou polovinu tohoto celku, balónu se dostává Romo, který to udělal velice dobře, ještě přihrál na pravou stranu, Mexičané mají velkou šanci, Chávez, a je to 1-0.
2: Je to 1-0, teď totiž čeští stopeři byli před brankou, zůstali tam po potom i atakovat tu mexickou rozehrávku. No a to byl základní problém celé téhle situace, protože v zápětí přišel vysoký balón na polovinu hřiště. Tam si Romo poradil hned s trojicí hráčů. Našel rozeběhnutého Cháveze. Tam ho nezastavil s kluzem, tuším ani Sadílek. No a Cháves si naběhl do pokutového území z pravé strany a prostřelil golmana Kováře. A tak v 55. minutě se dostává mexická reprezentace do vedení 1-0 ze dvou slušných náznaků národního týmu po těch předešlých, po té standardní situaci a po rohovém kopu, tak nakonec toho je rychlá akce Mexičanů. No a Chávez prostřelil golmana Kováře, chystal si to tam na obstřel levou nohou. Chávez výborně, proti němu sice vybíjal Kovář, roztáhl se tam jako takový ten pavouk, takový ten klasický golmanský zákrok, ale mezi rukou a nohou balón propadává do branky. Takže 55. minuta, no a s českou reprezentací už to nevypadá moc dobře, protože Mexico City prohrává s domácím národním týmem 0-1. Je tady také střídání. Denis Višinský, který debutoval na mistrovství světa, tak šel dolů, měl jednu velkou šanci, nedal, a nahrazuje ho Lukáš Provod.
1: Češi už rozehráli, právě Provod se dostává k míči, ale nechytil se úplně dobře, protože poslal nepřesnou přidávku na Holeše, takže odevzdaný balon Mexičanům, kteří budou vhazovat z levé strany, a ti teď jsou samozřejmě na koni. Mora se dostává k míči, se kterým ty dribluje na levé straně, dostal se na zem a vybojoval standardní situaci pro Mexiko. Teď to sebevědomí je znát, že na straně Mexičanů skutečně hodně vzrostlo. Je to obrovská škoda, protože Mexičané udařili prakticky z dlouhého nákopu, ke kterému se dostal Romo, pak se jí se štěstím dostal ve středu hřiště přes trojici napadajících Čechů, no a na pravé straně byl Chávez úplně pozapomenutý, zbavil se kličkou jednoho protihráče, který byl v pádu, no a tu finální fázi už zvládl skvěle a prostřelil Matěje Kováře. Teď standardní situace Mexičanů, opět Mora, který centruje do šestnáctky, Češi si musí dávat pozor, celou situaci zavíral na zadní tyči Tomáš Holeš, udělal to dobře, nebude z toho ani rok pro Mexičany. A takže Kovář za malou chvíli bude rozehrávat, 57. minuta končí, 58. začíná. Čeští fotbalisté prohrávají na Azteckém stadionu s domácími Mexičany 0-1, prosadil se v 55. minutě obránce Mateo Chávez. Češi si musí dávat pozor na chybu, Holeš končí znovu na trávníku, no tak slavistický obránce určitě toho bude mít plné zuby. Po utkání před několika minutami, když byl znovu na trávníku, tak už si začal rozcvičovat David Zima. Češi už rozehráli, Krejčí má míč na levé straně a táhne ho směrem k půlící čáře, poté se do kombinace zapojuje také Hložek, který hraje zády k bráně. Ještě dostal balon na levou stranu, kde je Šulc, ale už je atakovaný hned dvojicí Mexičanů, kteří se dostávají k míči ve středu hřiště, opět Romo, ale v zápětí přišla ztráta Mexičanů a tak mohou kombinovat Češi. Hranáč posílá míč na pravou stranu, tam je Coufal, ale je okamžitě napadaný. Mexičané mají, zdá se, stále hodně sil i vlivem toho, že trenér Javier Aguirre hodně obměnil sestavu do tohoto zápasu proti tomu předchozímu. Douděra na levé straně táhne míč do středu hřiště, kombinuje se Sadílkem, ten sklepává pod sebe na Krejčího, opět může hrát Sadílek, další zpětný pas na Krejčího, průniková předávka na Hložka, který je ale atakovaný Mantésem a tento navíc udělal čistě, takže jsou u balónu Mexičané, kteří se teď nikam neženou uvnitř středového kruhu. Kapitán Edson Alvarez, který se rozlíží kolem sebe, čeká, kdo se mu nabídne. Postupná kombinace Mexičanů trvá. 59. minuta je ve své polovině, vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport z fotbalového mistrovství světa. Češi prohrávají v Mexiku 0-1.
2: Douděra vystil rozehrávku Mexika, dlouhou přihrávku okamžitě dává do středu pole na Hložka, ten mu vrací, jenže Douděra v zápětí chybuje, jenže tam je bojovník Sadílek, který se doslova rve s Martinezem a u středové čáry ho připravil o míč, takže může hrát národní tým po pravé straně teď, kam doputoval balón Holeš. Přihrávka směrem dopředu, tam je Provod. Provod je naháněný dvěma hráči, ale stále pokračuje ke koncové čáře. Chtěl dát pod sebe do rohu pokutového území, kam zbíhal Coufal, to se ale nepodařilo. No a teď sprinterský souboj mezi Holešem a Quiñonezem a Holeš to zvládl. Stále dokáže ze sebe dostat i přes tu únavu. Tenhle sprint a Quiñoneze zastavil. Holeš patří k jednoznačně nejlepším hráčům českého týmu v tomhletom utkání v Mexico City proti domácí reprezentaci. Češi prohrávají 0-1 a musí za každou cenu otočit tohle skóre, jestli chtějí ještě myslet na postup. Zatím jsou půlící čáry. Na pravé straně má trochu víc prostoru provod, ale musí dát zpátky na Holeše. Všechno je to u pravé lajny. Výměna míče mezi slavistickými hráči. Rozbíhá se Coufal do lajny. Kruhovému praporku dostává tam přihrávku od provoda, ale míč ztrácí a byl to out, ano. Byl to out, tam Chávez zahrál míč do zámezí, takže budou moc vázovat Češi. Znovu tahle silná stránka, už několikrát tam si vytvořili závar v pokutovém území a Vladimír Coufal si jde pro jiný balón. Ne, nakonec volí auta krátko, tam se běhl Hranáč, vrací Coufalovi. Coufalu levé lajny, přihrávka na střed pole. Tady je Sadilek, Sadilek napřáhl levou nohou, trefil dozad jednoho z Mexičanů Alvareze a míč se odráží k půlici čáře. Alvarez stále zůstává na hrací ploše, ale už se zdvihl a tak může pokračovat česká akce po pravé straně. Centr do pokutového území, ale odvrací ho Reyes. No a pozor, tam sprintují Mexičani, ale Češi jsou tam ve velkém počtu a zavírají střed hřiště, takže tahle mexická akce nebude rychlá. Je to Mora, Morovi se tam rozbíhá Sanchez. Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem. Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel. Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón. Trefil ležícího Mexičana před sebou. No a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky. Byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup. Teď už ve 62. minutě prohrává 0-2.
1: Teď už to nevypadá vůbec dobře, opět parádní individuální akce mladého Mori, který absolutně nezasmatkoval, počkal si na náběh Sáncheze, který se dostal za záda českých beků, poslal krásnou přihrávku, Matěj Kovář se vrhl Sánchezovi pod nohy, ale v podstatě neudělal zákrok, ten balón se štěstím tedy, nebo ke smůle českého týmu před něj dostal. No a pak tu smůlu dokonal Tomáš Holeš, který právě Sáncheze trefil při snaze odkopnout balón. No a dobíhající Julián Quiñones už neměl výraznějších problémů dopravit míč do odkryté branky. 62. minuta, čeští fotbalisté prohrávají na Azteckém stadionu s domácími Mexičany 0-2. Připomínáme to neustále, aby si zachovali reálnou šanci na postup nebo velkou šanci, tak by Češi museli zvítězit a to už se teď zdá skutečně jako nedostižné. Mexičané střídají, odchází Romo a Martinez, takže dvojice hráčů. Samozřejmě Javier Aguirre teď má ten luxus, že může sáhnout do sestavy. Martinez a Romo končí, no a na trávník míří Jiménez a také Vargas. Santiago Jiménez, nikoli Raúl Jiménez, no a také s 18. Obet Vargas, no a domácí příznivci jsou ve varu, asi to slyšíte pod našimi hlasy, Aztécký stadion se teď raduje. Češi rozehráli, u míče je kapitán Ladislav Krejčí, který míří s míčem dovnitř středového kruhu, nakonec ale vyprodukoval jen zpětný pas na Hranáče. Poté se k míči dostává Holeš, malá domů na golmana Kováře, který kombinuje s Krejčím. Krejčí má kolem sebe dost prostoru, ale ta nabídka českých hráčů není taková. Sadílek si běhl k levé straně a přihrává před sebe. Hložek si běhl dobře pro balón, snaží se dostat před protihráče. To se mu povedlo, ještě se snažil nastartovat provoda. Ta přihrávka přesná nebyla, ale Hložek byl dojetý jedním z Mexičanů. Byl to Edson Alvarez, který za ten zákrok uviděl žlutou kartu. Češi budou mít standardní situaci a ještě před ní možná budou dvakrát střídat. U postranní čáry jsou připravení Patrik Šik a také Tomáš Souček, tedy dvojice dlouholetých opor, které dnes tedy zůstaly jen na lavičce náhradníků, ale za malou chvíli na trávník přijdou. Připomínám, že ve 64. minutě prohrává Česko v Mexiku 0-2.
2: Pro Ložka skončil dnešní zápas, za něj půjde Patrik Šik, to se asi dalo nějakým způsobem čekat. Ještě si počkejme, koho ze středových hráčů vymění Tomáš Souček, nebo jestli nepůjde dokonce na hrot, protože on se umí prosazovat ze vzduchu. No a už také zamířil ze hřiště a Tomáš Holeš, který toho měl plné zuby, byl namočený tím špatným odkopem i ve druhém gólu Mexika, ale jinak odehrál velmi dobré utkání. Takže vystřídáno, Hložek a Holeš dolů, Souček a Šik na hřiště. Už je rozehráno, Češi kombinují kolem středové čáry, Coufal na pravé straně, ale pod tlakem Quiñoneze musí vrátit do hlouby pole na stopery, Krejčí má rozeběhnutého Šulce, také mu přes středovou čáru dává přihrávku do úděra, ještě více vepředu, ale musí se zastavit, je tam dobře krytý, kombinace, přihrávka do středu pole, tam provod sklepává zpátky na Červa, Češi dohrávají do pravé strany, centr Coufala přetažený, Šulce tam snaží dostat k zakončení, což se nakonec stalo, ale už to bylo z tak těžké pozice, že Šulce nebyl schopný dostat balón nějak nebezpečněji do branky, na branku nebo dokonce před ní, kde bylo ve větším náběhu víc českých hráčů. Ale nepodařilo se a tak budou domácí Mexičani, kteří vedou 2-0 v 66. minutě, rozehrávat pěkně od stoperů a z klidu. Tomáš Souček zdá se mi skutečně posunutý na hrot útoku. Teď co? Nakonec změna rozhodnutí, neměl to být odkop pod brány, ale roh. Nebo jestli to nebyla dokonce pomalá rozehrávka, tak pomalá, že z toho je tedy nakonec roh. Češi okamžitě běží do pokutového území a Vladimír Coufal z pravé strany bude svojí pravačkou točit míč před branku. Ten už tam letí, ale je odvrácený daleko z pokutového území. Provod ukazuje Douděrovi, aby hrál. Douděra totiž zůstal jako poslední pro tuhle chvíli, jenže Douděra běží k vlastní brance. Místo toho, aby se snažil rychle dostat míč před mexickou branku. To se teď daří po pravé straně českému týmu. Přichází tam docela tvrdý zkus od Cháveze, který podťal českého protihráče, ale nebyl to. Nakonec nedovolený zákrok, pouze autové vazování. Coufal teď ale nevolí vhod přímo do vápna, naopak postupná rozehrávka, provod s Soufalem na pravé straně, už jsou vedle pokutového území, dávají pod sebe, Hranáč centruje do vápna, ten balón tam je nadražený, teď se Češi snaží dostat pod tlak mexickou defenzivu centrovanými míči ze strany a postupnou rozehrávkou a vznikají z toho další a další standardní situace, jako třeba teď, kdy bude Sadílek kopat z levé strany levou nohou, další rohový kop. 67. minuta, Česko prohrává s Mexikem 0-2.
1: Sadílek už je připravený rozehrát a svoji levačkou pošle míč do pokutového území, teď zvedá svoji pravačku, rozbíhá se, centruje na zadní tyč, kde byl Pavel Šulc, ale ten se do zakončení nedostal, hrát může provod na hranici pokutového území, dává si to na levačku, nakonec byl vytlačený Quiñonezem, ještě si ale vyměnil se svým spoluhráčem Coufalem balón, udržel míč na hrací ploše stále, Lukáš Provod vybojoval další rohový kop, teď se pojďme jenom krátce podívat na druhý zápas této skupiny. Jihoafričané v 67. minutě vedou nad jižními, respektive nad Jižní Koreou 1-0, takže za tohoto stavu by Češi skončili ve své skupině dokonce poslední. Rohový kop z pravé strany, Vladimír Coufal už je připravený tak, aby uvedl balon do pohybu uvnitř pokutového území, samozřejmě také Ladislav Krejčí. Centr letí do 16. Hranáč se dostal, nebo chtěl se dostat míč ještě do Úděra a jeho pokus Halfolem z dobrých 25 metrů. To byla střela ze zoufalství, která končí nad brankou. Ránchel mohl zůstat úplně klidný, za malou chvíli bude pokračovat ve hře. 68. minuta, pojďme si to znovu připomenout. Čeští fotbalisté prohrávají s Mexičany 0-2, teď můžeme nabídnout obšírnější hodnocení, protože je tu další občerstvovací pauza, tedy první a poslední. Ve druhém poločase velká škoda, ani ten úvod druhé půle nebyl od českých hráčů úplně špatný, byť to nebylo tak aktivní jako v poločase prvním, ale Mexičané trestali jakákoliv zaváhání. Nejprve tedy hodně jednoduchá akce Mexičanů, dlouhý nákop do středového kruhu, kde se skvěle zorientoval v 55. minutě. Teď už tedy vystřídaný Romo, který se zbavil i s trochou štěstí, hned trojice českých hráčů na pravé straně byl úplně pozapomenutý. Nabíhající Cháves, který mířil sám na brankáře Kováře, kterého si rozkýval levačkou, poslal balon ke vzdálenější tyči, no a ještě smolnější situace přišla v 61. minutě, kdy prokázal svůj obrovský přehled teprve 17-letý Mora, který přidržel balón, počkal na nabíhajícího Sancheze, na kterého česká defenziva taky trochu pozapomněla, poslal mu krásnou přihrávku. Sice na Sancheze vyběhl golman Matěj Kovář, ale i tak se Sanchez dotkl míče a se štěstím a ke smůle Čechů Kováře ten balón přeletěl, mířil do branky, ale do prostoru, kde stál Tomáš Oleš, ten se snažil míč odkopnout, ale trefil už ležícího Sancheze, no a poté už doklepl míč do odkryté branky Julian Quiñones. Na od té doby čeští fotbalisté na Azteckém stadionu prohrávají 0-2, nechci být příliš skeptický, ale ten zápas se zřejmě už bude jen dohrávat.
2: No, nejsmutnější na celé té věci asi je, že opravdu národní tým hraje nejlepší utkání na tomhle šampionátu. A je to takové to, kdyby teď přichází nazadu, proč tomu tak nebylo v těch minulých dvou zápasech, ale soupeři jiní, těžko říct, to necháme asi na hodnocení samotných hráčů a trenéra Miroslava Koupka. Rozhodně to reprezentace nevzdává, snaží se neustále tlačit do centru, hraje už docela otevřeně teď proti Mexiku, z čehož by mohly plynout i nějaké breaky od domácí reprezentace, ale národní tým má velkou touhu ještě zdramatizovat tenhle zápas, ale potřebuje teď dát 3 branky a to zbývá jen 20 minut plus nějaké nastavení. Obrovskou šanci nevyužil v prvním poločase Denis Vyšinský, možná překvapivě v základní sestavě debutoval na mistrovství světa. Svoji šanci ale nedal, pak tam byly ještě nějaké další 2-3 náznaky. Dopředu je to určitě lepší od českého týmu. Teď záběr na smutného Pavla Nedvěda na tribuně. Ten už taky asi se smířil s tím, že tohle bude konečná pro český tým, ale nepředbíhejme, i zázraky se dějí ve fotbale. Od branky bude vykopávat mexický golman Rangel, už skončila pauza na pití, bude se pokračovat ve hře v 71. minutě. Na mistrovství světa Česko prohrává s Mexikem 0-2.
1: A vy o tom slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Rangel a jeho dlouhý nákop, který končí na levé straně v zámezí, takže Češi budou vazovat, konkrétně Coufal, který má pod sebou volného Krejčího, ten si míč zpracoval, ale posílá ho za sebe k brankáři Kovářovi, ten už je napadaný střídajícím Santiagem Jiménezem, ale Češi to zvládli, nicméně mají balon jen ve vlastním pokutovém území, kde Kovář předává míč Krejčímu, ten má po levé ruce ještě volného douděru, ale volí dlouhý nákop, který teď skončil u Lukáše Provoda, ale následně slavistického křídelníka míč přeskočil Mexičané, ale také chybí v rozehrávce, nicméně Quiñones má stále dost sil a Hranát si musí dávat pozor, nakonec se balon dokutálel do zámezí, Češi budou vazovat, ale až po dalším mexickém střídání, na trávník míří s osmičkou Alvaro Fidalgo, no a dohráno má 17-letý talent mexického fotbalu Gilberto Mora, nejmladší hráč tohoto světového šampionátu, kterému domácí příznivci tleskají ve stoje. Odehrál skutečně parádní zápas, to je potřeba sportovně přiznat. Teď už tedy míří do kabin, na trávníku je Fidalgo, no a za malou chvíli bude ve hře pokračovat Vladimír Coufal. 72. minuta končí, Češi hrají na Azteckém s Mexikem, na Azteckém stadionu s domácím Mexikem 0-2. A připomínám, že by museli zápas otočit, aby měli šanci postoupit do vyřazovací fáze. Teď mají čeští fotbalisté balon na levé straně, kde je douděra, už na útočné polovině českého týmu, přirávka do středu hřiště, kde je Provod, Coufal se zapojí také do té kombinace, už by mohl centrovat, centr letí do 16 k Součkovi, ten se ale do zakončení nedostal, defenziva Mexičanů si poradila, odražený míč pro douděru na levé straně, ještě tandemový náběh Sadílka, který už by mohl centrovat, ale centrem trefil jen před sebou stojícího Sánchez, nicméně je tu další out pro Čechy, kteří můžou pokračovat v kombinaci. 73. minuta, čeští fotbalisté prohrávají v Mexiku ve skupině mistrovství světa 0-2.
2: Teď to zajímavě zkoušel douděra z velké dálky po zemi na Šulce, ale nepodařila se tahle přihrávka, byla zastavena stoperem Montesem, ale Češi stále na útočné polovině. Oblouček od douděry na zabíhajícího Tomáše Součka, ten byl ale podle všeho v offsideovém postavení, nakonec ten balon douděry byl stejně dlouhý, takže skončil za koncovou čárou a od vlastní branky bude rozehrávat golman Rangel v 74. minutě. Mexičani nikam příliš nesplechají, znovu rozhodčí odpočítává, už z toho byl jednou roh pro český tým při pomalé rozehrávce mexického mužstva. Teď přihrávka do středu pole, tam faul zcela očividný, na zemi končí Jiménez, když ho tam ze zadu povalil jeden z českých fotbalistů a Mexičani budou rozehrávat z klidu a to jim v tuhle chvíli vyhovuje. Už je tam připravený Chávez, dává zpátky Reyes, Montes, což jsou stopeři mexického týmu. Tomáš Souček okamžitě vybíhá atakovat, ale teď ho příliš nepodpořili jeho spoluhráči a tak je tam trochu víc prostoru pro Chávez na dlouhý nákop směrem dopředu. Zkoušel to do pravé strany. Sánchez dobře teď odzbrojený Šulcem, který zapracoval poblíž autové čáry a středové lajny. Poslal Sancheze na zem, ale nedovolený zákrok to nebyl, oba dva si potom plácli. Takže Češi budou vazovat. Douděra naspát na krátko, na Sadilka, Sadilek okamžitě z první na zabíhajícího Součka, ale ten hlavou míč netrefil, ale odražený balón znovu získává česká reprezentace. A Coufal to zkouší krásným balónem, točeným za obranu, ale provod je tlačený k rohovému praporku, teď Chávezem. Provod se zkouší otočit, tohle nebyl nedovolený zákrok, provod nakonec vybojoval, alespoň roh už v pozici takového ležícího střelce kopl do balónu a ten se od mexických hráčů odraje se, což je jeden ze stoperů, odráží tedy do zámezí za koncovou čáru a bude z toho roh. Z pravé strany Sadílek, je to levák, takže bude kroutit míč do obranky. Češi ve velkém náběhu. Dva v malém vápně, další 4-5 hráčů rozesetých kolem puntíku pro penaltu. Sadílek centruje do vápna, ten balón tam padá, ale Montes ho odvrací daleko od pokutového území, skoro až k půlící čáře. Kde je teď jen Vladimír Coufal? Vladimír Coufal od pravé lajny do středového kruhu. Kde je Douděra? Douděra má dost prostoru na oblouček za obranu, ten už tam letí, dva Mexičani se srazili. Šulc pokutovému zemí, navádí to na střelu, ale nakonec je ještě vysunutý. Další pokus od centru, od Sadilka, padá na malé vápno. Souček se tam snaží dostat k hlavičce, ale Montes byl nejvíc. A navíc tam byl faul Tomáše Součka, o který odpískal Jel Falcon. Viděl tam držení dresu jednoho z mexických fotbalistů. A tím pádem 80 824 fanoušků si teď asi zakřičí. Zatím může být spokojených, protože v 76. končící a už skoro v začínající 77. minutě vede domácí Mexiko nad Českem 2-0 a tenhle výsledek posílá Čechy pryč z turnaje.
1: Domácí za malou chvíli budou rozehrávat, připravený už je brankář Ránchel, který nikam nespěchá, ale už ho popohání hlavní rozhodčí. Ránchel už se tedy rozebíhá, volí dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Krejčí, který absolvoval souboj se Santiagem Jiménezem. Balón oba dva hráče přeletěl, no a tak Češi budou vazovat z levé strany. Míč už tedy drží v rukou na levé straně Michal Sadílek a pozor, Guillermo Ochoa za malou chvíli půjde do hry, takže mexický trenér Aguirre vystřídá brankáře ve druhém poločase, ale ještě teď akce Mexičanů, kteří mají míč na pravé straně a dobře to udělal Sanchez, který vybojoval pro Mexičany out, no a uvidíme, jestli předtím nebo až potom zamíří Guillermo Ochoa na trávník. Mexičané už rozehráli, Chávez může centrovat z pravé strany na Quiñoneze, který byl úplně osamocený na zadní tyči, Coufal se na něj trochu vykašlal, no a Quiñonez se dostal k hlavičce, ale tentokrát nebyl přesný, Matěj Kovář zasahovat nemusel. A teď to zmiňované střídání, mexická legenda, 40-letý brankář Guillermo Ochoa, který je už na svém šestém mistrovství světa, míří na trávník, místo mu samozřejmě přepouští Ránchel a to je tady tedy obrovská událost. V průběhu šampionátu Guillermo Ochoa prohlásil, že po šampionátu ukončí svoji bohatou kariéru. Přes 150 zápasů v reprezentaci Ochoa dostává kapitánskou pásku a jde do branky. Mexičané si to užívají se vším všudy, čeští fotbalisté o poznání méně. 78. minuta, Česko-Mexiko na mistrovství světa 0-2.
2: Ještě jedno střídání v tom davu, to tady zaniklo. Mateo Chávez odešel ze hřiště a nahradil ho Jesús Gallardo. Ale už je rozehráno. Češi dlouhý nákop, ale odražený balón se dostává ke Quiñonezovi, který je tlačený k autové čáře. A nakonec ho Čerp vytlačil až do zámezí, ale byl poslední, kdo se dotknul míče. Na levé straně teď bude obrany vhazovat právě Gallardo, jeden ze střídajících hráčů. Zkouší to dopředu, tam povalený dobrá práce české defenzivy, ale trochu zmatky, Coufal čekal příliš dlouho s tou rozehrávkou, jak může přijít. Přirávka před bránu, Quiñonez už se prodíral před golmana Kováře a na poslední chvíli Michal Sadílek zastavil tenhle pokus. A jestli stále slyšíte tu bouřlivou kulisu, tak to je pro Guillerma Ochoa, který je pro domácí mexické fanoušky legendou. Ale teď rohový kop domácí reprezentace, Češi všichni zatažení vlastní.

0: nad Českem 2-0, do branky zamířila domácí legenda Ochoa. Tady se slaví.
1: Mexičané se fotbalem baví, byť teď domácí reprezentanti brání, ale Češi kombinují na vlastní polovině, kterou teď překročil na útočnou Vladimír Coufal, ten kombinuje s provodem, ten je na levé straně, ještě se snaží zakombinovat se Šulcem, ale Šulc už provodovi balón nevrátil, protože to velmi dobře z mexického pohledu udělal Alvarado. Quiñones teď prohrál souboj s Douděrou, který to má na střelu, zkouší to z dobrých 30 metrů. Byla to znovu taková nepřipravená pozice, David Douděra vypálil branku, netrefil, Ochoa si tedy nepřipsal první zákrok v tomto utkání. Mohl zůstat klidný a za malou chvíli bude tedy rozehrávat, možná to slyšíte pod našimi hlasy. Domácí příznivci skandují Memo, Memo, to je kariérní přezdívka Guillerma Ochoy, mexického brankáře, který teď vykopává. Dlouhý balon na pravou stranu, tam úřaduje Krejčí, hlavička podél levé postranní čáry, Šik teď trochu zajel do soupeře, kterého povalil, což neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Jela a Falcona. Patrik Šik tedy fauloval, je to tuším Alvarez, který je teď tedy na trávníku, už se z něj zvedl, připomínám, že Alvarez přenechal kapitánskou pásku Ochoovi, když přišel na trávník. 1.80. minuta končí, Češi prohrávají na Azteckém stadionu s Mexikem 0-2 v souběžně hraném zápase. Jihoafričani stále vedou nad Korejci 1-0 a pokud tento zápas vyhrají, postoupí do play-off šampionátu ze druhého místa, kdo by to čekal. Dlouhý nákop Ochoy, Coufal vyhrál osobní souboj, k odraženému míči se dostává Šulc, ještě narážečka s Coufalem, který byl povalený na zem a Češi budou mít k dispozici standardní situaci. Z levé strany rozehraje ji nejspíš Michal Sadílek. 82. minuta je ve své polovině, stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Češi hrají v Mexiku na Azteckém stadionu. S domácím výběrem prohrávají 0-2 a na turnaji zřejmě skončí.
0: Sadílek z levé strany, blíž kautové čáře, 30 metrů a možná ještě o něco víc od koncové čáry, bude posílat míč do pokutového území. Češi ve velkém náběhu, snaží se tam tlačit na hranici pokutového území. Sadílek už tam také posílá balón, to je dobrý míč, trochu zmatky v obraně, ale nakonec Quiñones s nůžkami dostává hru do středu pole, kde je ale připravený Coufal, okamžitě sklepává do levé strany, kde je Sadílek. Sadílek dává na provod a pravod, tentokrát vlevo, zkouší oblouček Kvápnu, ale ten byl takový neadresný. No a teď mohou jít Mexičani do rychlého protiútoku, tam Quiñones dává oblouček za obranu, ale výborný návrat teď Vladimíra Coufala, který tam dokázal zastavit mexického hráče, kterým byl Jiménez, který už se tam dral k tomu balónu. Češi naopak teď přechází na útočnou polovinu, na levé straně je Šulc. Šulc ale má hned proti sobě dva hráče, snaží se jim vyhnout a Sanchez ho o míč připravil vedle pokutového území, než tam Šulc doběhl. Teď poklidná rozehrávka, Alvarado přenáší hru do levé strany, kde už je připravený Gallardo. Mexičani už nikam nespěchají, když vidí, že jsou čeští hráči stažení zpátky, tak si počkají na postupnou rozehrávku a kolem půlící čáry tam běhá Alvarez, nikým neatakovaný. Už asi není moc sil, hlavně psychických, od české reprezentace, aby nějakým způsobem zatlačila na mexickou rozehrávku. A tak domácí reprezentanti posílají míč z nohy na nohu, neženou se směrem dopředu. Teď Alvarez dokonce vrací až na gólmana Ochou. K tomu se snaží běžet Souček. No, na poslední chvíli pozor. Tomáš Souček se teď zranil. Chtěl tam natáhnout nohu do toho odkopu Ochoy, ale skončil na zemi, drží se za nohu, ale pokračuje mexický protiútok. Quiñones posouvá Chávez, prostrčení do pokutového území, pardon, to byl Gallardo, postrčení do pokutového území a teď rozhodčí Falcon přerušuje hru. Tomáš Souček se nešťastně sám zranil, chtěl tam natáhnout nohu do odkopu Ochoy a těžko říct, kde mu ksuplo, jestli to byl kotník nebo koleno, to z téhle pozice nedokážeme posoudit, ani opakovaný záběr nebyl k dispozici. Ochoa se tam okamžitě stará o českého hráče, ke kterému běží jeho další spoluhráči podívat se, jak to s ním vypadá. Bylo tam připravené dvojité české střídání, ale asi se s tím teď bude chvíli čekat. Do hry měl jít třeba Tomáš Chorý, Tomáš Souček, au, au, au, au, au. prohnul se mu tam kotník, on

0: Jednu nohu měl nataženou, na tu druhou dopadal a ten kotník se mu hodně nepříjemně prohnul a bohví, jestli to není zlomenina, protože hodně českých hráčů je okolo Tomáše Součka a hlavní rozhodčí z Argentiny Jael Falcón okamžitě volal pro nosítka, tak to je hořký konec, tedy se vším všudy.
1: Navíc pro Tomáše Součka, který je na tomto šampionátu nastoupil jen do jednoho utkání v základní sestavě, u postraní čáry už stepují Alexandr Sojka s Tomášem Chorým, ale samozřejmě trenér Miroslav Kubek bude muset ta střídání přehodnotit. Souček přišel na trávník až po změně stran, ale rozhodně nebude moci pokračovat ve hře, a tak si můžeme zrekapitulovat opět to podstatné. Čeští fotbalisté na závěr z skupiny mistrovství světa prohrávají na Azteckém stadionu s domácím Mexikem 0-2. Přitom připomínáme, Češi potřebovali zvítězit, aby se dostali do vyřazovací fáze šampionátu. Tomáše Součka vyprovází potlesk i domácích příznivců. V 55. minutě tady na Azteckém stadionu otevřel skóre Chávez, který využil přesné přihrávky od Romy, mířil sám na brankáře a propálil Matěje Kováře. No a druhý gól přidali domácí Mexičané o 6 minut později, kdy si Sánchez připsal gólovou přihrávku po té, co si naběhl na pas od Mory. Následně tedy se štěstím dostal míč za Matěje Kováře, ale míč se odrazil Tomáši Holešovi, ten se ho snažil odkopnout, ale trefil jen v tu dobu už ležícího Sáncheze. No a dobíhající Julián Quiñones neměl výraznějších problémů dopravit míč do sítě. Sojka a Chorý už jsou na trávníku a teď je otázkou, kdo místo přenechal. Samozřejmě Tomáš Souček je jedním z hráčů a také Lukáš Červ už má dohráno. Polovina 7:80 minuty, konečně snad budeme pokračovat ve hře. Čeští fotbalisté na závěr skupiny mistrovství světa prohrávají s domácím Mexikem 0-2.
0: Rozehráno, dlouhý výhoz teď golmana Kováře na Sojku, přenesení hry do levé strany, kde je připravený Douděra, ten prostrkává po zemi na Šulce, Šulcovi poskakuje balón, ale zbavuje se jednoho hráče, druhého, ale nakonec se Alvarez dostal na středové osy zpátky do toho souboje, sebral Šulcovi míč a pak ho přihráli mexičtí fotbalisté zpátky na golmana Ochu, který si nechtěl komplikovat situaci a předvedl dlouhý odkop. Ale už znovu míč míří k jeho vápnu. Douděra tam teď hledal rozeběhnutého Patrika Šika, ale k němu ten balón nepropadl. Mexičané odvrací do zámezí, takže může hrát Douděra. Nadrazil si ho balón a vysoký oblouk, který ale zamířil až daleko za mexickou branku. Zkoušel to rychle teď David Douděra okamžitě vracet míč někam před očou, ale nepovedlo se. Ten závěr zápasu se hraje 8:80 minuta, tak je pro český tým hodně těžký, prohrává 0-2, ví, že přišel o šanci na postup, do toho zranění Tomáše Součka, což nikdy není pro spoluhráče příjemné, když dojde k něčemu takovému. No a rozehrávají teď Češi od vlastní branky, Mexičani ale stále zkouší atakovat. Quiñones běží ke golmanu Kovářovi, ten odkopává na levou stranu, ale ten Leo nákop byl krátký, Alvarádovi pouze doletěl, ani ne na půlku hřiště, ale Alvarádo špatné zpracování, a tak může dopředu postupovat po dlouhém pasu Krejčího. Chorý nemůže, protože Krejčí přece jenom nepřekopl druhého hráče, který stál před ním. No a Krejčí se snaží pracovat teď po celém hřišti, ale Mexičani už jsou úplně v pohodě a posouvají balón z nohy na nohu z jedné strany na druhou. Teď Sánchez je na pravé straně, Chorý se tam snaží atakovat, stejně se snaží pracovat také Patrik Šik, ale je to všechno marné. Znovu míč rychle z nohy na nohu, přenesení hry tentokrát z pravé strany na levou od Mexičanů. Už tam není morál od českého týmu, sice se snaží, ale Sánchez teď bez problémů do středu pole. Alvarado tady je úplně volný na straně Jiménez, Alvarado postupuje přes středovou osu, pomáhá si teď s Alvarezem, přijde dlouhý křížný balón, nepřijde. Další a další mexická kombinace, teď u poloviny hřiště a vrácení až ke golmanu Ochoovi. Už začala 90. minuta, Mexičané bez problémů teď kontrolují závěr zápasu, vedou nad Českem 2-0 a tím ho posílají z turnaje.
1: kombinují na vlastní obrané polovině Mexičané. Teď má míč stoper Reyes, který ještě vytváří tandemový náběh po té, co předal balon. Quiñone se dostává k míči a míří k 16. Ještě pokus o průnikovou přidávku, ta byla zblokovaná, ale k Quiñonezovi se opět míč odrazil. Na pravé straně může hrát Alvarado. Mexičané si užívají závěr zápasu, ještě se snaží si vytvořit střeleckou pozici. Alvarado to má na levačku. Češi teď hodně zatažení před vlastním i ve vlastním pokutovém území. Centr letí z pravé strany, ještě to tam zachránil Robin Hranáč a Češi odkopávají, ale zdá se, že už tedy nemají moc sil. Mexičané se dostávají k balonu, ještě Chorý bojuje a vybojoval out pro národní tým a za malou chvíli se dozvíme, o kolik minut nastaví druhý poločas hlavní rozhodčí Falcon. Samozřejmě důvody k tomu, aby se ten duel nějak protahoval, už vyprchali. Mexičané kráčejí za jasným vítězstvím, vedou 2-0 na Aztéckém stadionu nad českým týmem. Za malou chvíli už bychom se měli to nastavení skutečně dozvědět. Je neuvěřitelné, že už se hraje 20 sekund přes a ještě ho nevíme. Až teď 6 minut nad rámec základní hrací doby Češi u balónu. Je to Robin Hranáč, který je uvnitř středového kruhu. Nahrává do pravé strany, kde je teď Lukáš Provod, táhne míč do středu hřiště. Mexičané se teď ale zatáhli a soustředí se na defenzivu a snaží se ten zápas hlavně dohrát. Teď navíc dobrá opět defenzivní práce Mexičanů, kterou předvedl Gallardo. No a Mexičané mohou zaútočit ještě jednou. Teď mají míč ve středovém kruhu, kde byl jeden ze střídajících fotbalistů Fidalgo. Ten startuje na pravé straně Alvareze, který už by mohl centrovat a to také dělá. Centruje na zadní tyč, mimo pokutové území už je Quiñones, se kterým se dostal do souboje Provod, ale nefauloval ho. Podle názoru hlavního rozhodčího Češi mohou pokračovat ve hře. Začíná druhá ze 6 nastavených minut. Čeští fotbalisté na závěr skupiny mistrovství světa prohrávají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem 0-2. Sojka má míč na levé straně, ještě pokus o centr na Chorého nebo na Šíka, ani jeden z českých útočníků se k míči nedostal. Odražený balon pro Šulce, který si hledá střeleckou pozici, už by mohl vypálit. Šulce, jeho rána byla zblokovaná. Češi budou rozehrávat aut z pravé strany z vlastní útočné poloviny. Druhá minuta ze 6 nastavených je ve své polovině. Česko-Mexiko na mistrovství světa 0-2.
0: Stále to národní tým zkouší. Coufal centruje do pokutového území, ale tenhle balón nedoletěl ani k Chorému, ani k Šikovi. Naopak si ho sbírá Sanchez před vápnem. Alvarado posouvá do předu, tam už je rozhozená česká defenziva. Vymění si Jiménez, míč se svým spoluhráčem. Nakonec ho nedostal, ale za Hranáče, který dobře zapracoval. Jenže v zápětí jsem chtěl říct, že chybuje Michal Sadílek, ale nakonec byl povolený a faulovaný, což také hlavní rozhodčí z Argentiny viděl a odpískal. Rozehrávka do středového kruhu, kam postupuje Sojka, dává na Provoda, Provod potom do pravé strany na Chorého, který se teď hodně zatáhnul do rozehrávky. Stále je to na útočné polovině, ale poblíž spíš středové čáry. Coufal vyměňuje si míč s Provodem, zapojuje se také Sojka, už se Češi přiblížili k vápnu. Centr Sojky přetažený na zadní tyč, Douděra to zkusil z první. Nevypadalo to špatně, ale teď tam zdvihají trochu smutně ruce další fotbalisté v českém dresu, kteří byli v náběhu, spíš čekali od Douděry vrácení před branku, to se ale nestalo. David Douděra to zkusil z první, o hodně minul a Guillermo Ochoa tak bude vykopávat od vlastní branky, žene spoluhráče až k kulící čáře. Nechce udělat prostě žádnou chybu, nechce dostat gól v tomhle utkání, v kterém dostal v závěru příležitost. Guillermo Ochoa, dlouhý nákop směrem dopředu na Jiméneze, tam propadává míč Alvarádovi. Hranáč totiž netrefil tu hlavičku, pozor, Alvarez je sám před gólmanem Kovářem a neprostřeluje. Ještě Alvarado nabírá ranci vápna a je to 3-0. Je to 3-0 pro Mexiko. Alvaro Fidalgo prostřeluje všechno, co mu stojí v cestě. Mexiko potvrzuje svoji výhru 3-0 v 94. minutě. A český osud na tomhle šampionátu je definitivně u konce. Mexiko vede 3-0, Češi pojedou domů. Do konce zápasu zbývají ještě nějaké 2,5 minutky.
1: To už je skutečně debakl, Mexičané si užívají závěr zápasu, teď tedy udeřili do otevřené obrany českého týmu, opět se k ním příhodně balon odrazil, ale když jdete tomu štěstí naproti, tak ono se na vás směje. Češi teď propadli v defenzivě, už je znát, že českým fotbalistům v závěru docházejí síly. Matěj Kovář nejprve dobře zasáhl proti Gallardovi. Následně se balón ještě odrazil tedy příhodně ke střídajícímu Fidalgovi, který nedal Kovářovi vůbec žádnou šanci. Kovář to měl složité, protože se přesouval z jedné strany na druhou. Fidalgo tu střelu utáhl, namířil ji takřka do šibenice, no Mexičané slaví třetí gól v tomto utkání a poprvé v historii mistrovství světa vyhrají všechny zápasy v základní skupině. Guillermo Ochoa teď domácí příznivce hecuje, zatímco čeští fotbalisté už si přejí konec zápasu. Do konce šestiminutového nastavení zbývá zhruba minuta a půl a v podstatě v témže čase Jihoafričané stále drží těsný jednogólový náskok nad Jihokorejci, vedou 1-0. A jsou na nejlepší cestě k tomu, aby se dostali dál do play-off šampionátu ze druhého místa. Češi teď mají míč na své obrané polovině, Douděra a jeho dlouhý nákop na Chorého, ten se hlavou snažil prodloužit míč směrem Křikovi, ten se k balónu nedostal a tak opět kombinují Mexičané, teď byli ale nepřesní, uvidíme, co Češi vymyslí, je to jen zpětný pas na Ladislava Krejčího, zahraje si také golman Matěj Kovář. Už poslední šesté nastavené minutě čeští fotbalisté prohrávají v posledním zápase skupiny mistrovství světa s Mexikem 0-3 na Azteckém stadionu a pomalu, ale jistě mohou balit na cestu domů.
0: Ještě se snaží o alespoň o čestný gól, prudká přihrávka od Soufala na zabíhajícího Provoda, ale myslím si, že Argentinec Falcón už má píšťalku v puse, protože by mělo zbývat nějakých 15 sekund do konce zápasu a to možná ani brankář Ochoa nestihne rozehrát. Teď už Falcón z Argentiny neodpočítá a kouká se na svoje hodinky. Ten čas vyprší za 5 sekund, takže Ochoa skutečně do závěru zápasu podrží tenhle balón, pokřižoval se, vykopává. Je hotovo, je rozhodnuto, Mexiko vyhrává třetí zápas na tomhle šampionátu, vyhrává skupinu A. Češi končí na posledním místě. Byl to turnaj, který nepotkal národní tým v nejlepším rozpoložení, netrefil se do formy některých hráčů. Byť tentokrát s Mexikem to byl dlouho velice slušný zápas, ovšem od 55. minuty, kdy se trefil Chávez, už Mexičani začali přebírat iniciativu. 61. se trefil po druhé Quiñones, no a pak pečetil výsledek 94. Fidalgo. Jihoafrická republika poráží Jižní Koreu 1-0. To znamená, že jde na druhé místo a postupuje přímo. Před turnajem by tohle asi řekl málo kdo. Česko pojede domů.
1: Není moc co dodat, nebyl to povedený šampionát pro národní tým, rozhodně velký neúspěch, jenom jeden jediný bod, tak se pojďme asi rozloučit, čeští fotbalisté na závěr základní skupiny mistrovství světa. Na Azteckém stadionu prohráli s domácími Mexičany 0-3, na turnaji končí a my pro tuto chvíli můžeme předat slovo zpátky do studia.
2: Děkujeme našim komentátorům Lukáši Michalíkovi a Mirku Vasičovi. Národní tým tedy končí s jediným získaným bodem, poslední v základní skupině a končí na celém turnaji. Ve vysílání radiožurnálu Sport už také s Adamem Weidenthalerem. Hezký den, Adame.
3: Dobrý den.
2: A také s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, se kterým zhodnotíme utkání Česko-Mexiko a vlastně z českého působení i to, co se dělo na světovém šampionátu. Hezký den, Pavle.
4: Dobrý den.
3: Pavle, tak jaký to byl zápas, co si z něho odnést? Povedl se konečně alespoň výkon, když ne výsledek českého týmu na světovém šampionátu?
4: Tak začalo to výborně, pak to klesalo samozřejmě. Bavili jsme se o tom o poločase, že bude těžký udržet tu náročnost toho výkonu v průběhu celého zápasu a to se potvrdilo. Mexičani samozřejmě silný na míči, pak po tom prvním gole ještě sebevědomější než do té doby a pak už to bylo velmi těžký, no.
2: Změna mezi prvním a druhým poločasem poměrně velká. První poločas 0-0, Češi vlastně zásluhu Višinského v pár šancích a ve druhém vlastně vůbec nic.
4: No, tak dalo se to čekat. Já si myslím, že kluci dobře věděli, že ta pozornost je na ně zaměřená, že musí předvíst nějaký výkon, který trošku vynahradí ty dva první zápasy. Já si myslím, že ta první půle byla víceméně dobrá, že, že tam prostě byla škoda, že jsme nedali gól, ale zase na druhou stranu druhá půle už prostě byla tak, jak asi všichni jsme čekali. Prostě soupeř byl lepší, fotbalovější, takový živější. Kluci, myslím si zase, podali maximální výkon. Bohužel to v tuhle chvíli na tyhle týmy nestačí.
3: Trenér českého národního týmu Miroslav Koubek před zápasem a vlastně i v průběhu celého turnaje apeloval na to, aby Češi byli trochu drzejší, šikovnější, kvalitnější při hře s balónem, ale v prvním poločase, když už u něj Češi byli, tak mi přišlo, že velmi často kombinovali přes obránce, přes stopery, třeba i na vlastní polovině, a když se dostali dopředu, tak to bylo třeba nějakou rychlou kolmicí za obranu nebo do kraju, ale že jinak střed pole patřil Mexičanům. Viděl jsi to taky tak?
4: No, tak je to podobný. Já si myslím, že tohle to se dalo čekat. Prostě ta síla soupeře v tomhle tom byla, ta převaha technická. Měli jsme tam bojovníky Červa se Sadílkem, který si myslím, že taky si to splnili v podstatě to, na co mají. A viděli jsme 17-letýho hráče Mexika, který převyšoval technicky nejenom naše hráče, ale i ty svoje mexické spoluhráče, takže to jsou takový hráči, který tomu dávají úplně jiný rozměr tomu fotbalu, a ty my teďka prostě nemáme.
2: Česko-Mexiko 0-3, posloucháte Spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čekáme na rozhovory a ohlasy českých hráčů. Měli by přijít Matěj Kovář, Vladimír Coufal a Ladislav Krejčí k mikrofonu Mikuláše Jáši v následujících minutách. Zatím se bavíme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Přišlo mi, že český tým má velký problém dostat se do šancí. Už si naznačoval, že technicky vlastně na tom český tým tak dobře nebyl. To český tým nemá takové hráče, anebo naopak je trenér Koubek nestavěl?
4: To si nemyslím, tak já si myslím, že vlastně všichni ty kluci dostali nějakou příležitost. Taky to zaznělo v přenosu, prostě myslím si, že zrovna nás ten šampionát bohužel nechytil v té nejlepší formě, nebo myslím si, ty kluky, jo, prostě některý jsme zvyklí, ty hráči, že hrajou líp, prostě dovedou zahrát lepší pasáže, vymyslet nějaký věci, a na tomhle šampionátu prostě to tam nebylo, no.
3: Jedním z těch hráčů je asi i Pavel Šulc, který se dnes dostal do základní sestavy spolu s Davidem Douděrou a Denisem Vyšínským. To byly tři změny v základní sestavě oproti tomu předchozímu utkání s Jihoafrickou republikou. Pomohly ty změny, protože už jsme o tom taky mluvili, Denis Vyšínský odehrál slušný první poločas.
2: No, to říká Adam Weidenthaler, jenomže nám vypadlo spojení s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem ve vysílání Radiožurnálu Sport. Když se na to, Adame, podíváme spolu, na to, jak to utkání vypadalo, přišlo mi, že český tým vlastně měl poměrně velký problém se dostat v tom utkání do nějakých šancí, protože šancí moc nebylo.
3: Zakončení Denise Vyšinského přišlo hned třikrát během úvodních 30 minut. Nejlepší šance byla zřejmě ta první z pravé strany, přihrávka a střela těsně kolem zadní tyčky brankáře Mexika, takže to byla pravděpodobně ta vůbec největší příležitost v zápase Čechů.
2: Teď tvoje otázka na Pavla Horváta.
3: Byla taková, jestli Čechům pomohla ta střídání, a možná podotázka tedy, abychom to trochu rozvedli, jestli Miroslav Koubek nezačal s tou sestavou točit až příliš později. A teď se dívám na celý světový šampionát jako celek, nejen na to utkání s Mexikem.
4: Tak je to složitý, tohle určitě na nějakou jako hlubší potom analýzu. Já si myslím, že ta myšlenka byla jasná, i trenér nebo trenéři o tom měli jasno, jak tomu, co by mělo fungovat, ale ono vždycky, když se nevyhrává, tak prostě ty myšlenky na ty změny tam jsou, a to bylo i teďka, takže já si myslím, že si to vyhodnotíme až postupem času samozřejmě, protože těch změn opravdu bylo dost a je těžký, aby to mužstvo se nějak sehrálo. Samozřejmě nějaký základy tam byly, ale vlastně viděli jsme i v tom průběhu nebo i vlastně hned v tom druhém zápase, že prostě Tomáš Souček, Pavel Šulc, Lukáš Provodský, základní sestavy, vlastně vypadli. Teď poslední zápas Patrik Šik samozřejmě, jo, i s ohledem na ty výkony a asi i to, jak je trenéři vidějí v tréninzích, takže to je prostě fakt jako na hlubokou analýzu a my můžeme prostě koukat jenom na to jako zvenku, takže uvidíme, co se potom všechno dostane na veřejnost, co nám trenéři a hráči nabídnou za svoje pohledy a z toho si pak můžeme udělat nějaký názor.
3: Jistým žolíkem národního týmu mohl být taky slavistický útočník Tomáš Chorý, jedna z těch součástí reprezentace v tom aktuálním reprezentačním cyklu, muž, který měl sice na závěr sezony taky disciplinární trest od svého klubu, ale přesto jel na šampionát. Tak nečekal se, že dostane trochu víc než zhruba půl hodinku v tom prvním utkání s Jižní Koreou a dnes 3 minuty?
4: No, tak samozřejmě, já si myslím, že i ty hráči to čekali, že každý by si chtěl zahrát, ale se na druhou stranu možná pro ty trenéry je pak těžší vybírat z 25 hráčů, než kdyby jich tam bylo 18, takže má nějakou myšlenku, viděli jsme dneska i, že trenér Koubek s tím chtěl něco udělat, přešli jsme na chvíli do čtyrobráncového systému, do toho se zranil Tomáš Souček, tak snad aspoň nebude mít nějaký vážný zranění, ale nevypadalo to dobře, takže prostě tenhle šampionát jako jednoduše řečeno se nám nepovedl. No.
2: 5:06, stále posloucháte spojené vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3. Hodnotíme to s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a zároveň čekáme na rozhovory přímo z mexického Aztéckého stadionu, které bychom měli mít od našeho reportéra Mikuláše Jáši v následujících minutách. Ale ještě bych se, Pavle, vrátil k tomu, co jsi říkal o poločase. A sice, že tě překvapuje, že už vlastně několik hodin před utkáním prosákla česká sestava, která nakonec do utkání nastoupila. To je poměrně neobvyklé.
4: No je, já jenom teď jenom, abych já neudělal nějakou chybu, jestli to je obvyklý u všech těch ostatních týmů, ale bývá zvykem, že prostě tady v těch zápasech možná 2 hodiny před zápasem nebo 1:45 před zápasem by to mělo jako vylézt oficiálně a mě překvapuje, že prostě 5 hodin před zápasem v sociálních sítích už ta sestava lítá a je to celkem jako zajímavý a kdyby to tak bylo, tak je to celkem neprofesionální a zajímalo by mě, odkud ty informace utíkají. No.
3: Radiožurnálu Sport se dál bavíme tedy s Pavlem Horvátem, když se podíváme na celou tu skupinu jako celek a to, že postupuje ze druhého místa Jihoafrická republika. Pavle, asi si neměl úplně tipnutou na druhé místo ve skupině A za Mexikem, co?
4: No určitě ne, tak já jsem předpokládal, že to bude to mužstvo, s kterým my budeme bojovat o třetí místo. Čekal jsem i samozřejmě lepší Severní Koreu. Myslím si, že proti nám asi odehráli nejlepší zápas a možná malinko pak polevili, ale je to zajímavý prostě, jak ty manšafty se vyvíjejí a samozřejmě i s tím sebevědomím, jaký mají, tak jaký jsou schopní uhrát výsledky. No.
2: Ještě když se vrátíme k samotnému utkání Česko-Mexiko, připomínám 0-3, Češi končí poslední v základní skupině a je jisté, že tohle bylo jejich poslední utkání na aktuálním mistrovství světa, tak druhý gol, který český tým dostal, padl vlastně po rychlém protiútoku a celé to nakonec vypadalo jako velmi špatné přebrání hráči, kdy najednou jeden Mexičan míří sám na Matěje Kováře.
4: No tak on i ten první gól byl takovej, že jsme tam, prostě ty góly padají samozřejmě po chybách a vidíme, že ty nejlepší mužstva se těch chyb prostě nedopustí. No. My jsme udělali v tom zápase těch chyb pára a vlastně ze všech padly skoro góly a tohle to prostě svědčí o tom, že ty mužstva proti nám jsou jako silnější. Tam před tím prvním gólem prostě byl Lukáš Červ, Láďa Krejčí a Denis Višinský vlastně na jednoho Mexičana a on tak jako protlačil ten balón do té šance, no a pak už ty hráči jsou fantastický, no ten druhý gol si zmínil a třetí gol, který samozřejmě už nic úplně neřešil, tak je to vlastně hodně podobný, takže vždycky je to o tom, jak kolik těch chyb uděláš a na téhle nejvyšší úrovni prostě ty soupeři už to trestají.
3: Jak zbavit českého fotbalového fanouška pachuti z tohoto světového šampionátu, protože na ten turnaj v roce 2006 se asi bude vzpomínat v trochu lepším světle i vzhledem k tomu, že Češi dokázali porazit Spojené státy americké.
4: Jo, tak to je jasný. Já se musím si uvědomit, jak jsme se tam dostali. Prostě my jsme se tam dostali shodou, já nevím, okolností, opravdu štěstí, náhody. Samozřejmě hráči byli připravení, bojovali. Jo, to jim nemůžeme upřít, že by nechtěli bojovat nebo nechtěli makat. To si myslím, že prostě takhle není. A vyřadili jsme Iry, který byli výborní, a vyřadili jsme Dány, který byli fantastický, a prostě jsme se tam probojovali. To, že na tom šampionátu to dopadlo takhle, tak zase říkám, je to prostě o formě individualit, o tom, jak to mužstvo dokáže společně najít nějakou herní formu nebo herní pohodu, to se nám prostě nepodařilo, a musíme taky zmínit prostě kvalitu těch soupeřů, no, Korea byla lepší, je AR, ať se nám to nelíbí nebo líbí, tak prostě byli taky fotbalově lepší, tam nás ten zápas zastih prostě v hrozném fyzickém stavu, a dneska jsme hráli v kotli, kde jsme první půli zvládli velmi dobře, ale druhou půli prostě jsme dostali 3 góly a ten zápas zase dopadl jako špatně, takže to hodnocení samozřejmě je takový, jak jsi říkal ty.
2: Říká Pavel Horvát, připomínám, tohle je společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport po té, co čeští fotbalisté končí na mistrovství světa v základní skupině. Mexiku podlehli 0-3 v souběžně hraném utkání. Jihoafrická republika zdolala Jižní Koreu 1-0. Češi končí s 1 bodem na posledním místě. Už si naznačoval, že samotný postup Čechů na šampionát byl trochu vysněný vzhledem k tomu, jak se vyvíjela kvalifikace i vlastně barážové zápasy. Ale je to vlastně po druhé stejný konec. Po druhé za sebou, předtím na mistrovství Evropy, Češi končí poslední poté, co v základní skupině uhráli jeden jediný bod, a vzhledem k tomu, že tam minimálně jeden slabší tým byl, tak se to prostě neočekávalo. Ale Češi je zase poslední.
4: No, tak já se to pokusím zlehčit, tak někdo musí být poslední, to se nedá nic dělat, ale samozřejmě je to nepříjemný, já to taky tak vnímám, ale zase se snažím trošku žít prostě do role těch hráčů a těch lidí, který tam pro ten úspěch dělali všechno. Já si myslím, že to tak je, že všichni byli nastavení tak, že chtěli udělat všechno pro nejlepší, pro ten výkon, pro ten výsledek, pro ten náš fotbal, ale bohužel teďka se nenacházíme v dobré pozici, tak jako na tom šampionátu, tak ten fotbal náš prostě není takovým šlágrem, jako býval před 20-30 rokama. Prostě ty hráči bohužel nemají takový level, a proto jsme tam, kde jsme, ale byli jsme na mistrovství světa. To, že se tam nedostali jiný týmy, zase zmíním Irsko, Dánsko, Itálie, prostě tyhle týmy tam nebyly a my jsme tam byli, ale dopadli jsme špatně, no.
3: Pojďme skončit malinko do pozitivna. Třeba fotbalista Liberce Ermin Mahmič, bosenský reprezentant, záložník, je teď nejvyhledávanějším fotbalistou na specializovaném serveru Transfermarkt, protože dal už 2 góly ze 3 zápasů. Pokud bychom to měli stáhnout na českou optiku, prodal se podle tebe někdo z českého týmu? Ukázal někdo na to, že může třeba odejít z českého klubu na nějakou vyhlasnější adresu? Je tam někdo, kdo si prostě trochu aspoň udělal jméno, i když Češi 2x prohráli a 1x remizovali?
4: No, tak já myslím, že zrovna dneska nastoupil ten Denis Višinský, který v Plzni taky tak jako, řekl bych, potichoučku si vydupal svoji nějakou pozici. Saša Sojka, znova hráč Plzně, který vlastně jel jako zkusit to štěstí do toho zápasu v tom širším kádru. Asi už o tom bylo rozhodnuto, ale pro veřejnost asi to bylo překvapení. David Douděra, byť dneska zase měl takový pár ztrát, který prostě vypadají zvláštně, tak dneska hrál zleva, to není taky jednoduchá pozice pro toho hráče, když hraje celou sezonu vpravo a teď za nároďák hraje na mistrovství světa vlevo, tak to taky není jednoduchý, ale má určitě věci, které jsou zajímavé, a možná, že tyhle ty 3 bych zmínil.
2: Říká Pavel Horvát, děkujeme mu za to, za jeho hodnocení, které bude pokračovat po 10. hodině, kdy se budeme věnovat bohužel celému působení českých fotbalistů na mistrovství světa. Národní tým totiž prohrál s Mexikem 0-3 a na šampionátu končí v základní skupině. Pavle, děkuji ti zatím.
4: Díky, naslyšenou.
2: Čeští fotbalisté poté, co udělali rozhovory přímo na ploše, tak se podle informací Mikuláše Jáši vydali přímo do šaten. Rozhovory z flashzóny by ale s nimi měly následovat nejspíše až poté, co si národní tým probere nejen dnešní zápas spolu s trenérem Miroslavem Koupkem v samotné kabině. Ale o rozhovory samozřejmě nepřijde.

0: 5 hodin 17 minut na Radiožurnálu Sport se vracíme na Estetický stadion za reportérem Mikulášem Jášou.
1: U mikrofonu Ladislav Krejčí, kapitán a také obránce národního týmu. Ladislave, řeknu posluchačům, že máte slzy v očích. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po tom, co bohužel česká reprezentace na turnaji končí?
2: Tak teď se to ve mně mísí vícero věcí. Co jsme teďka si řekli v kabině, takže nevím, jestli úplně konstruktivně chci hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se. Asi to chci uzavřít tím, že děkujeme všem za podporu i nepodporu, to je takovej život. Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich.
1: Zatímco, nebo chcete ještě pokračovat?
2: Dám to jenom do tečky, samozřejmě ty výkony, nebudeme si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Děkujeme všem za podporu a doufám, že s postupem času si z toho vezmeme zkušenosti, které máme, a asi tak.
1: Navážu na vaše slova, Ladislav Krejčí hodnotí utkání s Mexikem, česká reprezentace prohrála 0-3, ale ten první poločas vám vyšel, tak proč to takhle nešlo celý turnaj, Ladislave?
2: Já už jsem o tom mluvil po mnoha tiskových konferencích, že vlastně pro plnost, nebo všichni to byli první mistrovství světa v životě, každým zápasem, každou minutou, každým dotykem vám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jak jste říkal, já s tím souhlasím, první poločas byl velice slušný, kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale postupně, no, co, těžko se mi hledají slova, jak říkám, jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu, a mrzí mě to.
1: Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, činnost, ve které bohužel český národní tým zaostával za zbytkem soupeřů, co by to bylo?
2: Jak říkám, na tohle bych asi potřeboval víc času, abych to víc řekl s rozumem, a jediné, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboju, dvakrát jsem mu to snažil vykupnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól, a tam to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci a vývoj té druhé půle.
1: Říká Ladislav Krejčí po utkání s Mexikem. Moc děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
2: Díky, mějte se.
1: Podám vám pravice a nechám si ještě slovo, protože už za malou chviličku by měl k mikrofonu Radiožurnálu Sport přijít brankář, česká jednička, Matěj Kovář. Už přichází. Matěj, dobrý den. Budeme spolu hodnotit utkání s Mexikem, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3. Zároveň to znamená, že na turnaji končí. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?
3: Tak pocity určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili, a říkám, je to škoda, mrzí to, ale jak jsem zmínil, život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
1: Nejenom pro vás, pro fotbalisty, pro realizační tým a fanoušky, ale i novináře, to byla nová zkušenost po 20 letech Česko na mistrovství světa. Jaká ta zkušenost byla?
3: Tak teďka říkám, jsem zklamaný, takže asi trošku zklamání převládá než něco, ale samozřejmě dostat se sem už si myslím, že je pěkný úspěch, ale ve finále, když to zhrneme, ty tři zápasy, tak jsme asi šlo vidět, že prostě nejsme na tom tak dobře, aby jsme se propracovali do dalších fází té playoff fáze.
1: Český brankář Matěj Kovář hodnotí utkání s Mexikem, ale zároveň i celý turnaj. Kdybyste měl říct nějaký bod, činnost, ve kterém bohužel národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou, potažmo Mexikem, co by to bylo?
3: Tak říkám, to asi není teďka hodnocení na mě. Těžko se mi to hodnotí teďka momentálně, ale samozřejmě můžeme se na to podívat jako na komplex, jo. Šanci jsme, dneska jsme si moc šancí nevytvořili, bych řekl. A v obraně jsme taky, nebo neřekl bych, že jsme byli špatní, ale bohužel prostě dvě breakové situace, dali dva góly a pak už se to vesměs jakoby dohrávalo, pohlídali si to a v těch ostatních zápasech těžko. Zase s Jarem jsem měl pocit, že jsme nějaké ty šance měli, ale nedali jsme je. A naopak jsme byli zase příliš pasivní, takže říkám, mohl bych tady o tom mluvit dlouho, ale teďka bych to nechal být a trochu to uležet a potom se na to musíme podívat za soupem času a vyhodnotit si to.
1: Vůbec bych nechtěl předávat sůl do rány. Inkasoval jste třikrát, mohl jste v těch situacích reagovat lépe? Chápu, že teď se vám to bude hodnotit snáze, než když jste na hřišti.
3: Tak si jsem mohl. Asi těžko říct, první gól šel sám na mě, chtěl jsem ho zblížit, roztáhl jsem se být největší, dal to vedle mě. Druhý gól, taková trošku smůla, šel jsem mu pod nohy, odrazilo se to. Takže gól, říkám, moc jsem dneska klukům nepomohl a beru to tak, jak to je, život jde dál, pokusím si to vyhodnotit a zlepšit se.
1: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor, šťastnou cestu domů, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Slovo si nechám, protože k mikrofonu Radiožurnálu Sport už míří další český reprezentant, obránce David Douděra, který zažil debut na mistrovství světa. Davide, dobrý den. Začnu těmi pocity vašimi osobními, protože hrát na mistrovství světa, to je sen každého fotbalisty, každého kluka. Je to tak?
4: Je to tak.
1: To byla krátká a rychlá odpověď. Jaký to byl zápas? S Mexikem jste bohužel prohráli 0-3. Znamená to zároveň, že na turnaji končíte?
4: Těžký, protože mám samozřejmě rozporu, plný pocity, jestli mám odpovídat já jako osobně, co jsem cítil, anebo samozřejmě atmosféra v týmu, kde převládá vlastně jako zklamání. Takže bych, nevím, v jaký životní fázi se momentálně tak cítím to, že když nejde o život, tak jde o hovno a prostě to dopadlo tak, jak to dopadlo. Škoda jenom, že se v některých ohledech kouká jenom na výsledek. Je to škoda, byť to chápu, protože je to sport. Byť ve sportu jsem se učil, že jsou výhry, jsou prohry. A první, co udělám, tak bude, že se teďka po zápase obejmu s manželkou a asi si pobrečíme u toho, jakou cestu jsme společně ušli, nebo celkově i rodina, když počítám samozřejmě Lukáše Červa, protože myšlenka toho, co jsme dokázali, byť v některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem, s tátou, ze všeho, co s celou rodinou běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Když jsme shodou okolností byli v Itálii na pláži, tak bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže v tomto ohledu cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho, protože vám prostě hlavou prochází ten život, který jste prožili, ať už a jde o život, nejde o fotbal, bavím se teď o životě. A ten život přináší spoustu překážek a vlastně za mě je prostě jenom důležitý po jakýkoliv fatce životní prostě druhý den vstát a jít znova na novo a nevzdávat to. A to je pro mě hrozně silná myšlenka. A tím bych to asi zakončil. Nechci se v tom pitvat, protože samozřejmě expertů bude hodně, kteří to budou pitvat, takže bych nechtěl, aby samozřejmě se zase tady vyzněla jedna věta nějak proti všem nebo proti mně. Ale kdybych to shrnul, prostě jsem hrdej na tu mentalitu, na tu životní cestu. Nebavím se teď o sportovní stránce nebo o fotbalové stránce. Prostě to tak je, to prostě neovlivníme, to prostě tak je. Jako, nedá se nic dělat, jsou prohry, jsou výhry.
1: Skočím vám do toho, protože organizátoři turnaje na mě ukazují one last question. Vy jste byl dlouhý, tak to je ne úplně v pořádku. Děkujeme za krásnou dlouhou odpověď. Zeptám se vás, co vy osobně si odnesete z mistrovství světa, ať už třeba hmotného, anebo pochopitelně něco, nějaké vzpomínky.
4: Bude to zase na díl, ale určitě nechci, aby to prostě zapadlo. Jednoznačně první věc jsou, přesně jak jste zmínil, ty vzpomínky. Prostě celá rodina, nebo máme nějaký okruh přátel, který se mnou osobně, nebo s Lukášem Červem, nebo se všema fotbalistama, co jsou v kabině, každý má nějakou rodinu, každý má nějaký okolí přátel.
1: Promiňte, jenom rychlý skok, Lukáš Červ je váš bratranec, jenom abych to vysvětlil, pokračujte.
4: Ano. Tak každá ta osobnost, každá ta bytost má ten okruh přátel a myslím si, že všichni, celý ten okruh přátel budou vzpomínat na to prostě do konce života, prostě o tom to je, o tom je život. Prostě něco zažít, něco prožít a ať už je to dobře nebo špatně, je to jedno, hlavně nebo pro mě je nejdůležitější to, že to prožiju ten okamžik a jsem schopen to prožít s celou naší rodinou, ať už dobrým nebo ve špatným, říkám, to už je život, ale nejdůležitější jsou ty vzpomínky, že jednoho dne prostě si u ohně u buštu sedneme a budeme na tohle vzpomínat. To, že to dopadlo výsledkově špatně, to neovlivníme. Když jste se ptali na ty materiální věci, tak nejsem úplně člověk závislý na materiálních věcech. Snažím se žít trošku alternativnější, ale to sem nepatří. Ale když už zmíním nějaké vzpomínky, tak jako kluci v kabině Cuf, Suk, Provi, Láďa Krejčí, ty to gro vymyslelo, že z mincovny si odnesem medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Krásná vzpomínka té celkové party, toho celého českého týmu, který tady byl vlastně, takže to si odnesem, od FIFA jsme dostali nějakou medaili. Já si z Ameriky odvážím klobouk, nestihnul jsem koupit boty, takže ještě bych něco nevynechal, mám to hodně, koupil jsem si na Yankees dress, samozřejmě vyměnil jsem si tady se třema vlastně s Koreou dress, s Jihoafrickou dress a teďka s Mexikem dress, takže ty si vyvěsím někde na statku u koní, ať na to můžu koukat. A to jsou ty materiální vzpomínky, které pro mě mají vlastně jako nevyčíslitelnou hodnotu. No. Stejně tak jako ty prožitky, jak jsem zmínil.
1: Podám vám ruku, ať je hlavně rodina zdravá. Děkujeme moc za rozhovor, David Douděra. Mějte se hezky a naslyšenou.
4: Naschledanou.
1: To byl David Douděra, český reprezentant, který odchází z Flash zóny. Česká reprezentace prohrála s Mexikem 0-3. Ve skupině A na mistrovství světa získala bod a znamená to, že se s turnajem loučí. Vracím slovo do studia. Adam Weidenthaler a Martin Charvát vás dál budou provázet dnešním ránem. Naslyšenou.
5: Naslyšenou, Mikuláši Jášo, můžeme tedy ještě doplnit ten druhý výsledek ze skupiny A. Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a také tím druhým přímo postupujícím týmem do play-off, i když Jižní Korea to má se třemi body dobře rozehrané v tabulce třetích míst. V další skupině Brazílie zvítězila nad Skotskem 3-0 a Maroko porazilo Haiti 4-2. Tyhle týmy jdou právě ze skupiny C dál. No a Bosna a Hercegovina doplnila Švýcarsko po výhře 3-1 nad Katarem. Švýcarsko porazilo Kanadu 2-1.
6: Radiožurnál půl šesté. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Památková zóna kolem šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Podle zjištění serveru i rozhlas má nový návrh respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Venezuela vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních, která zasáhla karibské pobřeží. Počet obětí úřady zatím neuvedly. Podle americké geologické služby by mohly dosáhnout i desítek tisíc. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho asi 20 dalších otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. A v Praze nejezdí metro B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Cestující můžou mezi Florencí a Smíchovem využít tramvajovou linku 3, která jede odklonem přes Dvorecký most. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné. Sport. Čeští fotbalisté prohráli svůj poslední duel základní skupiny na mistrovství světa. V Mexiku podlehli domácímu týmu 0-3 a do vyřazovacích bojů nepostoupili. V dalším utkání Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0. Češi skončili ve skupině poslední. Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a omezení u Jihlavy v Rančířově. Na D1 už se začínají tvořit kolony v Brně směrem do Ostravy před omezením na 196. kilometru. Zatím jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, popojíždějí od 190. kilometru a kolona se bude postupně prodlužovat. Na silnici 38 z Jihlavy do Znojma začala dnes třídenní oprava vozovky v Rančířově za Jihlavou. Až do neděle tudy auta projedou Kyvadlově, provoz řídí semafor a už teď se tvoří menší kolony v obou směrech. A taky na Chebsku nové omezení, uzavírka silnice 21 u Františkových Lázní. Za sjezdem z dálnice D6 silnice zavřená a na prvním sjezdu na Františkovy Lázně. Opět je to pouze třídenní uzavírka do neděle. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Dnes v noci a po ránu je nad Českem vyjasněná obloha, teploty klesly ke 14 až 20 stupňům. Na severovýchodě jste se v noci ochladili víc, tam místy ukázaly teploměry jen kolem 11 stupňů. No a vůbec nejchladněji bylo na Šumově, na Kvildě Perle kolem plus 4 stupňů. Dnešní den bude slunečný s teplotami od 29 po 34 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 25. Obloha se nezatáhne ani v noci na zítřek, čeká nás jasno s teplotami mezi 20 a 15 stupni a stejně jako dnes o trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Zítra další slunečný den, počasí tedy stejné jako dnes, teploty ale porostou 31 až 36 stupňů, na horách v tisíci metrech nad mořem až 27 stupňů Celsia. Po oba dva dny k tomu pomane jen slabý proměnlivý vítr. A kvůli vysokým teplotám platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu a v platnosti je také výstraha pro Jihomoravský kraj před nebezpečím vzniku požárů. To byly zprávy.
8: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

0: Tohle byly Simple Plan ve vysílání Radiožurnálu Sport. 5:37. Ano, normálně vysíláme až od 6, ale dnes je to pochopitelná výjimka. Od 3 hodin jsme totiž měli v našem vysílání přímý přenos z mexického Aztéckého stadionu přímo z Mexico City. Utkání českých fotbalistů na mistrovství světa proti Mexiku mělo být posledním v základní skupině. Bohužel je posledním v celém turnaji. Češi prohráli 0-3 s Mexičany a tím pádem končí v základní skupině poslední.
1: No a můžeme si připomenout několik zajímavostí vzhledem k tomu, jak to nakonec s českým národním týmem dopadlo. 2 prohry, 1 remíza. To je statistika, která skoro kopíruje světový šampionát v roce 1982, kdy se naposledy nepovedlo zvítězit v základní skupině. Teď se to tedy bohužel vyrovnalo. Tehdy ve Španělsku hráli Čechoslováci 1-1 shodně s Kuvajtem a Francií. Mimochodem oba dva penaltové góly dal Antonín Panenka, muž, se kterým Pavel Horvát, náš expert, objíždí 10 živě v téhle sezóně, řekněme, v roce 2026, vzhledem k tomu, že to je 50 let od úspěšného evropského šampionátu. Pak tam ještě v tom roce 1982 přišla prohra 0-2 z Anglií. Od té doby tedy v roce 1993 výhry českého národního týmu nebo československého v Itálii a v roce 2006 jedno vítězství v Německu. To byl ten úvodní zápas se Spojenými státy americkými.
0: Vlastně, když se podívám na poslední mistrovství Evropy, jak si naznačoval s tím posledním mistrovstvím světa, bohužel z českého pohledu je to celé dost podobné. Poslední euro také s bilancí 0 výher, 1 remízy z Gruzií, o které se mluvilo, že tu přece Češi dokáží porazit, a potom 2 porážky se možná silnějšími týmy, přestože Turecko bychom za něj úplně nepovažovali. Teď vlastně po úplně stejný konec. Potom tu turnaj navíc.
1: No, ale teď si vem, co čeká národní tým v tom příštím cyklu, protože dost důležitou roli v té další kvalifikaci na světový šampionát bude hrát Liga národů. Ještě ta pravidla nejsou úplně 100% známá, i vzhledem k tomu, že stále nevíme, jestli ještě Gianni Infantino, šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA, nerozšíří ten šampionát z těch aktuálních 48 týmů. 64, tam už by se dostal skutečně každý, i když už teď to vypadá, že státy, které mají zhruba 160 tisíc obyvatel, narážím na Curaçao,
0: ale kolik mají bodů?
1: Se tam dostat, ano. Každopádně v příštím vydání Ligy národů budou Češi v té elitní skupině A, nebo Lize A, skupina A3, a tam soupeři Španělsko, Anglie, Chorvatsko. Tak to se, Martine, asi shodneme, že i s tou předvedenou hrou teď na posledním světovém šampionátu z toho na Čechy kouká po 6 zápasech krásný zisk, možná 1 bodu.
0: No, není to úplně ideální bilance. Každopádně můžeme si o tom povídat nejen spolu, ale můžeme si povídat také s naším reportérem, který je na světovém šampionátu, tedy Mikulášem Jášou. Mikuláši, přejeme ti hezký večer.
2: Dobrý večer, možná budu lehce

0: tom běhat, ještě samozřejmě měnit směr, něco dělat s míčem a podobně. Ale český národní tým na to vlastně reagoval, že to jsou jenom ty vaše příběhy, tak to vlastně není, my to vůbec necítíme. Jak to působí na místě?
1: Přesně, já jsem zaregistroval rozhovor Davida Douděry před zápasem s Mexikem, kdy zmínil...
0: No, on to zmínil, ale Mikuláš...
1: Třeba...
0: Povídej, vypadl ti signál na chvíli, ale už je to dobré.
1: Omlouvám se, právě teď se nacházím v hluku fanoušků, kteří opouštějí stadion Aztécký, na kterém česká reprezentace prohrála 0-3 s Mexikem, tak jenom to doplním. Z mého pohledu ta nadmořská výška hrála extrémní roli. Vždyť čeští reprezentanti tahali nohy, šlapali vodu. Jiné klišé mě teď nenapadá. Myslím si, že národní tým prostě neměl síly. V těch klíčových momentech, kdy měli jít do přečíslení nebo si vytvořit nějaký break, tak prostě neměli sílu. Neměli sílu jít jeden na jednoho. Myslím si, že ta sezóna byla extrémně dlouhá. Znovu se vrátím k tomu, když jsem se bavil off record s Ladislavem Krejčím, tak ten zmiňoval, že už rok neměl dovolenou. Máte myšlenky na fotbal, pochopitelně fyzickou zátěž. To všechno hraje roli. Možná by více řekl o tom Pavel Horvát, náš expert, ale z mého pohledu, i když jsem třeba byl na komentátorské pozici, kam teď mířím, tak se opravdu hůře dýchá.
0: No, a také to spojení.
1: Je to znát, podle mě.
2: No, více části ve vzduchu nebo méně části ve vzduchu evidentně zase dělá problémy našemu rozhlasovému spojení. Každopádně, Mikuláši, když i přidáváš ty své poznatky z rozhovoru se samotnými fotbalovými reprezentanty, takzvaně mimo záznam, tak když si měl možnost se s nimi bavit v rozmezí těch několika dní po zápase s Jihoafrickou republikou, mezi zápasy číslo 2 a 3 ve skupině, vypadá to, že nám znovu vypadlo spojení, ale doufejme, že se uslyšíme.
0: Ale já vím, kam míříš. Právě tebe zajímá, jakým způsobem národní tým vlastně na to celé dokáže zareagovat, protože to samozřejmě není úplně jednoduché se s tím popasovat, ať už s tou nadmořskou výškou, anebo s tím, že zkrátka on cítí, že to celé je, no, že to prostě nejde. Víš, kam mířím?
2: Nevím, kam míříš.
0: Že to zkrátka národnímu týmu nešlape úplně tak, jak by si představoval v tom samotném utkání.
2: A v ten moment by mě zajímalo, jestli skutečně i mezi řádky vycítíš třeba z mimiky, z gest samotných hráčů, jestli oni si věřili před tím třetím zápasem. Protože samozřejmě něco je, co říkáš do médií, něco je, co vypustil třeba Miroslav Koubek směrem do médií po tom druhém zápase. On asi se snažil o, řekněme, ubránění svých svěřenců po tom bezkrevném výkonu s Jihoafrickou republikou, ale jestli skutečně samotní hráči věřili, že na Aztéckém stadionu jsou schopni porazit domácí Mexiko, tým, který na světových šampionátech právě na tomhle stadionu nikdy neprohrál. Má tam teď bilanci z 9 zápasů, 7 výher, 2 remízy. Je to hukot. Mohli jsme to ostatně slyšet i v tom přímém přenosu radiožurnálu Sport v těch úvodních minutách. Pokaždé, když se Mexičani dostali na balón, pokaždé, když s ním vyjeli na útočnou polovinu, tak se spustil pořádný rachot. A v tomhle prostě se nemůže hrát úplně dobře a nevím, jestli si skutečně Češi věřili na to, že dnes dokážou porazit Mexiko.
0: 5:44, Češi to nedokázali, kdo jste vstávali až teď, připomínáme, že národní tým prohrál s Mexikem 0-3, zvláště druhý poločas byl gólový, pochopitelně jenom na té mexické straně, po půli to bylo 0-0, znovu jsme ve spojení s naším reportérem přímo na Aztéckém stadionu, tedy Mikulášem Jášou. Přišlo ti, Mikuláši, že ten první poločas vlastně dává naději, že šance Višinského byly takové, že možná by i národní tým z toho opravdu mohl vykřesat to kýžené vítězství, které by téměř jako jediné znamenalo postup?
1: Naději asi spíš dával, ne že ji dává, protože za třeba i 4 roky, anebo na mistrovství Evropy, si troufám tvrdit, že to bude zcela jiný tým, možná i jiný trenér, je otázkou, jestli ustojí trenér Koubek tuto situaci, že národní tým získal pouhý bod na mistrovství světa ve skupině, ve kterém hrála česká reprezentace proti Jihoafrické republice, Jižní Koreji a dobře, silnému Mexiku, které je v první 20 mezinárodního žebříčku FIFA. Naději neřekl bych úplně, Mexiko, byť ano, mělo lehké problémy v zadních řadách v úvodním poločase, tak hrálo lépe, kombinovalo, bylo více na míči, soustředilo se na to, aby vlastně neinkasovalo, což se podařilo, Denis Višinský měl ojedinělou šanci, teď si tam ještě uvědomuji jednu možná nebo dvě příležitosti, které měli Češi ke skórování, ale jinak, kdybych měl zhodnotit obecně utkání, tak Mexiko jednoznačně lepší.
0: Mexiko jednoznačně lepší, říká Mikuláš Jáša. Přitom to mě trochu zarazilo, když jsem se koukal vlastně na hodnoty jednotlivých hráčů.

0: tak Mexičani na tom nejsou o moc lépe než český tým. Je to vlastně plus minus stejné. Přišlo ti, že výhoda domácího prostředí, byť to opravdu působí jako kliše, v tomto případě byla jednoznačná a pomoc velkou dala Mexiku?
1: Myslím si, že ano, je to kliše. Někteří, nebo respektive, velkou výhodou bylo třeba pro Mexiko to, že už tady hrálo úvodní zápas, vlastně zahajovací utkání celého šampionátu. Češi, ti na druhou stranu, neměli možnost třeba i trénovat na stadionu Azteckém, kde prohráli s Mexikem 0-3. To je jeden velký a podle mě výrazný faktor, protože když si vzpomenete na utkání třeba s Jihoafrickou republikou, kde Patrik Schick v úvodu zápasu zazděl velkou šanci, letěl na něj centr a on jej hlavou netrafil. Následně zmiňoval, že to bylo kvůli světlům, že se mu míč ztratil. Ano, v tomto utkání neměl podobnou situaci, vždyť šel na hřiště až v průběhu zápasu, spíš k jeho konci. Ale zase, kdyby si třeba Češi měli šanci osahat více trávník, zjistit orientace v prostoru, ta je velice důležitá, možná by jim to více pomohlo. Neříkám, že by Mexiko porazili, ale třeba by se ty šance na vítězství nebo na remízu alespoň zvýšily. Takže v tomto konkrétním případě Mexičani, kteří jsou ne úplně vytrénovaní, ale řekněme zvyklejší na tu nadmořskou výšku. Z mého pohledu je to rozdíl, jestli hrajete v nížině nebo ve 2,5 kilometrech nad mořem. K tomu ta divácká kulisa, o motivaci se absolutně nemusíme bavit. Mexiko sice mělo postup jistý, byl to jistý vítěz skupiny A, ale hrát před 80 000 fanoušky v dresu Mexika, co chcete víc? Větší motivace prostě není.
2: Říká náš reportér Mikuláš Jáša, stále ještě docela zadýchaný, a to je to sportovec tělem i duší. Mikuláši, co se týče té atmosféry na Azteckém stadionu, kolik tam třeba mohlo být českých diváků? Kolik červených dresů si viděl v té zelené houštině?
1: Jeden, dva, ne, to si dělám samozřejmě legraci. Podle oficiálních informací, které čerpáme od samotné české reprezentace, tak tady na Azteckém stadionu bylo 6200 Čechů. My jsme mluvili před zápasem s některými fanoušky, ty lístky nebyly vůbec levné, ale to je jiné téma, jeden stál $500, tak si to spočítejte, když jste třeba čtyřčlenná rodina. Atmosféra, na tu si se Adame ptal, tak ta byla asi nejlepší, jakou jsem zažil za svou novinářskou kariéru. 80 000 lidí. Mluvili jsme také o tom před utkáním, vlastně závěrečným zápasem českých reprezentantů na turnaji, že mexičtí fanoušci z mého pohledu nejsou tak bouřliví, ale oni zpívají a prakticky neustále. Jsou to takové mexické lidové písně, líbí se jim to a pochopitelně, když jejich reprezentanti dají gol, tak jsou hlasití a radují se nejenom fanoušci, ale mně se i zdá, že ti novináři tím žijí. Je to taková ta klasická jihoamerická nátura, kdy řvou a vlastně nekončí ten jejich ryk, když padne gol.
0: No, tak snad Mexičani budou moci slavit i dále po českém utkání, nejen dnes, protože Češi s nimi prohráli 0-3. Češi na turnaji končí, Mexičani z prvního místa jdou dál. Bavili jsme se o tom s naším reportérem přímo na Azteckém stadionu Mikulášem Jášou. Děkujeme ti.
1: Také děkuji a můžu přislíbit posluchačům Radiožurnálu Sport, že chystáme rozhovor s Lukášem Červem. Tak do té doby naslyšenou.
3: Radiožurnál Sport.
4: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.
2: A ještě než se na něj dostane, tak my přichystáme další rozhovor teď právě živě s fotbalovým expertem. Když jsme se bavili s Pavlem Horvátem, tak vlastně trochu zůstáváme u té plzeňské stopy. Další reprezentant, bývalý reprezentant Roman Hubník si na nás udělal dnes velmi brzy ráno čas. Hezký den, moc díky za něj.
5: Hezké dobré ráno.
2: Romane, jak se vám tedy pozdával ten třetí závěrečný zápas ve skupině světového šampionátu? Česko prohrálo s Mexikem 0-3 po dobrém výkonu v prvním poločase, ve druhém ale padly ty tři góly.
5: Přesně tak, ten první poločas, myslím si, že z naší strany byl velice dobrý, chyběl tomu akorát gól, takže je to škoda, že v druhém poločase uděláme vlastně dvě takové chyby a za stavu 0-2 v Mexiku to je hrozně těžký otáčet, takže jakmile dali Mexičani druhý gól, tak jsem viděl, že už je zlé a že pro nás turnaj končí.
0: Roman Hubník s námi na Radiožurnálu Sport. Přišel vám výkon české reprezentace lepší než především v tom minulém utkání s Jihoafrickou republikou?
5: Jak jsem říkal, ten první poločas, protože s tou Jihoafrickou republikou jsme měli prvních 5, možná 10 minut v první poločase, v druhém poločase taky těch prvních možná 5-10 minut, ale dneska jsme nastoupili a celý ten první poločas Prakticky jsme tam presovali, napadali, bylo vidět od kluku, že mají sílu, ví o sobě, byly tam krásné průnikové přihrávky od stoperů, z toho byly ty šance, Višinský, kdyby tam trefil tu šanci, tu střelu, mohlo to být, když to řeknu, 1-0 a ten zápas mohl dopadnout jakkoliv, takže o to škoda, že v tom prvním poločase jsme nedali gól. Ale druhý poločas taky nezačali jsme úplně špatně, ale dostaneme z takový nešance dlouhý balón, tam jdou tři do jednoho a vlastně jeden hráč pak si zpracuje balón a pošle průnikovku a ten jde sám na golma, takže je to ohromná škoda, protože i ten druhý gól byl vlastně po naší chybě a potažmo třetí gól z nákupu od golmana, takže když si tak vezmeme, Mexičani si nevytvořili až takový jako šance, ale po třech našich chybách vlastně potrestali a 0-3 je to krutý, ale bohužel asi zasloužený v tom druhém poločase.
2: Na to, že český tým se měl prezentovat spíš tou defenzivní hrou, tak inkasovaných branek bylo 6 v těch třech zápasech, takže průměr 2 inkasované branky na zápas. Roman Hubník, co by bývalý elitní obránce, stoper, tohle hodnotí pozitivně, negativně, jak?
5: Ono, v těch prvních dvou zápasech vedete 1-0, což byla hrozná škoda, že neudržíte skoro i vlastně aspoň bodový zisk, prohrajeme 2-1 a potom s Jihoafrickou republikou bráníme vlastně 1-0 a potom vlastně nám rozhodla vlastně penalta, takže když to tak řeknu, až ve třetím zápase, kdy vlastně celý ten poločas, jak jsem říkal, byl z mé strany nebo z toho mého pohledu velice slušný, ale furt je to poločas a furt je to málo, takže za mě to byla jedna z nejslabších skupin a myslím si, že kluci a celý realizák určitě jsou zklamaní, protože z téhle skupiny se určitě dalo postoupit.
0: Jedním z největších men českého fotbalu poslední doby je Tomáš Souček, dalším Patrik Šik. Ani jeden z nich nebyl v základní sestavě utkání Česko-Mexiko, utkání, ve kterém Češi potřebovali zvítězit, aby postoupili dál. Dávalo vám to smysl nenasadit je?
5: Tak ono, u Tomáše Součka možná, jo, protože Mexičani jsou víc taky kreativnější. Byl tam Hložan vepředu, který si myslím, že odehrál slušný zápas, měl tam spoustu soubojů, zakryl balón. Minule nehrál Pavel Šulc, který vlastně pak tam nastoupil, teďka hrál od začátku, ten se mi líbil v těch prostorech, kde má být. A to, že trenér posadil Patrika Šika, asi měl nějaký plán, takže Možná byl pod nějakým tlakem i novinářů, že se mu moc nedaří, ale nedaří se proč, protože neměl ten servis. Dneska ten Šulcik měl ty přihrávky od těch stoperů a byl v tom prvním poločase výrazná vlastně postava, protože dával si ty balony dopředu a vznikaly tam ty šance přes něj, takže Podpora a pak budou tady tyhle hráči vynikat.
2: Jak vlastně působí na fotbalistu mentalita toho faktu, že úvodní zápasy na šampionátu se nepovedly? Roman Hubník hrál třeba na těch kontinentálních šampionátech a v těch prvních zápasech se vám to nevždy úplně vydařilo. V roce 2012 prohra na úvod s Ruskem, o 4 roky později na úvod se Španělskem. Co dělat potom pro to, aby ten tým se dokázal znovu vzpružit, znovu namotivovat? Jinými slovy, ptám se na to, jestli Češi dnes i před tím zápasem s Mexikem mohli věřit v ten zázrak v úzovkách, že by vyhráli na Azteckém stadionu nad domácí reprezentací?
5: Tak ono věřit se dá vždycky, protože kdyby jsme vyhráli, tak postupujeme. Takže furt to byl zápas, který bylo to o góle. A vidíme Jihoafrickou republiku, která dala gól v 62. minutě s Koreou a postupují z druhého místa. Jsou to takový ty paradoxy, kdy jsme si mysleli, že my budeme takový ten mezi tím druhým, třetím postupujícím a my jsme poslední a Jihoafrická republika postupuje, takže tam je taková takový ten zlomový moment, kdy si myslím, že i tomu nároďáku, nebo oni budou velice zklamaní, když vidí, že Jihoafrická republika postupuje z druhého místa, kdy oni nevystřelí na bránu a pak vlastně z penalty mají vlastně remízu, která vlastně jim dodala vlastně do posledního zápasu a taky tu naději, že můžou vlastně rozhodnout, nebo když vyhrají s Koreou, tak a jim se to povedlo. Nám se to nepovedlo, jim se to povedlo, jsou šťastnější, postupují a říkám, je to zklamání prostě, ale bohužel fotbal je takovej.
0: Čeští fotbalisté prohráli s Mexikem 0-3, celkově na šampionátu mají skóre 2-6, jeden získaný bod, to si budou fanoušci pamatovat, ale co si budou také pamatovat je fotbal, který prostě není úplně koukatelný, není zrovna krásný a není takový, že by z toho fanoušci zrovna byli nadšení. Myslíte si, že český tým v současnosti má na to hrát nějaký hezký, technický, kombinační fotbal, aby kdyby třeba se prohrálo, tak aby zkrátka si řekli, no tak stane se, ale viděli jsme super zápas, protože tady vlastně i z té remízy s Jihoafrickou republikou byla pachuť.
5: Tak samozřejmě ono, hrajeme tam na tři stopery, do toho jsou tam zataženi hodně halfbacki, když dneska Coufal byl trošku víc vepředu a za mě možná větší riziko těchto přihrávek do těch meziprostorů i za cenu, že se prostě ztratí. Ale když před váma je soupeř, který, když to řeknu, z jedné šance nebo z jedné chyby vám dá góla, tak je to hrozně těžký a my třeba ze tří, ze čtyř, z pěti šancí dáme jeden gól anebo žádný. Tak tam je ten velký rozdíl, protože soupeř pak má dvě šance, z našich chyb dá dva góly a my vlastně ze dvou šancí nedáme ani gól a najednou máte místo 2-0 pro nás, prohráváme 2-0. Takže ono to je hrozně, hrozně těžký, protože ti soupeři mají v dnešní době Haiti, Panama, tady takový týmy hrají technicky někdy hezký fotbal a už to není to, že Kanada je velmoc hokejová, je, ale teď je možný, že bude hrát Kanada s Jihoafrickou republikou vlastně v osmi finále nebo teďka vlastně v tom postupu, takže to nikdo třeba nečeká a i tady tyhle země vlastně jdou fotbalově nahoru, takže my musíme taky trošku zabrat a posouvat se dál. No.
2: A tak se na závěr nabízí otázka a klidně stačí jen krátká odpověď od Romana Hubníka, kdy se Česko znovu podívá na světový šampionát ve fotbale?
5: Já doufám, že brzy a že tam budou hráči, kteří budou nebo že uvidíme ten líbivější fotbal, protože fanoušek si to zaslouží a já věřím to, že ten čas tam bude.
0: Říká Roman Hubník, mockrát děkujeme, že vy jste měl čas na vysílání Radiožurnálu Sport. Přejeme klidný spánek, který předpokládám bude následovat.
5: Bude určitě. Díky moc. Hezký den.
2: A my můžeme na Radiožurnálu Sport znovu aktualizovat nebo doplnit, lépe řečeno, ty další výsledky nočního programu. Jihoafrická republika tedy postupuje na světovém šampionátu přímo z té české skupiny po vítězství 1-0 nad Jižní Koreou. To už jsme teď taky probrali spolu s Romanem Hubníkem v rozhovoru. Ve skupině C se dál dostávají zatím Brazilci po jasném vítězství 3-0 nad Skotskem a taky Maročané, ti zvítězili 4-2 nad Haiti. Skotsko na třetím místě se třemi body čeká v té minitabulce týmu na třetích pozicích. No a co se týče skupiny B, tak nejlepším celkem bylo Švýcarsko, které na závěr porazilo Kanadu 2-1, ta je tedy taky na postupovém místě s pořadovým číslem 2. No a Bosna a Hercegovina na třetím místě, taky 4 body stejně jako Kanada, znovu bude čekat na výsledky třetích týmů.
6: Dobré ráno, je 6 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou. Ministr zahraničí dnes dopíše prezidenta Petra Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Bělorusko vyhovělo požadavkům Kyjeva a vypnulo navádění ruských dronů na ukrajinské cíle. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo zahraničí dnes dopíše do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda ho v pondělí do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale po podnětu od prezidenta včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů pak v reakci na to zpochybnil české soudnictví a postup prezidenta a soudu označil za pokus o ústavní puč. Podle místopředsedy hnutí STAN Karla Dvořáka jsou Macinkovy výroky nemístné, ale i nebezpečné. Chce téma otevřít i při dnešních sněmovních interpelacích.
8: Vidím to jako velké ohrožení a přál bych si, aby buď premiér Babiš nebo třeba minister spravedlnosti Tejc se proti tomu ohradil, protože oni jsou tady od toho, aby garantovali občanům České republiky, že ty instituce, které tady máme a jsou zřízeny ústavou, tak fungují nezávisle a nestranně. A já jsem o tom přesvědčen, že to tak je a přál bych si, abych to slyšel i z úst těchto pánů.
6: Také předseda ústavního soudu Josef Baxa zdůraznil, že soud je nezávislý a nikomu nestraní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
6: Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požáru. Svíčky se teď navíc teplem rozpouštějí a vosk ničí náhrobky. V minulosti už stejné opatření platilo několikrát. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje přibližně dvakrát až třikrát za rok.
10: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té třicítky, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
6: Správa hřbitovů taky po celý rok vyzývá k používání bezpečných skleněných obalů svíček místo plastových.
11: Sport. Čeští fotbalisté podlehli na světovém šampionátu domácímu Mexiku 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
12: Pocit je určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
11: V dalším zápase ve skupině A zdolala Jihoafrická republika Jižní Koreu 1-0. Fotbalisté Brazílie porazili na šampionátu v Severní Americe Skotsko 3-0 a vyhráli skupinu C. Na druhém místě v ní skončilo Maroko, které přehrálo Haiti 4-2. Ve skupině B v souboji o první místo Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1. Bosna a Hercegovina pak vyhrála nad Katarem 3-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 v Brně a v Praze ucpaná Cínovecká ulice. Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od Kývalky až k omezení u D2. Do kolony se dojíždí zhruba na 182. kilometru a brzdí se do zastavení v obou pruzích, tak opatrně dojíždějte. Hlavně osobní auta se pak za Kývalkou opět rozjíždějí. Na dálnici D8 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. V Cínovecké Pavlecké ulici u sjezdu na Ďáblice přes Nivez silničáři v levém pruhu. Pomalu už by měli končit s opravou, teď je ale průjezdný do Prahy pouze pravý pruh a kolona je dlouhá. Zastavíte před sjezdem na Zdiby, zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D11 pozor teď na výjezdu z Prahy směr Hradec Králové. Na 4. kilometru za Berankou pneumatika. V pravém pruhu je to roztrhaná pneumatika od kamionu. Z Prahy teď do Valašského Meziříčí, silnice 35 z Rožnova do Valmezu u Zašové Ucpaná. V omezení překážela teď chvíli i nehoda, tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude skoro jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na horách 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: 6 hodin, 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Kdyby 6 bodů bylo na kotě české fotbalové reprezentace, to by to bylo krásné, viď, Adame Weidenthalere?
2: Ano, Martine Charváte, bylo by to krásné, jenže tohle se nestane. Jeden jediný bod zůstává na českém kontě po remíze s Jihoafrickou republikou 1-1 ve druhém utkání základní skupiny. Potom třetím, jak jsme slyšeli, 0-3 s Mexikem, se Česko loučí se světovým šampionátem.
0: Ano, loučí se spolu s Haiti a Katarem, tedy to jsou první tři týmy Česko, Katar a Haiti, které už nebudou hrát žádný další zápas a vědí to už dopředu další týmy, jako například Panama. Sice ví, že nepostoupí, ale minimálně aspoň jednou si ještě kopnou.
7: Radiožurnál Sport.
4: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.
0: Být ve společnosti Haiti a Kataru, to česká fotbalová reprezentace rozhodně nechtěla. Porážku od domácích Mexičanů 0-3 už hodnotil i trenér národního týmu Miroslav Koubek na tiskové konferenci na Astéckém stadionu. Byl Mirko Vasič, teď jsme s ním ve spojení. Mirko, hezký den.
14: Dobré ráno do Česka.
2: Tak co Miroslav Koubek řekl po zápase, bylo to znovu tak kontroverzní jako po utkání s Jihoafrickou republikou?
14: Rozhodně nebylo, navíc Koubek ty své výroky následně vysvětloval ještě právě před tady utkáním s Mexikem, že tehdy neřekl, že celý výkon týmu byl pozitivní, ale že pouze to, že si vytvořili 4-5 šancí, že to taky úplně nebývalo zvykem. Ale ta tisková konference po utkání s Mexikem se vlastně už vůbec skoro netýkala toho zápasu samotného, protože, jak řekl Miroslav Koubek, rozhodlovalo se v těch prvních dvou zápasech, to znamená s Jihoafrickou republikou, to byl ten druhý zápas Atlantě a předtím s Jižní Koreou. To byly dva klíčové zápasy, které rozhodly o tom, že Češi nepostoupí na tomto šampionátu. Koubek celkově řekl, že ty výkony nebyly povedené, že tam byly nebo bylo jen pár světlých chvilek. Následně také mluvil o tom, že se většina opor, které měly tvořit kostru toho týmu, tak tyhle opory se nepotkaly s formou pro tenhle šampionát a proto, i když to nechtěl dělat a nemá to rád, tak musel hodně mít sestavou a nepodařilo se mu vlastně až do konce turné najít nějaké optimální nastavení. To znamená, nepotkali se někteří důležití hráči, kteří byli oporami v těch minulých zápasech s formou. Pak také mluvil o tom, ale o tom se mluvilo prakticky celý turnaj, že Česko má dlouhodobě obrovský problém do ofenzivy a bude si prostě muset vychovat nějaké hráče, kteří tohle můžou zlepšit. No a ještě mluvil a také o tom, že i když Česko, nebo takhle, Česko získalo jeden bod, ale Miroslav Koubek řekl, že paradoxně jich mohlo být víc a že nejdůležitější zápas byl s Jihoafrickou republikou a penalta v závěru. Ale samozřejmě globálně to hodnotil jako nepovedené výkony a bude se s tím muset do budoucna něco dělat. A ještě k samotnému Miroslavu Koubkovi, on sám od sebe rezignovat nehodlá a vysvětlil to tím, že nikdy neutíkal z boje, že má stále smlouvu, takže on od mužstva v tomhle případě dobrovolně neodejde a má stále chuť, i přesto, že je mu 74 let, tak má stále chuť s tím týmem pracovat dál. Tohle už ale možná bude záležet i na jiných lidech ve vedení fotbalové asociace. Takže to je tak ve zkratce všechno, o čem mluvil trenér Miroslav Koubek po Mexiku, které a tohle utkání, vlastně, které rozhodlo o tom, že Češi na šampionátu definitivně končí už po třech zápasech ve skupině s jedním bodem.
2: Jenom doplním informaci našeho reportéra, ta smlouva by měla být na 2,5 roku, tím pádem podzimní Liga národů třeba by se Miroslava Koubka týkala.
0: No, to mě trochu překvapilo, že sám Miroslav Koubek tuší, že Česko vlastně nemá tvořivé hráče dopředu, ale říká, že nebude utíkat z boje, že ještě bude pokračovat. Když se vrátím celkově k tomu vystoupení na šampionátu, co si o tom myslí Mirko Vasič? O tom, že český tým vlastně po tom, co získal jenom jediný bod na mistrovství Evropy, tom posledním v základní skupině, kde to také vypadalo, že by Češi mohli mít na postup, tak má znovu i ve skupině mistrovství světa, kde také byl slabší tým, jenom jeden bod a hned končí.
14: No, trochu ujíždí vlak celosvětově, celoevropsky. Vyberte si, jak chcete. Prostě na téhle úrovni, když sledujete i ty ostatní zápasy a sledujete týmy jako Kapverdské ostravy nebo Curaçao a podobně, tak vlastně skoro vždy je to nějakým způsobem zajímavý fotbal. Je na tom něco zábavného. A Češi i z těch mnoha důvodů, o kterých už jsem mluvil v souvislosti s výpověďmi Miroslava Koubka, tohle tady nepředvedli. Tady byly jenom chabé záblesky a přitom zase hráče do ofenzivy máte Patrika Šika, jednoho z nejlepších bundesligových střelců. Dlouhodobě asi největší českou hvězdu, pokud to budeme brát z nějakého celkového pohledu. Máte Pavla Šulce, který měl vynikající sezónu v Lyonu. Hned ve svém prvním ročníku v tomhle klubu se dostal, řekněme, mezi nejdůležitější hráče Lyonu, který bojoval dlouho u samé špice ta tabulky. A pojďme dál, kdo se tady vlastně potkal s formou. Můžeme říct, že slušně si odehrál svoje zápasy Vladimír Coufal. Ten patřil určitě k nejpozitivnějším fotbalistům českým na tomhle turnaji. Obrana, jak kdy? Fungovalo to, nefungovalo to? Prostě třeba Štěpán Chaloupek nervózní ze začátku, nahradil ho Tomáš Holeš, toto je taková stabilní jistota, řekněme, ale vlastně i na něm kvůli věku se asi dál stavět nedá. Robin Hranáč, na toho já mám takový ambivalentní názor. Někdy mi přijde, že hraje velice dobře, ale pak má momenty, kdy neuskáče souboje, vykrývá špatně prostor a tak dále a tak dále. Ladislav Krejčí, pokud jde jako tahoun týmu, tak věřím, že on s tím mužstvem umí nějakým způsobem pracovat. Snažil se, asi to nebylo nic světoborného, ale Ladislav Krejčí si nějakým způsobem odehrál svoje. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Tomáš Souček nedostával příležitost, navíc se asi nepříjemně zranil teď v posledním utkání s Mexikem, pro něj hodně hořký šampionát. Michal Sadílek ve středu zálohy si odvedl svoje, Vladimír Darida, když nastoupil a mohl tak také. Nebudu tady vyjmenovávat všechny hráče, kteří se dostali do hry, ale v globálu to prostě nefungovalo a jednoduše lze říct, že se zdá, že Česku, pokud jde hlavně o tu ofenzivu, ale občas i o celkovou takovou hru, nějakým způsobem ujíždí vlak a je zarážející, že potom zábavnější fotbal hrají i týmy, které by měly být daleko, daleko slabší.
2: Mirko Vasič je reportérem Radiožurnálu Sport, který pravidelně vyráží třeba i za evropskými poháry spolu s českými týmy a tak má možnost sledovat tu konfrontaci skutečně v přímém přenosu. Čekáš třeba i kvůli tomu, co teď zmiňuješ, nějakou lehkou generační obměnu, aby se to trošku nastartovalo, nebo to jádro toho současného týmu bude pokračovat i v dalších letech a nic moc se měnit nebude?
14: No, teď znova použiju slova Miroslava Koubka, musí se hledat někteří noví hráči pro tu odměnu, protože někteří budou končit. Těžko, teď mluvím třeba jenom o reprezentační úrovni, těžko právě, když jsem mluvil, Tomáš Holeš, Tomáš Souček, těžko říct, jak dlouho bude jezdit Patrik Šik, jestli si nebude chtít prostě prodloužit kariéru tím, že mu ubudou reprezentační zápasy a podobně. Takových zkušeností nejenom z českého týmu je prostě ve světě hodně, kdy ti hráči potom už obětují reprezentaci pro to, aby si ještě prodloužili svoji kariéru. Takže k nějaké generační obměně dojít určitě musí. Teď těžko říct, jak musí být velká a jestli třeba neobětovat i nějaké další kvalifikace nebo šampionáty, nevím, proto aby se vybudovalo mužstvo, které by bylo konkurenceschopné na té nejvyšší úrovni. To znamená hledat ty hráče, pracovat s nimi, ale o tom se mluví také pořád dokola. Je to ve fotbale, je to v hokeji, neustále se omílá tohle téma dokola a vlastně nevznikají tady noví fotbalisté takového formátu, a musím se k tomu vrátit, jako byli Rosický, Nedvěd, Poborský a tak dále a tak dále.
0: Říká Mirko Vasič, toho času náš reportér na mexickém Aztéckém stadionu, kde česká reprezentace skončila na mistrovství světa po porážce od domácího výběru 0-3. Mirko Vasič mluvil také o tom, že třeba Miroslav Koubek nehodlá utíkat z boje, jak sám řekl, a rezignovat na svou aktuální pozici trenéra národního týmu. Zatím, Mirko, děkuju.
14: Naslyšenou, mějte se hezky.
0: Na Radiožurnálu Sport teď pro vás máme připravený další rozhovor po té, co národní tým prohrál s Mexikem 0-3 se záložníkem Lukášem Červem, mluvil náš reportér Mikuláš Jáša.
15: Lukáš Červ bude hodnotit utkání, ve kterém česká reprezentace prohrála s Mexikem 0-3. Lukáši, jaký to byl zápas?
16: Zápas to byl náročný a proherní. Takže takhle jednoduše bych to zhodnotil. Trošku, kdybych to měl hodnotit víc, tak zápas se skvělou atmosférou. Fakt s úžasnou zjednou nejlepší jsem kdy hrál a řekl bych i po dobrý první půli, kdy jsme prostě měli šance i po začátku toho druhého poločasu. Jeden break, který jsme špatně vyřešili, chvilku na to druhý break, který jsme znova špatně vyřešili a v takových zápasech člověk nemůže udělat na takovou chyby na půlce, jako když jsme tam ve třech prohráli souboj o balón a oni pak už to dohráli ten break do velké kvality, ale je to škoda, no.
15: Vím, že se to špatně poslouchá, je to statistika, Česko je nejhorší v té skupině A. V čem národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou a Mexikem?
16: Takže člověk podívá na tabulku, tak bodama zaostával. To je prostě černý na bílým, těch bodů je málo, ale za mě samozřejmě ty výkony mohly být lepší, každý si to může zhodnotit, všichni to hodnotí. Ať si to hodnotí, jak potřebují, ale byly tam pasáže, které jsme potřebovali trošku štěstíčka, trošku větší kvality, trošku větší odvahy a bylo by to úplně jiný. Člověk vede v 60. minutě prvního zápasu 1-0, za mě by se nemělo stát, aby to skončilo 2-1, to je už do toho průběhu, jsou to jenom tři zápasy. Každý hraje z poctivé defenzy na tady tom šampionátu, protože vlastně za tři zápasy člověk musí minimálně jednou vyhrát, jednou remizovat a my jsme se to prohráli proti tomu jaru, to druhý kolo, takže o to víc co mrzí, že jsme to tam nedotáhli, protože si myslím, že ten zápas, ať jsme za to dostali bídu za ten zápas, tak si myslím, že jsme fakt potřebovali vyřešit nějaké věci trošku líp, trošku víc odvážně žrát a třeba jako dneska tu první půlu, že to si myslím, že to nebylo zase tak špatný. Takže to je těžko, škoda, máme jeden bod, ostatní tým mají víc bodů a jedeme domů, je to mrzutý.
15: Lukáš Červ hodnotí utkání, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3 s Mexikem. Byl tady váš bratranec, David Douděra, takřka až brečel, měl na krajíčku, zmiňoval, že třeba za 50 let jednou u ohně se budete bavit jako celá rodina, hráli jsme na mistrovství světa. Co vy na to?
16: Jo, tak tohle je ta hezká část, na to máme tady oba dva i celou rodinu. Takže, ale já jsem teď nasraný, my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli, takže mě to prostě mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
15: Co si odvážíte z Mexika, potažmo Spojených států amerických, třeba nějaký dres, vyměnil jste si ho s někým?
16: nevyměnil jsem si, dal jsem to rodině ty dresy. Odvážím si, myslím, že úplně všichni zkušenosti s takhle velkým šampionátem. A jenom na nás, jak to zúročíme, protože ty zkušenosti můžeme a měli bychom zúročit a příště, když se třeba dostaneme na další šampionát, což já věřím, tak tam ukázat něco víc. Já jsem zažil dva šampionáty a ani jenom jsem nepostoupil ze skupiny, tak už bych to chtěl trošku změnit.
15: Budeme vám držet palce, říká Lukáš Červ. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
16: Díky moc, mějte se.
15: Říká záložník české reprezentace Lukáš Červ. Národní tým prohrál na závěr skupiny mistrovství světa s Mexikem 0-3 a znamená to, že na turnaji končí. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: My pokračujeme na Radiožurnálu Sport, dál je 6 hodin 19 minut a jsme velmi brzy ráno ve spojení taky s bývalým trenérem národního týmu, ale mužem, který toho prošel dost a dost i v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, Petrem Radou. Hezké ráno, díky za váš čas.
17: Dobré ráno.
2: Pane Rado, jak tedy hodnotit celkově tenhle šampionát? Nemusíme zůstávat pouze u zápasu s Mexikem, pojďme to vzít celé dvě prohry a mezi ně vklidněná jedna remíza s Jihoafrickou republikou.
17: No tak asi to budeme hodnotit špatně, jako dávali bychom si nějaký falešný naděje, že jsme odehráli dobrý turnaj, myslím si, že nám to nevyšlo. Asi jeden bod, nebo určitě jeden bod z takovýhle skupiny je málo, to asi vědí i hráči, trenéři, to není žádný, že by někdo chtěl říkat něco jiného, jestli někdo bude jinýho názoru, tak si lže do vlastní kapsy, prostě to nevyšlo. Je to odraz současného fotbalu našeho, kde prostě zaostáváme, nemáme hráče venku v top klubech, jo, i když jsou tady šikovní hráči mladí, ale prostě ty tři výkony naše nebyly optimální, hlavně ty první dva, tam jsme asi měli získat víc.
0: No jo, jenomže, pane trenére, hráči v elitních klubech nemají Curaçao, nemají další týmy, které vlastně pořád jsou třeba ještě ve hře o postup. Jakým způsobem si vysvětlit to, jak vlastně národní tým hrál, že když se na to podívá fanoušek, tak se podívá na to, že vlastně národní tým má jeden jediný bod a ze hry tedy nikdo nadšený asi úplně nebyl.
17: Takže já bych se nesrovnával s Curaçaem nebo s těma letě Haiti a prostě to jsou týmy, který si myslím, že na to mistrovství by se měli kvalifikovat jinak, nemají žádný úspěchy, my na rozdíl od nich, co se týče Československa a Česka, máme tolik úspěchů jako málo který tým na světě, když si to vemu zpětně od 34. roku. A vždycky jsme vychovávali dobrý fotbalisty, teď prostě přišla na nás krize, kdy ty mladí hráče nemáme jich tolik. Já si myslím, že to zapříčiní tím, že je tady naší lize spousta cizinců a tlumějí ty naše hráče, takže z tohohle pohledu. Ale tenhle turnaj s těmahle týmama, jak jsem tady říkal, Haiti a Kapverský osoby, s tím abych se nesrovnával, my se musíme srovnávat s takovýma zeměma, jako je Chorvatsko, jako je Belgie, protože jsme byli na jejich úrovni, nebo ty naši hráči, my dokazovali to na těch minulých šampionátech. Teď bohužel to nedopadlo, měli bychom se nad tím zamyslet, jestli za 5, za 10 let budeme mít hráče, který budou reprezentovat Česko, protože si myslím, že na to, jak jsme malý stát, máme moc cizinců. Nejsem proti cizincům, myslím si, že je to správně, každá liga je okořeněná, ale my bychom měli udělat nějaké limity, kde by mělo být vždycky víc českých hráčů, který by měli dostávat víc šancí.
2: Takže Petr Rada soudí udělat konkrétní číslo, například, nevím, 5 cizinců v kádru prvoligového týmu a basta, nikdo další nemůže být na trávníku.
17: Asi bych neomezoval, to je každýho klubu věc, samozřejmě všichni chtějí do Champions League, všichni chtějí do Evropy, kde je ekonomika, máme silní majitele teďka v těch klubech, což je dobře, že tam přišli tyhle ty velký sponzoři, který peníze mají, ale samozřejmě to je liga, jo. My na úkor ligy potom ta reprezentace nemá tolik hráčů, nebo do budoucna nebude tolik hráčů. Teď přijde určitě zase nějaký zlom po mistrovství, možná někdo z hráčů skončí ze prezentací a měli by přijít mladší hráči, ale samozřejmě teď jde o to, jestli dostávají prostor tolik hráči v lize, aby byli konkurenceschopní a mohli bojovat o ten národní dres. Takže z tohohle pohledu, já nejsem proti cizincům, aby někdo nechce cizince, ať jsou tady, ale určitě ne, aby to bylo v přesahu v týmu, kde by mělo být většina cizinců. Jo. Prostě na to nejsme tak velký stát a nemáme to. A nikdy to nebylo. Jo. Já vím, že se vyvíjí doba, že dneska je tady, ale prostě my nemáme, nás je 3 miliony sportovců nebo 10 milionů, ale musíme hrát důchodce, děti, starší lidi. Takže my zase nemáme tu základnu. Podívejme se, co každý období chrlí Chorvatsko, který má 3 miliony obyvatel nebo 5 milionů. Jo, a co teď zase Bosna Hercegovina, když jsem viděl včera tým, který tam má mladý hráče perspektivní, na to bychom se měli zaměřit i my.
0: Česko-Mexiko na mistrovství světa 0-3. Bylo to taktikou, bylo to tím, že, jak jste naznačil, Česko nemá teď adekvátní hráče na to, aby na mistrovství světa předvedli dobrý výkon, nebo to bylo aktuální formou těch hráčů, kteří tam byli? Proč národní tým podle vás prohrál?
17: Tak samozřejmě tenhle ten zápas asi byl z těch třech, si myslím, nebyl určitě první poločas nejpovedenější, kde jsme hráli 0-0, měli jsme, myslím si, ještě větší šance, než mělo Mexiko, samozřejmě Mexiko mělo větší držení míče nebo opticky, ale ten první poločas z naší strany nebyl špatný, směrem dopředu jsme si vytvořili, já nevím, jednu větší šanci, kdy to tam šlo těsně vedle tečky, a potom Vyšinský tam měl jednu střelu, která byla zblokovaná, takže v první poločase si myslím, že to byl asi z naší strany povedený poločas z těch třech zápasů, jo, takže tam by se dalo říct, že jsme to udrželi do toho poločasu, co říkali trenéři nebo reportéři, že český tým chtěl 0-0 poločas a v druhém poločase to se pokusit o něco, ale myslím si, že ten druhý poločas naší strany zapadl do toho celkově kontextu, když jsme nebyli dominantní, a druhý poločas naší strany taky dopad 3-0, když ty góly padly po individuálních chybách. Prostě na mistrovství světa, pokud uděláte takovýhle chyby, tak jste potrestaný a nemusí to být Mexiko, může to být kdokoliv z těch vyspělých zemí. Takže my jsme druhý poločas nezvládli, kdy ty chyby byly fatální u prvního gólu, u druhého gólu. Třetí to trefil do šibenice, ale stejně. Byly to situace, které se daly vyřešit, ale prostě to je obraz toho, že asi jsme nebyli optimální, že se nám nedařilo, už na nás lehla deka po těch prvních dvou zápasech a teďka v tom druhém poločase to byl odraz toho, jak jsme asi působili v ten druhý poločase na tom mistrovství.
0: Říká fotbalový trenér Petr Rada. Mockrát vám, pane trenére, děkujeme za zhodnocení vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa i v tom posledním zápase.
17: Taky děkuju a přeju fotbalu, aby šel nahoru. Na své.

0: Čeští fotbalisté na mistrovství světa podlehli Mexiku 0-3 s celkovou bilancí 2-6 a jedním bodem končí v základní skupině světového šampionátu. Budeme se tomu věnovat také po půl sedmé.
1: Radiožurnál půl sedmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. V polském Gdaňsku začíná konference o poválečné obnově Ukrajiny. Tématem bude například energetika nebo bezpečnost. Kvůli aktuální roztržce mezi Kyjevem a Varšavou se setkání nezúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Delegaci místo něj povede premiérka Julia Svridenková. Česko zastoupí premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. České dráhy na začátku letních prázdnin posílí vlaky. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Dráhy o tom informovaly v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta posiluje kapacity vlaků už od května. Obě společnosti doporučují cestujícím rezervovat si místa na delší cesty s dostatečným předstihem. Sport. Čeští fotbalisté podlehli v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa domácímu Mexiku 0-3. Na azteckém stadionu rozhodl před víc než 80 tisíci diváků úvod druhého poločasu, kdy se prosadili Chávez a Quiñones. V nastavení se pak skóroval Fidalgo. Češi po dnešní prohře na turnaji končí. K fotbalu se na Radiožurnálu vrátíme znovu po těchto zprávách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D8 před Prahou a kolony na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. V Cínovecké ulici před Kbelskou jede pomalu v levém pruhu dodávka. Silničáři tam připravují značení před blížící se opravou Kbelské ulice. Do kolony se dojíždí už kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru a to zdržení je velké směrem do Prahy. Pozor, pokud sjedete na 9. kilometru na starou silnici, 608 je zavřená, musí se přes Odolenu vodu. Komplikace je dál v Praze v ulici v Holešovičkách. Směrem do centra je tam nehoda, auto se srazilo s motorkou. Už jsou na straně, bliká tam ale sanitka, řidiči zpomalují. Taky na D1 na příjezdu do Brna z Prahy už dlouhá kolona. Brzdí se poprvé na kilometru 174 a nesouvislá fronta je až k omezení u D2, hlavně kamiony v pravém pruhu. Místy ale zastavíte na chvíli i v levém pruhu, teď třeba na 184. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Meteorologové vydali dvě výstrahy. Dnes očekáváme teploty mezi 29 a 34 stupni. Proto se ta první týká právě extrémních veder, která od dnešního dne budou panovat na celém našem území. V dalších dnech se budou v přílivu mimořádně teplého vzduchu z Afriky teploty ještě zvyšovat. Zítra očekáváme teploty kolem 33 stupňů, o víkendu kolem 35, v nížinách dokonce mohou místy dosahovat i ke 40 stupňům. Ochladit by se mělo až v příštím týdnu, kdy přejde přes naše území studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout i o 10 stupňů. Druhá výstraha se týká Jihomoravského kraje, kde v důsledku teplého a suchého počasí meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem a nerozdělávejte venku otevřené ohně. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut ve vysílání radiožurnálu Sport, ale míříme na jih. Česká fotbalová reprezentace hrála na světovém šampionátu s domácím Mexikem a prohrála 0-3. Pro český tým to znamená konec na tomto světovém šampionátu, protože národní tým po všech třech odehraných zápasech je na posledním místě základní skupiny s jedním jediným bodem. Nejen o utkání si budeme povídat s naším reportérem Kamilem Jášou a také fotbalovým expertem a analytikem Miroslavem Jirkalem. Pánové, přeji vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno taky.
0: Pane Jirkale, nejprve vás poprosím o zhodnocení zápasu.
2: Tak celkový výsledek i vlastně hra je pro mě obrovský zklamání. Tady nejde o to, že jsme dostali nějaký góly po chybách samozřejmě, ale cítil jsem z kluků od začátku, že to chtějí zlomit, že mají elán do toho vstoupit dobře, dát gól, taky ta první půle vůbec nebyla špatná, naopak naši, i když měli dostatek prostoru vzadu pro rozehrávku, snažili se hrát po zemi a taky jsme měli pár situací, které volali po gólu, hlavně ta Vyšinského první šance, kdy to dal těsně vedle. Ale bohužel těch situací bylo pomálu a postupně jsme zabředávali do ztrát míčů a byli jsme neaktivní a nevyužili té první půle, protože ty Mexičani nebyli dobří v první půli. Vstoupili do toho strašně vláčně, viděl jsem, jaký mají mezery mezi jednotlivými řadama. A naši prostě toho nevyužili, pouze Schulz chodil do meziprostoru, ale on se nepotýká s dobrou formou, taky u něj hodně věcí skončilo. Takže pro mě hlavně ta první půle byla zklamáním v tom, že jsme nedali gól. Tam jsme měli už po půli vést.
1: Vy jste zmínil jméno Vyšinského, těch hráčů se na mistrovství světa v českém dresu objevilo opravdu hodně. On to trenér Koubek vysvětloval tím, že je to nutnost, ale nebyla ta rotace hráčů až příliš veliká, že prostě nebyla vytvořena jednotná osa.
2: No a já na to upozorňuji celý jaro dlouhodobě, že prostě se mělo, samozřejmě každý je generál, ale já to mužstvo znám zevnitř, tak vím, že potřebuje být usazený. Má automatizmy, má spojení hráčský mezi sebou i morální a prostě toho se mělo využít. Tady každý zápas měníme sestavu, hrajou 4 noví hráči, každý zápas, není to dobrý z hlediska sehranosti jak v útoku, tak i při stresových fázích dozadu a to se taky v tomhle utkání projevilo.
1: Český tým nastoupil bez Šika, potřeboval vyhrát, není to luxus?
2: Já si myslím, že hrát měl, protože takový hráč samozřejmě i proti, hlavně proti takovým soupeři, který vám dá víc prostoru, jako nám dali Mexičani v první půli, by měl hrát. Ale to už je věcí, jestli hraje Hložek nebo Šik, to už je postový. Hložek vůbec nebyl špatný v první půli, naopak jeho spolupráce právě s Vyšinským byla velmi dobrá. Tam prostě jsme měli největší úder a proto pro mě bylo úplně otázkou, záhadou, že 10 minut po půli právě Vyšinský střídal, protože od něj jsem viděl ten progres tý...

0: Tam jsme otvírali obranu, že jsme přebíhávali. To se stalo i dneska. Při těch gólech to byly strašně laciný góly a to byla vlastně taková jako návaznost na ty chyby, které se dělaly v prvních dvou utkáních.
1: Pánové, a to se obracím na kolegy v Praze, pokud se chcete na něco zeptat, trenér Miroslav Jirkal, pozorovatel, analytik, je vám samozřejmě k dispozici. Já se zeptám ještě na jednu věc, ta se týká právě trenéra Koubka, který se často vracel ke svým předchozím rozhodnutím. Samozřejmě on rozhodnutí nějaká udělal, ne všechna se mu povedla, ale on se potom v průběhu dalších dnů k ním vracel a obhajoval je. Proč?
0: No samozřejmě trenér je pod tlakem, některé jeho vyjádření nebyly dobrý. Samozřejmě má nějaký koncept, on nechtěl jít z kůži na trh s tím konceptem, ale to jsme viděli, že některé ty věci, a bylo jich dost, nebyly dobrý pro ten tým. Ten tým má podle mě daleko větší potenciál, než tam předvést. Ty hráči nebyli uvolněni pro hru jeden pro druhýho. Trpěl Šik, Souček měl mít větší minutáž a nebyli ukotveni na těch pozicích, co by měli. Já samozřejmě preferuju hru na čtyři obránce. Ta tříobráncová pod tlakem, my nejsme úplně tak sehraný se zálohou a v těch třech obráncích a taky pramení z toho chyby. Chybí vám jeden hráč navíc do ofenzívy. Tím se dostáváte vlastně pod tlak na hřišti, ale vlastně i mimo hřiště, že ty novináři útočí potom na trenéra a je z toho taková trošku stresová komunikace. Co...
1: A fanoušci spokojení nejsou logicky.
0: A fanoušci spokojení nejsou samozřejmě, protože to vidí a chtějí to vysvětlit. Vysvětlit všechny ty kroky, aby to pochopili, proč to je. V některých věcech má trenér pravdu, ale on to neobhájil, nevysvětlil a pak se dělali další kroky, které byly špatné.
1: Říká fotbalový analytik Miroslav Jirkal.
2: Pane Jirkale, čistě náhodou není právě to, co jste zmiňoval, ta kombinace důvodem toho, proč vlastně se teď český tým točí v kruhu, tedy to, že mluvíte o tom, že hráči nebyli dostatečně uvolnění na pozicích na tom, co by měli hrát, ať už bychom se bavili o Součkovi, ať už bychom se bavili o Šikovi, Šulcovi a dalších, ale zároveň potom je tady trenér, který je nutí hrát vlastně osobní obranu, ať už v minulém utkání s Jihoafrickou republikou a vlastně z toho celého není moc cesta ven?
0: No samozřejmě, ty hráči to vnímají, oni by chtěli hrát jinak. Na tom postu, třeba zónově v minulém utkání, museli hrát osobně. Ono by to vyznělo jinak, když ten výsledek byl jinak. Ten by podpořil tu morálku těch hráčů. Ale samozřejmě, výsledek byl špatný, to znamená, že i vzešly chyby na odiv, který se staly. Nyní se hrála zónovka, ale zase tam byly chyby v přebírání hráčů. Takže to je už v hlavách těch hráčů, že prostě by chtěli spolupracovat jinak, v jiném konceptu, třeba na čtyři obránce a už si tam de facto překážejí. V hodně těch situacích, které jsme měli špatný dozadu, že bylo jeden jmenovatel, že si překáželi ty hráči, že tam byl chaos mezi nimi, že nebyly ujasněný kompetence a to si myslím, že mělo být připravený daleko líp.
1: Já se zeptám na jednu věc. Jo, Africkou republikou český tým vedl 1-0, potom se zatáhl do defenzívy. Trenér Koubek to obhajoval tím, že nenařizoval hráčům, aby se tak zatáhli. Kde je podle vás pravda?
0: No tak pravda je ta, že prostě ti hráči nechcou ustoupit. Tam je prostě střední zóna, kterou my používáme s tím, že půjdeme do ataku obránců, když si nahrajou zpátky nebo do strany, tak do nich samozřejmě půjdeme. To se dělo předtím i nyní, ale tam my nemáme ukotvený ty hráče dobře na hřišti. Já tomu říkám, stojí špatně na hřišti. To útoční rozestavení máme špatný. Máme krajní beky nebo halfbeky máme hodně dole. Nemůžeme se opřít o křídelní hru. To je obrovský problém tohohle týmu, že ty útočníci trpí nedostatkem centru i průniků křídel ze strany, aby dostali pod sebe balon. A tím pádem se ukotvíte na půli soupeře nebo ve vápně daleko, daleko díl, že ty hráče tam máme. Ale ty halbeci se vám zase vrací, zase nemáte křídelní prostory. Takže tam vidím obrovský problém v rozestavení hráčů, jak v obrané, tak v útočné činnosti.
1: Našel byste pozitiva na vystoupení české reprezentace na mistrovství světa, třeba jedno pozitivum?
0: tak pořád máme čím udeřit. Právě to mě nejvíc mrzí, že ty zbraně máme. Máme standardky, vynikající standardky, jedny z nejlepších. A

0: tentokrát, já jsem na to upozorňoval po minulém zápase, že jsme po standardce se hned zatáhli. Tentokrát jsme tam zůstali u dobrým útočním postavení a měli jsme další šance. To bylo takový pozitivum. A pozitivum já dneska ještě vyzvednu jednou Višinskýho, který se mi ohromně líbil tím tou rychlostí, jak tam chodil dopředu, a ještě musím vyzvednout Holeše, který se postaral o to jejich levý křídlo, které je nejnebezpečnější hráčem, a ono prakticky v první půli úplně vygumoval.
1: Mimochodem, ve vašich očích Mexiko může dojít na turnaj daleko.
0: No, tak ono má rozporuplný styl, ono hraje de facto pomalu, aby zrychlilo dopředu potom, ale když zapne jako do intenzity, do útoku, což se stalo po půli, protože tam určitě dostali kartáč hráči Mexika, tak po půli to byl jiný mančaf. Intenzivnili hru dopředu a naši se s tím nevyrovnali.
1: Říká Miroslav Jirkal.
2: A my za to děkujeme jak jemu, tak také našemu reportérovi Kamilu Jášovi. Hezký den, pánové.
0: Hezký den taky. Dobré ráno. Naschánou.

0: Kapela Deep Blue Something dohrává ve vysílání radiožurnálu Sport v 6 hodin a 52 minut. Čeští fotbalisté skončili na mistrovství světa, s Mexikem prohráli 0-3 a jsou poslední v základní skupině A, tím pádem logicky nikam nepostupují. Špatné ráno pro české sportovní příznivce, ale Adam Weidenthaler vám ho teď trochu rozsvítí humornou statistikou.
1: Nebudu to já, bude to Jiří Vítek, další z novinářů, kteří se rádi věnují sportu jako takovému a hlavně tedy lednímu hokeji. On nabídl jednu zajímavou statistiku a budu citovat: počet gólů vstřelených nohou na letošním mistrovství světa. Česká hokejová reprezentace, hokejová, připomínám, dala 1, česká fotbalová reprezentace taky 1. K tomu doplňuje hezká plichta. Jenom připomenu, byl to Červenkův gól, taková ta střílená přihrávka někde od modré čáry,
0: kterou
1: Roman Červenka proti Slovensku přesně tak stečoval mezi betony brankáře Hlavaje, tuším. No a teď česká fotbalová reprezentace, tam ten gól nohou přišel z levačky Michala Sadilka v remízovém utkání s Jihoafrickou republikou.
0: Tak aspoň že na góly hlavou čeští fotbalisté porazili hokejisty. Pojďme na to, co se píše na zahraničních webech s informacemi. Z nich je ve studiu Krištof Kousal, vítám tě.
2: Hezké ráno.
0: 9 milionů gaučových trenérů se nemýlí. To je titulek švýcarského webu NZZ. Přibliž nám, o co jde.
2: Švýcarská veřejnost totiž před zápasem proti Kanadě ve Vancouveru volala po tom, aby trenér Murat Jakin poslal na hřiště 20-letého Johana Manzambiho. Mladý švýcarský talent hrající na klubové úrovni Bundesligu za Freiburg se skutečně dostal poprvé na světovém šampionátu do základní sestavy a pak se výrazně podepsal pod výhru svého týmu 2-1. Nejdřív přihrál ve 46. minutě Vargasovi na vedoucí branku a o 11 minut později sám dal nakonec vítězný gól. Švýcaři tak vyhráli skupinu B právě před Kanadou a zůstávají ve Vancouveru i pro první zápas playoff, tedy souboj o postup do osmifinále.
1: Manzambi zatím takovou nenápadnou postavou, ale zajímavou postavou tohoto světového šampionátu, protože v součtu s utkáním s Bosnou a Hercegovinou už má 3 góly na aktuálním mistrovství světa a k ním tedy 1 asistenci. Pojďme po zahraničních webech dál. Titulek britského Guardianu naopak popisuje, že postup jiného evropského týmu visí na vlásku.
2: A jde o reprezentaci Skotska, která prohrála s favorizovanou Brazílií 0-3. Guardian píše o žalostném výkonu a o tom, že není ostuda prohrát s Brazílií, ale předvést takový bezzubý výkon. Pod palbou kritiky je hlavně trenér Steve Clark, ale i tak stále Skotové mají naději na to, že postoupí na mistrovství světa do playoff. Díky úvodnímu vítězství 1-0 nad Haiti mají 3 body a jsou tak stále mezi týmy, které můžou projít do vyřazovacích bojů ze třetího místa. Teď už jim ale nezbývá než čekat, jak to dopadne v ostatních skupinách.
1: No a dopadá to zatím tak, že Skotové jsou na 7. místě v té minitabulce, 8 postupuje, pod nimi pouze Kapverdy, tým, který ale má ještě to své utkání před sebou, takže Skotsko, nechci úplně naznačovat, ale s největší pravděpodobností nakonec bude pod čarou postupujících.
0: Ano, těch zápasů, které jsou před námi, je ještě poměrně dost. Když se podíváme na ten dnešní program, tak 22 hodin nastoupí Curaçao proti pobřeží Slonoviny a Ekvádor proti Německu. Teď jsme probrali zahraniční weby také s Krištofem Kousalem. Děkujeme ti.
2: Díky, naslyšenou.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport se přiblížila 7. hodina, také kapela Scorpions, ale pochopitelně i po 7. se budeme stále věnovat výkonu českých fotbalistů v posledním zápase na mistrovství světa, což pro ně bohužel byl poslední zápas v základní skupině. Češi ho prohráli s Mexikem 0-3.

0: Tady je Radiožurnál 7 hodin. A s novými zprávami Tereza Tomášková.
1: Na místě nacistických lágrů u Karviné má developer postavit sklady. Ministerstvo kultury plánuje zmenšení památkové zóny. Po silných zemětřeseních ve Venezuele hlásí úřady první oběti. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3 a na mistrovství světa končí. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Památková zóna kolem Šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Podle zjištění serveru i rozhlas má nový návrh respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Developer je v kontaktu s městem i židovskou obcí. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je během výstavby v oblasti taky naplánovaný archeologický průzkum.
3: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
1: Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají první oběti. Starostové dvou částí hlavního města Caracasu informovali zatím o 4 mrtvých. Další oběti můžou přibývat. Sutiny zřícených domů prohledávají záchranné týmy. Karibské pobřeží Venezuely zasáhly krátce po sobě 2 silné otřesy o síle přes 7 stupňů. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být i v řádech až 10 000. V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní taky prezident Petr Pavel, který přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
4: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
5: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
4: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Státní fond životního prostředí začne dnes znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domů. Domácnosti s nízkými příjmy můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
6: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
1: Příjem žádostí skončí 31. října a první peníze domácnosti získají ještě na podzim.
0: Sport. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
7: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
0: Ze skupiny A postupují vedle vítězného Mexika taky Jihoafričané, kteří porazili Jižní Koreu 1-0. Brazilci zvítězili nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Ucpaná D8 před Prahou a taky dálnice D1 u Brna. Na D8 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem a od sjezdu na Kralupy nad Vltavou až ke Kbelské ulici a je to roztrhaná nesouvislá fronta. Silničáři tam v Cínovecké před Kbelskou připravují značení před blížící se opravou Kbelské ulice. A kolona pak pokračuje i směrem do centra v Liberecké ulici. V Praze houstne provoz i jinde, ucpává už se třeba Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru zde jedničky za chvilku začnou i regulovat vjezdy do tunelů. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně kamiony od 168. kilometru, osobní od Ostrovačic 178. kilometru. A je to až k omezení u D2. V Plzni dejte pozor na příjezdu po Rokycanské z Ejpovic směr centrum. V omezení tam chybí víko od kanálu.
9: Před benzínkou MOL ve služení je na pravý straně otevřený víko. Je to tam nastražený, když do toho někdo vjede, tak asi přijde okolo.
8: A ještě silnice 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy na příjezdu do Vlkavy, 15-minutová kolona před omezením. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno během dne, přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně. Tolik zprávy.
10: 7 hodin, 6 minut, stále s vámi vysílání Radiožurnálu Sport, tedy stále jsme s vámi spolu s Adamem Weidenthalerem.
11: A Martinem Charvátem, hezké ráno.
10: Dobré ráno, z trávy fotbalové se přesuneme na trávu tenisovou a míříme za tenisovými výsledky, Adame.
11: Ano, včera třeba wimbledonská kvalifikace, kterou z českých tenistů nikdo nehrál, co se týče těch dalších, řekněme, přípravných turnajů, tak třeba na Majorce, na španělském ostrově, Vít Kopřiva porazil peruance Buseho ve dvou setech a bude tak hrát čtvrtfinále. V německém Bad Homburgu pak Karolína Muchová ve dvou setech porazila Rumunku Beguovou, no a v anglickém Eastbourne Tereza Valentová zdolala ve třech sedách Australanku Tomljanovičovou a jde taky do čtvrtfinále. Sara Bejlek ta odstoupila z turnaje kvůli zraněnému lokti.
10: Vidíš, Wimbledon, k tomu jsem se právě chtěl dostat, a sice na kontextu toho, že tenisté a tenistky budou také tam pokračovat v protestech proti výši odměn, stejně jako při Roland Garros omezí na minimum mediální povinnosti. Co se týče výši odměn, tak Wimbledon navýšil odměny pro hráče o 20%. Před letošním ročníkem, přičemž v průměru odměny jsou v singlové části navýšeny o 23% a vlastně nejnižší nárůst je potom ve smíšené čtyřhře a čtyřhře. Mimochodem, tipni si, jaké úrovni výdělku odpovídá, když vyhraješ smíšenou čtyřhru. Ty jako jeden člověk, jste tam dva, takže tu částku rozdělím na půlku.
11: Tak hádám, že výhra ve smíšené čtyřhře se rovná...
10: Ve dvou hře. Čemu? Ne, jakoby,
11: smíšená
10: čtyřhře, jasně, čemu se to rovná ve dvou hře.
11: Tak se rovná prvnímu kolu singlu.
10: Ano, správně, když tam prohraješ navíc.
11: Dokonce.
10: Dokonce, když tam prohraješ.
11: Takže stačí postoupit třeba z kvalifikace a se na penězích.
10: Počkej,
11: nebo
10: ale
11: se stačí zúčastnit.
10: Ty když postoupíš z kvalifikace, je to celé nezdaněné, jo? Ale když postoupíš z kvalifikace Wimbledonu do hlavní soutěže, tak si vyděláš 50 tisíc liber, což je v přepočtu něco přes 1,4 milionu korun. Myslím si, že to počítám dobře.
11: Dejme tomu.
10: No, je to zkrátka dost vysoká částka, takže bych to vůbec nezatracoval. Je to poměrně dost. No a když vyhraješ nebo když prohraješ v prvním kole, tak máš 80 tisíc liber, takže pořád opravdu ohromné peníze.
11: A teď si vem v souvislosti s tím, co za informace teď jdou z Mezinárodního olympijského výboru, a to, že budou mít olympionici prémie na hrách. Teď se o něm už můžou přihlásit, co se týče těch posledních v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Ty mají za účast 10 tisíc dolarů, tedy asi 214 tisíc korun za to, že se vydají na olympijské hry.
10: Poměrně dobře vydělali českému fotbalu také čeští fotbalisté tím, že postoupili na mistrovství světa. Bohužel na mistrovství světa moc těch výdělků nepřidali. Znovu se k zápasu Česko-Mexiko, bohužel výsledkem 0-3 to skončilo, 3 mají na svém kontě Mexičani, vrátíme za chvíli.
2: Radiožurnál Sport,
12: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Ano, ne každá pohádka skončí dobře, jak zpívají Sunrise Avenue. Třeba pohádka o české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa 2026 dobrý konec nemá.
1: Nemá, čeští fotbalisté totiž prohráli 0-3 s Mexikem, na šampionátu získali jeden jediný bod ve čtyřčlenné skupině, tedy ze tří zápasů, a tak se loučí s turnajem podobně jako některé další reprezentace. Neplatí to pro Jihoafrickou republiku, papírově nejslabší celek skupiny, a který ale jde z druhého místa rovnou dál, protože dnes v noci nebo nad ránem českého času porazil 1-0 Jižní Koreu. Co se týče dalších skupin, Martina?
0: Dařilo se Brazílii, Brazilci zvítězili nad Skotskem 3-0, také se dařilo Maročanům.
1: Maročanům 4-2 nad Haiti, ale k Brazilcům dvě zajímavosti, nebo možná stačí jedna. Neymar, jejich historicky nejlepší střelec, totiž nastoupil za Brazílii poprvé po 980 dnech, skoro 1000 dní, tedy převedeno na roky, to je kolik, necelé 3 roky. To bylo, co Neymar nehrál za reprezentaci, měl zdravotní problémy teď na úvod šampionátu, ale nastoupil v tom posledním zápase.
0: I k těm Maročanům můžeme říct zajímavost, a sice, že kdo by čekal, že proti ním dvakrát povedou reprezentanti Haiti. Haiti v první poločase dvakrát vedlo, ale nakonec Maroko ve druhé půli otočilo, zvítězilo 4-2. V dalších soubojích?
1: V dalších soubojích se podíváme do skupiny, kde Švýcaři vyhráli, a to díky vítězství nad Kanadou 2-1. A co týče postupujícího týmu, tak tím je právě přímo dál Kanada, která nakonec to zvládla v rozdílu skóre, protože ten vzájemný zápas s Bosnou a Hercegovinou byl vyrovnaný 1-1. A právě Bosna je tak na třetím místě, bude čekat na to, jestli se jí podaří postoupit v té minitabulce 8 z 12. Bosna ta dnes porazila, nebo včera ještě porazila 3-1 Katar, který končí.
0: Končí Katar, končí Haiti, končí také Česko, které prohrálo s Mexikem 0-3 a do vyřazovací fáze tak nepostoupilo. Po konci na turnaji si s reprezentačním brankářem Matějem Kovářem povídal přímo v Mexico City náš reportér Mikuláš Jáša.
2: Budeme spolu hodnotit utkání s Mexikem, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3. Zároveň to znamená, že na turnaji končí. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?
3: Tak pocity určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili, a říkám, je to škoda, mrzí to, ale jak jsem zmínil, život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
2: Nejenom pro vás, pro fotbalisty, pro realizační tým a fanoušky, ale i novináře, to byla nová zkušenost po 20 letech Česko na mistrovství světa. Jaká ta zkušenost byla?
3: Teďka říkám, jsem zklamaný, takže asi trošku zklamání převládá než něco, ale samozřejmě dostat se sem už si myslím, že je pěkný úspěch, ale ve finále, když to zhrneme, ty tři zápasy, tak myslím vidět, že prostě nejsme na tom tak dobře, aby jsme se propracovali do dalších fází té playoff fáze.
2: Český brankář Matěj Kovář hodnotí utkání s Mexikem, ale zároveň i celý turnaj. Kdybyste měl říct nějaký bod, činnost, ve kterém bohužel národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou, potažmo Mexikem, co by to bylo?
3: Tak říkám, to asi není teďka hodnocení na mě. Těžko se mi to hodnotí teďka momentálně, ale samozřejmě můžeme se na to podívat jako na komplex, jo. Dneska jsme si moc šancí nevytvořili, bych řekl. A v obraně jsme taky, nebo neřekl bych, že jsme byli špatní, ale bohužel prostě dvě breakové situace, dali dva góly a pak už se to vesměs jakoby dohrávalo, pohlídali si to a v těch otázních zápasech těžko. Zase s Jarem jsem měl pocit, že jsme nějaké ty šance měli, ale nedali jsme je. A naopak jsme byli zase příliš pasivní, takže říkám, mohl bych tady o tom mluvit dlouho, ale teďka bych to nechal být a trochu to uležet a potom se na to musíme podívat za stupem času a vyhodnotit si to.
2: Vůbec bych nechtěl předávat sůl do rány. Inkasoval jste třikrát, mohl jste v těch situacích reagovat lépe? Chápu, že teď se vám to bude hodnotit snáze, než když jste na hřišti.
3: Asi těžko říct, první gól šel sám na mě. Chtěl jsem ho zblížit, roztáhl jsem se být největší, dal to vedle mě. Druhý gol, taková trošku smůla, šel jsem mu pod nohy, odrazilo se to. Takže gól, říkám, moc jsem dneska klukům nepomohl a beru to tak, jak to je, život jde dál, pokusím si to vyhodnotit a zlepšit se.
2: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor, šťastnou cestu domů, naslyšenou.
3: Naslyšenou. Poslouchej
4: Sport. Radiožurnál Sport.

0: Liam Gallagher v 7 hodin 21 minut. Cyklisté a cyklistky začnou dnes bojovat o národní tituly. Šampionát začne v Uničově časovkami a o víkendu se v Jeseníku pojedou silniční závody.
1: Pravidelný posluchač Radiožurnálu Sport ví, že naším cyklistickým expertem je Jiří Ježek a právě s ním jsme teď v 7 hodin 21 minut ve spojení. Hezké ráno.
0: No,
1: nejsme
0: rádi bychom byli ve spojení. Ale už jsme ve spojení s Jiřím Ježkem. Dobré ráno.
2: Už se slyšíme, dobré ráno.
1: Hezké ráno, Jirko. Ředitel závodu Leopold Koenig se netajil tím, že udělá trať silničního závodu mistrovství světa na schvál složitou.
0: Republiky jenom, Adame, pozor.
1: Republiky.
0: Kdyby Leopold Koenig pořádal mistrovství světa, ne, to by bylo krásné.
1: Ale víš, čím to je, tím, že jsme celé ráno řešili trochu větší šampionát. Každopádně mistrovství republiky v cyklistice, tak je to správně. Ta trať má být na schvál složitá, tak aby dva hlavní týmy, At Investments a taky Kasper, neměli výhodu oproti jednotlivcům. Tak co na tuhle vizi říkáš a myslíš, že se to vůbec může povést?
2: No, já si myslím, že to je správná vize. Leopold Koenig jako bývalý špičkový profesionál, jeden z nejlepších závodníků svojí generace, tak chce tu českou cyklistiku tímhletím posunout i k tomu mistrovství světa, jak se říkala, Adame, vlastně, protože ono to trošku, aspoň třeba dnešní časovka, klidně jako úroveň mistrovství světa mít může, protože největší favorit Matyáš Vacek patří dneska mezi opravdu nejlepší časovkáře světa, takže to vlastně to tvoje přeřeknutí nebylo vůbec jako špatně. Ale celkově ten šampionát, já si myslím, že je zvolen naprosto ideálně. Ten silniční závod bude opravdu strašně těžký a je to vlastně připraveno pro opravdu tu elitní závodnickou garnituru, protože vlastně takhle náročný závod v kopcích na 200 kilometrů už je opravdu to, co jezdí jenom ti závodníci v té absolutní světové špičce. Takže ti, kteří jsou zvyklí startovat tady na domácí půdě nebo na těch závodech nejbližších, to znamená v Polsku, v Německu, tak pro ně to bude obrovská výzva. A samozřejmě to trošku otupí tu početní výhodu těch národních dvou týmů kontinentálních a dává to větší šance právě těm jednotlivcům, kteří během roku závodí v těch nejprestižnějších profesionálních stájích v zahraničí. Takže Matyáš Vacek, Pavel Bittner, kdyby se postavil na start a ti ostatní, tak budou mít větší šanci a budou moci ten národní trikot bojovat. A ta dnešní časovka tam má zase obrovskou prestiž v tom, že je naprosto rovinatá, takže je to taková ta spravedlivá trať. Myslím si, že prostě Leopold Koenig zvolil špičkový a skvěle vyvážený šampionát.
0: Záleží ti osobně na tom, kdo bude vozit mistrovský dres a aby z toho vizuálního pohledu ten dres českého mistra byl vidět?
2: No, ono je k tomu, k těmhle těm dresům takový dvojí přístup, zvlášť u těch nejprestižnějších stájích, protože některé stáje samozřejmě chtějí mít ve svém portfoliu závodníky, kteří v těch svých zemích jsou šampiony a prostě chtějí mít ten svůj tým pestrý, to znamená, že tam chtějí mít třeba 3-4 národní šampiony, kteří jezdí v tom odlišném dresu, než je běžné, to znamená v těch národních trikotech. A některé týmy zase chtějí spíš upřednostňovat to, aby jejich závodníci nebyli těmi domácími šampiony a jezdili v těch klasických týmových barvách. Ale já si myslím, že pro každého týmového manažera a hlavně pro každého závodníka je obrovská prestiž, když může během roku potom závodit v barvách té jako šampiona té své země. Trošku to ty závodníky odlišuje, trošku jim to třeba zvedá cenu a jsou víc vidět v těch závodech, jsou třeba pro fanoušky domácí fanoušky větším lákadlem. Takže když bude, dejme tomu Matyáš Vacek, když se mu podaří dnes vybojovat v časovce národní titul a nebo i v neděli, tak budeme mít prostě závodníka, který bude celý rok potom v těch velkých závodech jezdit národním trikotu nebo v trikotu národního šampiona, takhle abych byl přesný.
1: Co se týče stavby toho týmu, myslíš, že je žádoucí tedy mixovat to z různých národností nebo na to se v cyklistice nehraje?
2: Ne, naopak, právě, že většina těch stájí bere závodníky z celého světa. Už jenom z toho důvodu, že prostě si vyzobávají ty individuality, které jim potom zapadnou do toho mixu, ať to jsou lídři těch týmů pro třeba kopcovité závody, pro rovinaté závody, anebo ať to jsou špičkoví pomocníci, kteří mají tu úroveň, aby mohli pomáhat těm nejlepším. A tam je úplně jedno, z jaké země si ten tým ty závodníky bere. A pak je výjimka, že jsou takové jako vyloženě regionální týmy, jako jsou třeba týmy ve Španělsku, které třeba napadá mě z historie tým Euskaltel, který byl ryze baskický tým a bral opravdu jenom baskické závodníky, a když tam byl někdo výjimečně jako z jiné země, tak to vždycky budilo jako u těch fanoušků jako takový jako ne pohoršení, ale vždycky říkali, no my chceme jenom ty basky vychovávat. Jo, takže ale v té nejprestižnější špičkové lize, tam v tom World Touru, tam se ti závodníci mixují ze všech zemí.
0: Největší pozornost se upíná na silniční závod, především ten mužský, který se pojede až v neděli, šampionát ale začíná dneska, ale k tomu mužskému silničnímu závodu. To celkové převýšení, které se tam pojede v Jeseníku a jeho okolí, tak je největší, jaké současná generace zažila, což naznačuje, že třeba takoví spurteři mají výrazně menší šanci než vrchaři, a vrchaři naopak v těch minulých letech měli šanci poměrně malou na těch tratích, které se jezdili. Jak se ti líbí, že se profil toho mistrovského závodu změní oproti zvyklostem a vlastně znevýhodní ty druhé, než byly znevýhodnění doteď?
2: No, to je to, co jsem říkal před chvílí, že mně to přijde jako skvěle vyvážený šampionát. Je asi fér dělat ty mistrovství republiky po každé jiné. Je ta trať rovinatá, to znamená, že i hrává.
0: No, tohle nenahrává nám spojení s Jiřím Ješkem. Každopádně, když se dostaneme k té myšlence, kterou vlastně říkal, tak on mluvil o tom, že se vlastně hodně změní profil toho aktuálního mistrovství republiky, a tím, že jedni tu výhodu měli doteď, tak ji teď zkrátka budou mít v fuzovkách ti druzí.
1: A Martine, ty jakožto náš cyklistický reportér, Matyáš Vacek, nejzářnější jméno asi na tom aktuálním republikovém šampionátu cyklistů. Na co všechno má šanci, co všechno by měl pobrat za vítězství?
0: No, měl by pobrat oba dva právě velké závody, které se pojedou, protože v časovce je mistrem republiky, v silničním závodě je také mistrem republiky, ale otázkou je, jestli třeba se tam nějaká ta taktika neobjeví v těch dalších týmech. Že by měl vyhrát časovku, tak to je téměř vlastně jisté, protože Matyáš Vacek nemá v současnosti v českém pelotonu konkurenci v časovce mezi těmi jednotlivci. No a co se týče silničního závodu, tak tím, že on tam bude prostě sám, tak to má samozřejmě složitější, no, než by to třeba měl, kdyby měl pomoc týmu, jako jsou změněné ATT Investments, anebo Kasper Crypto, což jsou dva největší současné české týmy, také tomu se samozřejmě budeme věnovat, stejně jako bohužel tomu, že velmi pravděpodobně Kristýna Burlová po svém nedávném pádu minulý týden tak nebude obhajovat dres české šampionky v silničním závodě. Také k tomu se samozřejmě dostaneme.
1: Ženy nezačnou v 11:30, muži krátce po 15. hodině.
0: Říká Adam Weidenthaler, za chvíli zprávy.
3: Radiožurnál půl osmé. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, zraněných je nejméně 700. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo pak asi 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Lidé můžou ode dneška znovu podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro domácnosti s nízkými příjmy. Žádosti můžou zájemci podávat do konce října. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Už od 9 hodin ráno jsou na programu vystoupení pro školy. Divákům se pak až do neděle představí domácí i zahraniční soubory ze 4 kontinentů. například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Festivalu se každý rok zúčastní na 30 000 lidí. Sport. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku 0-3 a na mistrovství světa končí. Mexičané vyhráli skupinu před Jihoafrickou republikou, která zdolala Jižní Koreu 1-0. V zápasech dalších skupin Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uspořádá jednička u Brna, v Praze komplikace. Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony brzdí v pravém pruhu už u Velké Býteše u sjezdu na kilometru 162. Osobním autem pojedete o něco dál, v levém pruhu se brzdí na 175. kilometru. To zdržení pro osobní auta bude ve směru na Ostravu přes Brno asi na půl hodiny. Silnice 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy. Hlásíte dlouhé kolony na příjezdu do Vlkavy. Je tam omezení semafor, kolona teď pouze ve směru z Nymburka asi na 15 minut. Na silnici 35 z Turnova a do Liberce dost ucpaná u Hodkovic nad Mohelkou. Před omezením jsou tam kolony v obou směrech na 10 až 15 minut. A ještě do Prahy ranní špička kolony tak na obvyklých místech. Třeba na D8 na příjezdu do města z Ústí nad Labem se brzdí už na 8. kilometru. V té nesouvislé roztrhané koloně teď navíc nepojízdné auto.
7: Kousek přes Děbama v levém pruhu teďka zůstala nepojízdná dodávka. Řidič tam dává akorát trojúhelník a asi to teda nepomůže tomu provozu od Kralu, kde to stojí v koloně víceméně.
6: No a kus dál ve směru na Prahu už v Liberecké ulici, navíc ještě nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
8: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
5: Počasí.
9: Dnes v noci a po ránu je nad Českem vyjasněná obloha, teploty klesly ke 14 až 20 stupňům. Na severovýchodě se v noci ochladilo víc, tam místy ukázaly teploměry jen kolem 11 stupňů. A vůbec nejchladněji bylo na Šumavě, na Kvildě, Perle kolem plus 4 stupňů. Dnešní den bude slunečný s teplotami od 29 do 34 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 25. Obloha se nezatáhne ani v noci. Čeká nás jasno s teplotami mezi 20 a 15 stupni a stejně jako dnes, o trochu chladněji bude na severovýchodě našeho území. Zítra další slunečný den. Počasí tedy stejné jako dnes, teploty ale porostou 31 až 36 stupňů. Na horách v tisíci metrech nad mořem až 27 stupňů Celsia. Po oba dva dny k tomu povane jen slabý proměnlivý vítr. A kvůli vysokým teplotám platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu. A v platnosti je také výstraha pro Jihomoravský kraj před nebezpečím vzniku požáru. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: 7.37 dohrál Youngblood ve vysílání Radiožurnálu Sport. Moc brzo na to soutěžit, ale nebojte, i dneska soutěžit budeme.
1: A to konkrétně v 8 hodin a 50 minut o knihu Fotbalovník. To je knížka, ve které najdete 66 prý nejslavnějších fotbalistů a taky zmínky, co o nich vidět. Nevíme, jestli mezi nimi je, spíš není, Guillermo Ochoa, tedy mexický brankář, který ve 40 letech je na svém 6. světovém šampionátu a zasáhl do 4 z nich přímo do brány, protože právě Guillerma Ochoa střídali mexičtí trenéři zhruba 4 hodinku před koncem toho zápasu s Českem na plas, tak aby si na azteckém stadionu vychutnal ovace fanoušků. Ochoa mimochodem třetí hráč, nebo můžeme říkat tedy i brankář, ale prostě třetí nejvytěžovanější Mexičan všech dob, co se týče reprezentačního dresu. 153 startů za národní tým má tenhle gólman s typickou čelenkou a kudrnatými vlasy.
0: No, ty jo. Na co se zeptáme v soutěži?
1: No tak na Guillerma Ochoa to nebude a nebudeme úplně naznačovat, ale myslím si, že by to mělo být fotbalové i vzhledem k tomu, jaké je hlavní téma těchto hodin Radiožurnálu Sport.
0: No jo, kdybychom se ptali na něco hezkého, to by bylo pěkné, fotbalovník, možná to pošleme někomu, kdo by fotbal chtěl třeba vidět nějaký hezký, nějaký příjemný, třeba i v českém podání, ale na to si bohužel musíte počkat až na příští mistrovství světa. Třeba to
1: spíš
0: v roce...
1: Evropy.
0: No, mistrovství Evropy, to je možná větší šance, no, ale příští mistrovství světa, na kterém Češi budou, zatím není jistota, že budou třeba na tom příštím, které bude v roce 2030.
1: A to v Maroku, pak se bude hrát taky na Pyrenejském poloostrově a část té skupiny bude i v Jižní Americe.

0: v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
1: Postup ze skupiny A má kromě Mexika jistý i Jihoafrická republika, která zdolala Jižní Koreu 1-0. Playoff si zahrají i Brazilci a Maročané. Brazílie porazila Skotsko 3-0 a Maroko Haiti 4-2. Švýcarsko v zápase o první místo ve skupině B zvítězilo nad Kanadou 2-1. Ze třetího místa určitě postoupí Bosna a Hercegovina, která porazila Katar 3-1.
2: V zápasech dalšího hracího dne zabojuje od 22 hodin českého času Pobřeží slonoviny proti Curaçao a Němci proti Ekvádoru. Po půlnoci se Japonsko utká se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Ve 4 hodiny ráno následují zápasy Paraguay, Austrálie a Spojené státy americké Turecko.
3: Na novou ligovou sezónu se včera začali chystat fotbalisté Sparty. Na Strahově se sešli zatím bez některých hlavních opor, které jsou buď na dovolené, nebo reprezentují Česko na mistrovství světa. V minulém ročníku Pražané nezískali žádnou trofej. Kouč týmu z Letné Brian Priske si ale nemyslí, že příčinou by byla ztráta motivace.
4: I hope it's not lack of motivation.
5: Doufám, že motivací to nebylo. Nevěřím, že ve Spartě máme kohokoliv, kdo by nechtěl vyhrát každý zápas. Ano, nezískali jsme titul a vypadli jsme brzo v domácím poháru i v Evropě, ale nechybělo málo. Teď musíme tohle manko dohnat, ať už díky novým hráčům, navrátilcům z hostování nebo těm stávajícím. Až za měsíc liga začne, musíme být připraveni.
4: Yeah, then we have to be ready.
3: Spartané do nové sezóny šance ligy vstoupí 25. nebo 26. července, to ještě jisté není. Jisté je, že tu bude na hřišti nováčka zbrojovky Brno.
1: Tenista Vít Kopřiva nastoupí po 11. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje na travnatém povrchu na Majorce. Utká se s Američanem Quinnem. Na turnaji žen v East Bern čeká odpoledne Terezu Valentovou duel s Němkou Mariovou a v Bad Homburgu si Karolína Muchová zahraje s Dánkou Thompsonovou.
2: Basketbalista Jan Veselý odehrál poslední zápas kariéry, španělský titul s Barcelonou ale nezískal. Katalánský klub, jehož barvy hájí i další český reprezentant Tomáš Satoranský, prohrál čtvrtý zápas finále s Valencií 84-108. Sérii tak Barcelona ztratila 1-3. Valencie získala druhý titul v historii. 36-letý Veselý už v květnu oznámil, že po sezóně ukončí kariéru. V posledním zápase v dresu Barcelony odehrál přes 24 minut a nasbíral 12 bodů a 8 doskoků.
1: Novým trenérem basketbalistů USK Praha se stal Slovinec Teo Hoč. O příchodu 45-letého kouče informoval klub na sociálních sítích. Hoč na lavičce vystřídá reprezentačního kouče Luboše Bartoně, který skončil po jedné sezóně už v květnu.
3: Pokračuj.
1: Dobře, čeští hokejbalisté na závěr základní skupiny mistrovství světa v Ostravě porazili tým USA 1-0 a na turnaji zatím neprohráli. Do pátečního čtvrtfinále tak půjdou proti papírově nejslabšímu soupeři z Velké Británie. Trenér Milan Jelen navzdory vítězství viděl ve hře svého týmu určité nedostatky.
6: V té první třetině si myslím, že to od nás nebyl úplně optimální výkon. Tam prostě jsme měli spoustu jakoby věcí, které nebyly v takovém tempu, nebyly v takové rychlosti. Je pravda, že s tím ubíhajícím časem. V té koncovce jsme prostě nebyli třeba tak přesný nebo tak důrazný, ale někdy prostě ty utkání jsou 8-3 a někdy ty utkání jsou 1-0.
1: Čtvrtfinále s Velkou Británií odehrají Češi v Ostravar aréně v Ostravě v pátek v 17 hodin a 45 minut.
3: Takový byl sportovní přehled s Krištofem Kousalem. Děkuju ti.
1: Naslyšenou.
3: Tentokrát jsem si počkal.

0: Radiožurnálu Sport taky velmi často v ranním vysílání přejeme a dnešním nejvýraznějším oslavencem z českých sportovců může být třeba taky Robert Reichl, bývalý český profesionální hokejista, bývalý útočník a muž, kterého máme spjatého asi nejvíc jako kapitána té zlaté generace z přelomu století, muž, který je spjatý s litvínovským hokejem, který má třikrát zlato z mistrovství světa, taky člen zlatého týmu z olympijských her v Nagánu.
1: Ano, jak to cinkne o tyčku, otočka a takové cupitání po ledě, víš, to jsem vlastně nikdy jinde neviděl.
0: No, muž, který si jinak zahrál v 11 sezónách taky v NHL, možná se na to trochu zapomíná ve
1: Toronto?
0: Stínu. Ano, Toronto, dal byste další týmy, jedno je taky ještě známé.
1: No, kromě Toronto, Robert Reichl.
0: Takový červený, kanadský.
1: Kanadský, to zní jako Montreal.
0: Ještě jiný červený.
1: Jiný?
0: S plameny takovými.
1: Takový Detroit, myslíš?
0: Ne, Calgary. Calgary, New York Islanders, Phoenix, potom taky a Toronto. To jsou týmy, ve kterých Robert Reichl dohromady strávil 11 sezon.
1: No nic, tak od hokeje pojďme k fotbalu, tam bych se možná cítil lépe. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. Na závěr prohráli v Mexiku s domácí reprezentací 0-3 a v tabulce skončili s jedním bodem poslední.
0: V minulých zápasech národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2 a remizoval s Jihoafrickou republikou 1-1. Trenér Miroslav Koubek pak po vyřazení mluvil o tom, jestli chce u týmu pokračovat.
2: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
3: Za ten turnaj jenom jeden bod vypadnutí už po základní skupině. V čem vidíte hlavní příčiny z vašeho pohledu?
2: I když ty výkony, zejména ty první dva zápasy, nebyly dobré, tak jsme z nich měli vytěžit víc bodů a tam bude asi ta příčina. No. Bodů jsme neměli daleko, ale rozhodující byla ta remíza s Jižní Afrikou, kdy jsme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. Tam se to ukazuje jako klíčové, že máme ten jeden bod. Takže výkony nebyly dobré, určitě nebyly dobré. Ale šance byla.
3: Pane Koubku, když jsi mluvil o tom, že ty výkony nebyly dobré, nepotkali se hráči s formou a musel se hodně měnit tu sestavu, vlastně pokaždé jste udělal třeba 3 až 5 změn, tak bylo to tou neformou hráčů?
2: Nebo ano, ano, ano. Nás tady doběhl určitě náročný program, sami novináři jste u toho byli, jak z pohledu klimatu, přeletu a tak dále, a to se ale nechci vymlouvat. Jenom si můžu otázku položit třeba, proč Mexiko nepřijde do Dallasu hrát fotbal, že jo, s váma a tak dále, ale to je také jen tak na okraj. My jsme to měli nejtěžší a nebylo to jednoduché, takže tohle to nás určitě dobíhalo. Nechci říct, že úplně doběhlo, to je bylo laciný a velmi špatný ode mě vzít to jako nějaký zásadní problém, nepřekonatelný, ale v souvislosti, co jste naznačil, že některý hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží a to nás zaskočilo. To nás zaskočilo, to je pravda. Některý hráči prostě z nějakých důvodů, možná, že vyčerpaný ze sezóny, nebo tam byly zranění a menší trénovanost v přípravném období krátkém mohla způsobit pokles formy a bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat a došlo k té rotaci, po které jsem vůbec netoužil.
4: A trenér Miroslav Koubek pak mimo jiného mluvil také o tom, co mistrovství světa ukázalo o českém fotbale.
2: Ukázalo to, co všichni dobře víme, že musíme zlepšit technickou stránku výkonu, vybrat hráče, kteří jsou konkurenceschopní v těchto atributech. Ono se to tady opakuje dlouhá léta, jo, že prostě český fotbal v tomto zaostává. Já jsem to už několikrát prohlásil, že musíme zvýšit takovou tu hernost prostě našeho projevu. Začal jsem to se zaměřit na personální téma a ty hráče, kteří se jaksi klubou někde v našem podhoubí fotbalovém a my o nich víme, začít zabudovávat.
4: Říkal po konci české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu kouč Miroslav Koubek. Z Mexika Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
2: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
1: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
3: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
4: Je pravda, že
3: úplně,
4: to je nejblbější místo na sledování.
3: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
2: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
5: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
6: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan, všechny si mohou zhávit telefony, protože Kateřina si Jaková by přijala vaši nabídku, myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
1: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
2: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
4: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
7: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
1: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
2: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál je 8 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
9: Ministr zahraničí dnes dopíše prezidenta Petra Pavla do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Lídr hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop pobytové kauze končí v politice a v podzimních volbách nebude kandidovat. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na šampionátu končí. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Ministerstvo zahraničí dnes dopíše do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda ho do delegace původně nezařadila. Ústavní soud jí ale předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. O tom, jakou přesně bude mít prezident v Ankaře roli, rozhodne vláda v pondělí. Víc řekneme v ranním radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny své politické funkce. Skončí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde měl být celopražským lídrem ANO. Oznámil to ve videu na sociální síti Facebook s tím, že jde o hon na jeho osobu. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Sám pochybení přiznal. Premiér Andrej Babiš řekl, že Prokop hnutí ANO poškozuje a sám po něm chtěl vysvětlení. Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení. Otřesy přesahovaly 7 stupňů. Podle prezidentky Delcy Rodríguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Dalších víc než 700 je zraněných. Americká geologická služba předtím uvedla, že počet obětí zřejmě ještě výrazně poroste. A další podrobnosti má kolega Jiří Kordík.
10: Silné otřesy zasáhly po severní pobřeží Venezuely, včetně hlavního města Caracasu, a to v době, kdy lidé slavili státní svátek a mnoho z nich bylo spolu doma. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak lidé na ulicích vybíhají před budovy. Poničené je taky mezinárodní letiště v Caracasu, které dnes zůstává uzavřené. Ve městě La Guaira se zřítily desítky budov. Úřady v zemi vyhlásily stav nouze. Podle prezidentky by v dalších hodinách postupně měli přijíždět záchranáři z dalších zemí. Pomoc přislíbil taky americký prezident Donald Trump. Napsal, že rozsah škod po zemětřesení je zdrcující. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie. Zjistil to Radiožurnál. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
11: což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo ten zákon vykládá úplně nesprávně.
12: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
13: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
12: Postupu ministerstva nerozumí ani Fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Krmr, Radiožurnál.
14: Sport.
15: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. S Mexikem prohráli na Azteckém stadionu 0-3 a na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Reprezentant David Douděra říká, co si kromě cenných zkušeností ze Severní Ameriky odveze.
16: Z mincovny si odneseme medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Já si z Ameriky odvážím klobouk, vyměnil jsem si tady s Koreou dres, s Jihoafrickou dres a teďka s Mexikem dres, takže ty si vyvěsím někde na statku u koní, ať tě na to můžu koukat.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Hucpaná D1 před Brnem a kolony taky v Praze. Na D1 dnes silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů směrem na východ. Kolona před Brnem aktuálně od 154. kilometru. Tam poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobním zastavíte až dál u sjezdu na Ostrovačice a nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení. Na příjezdech do Prahy silný provoz. Pozorujte na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru hlásíte nepojízdné auto. Stojí u středových svodidel.
19: V levém pruhu, jako v tom odstavném jakoby pásu, stojí auto jako osobní. Tam je na blikačkách, prostě jako je to jen tak tak.
18: A pozor, dejte i na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové. Ve sjezdu na Černý most se srazila dvě auta, i tam se projíždí pomaleji. Hodně ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy, tam je kolona od 6. kilometru. No a ucpává se i Kutnohorská silnice směrem do Prahy. V Mukařově nehoda, kolona už pomalu z Vyžlovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně, na horách 25 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy.
20: 8 hodin 6 minut, přejeme vám dobrý den s Adamem Weidenthalerem
21: a Martinem Charvátem, hezké ráno.
20: Hezký den, už to používám radši den, i vzhledem k tomu, že těch, kteří začali svůj den ve 3 hodiny ráno, je poměrně dost, řekl bych. Ale když na to navážu, tedy na to, že čeští fotbalisté prohráli s Mexikem 0-3 a končí na mistrovství světa, tak je řada různých šampionátů, řada různých turnajů, ze kterých si vybereš potom zpětně několik momentů, které si pamatuješ. Jo? A nemusí to být jenom ty úspěšné ve fotbale, třeba Euro 2004, může to být třeba i to mistrovství světa 2006. Určitě si vzpomeneš na krásný gol z dálky Tomáše Rosického, vzpomeneš si na tu hlavičku Jana Kolera.
21: Já myslím, že Zidane je Zidana.
20: No, myslím na český taky. Tým, na český tým teď.
21: Ano, ano.
20: Na vyloučení Jana Poláka proti Italům, možná i na ten průnik středem české obrany, který zapříčinil, že Češi nakonec prohráli s Ghanou v tom asi klíčovém zápase o postup o druhé místo. A co si budeš pamatovat od českého týmu z tohoto šampionátu?
21: Je to dobrá otázka a tím, že máme teď čerstvé vzpomínky, tak asi zmíním něco, co už si za pár let pamatovat nebudu, ale můžou to být třeba ta autová vhazování. Vlastně mi přijde, že jeden moment, nebo pokud bych měl vypíchnout nějaký moment, kdy český tým vypadal skutečně nebezpečně, tak to bylo, když si balon vzal do rukou Vladimír Coufal. To jsem pokaždé zpozornil, i když jsem se třeba nedíval úplně 100% bedlivě v ten moment na zápas, tak jakmile přišla informace, nebo i třeba do sluchátek od našich reportérů přímo na místě v přímém přenosu, že Vladimír Coufal jde k autové čáře, nebo že třeba i přebíhá ze strany na stranu, tak jsem věděl, že musím zpozornit, že se něco bude dít. Ale máš pravdu, míříš tam, že vlastně těch vzpomínek, těch výrazných červených bodů asi nebude moc.
20: No, ta hezká kombinace, která vedla k jedinému gólu nohou od Michala Sadílka, tak to možná vypadalo hezky, to si možná pamatovat budeme. Ale jinak ten letošní šampionát asi moc českých vzpomínek nezanechá. No.
21: Možná ta hlavní vzpomínka bude ta cesta českého týmu na šampionát, tedy baráž a dvakrát postup přes penalty.
20: I o tom všem se bude bavit v dnešní desítce Pavla Horváta. Adam Weidenthaler moderuje, takže si ho užijete do sytosti, ale samozřejmě tam uslyšíte i řadu, doufejme, dost zajímavých, možná i ostrých názorů k české fotbalové reprezentaci.
0: Radiožurnál Sport.
3: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Je to smutné, ale je to tak. Čeští fotbalisté na mistrovství světa končí už po základní skupině.
1: Na Azteckém stadionu prohráli s domácím Mexikem v závěrečném utkání jednoznačně 0-3, když rozhodující gól inkasovali krátce po změně stran.
2: Klíčový moment zápasu přišel v 55. minutě. Domácí záložník Romo po nákupu udržel míč ve středu hřiště mezi třemi protihráči, vyslal do sólového úniku Cháveze a ten prostřelil golmana Kováře. Právě tuto situaci si po utkání vyčítal reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
3: Jediný, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboju, dvakrát jsem mu to snažil i kupnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól a to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci.
2: Litoval obránce národního týmu Ladislav Krejčí. Čeští fotbalisté už před zápasem v Mexiku věděli, že účast v play-off mistrovství světa jim zajistí nejspíš jen výhra. A byť v prvním poločase domácího favorita místy přehrávali a měli i víc šancí, po změně stran už dominoval soupeř.
3: Teď se to ve mně mísí více do věcí, protože jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se.
2: Čeští fotbalisté tak na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafričany. Ve své skupině skončili poslední se skóre 2 a kromě krátkých pasáží toho v jednotlivých duelech směrem do ofenzivy moc nepředvedli.
3: Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Doufám, že s postupem času si to vezmeme zkušenosti, které máme a všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
2: Přiznal po porážce na Azteckém stadionu a konci na mistrovství světa už po základní skupině kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 16 minut je s vámi vysílání radiožurnálu Sport. V Berouně se vše chystá na start největšího tuzemského golfového turnaje, tedy Czech Ladies Open.
1: Turnaj patřící do série Ladies European Tour začne zítra a na hřišti u Berouna se představí taky Patricie Maková, se kterou jsme teď ve spojení. Hezký den.
2: Dobrý den všem.
0: Měla jste hezký úvod sezóny, v Austrálii se vám dařilo, stejně jako před měsícem v Německu, tak jak na tom je teďko vaše hra?
2: Tak já si myslím, že je to v dobrých rukou a doufám, že se pořád zlepšu. Myslím si, že tam byl trošku takový setback, protože jsem pracovala na nějakých věcech ve švihu a nemělo čas úplně si to sednout dobře a já jsem pak byla v jednom kole, byla jsem v Austrálii, byla jsem v Jihoafrické republice, teďka už máme za sebou asi 7 turnajů v Evropě, takže opravdu ten čas na ten trénink tam úplně není a myslím si, že je to i ponaučení do budoucna, že ta sezona opravdu je třeba si držet ten švih a neměnit ho na takovém levelu, jako jsme měnili teď, ale já si myslím, že teďka jsme měli vlastně před Nizozemskem 2 týdny na to, aby si to sedlo a doufám, že jsme udělali kus práce.
0: Radiožurnál Sport není pro úplně čistě golfově zaměřené fanoušky, sledujeme všechny sporty, tak nám prosím vysvětlete, co znamená pracovala jsem na něčem ve švihu, co to znamená?
2: Omlouvám se, mě to trošku nedošlo, ale v zásadě golf je velice technický sport a jakákoliv změna úhlu, co se týče zápěstí, rukou, kolena nebo boku, tak může vlastně vygenerovat obrovský zásek do toho švihu a jak švihám. Takže my jsme vlastně se snažili na tom, aby moje pozice v nápřahu a předtím, než udělám ten úder, tak aby byla trochu jiná a právě nesešlo se to úplně s tak velkým úspěchem, jako jsme doufali, ale teďka jsme to trošku vzali z jiného úhlu pohledu, začali jsme se soustředit na něco trochu jiného a doufám, že to bude klapat.
1: I my doufáme na radiožurnálu Sport. Patricie Maková s námi ve spojení před turnajem v Berouně. V čem je to berounské hřiště, můžeme říct, složité? Protože co se týče minulých let, tak tam to pro vás bylo poměrně náročné nějak výrazně skórovat, tedy s výjimkou fantastického druhého kola v roce 2022.
2: To hřiště v Berouně je hlavně o těch příhrách do greenu, který já jsem neměla úplně vyšperkovaný v loňských letech. Teďka jsem se na to trošku zaměřila, takže já si myslím, že mám teďka super příležitost na to si trošku zaskórovat, ale já obecně mám hřiště v Berouně moc ráda, myslím si, že i divácky velmi zajímavý, jsou tam krásné jamky kolem clubhouse, takže doufám, že bude vidět hezký golf.
0: V minulých dnech se hrál projem, tedy včera se hrál takzvaný projem, kdo neví, tak to je taková situace, kdy jdou na hřiště třeba partneři, sponzoři samotného turnaje a s nimi jdou hráči, hráčky, podle toho samozřejmě, o jaký turnaj jde. Pro partnery je to příjemné v tom, že se dostanou do kontaktu s těmi, které podporují a pro hráčky je to nějakým způsobem trénink navíc. Nevím, jestli vy jste hrála také a případně jak se vám při něm dařilo, při tomto jakémsi dalším tréninku poznávání hřiště.
2: Jo, já jsem hrála vlastně, včera jsem hrála projem s dospělákama a v úterý jsem hrála i s dětma z Albatrosu další juniorský projem, takže moc jsem si oba užila. Děti byly hrozně šikovný, tam ten den mi to zrovna moc nešlo, takže bylo hezký, že jsem se mohla spolehnout na 3 klučiny z Albatrosu. A včera jsem se to taky moc užila, hrála jsem vlastně s flightem Lexusu. A opravdu všichni byli moc fajn lidi a hráli jsme dobře, nehráli jsme skvěle, nevyhráli jsme nic, ale pro mě byl právě důležitý ten trénink, že jsem si mohla znova projít to hřiště a doladit nějaký poslední cíle, kam hrát a kam nehrát a tak.
1: Berounská zastávka golfového Ladies European Tour začíná tedy oficiálně zítra, potrvá až do neděle. A ty teploty, které mají přijít do středních Čech právě o víkendu, jsou skutečně tropické, 39 až 40 stupňů na přímém sluníčku. Jak se může takový profesionální golfista skrýt právě před ať už tím úpalem nebo úžehem, prostě nějakými nepříjemnostmi spojenými s obrovskou teplotou?
2: Tak je to hodně osobní, záleží podle mě na člověku, jak dobře se s tímhletím popasuje. Já se snažím chránit, co se týče i oblečení, budu používat samozřejmě deštník, budu mít v bagu nějaký jontový nápoje a musím myslet na to, abych hodně jedla a budu mít vedle sebe i trenéra Kedyho, takže doufám, že ten převezme že mě bude připomínat, abych chodila do stínu, abych hodně pila a tak. Ale přeci jenom Ladies European Tour se hraje, jak už jsem zmínila, v různých koutech světa a my vlastně lítáme často za počasím, takže když jsme přijeli v lednu v únoru do Austrálie, tak ty teploty byly podobné, takže myslím si, že už jsme na to docela zvyklí. A záleží jenom, jestli dodržíme to, co víme, že nám funguje a bude to dobrý.
0: Co by bylo hezkým výsledkem v Berouně pro Patricii Makovou?
2: No, hezkým výsledkem. Já bych byla hrozně ráda, kdybych mohla v neděli hrát. To je cíl číslo jedna, protože přeci jenom nechcete domácí turnaj končit o den dříve. A hezkým výsledkem by bylo umístění v top 20.
0: Tak snad to vyjde. Patricie Maková ve vysílání Radiožurnálu Sport. Držíme palce nejen vám, ale i dalším českým golfistkám na jediné zastávce Ladies European Tour v Česku, tedy Czech Ladies Open. Mockrát díky, že jste se spojila do našeho vysílání.
2: Děkuju a mějte se hezky.

Zmínili jsme vysoké teploty, bude vedro, tak skočte do bazénu podobně, jako to třeba dělají plavci, kteří už se v Podolí chystají na začátek mistrovství republiky v plavání, který se blíží, bude to přesně v 9 hodin ráno.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
1: Je 9:30. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Nebude ani kandidovat v nadcházejících volbách, kde měl být lídrem ANO pro Prahu. Odstoupení zdůvodnil tlakem médií. V posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Vysvětlení po něm chtěl i lídr hnutí ANO, premiér Andrej Babiš. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala Kongres o dodatečných 88 miliard dolarů. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory Kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu může být podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. Lidé by si měli hlídat pitný režim. V horku lékaři doporučují vypít 3 až 3,5 litru tekutin denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. A taky omezit fyzickou zátěž a nezdržovat se na přímém slunci. O počasí řekneme víc už za chvíli. Sport. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli v Mexico City s domácím týmem 0-3. Na šampionátu tak končí s jedním bodem na posledním místě v základní skupině. Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Brazílie Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a v Liberci komplikace. Na D1 silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Na východ jede dnes hodně kamionů. Kolona před Brnem aktuálně od 160. kilometru. Tam poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobním pojedete o něco dál a zastavíte u sjezdu na Kývalku na 182. kilometru. A ta nesouvislá kolona je pak až do Brna k omezení u D2. Na silnici 35 v Liberci hlásíte kolony před omezením u Stráže nad Nisou na 35. V obou směrech je to do 10 minut. No a v Liberci kolony i v centru města, ucpává se okolí Husovy ulice.
5: V centru Husova ulice totální kolaps, silničáři všechno uzavřeli, svedli to jenom tady na Husovku. Takže kdo může, ať se tomu vyhne.
4: Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru D1 na letiště navíc v koloně mezi tunely i nehoda. Blokuje levý pruh fronta od sjezdu na Vestec a regulují vjezdy do tunelů. Kvůli okruhu popojíždějí kolony i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy. Aktuálně zhruba od 7. kilometru. A pozor, zdržíte se i na výjezdu z Prahy na letiště. Opravují tam kruhový objezd u letiště a je to asi na čtvrt hodiny z Evropské ulice. Další zelená vlna později za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Meteorologové vydali dvě výstrahy. Dnes očekáváme teploty mezi 29 a 34 stupni, proto se ta první týká právě extrémních veder, která od dnešního dne budou panovat na celém našem území. V dalších dnech se budou v přílivu mimořádně horkého vzduchu z Afriky teploty ještě zvyšovat. Zítra očekáváme teploty kolem 33 stupňů, o víkendu kolem 35. V nížinách by se mělo dokonce dosáhnout teploty až ke 40 stupňům. Ochladit by se mělo až v příštím týdnu, kdy přejde přes naše území studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout i o 10 stupňů. No a druhá výstraha se týká Jihomoravského kraje, kde v důsledku teplého a suchého počasí meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem, nerozdělávejte venku otevřené ohně. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut stále je s vámi vysílání radiožurnálu Sport. V Pražském Podolí začíná mistrovství republiky v plavání. Klasická čtyřdenní akce, na kterou se teď závodníci už rozplavávají a v 9 hodin začnou samotné závody.
1: My to teď probereme s ženou, která má doma nespočet titulů mistryně republiky, tedy Simonou Rushton, která většinu titulů získala ještě s příjmením Baumertová. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Kolik těch titulů vlastně upřímně máte? My to máme neúplně dobře spočítané, hledali jsme to, ale zjistili jsme jenom, že to je asi v desítkách, ale nevím, jestli vy sama máte přesné číslo.
2: No já tím, že jsem napsala knihu, tak si myslím, že jsem to počítala jich kolem 80 v dospělé kategorii.
0: No, panečku, to je spousta. Jak významné je stát se mistrem republiky, zvláště když je takováhle hypertrofie toho titulu?
2: Tak já si myslím, že hlavně pro ty mladší ročníky je to nesmírně důležitá věc a podsta, protože samozřejmě kdyby si říct, že jste nejlepší v republice, je obrovská věc. Myslím si, že čím starší jste, tak už to vnímáte. Nechci říct jako takovou automatičnost, ale a taky to nechci vůbec snižovat, že to je jako něco míň, ale tím, když nějaké ty výsledky získáte a máte ty ambice na vyšší úrovně, tak si myslím, že už... Myslím si, že důležitost je hlavně pro ty mladší ročníky, tak bych to řekla.
0: Vysílání radiožurnálu Sport je vidět, že jsme hodně živí. Simona Baumertová aktuálně, nebo Simona Rushton, omlouvám se, snad to nevadí, aktuálně teď jako maminka. Stihnete si někdy i zaplavat stále?
2: Tak zaplavat si stihnu někdy o víkendu, když třeba naši jsou schopni mi pohlídat děti, když spí. Tak to někdy po obědě si jdu zaplavat, ale my občas s manželem jezdíme na soustředění, tak tam se přidávám do té jeho skupiny, tak zrovna teďka konkrétně jsme byli na Malorce na 2 týdny, tak tam jsem se skupinou snažila plavat každý den.
1: Pojďme tady rovnou na tu tréninkovou skupinu. Váš manžel trénuje třeba Barboru Sejmanovou nebo Jana Čejku, současné opory české reprezentace, tak jak třeba on konkrétně je spokojený s jejich výsledky v přípravných závodech ve Francii nebo případně v Barceloně?
2: Já si myslím, že spokojený s těmi výsledky určitě je. Bára nezávodila tolik, protože byla na podzim hodně nemocná, takže ta to měla takový pomalejší start. Nicméně Čejky si myslím, že tu sezónu zatím plaval výborně podle představ a doufejme, že se mu to podaří vystupňovat až na mistrovství Evropy a věřím, že, nebo tom věří, že to bude všechno dobrý, takže snad to bude všechno dobrý.
0: Jak by ta příprava mohla dál vypadat třeba s Janem Čejkou? Barbora Sejmanová, jak jste zmiňovala, tak byla nemocná na podzim, ale Jan Čejka má vlastně pořád vzestupnou tendenci od té doby, co ho Tom Rushton zpátky dostal na koleje a spousta lidí si říká, kde to vlastně může skončit po té, co on vlastně se dostal do finále na všech posledních 3 velkých šampionátech a na tom posledním v krátkém bazénu dokonce bral medaily.
2: Honza Čejka...
0: No, Honza Čejka... Ano. Tohle nevypadá úplně dobře se spojením se Simonou Rushton. Zkrátka tohle se občas stává ve vysílání radiožurnálu Sport, ale spojení máme zpátky. Myšlenka skončila u slova Honza Čejka. Každopádně spojení nám někdy vypadává na radiožurnálu Sport a někdy se to stává bohužel častěji jako v těchto minutách. Bavili jsme se každopádně se Simonou Rushton, tedy Simonou Baumertovou, jak si ji možná pamatujete, z jejich závodních let. Bavili jsme se také o tom, že její manžel Tom Rushton je trenérem v současnosti 2 velmi významných českých plavců. A otázka zněla, jak vlastně dostat Jana Čejku ještě výš, než byl na posledních šampionátech, zejména tom v krátkém bazénu v Poznani.
2: Já se moc omlouvám, že mi to vypadlo. Já jsem zmiňovala, že Honza byl výborně připravený od svých trenérů v Pardubicích, takže ten základ, který on získal od nich, tak je hodně široký, takže potom je snaží čerpat a vyperlit ho na ty nejvyšší akce a nejvyšší soutěže. A určitě nebudu o nějakých časech nebo umístěních, ale tomu věří, že prostě se může ještě zlepšit, takže doufejme, že se mu to podaří a že od Honzy i od Báry potom uvidíme nějaký super, ještě lepší časy a lepší výsledky, než mají doposud.
1: Řešíme i taky republikový šampionát v plavání, který se bude konat, nebo respektive už se koná v pražském Podolí. Před pár minutami jsme se bavili o golfovém turnaji v Berouně, na který taky dopadnou ta velká vedra, o kterých se bavíme v posledních dnech a která budou gradovat o víkendu. Jak to řeší plavci?
2: Tak já si myslím, že plavci mají dne.

0: aspoň na ty tribuny, protože ty tribuny, to je, tam je peklo, no, na tribunách.
1: Tam je velké vedro a bude velké vedro. Bavili jsme se nejen o tom, ale především o plavání se Simonou Rašten. Mockrát děkujeme a hodně štěstí nejen doma.
0: Taky moc děkuju, mějte se hezky, hezký den.

0: Ano, golf nebo plavání, anebo taky cyklistika, to jsou všechno témata, která jsme dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport probrali, ale to hlavní zůstává stále stejné. Česká fotbalová reprezentace skončí na mistrovství světa už ve skupině, protože po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou dnes nad ránem výběr Miroslava Koupka prohrál v Mexico City s domácí reprezentací 0-3. S reprezentačním záložníkem Lukášem Červem si po konci na turnaji povídal náš reportér přímo na místě, Mikuláš Jáša.
1: Lukáš Červ bude hodnotit utkání, ve kterém česká reprezentace prohrála s Mexikem 0-3. Lukáši, jaký to byl zápas?
2: Zápas to byl náročný a proherní. Takže takhle jednoduše bych to zhodnotil. Trošku, kdybych to měl hodnotit víc, tak zápas se skvělou atmosférou. Fakt s úžasnou zednou nejlepší jsem kdy hrál a řekl bych i po dobrý první půli, kdy jsme prostě měli šance i po začátku toho druhého poločasu. Jeden break, který jsme špatně vyřešili, chvilku na to druhý break, který jsme znova špatně vyřešili a v takových zápasech člověk nemůže udělat na takovou chyby na půlce, jako když jsme tam ve třech prohráli souboj o balón a oni pak už to dohráli ten break do velké kvality, ale je to škoda, no.
1: Vím, že se to špatně poslouchá, je to statistika, Česko je nejhorší v té skupině A. V čem národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou a Mexikem?
2: Takže člověk podívá na tabulku, tak bodama zaostával. To je prostě černý na bílým, těch bodů je málo, ale za mě samozřejmě ty výkony mohly být lepší, každý si to může zhodnotit, všichni to hodnotí, ať si to hodnotí, jak potřebují, ale byly tam si pasáže, které jsme potřebovali trošku štěstíčka, trošku větší kvality, trošku větší odvahy a bylo by to úplně jiný. Člověk vede v 60. minutě prvního zápasu 1-0,

0: za mě by se nemělo stát, aby to skončilo 2-1, to je už, už do toho průběhu, jsou to jenom 3 zápasy. Každý hraje s poctí defenzi na tady tom šampionátu, protože vlastně za 3 zápasy člověk musí minimálně jednou vyhrát, jednou remizovat a my jsme se to prohráli proti tomu jaru, to druhý kolo, takže o to víc co mrzí, že jsme to tam nedotáhli, protože si myslím, že ten zápas, ať jsme za to dostali bídu za ten zápas, tak si myslím, že jsme fakt potřebovali vyřešit nějaké věci trošku líp, trošku víc odvážně žrát a třeba jako dneska tu první půl, že to si myslím, že to nebylo zase tak špatný. Hodnotit se to těžko, škoda. Prostě škoda, máme jeden bod, ostatní tým mají víc bodů a jedeme domů, je to mrzutý.
1: Lukáš Červ hodnotí utkání, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3 s Mexikem. Byl tady váš bratranec, David Douděra, takřka až brečel, měl na krajíčku, zmiňoval, že třeba za 50 let jednou u ohně se budete bavit jako celá rodina. Hráli jsme na mistrovství světa. Co vy na to?
0: Jo, tak tohle je ta hezká část, na to mám tady, máme tady oba dva i celou rodinu. Takže, ale já jsem teď nasraný, my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli, takže mě to prostě mrzí, mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
1: Co si odvážíte z Mexika, potažmo Spojených států amerických, třeba nějaký dres, vyměnil jste si ho s někým?
0: nevyměnil jsem si, dal jsem to rodině ty dresy. Odvážím si, myslím, že úplně všichni zkušenosti s takhle velkým šampionátem. A je jenom na nás, jak to zúročíme, protože ty zkušenosti můžeme a měli bychom zúročit a příště, když se třeba dostaneme na další šampionát, což já věřím, tak tam ukázat něco víc. Já jsem zažil dva šampionáty a ani jenom jsem nepostoupil ze skupiny, tak už bych to chtěl trošku změnit.
1: Budeme vám držet palce, říká Lukáš Červ, děkuji moc za rozhovor, naslyšenou.
0: Díky moc, mějte se.
1: Říká záložník české reprezentace Lukáš Červ. Národní tým prohrál na závěr skupiny mistrovství světa s Mexikem 0-3 a znamená to, že na turnaji končí. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
2: Už přes 2 roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
3: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
4: Dobrý den.
3: Den, Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
4: Dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
5: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
4: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měly být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknu nebo nepísknu.
2: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
6: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mě říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se, no a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mě říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
5: Desítka Pavla Horváta, dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
7: Také ve čtvrtek je desítka Pavla Horváta, dnes je čtvrtek, takže desítka bude. Jenom neuslyšíte jeho tradičního souputníka Jana Pěrušku, ale Adama Weidenthalera. O čem to tak, Adame, dneska bude?
8: Asi o mistrovství světa.
7: To jsme nečekali.
8: Budeme hodnotit skupinu. Honza Pěruška se jistě rád brzy zapojí zpátky do akce, každopádně dnes tedy v takovém trošku jiném formátu. Teď je ale 8 hodin a 51 minut, skoro 52. Martine, co to znamená?
7: To znamená, že jdeme soutěžit a máme tady soutěžní zvuk, který vám pustíme, ale pozor. Nejprve, o co budeme soutěžit, Adame?
8: Je to kniha Fotbalovník, ve které se dočtete o řadě velkých fotbalových hvězd, o Pelém, Maradonovi a dalších. A k tomu vám ještě přibalíme tričko se sluchátky Radiožurnálu Sport. V něm můžete občas potkat naše reportéry na některých sportovních akcích. Všimnul jsem si i tebe, že si ho občas někam vezmeš.
7: No jasně, ono je poměrně pěkné, navíc bílé, poměrně slušivé. Řekl bych, obě ty věci se teď hodí. Fotbalovník kvůli mistrovství světa a tričko kvůli tomu, že určitě něco propotíte tento víkend podle očekávaných teplot. Takže teď už soutěžní zvuk z relativně nedávné doby.
9: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct to do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
7: číslo do studia 221 552 222, ale jak jsme zjistili hned v zápětí, vy to číslo moc dobře znáte, protože už nám voláte.
8: Otázka je dnes taková, řekněme, rozdělená na dvě, protože nechceme slyšet pouze jméno toho člověka, který mluvil, ale taky jednu jeho, řekněme, nedávnou zkušenost. Já to potom to vysvětlím.
7: Dostaneme se k tomu, už tu jednoho volajícího máme. Takže kdo tam?
10: Dobrý den, Luboš Pardubice.
7: Dobrý den, Luboši. Důležitá také součást naší soutěže. Nevyhrál jste v posledních dvou měsících?
10: Nevyhrál.
7: Nevyhrál, tak to je dobře. Tak teď už otázky Adama Weidenthalera.
8: Tak za A, kdo mluvil?
10: Láďa Krejčí.
8: Ano, a ta druhá otázka je, po kom Ladislav Krejčí v českém reprezentačním výběru převzal kapitánskou pásku?
10: No, po Součkovi.
8: Ano.
7: A to jste zvládl bez té nápovědy v pozadí, anebo jste to věděl i s ní?
10: No, já teďka ještě dospávám, takže jsem se musel trošku... musel trošku sám zorientovat.
7: Aha, dospáváte?
10: Díval jsem se na tu bídu.
7: Na tu bídu říkáte, takže žádný valný názor na to, nebo spíš valné mínění o tom nemáte názor.
8: A ani dnes se vám to tady nelíbilo?
10: No, to se nelíbilo. To je sami experti furt jenom říkali, jak to bude dobrý, jak bude dobrý, a kdybyste šli do čtvrtej cenovej, tam vám to všichni řeknou, jak by to dopadlo.
7: No, tak to z toho moc nadšený asi nejste, nebo zjevně nejste. Doufám, že víc budete nadšený z našich cen, které vám posíláme, protože vaše znalosti jsou výtečné, co se týče zmíněných otázek Adama Weidenthalera. Moc krát děkujeme a vydržte nám na telefonu. My si vezmeme vaše údaje.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
2: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
3: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
1: To všechno je Wimbledon.
2: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
4: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
1: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
2: I to se od nás dozvíte.
1: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
2: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
1: od 29. června do 12. července.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
6: Lídr hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop pobytové kauze končí v politice a v podzimních volbách nebude kandidovat. Po silných zemětřeseních ve Venezuele hlásí úřady zatím 32 obětí. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek po vypadnutí ze světového šampionátu nezvažuje odchod od reprezentace. Nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny své politické funkce. Skončí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních komunálních volbách, kde měl být pražským lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů. Za pochybení se omluvil a slíbil, že uhradí pokutu. Dnes řekl, že rezignuje, aby ochránil svou rodinu. Hnutí ANO má pár dní na to, aby našlo nového pražského lídra, jak dnes řekl jeho předseda, premiér Andrej Babiš.
7: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nové vedení, nového předsedu a samozřejmě i ohledně kandidátek budeme rozhodovat koncem června.
6: Prokopa už dřív zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní pak ukončili i jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. Pírit. Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají zatím 32 obětí, zraněných je nejméně 700. Uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Americká geologická služba předtím uvedla, že počet obětí zřejmě ještě výrazně poroste. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo pak asi 20 dalších otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Paříž a fotbalový klub PSG budou jednat o přestavbě a prodeji Parku princů. Domovský stadion už pařížskému celku nevyhovuje. Po neshodách s bývalým vedením radnice klub zvažoval přesun na předměstí. Nový starosta chce odchodu PSG z Paříže zabránit.
8: Pařížský klub obhájil prvenství v Lize mistrů a teď se chystá na další klíčové utkání s novým vedením pařížské radnice. Dnešní jednání je podle deníku Le Parisien prvním oficiálním krokem prodeje Parku princů, který vlastní pařížská radnice a kde PSG hraje už víc než 50 let. Bývalá socialistická starostka Anne Hidalgová s prodejem stadionu nesouhlasila, protože podle ní je součástí pařížského dědictví. Nový starosta Emmanuel Grégoire je otevřený jednání s Katařany, kteří nechtějí do stadionu dál investovat, dokud nebude v jejich vlastnictví. Vedení klubu má dnes podle informací deníku Le Parisien představit plán přestavby stadionu a rozšíření kapacity ze současných 48 na 60 tisíc míst. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
10: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
9: Jihoafričané si postup ze skupiny zajistili výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na příjezdech do Prahy a ucpaná D1 u Brna. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem brzdí provoz nehody. Hned dvě. První na kilometru 7,5 v levém pruhu, tam se ještě projíždí plynule. A další nehoda překáží pak v Cínovecké ulici.
12: Příjezd na Čakovice ke Globusu, tak tam je nákladní a osobní. Osobák je pod nákladňákem a je napříč úplně pravým pruhem.
11: A kolona na D8 asi na 20 minut od 5. kilometru. Plus pak je kolona ještě v Liberecké do centra asi na 20 minut. Taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně brzdí ten silný provoz nehoda. Na 7. kilometru dvě auta v levém pruhu, na místě hasiči, taky sanitka. A kolona pak pokračuje i dál až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech a osobním autem se zdržíte okolo půl hodiny. Na Pražském okruhu komplikace i ve směru z D1 na letiště. Na mostě mezi tunely dvě nehody. První v pravém pruhu nájezdu ze Strakonické, další v levém pruhu o kus dál a regulují kvůli tomu výrazně vjezdy do tunelu. Kolona se táhne od Jesenice. Ještě D1 příjezd do Brna z Prahy. Nesouvislé kolony aktuálně od 154. kilometru kamiony. Osobní od Kývalky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně. Tolik zprávy.
13: A my jsme zpátky s vysíláním radiožurnálu Sport v 9 hodin a 6 minut. Nám ještě jedna hodinka z toho ranního vysílání zbývá, byť pro Martina Charváta už je to skutečně večerní, protože ty jsi zdal takzvanou celonoční směnu. Před chvíličkou jsme se bavili se Simonou Rašten, bývalou českou plavkyní, která teď má mateřské povinnosti.
14: Tak a ty má jsi... taky celonoční směnu.
13: No a ty si taky plnil tak trochu mateřské povinnosti a plus si tedy ještě vysílal od 3 hodin od rána z toho fotbalového zápasu Česko-Mexiko.
14: No, je to dlouhé, ale tak kdyby to bylo vítězné aspoň, tak to je každá situace, že jo? Kdyby vlastně český tým postoupil, tak by mu každý asi odpustil ten způsob, jakým se prezentuje na mistrovství světa. Takhle se to asi sečte.
13: A teď si vem to, že my novináři jsme možná zbytečně někdy až příliš přísní, protože kdyby se povedlo vyhrát byť jen třeba jedno utkání v základní skupině, tak by z toho dost možná byl postup díky tomu, že 8 z 12 nejlepších týmů na třetích místech postupuje dál. Tak bychom se dnes nebavili tak kriticky, ještě by tam byly nějaké vyhlídky na další zápasy, třeba by z toho nebyla tak tragická slova od některých našich expertů, respondentů ve vysílání. Stačilo jenom udržet náskok 1-0 v jednom utkání.
14: No a to bylo dvakrát vlastně tahle situace, ať už proti Jihoafrické republice nebo proti Koreji. Řekněme si upřímně, že vlastně byť proti Mexiku, Češi ten první poločas odehráli velmi pěkně, asi ten nejlepší poločas z těch šesti na turnaji, tak v tom zápase krom dvou šancí, jedné velké šance Denise Višinského, jedné menší, tak vlastně, byť to byl nejlepší poločas, tak v něm úplně blízko k tomu, aby vedli, nebyli, no, nebo blízko a daleko zároveň v tu chvíli.
13: Další postupující tým přímo je tedy Jihoafrická republika spolu s Mexikem. Dále víme, že Brazílie a Maroko budou hrát jistě play-off a své už mají jisté taky Švýcaři, Kanaďani a Bosna a Hercegovina. To jsou tedy týmy, které uspěly v tom dnešním, potažmo ještě včerejším programu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Adam Weidenthaler a Martin Charvát.

0: Radiožurnál Sport posloucháte v 9 hodin a 12 minut. Už jsme se dnes ráno bavili třeba taky s bývalým československým reprezentantem a později českým trenérem reprezentace Petrem Radou, který mluvil o tom, že je potřeba vychovávat víc fotbalových talentů. Že zkrátka Česko teď nemá tolik kvalitních mladých hráčů a srovnával to třeba s Chorvatskem nebo Belgií, tedy státy, které mají, řekněme, zhruba stejný počet obyvatel, ale ty jejich reprezentace jsou ať už v těch posledních letech, anebo v současnosti silnější.
1: Bylo to přibližně v 6 hodin 25 minut, pokud chcete, tak i přesto se můžete vrátit k tomu, jak jsme rozebírali fotbalové utkání Česko-Mexiko, poslední utkání českých fotbalistů na mistrovství světa. Těch rozhovorů byla celá řada, za chvíli byste měli slyšet další z nich. Teď pojďme ale k tomu, že Češi doufají, že si další naděje objeví, najdou, vypěstují třeba na olympiádě dětí a mládeže v Praze, která dnes končí závěrečným soutěžním dnem.
0: Na programu jsou poslední finále a organizátoři tak předají tedy závěrečné medaile. Jednotlivé kraje se ale nepředhánějí jen v tom, kolikrát kdo získal zlato, stříbro nebo bronz. Na webu českého olympijského týmu totiž existuje ještě jeden žebříček.
2: My jsme řekli, že u této věkové kategorie není naprosto zásadní, kdo získá jakou medaili. Samozřejmě každý sportovec se musí snažit dosáhnout co nejlepšího výkonu, ale chceme postavit systém, který motivuje všechny sportovce bojovat až do posledního okamžiku, cítit se součástí svého krajského týmu.
3: Říká prezident olympiády dětí a mládeže Filip Šuman. Mladí sportovci a sportovkyně mají možnost získat kromě medaile v každém sportu 1 až 20 bodů. Jednotlivé disciplíny jsou přitom vyrovnané. Softball dívek má například stejnou hodnotu jako plavání chlapců.
2: I díky tomu se snažíme, aby kraje byly motivovány obsadit všechny ty sporty, aby opravdu se snažili v kraji rozvíjet nějakou diverzitu všech sportů, aby jim vytvářeli podmínky. Myslíme si, že to je oceňováno opravdu mezi i samotnými sportovci, protože i tím, že v nějaké disciplíně skončím 9., 10., tak přinesu body tomu svému týmu.
3: Popisuje Šuman. Mezi kraji jsou přitom propastné rozdíly. Podle očekávání je ve vedení hlavní město Praha. Dlouhodobě se také daří středočeskému nebo jihomoravskému kraji. Naopak třeba Vysočina má v tabulce bodů i dvakrát méně. Podle Šumana zatím stojí převážně velikost členských základen.
2: Určitě závisí na tom, jak kvalitní kluby mají v jednotlivých sportech, v jednotlivé kraje, jestli opravdu mají kvalitní infrastrukturu, protože myslím si, že sportovní infrastruktura je asi to nejdůležitější téma českého sportu, kde je opravdu na ní potřeba intenzivně zapracovat, protože jenom tak se nám český sport posune jako celek.
3: Na olympiádě dětí a mládeže se soutěží ve 23 sportech, od juda přes fotbal a atletiku až po plavání nebo lukostřelbu. Každá krajská výprava má přibližně 200 až 250 členů, přesto se některým nepodařilo obsadit všechny disciplíny. Prezident akce Šuman věří, že právě s tímhle může do budoucna Český olympijský výbor pomoct.
2: Já zůstanu celoživotním optimistou, že dokážeme vlastně všem dětem v České republice nabídnout kvalitní organizovaný sport a budeme to i v těch klubech dělat dobře, protože to je jediná cesta k tomu, aby mladí lidé zůstali u sportu. Tohle je hrozně důležitá věková kategorie, kterou sledujeme na olympiádě dětí a mládeže.
3: Říká Filip Šuman. Letošní olympiády dětí a mládeže se účastní téměř 3,5 tisíce sportovců ve věku 12 až 16 let. Poslední z nich si zasoutěží o své medaile už dnes. Z Prahy Štěpán Bém, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
0: No a my na Radiožurnálu Sport znovu pokračujeme fotbalovým tématem. Martine.
1: Protože se znovu budeme věnovat tomu, že čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli třetí utkání základní skupiny s Mexikem 0-3 a na šampionátu končí. Naším dalším hostem ve vysílání je někdejší fotbalový obránce Milan Fukal. Zdravíme vás.
6: Dobrý den.
0: Jak tedy hodnotit světový šampionát optikou toho, že Češi v základní skupině nevyhráli ani jeden zápas, přitom hned dvakrát šli jako první tým do vedení?
6: Jednoduše, je to neúspěch, to je klasická, je to prostě fakt. Stalo se to, jsme na čtvrtém místě, nepostupujeme dál a rozhodně z té skupiny, o které jsme se bavili, že to je v uvozovkách hratelná skupina, i když já nevidím nikoho jako lehkého soupeře, bylo to už několikrát viděno v těch zápasech Viska Ferdy, bavili jsme se o Jihoafrické republice, která je u nás ve skupině. Podívejte se, z druhého místa postoupila v přímém souboji s Jižní Koreou, si to rozdala o postup a vyhrála. Takže nebylo rozhodně na mistrovství světa lehkého soupeře, nebo není. a my rozhodně můžeme považovat čtvrté místo a nepostup dál jako neúspěch.
1: Co říkáte na to, jakou hrou se národní tým prezentoval na mistrovství světa v těch zápasech?
6: Ono je hrozně těžko hodnotit, protože vlastně od 3 do 5 jsme koukali na ten zápas. Teď je nějaká 9. hodina, takže rozhodně člověku běží v hlavě nějaké myšlenky, jak jsme hráli, jak jsme mohli hrát jinak, nebo co jsme mohli udělat pro to, aby jsme zkrátka Mexičany, respektive ty soupeře předešlé, porazili. Ale když to řeknu rychle a mým osobním názorem, tak rozhodně jsme nepřevedli hru dostatečnou na to, aby jsme dokázali minimálně v dnešním zápase Mexičany dostat pod větší tlak a aby dokázali prostě udělat chyby z toho vyplývající góly. To znamená, já jsem tam viděl šance Višinského, určitě velice sympatické ta situace před tou první střelou, která šla těsně vedle tyčky brány Mexika, tak určitě byla velice dobrá, pěkná, ale takových situací jsem tam viděl málo a nejenom v dnešním zápase, ale hlavně v těch zápasech proti Jihoafrické republice a v prvním zápase proti Jižní Koreji.
0: Ale je to tak, že paradoxně ten dnešní výkon národního týmu byl asi nejlepší na turnaji navzdory tomu, že se hrálo v té vysoké nadmořské výšce, o tom se mluvilo, navzdory tomu, že se hrálo na Aztéckém stadionu, tedy nádherném obrovském stadionu, kde jsou Mexičani domácími fotbalisty. Přesto všechno Češi měli s Mexikem asi v úzovkách největší naději na hezký výkon, koukatelný výkon.
6: Určitě měli, na druhou stranu jsem si ten postup do další fáze prohráli v jiných zápasech a těžko mohl někdo spoléhat na to, že proti domácímu Mexiku na tom jejich legendárním stadionu budeme, i přesto, že hráli v obměněné sestavě, tak je budeme porážet a prostě budeme postupovat dál. Ty zápasy proti Jižní Koreji, respektive Jihoafrické republice, přesně to bylo zmiňováno, dvakrát jsme vedli a dvakrát jsme v úvozovkách, teď to řeknu svými slovy, odešli, vyklidili vlastně pozice a odešli jsme z toho zápasu a nechali jsme soupeře vlastně v prvním zápase otočit ten výsledek a v druhém zremizovat, což samozřejmě nás stálo ten postup. Analyzovat to budou rozhodně trenéři, vedení reprezentace, vedení svazu, ale já tady řeknu od stolu, to jsem já podle mého názoru viděl jako největšími chybami a tam bych chtěl slyšet od trenéra, ne od vedení, důvody, proč vlastně jsme takhle vyklidili ty pozice a nedokázali jsme ty soupeře dostat pod tlak a hrát dál tu naší hru, protože mně připadalo, že do těch gólů 1-0 jsme hráli relativně slušně a kdyby jsme pokračovali, tak věřím to, že bychom se po dnešním zápase bavili o tom, že jsme postoupili dál a uvidíme, na jaké soupeře narazíme.
1: Milan Fukal s námi na Radiožurnálu Sport. Chápu správně, že to vidíte jako něco, co mohlo být z toho trenérského taktického pohledu lepší, protože třeba zase Miroslav Koubek říkal, že jedním z těch důvodů, proč to nevyšlo, tak bylo to, že třeba řada hráčů se podle něj nepotkala s ideální formou, tak potom těžko hledat, kde to vlastně celé vězí.
6: Víte, ono to je strašně, jak už jsem říkal na začátku, ty týmy jsou skvělý, všechny týmy, které se dostaly na mistrovství světa, já říkám, že není slabých soupeřů, máme to probovat mistrovství světa, to znamená, i pro nás ta cesta byla trnitá přes ty kvalifikace, zaplať pámu, že jsme se tam dostali a teď, jestli se ti, kteří hráči nepotkali s optimálními formami nebo byly důvody, protože jsme nepostoupili jakékoliv jiné, tak je to zkrátka neúspěch. A rozhodně za to má někdo zodpovědnost, ať je to trenér nebo to vedení svazu, nebo ti hráči samotní, zmiňovali jste vysokou nadmořskou výšku a další jako důvody, proč třeba nemuselo být všechno optimální, ale to je pro všechny stejný, i pro toho soupeře nebo pro další týmy. Jo, to znamená, že důvody vždycky jsou. V České republice, já už jsem to říkal několikrát, jsme všichni trenéři, takže to každý na to máme nějaký názor, máme na to asi určitě právo, i přesto, že někdo prostě tím fotbalem až tak nějak zásadně neprošel, ale prostě jsme všichni fanoušci, drželi jsme tomu týmu palce, jestli někdo ne, tak je špatným Čechem a špatným fanouškem, všichni jsme přece jenom měli a museli držet palce, to, že to nevyšlo, má nějaký svoje důvody, to, že si k tomu něco řekneme. Ale všichni jsou v první řadě zklamaní, to, jako já si myslím, to já mluvím za sebe, všichni jsme zklamaní z toho, že kluci prostě nepostupili dál a drželi jsme jim všechny pěstí a palce právě proto, aby jsme prostě ukázali a dokázali, že český fotbal má kvalitu. Nevyšlo to a samozřejmě ti odpovědní a zodpovědní musí nastavit nějakou cestu, aby to v budoucnu bylo daleko lepší. A opravdu jsme se měřili s těmi nejlepšími v těch dalších fázích toho turnaje.
0: Fandit budeme jistě i na Radiožurnálu Sport dál. No a kdy bude ten další turnaj podle Milana Fukala? Počkáme si na něj zhruba znovu 20 let, bude to opět 2026-2026 a pak někdy dávno v budoucnu, nebo vidíte v tom současném kádru přece jenom nějaké naděje, nějaké jiskry toho, že by to čekání nemuselo být tak dlouhé?
6: To by bylo fajn, kdybych měl křišťálovou kouli a dokázal bych říct, že už za 4 roky tam budeme. Já bych si to hrozně přál, ještě jednou jako fanoušek českého fotbalu a české reprezentace všech těch hráčů, kteří tam byli. Já věřím, že i při neúspěchu se dá jako vypíchnout něco, co bylo dobrý, a to jsou třeba mladí hráči nebo hráči, který stojí za to. Rozhodně tam jsou i v tom vedení toho týmu lidi, kteří mají tu odbornost, a myslím si, že já jako fanoušek si přeju a doufám, že to nebude za 20 let nebo pro boha ještě díl, ale že to bude opravdu už za ty 4 roky, protože zkrátka bychom měli dělat všechno pro to, aby jsme tu naší výkladní skříň, což je ta reprezentace, aby jsme prostě společným vysílem dostali tam, kam doufejme, že všichni jsou stejného názoru, že patří, a že si přejeme, aby jsme za 4 roky fandili tomu národnímu týmu na to mistrovství světa.
0: To říká Milan Fukal, bývalý fotbalový obránce, který do té výkladní reprezentační skříně patřil na přelomu tisíciletí. Moc díky za rozhovor, díky za váš čas, mějte se fajn.
6: Já moc děkuju za pozvání a přeju hezký den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport v 9 hodin 27 minut před zprávami v 9:30. Ještě stíháme zprávu o tom, že hokejista David Kempf v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffalo výměnou za jiného útočníka Alexe Taka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Pro předloňského mistra světa z Prahy Davida Kempfa budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize. Končí mu ale smlouva a 1. července se může stát nechráněným volným hráčem. Tak to trochu vysvětli, Adame, protože ty se v NHL dobře pohybuješ a já, když to vidím na první dobrou, tak si říkám Kempf za Taka, dvojce Tak Thompson v Buffalo, to je jako excelentní spolupráce, tak si říkám, že přece David Kempf je tedy velmi ceněným hráčem, a nebo to tak není?
1: No není tomu tak. For je vlastně v tom, že oběma dvěma hráčům končila smlouva nebo končí aktuálně smlouva, takže Washington chtěl vymyslet nějakou protihodnotu, aby si mohl Alexe Taka stáhnout, a tou protihodnotou je k tomu ještě volba ve třetím kole draftu. Jinak by totiž Alex Tak šel na ten trh, řekněme, nechráněných volných hráčů a mohl by vyjednávat s kýmkoliv. Takhle podle regulí můžeš komunikovat, nebo tvůj agent může komunikovat jenom s tím klubem, který na tebe má práva. Takže řekněme, že tam je několik dní na to, aby ještě hokejisté Buffalo teď nově třeba podepsali kontrakt s Davidem Kempfem, anebo on bude nechráněným volným hráčem.
0: Aha. A s Alexem Takem?
1: Ten už má podepsanou smlouvu, tam se to udělalo tak, že on podepsal smlouvu ještě jako hráč Buffalo a už s ní byl vyměněný do Washingtonu, počítalo se s tím, že v Buffalo nebude pokračovat, bude brát ročně v průměru přes 10 milionů dolarů a k tomu se ještě očekává, že nový kontrakt třeba podepíše Alexandr Ovečkin.
0: Hezké, děkuju za vysvětlení.
1: Nemáš za co. Je 9 hodin 29 minut, za chviličku jsou tady další aktuální zprávy a už za půl hodinku desítka Pavla Horváta.
2: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
3: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dovážejí z Asie a Latinské Ameriky ženy, které pak v Česku nutí k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé ženám původně nabízeli práci servírek, modelek nebo prodavaček v Evropě. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet po tom, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Aleksandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku a jeho energetické infrastruktuře. Reaguje tím na každodenní ruské údery na svém území. V Praze se setkají šéfové evropských veřejnoprávních médií. Valné shromáždění Evropské vysílací unie pořádají Česká televize a Český rozhlas. Členové unie před pár dny vyjádřili znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Poukazují na příliš velký pokles rozpočtů televize a rozhlasu, chybějící záruky nezávislosti a nedostatečné projednání změn. Rozhledna na vrchu Libín u Prachatic je ode dneška po rekonstrukci otevřená ve zkušebním režimu. Oprava stála přes 7 milionů korun, trvala 9 měsíců. Kromě obnovy technických prvků má rozhledna i nový turniket. Místo dobrovolného vstupného návštěvníci zaplatí 20 korun. Výtěžek podle vedení obce pomůže s údržbou rozhledny.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa podlehli domácímu Mexiku 0-3 a na šampionátu končí. Postup do play-off si kromě Mexika zajistila Jihoafrická republika výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie zvítězila nad Skotskem 3-0, Maroko porazilo Haiti 4-2, Švýcarsko zdolalo Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Brna a nehoda na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme silný provoz a kolony od 160. kilometru kamiony a je to až do Brna k omezení na 196. kilometru. V té koloně u Kývalky je teď i nehoda. Na kilometru 184 se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a dodávka. Je tam už je kolona i v levém pruhu na 10 až 15 minut. Na D1 kolony ve směru z Brna do Prahy Prahy po pojíždění u Měřína. U sjezdu na kilometru 134 zavřeli silničáři levý pruh. Dojíždí se do menší fronty zatím asi na 5 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně od 7. kilometru až na pražský okruh Kořechu. S tím, že na 6. a 5. kilometru je i nehoda v levém pruhu. A na okruhu se zdržíte i ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec je to až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta je to až na půl hodiny. A ještě silnice 37 s Chrudimi do Ždírce za Nasavrky omezení a jsou tam fronty na 15 minut obou směrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Pomozte nám najít lepší cestu.
5: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
2: Počasí.
3: Bude jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 29 až 34 stupně, na horách 25 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Řešíme hodně fotbal, ale teď to nebude ten reprezentační, každopádně ligový. Fotbalisté Sparty se totiž začali chystat na nadcházející sezónu.
1: Zatím bez několika opor, které jsou ještě na dovolené nebo reprezentují Česko na mistrovství světa, se sešel tým kouče Briana Priskyho na pražském Strahově.
0: Do letní přípravy míří Sparta i s novým maďarským golmanem Christianem Hedim.
2: Na Letné ale přitom původně chtěli angažovat Slováka Martina Důbravku. 37letý brankář už ve Spartě působil v ročníku 2017-18 a pak se přesunul do anglické Premier League, kde působí doteď.
3: To byly skvělý rozhovory s ním. Už od začátku jsme si dali, řekněme, jasný termín, dokdy se obě strany musí rozhodnout. Když to dosáhlo toho našeho limitu, kde jsme si řekli, tak že zřejmě bude pokračovat ještě v Anglii, a my jsme už nechtěli čekat dále a ty varianty, které jsme měli nadále rozjednané, tak by nám uprchly.
2: Popsal komunikaci se slovenským reprezentačním golmanem sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Místo zkušeného Důbravky tak na Letnou dorazil mladý 23-letý Maďar Hedi, který by se měl podle Rosického prát o místo jedničky.
3: My ho známe delší dobu, je to typologie brankáře, která se nám dlouhodobě líbí, a věříme, že může být ve Spartě tou svojí typologií, co trenéři od brankářů požadují, takže může být úspěšný.
2: Konkurence ve Spartě je ale velká. V jarní části minulé sezóny se před fanoušky uvedl slušnými výkony Slovák Jakub Surovčík, který nahradil zraněnou dlouhodobou jedničku Petra Vindála, a teď s ním navíc klub z Letné prodloužil smlouvu. Navíc dánský golman by se měl na začátku sezóny vrátit do plného tréninku.
4: Byl na dovolené, na které hodně pracoval, hlavně na fyzické přípravě. Teď je v Itálii, kde se dál zotavuje, už může začít i skákat. Na přelomu července a srpna by měl být zpátky ve hře.
5: He will be ready to compete.
2: Říká kouč Sparty a Vindálův krajan Brian Priske, kterého teď, pár týdnů před startem nové sezóny, otázka na brankáře tolik netrápí.
5: We need a good strong team of goalkeepers.
4: Potřebujeme velmi dobrý golmanský tým. Teď s příchodem Christiana Hediho je opravdu silný i z dlouhodobého pohledu. Můžeme teď třeba lépe reagovat na zranění. Kdo bude jedničkou Sparty, teď neřeknu. Ale až za měsíc nastoupíme v Brně, garantuju vám, že v bráně bude opravdu dobrý gólman.
5: And it will be a very strong goalkeeper for sure.
2: Ujišťuje Priske a zve na vstup Sparty do nadcházejícího ročníku Šance ligy o víkendu 25. nebo 26. července na hřišti nováčka brněnské Zbrojovky. Na Letné se vedle nejvyšší tuzemské soutěže chystají i na třetí předkolo ligy mistrů. Jestli bude krýt záda Sparťanům Vindál, Surovčík nebo Hedi, se ale teprve rozhodnou. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

0: Rejbíč z Herrenfénu, Radiožurnál.
1: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
2: Který se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
1: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Pro hru české fotbalové reprezentace 0-3 s Mexikem na závěr skupiny světového šampionátu budeme ještě hodně rozebírat v desítce Pavla Horváta. Dnes to bude v trošku jiném složení, a to jak personálním, tak to i co týče formátu, protože nebude to klasická desítka s hostem, na tu se můžete těšit zase při dalších vydáních. Teď ale pojďme ještě na chviličku se třeba trochu ochladit od fotbalu.
1: No, ochladit, ale především si připomenout, že nás čeká obecně velmi horký víkend a ideální je strávit ho u vody nebo někde v chládku. České golfistky to ale budou mít o něco složitější.
0: Protože na turnaji Czech Ladies Open v Berouně budou i 5 hodin denně na hřišti na přímém slunci v teplotách nad 35 stupňů.
2: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
3: Popisuje česká golfová jednička Sára Kousková, jak se bude vypořádávat s velkým horkem na Ladies European Tour, která už tento rok zavítala do Austrálie nebo do Afriky. Teplo není zas taková výjimka, takže teploty stoupající ke 40 tolik nepřekvapí třeba ani Terezu Meleckou.
4: Hrajeme velmi často v takové podmínkách, ale je to samozřejmě náročný. Fakt jak psychicky, tak fyzicky. Někdy ten mozek už nechce úplně jako fungovat na 100%, takže je i fajn tam mít toho kedíka, který vás třeba nakopne nebo vidí, že třeba zpomalujete na patu nebo zpomalujete vlastně ve švihu. Takže je fajn vlastně nějaký takový ten balans mezi tím, ale jako bude to náročné pro všechny.
3: Možná víc než golfistky a jejich kedíci, tak může trpět hřiště Royal Berroun Golf Clubu. Jak se v průběhu víkendu může měnit, popisuje vítězka tamního turnaje z roku 2022 Jana Melichová.
5: To horko bude určitě celkově vysušovat to hřiště, takže můžou být trošku tvrdší v průběhu toho týdne. Záleží, jak greenkeepři se budou, jestli to budou třeba prolívat, a záleží, jak se domluví ještě jako s turnajovým ředitelem, jak by to mělo jako v průběhu týdne vypadat.
3: Tvrdší hřiště nemusí být na škodu, stíží hráčkám přihrávky do jamkoviště, kam se míček nebude umisťovat tak jednoduše jako na měkčí trávník. I hra přímo na greenu bude vyžadovat větší kontrolu. Divácky tak může být hra atraktivnější, ale pobyt na hřišti bude pro fanoušky kvůli vysokým teplotám náročný. Promotér turnaje Luboš Koželuch je ale optimista.
6: On, když člověk jde po tom hřišti, a tak i malý vánek stačí na určitý jako osvěžení, tak já to úplně tak tragicky nevidím. Budeme tam mít samozřejmě připravený občerstvení vodu i pro diváky, takže jako neměl bych z toho prostě obavy. Podle mě zajímavý moment je v sobotu třeba. České hráčky hrajou, řekněme, od 9 do 2 hodin maximálně. To dopoledne bude příjemný, podle mě určitě, no, přes poledne trošku teplejš, a ty, kdo budou chtít vidět tu českou stopu, tak v tom největším horku už budou moc pomalu odjíždět domů, takže v pohodě.
3: Myslí si Luboš Koželuch. Tipsport Czech Ladies Open začne prvním kolem v pátek ráno. Vítězku poznáme v neděli. Krištof Kousal, Rad

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před gengy kuplířů. Francie a Itálie pořádají první společný summit za poslední 4 roky. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa. V posledním zápase ve skupině podlehli Mexiku 0-3. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na 84. kilometru směrem do Brna. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplířství. Gengy dovážejí z Asie a Latinské Ameriky ženy, které pak v Česku nutí k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé ženám původně nabízeli práci servírek, modelek anebo prodavaček v Evropě. Pokračuje mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
4: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda tzv. Růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
2: Francie a Itálie pořádají první společný summit za poslední 4 roky. Ministři obou zemí chtějí na jihu Francie posílit spolupráci v obraně, kosmickém průmyslu a energetice. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítá italskou premiérku Giorgiu Meloniovou.
5: Francouzští a italští politici mají podle serveru Nismata podepsat hlubší spolupráci v obraně na nadcházejících 5 let. Obě země chtějí společně vyvíjet střely Aster i systémy protivzdušné obrany Mamba, které jsou považované za alternativu k americkému Patriotu. Ministři obou zemí mají jednat taky o spolupráci v jaderné energetice, konkrétně o malých modulárních reaktorech. Tématem budou i důležité infrastrukturní projekty mezi oběma zeměmi, jako třeba tunely Fréjus a Tende, nebo železniční linky mezi Lyonem a Turínem. Francouzská média zároveň poukazují na nevždy dobré vztahy mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, které dělily různé politické postoje, názory na americkou administrativu i vměšování do domácího dění. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. Svíčky se teď navíc teplem rozpouštějí a vosk ničí náhrobky. V minulosti už stejné opatření platilo několikrát. Podle ředitelky brněnských hřbitovů Aleny Říhové správa z požáry bojuje přibližně 2x až 3x za rok.
6: Tuto zkušenost máme naposledy při 14 dní, kdy jsme museli volat záchranný sbor a zhořeli 4 řady tují a je poškozeno více jak 100 hrobů. Pokud nám zaprší a sníží se teploty do té 30, tak pak už by mohli zase začít bez problému používat.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála s domácím Mexikem 0-3 a na šampionátu končí bez vítězství. V boji o postup ze skupiny Češi uhráli v bouřlivé atmosféře Azteckého stadionu bezbrankový první poločas. Podle kapitána Ladislava Krejčího to byla pro české hráče, kteří na mistrovství světa všichni debutovali, jedna z nejlepších herních pasáží na šampionátu.
8: Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. První poločas byl velice slušný. Kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale těžko se mi hledají slova, jak říkám. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
7: Mexičané vyhráli skupinu před Jihoafrickou republikou, která porazila Jižní Koreu 1-0. Brazílie vyhrála nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1 a Švýcaři zdolali Kanadu 3-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Brna a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy stále dlouhá kolona. Od sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru až do Brna k omezení na 196. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. A v té koloně navíc u Kývalky na kilometru 184 i nehoda blokuje levý pruh. Předtím budete popojištět i v osobním autě asi 15 minut. Na D1 kolony je směrem z Brna na Prahu pojíždějí u Měřína. Na kilometru 134 je tam omezení, zavřený levý pruh a 10 minut postojíte. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte. Od 7. kilometru nesouvislá fronta až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Na D5 se pozory ve směru z Prahy do Plzně. Před sjezdem na Žebrák popojíždí krátká kolona. Na kilometru 33 zúžení a je to do 10 minut. A ještě jednou ucpaný Pražský okruh ve směru z dálnice D1 na letiště se kolona táhne od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a regulují vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 25. Tolik zprávy.
10: Hezký den, vážení posluchači, je čtvrtek po 10. hodině a taky tady desítka Pavla Horváta.
3: Desítka Pavla Horváta.
10: Dnes máme v trochu jiném složení a trochu jiném formátu, protože se chceme věnovat světovému šampionátu ve fotbale, který dnešním ránem pro české reprezentanty skončil. Pavel Horvát to na dálku sledoval, už o tom mluvil taky na Radiožurnálu Sport, ale přeci jenom ještě to teď hodně rozebereme. Hezký den.
11: Dobrý den.
10: No a spolu s námi je tady ještě Tomáš Petr, náš redaktor, fotbalový reportér. Hezký den i tobě.
12: Pěkný den.
10: A zapojit se můžete i vy, vážení posluchači Radiožurnálu Sport, na čísle 221 552 222, tak jak už jste zvyklí. Pavle, průvodní slovo, jak hodnotit turnaj? Já vím, že to máš rád tu otázku, ale...
12: Tak jelikož jsem od půl třetí vzhůru, tak už jsem na tuhle otázku odpovídal vlastně čtyřikrát dneska a samozřejmě nemůžeme být spokojení, to je prostě bez debat. Myslím si, že musíme být spokojení s tím, že jsme se tam prostě probojovali. Když si vezmeme, jakou kvalitu měli Irové, jakou kvalitu měli Dánové, a my jsme prostě na tom šampionátu byli na úkor těchto dvou mužstev, nebo nejenom těchto dvou mužstev, tak si toho musíme hrozně vážit. Na další pohled, samozřejmě ty výkony a výsledky prostě byly zklamáním. Určitě je to na ne hlubší, ale hlubokou analýzu toho, proč to všechno bylo. Můžeme se bavit o počasí, o nadmořské výšce, o cestování, ale musíme a měli bychom se bavit hlavně o kvalitě předvedené hry a o kvalitě hráčů, protože tam jsme prostě zaostávali bez ohledu na všechny tyhle ty důvody, které jsem předtím předeslal, tak jsme prostě v kvalitě těch hráčů, v technickém provedení, v práci s míčem, v rychlosti jsme prostě zaostávali a to vlastně bylo to smutné, no.
10: Tomáš Petr to viděl stejně, zaostávali jsme třeba i za Jihoafrickou republikou, už to taky zaznělo, že drtivá většina jejich týmu působí v tamní lize.
12: No, zaostali jsme minimálně o 3 body, jestli to v rychlosti správně počítám. Jak říkal Pavel Horvát, tak já bych citoval Vladimíra Coufala, jediné pozitivum je, že jsme tady byli, prohlásil po turnaji. Takže to je ta pozitivní věc, řekněme. Jinak mě naskočila ta hláška z filmu Vesničko má středisková, že přijdu, až budeme nastavovat zrcadlo, tak myslím, že tenhle šampionát asi docela dobře nastavil to zrcadlo, v jaké pozici aktuálně český fotbal je a že můžeme možná pomýšlet výš, asi bychom měli, protože ambice nás mohou posunout dál, ale to aktuální rozpoložení sil je asi opravdu takové, že účast je v tuhle chvíli, řekněme, maximem toho, co se dá předvést.
11: No, já takhle, je hrozně těžký, říkám správně, hrozně těžký, jako hráč být objektivní. Jo, to málo kdo to zvládne ohodnotit sebe, že se mi dařilo, nebo se mi nedařilo, nebo nám to vyšlo, nebo nevyšlo. Jsou velmi těžký ty flash interview hned po tom zápase, protože ty kluci jsou v emocích, jsou v únavě, jsou zklamaný, nebo naopak v nějaký euforii z dobrýho výsledku nebo výkonu. Takže já si opravdu rád počkám na ty rozhovory, až si to ty kluci třeba i pustějí. Pochybu, že si to někdo bude pouštět, protože to je masochismus. Ne, opravdu, málo kdo je schopný se koukat na, ani já jsem to neměl rád se koukat na jednak svoje chyby, samozřejmě, když ti to trenér ukazuje na videu, a pak i na zápasy, který jsem viděl, že vlastně se mi nepovedly, nebo jsme v nich jako nebyli úspěšní, tak jsem se na ně koukal minimálně.
10: Ale když se ti povedly, tak se koukal.
11: No, tak to je jasný, to chceš vidět, že jo, co se ti povedlo, ale to, co si zkazil, myslím si, že teď konkrétně řeknu ten moment před tím včerejším dnešním prvním gólem proti Mexiku, tak když to, až to ty kluci uvidějí, tak řeknou, proč já jsem tam nešláp, třeba ten Láďa Krejčí, nebo Lukáš Čer, proč jsem tam nešla, proč jsem neudělal faul, protože to bylo vlastně jednoduchý k vyřešení. Přesto se nám to nepovedlo a takovýchhle momentů samozřejmě tam byla spousta, jo. Takže není jednoduchý to takhle z volej hodnotit jako hráč nebo jako trenér. Samozřejmě těch odborníků nás je spousta, všichni jsme to viděli, že to je špatný a teď jako do nich. Já se budu snažit nabídnout jako ten pohled toho hráče prostě. No.
12: Můžu ještě, mě zaujalo, jak Pavel Horváth říkal, že už vlastně je to přece jenom odstup od toho zápasu, že už se k tomu vyjadřoval několikrát. Tak by mě zajímalo, jestli se ti to taky rozleželo už za ty, kolik je to teďka?
10: 4 hodiny.
12: 4 hodiny, 5 hodin, nevím. Tak jestli třeba ten pohled se trošičku změnil, anebo jestli ti tam ještě doskočilo něco dalšího?
11: Vaděj mi vlastně ty góly, které jsme dostali. Ten třetí už neberu, to už jako nic neřešilo, ale vaděj mi ty dva góly, které jsme dostali, protože šli ubránit prostě. Jo, nebylo to, že nás přehráli, nebylo to, že tam byly lepší akce, z které góly nepadly, už první půli, špatný zakončení, tam nás jako rozebrali, tam si to dali prostě velký tlak a z toho prostě to, ale tady ty góly, prostě ty první dva góly podle mě šly ubránit a mě mrzí, že jsme je neubránili, protože si myslím, že ten výkon, teď už je ten fotbal, nebo tady ten fotbal je rozdělený na čtvrtiny, takže v první čtvrtině vlastně se nebylo co vytknout klukům, protože šli naplno, byli dobře bránili, dobře represovali po té ztrátě, byli nepříjemní, kdykoliv to šlo, tak Mexikánům to prostě stížili, jo, pak už ta druhá, vytvořili jsme si tu šanci, kterou bohužel jsme neproměnili, ale bylo to dobrý vlastně, bylo to dobrý, ten nástup se nám fakt jako povedl. V té druhé čtvrtině už, jak jsem říkal, Mexičani si tam vytvořili dvě takové fakt jako dobrý pozice, myslím si, že tam už malinko jsme zase ztráceli a druhá půle vlastně ovlivněná tím brzkým gólem, no a trošku pro mě překvapivý střídání Denise Višinskýho, protože jako on jedinej v té první půli, nechci jedinej, ale dělal problémy, byl schopnej obejít hráče, byl v tom zakončení, byť se mu to nedařilo úplně tak, jak by chtěl asi a jak jsme jako od něj zvyklí, tak mě to trošku překvapilo i potom, já nevím, jestli to tam budeme zmiňovat, že samozřejmě trenér Koubek říkal, že už byl unavený a on se cítil dobře, takže je to takový i o té komunikaci. Vím, že teďka je to moderní, ve Spartě určitě to používají, že už vlastně vnímají, kolik ten hráč je schopnej uběhnout a jak se cítí, v jaký minutě, nebo kolik toho, protože ten přenos už je vlastně online, že ty sbíráš ty data jako aktuální z toho hřiště, tak jestli třeba tohleto používali kluci na nároďáku a prostě si vyhodnotili, že ten Denis už nemůže. Přišlo mi to malinko předčasný, ale nebylo to samozřejmě rozhodující, ale jsou to takové maličkosti, který jako svádějí prostě k těm diskuzím a k domněnkám.
12: Shodneme se na tom, že, jak ty jsi říkal, ta první čtvrtina zápasu, těch 20-25 minut, asi to nejlepší, co pod Miroslavem Koubkem nároďák předvedl zatím?
11: Jo, slyšel jsem to, ono se to blbě poslouchá, protože ten výsledek konečný je 0-3, ale troufnu si říct, že opravdu ta první čtvrtina byla asi nejlepší, to, co jsme na tom mistrovství předvedli.
12: Nemyslím i z baráží třeba, i kdyby jsme zapojili tu baráž a přáteláky.
11: No, asi jo, tak ta baráž, tam si nemusíme nic nalhávat, jsme byli dvakrát prostě pod tlakem, jako, jak jsem chtěl říct, jako ale byli jsme pod velkým tlakem a přežili jsme to díky těm penaltám, díky tomu srdci, díky tomu, že ty kluci prostě šli na krev a přiklonilo se k nám štěstí, to si myslím, že jsme viděli všichni.
10: Říká Pavel Horvát v desíce Pavla Horváta, jsme tu i s Tomášem Petrem a teď s jedním hodně trpělivým posluchačem. Dobrý den, díky, že jste zavolal.
13: Dobrý den, zdravím Juraj, ináč já jsem těž od půl třetí na nohách, ale do práce jsem nešel, zdravím Pavla. Já mám otázku, zároveň, ako nie je to smutné, že dva zápasy po sebe, najlepší hráč Láďa Krejčí, obránca, útočníci úplne nuloví. Samozrejme, ako boli ste na majstrovstvá sveta, gratulácia veľká. A ja tomu chlapcovi to strašne želám, Láďikovi Krejčímu. Ale otázka na Pavla. Neprerastol Láďa Krejčí už kluby ako Žirona a Wolverhampton? Ukázal, že proste, ja neviem, možno je to len taký môj pohľad, ale keby bolo tak polovička mužstva nastavená v hlave, tak jak Láďa Krejčí, tak si myslím, že ten úspech by bol ďaleko lepší, lebo ten chlapec, ten tam necháva úplne všetko, srdce, proste to je bojovník, ako dovolím si tvrdiť, že posledních 10 rokov nebol v mužstve takový, vy máte také krásne slovo, že srdcař, tak nebol v českom mužstve taký srdcař, jak Láďa Krejčí. Zdravím vás a já si vás dopočuvám a pojďme si trošku láhnout. Díky, ahojte.
10: Jure, děkujeme.
11: Děkujeme. Já si nemyslím, že by byli jako naši hráči špatně nastavení. Myslím si, že pak nás možná doběhlo to prostředí. Teď nemyslím zase tu nadmořskou výšku, já si myslím, že vnitro mužstvově, to je blbost, si kluci řekli, že se k tomu nebudou vyjadřovat, že prostě tohle téma hodí za hlavu, protože s ním nic nešlo dělat, jo. Takže chápu, že na tyhle ty otázky určitě budou jako odpovědi takový, že nám to nevadilo, nebo vůbec jsme to nevnímali, ale já si myslím, že to nějaký vliv určitě v té druhé půli mělo. A je jako dobrý, že to mužstvo ukázalo, že to umí, ale samozřejmě je potřeba hrát 90 minut a viděli jsme Mexiko, vlastně všichni zase ty hráči v té velké rychlosti s tím balónem, hra na jeden, na dva doteky. Já teďka vím, že v mladých kategoriích se hodně učí to, že by si měl hrát jako kličkovat a zkoušet věci, to je bez debat, ale pak vidíme, že na té nejvyšší úrovni vlastně hodně těch akcí je, že někdo zahraje z jedný nebo prostě velmi rychle na dva doteky a udělá něco překvapivého, takže i tohle k tomu patří a samozřejmě asi bychom se dostali k vývoji těch mládežnických hráčů, kdy je zapojovat, do jaký soutěže, kdy je přehodit k těm dospělým samozřejmě. Teďka tady je takový pojem future hráč, že některý hráči jsou prostě fyzicky jako slabší, takže se drží v těch kategoriích mladších, aby nedostávali od těch chlapů nebo od těch vyšších kategorií nařezáno. To jsou takové věci, které určitě jsou jako k diskuzi, určitě jsou navnímané jako z jiných fotbalových kultur, ale my si musíme prostě udělat nějakou svoji a zjistit to, proč ty hráče tady nemáme, jako včera 17-letý frajer byl na míči neskutečný, chtěl hrát pořád dopředu, chtěl hrát do finále, chtěl zakončovat, vymýšlet finální akce a přesto nekazil v 17 letech. Je to neskutečný, jo, že takovýhle hráče má Mexiko, samozřejmě je to výjimečný, jo, ale my jsme je tamhle tyhle ty hráče nedostali, nebo je nemáme, a nebo jsme je neukázali.
10: Ano, to byl nejmladší Mexičan, co kdy nastoupil za reprezentační tým 17-letý Mora. Ještě tam byl dotaz od posluchače na ten útok a my jsme se na něco podobného bavili po utkání Česko-Mexiko s Miroslavem Jirkalem, tedy mužem, který pomáhal v reprezentační éře trenéru Karlu Bricknerovi. Tak si pojďme poslechnout to jeho hodnocení českého útoku.
14: My nemáme ukotvený ty hráče dobře na hřišti. To útoční rozestavení máme špatný. Máme krajní beky nebo halfbeky máme hodně dole. Nemůžeme se opřít o křídelní hru. to je obrovský problém tohohle týmu, že ty útočníci trpí nedostatkem centru i průniků křídel ze strany, aby dostali pod sebe balon. A tím pádem se ukotvíte na půli soupeře nebo ve vápně daleko, daleko díl, že ty hráče tam máme. Ale ty halbeci se vám zase vrací, zase nemáte křídelní prostory.
10: Tolik tedy Miroslav Jirkal, tak byl i tohle problém, proč pan posluchač asi správně neviděl téměř žádné zapojení, ať už to byl Patrik Šik, nebo třeba v tom dnešním utkání Adam Hložek, který vypadal trošku lépe za mě.
11: Tak já nevím, jestli tady úplně zacházet takhle do odborná, samozřejmě tohle už je jako analýza toho, jak to mužstvo hraje. Těch herních stylů je prostě spousta, každému mužstvu může vyhovovat něco jiného. Dneska tam byl pokus i o to přejítí na ty čtyři obránce a přesto jsme se nedokázali prosadit vlastně. Je to složitý, samozřejmě další věc je, že ať chceme nebo nechceme a budeme třeba kritizovat trenéra Koubka, tak prostě on s tím ústem neměl tolik času, vím, že tam bylo soustředění před tím šampionátem, ale ten trenér by s tím ústem měl projít nějaký ten klasifikační cyklus a teda ten taky, ale kvalifikační cyklus samozřejmě a ty hráče navnímat. On zná hráče z Viktorky, Plzeň zná samozřejmě kluky ze Sparty, ze Slávie osobně, ale nikdy s nima nepracoval, nebo možná pracoval, ale už je to opravdu minulost, takže tam jsme taky měli handicap a to nechci omlouvat, že jsme prohrávali, ale jsou to maličkosti, které prostě můžou ovlivnit ten celkový výkon a toho, koho ten trenér zvolí do té sestavy, vlastně ať už jako základní sestavu nebo jako střídajícího hráče.
12: Já bych řekl, že národní tým má dlouhodobější problém nalevo, kde David Jurásek samozřejmě teď byl zraněný, ale předtím úplně ta forma třeba také nebyla taková v těch posledních měsících, když to dáme na delší úsek. A ve chvíli, kdy nebyl on, tak jednu dobu se uvažoval o Rinešovi, moc šancí nedostal, teď tam byl Zelený, vlastně místo ní zaskakoval Sojka, pak to hrál přes nohu Douděra, že i možná z tohohle důvodu tam zkrátka tolik míčů nebylo tak, jak by si asi posluchač představoval.
11: No tak i tohle samozřejmě je problém, já si myslím teď třeba Anglie prostě brala hráče, který typologicky sedí trenérovi, samozřejmě i charakterovi, ale typologicky, aby to byli hráči, který spolu budou fungovat. Já si myslím, že tady to u nás úplně nebylo, ale přesně tyhle jména, Rineš je ten hráč, který je schopný distribuovat centry z levé strany, samozřejmě měl nějaký výpadek, nedařilo se mu, ale to ten hráč zažívá za tu sezonu několikrát, že prostě ti nevíde zápas ze Spartě, seš pod obrovským tlakem. Myslím si, že předved za mě určitou kvalitu, je to možná jako hudba budoucnosti nalevo, moderní hráč, silovej, prostě silná levá noha, jak centr, tak zakončení. Takže jo, vlastně je mi líto Davida Douděry, protože já si myslím, že to je velmi dobrý hráč, ale napravo, tady celou sezonu odehrál ve Slávii napravo, jestli se nepletu, jestli jednou alternoval někde nalevo a v takovémhle zápase, kdy hrajeme s Mexikem na mistrovství světa o všechno, já vím, že pohybově je výborný, rychlostně, skvěle vybavený, jo, no ale hraje přes nohu, ty automatizmy, já bych to přirovnal, možná když si půjdeme každý ráno stoupnout k rybníku a nahážeš 100 kamenů levou rukou, tou druhou, tak možná za týden se jako zlepšíš o 5 metrů, o 10 metrů, ale ty vnímáš tu hru jako z pravý strany, já nevím, kolik odehrál David Douděra zápasů, 40 za tu sezónu a teďka vlastně v tomhle zápase ho dáme doleva. Mně ho vlastně bylo líto, protože bylo evidentní, že ho to nutí hrát jako jinak, než je zvyklé a vlastně některé ty momenty tam samozřejmě vypadaly špatně, ale za mě to bylo logický. No.
12: Ale je to vlastně problém, který se řešil už i 2 roky zpátky při Euru, že zkrátka nalevo je nedostatek.
10: Posloucháte desítku Pavla Horváta?
11: Ty ne, já jenom, jo, tak to víme, no tak ale tak musíme ty hráče hledat, já zase, možná kdyby tam byl Matěj Rineš, tak to taky nebude dobrý, ale
12: Karel Spáčil, ale, nevím, kdo jasně, ještě by mohl,
11: zmrzlý,
12: no, není moc zmrzlý, kde brát, no.
11: Zmrzlý, Sláma, jo, ty kluci, který jsou prostě leváci, jestli chceme hrát, ale zase je to o tom, ten Míra Koubek na to neměl tolik času prostě, jo. To je hrozně omezený prostor, ten reprezentační trenér tam nemá tolik času a samozřejmě ty nemůžeš vzít 4 leváky a zkusit v jednom zápase 4 leváky, to prostě nejde. No.
7: Do desítky Pavla Horváta můžete i dál volat na číslo 221-552-222, tady je další z vás, dobrý den.
15: Dobrý den, tady je Jarda Žitoměřic, já zdravím všechny ve studiu i přátelé fotbalu. Já jenom k tomu našemu výkonu samozřejmě, byl takový chaos, ty hráči se tahali jak králici z chlobouku, všichni před zápasem říkali v čele panem Krejčím, dám do toho všechno, víme, o co hrajeme, ale ta tráva nebyla zvoraná. To je ta česká mentalita, jako už jsem vám jednou říkal, že jste mě pokrali, že jsem nebyl slušný, tak já to řeknu slušně, místo krve moč. Tak je asi takhle nějak jsem to viděl. Děkuju.
7: Děkujeme za názor.
12: No mě zaujalo, že vlastně trenér Miroslav Koubek na té pozápasové tiskové konferenci mluvil o tom, že ta situace byla složitá nejen třeba kvůli zranění Davida Juráska, ale i že hráči, na které chtěl spoléhat, ty tahouni, ta osa, ta kostra týmu, že neměla formu. Že proto bylo těžké skládat ty týmy, že možná proto dostávali nakonec šanci Sojka a Višinský, kteří podle mého, od nich se toho asi tolik neočekávalo, tak vlastně patřili mezi nejlepší, mezi za mě překvapení turnaje a že vlastně ti, kteří měli táhnout, tak netáhli.
11: Jo, ale to je ve sportu prostě normální, no. Já samozřejmě ani já nedokážu říct a vlastně jsem to nikdy ve fotbale nezažil, že by se nějak jako časovala forma. Jo, můžu říct třeba to, že vlastně, když bylo to přípravný období a trvalo třeba měsíc a týden, to znamená 5 jako víkendových přátelských zápasů, tak třeba pak už jsem šel za Pavlem Vrbou a říkal jsem mu, hele, já potřebuji hrát aspoň 60-70 minut, abych prostě jako si zvyknul na to tempo, protože většinou v tom přáteláku hraješ půlku a pak jdeš jako někam běhat ještě a je to úplně jiný trénink než ten samotný zápas, takže to, že jsme měli nějaký kemp, který jsme završili nějakým přátelákem, který v uvozovkách byl o ničem a někdo v něm hrál poločas, někdo v něm hrál 30 minut, někdo 15 minut, tak vlastně ty kluky na to nepřipraví a vlastně trvalo to měsíc, že jo, než se začalo hrát to mistrovství a ty kluci vyjdou z toho rytmu, to znamená, že se může stát sportovně, že tu formu prostě ztratíš a není to jako žádný asi překvapení. Já teď z hlavy si nespomenu teda na hráče, který by tu formu ztratil mimo náš nároďák, ale asi tam budou jako určitě, jo, že tam ty kluci budou prostě, je to individuální a bohužel nám se to podle mě stalo. Samozřejmě tady můžeme se bavit zase o těch klukách, který to měli táhnout. Byl to jednoznačně Pavel Šulc, byl to Patrik Šik, prostě tyhle ty dva hráči bohužel evidentně tu formu sportovní neměli. Já nemůžu říct, nebo ani by si to netroufnu říct, a vlastně by mi to nepřišlo na mě, kdyby jako něco vypouštili. To vůbec si nepřipouštím, ale prostě neměli sportovní formu. Včera Šulcík tam měl spoustu situací, který vždycky vyřešil. Teďka minulou sezónu, celý první půlrok minulý sezóny, kdykoliv vzal balon, tak to vyřešil. A dneska ráno, prostě vlastně mu nevyšlo zase skoro nic. No.
7: Nečekali jste možná ještě trochu víc od standardních situací? Já vím, že padl ten první gol přímo z autu Vladimíra Coufala, že i dál tam byli Češi nebezpeční, ale třeba, že ta devíza těch rohových kopů mohla být ještě znatelnější.
11: No tak máme na to mužstvo a myslím si, že všichni se na nás dávali pozor, je pravda, že mohly být nějaké jako rozehrávky. Na druhou stranu, vždycky, když je ta standardka a moc se ti herně nedaří, tak úplně se nechceš tlačit do té rozehry, protože si říkáš, že radši to tam dáme, ať z toho něco je, než když něco zkusíme, nedopadne to dobře, tak jako ani se tam nedostaneme. Takže chápu, že kluci to tam chtěli sypat, ale nebyli jsme z toho úspěšní vlastně už ani proti Jihoafrické republice. No.
7: Můžeme vzít do hry dalšího posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal?
16: Dobrý den, tady Jirka Liberec. Já bych chtěl jenom říct, jakoby ne úplně kritiku na naši hráče, ale jak se ta kultura toho fotbalu jakoby změnila za těch 20 let. Já když si pamatuju, tak my jsme jako malí děti hrali od těch nejmenších až od nějakých 6 let až do 12 let, 15 nebo 16 na nějakým plácku za badákem. A tam jsme se vlastně všichni naučili líp ten fotbal, jak na nějakých tréninkách. protože už jsem tenkrát citoval Johan Cruyff, krásný citát. Když jsem chodil trénovat do Ajaxu, tak jsem tam trénoval čtyřikrát, stejně po dvou hodinách, ale za barákem jsme hráli 8 hodin fotbal, takže kde se on naučil hrát fotbal, jestli na tréninku, anebo za pátrem na baráku, kde mu se obehrává starší hráče, kde se naučil veškerou techniku, všechno. Takže jakoby tady je otázka, že jsme těm mladým klukům vůbec sebrali ty plásky za barákem, kde jsme postavili nějaký diskontní krámy a tak dále, parkoviště, a ty děti si už nemají kde mimo fotbal zahrát ani jakby fotbal, no. Tady bych viděl jakoby první kámen úrazu a druhý kámen úrazu bych viděl v tom v našem fotbale. Když hrál ještě Rosický, Poborský, Nedvěd v našich ligách, tak tam bylo asi zhruba tak asi 5 nebo 10% cizinců a dneska jich tady máme skoro 50.
12: Já bych začal tou...
16: Můj názor, no.
12: Já bych začal tou první částí, o které mluvil posluchač, protože ona o tom byla řeč vlastně i v televizi, v České televizi. Miroslav Soukup mluvil o tom, že vlastně u nás už neexistuje to, že by děti si šly zahrát na ulici a že prostě v těch, řekněme, zaostalejších zemí, možná ekonomicky z našeho pohledu, ale že zkrátka on má zkušenosti i mimo Evropu, pan Soukup, tak on mluvil o tom, že tam prostě děti vezmou merunu a honí míč po ulici a vlastně i o tom, že asi ta výchova u nás neprobíhá úplně šťastně, mluvil také Vladimír Coufal, kterého si můžeme pustit.
17: Samozřejmě český fotbal se musí nakopnout, ale není to jenom otázka, si myslím, áčkový reprezentace, je to o výchově celkově těch hráčů a celkově musíme hráče vychovávat jinak, než vychovávali naši generaci a nemyslím si, že Mexičani, když se jich zeptáte, kolik jich běhalo po lese dneska na tom hřišti, tak jak jsme trénovali my, nebo jak trénujou, tak individuality, tak si myslím, že to je něco jiného. I tak, jak jsem poznal tu výchovu mládeže v Anglii, protože vlastně malej byl ve zemu, tak si myslím, že je hodně co zlepšovat v Česku, včetně trenérů a všeho.
12: No v první chvíli jsem se lekl, když jsem Vladimíra Coufala slyšel, že běhali teď po lese někde v Mexiku ještě, ale snad jsem to pochopil správně, že to bylo myšleno do té výchovy, jak navazoval pak se svým synem vlastně. Tak je v tohle ten hlavní problém, že pak se to vlastně vrátí, když ten fotbalista dospěje?
18: Stoprocentně. To už nejde dohnat. Už jsem to několikrát jako počítal nahlas při nějakých debatách. Budu se to snažit shrnout, když si vezmeš opravdu, že bude trénink 5x v týdnu hodinu, ať se to líp počítá, tak je to 5 hodin, zápas, 6 hodin fotbalu. Jo? No, jenže když půjdeš opravdu 5x týdně na 2 hodiny za barák, tak je to 10 hodin, což já teď beru minimum, co jsme chodili. Jo, 5 hodin a to je o 10 hodin víc fotbalu vlastně týdně. Za měsíc to 40 hodin. Jo, je to prostě neskutečné a to vlastně nejde dohnat. To nejde dohnat technicky, jo. To, co nakopeš, je jedno, jak to tam zmínil posluchač, proti starým, jestli tě řežou, musíš si s tím poradit, musíš vědět, jak se postavit, aby tě to nebolelo, nebo aby si ten balon udržel, nebo pak, když jsem byl větší, no tak jdeš hrát proti bráchovi a jeho kamarádům a musíš obehrát prostě čtyři malý kluky, který se ti pletou pod nohy. Jo, tohleto je klasický vývoj těch všech, myslím si, ať už afrických nebo jihoamerických prostě manšaftů a tam je to doteď. U nás prostě tohleto úplně vymizelo, naopak jsme kolikrát překvapení, že tam ty kluci jsou, že chodí hrát, že hrajou nohejbal někde, jo, a vlastně jejich minimum, jo, já si nedělám iluze o tom, že prvoligoví hráči, všichni opravdu, samozřejmě se tomu věnují teďka už 4-5 hodin, když jsou dva tréninky, jak jsou tam celý den. Ale já, když jsem začínal v Jablonci s Romanem Skuhravým, se současným trenérem Baníku, tak nás trenér Kotrba vyhazoval ze hřiště, prostě už odjížděl ze hřiště, měl udělanou svoji práci a šel nás vyhodit vlastně, já nevím, třeba hodinu a půl po tréninku, kdy už jsme sotva chodili. Teď já jsem zmiňoval ty hráče, který jsem zažil v Plzni, takhle fungovat, byl to Pavel Bucha, Dominik Janošek a Šimon Gabriel, který po tom nejtěžším tréninku v týdnu vlastně si tam chvíli sedli, opláchli se, pak si začali jako lehce kopat, no a byli tam další hodinu a makali, jo, nebo makali, kopali vyspali si prostě a ono jim to přinese samozřejmě ne hned, ale určitě jako do budoucna nějaký progres v tom, že až na ně ten balon někde poletí, no tak oni ho zahrajou správně. A to prostě u nás tady není a myslím si, že to jde zařídit, aby ty kluci chodili přímo ze školy, aby tam s nima byl někdo na hřišti, ať už jako dozor, nebo jako opravdu trenér, kdo bude chtít poradit, aby tam někdo byl. Myslím si, že máme spoustu licencovaných trenérů, jsou to většinou kluci, který ve fotbale zjistili, že úplně to nebude třeba na ligu, tak se začali věnovat tomu trénování, já to chápu, jo, ale tyhle kluky musíme prostě využít k tomu, aby rozvíjeli tu mládež. Ne všichni můžou udělat ligu a ne všichni můžou udělat jako kondiční trenéry u nároďáků a v první lize. My potřebujeme ty lidi a tyhle ty bejvalý fotbalisty, ty, co to zažili, my je potřebujeme u té mládeže. A musí je prostě zaplatit, musí je hejčkat, protože tyhle ty lidi o tom vědí nejvíc.
10: Jak tu mládež namotivuješ, aby šla ven? Mě je 28 a vím, že když jsem byl v tom věku, dejme tomu 13 až 18, ne, ale víš, jako čerstvá zkušenost, že prostě už vím, že u nás to nebylo v uvozovkách v módě jít si kopat za barák.
18: Řeknu můj příběh z Mostu. Když jsem přišel do Mostu, kluci chodili dřív, ale nedělali nic, možná si tam zvedli nějaký činky, udělali kliky, přeskočím o 2 měsíce dál, udělali jsme z tejpu v posilovně nohejbalovej jako kurt, 3 metry na 3 metry, postavili jsme tam gumu, ale furt se nic nedělo. Říkali jsme, můžete hrát, hele, máte tady tohle, nic se nedělo. Až pak říkám mojímu asistentovi Martinu Kocíko, říkám, hele, pojdeme tam, normálně hodinu před tréninkem, no tak jsme hráli my nohejbal, hádali jsme se tam o něco a dneska už ty kluci chodějí sami, hrajou tam, mlátí se do uší nebo tvrnkají se do čela, prohrávají Coca-Coli, večeře, jo, hrajou proti sobě ve dvojicích, jeden v obíhačku, ale prostě musíš je na to navíc, jako je to prostě úloha těch trenérů, je tato, ty musíš ty kluky donutit k tomu, nebo donutit, přivíz k tomu, aby je to bavilo, aby v tom hledali to, co je ta sranda, ta zábava, tak jako furt je to zábava, furt je to koníček, který jako buď tě může živit, anebo by to měl být koníček, že já vidím, teď jsme hráli v Kolíně, proti Kolínu, kde byli víceméně 20, 23, 25 let a byl tam 36-letý chlap, který tam dělal skluzy, já jsem ho obdivoval, bylo vedro jako blázen, no a ten to miluje, ten to přece nedělá kvůli tomu, že tam jako zbohatne v Kolíně. Asi ne, ten to má rád a ty kluci tyhle prostě by měli jít příkladem a tyhle ty mladí by se od nich měli prostě učit.
12: Hauk.
10: Nechceš nic zadávat.
12: Ne, to bylo krásné, podepisuji. No a v tomhle by měla být samozřejmě velká role i fotbalové asociace, protože ta potom musí jít, ta musí prostě do toho investovat nejen finance, ale i ten čas a tu energii, protože pokud se nepodchytí to, co říkal Pavel Horvát, tak těžko najednou nám doroste nový Messi, nový Rosický a jako budeme najednou vyhrávat mistrovství světa, prostě je to jako běh na dlouhou tráť a nebude to ze dne na den, no.
10: Jeden z posluchačů taky nadhodil téma, že aktuálně je v české fotbalové lize až příliš mnoho cizinců. Něco podobného zmiňoval ve vysílání radiožurnálu Sport po utkání s Mexikem taky bývalý reprezentační kouč Petr Rada.
19: My se musíme srovnávat s takovýma zeměma, jako je Chorvatsko, jako je Belgie, protože jsme byli na jejich úrovni. Měli bychom se nad tím zamyslet, jestli za 5, za 10 let budeme mít hráče, který budou reprezentovat Česko, protože si myslím, že na to, jak jsme malý stát, máme moc cizinců. Nejsem proti cizincům, myslím si, že je to správně, každá liga je okořeněná, ale my bychom měli udělat nějaké limity, kde by mělo být vždycky víc českých hráčů, který by měli dostávat víc šancí.
18: No, teď zase já můžu udělat hau, protože já si myslím, dobře, OK, první liga, asi by tam mohlo být nějaký číslo 10 třeba, dejme tomu v kádru, nebo v kádru, ať si může mít kolik chtějí, ale určitě by to mělo být v těch nižších soutěžích. Já jsem o tom přesvědčený, že ve druhé, ve třetí lize by prostě mělo být, já nevím, fakt jako 3 cizinci dovolený maximálně, protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak ty kluci mladí můžou růst i v té druhé lize, i v té třetí lize, prostě pozbírají spoustu zkušeností. Jo, já neříkám zase, že z nich všichni budou reprezentanti, ale mají tu šanci. Pokud tu šanci nedostanou a z těch, řeknu teďka, já nevím, kolik má ta první liga dorostů manšaftů, ale má jich víc než 16, myslím, tak z těchto těch ligových dorostů, pokud ty hráči nedostanou šanci do dospělého fotbalu, do kvalitní soutěže, no tak jako tak v divizi už je to na hranici toho, že z té divize se vykope možná jeden jako ze stovky, z 200 hráčů se dostane z divize někam vejš.
12: No a tady musíme samozřejmě trochu jít i po Spartě, Slavii a dalších, pokud prostě v těch elitních českých klubech budeme mít hodně cizinců, což na jednu stranu může přinést třeba úspěch v Evropě, tak ale kde budou hrát ti nejlepší čeští hráči? Budou hrát, řeknu, v skupinu o udržení, nebo o záchranu, nebo tu prostřední skupinu v lize. Teď nechci urazit zase žádný z týmů, Mladá Boleslav, Teplice, je to jedno, ale dobře, budou hrát aspoň tuhle soutěž, budou hrát první ligu, ale jestli chceme mít top hráče, chceme hrát dobře na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, tak zkrátka to musí být jako v dobách Eura 96, kdy ti nejlepší byli ve Spartě, ve Slavii a až na tom turnaji se vlastně vykopali do ciziny. Teď jako tohle není taky.
10: Další z posluchačů je s námi ve spojení. Dobrý den.
20: Dobrý den, tady je Pavel. Já mám jenom takovou krátkou poznámku. Samozřejmě vnímám všechny ty kritiky a to hodnocení, ale já mám pocit, že trenéru Koupkovi a manažeru Nedvědovi se nepodařilo vytvořit tu partu a podle mě to začalo po přátelském zápase, už dneským to bylo, jak jedna ta tribuna mezi Olomouci tam skandovala bojujte a tohle a tenkrát kapitán týmu Souček s Soufalem vzala se mi tu zodpovědnost a to stanovisko toho týmu, kde se také dohodli, tam šel říct. Bylo z toho trošku jako aferka, ale on tam šel jako kapitán s tou zodpovědností, že se to nebude líbit. Ale šel tam, teď jako Coufal. Co udělal trenér Koupek s manažerem? Sebrali mu kapitánskou pásku, že to neměl dělat a takovýhle, přitom o tom věděli. To je jedna věc. To si myslím, že v tom týmu už trošku rozhodilo, protože když se potom bavili o tom, jestli Souček kapitán, tak půlka týmu radši neodpovídala a půlka jako říkala, že jim to jedno. A jmenovali Láďu Krejčího. Potom další věc, která si myslím, že byla taky trošku jakoby vztahová, když Vašek Černý po zápase tuším na Férech, Lukáš Čer v dobrým úmyslu tam vystřelil, trefil nějakýho hráče, rychle míč oni přinesli, utíkali na naše bránu asi v pěti, myslím jenom o bránce. Vašek Černý se vrátil do té pozice bránícího, držel svýho hráče, jenže došlo to na někoho jiného, který měl držet někdo jiný. Neříkám, že Lukáš Čer a byl z toho gol. Po zápase novinář, hloupě se ho zeptal, tam byl volný hráč, nebyl to váš hráč? A Vašek Černý v tom nedobrým rozpolení řekl, jo, tak to vidíte na mě a odešel. A od té doby si neťuk za reprezentaci. Vašek Černý je jeden z našich nejlepších ofenzivních hráčů, umí obejít jednoho, dva hráče a vytváří ty situace, kterými jsme tam na tom mistrovství neměli. A mimochodem je to nejlepší nahrávač Patrika Šika v reprezentaci.
10: Děkujeme za tento příspěvek. Aby už to nebylo moc dlouhé, abychom taky dali prostor Pavlu Horvátovi a Tomáši Petrovi.
12: Musíme nejdřív upřesnit to, co zaznělo. Ten zápas, o kterém byla řeč, to bylo Česko-Gibraltar, kdy následně šel Vladimír Coufal s Tomášem Součkem před tu tribunu, nebo respektive nepřišli hráči na děkovačku a pak z toho bylo to halo, které vyvrcholilo odebráním kapitánské pásky. Tehdy ještě Miroslav Koubek nebyl trenérem národního týmu, tehdy to byla vlastně ten závěr té kvalifikace po té, co skončil Ivan Hašek. Takže to je jenom pro upřesnění, abychom nenakládali panu Koupkovi za něco, za co nemůže. A co se týče Václava Černého, tak tam bych jenom asi zmínil, že ta otázka nebyla nikterak zlá podle mě od kolegy. Mám pocit, že tam byl náš kolega Jan Utonský, který se ptal legitimně, jestli tam Václav Černý byl nebo nebyl a nevím, jestli mají média takovou sílu, aby po téhle otázce a odpovědi Václava Černého z toho bylo vlastně vyhození z reprezentace v uvozovkách nebo nenominování do dalších srazů. To asi zase bychom spojovali věci, které spolu také úplně tak nesouvisí.
18: No hlavně ten hráč prostě po tom zápase, teď jsme se tady o tom bavili před chvilinkou, prostě seš v emocích, ať už pozitivních nebo negativních a tady to muselo být negativní samozřejmě po tomhle zápase a a někdy jako někdy je lepší odejít vlastně, jo. Já bych mu to vůbec jako nevyčítal, spíš prostě samozřejmě ta atmosféra prostě nebyla dobrá a to si myslím, že vnímali všichni.
10: Jaké jsou teď vyhlídky na budoucnost českého národního týmu? Co nás čeká dál, je podzimní Liga národů, která bude hrát důležitou roli právě co týče těch dalších kvalifikací.
12: No a řekněme si ty soupeře hlavně.
10: Chorvatsko, Anglie a Španělsko.
18: No, tak Chorvatsko taky bude procházet obměnou. Anglie bude dobrá, no. To. Ale ne, hele, je to fotbal. Já jsem šťastný, že mám tuhle tu práci, že vlastně o tom můžeme mluvit, protože je to skvělý a my můžeme doufat, že prostě to bude jenom lepší. Já vím, že vždycky může být hůř, nikdy neříkej, to je zase jiný přísloví, to je jedno, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, tak, ale já si myslím, že prostě ty kluci mladí vyrostou, budou dostávat šanci, tadyhle jsme zmínili spoustu jako podnětů, který by k tomu mohli víc. Samozřejmě, že to asi nebude už teďka v tom zápase té Ligy národů, ale prostě musí se nad tím někdo opravdu zamyslet a dělat něco jako konstruktivně. A vím, že před x rokama jsme tady šli holandskou

0: na umělce na polovině hřiště, dorosty i ligový dorosty, aby trénovali na polovině hřiště a po hodině už je vytlačoval někdo jako ze hřiště, že není prostor na to, aby mohli trénovat. Jo? To prostě není možný a přesně proto se třeba ty hráči nerozvíjejí, protože oni můžou trénovat, tyhle ty kluci můžou trénovat hodinu a půl, pak si dát čaj, dát si kelímek čaje a jít si ještě půl hodiny kopat a vůbec nic se jim nestane. Jo? Naopak prostě nazbírají ten čas s tím balónem a v tom prostředí a dělají partu a dělají další věci, které prostě je rozvíjejí k tomu, aby byli lepšíma hráčema. No.
1: Mě zaujalo, ty jsi říkal, že Chorvaté také budou procházet obměnou, to znamená, že čekáš nějakou velkou obměnu v českém týmu, protože když se podíváme na tu soupisku, tak u golmanů tam je to Jindřich Staněk nejstarší 30 let, ale Horníček, Kovář, ty mají před sebou ještě spoustu let, Vladimír Coufal 33, Tomáš Valeš 33, Jaroslav Zelený 33, tak tam už... To už jsme jako docela vysoko v tom věku. Vladimír Darida, tak to bylo asi jenom záskok tady na mistrovství světa, řekněme. Tomáš Souček 1,30 a pak útočníci Chorý 1,30, Šik 30.
0: Mně se to nabízí, já vím, že 30 není ještě žádný věk, že ty kluci budou chtít pokračovat, pokud na to budou mít výkonnost, tak proč ne, no ale k ním už by se tam měli objevovat ty hráči, zmiňovali jsme tady Rineše, proč ne, proč ho nepodržet, jako každý hráč potřebuje důvěru a to, že dostaneš někde zahrát si poločas jako za nároďák, není ta podpora, že jo, tak pojď, tak ukaž tady v Lize národů, tady dostaneš zápas a půl. A tam něco uvidíme. Jo, byl Hugo Sochůrek na mistrovství, za mě bylo zbytečný ho tam spát, to musím říct na rovinu, protože...
2: Ani teď v tom posledním zápase, kdy už bylo rozhodnuto?
0: Myslím si, tak rozhodnuto bylo až v 70. minutě a jestli tam dávat někoho na 10 minut, jenom aby si udělal čárku, samozřejmě může to být životní, už se třeba na mistrovství světa nikdy nemusí dostat, mohl to být životní zážitek pro něj, ale myslím si, že to bylo zbytečný, že on třeba by mohl být ten hráč, kolem kterýho za 4 roky bude další mužstvo, který třeba na to mistrovství světa nebo o něj bude bojovat. Takže já si myslím, že máme mladý hráče, některý už jsou třeba v cizině v 18, 19 letech a může se stát, že je objevíme znova pro ten dospělý fotbal a já jsem jako pozitivní furt, prostě já si myslím, že je to fotbal, my jsme jako Češi vždycky ten fotbal uměli, ale musíme si nalejt čistýho vína, co všechno pro to děláme, aby jsme ty hráče dobrý měli a já si myslím, že můžeme dělat víc v těch věcech, o kterých jsme se tady bavili.
1: Já bych tady doplnil jenom, když tady byl zmiňovaný několikrát Matěj Rineš, že tam je zase základ to, aby ti hráči opravdu hráli, aby neměli zdravotní problémy, aby měl pevnou pozici ve Spartě, protože on tam měl jedno velmi solidní období, ale v poslední době už to zas tak žavé nebylo. A pokud zkrátka nebude hrát v klubu, tak je jasné, že se těžko bude dostávat do reprezentace, pokud to není v zahraničí. Samozřejmě pokud bude plácnu Hugo Sochůrek za 3 roky v Realu Madrid, kde bude naskakovat na 15:15 v závěru, tak je jasné, že musí být v reprezentaci, podobně jako se řeší třeba Hložek nebo podobní hráči. Ale pokud zkrátka český fotbalista neprosadí se do českého klubu, tak těžko ho asi můžeme chtít v reprezentaci.
2: A zároveň už je mu 25 let, tak zase nečekejme nějakou spásu. Není to zase úplně z té generace nejmladší.
0: My jsme o to zmínili, protože tam nás jako tlačí bota, ale ona, když budeme jako konkrétní a kritický, no tak vlastně všude, tady pan posluchač zmiňoval Láďu Krejčího, samozřejmě asi má na lepší klub, ale vidíme výkony vlastně v každém tom mužstvu, ty stopeři jsou tak dominantní, že jako si řekneš, ty jo, máme my lepší stopery, jo, Robin Hráč hraje Bundesligu, byl výrazný, já ho mám rád, měl jsem ho v juniorce v Plzni, mám ho rád, jo, ale byl tak výrazný, byl dominantní, jo, já nevím, já tam vidím jako lepší hráče, jo, Láďa Krejčí má za sebou španělskou ligu, má za sebou anglickou ligu, jo, byl dominantní, dal gól, jasně, je sebevědomý, rozehrávka, dejme tomu, jo, ale jako stačí to na to, aby hrál za Manchester United? Přemýšlím teďka nahlas. Jako.
1: No a navíc dnes vlastně v tom zápase s Mexikem nebude mít úplně čisté svědomí, on to sám vlastně říkal po zápase, že jeden z těch gólů jde za ním a omlouval se.

0: za to i spoluhráčům. Takže jako on, co se týče třeba vůdcovských schopností, toho, že je kapitánem, tak tam je to všechno v pořádku. To si myslím, že je jeho velká přidaná určitě. Hodnota. To je věc, na které určitě on může stavět i v zahraničí. Pokud bude umět danou řeč, tak, tak může být jako může z něj být legenda v jakémkoliv klubu prakticky, ale stále samozřejmě určitá chybovost tam je, což bude vždycky asi u každého, obzvlášť u obránců, ty chyby jsou samozřejmě mnohem viditelnější, stejně jako u golmanů, ale na druhou stranu si myslím, že třeba co se týče i toho, dnes jsme dostali tady 3 góly, nebo národní tým dostal 3 góly, ale myslím si, že ta obrana věkově i třeba tím, kde ti hráči hrají, tak má za mě perspektivu. Jo. Sice Chaloupek v prvním zápase to nebylo úplně ono, ale zase nabral nějaké zkušenosti a udělal velký vzestup za poslední rok, dva. Vedle toho Hranáč, Krejčí, tak tam si myslím, že na tom se dá do budoucna stavit. Stejně jako na brankářích. Horníček.
1: Kinský Neil.
0: Je tam Kinský, je tam Kova. Takže jako tam si myslím, že nás ta pata tlačí mnohem méně, ale zase je to o tom, že to jsou, řekněme, nekonstruktivní pozice. Jsou to pozice, které se dají odehrát silou, dá se to urvat a podobně. Ale co se týče nějaké kreativity, tak to je ta věc, která nám chybí a je to zase o té výchově, o které už jsme se bavili. Tam prostě pokud Hugo Sochůrek, chceme ho vychovat, chceme, aby hrál, tak budeme muset počkat, jestli opravdu on se rozehraje do toho v uvozovkách Rosického nebo něco, co hledáme dlouhodobě, tak pak můžeme mít jako zářné zítřky, ale jinak, jestli to budeme nakopávat dopředu a doufat, tak bohužel no.
2: Dvě věci, začnu tímhle tím, že vlastně třeba ukázal se Saša Sojka, vlastně nečekaný, jako výborný, prostě za mě to byl jeden z hráčů, který si vlastně odehrál svoje.
0: A kdekoliv.
2: To je první věc a druhá věc, já mám velmi rád a fakt jako jsem si toho vědomý, že jsem to dělal i já, že když něco zkazíš, tak to prostě říct, jo, Láďa Krejčí, to je super a i ten David Douděra dneska, vlastně ten centr třeba, co, jo, nevíde ti to, omluvím se a jedu dál, bez jakýchkoliv gest, jako chytání se za hlavu a dávání si hlavy do drezu, prostě jo, zkazil jsem to, hrabu dál, to prostě k tomu patří a mně se to fakt jako líbí, tady ta sebereflexe, když ten hráč dokáže uznat, já jsem to zkazil teďka, Láďa Krejčí tam byl u toho prvního gólu a stejně tak tam byl Denis Višinský a stejně tak tam byl Lukáš Červ, takže samozřejmě můžem to říct, že to chtěl vzít na sebe, jo, je to ta vlastnost toho lídra, to je jasný a já tohle to mám fakt jako rád, no.
1: Miroslav Koubek má smlouvu, má chuť pokračovat, je dobře, že bude pokračovat?
2: Já tady nevidím důvod, jako říkám, já si myslím, že ten trenér musí dostat čas a je to jedno, jestli to je na klubový úrovni nebo na reprezentační úrovni, on vlastně neměl úplně čas to mužstvo prostě poznat. Já můžeme teďka, já nevím teda, kdy začíná ta Liga národů, ale jo, dejme tomu, že už to bude třeba, už u toho mužstva bude půl roku. Jo, tak dejme tomu, že pak můžeme jako říct, hele, on vybral znova špatný hráče, znova to špatně postavil, zase to nefungovalo, zase to vypadalo takhle, jo, zase budu koukat na to, co se nám povedlo, teďka ta první čtvrtina v tom zápase předtím těch 10 minut nebo 12 minut, prostě na tom, já vím, že jsou to maličkosti, nebylo toho moc, ale z těch momentů se dá jako čerpat a my chceme takhle hrát, určitě takhle klukům se to líbí, líbí se to lidem, jo, všichni takhle by chtěli hrát, jo, ale někdy to prostě nejde, někdy ten soupeř je lepší a bohužel to se přihodilo nám, no.
0: Já bych řešil dvě cesty. Tou jednou je, že pokud se má měnit trenér, tak by měla být už jako dopředu náhrada. To jsem byl vždycky toho zastánce, že pokud chci vyhodit trenéra na klubové úrovni v reprezentaci, tak bych měl vědět, kdo za něj. Ne, že vyhodím trenéra a pak budu zuřivě hledat, tak jako se to třeba stalo. A nikdo nechce a nikdo nemůže a toho, koho chceme, tak na toho nemáme peníze a podobně. Tak to je určitě jako
2: to
0: jeden bod.
2: Horší, ne, když nikdo nechce.
0: Tak když nejsou peníze, tak pak nikdo nechce. A druhá věc je, já nevím, jestli Miroslav Koubek s tím herním stylem, který on propaguje, samozřejmě, jestli se dočkáme toho, co by asi všichni chtěli, nějakého nádherného fotbalu. Samozřejmě hraje se asi s tím materiálem, s jakým máme, ale přece jenom si myslím, že že by se dalo hrát i v současné situaci trošku hezčej, když tak to řeknu.
2: Určitě, určitě se dá souhlasit s tím, že Míra Koubek je víceméně defenzivní trenér. Jo, samozřejmě ono bez té defenzivy je to těžký. Byl tady příspěvek Míry Jirkala, který jste pouštěli. Už je to práce toho většího realizáku. Prostě pustit k sobě tyhle lidi. Teď neříkám, že pan Jirkal by byl ten, který by to měl jako řídit, ale už tam může být specialista na tohle. Dobrý, máme zisk na vlastní polovině, tak co teď jako? Jo, máme zisk na polovině, jak to chceme hrát, jo, jdeme do plnejch, jak to chceme hrát. Jo, tohle samozřejmě my ani nemůžeme vědět, protože my jsme se úplně k těmhletěm fázím na tom mistrovství nedostali tolikrát, aby jsme si mohli říkat, jako, co jsme tam chtěli hrát. Jo, říkám, byly tam ty pěkné věci, zmiňoval jsem je. Takže na tom jako to si vytáhnout a na tom pracovat a to podpořit a v tom se rozvíjet samozřejmě, no, to je celý fotbal.
0: No já myslím, že český národní tým teď čekají těžké časy, protože přijde samozřejmě to vystřízlivění po mistrovství světa, kdy už ta kritika samozřejmě nějaká začala a jak tady byla řeč o té lize národů, o těch soupeřích, mám pocit, že to je v říjnu, kdy se hrají ty reprezentační duely.
1: Na konci září začíná se.
0: Je to dlouhé okno vlastně premiérově, to je skoro měsíc, co bude pauza v ligových soutěžích. No a vzhledem k těm soupeřům asi nemůžeme očekávat nějaké velkolepé výsledky. Je to fotbal, stát se může ledacos, ale když budeme předpokládat papírové předpoklady, tak asi nepřijde jako výsledkové zlepšení a teď tedy jako to bude těžké, protože nepovedlo se mistrovství světa, dá se očekávat, že se asi úplně nebude dařit ve Španělsku nebo ve Wembley proti Anglii a ukočírovat to, aby nepřišla jako velká, těžká kocovina nějaká, tak po té euforii z postupu, tak to tedy bude masakr.
2: Zase na druhou stranu, já to vnímám tak, že pokud někde dostaneš trojku nebo bůra, tak tě to prostě probere a vidíš kdo je schopný obstát a kdo třeba schopný na tu úroveň prostě není, takže můžeš hledat dál. Já si myslím, že máme fakt jako těžký soupeře, takže stejně tam asi nikdo nebude čekat. Teď jsme taky, řekněme si popravdě, kdo čekal, že porazíme Mexiko. Já jsem byl, chtěl jsem být takový jako střízlivý, říkal jsem 2-2, a po dobrém výkonu, že budu spokojený. Dopadlo to 3-0. Jo, a myslím si, že bylo málo optimistů. Samozřejmě ty hráči, chápu to úplně. Já jsem šel na Barcelonu taky vyhrát, ale po dvou minutách jsem věděl, že vlastně se to nemůže nikdy stát. Takže ty hráče chápu, je to vlastně správně a musí to tak být. Jo, ale ty to vidíš jako reálně. Myslím, že jsem slyšel Kamila Čontovalského jako Slováka, který vlastně to řekl na rovinu, že jako to necítí, že by to tak mělo dopadnout logicky. Jo, takže já si myslím, že i ty neúspěchy prostě k tomu vývoji toho mužstva budou patřit a možná, jak jsme se bavili o té obměně, tak prostě tam se třeba ukáže, že už ty starší hráči, teď já nikoho určitě nejsem hoden ani, abych někoho vyhazoval nebo kritizoval natolik, že jako by měl skončit v reprezentaci, ale možná, že i ty kluci sami si řeknou, hele, tohle už je pro mě prostě jako moc.
0: Zase možná lepší prohrát ve Španělsku, v Anglii, než na Faerských ostrovech.
2: No je to tak, přesně tak. Takhle jsem to myslel, jo, že to, že prohraje s někým, to je normální a to, že tě to bude bolet, je jaký normální, ale je rozdíl, jestli prohraje s někým ve Wembley nebo u řeky. No.
1: I když to je špatná zkušenost.
2: Teda u moře, pardon.
1: I když to je špatná zkušenost, tak z toho jsou ale vzpomínky na celý život pro fotbalisty. No, David Douděra mluvil v našem vysílání o tom, jak v roce 2006 během tehdejšího světového šampionátu s jeho bratrancem, dalším reprezentantem Lukášem Červem, pobíhali po pláži a sledovali každý zápas, haltali to.
2: No, to je jasný, to je, já jsem tohle mluvil vlastně o Osáďovi, prostě dal penaltu, která posunula nároďák na mistrovství, dal gol na mistrovství světa, komu se to poštěstí, Hrgody, to jsou zážitky, které prostě jsou výjimečný a já si myslím, že každý z těch kluků, který tam byli, tak prostě si to zasloužili, že tam jeli. Myslím si, že bylo spoustu hráčů, kteří jim to záviděli i přes ty výsledky, který prostě nepřišli, tak všichni by tam chtěli být a je to tak správně a já to těm klukům přeju, ty zážitky, byť to dopadlo takhle, tak za x let si vzpomenou, že byli na mistrovství světa.
1: Říká Pavel Horváth na závěr jeho desítky, moc díky za tvůj čas, užij si pár dní volna, máš je, viď?
2: Nemáte vůbec za co, hezký den.
1: A díky i Tomáši Petrovi, který nás taky doplňoval teď ve studiu Radiožurnálu Sport.
0: Děkuji za pozvání k Pavlovi.
1: Na Radiožurnálu Sport, ale mistrovství se ta zdaleka nekončí, ideál pro vás budeme mít jistě velmi zajímavá témata. Hezký den.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: K Gdaňsku dnes začíná konference o obnově Ukrajiny. Premiér Babiš do ní chce zapojit české firmy. Česko nabízí pomoc Venezuele, zemi zasáhlo zemětřesení. Česká fotbalová reprezentace podlehla Mexiku a na světovém šampionátu končí ve skupině. Nehoda zablokovala silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Bochova a bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: O obnově Ukrajiny se jedná v polském Gdaňsku. Ukrajinskou delegaci kvůli aktuální roztržce mezi Varšavou a Kyjevem povede premiérka Julia Svyrydenková. Očekává se, že Polsko a Ukrajina uzavřou několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Českou na dvoudenní konferenci zastupuje mimo jiné premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Podle něj mají české firmy Ukrajině co nabídnout.
6: Já samozřejmě chci podpořit zapojení českých firem do obnovy Ukrajiny. Máme skvělé podniky, máme skvělé technologie, velice šikovné podnikatele. Český export na Ukrajinu v posledních letech roste, loni dosáhl 52 miliard korun, takže my samozřejmě to podporujeme.
4: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení. Při nich zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět tam začnou dělníci nejspíš v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích anebo v Kostelci nad Labem, říká mluvčí organizace Jan Bukovský.
7: U těchto přístavišť bohužel ta příprava byla náročnější, museli jsme se tam vypořádat s větším množstvím komplikací a proto zatím ještě v těchto lokalitách přístaviště nejsou. Samozřejmě nesmíme zapomínat na Mělník, ale i v Mělníku se nám podařilo s městem najít schodu na vhodné lokalitě.
8: Sport. Čeští fotbalisté prohráli ve třetím zápase letošního mistrovství světa s Mexikem 0-3. Při účasti na šampionátu po 20 letech tak Češi končí ve skupině poslední s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Pokračuje křídelní hráč David Douděra.
9: V některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
8: Postup ze skupiny A má kromě Mexika jistý i Jihoafrická republika, která zdolala Jižní Koreu 1-0. Playoff si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0 a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko v zápase o první místo ve skupině B zvítězilo nad Kanadou 2-1. Postoupí i třetí Bosna a Hercegovina po výhře 3-1 nad Katarem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 před Vyškovem a zavřená šestka u Bochova. Na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna po pojíždí kolona u sjezdu na Ivanovice na Hané. Na kilometru 235 likvidují následky nehody auta do šipky silničářů. Průjezdný pouze odstavný pruh a zdržíte se 15 minut. Na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od sjezdu na Velkou Bíteš až k omezení na 196. kilometru. Hlavně kamiony v pravém pruhu osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky a pak až v Brně. Na D1 kolona i směrem z Brna do Prahy u Měřína. Na kilometru 134 je zúžení a je to na 10 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů neprůjezdná u Bochova. Před křižovatkou na Toužim se srazila dvě auta. Zasahují hasiči, zavřeli silnici po obou směrech. Osobním se to dá objet přes Bražec, nákladním až přes Toužim. V Praze je ucpaný okruh z Černého mostu směr Ústí nad Labem, Novopatská k Belská ulice a je to až do Cínovecké, tam pracují silničáři v pravém pruhu. No, na pražském okruhu kolony i před sjezdem na Ořech v obou směrech asi na 15 minut. Tam se kvůli tomu ucpává i D5 na příjezdu z Plzně do Prahy, zhruba od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno během dne, přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25 a foukat má jen slabý vítr. Tolik zprávy.
11: 11 hodin 5 minut, čtvrtek 25. června, krásný den přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. 31-letý bek v minulé sezóně pomohl Tapaře Tampere k zisku mistrovského titulu. V lázeňském městě Brickley podepsal roční smlouvu s obcí. Klub o tom informoval na svém webu. Ode mě, Bon Jovi.
5: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: Bon Jovi, It's My Life, 11 hodin 9 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice je každoročním vrcholem domácí cyklistické sezóny. V něm se nejlepší čeští a slovenští silniční cyklisté utkávají o tituly národních šampionů. Povídat si o tom teď budeme s Davidem Procházkou, který by měl být v Uničově. Davide, krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je tomu tak, sedím na Masarykově náměstí, tady poblíž radniční věže, která je uprostřed náměstí, to je, řekl bych, nezvyklé, protože jen málo radnic takhle bývá ve městech uprostřed náměstí, ale zase vytváří příjemný stín, takže je tady celkem příjemně, když už teplo, už téměř 30 stupňů.
0: Davide, ten šampionát je čtyřdenní, všechno to vyvrcholí až v neděli, ale začíná se už dnes, tak jaké závody jsou dneska na programu?
1: Tak dnes je na programu časovka jednotlivců, teď už začali startovat v 11 hodin juniorky, ten šampionát je vždy společný v posledních letech slovensko-český, československý, teď odstartovali tedy juniorky slovenské, těch bylo 10, se vydá na trať, teď právě startovala ta poslední a po nich přijdou na řadu české juniorky, těch bude 12, pak ženská elita slovenská, to je 5 závodnic a pak o 11:30 ženská elita, 17 závodnic, Julia Kopecký třeba, nebo Nela Kaňkovská, samozřejmě ty nejlepší závodnice, Jarmila Machačová ve startovní listině. Pak už přijde mužská kategorie, junioři začnou startovat před 12. hodinou, nejdříve ti slovenští, pak 59 juniorů Čechů, to bude ve čtvrt na jednu. Takže celý den budeme tady sledovat časovku, pak přijdou na řadu muži do 23 let, elita slovenská, těch je 22 a elita česká 10 borců, Kelemen, Rugovac, Josef Černý, Matias Vacek, největší favorit, Michal Kukrle. To jsou všechno závodníci, kteří budou usilovat o titul v časovce.
0: Ty už si zmínil jména, některá zazněla tam Julia Kopecký, zazněli tam asi ti největší mužští favoriti, ti, kteří jezdí tedy silniční cyklistiku na té World Tourové úrovni, tak slyšel jsem správně jednak, že mužská česká elita do časovky je 10 mužů.
1: Ano, jen 10 mužů, samozřejmě v tom hromadném závodě v neděli, který by měl být 209 km dlouhý v Jeseníkách a v neděli mají být ty 40-stupňová vedra, samozřejmě v Jeseníkách možná může být o nějaký stupínek méně, ale zase jsou cyklisté v těch horách blíže ke slunci, takže bavil jsem se s organizátory, jestli se už neuvažuje o zkrácení té etapy, ale zatím ne, bude se to řešit až v neděli dopoledne a tam bude pochopitelně těch eliťáků více.
0: Tak je možná zajímavé, jestli třeba se nebude posouvat alespoň start závodu, aby to bylo co možná nejdřív a závodníci, tedy i když se bude jezdit v Jeseníkách, tak se dá čekat, že tam asi nebude 40 stupňů, jako meteorologové předpovídají pro některé nížiny, tak by to možná přeci jenom pro ně bylo snesitelnější. Když se tě ještě doptám, mluví se tam o tom, že tam třeba vyloženě někdo chybí, protože víme, že Pavel Bittner se na poslední chvíli rozhodl vůbec na ten šampionát nejet.
1: Ano, tak ten samozřejmě chybí, ale jinak bych řekl, že většina těch elitních závodníků bude k dispozici a když si mluvil o těch teplotách, tak já už jsem se včera díval, jak bude v Jeseníku v neděli a tam má být 37 stupňů, tedy o 3 stupně méně než možná jinde v republice, ale tak i tak to bude, si myslím, masakr. A ještě k té dnešní trati, k té časovce, tak ženy, vlastně kromě mužů elitních, tak ženy jedou a junioři a juniorky 24 kilometrů, jedou směrem na Šternberg z Uničova přes újezd Mladějovice, otočka je v Babicích na 12. kilometru a pak zpátky na náměstí do Uničova a muži jedou dvakrát ten okruh, takže 48 kilometrů a 200 metrů je celková ta délka trati.
0: Na mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice dnes tedy v Uničově jsou na programu časovky, teď jsme o tom mluvili s Davidem Procházkou a velmi rádi se ještě odpoledne budeme spojovat a dozvídat výsledky. Davide, v tuhle chvíli děkujeme, naslyšenou.
1: Ano, těším se na slyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Liquido, narkotik, 11 hodin 17 minut, krásný čtvrtek 25. června všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Hokejista David Kemp v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Tucha a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Pro předloňského mistra světa z Prahy budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize. Končí mu ale smlouva a 1. července se může stát nechráněným volným hráčem.

0: Tom Grenen ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 11 hodin a 22 minut. Afrických týmů je na letošním fotbalovém mistrovství světa celkem 10. My vám v posledních týdnech v pravidelné encyklopedii radiožurnálu Sport představujeme všechny reprezentace, které se šampionátu účastní, a právě dvěma africkým se budeme věnovat dnes s Kristofem Kousalem, Alžírsku a Demokratické republice Kongo. Hezké dopoledne.
1: Hezký den, začneme u severnějšího z obou států v Africe rozlohou největšího Alžírska, které je na mistrovství světa už po páté. Jeho dres oblékají i hráči velkých evropských klubů, například Manchester City, Borussia Dortmund, Frankfurtu, Leverkusenu, Marseille či Lille.
0: Tou největší hvězdou alžírské reprezentace je kapitán Riyad Mahrez, 35-letý křídelník, aktuálně působí v Al Ahly, ovšem velkou část kariéry strávil v anglické Premier League, kde taky sbíral tituly. Nejdřív jeden v Leicesteru a další pak v Manchester City.
1: V nesoutěžní otázce encyklopedie radiožurnálu Sport se vás ptáme, jestli víte, kdo ale Alžírsko trénuje. Napovíme, že to není Alžířan, ale pochází z bosenského Sarajeva.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Trenérem Alžírska je Vladimír Petkovič, bývalý fotbalista a zkušený kouč, který trénoval i Švýcarsko a na klubové úrovni vedl třeba Lazio Řím nebo Bordeaux.
1: I Demokratickou republiku Kongo vede trenér, který pochází z jiné země, francouzský kouč Sébastien Desabre. Ovšem tohle je trochu jiný případ. Demokratická republika Kongo je historicky francouzskou kolonií a z 26 členého kádru reprezentace se 20 fotbalistů narodilo v Evropě. Polovina z nich právě ve Francii.
0: Tou asi nejvýraznější osobou je Chancel Mbemba, obránce, který působil v belgickém Anderlechtu, pak anglickém Newcastle United a aktuálně je hráčem francouzského Lille. Vedle něj hraje na pravé straně obrany další úspěšný fotbalista Aaron Van Bissaka. Toho znáte třeba z dob působení v Manchester United nebo aktuálně z West Hamu United.
1: V dnešní sportovní encyklopedii o fotbalové mistrovství světa představili jsme vám dva africké týmy, Demokratickou republiku Kongo a Alžírsko.
0: Já moc za pomoc děkuju Kristofu Kousalovi. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímaví hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No tak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil a on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono na tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety stavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 aréně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
6: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
7: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv. Ty byly připravené k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence, řekl ředitel ústavu Tomáš Boráň. Zároveň varoval před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy více než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody, anebo taky korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. Teploty mají v dalších dnech dál stoupat. O víkendu můžou podle meteorologů dosáhnout až ke 40 stupňům. Lidé by si tak měli hlídat pitný režim, varují odborníci. Praktický lékař Josef Štolka ale varuje, že zdravotní potíže může způsobit i nadměrné pití vody. V horku doporučuje zhruba 3 až 3,5 litru tekutiny denně. U dětí asi 1,5 až 2 litry. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. Dopoledne jsou na programu vystoupení pro školy. Až do neděle se pak představí domácí i zahraniční soubory ze 4 kontinentů. Například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Festivalu se každý rok účastní na 30 tisíc návštěvníků.
1: Sport.
8: Čeští fotbalisté prohráli v posledním zápase na mistrovství světa s Mexikem 0-3. V základní skupině tak skončili na posledním 4. místě s jediným bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Hokejista David Kemp v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Taka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Informovala o tom NHL.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na silnici 6 Bochova. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. Jede hodně kamionů směrem na východ a před Brnem popojíždí dlouhá kolona. Brzdí se po obou průzích na 162. kilometru sjezdu na Velkou Bíteš. Osobní se pak rozjíždějí a kamiony v nesouvislé koloně se táhnou až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Na D1 kolony i ve směru z Brna a do Prahy u Měřína na kilometru 134 je zúžení a je to asi na 10 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku zdržíte u Žebráku. Na kilometru 33 je zavřený jeden pruh a kolona je tam do 10 minut. Na D5 se pak kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně. To jsou hlavně kamiony v pravém pruhu až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Dost ucpaná je také východní část okruhu ve směru na Ústí nad Labem, to je Novopatská a Gbelská ulice. Je tam kvůli zúžení v Cínovecké ulici. Silnice 6, hlavní tak z Prahy do Karlových Varů, je u Bochova neprůjezdná. U křižovatky na Toužim odstraňují následky vážné nehody. Kolony jsou dlouhé z obou stran, oběd se to dá osobním autem přes Bražec a Luka. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 29 až 34 stupňů a na horách kolem 25. Tolik zprávy.

0: Ve Spojených státech amerických se někdy vtipkuje o tom, že nejoblíbenějším fotbalovým dresem je tam dres národního týmu Mexika. Vtip je to ale jenom napůl, protože tamních až 40 milionů přistěhovalců z Mexika fotbal opravdu hodně prožívá. Proto i v amerických městech se to při zápasech mexického týmu na mistrovství světa hemží jeho fanoušky, a to i přes strach z některých imigračních agentů ICE. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji sledoval porážku Čechů s Mexičany v americkém státě Oregon.
1: Portland tady v Oregonu nepatří mezi pořadatelská města, ale není zas takový problém najít tu hospodu se zahrádkou a s plátnem, kde už chystají přenos zápasu českého a mexického týmu. Samozřejmě je tady i skupinka Mexičanů, která se dožaduje, aby obsluha přepnula kanál a přenos běžel ne na Fox Sports v angličtině, ale na stanici Telemundo ve španělštině. Bereny se říká, že nejde jenom o emotivnější komentář ve španělštině, ale že stanici Fox nemá úplně v lásce. Je tu se svými rodiči, Máriou a Alejandrem. Všichni žijí tady ve Spojených státech dlouhodobě a tatínek má na sobě mexické tričko, není to úplně fotbalový dres, ale něco na ten způsob, triko s velkým mexickým orlem a zelenou, bílou a červenou barvou. Vypráví, že se narodil v Mexico City, stále fandí tamnímu týmu Cruz Azul, fotbal hrál od malička a tak ho přirozeně sleduje i tady ve Spojených státech. Sedám si k téhle rodinné skupince a trochu jí škádlím, že Mexičané už s jistým postupem ze skupiny by mohli nechat Čechy vyhrát.
2: You can let us win, no?
1: Ale jak slyšíte, Alejandro, Maria ani Berenice nesouhlasí. A je to tady první mexický gól. Celá portlandská hospoda vybuchla nadšením.
3: Qué pena!
1: Na konci zápasu mě Alejandro chlácholí, že mu je líto, že Češi prohráli, a loučí se s turnajem, ale říkám, že mu to nevěřím, že mu na očích vidím, jak je spokojený s třetí mexickou výhrou v řadě. Přikivuje, že mám pravdu, a doufá, že Mexiko se dostane aspoň do čtvrtfinále. Dál to nevidí, protože zas tak dobrý tým prý letos nemají.
4: So which team are you going for again?
5: Spain.
4: Are you traitor?
1: Až Mexičani vypadnou, prý bude fandit Španělsku. Na Azteckém stadionu a tím pádem i tady na plátně zápas ale pokračuje. A když zmar českých fotbalistů vrcholí třetím inkasovaným gólem, rozhodně si nepřipadám jako v americké hospodě, ale spíš jako někde v Mexiku.
6: Mexiko!
1: Alejandro se možná taky vidí někde v Mexiku na tribuně a nakonec se svou rodinou i s ostatními slaví vítězství zpěvem. Z Portlandu, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Taky na zimních olympijských hrách v roce 2030, které se budou konat ve Francii, dojde ale ke změnám, ke sprintu a štafetě totiž přibude i dlouhý individuální závod.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Zatímco světový šampionát ve fotbale pro český tým bohužel skončil už po základní skupině, ten hokejbalový v Ostravě zítra teprve pořádně začne. Češi ani Češky ve skupině neprohráli, půjdou do zítřejšího čtvrtfinále proti nejschudnějšímu možnému soupeři a my si teď o celém domácím mistrovství budeme povídat s předsedou Českomoravského hokejbalového svazu Ondřejem Průšou. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak jak jste zatím spokojeni s výsledky a výkony obou českých týmů, tedy ženského a mužského v Ostravě? Čekali jste, že oba tou skupinou projdou takhle snadno, bez porážky?
1: Úplný překvapení to pro nás samozřejmě není, protože známe kvalitu svých týmů. Na druhou stranu vždycky je ten Čech kulatý, takže se může cokoliv přihodit. A zatím se nám daří a jsem spokojený a nadšený.
0: No a jak moc pozitivně podle vás na hráče, respektive hráčky, působí to domácí prostředí, protože někdy to dokáže být trošku přítěž, ale tady to zatím vypadá naopak.
1: Oba naše týmy jsou už poměrně zkušený, mají zkušenosti z minulosti, takže si myslím, že je to naopak spíš pro ně velká podpora, že lidi přijdou fandit.
0: Pane Průšo, ten program šampionátu může se zdát někomu hodně našlapaný, každý

0: tým hrál 5 zápasů v 5 dnech, tak proč je vlastně to rozlosování takhle, že to jde takhle rychle po sobě?
1: Tak jsme trochu omezený tou časovou kapacitou, to znamená délka toho turnaje je prostě stanovená, daná a ten program se prostě do toho času musí vejít. Je samozřejmě velice náročný, víme o tom a CSD jsme se bavili na to téma, že do budoucna bude potřeba tu časovou dotaci pro šampionát zvětšit nebo zvýšit, ale v tuhle chvíli je to prostě takhle a musíme se s tím vypořádat.
0: Stále si povídáme s předsedou Českomoravského hokejbalového svazu Ondřejem Průšou, když se zeptám na místo konání toho šampionátu, tedy na Ostravu, proč padla volba zrovna na tohle město?
1: Tak Ostrava je známá skvělou fanouškovskou základnou, takže to byl první důvod, proč jsme zvolili Ostravu. Druhý důvod je ten, že jsme chtěli propagaci hokejbalu v tomhle regionu, který má pro nás velkou tradici.
0: No a teď už částečně možná můžeme hodnotit po těch základních skupinách, jaký to byl krok, tak jak jste zatím spokojeni s tím, jak to všechno běží, s návštěvností, s propagací akce?
1: Já jsem spokojený maximálně, protože ta propagace je asi největší, kterou jsme kdy dělali. Fanoušci chodí podle nějaký naší predikce, kterou jsme měli a samozřejmě teď by vlastně mělo přijít těch lidí nejvíc a doufám, že přijdou a vlastně touhle cestou i zvu.
0: No určitě čeští muži čekají na zlato od roku 2011, ženy tedy od roku 2017, jak už jsem říkal na začátku ve skupině, ani jednou neprohráli, tak věříte si třeba, že by to mohlo dopadnout v obou dvou případech na zlatý double?
1: Já si myslím, že si věříme, věří si jak muži, tak ženy a nám už nezbývá nic jiného, než jim držet palce.
0: To říká předseda Českomoravského hokejbalového svazu Ondřej Průša a my samozřejmě budeme držet na radiožurnálu Sport palce také. Tak moc děkujeme a naslyšenou.
1: Také děkuji a naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Pražská buňka ANO je bez lídra komunálních voleb. Ondřej Prokop po bytové kauze končí.
3: Neříkám se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických funkcích.
2: Po dvou zemětřeseních ve Venezuele zemřelo přes 30 lidí. Připravení vyrazit na pomoc jsou i čeští hasiči.
4: V tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
2: Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Mexikem a skončili poslední v základní skupině. Nehoda brzdí provoz na silnici u Čerčan a bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů. Je čtvrtek 25. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Causirisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražský zastupitel a kandidát hnutí ANO na primátora Ondřej Prokop končí ve všech politických funkcích. Oznámil to na sociálních sítích. Rezignuje poté, co nepřiznal vlastnictví několika bytů.
3: Dnes skončím ve všech politických funkcích a v nadcházejících volbách už nebudu kandidovat.
5: Oznámil Ondřej Prokop na svém Facebooku. Dřív uvedl, že si na tři byty v Praze vydělal podnikáním a v majetkovém přiznání je neuvedl omylem. Na to, aby hnutí našlo nového lídra kandidátky do komunálních voleb, má ANO už jen pár dní. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš ho chce představit do konce června.
6: My musíme zvolat mimořádný sněm krajské organizace, kde si musí zvolit nového předsedu.
5: Jinak Prokopův konec nekomentoval. Ondřeje Prokopa už dřív pražští zastupitelé odvolali z čela kontrolního výboru a radní taky z dozorčí rady dopravního podniku. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Ministerstvo zahraničí dnes podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zaregistruje prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Zareaguje tak na včerejší rozhodnutí ústavního soudu. Podle něj má být prezident součástí české delegace. Více informací má reportérka Adéla Burešová.
7: Předběžné opatření ústavního soudu označil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů už včera za ústavní puč. Nezávislost soudu zpochybňovali i další koaliční poslanci. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný dnes nejvyšší soudní instanci označil za třetí parlamentní komoru.
8: Ústavní soud, který v podstatě udělal nestandardně rychle předběžné opatření a připojil se do nějaké politické soutěže.
7: Proti těmto výrokům se ústavní soud ohradil, jeho předseda Josef Baxa včera řekl, že soud nikomu nestraní. Výrokům se chce odpoledne na interpelacích věnovat i opozice, pokračuje místopředseda starostů Karel Dvořák.
9: Budu chtít, ať minister spravedlnosti jasně řekne, jestli v Česku je justice a ústavní soud nezávislý nebo není.
7: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO potvrdil, že se k výrokům koaličních poslanců vyjádří. Před chvílí reagoval i prezident Petr Pavel. Podle něj jsou výroky Petra Macinky na hraně poplašné zprávy. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: A k tématu se vrátíme taky v publicistice. Ve Venezuele po sérii zemětřesení pokračují rozsáhlé záchranné operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí, dalších více než 700 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě poroste.
10: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš hnutí ANO chce podpořit zapojení českých firem do současné i poválečné obnovy Ukrajiny. Dnes o tom bude jednat s ukrajinskou premiérkou Julií Svyrydenkovou během konference o obnově Ruskem zasažené země.
11: Dnes přivádíme Ukrajině první část financí z půjčky ve výši 3,2 miliard eur.
12: Oznámila na začátku konference o obnově Ukrajiny v Gdaňsku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Připomněla, že celková výše půjčky dosahuje 90 miliard eur. Česko společně s Maďarskem a Slovenskem odmítli za tuto půjčku ručit. Českou delegaci na konferenci vede premiér Andrej Babiš, který před odletem zopakoval, že podporuje obchodní působení českých firm na Ukrajině.
6: Určitě pan Havlíček připraví podnikatelskou misi na Ukrajinu.
12: Podle televize TVN jsou v průběhu konference připravené k podpisu asi 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi ukrajinskými a polskými firmami. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Karvinský primátor Jan Wolf přišel na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl ale policejní budovu opustila pouze jeho advokátka. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Na místě je reportérka Andrea Brtníková.
14: Já mám aktuální informaci, právě teď vyšel karvinský primátor z budovy ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu s pouty na rukou v doprovodu maskované policejní eskorty. Jeho advokátka tuto budovu opustila před malou chvílí. Ona na mé přímé otázky, jestli je primátor znovu zadržen, neodpověděla, ale z celé série jejich následných odpovědí i z poměrně naštvaného výrazu ve tváři to nepřímo vyplynulo. Ona zdůraznila, že proti případné vazbě se budou rázně bránit u soudu a že nechápe, proč policie dělá z jejího klienta hlavního aktéra kauzy. Žalobce vrchního státního zastupitelství v Olomouci už dříve řekl, že má obavy, že by Jan Wolf mohl ovlivňovat svědky a celé vyšetřování. Vyjádření policie se mi zatím získat nepodařilo. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Teploty dnes odpoledne stoupnou až na 34 stupňů. Některé firmy proto už zavedly mimořádná opatření, hlavně tam, kde lidé pracují v horku. Týká se to třeba Hutí, kde teploty dosahují až 60 stupňů. Jak to řeší v třineckých železárnách, zjišťoval reportér Martin Knitl.
15: Třeba ve válcovnách se krátkodobě musí pracovat dokonce i ve 100-stupňovém vedru, když je venku kolem třicítky. Jenom za nápoje pro zaměstnance železárny utratili loni 11 milionů korun a za dvojnásobné dávky v horku, což platí teď asi 250 000. Fungují taky ventilátory, vypouštění vodní mlhy a mnohem víc si teď zaměstnanci chodí odpočinout do klimatizovaných kabin. Je to opatření vyhlašované pro jednotlivé části závodu a skončí, až bude venku trochu líp. Martin Knitl, Radiožurnál.
2: A meteorologové taky zpřísnili výstrahu na další dny. Vedra totiž ještě zesílí. Valné shromáždění Evropské vysílací unie se po 11 letech vrátilo do Prahy. Více než 100 zástupců veřejnoprávních médií z celé Evropy přivítal prezident Petr Pavel. Byl u toho taky reportér Jakub Lucký.
16: Prezident Petr Pavel v projevu řekl, že Česko těží ze svých veřejnoprávních institucí, které považuje především za kulturní instituce v širším slova smyslu. Česko a Evropa podle něj potřebují instituce, které budou nezávislé na politicích i svých vlastnících. Česko je proto podle něj na rozcestí. Politická rozhodnutí podle něj nemusí nutně mít za cíl veřejnoprávní média zcela zničit, ale jen odsoudit do nevýznamné role, což by podle prezidenta byla nevratná ztráta. Navrhované změny financování českých veřejnoprávních médií odsoudilo i vedení Evropské vysílací unie, které vydalo prohlášení, které vede k zastavení změn a širšímu dialogu. Jakub Lucký, Radiožurnál.
17: Sport. Čeští fotbalisté odjedou z mistrovství světa s jediným získaným bodem. Ve třetím duelu základní skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3 a do play-off nepostoupili. Podle trenéra Miroslava Koupka nebyly výkony dobré i proto, že někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a bylo potřeba měnit sestavu.
18: Někteří hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
17: V dalším zápase skupiny A Jihoafrická republika zdolala Jižní Koreu 1-0 a postoupila do play-off. V něm si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0, a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko zvítězilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ucpaná D1 u Brna taky uměří na dálnici D1. Dnes dlouhá kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se už před sjezdem na Velkou Bíteš a nesouvislá kolona a pak místo i v levém pruhu je až do Brna. A pozor, kolona na D1 i ve směru z Brna do Prahy. Po pojíždí u Měřína je tam zúžení na kilometru 133 a zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 3 z Benešova na Prahu komplikace teď u sjezdu na Pišely. Nákladní auto tam narazilo do mostu a zasahují hasiči, projíždí se Kivadlově. No a v Praze je ucpaná mimo jiné Kbelská a Cínovecká ulice směrem na Ústí nad Labem. V Cínovecké je tam nehoda, blokuje levý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno, přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. Tolik zprávy.
20: Hodin 10 minut, čtvrtek 25. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Já vás pozvu nejdřív na příští desítku Pavla Horváta live. Ta se bude konat ve čtvrtek 16. července a to v rámci tedy festivalu Colors of Ostrava, takže pokud třeba se chystáte na tenhle festival, tak budete mít možnost ve čtvrtek 16.7. mezi 14. a 15. hodinou zajít do Gong Stage na Malý sál a poslechnout si tam Jana Pěrušku s Pavlem Horvátem a taky Antonínem Panenkou. Tam je tedy příští desítka Pavla Horváta live. My ale taky můžeme v tuhle chvíli, ještě předtím, než si zahrajeme skupinu Aerosmith, mluvit o fotbalu tak trošku z jiného úhlu pohledu, protože i přes trvající válku s Ukrajinou se Rusko může vrátit v říjnu na mezinárodní scénu, zatím ale jen na mládežnické úrovni. Poté co prezident federace Gianni Infantino už v únoru podpořil návrat Ruska do soutěží, země bude moci startovat na nově zavedeném šampionátu hráčů od 15 let, který se bude právě konat v říjnu. Upozornila na to agentura DPA. FIFA pořadatelství přidělila Azerbajdžánu a uvedla, že turnaj zvaný Mistrovství světa a festival je otevřený pro všechny týmy z členských asociací Mezinárodní federace, tedy i pro Rusko, které zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru roku 2022. Nový turnaj pro chlapce do 15 let má tedy termín od 22. do 31. října.
0: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Aerosmith dohrávají ve 12 hodin a 16 minut v Praze. Čtvrtým a posledním dnem pokračuje olympiáda dětí a mládeže. Právě dnes budeme znát vítězný kraj. No a o medaile se mimo jiné bojuje taky v Motole na tamních cyklistických trailech a dnem tam provází náš kolega Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz a taky náš cyklistický expert. Tak přejeme hezký den do Motola.
1: Ahoj Karle, zdravím naše posluchače radiožurnálu Sport.
0: Jirko, 12 hodin 16 minut, když se dívám z okna tady ve studiu na Vinohradech, tak venku to vypadá velmi, velmi letně, tak jak to vypadá u tebe na louce na Motole?
1: No, kdybyste mi byli schopní tady do Motola poslat nějaké jezero s chladnou vodou, tak bych se klidně šel vykoupat. Teď je tady volno, teď je tady čas na oběd, závodníci i jejich doprovody jeli společně na oběd, tak jak jim to zařídili organizátoři olympiády dětí a mládeže, ale ten horký, můžu říct letní den vlastně, tady nahrává poměrně krásnému závodění. Máme za sebou dopoledne, kdy se závodilo v short tracku. To je taková krátká intenzivní disciplína horských kol, takže to už máme za sebou a čeká nás odpolední program, kde bude takové to klasické olympijské cross country, ve které nám dělal třeba radost Jaroslav Kulhavý na olympiádách v Londýně a v Riu.
0: No a jaká atmosféra panuje na těch závodech? Mají mladí třeba sportovci možnost i fandit, nebo jsou taky unavení z toho tepla?
1: No, fandí si navzájem ty jednotlivé výpravy, což je skvělé, protože máme tady vlastně čtyři věkové kategorie, kdy závodí nejdřív mladší žákyně, mladší žáci a pak starší žákyně, starší žáci, tedy ročníky narození 2012, 2013 a právě ti, kteří nezávodí, tak fandí. V každém tom závodě je 14 závodníků, což je poměrně málo, samozřejmě na peloton horských kol, ale reprezentují vlastně těch 14 krajů, které vlastně spolu soutěží v té olympiádě dětí a mládeže, takže každý ten kraj má jednoho zástupce v tom konkrétním závodě a je to poměrně prestižní, protože proto, aby se malý závodník nebo závodnice dostala do toho výběru, tak museli prokázat nějakou skvělou formu v těch jarních částech sezóny a pak ty jednotlivé kraje si zvolili svého reprezentanta. Takže už jenom tady být je pro ty malé závodníky a závodnice cíl, no a z nich potom je jenom jeden je ten vítěz.
0: To říká Jiří Ježek, využijeme znovu toho, že je šestinásobným paralympijským vítězem. Jirko, tak otázka, která je možná jednoduchá, možná by byla na dlouho. Co podle tebe vlastně olympiáda dětí a mládeže přináší?
1: No tak já si myslím, že to je skvělá motivace pro ty mladé závodníky, mladé závodnice, že to je opravdu pro ně čest být reprezentantem toho svého kraje a viděli jsme to i dopoledne v těch závodech short tracku, kde opravdu ta jména, která já třeba znám, protože komentuju tady na téhle trati závody Pražského poháru nebo nedávno mistrovství České republiky v tom short tracku, tak právě ti závodníci, kteří tady během roku patří k nejlepším, tak dnes tady startovali v těch trikotech jednotlivých krajů. A pokud se podařilo někomu z nich ten závod vyhrát, tak tam byla obrovská radost a je i fajn, že tyhle závody přenáší třeba veřejnoprávní Česká televize, která tady má své redaktory a ti závodníci hned v cíli mají možnost do toho přímého přenesu sdělit svoje dojmy, berou se na rozhovor v první tři postupně a i to je fajn a už to prostě navozuje tu atmosféru velkých závodů a já doufám, že jeden z nich, aspoň jeden z nich, ať to bude závodnice nebo závodník, nám může dělat potom radost v té pozdější fázi kariéry, kdy jednou třeba budou stát i na olympiádě.
0: Já bydlím v hlavním městě, tak musím říct, že mě docela hodně baví, jak v těch posledních dnech potkávám spoustu dětí, které tedy přijeli z různých regionů a pohybují se okolo těch sportovišť taky a mají na krku takové ty akreditace. Vypadá to všechno opravdu moc hezky, až roztomilé.
1: Pyšně chodí v těch teplákových soupravách.
0: Přesně,
1: jo?
0: Přesně. No, jo. Vypadá to fantasticky, opravdu moc se mi to líbí, zvedá mi to náladu. Tak když bys to jednak, ty vlastně můžeš taky porovnávat se skutečně olympiádou a ještě je taková podotázka, jak za tebe vlastně to vypadá organizačně. Můžeš pochválit organizátory nejenom těch cyklistických trailových závodech v Motole, ale asi obecně celé olympiády dětí a mládeže.
1: No já si myslím, že jako je dobrým trendem, že vždycky ty jednotlivé sportovní disciplíny obhospodařují ty silné kluby v tom daném regionu a tím, že letos olympiádu dětí a mládeže pořádá hlavní město Praha, jakoby jeden z krajů, tak právě ty pražské silné oddíly, které třeba se starají o cyklistiku nebo pořádají ty závody na území hlavního města Prahy, tak dostali tu důvěru, že pořádají i právě ty závody olympiády dětí a mládeže. Takže organizačně si myslím, že všechno klape na výbornou. Samozřejmě to má ten punc toho jednotného brandingu, to znamená všude jsou ty stejné banery v těch duhových barvách té olympiády a vypadá to opravdu, opravdu pěkně. I pro mě jako pro moderátora dostal jsem i takový preskyt, jak mám vyslovovat ty jednotlivé části té olympiády a jak vlastně pojmenovat ty jednotlivé závody. Takže opravdu už to vypadá jako, že téměř pořádáme velkou olympiádu tady, ale samozřejmě zase s tím ohledem, že já se snažím neklát na ty děti nějaký předčasný velký tlak v tom, že je nutný vyhrávat. Já si myslím, že už to, že jsou tady a že se dostali do té 14 těch reprezentantů těch krajů, tak je super a vlastně kdo vyhraje, třeba pro mě osobně není podstatný a snažím se to dávat najevo i těm doprovodům, aby zbytečně tady nebláznili a nesnažili se už takhle v mladém věku hnát ty závodníky za tou cestou, za tím vítězstvím, ale spíš, aby byli rádi, že tady vůbec můžou být a že mohou závodit.
0: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, toho času moderátor, jestli to tak můžu říct, v pražském Motole na tamních cyklistických trailech, kde i mimo jiné pokračuje olympiáda dětí a mládeže. Jirko, tak moc děkujeme, že jsi na nás udělal čas a ostatně těšíme se zítra tady v budově Českého rozhlasu v 10.
1: Já se také těším, krásný den.

0: Skupina Nightwish, 12 hodin 25 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a následující minuty budou patřit silniční cyklistice, kam přejdeme od té horské. Před chvilkou jsme si povídali s Jiřím Ješkem, no ale jak určitě víte, tak společné mistrovství České a Slovenské republiky pro rok 2026 už dnes začalo. Začalo časovkami, no a přímo v Uničově, kolega David Procházka.
1: Ano, první český mistrovský titul už je v kapsách Julie Kopecký, která před malou chvíli dojela do cíle, skácela se tady za cílovou rovinkou rychle do stínu, lehla si na dlažbu a nechávala se chladit členem týmu. Pak se o svém vítězství vlastně dozvěděla až po možná jedné, dvou minutách, kdy přišel místní nějaký fanoušek a gratuloval a Julie Kopecký se hned začala ptát. Já jsem vyhrála, opravdu jsem vyhrála, ještě v tu chvíli asi tu informaci neměla. Teď se baví se svým týmem, tak my zkoušíme k Julie Kopecký přijít a poptat se, jaký ten závod byl. Gratulujeme ke třetímu mistrovskému titulu za sebou. Na obrátce jste měla jenom necelé 4 sekundy náskok, ale v cíli je to 17 sekund. Tak když se dozvěděla o vítězství?
2: No tak já jsem nevěděla, že to bylo 6 sekundy na obláce, ale snažila jsem se prostě šlapat i vata, co jsem já měla v plánu. A na konce 17 sekund není to ani moc na 24 km, takže taky gratulace k Elišky, ale spokojená, no určitě třetí titul, spokojená.
1: Jaké byly podmínky?
2: Bylo to strašně rychlý, ten trať, takže jsem dala také dopředu 56, protože to bylo úplně rovný, jakoby převod. Jsem viděla, že to bylo strašně rychlý, byla tam jenom jedna malý kopeček, jakoby, ale to bylo jakoby v klidu, takže jsem viděla, že prostě musím být co aerodynamicky jako možný, koukat jenom na ruce a pilotoval můj DS jakoby úplně úžasný, takže na konce super.
1: Ale v cíli jste hned nevěděla, že jste vyhrála.
2: Jsem nevěděla, protože já jsem nic neslyšela už, tak jak jsem čekala, tak viděla jsem, že měla dobrý vaty, co jsem měla v plánu, ale Eliška prostě super v časovce vždycky, tak nikdy nevíš, no.
1: Ano, jak jste říkala, ta trať byla rovinatá, jen 83 metrů převýšení. Časovku vyhráli 7x Lada Kozlíková a 6x Martina Sáblíková. Vy už máte 3, tak kdy se přiblížíte zase?
2: Tak snad budu trénovat dál na časovku, takže snad příští rok zase, ale to se zase uvidí, no.
1: V sobotu hromadný závod se vás také týká, jaké máte ambice?
2: Tak samozřejmě ten titul na hromadný závod ještě nemám, takže samozřejmě to bude taky cíl, ale je to, ta trať je úplně jiná než tady ta časovka. Je to hodně do kopce. A máme tady v českém balíku taky hodně dobrý vrchářský, Nosková a taky Zemanová, takže bude to těžký a úplně jiný závod, takže připravovala jsem se co nejlíp a bude to závod zase nový.
1: Tak to byla Julia Kopecký, po třetí za sebou mistryně v časovce po Jevíčku, Bánovcích nad Bebravou i Uničov je zlatý pro Julii Kopeckou. Děkuju.
2: Děkuju moc.
1: Z Uničova David Procházka, Radiožurnál.
0: My moc gratulujeme Julii Kopecký, 12 hodin 29 minut, posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport.
3: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
4: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
5: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
3: To všechno je Wimbledon.
4: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
6: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
3: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
4: I to se od nás dozvíte.
3: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
4: Tenisový Wimbledon na Radiožurnálu Sport
3: od 29. června do 12. července.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Vy posloucháte čtvrteční Radiožurnál Sport, 12 hodin 29 minut 25. června. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
7: Radiožurnál půl jedné. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
8: Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle prezidenta Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Radiožurnálu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera před běžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Pavel taky řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace. Česko čeká víkend s extrémně vysokými teplotami. Meteorologové zpřísnili výstrahu na další dny. Teploty budou už dnes stoupat na většině území nad 31 stupňů. V dalších dnech bude ještě teplej. V sobotu 38 stupňů, v neděli dokonce kolem 40. Meteorologové proto varují před fyzickou zátěží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře. Řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce se šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé dva týdny před summitem aliance v Ankaře. Trump během schůzky zopakoval, že ho během války proti Iránu spojenci zklamali. Kritizoval Itálii, Británii a Španělsko. Rozhledna na vrcholu Libín u Prachatic je ode dneška po rekonstrukci otevřená ve zkušebním režimu. Oprava stála přes 7 milionů korun a trvala 9 měsíců. Kromě obnovy technických prvků má rozhledna i nový turniket. Místo dobrovolného vstupného návštěvníci zaplatí 20 korun. Výtěžek podle vedení obce pomůže s údržbou rozhledny.
3: Sport.
8: Čeští fotbalisté se po porážce 0-3 s Mexikem loučí s mistrovstvím světa. Šampionát v Severní Americe zakončili s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Porážky si národní tým připsal s Mexikem a Jižní Koreou. Soutěže ve ski alpinismu budou po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her ve francouzských Alpách schválil na Mezinárodní olympijský výbor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna taky u Měřína. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se prudce do zastavení na kilometru 162 u sjezdu na Velkou Bíteš a brzdí se v obou pruzích. Nesouvislá kolona místy v levém pruhu je pak až do Brna k omezení. Na dálnici D1 a kolona i ve směru z Brna do Prahy po pojíždí u Měřína. Na kilometru 133 je zúžení, zavřený levý pruh a postojíte asi půl hodiny v koloně. Zvažte sjezd na Velké Meziříčí západ a objížďku po silnici 602. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně nehoda. Na 5. kilometru u sjezdu na Rudnou dvě dodávky stojí v levém pruhu. Kolona se táhne od 8. kilometru. V Praze ucpaný mimo jiné okruh ve směru na Ústí nad Labem, to znamená Novopatská a Kbelská ulice. Je to kvůli nehodě v Cínovecké ulici, tam v levém pruhu odklízejí dvě auta. Silnice 3 z Prahy na Benešov se ucpává u Pišel, a to v obou směrech. U sjezdu na Pišeli narazilo nákladní auto do mostu na místě hasiči a silnice je průjezdná kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Většinou bude jasno, přechodně polojasno, teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Bruce Springsteen, 12 hodin 38 minut, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Teď jsou zklamaní, ale za pár let budou Lukáš Červ a David Roudira vzpomínat na to, že společně reprezentovali Česko na mistrovství světa ve fotbale. Obránce a záložník národního týmu jsou bratranci, kteří odjíždějí ze šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se smíšenými pocity. Mají za sebou největší zápas dosavadní kariéry, po něm se ale s turnajem rozloučili. Na závěr skupiny totiž Češi prohráli s domácím Mexikem 0-3.
1: Je hotovo, je rozhodnuto, Češi končí na posledním místě.
2: První, co udělám, tak bude, že se teďka po zápase obejmu s manželkou a asi si pobrečíme u toho, jakou cestu jsme společně ušli, nebo celkově i rodina, když počítám samozřejmě Lukáše Červa.
3: Říkal se slzami v očích David Douděra, který už před začátkem turnaje přemýšlel nad tím, že jednou se celá rodina sejde a sedne si u ohně, kde bude vzpomínat na to, co bratranci dokázali.
2: Protože myšlenka toho, co jsme dokázali, byť v některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali, a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem, s tátou, ze všeho, se s celou rodinou běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Když jsme shodou okolností byli v Itálii na pláži, tak bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže v tomto ohledu cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
4: Tohle je ta hezká část, na tom máme tady oba dva i celou rodinu. Takže, ale my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli. Takže mě to prostě mrzí. Mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
3: Doplnil bratrance Davida Douděru Lukáš Červ. Češi získali na mistrovství světa bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Na úvod turnaje prohráli s Jižní Koreou a na závěr s Mexikem. Ve skupině obsadili nepostupové čtvrté místo. Mexico City, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Českou mistryní v časovce je po třetí za sebou Julia Kopecký. 21-letá cyklistka vyhrála v Uničově před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Koclířovou. Extrémně vysoké teploty, které meteorologové předpovídají pro nadcházející dny, ale můžou ovlivnit na víkend plánované silniční závody společného mistrovství Česka a Slovenska. V silniční cyklistice v Jeseníku organizátoři zvažují zkrácení jednotlivých tras, protože v sobotu mají závod s hromadným startem absolvovat tedy junioři, juniorky a ženy elitní kategorie. Juniorky původně měly jet 78 kilometrů, junioři a ženy potom zhruba 105 kilometrů dlouhou trať. Nedělní závod mužů, který má být profilem nejtěžší v historii, je naplánovaný na necelých 210 kilometrů, ale v tuhle chvíli tedy situace je taková, že se o zkrácení tras uvažuje pro sobotu i neděli, ale rozhodnutí padne až na poradě týmu a ta je pro sobotní závody naplánovaná na páteční večer a pro nedělní závod, což je tedy ta elitní kategorie mužů, na sobotní večer, sdělil to marketingový manažer

0: Na fotbalovém mistrovství světa v roce 1954 ve Švýcarsku Čechoslováci odehráli dva zápasy, no a v obou případech svým soupeřům podlehli. Právě tomuto turnaji se budeme věnovat v následujících minutách vysílání Radiožurnálu Sport v dalším díle seriálu o světových šampionátech. Velkým favoritem v Bernu, kde se hrálo v deštivém počasí finále, byli před 60-tisícovou návštěvou fotbalisté Maďarska.
1: Und Ungarn Sturm, Košic müsste schießen. Nachschuss Puskás, Sturm!
2: Maďaři přijali na šampionát jako vítězové olympijského turnaje v Helsinkách z roku 1952. V té době odborníci považovali za nejlepšího hráče světa Ference Puškáše.
1: Puškás upside!
2: Puškášův offside, to byl jeden z nejdůležitějších okamžiků celého šampionátu. Vrátíme se k němu, nejprve si ale připomeneme bilanci týmu Československa, který v roce 1954 vedl ve Švýcarsku trenér Karol Borhy. Ve výběru měl tři brankáře, Teodora Reimana, Imricha Stacha a Williama Schreufa. A v poli byli hráči jako Ladislav Novák, František Šafránek, Ladislav Kačáni nebo Svatopluk Pluskal. Jenomže na zmiňovaném turnaji ve Švýcarsku v roce 1954 se neprosadil nejen on, ale ani žádný z jeho spoluhráčů. Československo vypadlo z turnaje po dvou prohrách, s Uruguayí 0-2, s Rakouskem dokonce 0-5. Tým nestřelil ani jeden gól. To Maďaři s Puškášem v čele se prezentovali nevídanou ofenzivní smrští. Jenomže ve finále se jim do cesty postavili hráči Spolkové republiky Německo. Otočili zápas z 0-2 na 3-2. A přežili i další Puškášovu trefu. Ano, Puškáš, který nebyl zdravotně úplně fit, stál při střele v offsideu. A tak se z vítězství v celém turnaji radovali fotbalisté Německa.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
3: Já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
4: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
3: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měly být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
5: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře a on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mě nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
4: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Prezident Pavel odmítl tvrzení o ústavním puči a zdůraznil své pravomoci při účasti na summitu NATO. Policie znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Mexikem 0-3 a na turnaji končí. Kolony jsou před omezením na dálnici D1 z Brna na Prahu za Velkým Meziříčím. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel označil výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči za tvrzení na hraně poplašné zprávy. Prezident to řekl Radiožurnálu. Reagoval tak na Macinkovu kritiku rozhodnutí ústavního soudu. Ten na základě prezidentovy kompetenční žaloby uložil vládě zajistit Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident zároveň řekl, že otázka účasti na jednotlivých částech summitu spadá do jeho pravomoci.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
3: Podle Petra Macinky rozhodne o roli prezidenta v Ankaře vláda na svém pondělním zasedání. Policisté dnes zadrželi karvinského primátora Jana Wolfa. Dopoledne přišel s advokátkou na výslech do ostravské pobočky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po necelých 2 hodinách ho 2 maskovaní detektivové odvedli spouty na rukou do auta. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Žalobce už dříve řekl, že mu hrozí vazba kvůli ovlivňování svědků. Wolfova advokátka Kateřina Světlíková postup policistů kritizuje.
5: Pokud se bude rozhodovat o vazbě, záleží, jak vazební soud o té vazbě rozhodne. A my nesouhlasíme s tím, že by klient měl kohokoliv ovlivňovat. To znamená, pokud by to rozhodnutí bylo takové, že do vazby mají, tak si stížnost podáme. Asi se to hodí na více frontách. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy, ale tak to prostě je, tak bojujeme.
3: Při 2 silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 164 lidí, dalších 900 je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze.
6: Odpojili jsme dodávky plynu pro domácnosti. Stejně tak v Caracasu evidujeme výpadky elektřiny. Letiště Maiquetía je uzavřené kvůli vážnému poškození. Také jsme pozastavili provoz metra a železnice, abychom usnadnili jak záchranné práce, tak obnovu klíčové infrastruktury.
3: Evropské spotřebitelské centrum upozorňuje na rizika spojená s letní dovolenou. Radí, aby cestující řešili náhrady při zpožděných anebo zrušených letech bez zbytečného odkladu. Ředitel centra Ondřej Tichota připomíná, že při delším čekání můžou lidé žádat o proplacení stravy anebo ubytování.
7: Pokud vznikne problém na straně dopravce, potom mohou mít lidé právo na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na vzdálenosti letu a o něj si musí u dopravce požádat.
8: Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli na mistrovství světa s domácím Mexikem 0-3. Na turnaji tak skončili ve skupině na posledním místě a do vyřazovacích bojů nepostoupili. Brankář národního týmu Matěj Kovář po utkání řekl.
9: Pocit je určitě převrádá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili a říkám, je to škoda, mrzí to, ale život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
8: Program dnešního hracího dne začne ve 21 hodin českého času zápasy Pobřeží slonoviny s Curaçaem a Německa s Ekvádorem. Po půlnoci se utkají Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Ve 4 ráno následují duely Paraguay, Austrálie a Turecko USA.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem i Měřínem. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu už od exitu 162 Velká Bíteš. V levém pruhu se kolona tvoří od sjezdu 182 Popůvky, odtamtud, kde dvojce osobním autem 3/4 hodiny. Na D1 z Brna na Prahu u exitu 134 Měřín opravují kabeláž, zabírají pravý a levý pruh. Kolona předtím začíná u sjezdu Velké Meziříčí západ na 141. kilometru. Zdržení kolem 20 minut. minut. Na tahu 3 Praha Benešov u sjezdu na 4 koli po nárazu kamionu do mostu se sice projíždí každý směr jedním pruhem, ale kolony jsou dlouhé, hlavně směrem na Benešov. Je to už za Mirošovicemi kolem 20 minut, směrem na Prahu od Čerčan o něco kratší doba. K Praze na výjezdu z hlavního města na dálnici D8 směr Ústí u sjezdu na Březině ves provoz omezený po nehodě kolony z Kbelské zhloubětína i z Novopatské od Satalic až na půl hodiny. Na příjezdu do metropole dálnicí D6 z Karlových Varů pozor za sjezdem na Hostivici. Na prvním kilometru se v zatáčce brzdí před kratší kolonou, před nájezdem na Pražský okruh pracují silničáři v pravém pruhu. A ucpaný je průjezd u Hřiněvsí v obou směrech kvůli porouchanému kamionu v kruhovém objezdu u Lidlu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
11: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
3: Bude jasno, přechodně až polojasno, teploty až 34 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 13 hodin, 6 minut, čtvrtek, 25. června, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Šéf světové atletiky Sebastian Kou zůstane navzdory brzkému dosažení věkového limitu členem Mezinárodního olympijského výboru. Na zasedání v Lausanne dnes schválili jeho kolegové, že britskému funkcionáři, který v září oslaví 70 let, bude zachován status, dokud povede atletickou zastřešující organizaci. MOV uvedl, že Kou získal 77 hlasů a jenom 6 bylo proti.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Chantal Kerviacuk ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin a 10 minut. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se tak loučí se světovým šampionátem. Ve skupině totiž skončili poslední, do play-off tak nepostupují. V dnešním ranním vysílání tady na radiožurnálu Sport zápas hodnotil Roman Hubník, ptali se kolegové Martin Charvát a Adam Weidenthaler.
1: Romane, jak se vám tedy pozdával ten třetí závěrečný zápas ve skupině světového šampionátu? Česko prohrálo s Mexikem 0-3 po dobrém výkonu v prvním poločase, ve druhém ale padly ty tři góly.
2: Přesně tak, ten první poločas, myslím si, že z naší strany byl velice dobrý, chyběl tomu akorát gól, takže je to škoda, že v druhém poločase uděláme vlastně dvě takové chyby a za stavu 0-2 v Mexiku to je hrozně těžký otáčet, takže jakmile dali Mexičani druhý gól, tak jsem viděl, že už je zlé a že pro nás turnaj končí.
3: Roman Hubník s námi na radiožurnálu Sport. Přišel vám výkon české reprezentace lepší než především v tom minulém utkání s Jihoafrickou republikou?
2: Jak jsem říkal, ten první poločas, protože s tou Jihoafrickou republikou jsme měli prvních 5, možná 10 minut v první poločase, v druhém poločase taky těch prvních možná 5-10 minut, ale dneska jsme nastoupili a celý ten první poločas prakticky jsme tam presovali, napadali, bylo vidět od kluku, že mají sílu, ví o sobě, byly tam krásné průnikové přihrávky od stoperů, z toho byly ty šance, Višinský, kdyby tam trefil tu šanci, tu střelu, mohlo to být, když to řeknu, 1-0 a ten zápas mohl dopadnout jakkoliv, takže o to škoda, že v tom prvním poločase jsme nedali gól. Ale druhý poločas taky nezačali jsme úplně špatně, ale dostaneme z takové nešance dlouhý balón, tam jdou tři do jednoho a vlastně jeden hráč pak si zpracuje balón a pošle průnikovku a ten jde sám na golman. Takže je to ohromná škoda, protože i ten druhý gól byl vlastně po naší chybě a potažmo třetí gól z nákupu od golmana, takže když si to tak vezmeme, Mexičani si nevytvořili až takový jako šance, ale po třech našich chybách vlastně potrestali a 0-3 je to krutý, ale bohužel asi zasloužený.
1: Na to, že český tým se měl prezentovat spíš tou defenzivní hrou, tak inkasovaných branek bylo 6 v těch třech zápasech, takže průměr 2 inkasované branky na zápas. Roman Hubník, co by bývalý elitní obránce, stoper, tohle hodnotí jak?
2: Ono, v těch prvních dvou zápasech vedete 1-0, což byla hrozná škoda, že neudržíte skoro i vlastně aspoň bodový zisk. Prohrajeme 2-1 a potom s Jihoafrickou republikou bráníme vlastně 1-0 a potom vlastně nám rozhodla vlastně penalta, takže když to tak řeknu, až ve třetím zápase, kdy vlastně ten celý ten poločas, jak jsem říkal, byl z mé strany nebo z toho mého pohledu velice slušný, ale furt je to poločas a furt je to málo, takže za mě to byla jedna z nejslabších skupin a myslím si, že kluci a celý realizák určitě jsou zklamaní, protože z téhle skupiny se určitě dalo postoupit.
3: Jedním z největších men českého fotbalu poslední doby je Tomáš Souček, dalším Patrik Šik. Ani jeden z nich nebyl v základní sestavě utkání Česko-Mexiko, utkání, ve kterém Češi potřebovali zvítězit, aby postoupili dál. Dávalo vám to smysl nenasadit je?
2: Tak ono, u Tomáše Součka možná jo, protože Mexičani jsou víc taky kreativnější. Byl tam Hložan vepředu, který si myslím, že odehrál slušný zápas, měl tam spoustu soubojů, zakryl balón. Minule nehrál Pavel Šulc, který vlastně pak tam nastoupil, teďka hrál od začátku, ten se mi líbil v těch prostorech, kde má být. A to, že trenér posadil Patrika Šika, asi měl nějaký plán, takže možná byl pod nějakým tlakem i novinářů, že se mu moc nedaří, ale nedaří se proč, protože neměl ten servis. Dneska ten Šulcik měl ty přihrávky od těch stoperů a byl v tom prvním poločase výrazná vlastně postava, protože dával si ty balony dopředu a vznikaly tam ty šance přes něj, takže podpora a pak budou tady tyhle hráči vynikat.
1: Jak vlastně působí na fotbalistu mentalita toho faktu, že úvodní zápasy na šampionátu se nepovedly? Roman Hubník hrál třeba na těch kontinentálních šampionátech a v těch prvních zápasech se vám to nevždy úplně vydařilo. V roce 2012 prohra na úvod s Ruskem, o 4 roky později na úvod se Španělskem. Co dělat potom pro to, aby ten tým se dokázal znovu vzpružit, znovu namotivovat? Jinými slovy, ptám se na to, jestli Češi dnes i před tím zápasem s Mexikem mohli věřit v ten zázrak v úzovkách, že by vyhráli na Azteckém stadionu nad domácí reprezentací.
2: Ono věřit se dá vždycky, protože kdyby jsme vyhráli, tak postupujeme. Takže furt to byl zápas, který bylo to o góle. A vidíme Jihoafrickou republiku, která dala gól v 62. minutě s Koreou a postupují z druhého místa. Jsou to takový ty paradoxy, kdy jsme si mysleli, že my budeme takový ten mezi tím druhým, třetím postupujícím a my jsme poslední a Jihoafrická republika postupuje. Takže tam je takový ten zlomový moment, kdy si myslím, že i tomu nároďáku, nebo oni budou velice zklamaní, když vidí, že Jihoafrická republika postupuje z druhého místa, kdy oni nevystřelí na bránu a pak vlastně z penalty mají vlastně remizu, která vlastně jim dodala vlastně do posledního zápasu a taky tu naději, že můžou vlastně rozhodnout, nebo když vyhrají s Koreou, tak a jim se to povedlo. Nám se to nepovedlo, jim se to povedlo, jsou šťastnější, postupují. A je to zklamání prostě, ale bohužel fotbal je takovej.
3: Čeští fotbalisté prohráli s Mexikem 0-3, celkově na šampionátu mají skóre 2-6, jeden získaný bod. To si budou fanoušci pamatovat, ale co si budou také pamatovat, je fotbal, který prostě není úplně koukatelný, není zrovna krásný a není takový, že by z toho fanoušci zrovna byli nadšení. Myslíte si, že český tým v současnosti má na to hrát nějaký hezký, technický, kombinační fotbal, aby kdyby třeba se prohrálo, tak aby zkrátka si řekli, no tak stane se, ale viděli jsme super zápas, protože tady vlastně i z té remízy s Jihoafrickou republikou byla pachuť.
2: Tak samozřejmě ono, hrajeme tam na tři stopery, do toho jsou tam zataženi hodně halfbacki, když dneska Coufal byl trošku víc vepředu. Za mě možná větší riziko těchhle přihrávek do těch meziprostorů i za cenu, že se prostě ztratí, ale když před váma je soupeř, který když to řeknu z jedné šance nebo z jedné chyby vám dá góla, tak je to hrozně těžký a my třeba ze 3, ze 4, z 5 šancí dáme jeden gól a nebo žádnej, tak tam je ten velký rozdíl, protože soupeř pak má 2 šance, z našich chyb dá 2 góly a my vlastně ze 2 šancí nedáme ani gól a najednou máte místo 2-0 pro nás, prohráváme 2-0. Takže ono to je hrozně, hrozně těžký, protože ti soupeři mají v dnešní době Haiti, Panama, tady takový týmy hrají technicky někdy hezký fotbal a už to není to, že Kanada je velmoc hokejová, je, ale teď je možný, že bude hrát Kanada s Jihoafrickou republikou vlastně v tom postupu, takže to nikdo třeba nečeká a i tady tyhle země vlastně jdou fotbalově nahoru, takže my musíme taky trošku zabrat a posouvat se dál. No.
1: A tak se na závěr nabízí otázka a klidně stačí jen krátká odpověď od Romana Hubníka. Kdy se Česko znovu podívá na světový šampionát ve fotbale?
2: Já doufám, že brzy a že uvidíme ten líbivější fotbal, protože fanoušek si to zaslouží.
3: Říká Roman Hubník, moc krát děkujeme, že vy jste měl čas na vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Díky moc, hezký den.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Def Leppard dohrávají ve 13 hodin a 24 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Tenista Vít Kopřiva bohužel nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Malorce s 63. hráčem světa, Američanem Quinnem. Prohrál ve třech setech 7-5, 5-7 a 3-6.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henan.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henan. Všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina se Jaková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
8: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Causidisová má pro vás zprávy. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste. Ode dneška se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Nové verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jen pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. Vedra představují riziko pro hospodářská i domácí zvířata. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Chovatelé by podle ní měli zajistit dostatek vody, stínu a v případě potřeby taky ochlazování zvířat. Varují taky před ponecháním zvířat v zaparkovaných autech, kde může teplota během krátké doby překročit i 50 stupňů.
0: Sport.
8: Cyklistka Julia Kopecký se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. Uničově zvítězila o necelých 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou. Třetí dojela s více než 50 sekundovou ztrátou Adéla Kocvířová. Mužská časovka začne na šampionátu po 17. hodině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem, neprůjezdná trojka u čtyřkol. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony už za Tasovem na kilometru 159, krátce tam brzdí i osobní auta v levém pruhu, dál se táhnou kamiony pravým k D2 do Brna. V levém pruhu znovu kolona, asi na 10 minut kolem exitu 182 popůvky a pak v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2 až 20 minut. D1 z Brna na Prahu už je za velkým meziříčím plynule průjezdná, omezení u exitu 134 Měřín sklidili. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 kvůli nehodě u sjezdu na Březině ve levém pruhu se tvoří kolony minimálně na půl hodiny k Belskou ze spoda z Hloubětina a taky z Novopatské od Satalic. Na silnici 3 Praha Benešov čekejte teď stojící kolony před čtyřkoly směrem na sever, je to od sjezdu na Nespeky směrem na jih už z Mirošovic za sjezdem z D1 a stojí to, protože u sjezdu na čtyřkoly teď vyprošťují kamion po nárazu do mostku. Na silnici 2 se pomalu vzpamatovává průjezd u Hříněvsí kolony až na 40 minut od Hřbitova a od Průmstavu. Porouchaný kamion z kruhového objezdu u Lidlu před chvílí odtáhli. A na 52 z Pohořelic na Brno za odbočkou na Horní Věstonice kolona asi na 10 minut. Na Nových Mlýnech se srazilo osobní auto s nákladním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude jasno, během dne přechodně i polojasno, teploty většinou 29 až 34 stupňů, na horách o něco málo chladněji, naměříme kolem 25. Tolik zprávy.
7: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Red Hot Chili Peppers, 13 hodin 38 minut, hezké čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Čeští fotbalisté pojedou ze světového šampionátu ze Severní Ameriky bez výhry. V posledním utkání základní skupiny totiž nestačili v Mexico City na domácí tým. Podrobnosti k tomu přidá na úvod sportovního přehledu Kryštof Kousal. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Česká fotbalová reprezentace na mistrovství světa prohrála s domácím Mexikem 0-3 a na šampionátu končí bez vítězství. Jediný bod získali Češi za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika prohráli i s Jižní Koreou. Podle trenéra Miroslava Koupka někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a proto bylo nutné měnit sestavu.
2: Někteří hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony třeba z ligových soutěží a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
1: Skupinu A vyhráli Mexičané před Jihoafrickou republikou, která porazila Jižní Koreu 1-0. Ze skupiny B mají jistý postup Švýcarsko, Kanada i Bosna a Hercegovina. Švýcaři porazili Kanadu 2-1 a Bosňané Katar 3-1. Playoff si zahrají i Brazilci a Maročané. Brazílie vyhrála nad Skotskem 3-0 a Maroko nad Haiti 4-2.
0: Fotbalisté Nizozemska se v posledním zápase základní skupiny mistrovství světa utkají s Tuniskem. Nizozemci na dálku hrají o první místo s Japonskem. Tunisané se na turnaj trápí, už po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídali trenéra a pak přišla další prohra 0-4 s Japonskem. Trenér Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře rozhodně nepodceňuje.
3: Přijde mi, že tým, který odehraje dvě utkání, během nich utrpí dvě vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
1: Zápas Tuniska s Nizozemskem začne po 1 hodině ráno českého času, stejně jako duel Japonska se Švédskem. Už ve 21 hodin se utká pobřeží slonoviny s Curaçaem a Německo s Ekvádorem. Ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Paraguay-Austrálie a Turecko-USA.
0: Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Malorce s Američanem Ethanem Quinnem. Prohrál 7-5, 5-7 a 3-6. Na ženském turnaji v Eastbourne se později odpoledne představí Tereza Valentová proti Němce Marie. Karolína Muchová pak v Bad Homburgu zabojuje o semifinále s Dankou Tausonovou.
1: Hokejista David Kempf NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta a mistra světa z Prahy z roku 2024 do Buffalo výměnou za jiného útočníka Alexe Taka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce. Informovala o tom NHL.
0: Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí americký obránce Daniel Brickley, který na západ Čech přichází z Finska. 30-letý back v minulé sezóně pomohl Tapaře Tampere k zisku mistrovského titulu. V lázeňském městě Brickley podepsal roční smlouvu s obcí.
1: A soutěže ve ski alpinismu budou po letošní olympijské premiéře v programu i na zimních hrách v roce 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě navíc přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her ve francouzských Alpách schválil na svém zasedání Mezinárodní olympijský výbor.
0: Tolik sportovní přehled a Kryštof Kousal, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Mistrovství světa ve fotbale je v plném proudu a tak mu věnujeme i naší pravidelnou encyklopedii, že mají nejvíc titulů světových šampionů Brazilci, to asi, co by sportovní fanoušci a posluchači radiožurnálu Sport velmi dobře víte. Kanárci z Jižní Ameriky triumfovali na největším turnaji světa hned pětkrát. Věděli byste ale v naší nesoutěžní otázce, která reprezentace získala na mistrovství světa historicky nejvíc medailí?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak já věřím, že i tohle by mnozí z vás dokázali odhadnout nebo tipnout. Je to Německo, jeho počet medailí ze světových šampionátů. Ve fotbale se navíc dá docela snadno zapamatovat. Takzvaný Die Mannschaft získal totiž 4x zlato.

jedno z těch vůbec nejhorších období v jejich historii. Na posledních dvou eurech nedokázali dojít do bojů o medaile a na světové šampionáty 2018 a o 4 roky později 2022 vzpomínají snad ještě s větším smutkem. V Rusku i Kataru se totiž nedokázali dostat ze skupiny do play-off, což tedy pro německý fotbal rovná se v podstatě katastrofě. O to víc může Němce těšit, že něco takového letos nezopakují. Po dvou výhrách ve skupině mají svěřenci Juliana Nagelsmana už teď jistotu postupu do vyřazovací fáze a dnes večer si případně můžou náladu ještě vylepšit, pokud zvládnou duel s Ekvádorem. Ten začne ve 22 hodin, stejně jako druhé utkání ve skupině E mezi Curaçaem a Pobřežím slonoviny.

Hokejový útočník Zach Benson podepsal v NHL novou 7letou smlouvu s Buffalem na $52,5 milionu, tedy víc než miliardu korun. 21letý Kanaďan, který se mohl stát chráněným volným hráčem, se tím Sabres zavázal až do konce sezony 2032-33.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Causidisová. Žalobce navrhuje vazbu pro primátora Karviné Jana Wolfa, rozhodne ostravský soud. Státy Evropské unie finálně schválily celní dohodu se Spojenými státy. Čeští fotbalisté skončili na mistrovství světa s jediným získaným bodem. Trenér Koubek odstoupit nehodlá. Kolony jsou po nehodě nákladního auta na silnici Praha-Benešov před Čtyřkoly. A bude skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní zástupce žádá vazbu pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politika dnes po výslechu zadržela policie. Dvojice maskovaných detektivů ho spouty na rukou odvedla do auta. Jan Wolf čelí stíhání v rozsáhlé korupční fotbalové kauze a odmítá, že by v této kauze kohokoliv ovlivňoval. O návrhu na vazbu bude rozhodovat okresní soud v Ostravě, potvrdil žalobce Radim Dragoun.
3: V tomto případě je dán důvod vazby, jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu, což je situace, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zejména působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
1: Vedra pokračují, Český hydrometeorologický ústav proto zpřísnil a prodloužil výstrahu až do neděle. Komplikace se můžou objevit taky v dopravě, energetice a zemědělství. Už dnes teploty na většině území přesáhnou 31 stupňů. Pokračuje meteoroložka Jana Hojslová.
4: Pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40.
1: Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Skotsku.
5: Rada Evropské unie schválila dva právní předpisy, které mají uvést obchodní dohodu do praxe. Evropská komise ale bude mít možnost rychle reagovat, pokud by Spojené státy přestaly plnit svou část dohody. Součástí je také mechanismus umožňující zvýšení cel, pokud by došlo k zaplavení trhu v konkrétních odvětvích americkým zbožím. Dohoda zahrnuje také 15% celní strop na většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Památková zóna kolem šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády varovala před poškozením významného historického místa. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je navíc během výstavby v oblasti plánovaný archeologický průzkum.
6: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
1: Památkáři a badatelé změnu zóny kritizují. Více se dočtete na irozhlas.cz.
7: Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu. Neúspěch v Severní Americe ale jako důvod k odstoupení nevidí.
8: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
7: Jihoafričané si postup ze skupiny zajistili výhrou 1-0 nad Jižní Koreou. Brazílie porazila Skotsko 3-0, Maroko Haiti 4-2, Švýcarsko Kanadu 2-1 a Bosna a Hercegovina Katar 3-1.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka u Hulína kolony před Brnem, neprůjezdná trojka u Mirošovic. Na dálnici D1 z Přerova na Brno stále opatrně těsně před sjezdem na Hulín na kilometru 264,5. Na konci připojovacího pruhu z D55 z Otrokovic stojí porouchané nákladní auto, už je před ním policejní hlídka. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu, poprvé už kolem exitu 153 Tasov, osobní auta v levém, tvoří roztrhanou kolonu za Ostrovačicemi ze 180. kilometru za exit 182 Popůvky a pak hlavně v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na D2 to mají minimálně na 20 minut. Na silnici 3 Praha Benešov značné komplikace mezi Mirošovicemi a Mračí u čtyřkol, před polednem narazilo nákladní auto do mostu, teď provoz průběžně pozastavují kvůli vyprošťování, respektive pouštějí kivadlově. Tvoří se dlouhé kolony na desítky minut směrem na Prahu u sjezdu na Nespeky, směrem na Benešov už od Mirošovic a tam teď navíc na konci kolony další vážná nehoda. Srazilo se osobní auto s motorkou a nedá se projet na trojku, vůbec nesjíždějte z dálnice D1 na exitu 21. A v Praze je ucpaný výjezd na Ústeckou D8 kvůli nehodě za sjezdem na Čakovice, kolony na půl hodiny k Belskou z Hlubětina i z Novopatské od Satalic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno během dne, přechodně polojasno, teploty vysoké 29 až 34 stupňů a na horách většinou namíříme kolem 25. Tolik zprávy.
10: 14 hodin 5 minut, čtvrtek 25. června, jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport, slyšeli jste předpověď počasí, bude vedro a to platí až do víkendu, situace se bude zhoršovat, tak si pojďme připomenout letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, abychom se alespoň trošku schladili. Sledovalo je víc než 2,5 miliardy lidí po celém světě, zjistil to nezávislý průzkum, jehož výsledky dnes zazněly na zasedání Mezinárodního olympijského výboru. Dominantní zůstává sledování televizních přenosů, ale roste taky zájem o digitální obsah. No a dobrá zpráva pro milovníky zimních sportů byla, že drtivá většina z nich byla ze sledování zimních olympijských her nadšená. 84% totiž uvedlo, že si hry užili, zatímco na předchozích zimních olympijských hrách to bylo o 10% méně, 74, no a víc než polovina sledujících by chtěla ještě více olympijského obsahu. Teď už skupina Rolling Stones, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
11: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa v závěrečném utkání skupiny na Aztéckém stadionu v Mexico City, totiž prohráli s domácím Mexikem 0-3. Po zápase si s kapitánem reprezentace Ladislavem Krejčím povídal reportér Mikuláš Jáša.
1: U mikrofonu Ladislav Krejčí, kapitán a také obránce národního týmu. Ladislave, řeknu posluchačům, že máte slzy v očích. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po tom, co bohužel česká reprezentace na turnaji končí?
2: Tak teď se to ve mně mísí vícero věcí, co jsme teďka si řekli v kabině, takže nevím, jestli úplně konstruktivně chci hodnotit teďka v těch emocích ten zápas. Mrzí nás to všechny, protože s tím, co jsme šli do turnaje, tak jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se. Asi to chci uzavřít tím, že děkujeme všem za podporu i nepodporu, takový život. A rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudeme si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Děkujeme všem za podporu a doufám, že s postupem času si to vezmeme zkušenosti, které máme, a asi tak.
1: Navážu na vaše slova, Ladislav Krejčí hodnotí utkání s Mexikem, česká reprezentace prohrála 0-3, ale ten první poločas vám vyšel, tak proč to takhle nešlo celý turnaj, Ladislave?
2: Já už jsem o tom mluvil po mnoha tiskových konferencích, že vlastně všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem mám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jak jste říkal, já s tím souhlasím. První poločas byl velice slušný. Kdybychom se prezentovali takhle celou dobu, tak bychom určitě toho dosáhli víc, ale postupně, no, těžko se mi hledají slova, jak říkám, jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu, a mrzí mě to.
1: Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, činnost, ve které bohužel český národní tým zaostával za zbytkem soupeřů, co by to bylo?
2: Jak říkám, na tohle bych asi potřeboval víc času, abych to víc řekl s rozumem, a jediné, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboj, dvakrát jsem mu to snažil vykupnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól, a tam to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci a vývoj té druhé půle.
1: Říká Ladislav Krejčí po utkání s Mexikem. Moc děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
2: Díky, mějte se.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Nick Cave, Kylie Minogue, 14 hodin 17 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport, teď jeden velký fotbalový přesun, Bořil, Bůžek, Kušej mohou trénovat s Libercem, kluby finalizují jejich přestup ze Slávy opačným směrem, zamíří Ngesan a Diakité, se mnou ve studiu Jan Suchan. Honzo, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, dívám se na webové stránky Slovanu Liberec, kde právě tahle novinka byla oznámena, ono to bylo vlastně už několik týdnů takovým veřejným tajemstvím, není to nic úplně převratného, on, nevím, jestli to mám nazvat, že se prořekl, zkrátka to vlastně potvrdil už před pár dny v našem vysílání Radoslav Kováč, tehdy ještě trenér Severočechů, dnes už bývalý trenér Severočechů, nevím, jestli vlastně se na tom trochu nepodílelo, na tom rozhodnutí vedení Slovanu Liberec i právě tohle, že asi řekl něco, co říkat ještě neměl. Teď už je to vlastně potvrzené v té rovině, že smí se Bořil Kušej a Bůžek připravovat s Libercem, přestože jsou ještě formálně hráči Slavie Praha, a naopak Ngesan a Toumani Diakité můžou naskočit do tréninku s pražskou Slavií. Ale ještě se píše na webu Slovanu Liberec, že není všechno dotažené, dohodnuté a že teprve, až to tak bude, tak se o tom bude informovat. Takže tohle je takový předstupeň. Promiň.
0: Ne, když ti do toho právě skočím, chci se tě zeptat, jestli je tohle věc obvyklá, protože zároveň, aby se na stránkách jednoho klubu objevilo, že se dolaďují podmínky jejich transferu, což, jak jsi naznačil, mi říká, že to prostě ještě není hotové, ale na druhou stranu už je tu povolení k tréninku s tím druhým klubem.
1: No já úplně přesně tuším, proč to tak je. Ty jsi to určitě, Karle, zaznamenal taky, je to jenom pár dnů, kdy se Slovan Liberec musel omlouvat Bohemians, protože klasicky hráčské smlouvy jsou uzavírané do 30. června, pokud jsou do konce sezóny, tak do 30. června daného roku, ale je to vlastně pozoruhodné v tom, že týmy obvykle zahajují přípravu ještě před tímhle datem a když ti končí smlouva, tak vlastně ty bys měl ještě plnit její znění do 30. června v bývalém klubu a až od 1. července se hlásit v tom novém. No a stal se takový trochu průšvih, že do Liberce z Bohemians přicházel Lukáš Hulka po skončení smlouvy, no ale aby ty ses v době platnosti kontraktu mohl připravit s někým jiným, potřebuješ souhlas toho dosavadního týmu. A ten Liberec, potažmo Lukáš Hulka, neměli a tak Lukáš Hulka se musel ještě vracet na pár dnů do Dělíčku a Liberec se až nezvykle omlouval na svém webu Bohemians za administrativní chybu, že si to všechno nevyjednali včas tak, jak to má být. Takže mám dojem, že tohle oznámení Slovanu Liberec je vlastně reakcí na to, aby zase náhodou se někdo někomu nemusel omlouvat a aby se tedy vědělo, jak to je. Navíc by se dost dobře mohlo stát, že by třeba Buška, Kušeje viděli fanoušci nebo třeba i někteří z novinářů u stadionu Liberce a jenom by se vlastně prohlubovali nějaké ty v tu chvíli spekulace, takhle to máme jasně dané. Je to černé na bílém, tak se musím podívat zpátky.
0: Podle toho, jak máš nastavenou tu aplikaci, víš, možná je to bílé na černém.
1: Je to černé na bílém.
0: Je to,
1: tak
0: černé.
1: Je to černé na bílém na libereckém webu.
0: Já to zkusím odlehčit, já tohle velmi dobře znám z cyklistiky, kde je to ještě legračnější, představ si, protože tam ten časový posun je trochu větší, tak si představ, že by ti hráči přestoupili do toho nového klubu, ale ještě pár měsíců by na sobě museli nosit jenom oblečení toho starého klubu. Takhle přesně to vypadá v cyklistice. Jede jeden klub na výšku nebo na trénink a ještě jsou tam dva, tři lidi, kteří mají na sobě jiné oblečení. Aha. Prostě takhle to opravdu to, tam je to období vlastně několika měsíční. Ale zpátky k fotbalu. Jak ty bys to zhodnotil? Pro koho je to lepší takováhle velká výměna? Pro který klub?
1: Jak se vždy říká, ukáže čas a Pavlovo Horvátovo oblíbené pravda leží na hřišti, ale když se na to podíváme na ty hráči, kteří odcházejí z Edenu, tak Jan Bořil je na sklonku kariéry a přestože mám velký obdiv k tomu, jak se dokázal po vážném zranění vrátit a ještě přispět k titulům, tak si myslím, že by teď vlastně už spíš zbytečně zabíral místo v tom kádru někomu mladšímu a navíc po tom, co předvedl v Hradci Králové, Halve, kde se nechal vyloučit a pak vyfasoval dlouhý flaster za vyhražování rozhodčímu, tak si nejsem jistý, že by byl tím správným příkladem jako mentor do kabiny. Alexandr Bužek se několikrát snažil prosadit do základní sestavy sešívaných neúspěšně. Vasil Kušej měl perfektní formu loňské jaro, ještě z kraje téhle sezony, té uplynulé nebo končící vzhledem k mistrovství světa, ale od té doby byl jenom stínem toho, co umí. Takže mám dojem, že vlastně Slávia se v podstatě zbavuje spíš nepohodlných, nepotřebných hráčů a získává v Gesanovi někoho, kdo buď bude rovnou v základní sestavě, nebo se o ní velmi rychle bude prát. Diakité, na toho jsem zvědavý, přiznám se, že až tolik nakoukaného nemám, ale myslím, že ta ambice bude podobná. Takže abych to shrnul, mám dojem, že z pohledu Slávie je to dobrý tah. Z pohledu Liberce tam budou určitě vysoké miliony eur ještě na té straně peněz a k tomu hráči, kteří sice ve Slávii by platní už dost možná nebyli, ale v Liberci věřím, že budou. Takže ono to je možná win-win situace.
0: To říká Jan Cuchan, moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
0: 14 hodin 22 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Už po několikaté opakuju tuhle větu, čeká nás opravdu hodně horký víkend. Ideální asi ho bude strávit někde u vody nebo v chládku, pokud máte tu možnost, ale české golfistky to budou mít složitější na turnaji Tip Sport Czech Ladies Open v Berouně. Budou i 5 hodin denně venku na hřišti na přímém slunci v teplotách přes 35 stupňů.
2: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
3: Popisuje česká golfová jednička Sára Kousková, jak se bude vypořádávat s velkým horkem na Ladies European Tour, která už tento rok zavítala do Austrálie nebo do Afriky, teplo není zas taková výjimka, takže teploty stoupající ke 40 tolik nepřekvapí třeba ani Terezu Meleckou.
4: Hrajeme velmi často v takových podmínkách, ale je to samozřejmě náročný. Fakt jak psychicky, tak fyzicky. Někdy ten mozek už nechce úplně jako fungovat na 100%, takže je i fajn tam mít toho kedíka, který vás třeba nakopne nebo vidí, že třeba zpomalujete na patu nebo zpomalujete vlastně ve švihu. Takže je fajn vlastně nějaký takový ten balans mezi tím, ale jako bude to náročné pro všechny.
3: Možná víc než golfistky a jejich kedíci, tak může trpět hřiště Royal Berroun Golf Clubu. Jak se v průběhu víkendu může měnit, popisuje vítězka tamního turnaje z roku 2022 Jana Melichová.
5: To horko bude určitě celkově vysušovat to hřiště, takže můžou být trošku tvrdší v průběhu toho týdne. Záleží, jak greenkeepři se budou, jestli to budou třeba prolívat, a záleží, jak se domluví ještě jako s turnajovým ředitelem, jak by to mělo jako v průběhu týdne vypadat.
3: Tvrdší hřiště nemusí být na škodu. Stíží hráčkám přihrávky do jamkoviště, kam se míček nebude umisťovat tak jednoduše jako na měkčí trávník. I hra přímo na greenu bude vyžadovat větší kontrolu. Divácky tak může být hra atraktivnější, ale pobyt na hřišti bude pro fanoušky kvůli vysokým teplotám náročný. Promotér turnaje Luboš Koželuch je ale optimista.
6: Když člověk jde po tom hřišti, a tak i malý vánek stačí na určitý jako osvěžení, tak já to úplně tak tragicky nevidím. Budeme tam mít samozřejmě připravený občerstvení vodu i pro diváky, takže jako neměl bych z toho prostě obavy. Podle mě zajímavý moment je v sobotu třeba. České hráčky hrajou, řekněme, od 9 do 2 hodin maximálně. To dopoledne bude příjemný, podle mě určitě, no, přes poledne trošku teplejš, a ty, kdo budou chtít vidět tu českou stopu, tak v tom největším horku už budou moc pomalu odjíždět domů, takže v pohodě.
3: Myslí si Luboš Koželuch. Tip Sport Czech Ladies Open začne prvním kolem v pátek ráno. Vítězku poznáme v neděli. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Zdůvodnil to tlakem médií. V posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. V ropném skladu v Krasnodarském kraji na jihu Ruska začalo hořet poté, co se na něj zřítily trosky dronu. Informoval o tom šéf tamního okresu Alexandr Charitonov. Neupřesnil, odkud dron pocházel. Tento měsíc je to podruhé, co kvůli dronu v ropném skladu hoří. Ukrajina v posledních měsících zesílila útoky proti Rusku. Reaguje tím na každodenní ruské údery na svém území. České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách, a to kvůli horku a vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily soboje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah. A horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Na jiný termín jsou přesunuty dostihy ve Slušovicích. Nebude ani hudební festival na výstavišti v Kroměříži. Nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti. Pořadatelé velkého festivalu Zlín žije víkendový program neruší. Budou ale do ulic krajského města přidávat mlžítka a další ochlazovací místa. Sport. Tenista Vít Kopřiva prohrál na turnaji na Malorce s Američanem Queenem 7-5, 5-7 a 3-6 a vypadl ve čtvrtfinále. O postup do semifinále na travnatých turnajích později odpoledne zabojují Tereza Valentová a Karolína Muchová. Valentová v Eastbourne nastoupí proti Němce Mariové a Muchová se v Bad Homburgu utká s Dánkou Tausonovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, uzavřená silnice 3 u Mirošovic. Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy je plná kamionů v pravém pruhu. Od sjezdu na Velkou Bíteš z kilometru 162 v levém pruhu se tvoří kolona od exitu 178 Ostrovačice a zřejmě teď zpomalí za připojením od Popůvek na kilometru 183 je čerstvě hlášená nehoda v levém pruhu. Za ní se to táhne různě pomalu dál až k D2. Na dálnici D1 na exitu 21 doporučujeme nesjíždět z dálnice na Benešov. Silnice 3 hned za Mirošovicemi je uzavřená. Na konci kolony před jinou nehodou u čtyřkol havarovalo osobní auto a motorka. Provoz je úplně zastavený, takže kolona směrem na Benešov je už kousek za sjezdem z D1. Směrem na Prahu kolona od sjezdu na Nespeky ke sjezdu na Čerčany, kde se kolem havarovaného nákladního auta jezdí kyvadlově, až právě k té další nehodě u Mirošovic. Na výjezdu z Prahy na dálnici D8 v Cínovecké za sjezdem na Čakovice konečně odtažená auta po nehodě levý pruh volný, rozjíždějí se dlouhé kolony k Balskou z Hloubětina i z Novopatské od Satalic, ještě to bude skoro na půl hodiny. A na silnici 4 na výjezdu ze Strakonic na Prahu vážná nehoda u odbočky na Řepici, srazilo se nákladní auto s cyklistou, čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno, přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 14 hodin a 38 minut. Účastníci letní olympiády dětí a mládeže v Praze sportují v teplotách přes 30 stupňů Celsia s ochlazováním během horkých dnů. Jim pomáhají třeba i hasiči. Organizátoři akce taky na některá sportoviště dali například mlžítka. Jsou třeba na výstavišti v Holešovicích.
1: To vedro je úplně v pohodě, jsem zvykal i na horší, ale někdy to aj ten stres zvedá.
2: Lukostřelkyně Tea, která na olympiádu dětí a mládeže přijela z Kroměříže, s vysokými teplotami problém nemá. Jinak to ale vidí další sportovec Karel.
3: Je to vyčerpávající, ale nějak žijem.
2: S ochlazováním pomáhají účastníkům a návštěvníkům akce třeba cisterny s vodou, mlžítka nebo hasičská cisterna, jak popisuje mluvčí olympiády Barbora Žehanová.
4: Sportovci mají pokyny, aby se chladili, aby se brali samozřejmě čepice. Jsme v kontaktu se zástupci jednotlivých sportů. Samozřejmě v případě, že by ty teploty byly extrémní, tak vědí, že mohou svůj program uspůsobit tak, aby nedošlo k žádnému zdravotnímu problému. Jsme ve spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému.
2: Na sportovištích jsou také podle Žehanové posílené hlídky záchranářů. Podle jejich pražského mluvčího Karla Kirse by lidé v horkém počasí neměli sportovat, pokud na to nejsou dobře připraveni.
5: Důležité je samozřejmě i během toho sportu poslouchat to své tělo a ve chvíli, kdy se objeví nějaké varovné příznaky typu nevolnosti, bolesti hlavy, motání hlavy, tak spíš ten sport přerušit.
2: A dodává, že v případě vážných zdravotních problémů se mají lidé obrátit na linku 155.
5: Ve chvíli, kdy začnete pociťovat první příznaky přehřátí, úpalu anebo úžehu, to znamená různé bolesti hlavy, nevolnosti, tak je určitě nejlepší pomocí opustit přímý sluneční svit a jít do stínu nebo ideálně do klimatizované místnosti. Je vhodné si dát nějaký studený obklad na čelo, na zátylek, případně můžeme i použít vlažnou sprchu.
2: Teploty nad 30 stupňů Celsia mají podle meteorologů pokračovat i v dalších dnech. Z pražských Holešovic, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Skupina Rammstein, rádio, 14 hodin, 44 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. Jak už jistě víte, čeští fotbalisté na mistrovství světa v závěrečném utkání skupiny prohráli s domácím Mexikem 0-3, znamená to, že do vyřazovací fáze nepostupují, no a po konci na turnaji si s reprezentačním brankářem Matějem Kovářem povídal reporter Mikuláš Jáša.
1: Budeme spolu hodnotit utkání s Mexikem, ve kterém česká reprezentace prohrála 0-3. Zároveň to znamená, že na turnaji končí. Jaké jsou vaše bezprostřední pocity?
2: Tak pocity určitě převládá zklamání. Bohužel myslím si, že nějaké to očekávání, které jsme měli na začátku toho turnaje, jsme zdaleka nenaplnili, a říkám, je to škoda, mrzí to, ale jak jsem zmínil, život je dál a musíme se z toho poučit, vzít si z toho něco a doufat, že prostě za 4 roky se tady objevíme znova a předvedeme něco lepšího, než jsme předvedli.
1: Nejenom pro vás, pro fotbalisty, pro realizační tým a fanoušky, ale i novináře, to byla nová zkušenost po 20 letech Česko na mistrovství světa. Jaká ta zkušenost byla?
2: Teďka říkám, jsem zklamaný, takže asi trošku zklamání převládá než něco, ale samozřejmě dostat se sem už si myslím, že je pěkný úspěch, ale ve finále, když to zhrneme ty 3 zápasy, tak mi šlo vidět, že prostě nejsme na tom tak dobře, aby jsme se propracovali do dalších fází té playoff fáze.
1: Český brankář Matěj Kovář hodnotí utkání s Mexikem, ale zároveň i celý turnaj. Kdybyste měl říct nějaký bod, činnost, ve kterém bohužel národní tým zaostával za Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou, potažmo Mexikem, co by to bylo?
2: Tak říkám, to asi není teďka hodnocení na mě. Těžko se mi to hodnotí teďka momentálně, ale samozřejmě můžeme se na to podívat jako na komplex, jo. Dneska jsme si moc šancí nevytvořili, bych řekl. A v obraně jsme taky, nebo neřekl bych, že jsme byli špatní, ale bohužel prostě 2 breakové situace, dali 2 góly a pak už se to vesměs jakoby dohrávalo, pohlídali si to a

0: zblížit, dostal jsem se být největší, dal to vedle mě, druhý gol, taková trošku smůla, šel jsem mu pod nohy, odrazilo se to, takže gol, říkám, moc jsem dneska klukům nepomohl a beru to tak, jak to je, život jde dál, pokusím si to vyhodnotit a zlepšit se.
1: Říká Matěj Kovář, děkuji za rozhovor, šťastnou cestu domů, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Dnešní program na fotbalovém mistrovství světa odstartuje ve 22 hodin. Skupina E hraje se už souběžně, jsou to poslední zápasy ve skupinách. Curaçao nastoupí proti Pobřeží Slonoviny. Curaçao zatím na turnaji s jedním bodem, Pobřeží Slonoviny to má body 3, no a Ekvádor tedy taky s jedním bodem, zároveň proti Němcům, kteří jsou 100% skóre 9, 2 a 6 bodů. K tomu, když se přesuneme dál do noci, tak to už musíme vlastně hovořit o zítřejším datu, alespoň tedy pokud jde o středoevropský čas. Jedna hodina ráno.

Ano, Japonci proti Švédům a zároveň Tunisané proti Nizozemcům a ve 4 hodiny ráno potom výkop mají duely Paraguay-Austrálie a taky Turecko proti Spojeným státům americkým.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Celosidisová. Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucí delegace na summitu Severoatlantické aliance. Rekordní horka ohrožují taky Německo. Čeští fotbalisté podlehli Mexiku a na mistrovství světa končí ve skupině. Po dvou nehodách jsou kolony mezi Mirošovicemi a Čerčany, a to v obou směrech. A zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident je podle Petra Pavla automaticky vedoucím delegace na summitu NATO. O tom, jaké účasti se zúčastní, si rozhoduje sám. Pavel to řekl Radiožurnálu v reakci na výrok ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten kritizoval rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu. Podle Macinky šlo o pokus o ústavní puč a delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš, ano. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
2: Se kdokoliv podívá zpátky, kdo se jenom trochu věnovat pozornost faktům, tak uvidí, že půl roku se snažím o kompromis. Ten, kdo tu válku vyvolal, byla vláda a konkrétně ministr Macinka. Pokud by z jeho strany byla jenom sebemenší snaha o nějaký kompromis, tak jsme si celou tuhle situaci mohli ušetřit.
0: Ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezidenta do české delegace doplní. Podle Macinky by o roli Pavla v Ankaře měla rozhodnout vláda na pondělním zasedání. Dnešní noc dorovnala v Německu dosavadní teplotní rekord. V Porýni falci rtuť neklesla celou noc pod 26 stupňů. To se stalo za celou historii měření jen jednou před 7 lety. Teploty až 39 stupňů jsou dnes na celém území Německa s výjimkou jeho severozápadního cípu. Správa silnic dnes kvůli škodám z horka uzavřela dálnici A2 u Hanovru. Bavorský fotbalový svaz zrušil všechny zápasy a turnaje na nadcházející víkend. Severně od Berlína hoří 82 hektarů lesa v bývalém vojenském prostoru. Teploty budou stoupat až k 38 stupňům od zítřka, taky v Česku. Národní centrála proti organizovanému zločinu varuje před zvyšujícím se počtem případů kuplíství. Gengy dováží z Asie a Latinské Ameriky ženy, které jsou v Česku nucené k prostituci. Kriminalisté to uvedli ve výroční zprávě za rok 2025. Pachatelé jim původně nabízeli práci servírek, modelek a nebo prodavaček v Evropě. Pokračuje mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej.
3: V tomhle směru je ze stran pachatelů často užívána metoda tzv. Růžové ruky. To znamená, že oběť je znáborována osobou, kterou zná, často jinou současnou či bývalou obětí. Tato metoda využívající přirozenou důvěru je velmi účinná.
0: Ibehej dodal, že některé ženy jedou do Evropy i přesto, že ví, že budou provozovat prostituci.
4: Sport. Čeští fotbalisté nestačili na Mexiko a po porážce 0-3 s domácím týmem se loučí se světovým šampionátem. Ve skupině skončili poslední a do play-off tak nepostoupili. Hodně zklamaný byl po duelu v Mexico City kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.
5: Rád bych si z toho vzal, nebo aby jsme si všichni vzali to, že jsme měli tu čest reprezentovat náš národ na největším turnaji na světě, kde se chce dostat plno týmu, a my jsme měli to privilegium a čest být jedni z nich. Samozřejmě ty výkony, nebudeme si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali.
4: Naopak Jihoafričané ze skupiny postupují, Jižní Koreu porazili 1-0, Brazílie zvítězila nad Skotskem 3-0, Maroko nad Haiti 4-2, Švýcarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1. A tři fotbalisté Slávie, Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek, dostali povolení k tréninku se Slovanem Liberec. Jejich přestupy na sever Čech kluby dolaďují. Opačným směrem by měli zamířit Anš Gngesan a Tumani Diakité.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Brnem, nehody na trojce u Mirošovic i čtyřkol. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy vzniká dlouhá kolona kamionů. První část už za Tasovem na kilometru 159, krátce tam brzdí i osobní auta. Tam potom čeká další kolona i kolem exitu 182. Popůvky a hlavně v Brně mezi sjezdy k výstavišti na D2 je to na 20 minut. Na silnici 3 Praha Benešov čekejte dlouhé kolony po dvou nehodách. Nejdřív u sjezdu na čtyřkoli nabouralo nákladní auto do mostku, jede tam každý směr jedním pruhem, a hlavně se za Mirošovicemi potom v koloně střetlo auto s motorkou. Tam byl provoz nějakou dobu úplně zastavený, teď už ho pouštějí kivadlově. Kolony na desítky minut odpišel do Mirošovic i od Mirošovic ke čtyřkolům. Nemá smysl to objíždět, místní komunikací se Senohrabskou z Mirošovic na pěti hosty i tam řeší nehodu.
7: Jsou tam dvoje hasičský auta, sanitka, je to tam totálně zablokovaný.
6: V Praze řada odpoledních kolon, mimo jiné na hlavní části okruhu fronty před Ořechem, jak od nájezdu z D5, respektive kamiony z D5 skoro od Loděnice, tak i z druhé strany kolona před Ořechem od Lochkova, a ta zpomaluje, protože za připojením od Barandova jsou teď dvě nehody za sebou v levém pruhu. A na magistrále se tvoří kolona v Argentinské od hasičů nahoru do Holešoviček k Bulovce, překáží tam porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy.
7: Hezké čtvrteční odpoledne, krásný teplý den, 15 hodin, 5 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Tenista Vít Kopřiva nepostoupil do semifinále travnatého turnaje na Mallorce. V dnešním čtvrtfinále prohrál se 63. hráčem světa, Američanem Quinnem, ve třech setech. Duel ztratil po 2 hodinách a 7 minutách, tak to dneska bude na tenistkách, protože dvě se pokusí postoupit na svých turnajích mezi nejlepší 4. Když začneme v Británii, tak na turnaji v Eastbourne Tereza Valento bude hrát s Němkou Mariovou, to je duel, který by měl začít už v téhle hodině, no a později odpoledne, pravděpodobně někdy po 17. hodině v Německu, v Bad Homburgu, Karolína Muchová nastoupí do zápasu proti Dánce Tausonové. Teď už Linkin Park, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
8: a Karel Janů.

0: 15 hodin, 9 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. Pro české fotbalisty mistrovství světa skončilo po porážce v Mexico City s domácí reprezentací 0-3. Obsadili ve své základní skupině poslední místo. Po 16. hodině vám na radiožurnálu Sport nabídneme v repríze dnešní desítku Pavla Horváta, ve které jsme vystoupení národního týmu podrobně probírali. Teď se ale vraťme ještě do noci. Rozhodující zápas s Mexikem napjatě sledovali taky hosté v hospodě v centru Brna, která měla kvůli tomu otevřeno i v brzkých ranních hodinách.
1: Je lehce po půl třetí a přicházím do hospody v centru Brna, kam se postupně schází další fanoušci českého národňáku. Důvod je jediný, zápas s Mexikem, který může Čechy posunout k vyřazovacím bojům. Potkávám tu i fanouška Daniela.
2: Tři body.
1: Daniel je jedním ze 40 hostů, kteří obsadili skoro všechny židle v tomto podniku. S takovou účastí je spokojený i jeho provozní Tomáš Mago.
3: Říkal jsem si, jestli to opravdu naplníme, ale dnes to bylo teda tak akorát, máme to naplněné z 90% v podstatě. Takže jsme spokojeni.
1: Spokojenost se ale obrací ve frustraci. První gól Mexika přichází v 55. minutě, ten druhý o 6 minut později.
4: Máme tady hojnou účast, kdečka jdou a v tuhle chvíli teda prohráváme, tak je to takový trošku smutný, ale snad věříme, že ten zdárný konec bude dobrý pro nás.
1: Říká výčepní Ruda Forman. Tahle naděje se ale definitivně vytrácí s třetím a posledním gólem Mexika.
5: První poločas byl skvělej, snaživej, měli jsme více hry. Druhý poločas, aby byl upřímnej, slabý, slaboučký, katastrofa.
1: Hodnotí Daniel. Souběžně se hrál i druhý zápas skupiny A, kde doposud poslední Jižní Afrika porazila Jižní Koreu 1-0. Čeští fotbalisté se tak i kvůli tomu se šampionátem loučí už ve skupině.
6: Takže za 4 roky znova?
5: Za 20.
1: Doplňuje se smíchem Daniel. S odcházejícím českým týmem tak odchází i zklamaní návštěvníci brněnské hospody. Pro ně tak bude tohle ráno hořké. Z Brna Jakub Holler, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Český hokejbalový tým na domácím mistrovství světa v Ostravě v základní skupině neprohrál, do play-off jde z nejlepší možné pozice, velkou zásluhu na tom má i brankář Vojtěch Mokrý, který odchytal 4 z 5 utkání s českým reprezentantem a zároveň golmanem extraligové Mladé Boleslavy, si v dějišti povídal Adam Kodet.
1: Vojtěch Mokrý, brankář českého hokejbalového týmu na mistrovství světa v Ostravě, tak když se to takhle řekne, brankář národního týmu na domácím šampionátu, jaká to je čest si tady zahrát?
2: Tak samozřejmě je to skvělý, vždycky, když máte na sobě reprezentační dres, je to perfektní. Ještě bych to chtěl, aby to tak bylo i v hokeji, ale zatím hokejbal, tak jsem za to samozřejmě rád.
1: Výsledky zatím v základní skupině je skvělé, 5 zápasů, 5 výher, tak jaký zatím z toho týmu máte dojem?
2: Tak samozřejmě dojem je skvělý, věděli jsme, že tady máme silné kluky, neskuteční, jsou jako na balónku, dobře brání, takže zatím na to všechno vycházelo, ale teprve ten pravý hokejbal přijde až pátek.
1: Bude to hodně velký rozdíl, protože v základní skupině oba dva medailisty, kromě tady vás z toho minulého šampionátu Kanadu i Spojené státy jste porazili, čekáte, že do play-off do těch zápasů, pokud na ně narazíte, půjdou s něčím jiným?
2: Myslím si, že to bude prakticky možná i stejný, možná víc silové, ale určitě se to bude řezat a to bude dobrý.
1: Pro vás už to je tak nějak pravidlem, že si v létě zpestrujete tu přípravu hokejbalem nebo možná v minulosti nějakým inlinem, tak nemůžete bez těch zápasů být?
2: Nemůžu, ale už jsem říkal, už toho mám celkem dost, letos vlastně žádný víkend, možná jeden jsem měl volný a taky bych si potřeboval někdy odpočinout, ale vlastně vždycky, jak přijdu zase na ten hokejbal, tak mi to hned přejde a jsem rád, že tady můžu s klukama být.
1: Jak se na to tváří v klubu v Mladé Boleslavi, že hrajete tady a nejste teďka s nimi v té přípravě?
2: Tak samozřejmě ptal jsem se jich hodně dopředu, kdybych se dostal do té finální nominace, jestli by mě pustili nebo ne. Řekli, že jo, hlavně ať se nezraním, tak dělám všechno pro to, abych se nezranil.
1: Trenér golmanů Filip Šindelář hrál v minulosti hokejbal, tak nemusel se za vás trochu přimlouvat.
2: To nevím, to mi neříkal, ale řešil jsem to samozřejmě i s ním, s vedením jsme všechno řešili, tak pustili nás, tak je to dobrý.
1: Stále se povídáme s brankářem hokejbalové reprezentace Vojtěchem Mokrým, ale samozřejmě také brankářem Mladé Boleslavy v extralize. V čem je ten největší rozdíl, když hokejbal se hraje bez bruslí a s míčkem pro brankáře?
2: To teplo je nejhorší. I když v Boleslavi máme teplo, ale tady to je opravdu šílené. A samozřejmě ten balónek je nepříjemný, plave ve vzduchu, občas párkrát promáchnu. Někdy mi přijde třeba Slovákama, jak tam střílel z jedničky, takže jsem vůbec neviděl ten balónek, jenom jsem nějak instinktivně šel, kde by to mohlo být a samozřejmě jsem to netrefil. Pro mě pro golmana si myslím, že to je hodně podobné tím, že mám ještě přidělané na betonech ty slidery, takže mi to klouže v podstatě jak na ledě.
1: Zrovna jsem se na to chtěl zeptat, co výstroj, jaké tam jsou odlišnosti od té, co máte na sobě na ledě?
2: Prakticky jenom ty boty, no, to je jediná změna. Ty betony, no, občas záleží, jaký je povrch, tak někde to klouže víc, někde míň, ale říkám, kdybych neměl ty slidy, tak to asi ani nehraju ten roky, protože bych to nezvládl.
1: Říkáte o tom vedru, to asi člověk s tou golmanskou výstrojí na sobě propotí asi to rybano, všechno, co máte na sobě, tak 3x, ne?
2: Jo, to právě, když jsme hráli s tou Kanadou, tak na druhý den jsem měl volno a přišel jsem, furt jsem měl věci mokré, takže jsem to valil všechno na sušák a fakt je to nepříjemné a nedokážu si představit, kdyby tady bylo vyprodáno, jak by to tady vypadalo. No.
1: Stále u mikrofonu brankář české hokejbalové reprezentace Vojtěch Mokrý. Češi naposledy vyhráli zlato v roce 2011, což už je docela vousaté vítězství, tak stalo by to asi za to tady v Ostravě změnit.
2: Jo, bylo by to skvělé. Samozřejmě musíme jít zápas od zápasu, ale to zlato by bylo určitě krásné.
1: Cítíte, že v tom týmu to je, že tam je ten hlad a ta vítězná mentalita, protože jak jsme říkali, zatím jste ještě neprohráli.
2: Jsem si jistý, že ten hlad tam je. Jsme dobře sehraný tým a věřím, že když budeme dělat to, co se po nás chce, takže to jsme schopni zvládnout.
1: Říká brankář české hokejbalové reprezentace Vojtěch Mokrý. Z Ostravy Adam Kodet, Radiožurnál.

Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů na post, který letos uvolní Francouz Ligue Tardif. IIHF zveřejnila seznam kandidátů na jednotlivé posty na svém oficiálním webu.

0: Už přes dva roky má v našem vysílání pevné místo fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta, který právě vbíhá do našeho studia. Pavle, pojď, už ti to měří.
2: Dobrý den.
1: Pavel si vzal dneska vodu, protože už začíná asi období sucha.
2: Honzo, já si beru dva kelímky na každou desítku, vychází mi to na 25 minut jeden.
3: Každé pondělí náš expert mluví o aktuálním fotbalovém dění, hlavně v domácí šancelize.
2: Já si prostě myslím, že ty rozhodčí by měli být striktní a od první minuty dávat žlutý karty. Já vím, že lidi pak, když se vyhraje, tak řeknou, to je super, oni měli emoce a hádali se tam a rvou se o to, ať se rvou, ale ať už nekecají o tom, jako co ten rozhodčí písknul nebo nepísknul.
0: Ve čtvrtek pak vedle Pavla Horváta usedají ve studiu zajímaví hosté, kteří sdílí své příběhy.
4: Jsem bydlel v jednom z bytů od majitele, domluvili jsme se na nějakém nájmu, no a když jsem mu to chtěl vlastně měsíčně posílat, tak on mi říká, hele, dávej si to bokem, pošleš mi to jednou za půl roku. Za půl roku jsem přišel, začal jsem hrát velmi dobře, on mi řekl, nemám teďka na to čas, nezlob se. No a my jsme postoupili, tak jsem za ním šel a říkám mu, už bych vám to chtěl fakt zaplatit. On mi říká, ty mi nic platit nebudeš, to máš jako bonus.
3: Desítka Pavla Horváta dvakrát v týdnu v pondělí a ve čtvrtek od 10 hodin na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Kateřina Sousidisová. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dnes dopoledne přišel k výslechu. Cenový strop pohonných hmot zítra znovu mírně klesne. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu bude stát na nejvýš 40 korun a 42 haléřů, tedy o 12 haléřů méně než dnes. Naftu pak čerpací stanice v Česku můžou prodávat maximálně za 630 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů méně než dnes. Projektanti připravují přístaviště pro malé lodě v Lysé nad Labem. Kotvit by tam mohlo až 43 lodí. Odhadované náklady na vybudování jsou 300 milionů korun a stavět tam začnou dělníci nejspíš v roce 2028. Ředitelství vodních cest plánuje i další kotviště v Neratovicích anebo v Kostelci nad Labem.
0: Sport.
5: Hokejista David Kemp končí v NHL ve Washingtonu. Klub ho poslal do Buffala výměnou za jiného útočníka Alexe Taka. Pro českého reprezentanta budou Sabres pátým angažmá v zámořské lize. O přestupu informovala NHL na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 před Brnem, kolony taky na trojce před Mirošovicemi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se stále tvoří velmi dlouhá kolona kamionů. V pravém pruhu dojíždí se do ní za exitem Tasov kolem kilometru 157. Krátce tam brzdí i osobní auta. Ta se potom rozjedou a čeká je další velmi hustý provoz kolem sjezdu na Ostrovačice kolem exitu 178. Kolony potom hlavně v Brně mezi sjezdem k výstavišti a na D2. Je to už skoro na půl hodiny. Na výjezdu z Prahy dálnicí D1 směr Brno teď se rozjíždí kolona od exitu 2 Opatov. Za průhnicemi na 8. kilometru přemístovali transport vězňů z porouchaného autobusu. Byl zabraný pravý pruh, teď už jenom odstavný. Na silnici 3 Benešov Praha se stále tvoří dlouhá kolona. Od sjezdu na Pišeli je to navíc jak půl hodiny před Mirošovice, kde se po střetu auta s motorkou jezdí k Jevadlově. Kolona se tam tvoří i směrem opačným na Benešov z Mirošovic a velmi hustý provoz je už před sjezdem na silnici 3 na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno od 18. kilometru k exitu 21. A v Praze řada odpoledních kolon na Pražském okruhu před Ořechem od Lohkova i od nájezdu z D5. A kvůli porouchanému autu v Holešovičkách z centra u Bulovky jsou kolony už z argentinské od hasičů a taky z tunelu Blanka od sjezdu na Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne polojasno až skoro jasno, teploty vysoké kolem 34 stupňů, v noci pak taky jasno a teploty klesnou na 20 až 15, v údolích místy naměříme jen kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Hezké čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku, tedy Radiožurnál Sport. 15 hodin 37 minut. Čeští fotbalisté už se s mistrovstvím světa v Severní Americe bohužel rozloučili, ale boje v základních skupinách budou pokračovat i další hrací den. Celkem 6 zápasů je na programu dnes večer a v noci na zítřek. Mluvit o nich teď budeme s Jakubem Markem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zajímavý zápas může přinést souboj Švédska s Japonskem, protože oba týmy mají šanci vyhrát skupinu. Zároveň přitom můžou skončit až třetí, tak jak to aktuálně vypadá v této skupině?
1: V čele jsou fotbalisté Nizozemska se 4 body, pouze o skóre před Japonci, Švédové pak mají o bod méně. Nizozemci ale teď budou mít papírově nejslabšího soupeře, v 1 hodinu v noci nastoupí v Kansas City proti Tunisku, které už je bez naděje na postup do playoff. Tunisané navíc po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídali trenéra a pak přišla další vysoká prohra 0-4 s Japonskem. Kouč Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře nepodceňuje.
2: Přijde mi, že tým, který odehraje 2 utkání, během nich utrpí 2 vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
1: V 1 hodinu v noci českého času začne i zmiňovaný duel Japonsko-Švédsko.
0: Naději na postup ze skupiny má stále ještě Curaçao, které je součástí Nizozemského království. Jaké jsou vyhlídky této reprezentace z malého ostrova v Karibiku?
1: Podobné jako byly šance Česka před zápasem proti Mexiku, Curaçao má 1 bod, a to díky bezbrankové remíze s Ekvádorem, a potřebuje dnes ve 22 hodin porazit pobřeží slonoviny. V paralelně hraném zápase vyzve Ekvádor už jisté vítěze této skupiny Němce. Pro úplnost ve 4 hodiny ráno českého času znovu samozřejmě začnou zápasy Spojené státy Turecko a Paraguay Austrálie. V prvním duelu prakticky o nic nepůjde, protože Spojené státy už jsou jistě první ve skupině a Turci poslední. Duel Paraguay-Austrálie bude soubojem o druhé postupové místo.
0: Na Radiožurnálu Sport samozřejmě o všech zápasech uslyšíte. Teď jsme vás na ně pozvali s Jakubem Markem. Díky moc.
1: Díky, hezký den.

0: Alanis Morissette, 15 hodin 44 minut, krásný čtvrtek 25. června. Všem, kteří nás posloucháte, v Praze dnes končí největší multisportovní akce v Česku, tedy olympiáda dětí a mládeže. No a centrem dění je teď pražské výstaviště, kam míříme za naším reportérem Karlem Schambergerem a přejeme hezký den.
1: Hezký den.
0: Karle, proč tedy právě pražské výstaviště?
1: No tak mimo to, že tady najdeme soutěže v lukostřelbě, stolním tenisu, judu nebo šermu, tak právě tady se každý den koná medailový ceremoniál, který dnes bude doplněn ještě o udělení ceny Fair Play a také o několik ať už formálních či neformálních rozhovorů právě u příležitosti konce olympiády dětí a mládeže v Praze. Té se zúčastnilo téměř 4000 sportovců, většina z nich už má své závody za sebou, dnes skončily anebo ještě končí, hlavně týmové disciplíny, například tedy fotbal, házená nebo basketbal.
0: Docela hezky vám tam taky, Karle, hrajou, tak jak si užili mládežnickou olympiádu samotní sportovci?
1: On tady před malou chvílí na pražském výstavišti u Křižíkovy fontány skončil první medailový ceremoniál tohoto dne, kterého se zúčastnili tedy hlavně atleté, a večer bude probíhat ten úplně konečný medailový ceremoniál i s těmi formalitami, které jsem zmínil. Jak si užili mládežnickou olympiádu samotní sportovci, to si můžete poslechnout v naší anketě.
2: Taky výborný, je to hodně podobný tý klasický olympiádě, že jo?
3: Tak jako za mě ODM byla fakt jako dobrá, hodně mi to dalo.
4: Jo, já jsem si to užil, jo, atmosféra byla hezká, bavilo mě to.
5: Byla suprava. No a se mi líbilo to závodění a ta atmosféra.
1: Mimochodem, přidanou hodnotu olympiády dětí a mládeže je také setkávání s několika elitními sportovci. Například dnes předával medaile právě zmíněným atletům a medaile elitní český výškař Jan Štefela.
6: Bylo to úžasné, já jsem si opravdu připadal, jako kdybych, jak já jsem zažil, že už v Paříži olympiádu, takže pro ty děti si myslím, že to musí být skvělá motivace do budoucích let. A doslova mě mrzí, že jako mladší jsem začal celkem pozdě, takže jsem olympiádu dětí a mládeže nestihl, takže to mě mrzí, no.
1: Řekl tady olympijský účastník her v Paříži atlet Jan Štefela, ale těch sportovců na olympiádě dětí a mládeže bylo mnohem víc. Olympijský vítěz kajakář Josef Dostal, hokejový mistr světa Roman Červenka, tak to bychom v tom výčtu několika desítek jmen mohli úplně v pořádku a v klidu pokračovat.
0: Pojďme tedy na něco jiného, pojďme na závěr říct, který kraj ovládne letošní olympiádu dětí a mládeže, už je to jasné?
1: Není, ale vypadá to, že zlato zůstane doma, tedy v hlavním městě. Pražané jsou v průběžném pořadí ve vedení a dokonce soutěží zbývá už jen pár závodů. Zajímavé je, že Praha vede navzdory tomu, že má méně medailí než druhý středočeský kraj. Do bodování se totiž počítají nejen medaile, ale také všechna umístění do 10. místa. A na bronzové příčce, tak na té je aktuálně Jihomoravský kraj.
0: Olympiáda dětí a mládeže, právě o tom jsem si teď povídal s kolegou Karlem Schambergerem. Děkujeme a zdravíme na výstaviště.
1: Hezký den z výstaviště.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Čeští fotbalisté opustí mistrovství světa po základní skupině. Na závěr prohráli v Mexiku s domácí reprezentací 0-3. Znamená to, že v tabulce skončili s jedním bodem na posledním místě. V předchozích zápasech národní tým totiž prohrál s Jižní Koreou 1-2 a remizoval s Jihoafrickou republikou 1-1. Trenér Miroslav Koubek po vyřazení mluvil i o tom, jestli chce u týmu pokračovat.
2: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
3: Za ten turnaj jenom jeden bod vypadnutí už po základní skupině. V čem vidíte hlavní příčiny z vašeho pohledu?
2: I když ty výkony, zejména ty první dva zápasy, nebyly dobré, tak jsme z nich měli vytěžit víc bodů a tam bude asi ta příčina. No. Bodů jsme neměli daleko, ale rozhodující byla ta remíza s Jižní Afrikou, kdy jsme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. Tam se to ukazuje jako klíčové, že máme ten jeden bod. Takže výkony nebyly dobré, určitě nebyly dobré, ale šance byla.
3: Pane Koubku, když jsem mluvil o tom, že ty výkony nebyly dobré, nepotkali se hráči s formou a musel se hodně měnit tu sestavu, vlastně pokaždé jste udělal třeba 3 až 5 změn, tak bylo to tou neformou hráčů?
2: Ano. Nás tady doběhl určitě náročný program, sami novináři jste u toho byli, jak z pohledu klimatu, přeletu a tak dále, a to se ale nechci vymlouvat. Jenom si můžu otázku položit třeba, proč Mexiko nepřijde do Dallasu hrát fotbal.

0: že jo, s váma a tak dále, ale to je také jen tak na okraj. My jsme to měli nejtěžší a nebylo to jednoduché, takže tohle to nás určitě dobíhalo. Nechci říct, že úplně doběhlo, to je bylo laciný a velmi špatný ode mě vzít to jako nějaký zásadní problém, nepřekonatelný, ale v souvislosti, co jste naznačil, že někdy hráči, s kterými jsme počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. To nás zaskočilo, to je pravda. Někteří hráči prostě z nějakých důvodů, možná, že vyčerpaní ze sezóny, nebo tam byly zranění a menší trénovanost v přípravném období krátkém mohla způsobit pokles formy, a bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat a došlo k té rotaci, po které jsem vůbec netoužil.
1: A trenér Miroslav Koubek pak mimo jiné mluvil také o tom, co mistrovství světa ukázalo o českém fotbale.
0: Ukázalo to, co všichni dobře víme, že musíme zlepšit technickou stránku výkonu, vybrat hráče, kteří jsou konkurenceschopní v těchto atributech. Ono se to tady opakuje dlouhá léta, jo, že prostě český fotbal v tomto zaostává. Já jsem to už několikrát prohlásil, že musíme zvýšit takovou tu hernost prostě našeho projevu. Naznačil jsem to se zaměřit na personální téma a ty hráče, kteří se jaksi klubou někde v našem podhoubí fotbalovém, a my o nich víme, začít zabudovávat.
1: Říkal po konci české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu kouč Miroslav Koubek. Z Mexika Mirko Vasič, Radio.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causubisová a zprávy. Ode dneška je znovu možné žádat o podporu v rámci Nová zelená úsporám. Po dvou zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 160 lidí. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Mexikem a skončili poslední v základní skupině. Dlouhé kolony kvůli nehodě u Mirošovic popojíždějí na silnici 3 Benešov Praha. A zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Ode dneška se dá opět žádat o podporu v programu Nová zelená úsporám. Tentokrát ale bude nabízet hlavně bezúročné úvěry, maximálně ve výši 2 miliony korun. Dotaci od státu můžou dostat jen domácnosti s nižšími příjmy, říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
4: Až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
3: První peníze domácnosti získají letos na podzim. Majitelé rodinných domů můžou na renovace získat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je to 750 tisíc na byt. Ve Venezuele po sérii zemětřesení dál pokračují rozsáhlé záchranné a pátrací operace. Podle prezidentky Delcy Rodriguezové zemřelo nejméně 160 lidí, dalších více než 900 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste.
5: Dva na sobě nezávislé otřesy zasáhly sever Venezuely v podvečer krátce po sobě. V tu dobu lidé slavili státní svátek a většinou trávili volný den společně doma. Celou noc pak prohledávali záchranáři desítky zřícených budov ve městě La Guaira. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak padají kusy stěny v terminálu letiště v Caracasu. To teď zůstává uzavřené. Prezidentka v zemi vyhlásila stav nouze. Díky tomu do Venezuely začne proudit mezinárodní humanitární pomoc. Záchranáře už vyslali Spojené státy a pomoc nabídlo i Česko. Hasiči jsou připraveni vyslat speciální tým na vyhledávání lidí v sutinách. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Cestující by měli řešit kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety bez zbytečných odkladů. Upozorňuje na to Evropské spotřebitelské centrum před začátkem letních prázdnin. Lidé mají při dalším zpoždění letů nárok na proplacení stravy a ubytování. Pokud je na vině dopravce, pak můžou požadovat taky finanční náhradu škody. Potvrzuje to mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková.
6: Většina zpoždění v letních měsících je způsobena faktory, které letecké společnosti nedokáží ovlivnit, tedy zejména přetížení vzdušného prostoru a jeho regulace. Časí, kapacitní omezení letišť a další faktory. Cestující nemá právo na finanční odškodnění, pokud bylo zpoždění letu způsobeno mimořádnými okolnostmi.
7: Sport. Čeští fotbalisté získali ve skupině mistrovství světa jediný bod a do play-off neprošli. Ve třetím duelu na turnaji prohráli s domácím Mexikem 0-3. Podle trenéra Miroslava Koupka nebyly výkony dobré, i protože někteří reprezentanti nepřijeli v ideální formě a proto bylo potřeba měnit sestavu.
8: Někdy hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo. A bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to dva zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat.
7: Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0 a postoupila do play-off. V něm si zahraje i Brazílie, která porazila Skotsko 3-0 a Maroko po výhře 4-2 nad Haiti. Švýcarsko zvítězilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem, taky po nehodě na trojce u Mirošovic. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy za exitem Tasov kolem 160. kilometru opatrně dojíždějte do kolony v obou pruzích. Osobní auta to mají na 10 minut ke sjezdu 162 velká Bíteš, kamiony v pravém pruhu se pak sunou dál do Brna. Levý pruh se znovu plní za Ostrovačicemi ze 180. kilometru, jede se pomaleji do Brna, kde pak kolona až zastavuje mezi sjezdy k výstavišti a na D2. Tenhle poslední úsek je až na 40 minut. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Židlochovice čekejte kolonu ze 14. do omezení na 16. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Silnice 3 Benešov Praha, komplikace po srážce auta s motorkou před Miršovicemi. Kyvadlový provoz, kolona dlouhá hlavně směrem na Prahu od sjezdu na 4 koli až na půl hodiny. Směrem na Benešov před nehodou fronta z Miršovic zhruba na 10 až 15 minut. Nepokoušejte se to obět místní komunikací Senohrabskou, ta je kvůli jiné nehodě ucpaná taky obou směrem. V Praze na jižní spojce směr Černý most, nehoda před Lanovým mostem, předtím porouchané auto za Spořilovskou, kolona předtím vším minimálně na 20 minut na spojce od podjezdu magistrály a taky ze zhora z Brněnské od exitu 2 Opatov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
10: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31. Kolik zprávy?
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Hezký den, vážení posluchači. Dnes máme v trochu jiném složení a trochu jiném formátu, protože se chceme věnovat světovému šampionátu ve fotbale, který dnešním ránem pro české reprezentanty skončil. Pavel Horvát to na dálku sledoval, už o tom mluvil taky na Radiožurnálu Sport, ale přeci jenom ještě to teď hodně rozebereme. Hezký den.
12: Dobrý den.
11: No a spolu s námi je tady ještě Tomáš Petr, náš redaktor, fotbalový reportér. Hezký den i tobě.
12: Pěkný den.
11: A zapojit se můžete i vy, vážení posluchači Radiožurnálu Sport, na čísle 221 552 222, tak jak už jste zvyklí. Pavle, průvodní slovo, jak hodnotit turnaj? Já vím, že to máš rád tu otázku, ale...
12: Tak jelikož jsem od půl třetí vzhůru, tak už jsem na tuhle otázku odpovídal vlastně 4x dneska a... Samozřejmě nemůžeme být spokojení, to je prostě bez debat. Myslím si, že musíme být spokojení s tím, že jsme se tam prostě probojovali. Když si vezmeme, jakou kvalitu měli Irové, jakou kvalitu měli Dánové a my jsme prostě na tom šampionátu byli na úkor těchto dvou mužstev, nebo nejenom těchto dvou mužstev, tak si toho musíme hrozně vážit. Na další pohled, samozřejmě ty výkony a výsledky prostě byly zklamáním. Určitě je to na ne hlubší, ale hlubokou analýzu toho, proč to všechno bylo. Můžeme se bavit o počasí, o nadmořské výšce, o cestování, ale musíme a měli bychom se bavit hlavně o kvalitě předvedené hry a o kvalitě hráčů, protože tam jsme prostě zaostávali bez ohledu na všechny tyhle ty důvody, které jsem předtím předeslal, tak jsme prostě v kvalitě těch hráčů, v technickém provedení, v práci s míčem, v rychlosti jsme prostě zaostávali a to vlastně bylo to smutné, no.
11: Tomáš Petr to viděl stejně, zaostávali jsme třeba i za Jihoafrickou republikou, už to taky zaznělo, že drtivá většina jejich týmu působí v tamní lize.
13: No, zaostali jsme minimálně o 3 body, jestli to v rychlosti správně počítám. Jak říkal Pavel Horvát, tak já bych citoval Vladimíra Coufala, jediné pozitivum je, že jsme tady byli, prohlásil po turnaji. Takže to je ta pozitivní věc, řekněme. Jinak mě naskočila ta hláška z filmu Vesničko má středisková, že přijdu, až budeme nastavovat zrcadlo, tak myslím, že tenhle šampionát asi docela dobře nastavil to zrcadlo, v jaké pozici aktuálně český fotbal je a že můžeme možná pomýšlet výš, asi bychom měli, protože ambice nás mohou posunout dál, ale to aktuální rozpoložení sil je asi opravdu takové, že účast je v tuhle chvíli, řekněme, maximem toho, co se dá předvést.
12: No, je hrozně těžký, říkám správně, hrozně těžký jako hráč být objektivní. Jo, to málo kdo to zvládne ohodnotit sebe, že se mi dařilo, nebo se mi nedařilo, nebo nám to vyšlo, nebo nevyšlo. Jsou velmi těžký ty flash interview hned po tom zápase, protože ty kluci jsou v emocích, jsou v únavě, jsou zklamaný, nebo naopak v nějaký euforii z dobrýho výsledku nebo výkonu. Takže já si opravdu rád počkám na ty rozhovory, až si to ty kluci třeba i pustějí. Pochybu, že si to někdo bude pouštět, protože to je masochismus. Ne, opravdu, málo kdo je schopný se koukat na, ani já jsem to neměl rád se koukat na jednak svoje chyby, samozřejmě, když ti to trenér ukazuje na videu, a pak i na zápasy, který jsem viděl, že vlastně se mi nepovedly, nebo jsme v nich jako nebyli úspěšní, tak jsem se na ně koukal minimálně.
11: Ale když se ti povedly, tak se koukal.
12: No, tak to je jasný, to chceš vidět, že jo, co se ti povedlo, ale to, co si zkazil, myslím si, že teď konkrétně řeknu ten moment před tím včerejším dnešním prvním gólem proti Mexiku, tak když to, až to ty kluci uvidějí, tak řeknou, proč já jsem tam nešláp, třeba ten Láďa Krejčí, nebo Lukáš Čer, proč jsem tam nešla, proč jsem neudělal faul, protože to bylo vlastně jednoduchý k vyřešení. Přesto se nám to nepovedlo a takovýchhle momentů samozřejmě tam byla spousta, jo. Takže není jednoduchý to takhle z volej hodnotit jako hráč nebo jako trenér. Samozřejmě těch odborníků nás je spousta, všichni jsme to viděli, že to je špatný a teď jako do nich. Já se budu snažit nabídnout jako ten pohled toho hráče prostě. No.
13: Můžu ještě, mě zaujalo, jak Pavel Horváth říkal, že už vlastně je to přece jenom odstup od toho zápasu, že už se k tomu vyjadřoval několikrát. Tak by mě zajímalo, jestli se ti to taky rozleželo už za ty, kolik je to teďka?
11: 4 hodiny.
13: 4 hodiny, 5 hodin, nevím. Tak jestli třeba ten pohled se trošičku změnil, anebo jestli ti tam ještě doskočilo něco dalšího?
12: Vaděj mi vlastně ty góly, které jsme dostali. Ten třetí už neberu, to už jako jedno. Nic neřešilo, ale vaděj mi ty dva góly, které jsme dostali, protože šli ubránit prostě. Jo, nebylo to, že nás přehráli, nebylo to, že tam byly lepší akce, z které góly nepadly, už první půli, špatný zakončení, tam nás jako rozebrali, tam si to dali prostě velký tlak a z toho prostě to, ale tady ty góly, prostě ty první dva góly podle mě šly ubránit a mě mrzí, že jsme je neubránili, protože si myslím, že ten výkon, teď už je ten fotbal, nebo tady ten fotbal je rozdělený na čtvrtiny, takže v první čtvrtině vlastně se nebylo co vytknout klukům, protože šli naplno, byli dobře bránili, dobře represovali po té ztrátě, byli nepříjemní, kdykoliv to šlo, tak Mexikánům to prostě stížili, jo, pak už ta druhá, vytvořili jsme si tu šanci, kterou bohužel jsme neproměnili, ale bylo to dobrý vlastně, bylo to dobrý, ten nástup se nám fakt jako povedl. V té druhé čtvrtině už, jak jsem říkal, Mexičani si tam vytvořili dvě takové fakt jako dobrý pozice, myslím si, že tam už malinko jsme zase ztráceli a druhá půle vlastně ovlivněná tím brzkým gólem, no a trošku pro mě překvapivý střídání Denise Višinského, protože jako on jedinej v té první půli, nechci jedinej, ale dělal problémy, byl schopnej obejít hráče, byl v tom zakončení, byť se mu to nedařilo úplně tak, jak by chtěl asi a jak jsme jako od něj zvyklí, tak mě to trošku překvapilo i potom, já nevím, jestli to tam budeme zmiňovat, že samozřejmě trenér Koubek říkal, že už byl unavený a on se cítil dobře, takže je to takový i o té komunikaci. Vím, že teďka je to moderní, ve Spartě určitě to používají, že už vlastně vnímají, kolik ten hráč je schopnej uběhnout a jak se cítí, v jaký minutě, nebo kolik toho, protože ten přenos už je vlastně online, že ty sbíráš ty data jako aktuální z toho hřiště, tak jestli třeba tohle to používali kluci na nároďáku a prostě si vyhodnotili, že ten Denis už nemůže. Přišlo mi to malinko předčasný, ale nebylo to samozřejmě rozhodující, ale jsou to takové maličkosti, který jako svádějí prostě k těm diskuzím a k domněnkám.
13: Shodneme se na tom, že, jak ty jsi říkal, ta první čtvrtina zápasu těch 20-25 minut, asi to nejlepší, co pod Miroslavem Koubkem nároďák předvedl zatím?
12: Jo, slyšel jsem to, ono se to blbě poslouchá, protože ten výsledek konečný je 0-3, ale troufnu si říct, že opravdu ta první čtvrtina byla asi nejlepší, to, co jsme na tom mistrovství předvedli.
13: Nemyslím i z baráží třeba, i kdybychom zapojili tu baráž a přáteláky.
12: No, asi jo, tak ta baráž, tam si nemusíme nic nalhávat, jsme byli dvakrát prostě pod tlakem, jako, jak jsem chtěl říct, jako, ale ale byli jsme pod velkým tlakem a přežili jsme to díky těm penaltám, díky tomu srdci, díky tomu, že ty kluci prostě šli na krev a přiklonilo se k nám štěstí, to si myslím, že jsme viděli všichni.
11: Říká Pavel Horvát v desíce Pavla Horváta, jsme tu i s Tomášem Petrem a teď s jedním hodně trpělivým posluchačem. Dobrý den, díky, že jste zavolal.
14: Dobrý den, zdravím Juraj, ináč já jsem těž od poltretěj na nohách, ale do práce jsem nešel, zdravím Pavla. Já mám otázku, ako nie je to smutné, že dva zápasy po sebe, najlepší hráč Láďa Krejčí, obránca, útočníci úplne nuloví. Samozrejme, ako boli ste na majstrovstvá sveta, gratulácia veľká. Ja tomu chlapcovi to strašne želám, Láďikovi Krejčímu. Ale otázka na Pavla, neprerastol Láďa Krejčí už kluby ako Žirona a Wolverhampton? Ukázal, že proste, ja neviem, možno je to len taký môj pohľad, ale keby bolo tak polovička mužstva nastavená v hlave, tak jak Láďa Krejčí, tak si myslím, že ten úspech by bol ďaleko lepší, lebo ten chlapec, ten tam necháva úplne všetko, srdce, proste, to je bojovník, ako dovolím si tvrdiť, že posledních 10 rokov nebol v mužstve takový, vy máte také krásne slovo, že srdcař, tak nebol v českom mužstve taký srdcař, jak Láďa Krejčí. Zdravím vás a já si vás dopočuvám a pojďme si trošku láhnout. Díky, ahojte.
11: Jure, děkujeme.
12: Děkujeme. Já si nemyslím, že by byli jako naši hráči špatně nastavení. Myslím si, že pak nás možná doběhlo to prostředí. Teď nemyslím zase tu nadmořskou výšku. Já si myslím, že vnitro mužstvově, to je blbost, si kluci řekli, že se k tomu nebudou vyjadřovat, že prostě tohle téma hodí za hlavu, protože s ním nic nešlo dělat, jo. Takže chápu, že na tyhle ty otázky určitě budou jako odpovědi takový, že nám to nevadilo nebo vůbec jsme to nevnímali, ale já si myslím, že to nějaký vliv určitě v té druhé půli mělo a je jako dobrý, že to mužstvo ukázalo, že to umí, ale samozřejmě je potřeba hrát 90 minut a viděli jsme Mexiko, vlastně všichni zase ty hráči v té velké rychlosti s tím balónem, hra na jeden, na dva doteky. Já teďka vím, že v mladých kategoriích se hodně učí to, že by si měl hrát jako kličkovat a zkoušet věci, to je bez debat, ale pak vidíme, že na té nejvyšší úrovni vlastně hodně těch akcí je, že někdo zahraje z jedný nebo prostě velmi rychle na dva doteky a udělá něco překvapivého, takže i tohle k tomu patří a samozřejmě asi bychom se dostali k vývoji těch mládežnických hráčů, kdy je zapojovat, do jaký soutěže, kdy je přehodit k těm dospělým samozřejmě. Teďka tady je takový pojem future hráč, že některý hráči jsou prostě fyzicky jako slabší, takže se drží v těch kategoriích mladších, aby nedostávali od těch chlapů nebo od těch vyšších kategorií nařezáno. To jsou takové věci, které určitě jsou jako k diskuzi, určitě jsou navnímané jako z jiných fotbalových kultur, ale my si musíme prostě udělat nějakou svoji a zjistit to, proč ty hráče tady nemáme, jako včera 17-letý frajer byl na míči neskutečný, chtěl hrát pořád dopředu, chtěl hrát do finále, chtěl zakončovat, vymýšlet finální akce a přesto nekazil v 17 letech, je to neskutečný, jo, že takovýhle hráče má Mexiko, samozřejmě je to výjimečný, jo, ale my jsme je tamhle tyhle ty hráče nedostali nebo je nemáme a nebo jsme je neukázali.
11: Ano, to byl nejmladší Mexičan, co kdy nastoupil za reprezentační tým 17-letý Mora.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: Ještě tam byl dotaz od posluchače na ten útok a my jsme se na něco podobného bavili po utkání Česko-Mexiko s Miroslavem Jirkalem, tedy mužem, který pomáhal v reprezentační éře trenéru Karlu Bricknerovi. Tak si pojďme poslechnout to jeho hodnocení českého útoku.
15: Nemáme ukotvený ty hráče dobře na hřišti. To útoční rozestavení máme špatný. Máme krajní beky nebo halfbeky máme hodně dole. Nemůžeme se opřít o křídelní hru. To je obrovský problém tohohle týmu, že ty útočníci trpí nedostatkem centru i průniků křídel ze strany, aby dostali pod sebe balon. A tím pádem se ukotvíte na půli soupeře nebo ve vápně daleko, daleko díl, že ty hráče tam máme. Ale ty halbeci se vám zase vrací, zase nemáte křídelní prostory.
11: Tolik tedy Miroslav Jirkal, tak byl i tohle problém, proč pan posluchač asi správně neviděl téměř žádné zapojení, ať už to byl Patrik Šik, nebo třeba v tom dnešním utkání Adam Hložek, který vypadal trošku lépe za mě.
12: Tak já nevím, jestli tady úplně zacházet takhle do odborná, samozřejmě tohle už je jako analýza toho, jak to mužstvo hraje. Těch herních stylů je prostě spousta, každému mužstvu může vyhovovat něco jiného. Dneska tam byl pokus i o to přejítí na ty čtyři obránce a přesto jsme se nedokázali prosadit vlastně. Je to složitý, samozřejmě další věc je, že ať chceme nebo nechceme a budeme třeba kritizovat trenéra Koubka, tak prostě on s tím ústem neměl tolik času, vím, že tam bylo soustředění před tím šampionátem, ale ten trenér by s tím ústem měl projít nějaký ten klasifikační cyklus a ten taky, ale kvalifikační cyklus samozřejmě a ty hráče navnímat. On zná hráče z Viktorky, Plzeň zná samozřejmě kluky ze Sparty, ze Slávie osobně, ale nikdy s nima nepracoval, nebo možná pracoval, ale už je to opravdu minulost, takže tam jsme taky měli handicap a to nechci omlouvat, že jsme prohrávali, ale jsou to maličkosti, které prostě můžou ovlivnit ten celkový výkon a toho, koho ten trenér zvolí do té sestavy, vlastně ať už jako základní sestavu nebo jako střídajícího hráče.
16: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
13: Já bych řekl, že národní tým má dlouhodobější problém nalevo, kde David Jurásek samozřejmě teď byl zraněný, ale předtím úplně ta forma třeba také nebyla taková v těch posledních měsících, když to dáme na další úsek. A ve chvíli, kdy nebyl on, tak jednu dobu se uvažoval o Rinešovi, moc šancí nedostal, teď tam byl Zelený, vlastně místo něj zaskakoval Sojka, pak to hrál přes nohu Douděra, že i možná z tohohle důvodu tam zkrátka tolik míčů nebylo tak, jak by si asi posluchač představoval.
12: No tak i tohle samozřejmě je problém. Já si myslím teď třeba Anglie prostě brala hráče, který typologicky sedí trenérovi, samozřejmě i charakterovi, ale typologicky, aby to byli hráči, který spolu budou fungovat. Já si myslím, že tady to u nás úplně nebylo, ale přesně tyhle jména, Rineš je ten hráč, který je schopný distribuovat centry z levé strany, samozřejmě měl nějaký výpadek, nedařilo se mu, ale to ten hráč zažívá za tu sezonu několikrát, že prostě ti nevýjde zápas ze Spartě, seš pod obrovským tlakem. Myslím si, že předved za mě určitou kvalitu, je to možná jako hudba budoucnosti nalevo, moderní hráč, silovej, prostě silná levá noha, jak centr, tak zakončení. Takže jo, vlastně je mi líto Davida Douděry, protože já si myslím, že to je velmi dobrý hráč, ale napravo, tady celou sezonu odehrál ve Slávii napravo, jestli se nepletu, jestli jednou alternoval někde nalevo a v takovémhle zápase, kdy hrajeme s Mexikem na mistrovství světa o všechno, já vím, že pohybově je výborný, rychlostně, skvěle vybavený, jo, no ale hraje přes nohu, ty automatizmy, já bych to přirovnal, možná když si půjdeme každý ráno stoupnout k rybníku a nahážeš 100 kamenů levou rukou, tou druhou, tak možná za týden se jako zlepšíš o 5 metrů, o 10 metrů, ale ty vnímáš tu hru jako z pravý strany, já nevím, kolik odehrál David Douděra zápasů, 40 za tu sezónu, jo, a teďka vlastně v tomhle zápase ho dáme doleva, mě ho vlastně bylo líto, protože bylo evidentní, že ho to nutí hrát jako jinak, než je zvyklé a vlastně některé ty momenty tam samozřejmě vypadaly špatně, ale za mě to bylo logický, no.
13: Ale je to vlastně problém, který se řešil už i 2 roky zpátky při Euru, že zkrátka nalevo je nedostatek.
16: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
12: Tak to víme, no, tak musíme ty hráče hledat. Já zase, možná kdyby tam byl Matěj Rineš, tak to taky nebude dobrý, ale
13: Karel Spáčil, nevím, kdo ještě by mohl.
12: Zmrzlý.
13: No, není moc kde brát, no.
12: Zmrzlý, Sláma, jo, ty kluci, který jsou prostě leváci, jestli chceme hrát, ale zase je to o tom, ten Míra Koubek na to neměl tolik času prostě, jo, to je hrozně omezený prostor, ten reprezentační trenér tam nemá tolik času a samozřejmě ty nemůžeš vzít 4 leváky a zkusit v jednom zápase 4 leváky, to prostě nejde.
11: Do desítky Pavla Horváta můžete i dál volat na číslo 221 552 222, tady je další z vás. Dobrý den.
17: Dobrý den, tady Jarda Žitoměřic. Já zdravím všechny ve studiu i přátelé fotbalu. Já jenom k tomu našemu výkonu samozřejmě byl takový chaos, ty hráči se tahali jak králici z chlobouku. Všichni před zápasem říkali včera panem Krejčím, dám do toho všechno, víme, o co hrajeme, ale ta tráva nebyla zvoraná. To je ta česká mentalita, jako už jsem vám jednou říkal, že jsem mě pokrali, že jsem nebyl slušný, tak já to řeknu slušně. Místo krve moc. Tak je asi takhle nějak tento viděl. Děkuju.
11: Děkujeme za názor.
13: No, mě zaujalo, že vlastně trenér Miroslav Koubek na té pozápasové tiskové konferenci mluvil o tom, že ta situace byla složitá nejen třeba kvůli zranění Davida Juráska, ale i že hráči, na které chtěl spoléhat, ty tahouni, ta osa, ta kostra týmu, že neměla formu. Že proto bylo těžké skládat ty týmy, že možná proto dostávali nakonec šanci Sojka a Višinský, kteří podle mého, od nich se toho asi tolik neočekávalo, tak vlastně patřili mezi nejlepší, mezi za mě překvapení turnaje, a že vlastně ti, kteří měli táhnout, tak netáhli.
12: Jo, ale to je ve sportu prostě normální, no. Já samozřejmě ani já nedokážu říct a vlastně jsem to nikdy ve fotbale nezažil, že by se nějak jako časovala forma. Jo, můžu říct třeba to, že vlastně, když bylo to přípravný období a trvalo třeba měsíc a týden, to znamená pět jako víkendových přátelských zápasů, tak třeba pak už jsem šel za Pavlem Vrbou a říkal jsem mu, hele, já potřebuji hrát aspoň 60-70 minut, abych prostě jako si zvyknul na to tempo, protože většinou v tom přáteláku hraješ půlku a pak jdeš jako někam běhat ještě a je to úplně jiný trénink než ten samotný zápas, takže to, že jsme měli nějaký kemp, který jsme završili nějakým přátelákem, který v uvozovkách byl o ničem a někdo něm hrál poločas, někdo něm hrál 30 minut, někdo 15 minut, tak vlastně ty kluky na to nepřipraví a vlastně trvalo to měsíc, že jo, než se začalo hrát to mistrovství a ty kluci vyjdou z toho rytmu, to znamená, že se může stát sportovně, že tu formu prostě ztratíš a není to jako žádný asi překvapení. Já teď z hlavy si nespomenu teda na hráče, který by tu formu ztratil mimo náš nároďák, ale asi tam budou jako určitě, jo, že tam ty kluci budou prostě, je to individuální a bohužel nám se to podle mě stalo. Samozřejmě tady můžeme se bavit zase o těch klukách, který to měli táhnout. Byl to jednoznačně Pavel Šulc, byl to Patrik Šik, prostě tyhle ty dva hráči bohužel evidentně tu formu sportovní neměli. Já nemůžu říct, nebo ani by si to netroufnu říct, a vlastně by mi to nepřišlo na mají, kdyby jako něco vypouštili. To vůbec si nepřipouštím, ale prostě neměli sportovní formu. Včera Šulcík tam měl spoustu situací, který vždycky vyřešil. Teďka minulou sezónu, celý první půlrok minulý sezóny, kdykoliv vzal balon, tak to vyřešil. A dneska ráno, prostě vlastně mu nevyšlo zase skoro nic. No.
11: Nečekali jste možná ještě trochu víc od standardních situací? Já vím, že padl ten první gol přímo z autu Vladimíra Coufala, že i dál tam byli Češi nebezpeční, ale třeba, že ta devíza těch rohových kopů mohla být ještě znatelnější?
12: No tak máme na to mužstvo a myslím si, že všichni se na nás dávali pozor. Je pravda, že mohly být nějaký jako rozehrávky. Na druhou stranu, vždycky, když je ta standardka a moc se ti herně nedaří, tak úplně se nechceš tlačit do té rozehry, protože si říkáš, že radši to tam dáme, ať z toho něco je, než když něco zkusíme, nedopadne to dobře, tak jako ani se tam nedostaneme. Takže chápu, že kluci to tam chtěli sypat, ale nebyli jsme z toho úspěšní vlastně už ani proti Jihoafrické republice. No.
11: Můžeme vzít do hry dalšího posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal?
18: Dobrý den, tady Jirka Liberec. Já bych chtěl jenom říct takový ne úplně kritiku na naši hráče, ale jak se ta kultura toho fotbalu jakoby změnila za těch 20 let. Já když si pamatuju, tak my jsme jako malí děti hrali od těch nejmenších až od nějakých 6 let až do 12 let, 15 nebo 16 na nějakým plácku za badákem. A tam jsme se vlastně většinou všichni naučili líp ten fotbal, jak na nějakých tréninkách, protože už tenkrát citoval Johan Cruyff krásný citát, Když jsem chodil trénovat do Ajaxu, tak jsem tam trénoval 4x, stejně po 2 hodinách, ale za Barákem jsme hráli 8 hodin fotbal, takže kde se on naučil hrát fotbal, jestli na tréninku, anebo za pátrem na Baráku, kde mu se obehrával starší hráče, kde se naučil veškerou techniku, všechno. Takže jakoby tady je otázka, že jsme tím mladým klukům vůbec sebrali ty plásky za Barákem, kde jsme postavili nějaký diskontní krámy a tak dále, parkoviště, a ty děti se už nemají kde mimo fotbal zahrát ani jakby fotbal, no. Tady bych viděl jakoby první kámen úrazu a druhý kámen úrazu bych viděl v tom v našem fotbale, když hrál ještě Rosický, Poborský, Nedvěd v našich ligách, tak tam bylo asi zhruba takové asi 5 nebo 10% cizinců a dneska jich tady máme skoro 50.
16: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Já bych začal tou první částí, o které mluvil posluchač, protože ona o tom byla řeč vlastně i v televizi, v České televizi. Miroslav Soukup mluvil o tom, že vlastně u nás už neexistuje to, že by děti si šly zahrát na ulici a že prostě v těch, řekněme, zaostalejších zemí, možná ekonomicky z našeho pohledu, ale že zkrátka on má zkušenosti i mimo Evropu, pan Soukup, tak on mluvil o tom, že tam prostě děti vezmou merunu a honí míč po ulici a vlastně i o tom, že asi ta výchova u nás neprobíhá úplně šťastně, mluvil také Vladimír Coufal, kterého si můžeme pustit.
19: Samozřejmě český fotbal se musí nakopnout, ale není to jenom otázka, si myslím, Ačkový reprezentace, je to o výchově celkově těch hráčů a celkově musíme hráče vychovávat jinak, než vychovávali naší generaci a nemyslím si, že Mexičani, když se jich zeptáte, kolik jich běhalo po lese dneska na tom hřišti, tak jak jsme trénovali my, nebo jak trénujou, tak individuality, tak si myslím, že to je něco jiného. I tak, jak jsem poznal tu výchovu mládeže v Anglii, protože vlastně malej byl ve ZMU, tak si myslím, že je hodně co zlepšovat v Česku, včetně trenérů a všeho.
13: No v první chvíli jsem se lekl, když jsem Vladimíra Coufala slyšel, že běhali teď po lese někde v Mexiku ještě, ale snad jsem to pochopil správně, že to bylo myšleno do té výchovy, jak navazoval pak se svým synem vlastně, tak je v tohle ten hlavní problém, že pak se to vlastně vrátí, když ten fotbalista dospěje?
12: Stoprocentně. To už nejde dohnat. Já už jsem to několikrát jako počítal nahlas při nějakých debatách. Budu se to snažit shrnout, když si vezmeš opravdu, že bude trénink 5x v týdnu hodinu, ať se to líp počítá, tak je to 5 hodin zápas, 6 hodin fotbalu. Jo? No, jenže když půjdeš opravdu 5x týdně na 2 hodiny za barák, tak je to 10 hodin, což já teď beru minimum, co jsme chodili. Jo, 5 hodin a to je o 10 hodin víc fotbalu vlastně týdně. Za měsíc to 40 hodin. Jo, je to prostě neskutečné a to vlastně nejde dohnat. To nejde dohnat technicky, jo, to, co nakopeš, je jedno, jak to tam zmínil posluchač, proti starým, jestli tě řežou, musíš si s tím poradit, musíš vědět, jak se postavit, aby tě to nebolelo, nebo aby si ten balon udržel, nebo pak, když jsem byl větší, no tak jdeš hrát proti bráchovi a jeho kamarádům a musíš obehrát prostě 4 malý kluky, který se ti pletou pod nohy. Jo, tohleto je klasický vývoj těch všech, myslím si, ať už afrických nebo jihoamerických prostě mančaftů a tam je to doteď. U nás prostě tohleto úplně vymizelo, naopak jsme kolikrát překvapení, že tam ty kluci jsou, že chodí hrát, že hrajou nohejbal někde, jo, a vlastně jejich minimum, jo, já si nedělám iluze o tom, že prvoligoví hráči, všichni opravdu, samozřejmě se tomu věnují teďka už 4-5 hodin, když jsou 2 tréninky, jak jsou tam celý den. Ale já, když jsem začínal v Jablonci s Romanem Skuhravým, se současným trenérem Baníku, tak nás trenér Kotrba vyhazoval ze hřiště, prostě už odjížděl ze hřiště, měl udělanou svoji práci a šel nás vyhodit vlastně, já nevím, třeba hodinu a půl po tréninku, kdy už jsme sotva chodili. Teď já jsem zmiňoval ty hráče, který jsem zažil v Plzni takhle fungovat, byl to Pavel Bucha, Dominik Janošek a Šimon Gabriel, který po tom nejtěžším tréninku v týdnu vlastně si tam chvíli sedli, opláchli se, pak si začali jako lehce kopat, no a byli tam další hodinu a makali, jo, nebo makali, kopali si prostě a ono jim to přinese samozřejmě ne hned, ale určitě jako do budoucna nějakou jako nějaký progres v tom, že až na ně ten balon někde poletí, no tak oni ho zahrajou správně a to prostě u nás tady není a myslím si, že to jde zařídit, aby ty kluci chodili přímo ze školy, aby tam s nima byl někdo na hřišti, ať už jako dozor, nebo jako opravdu trenér, kdo bude chtít poradit, aby tam někdo byl. Myslím si, že máme spoustu licencovaných trenérů, jsou to většinou kluci, který ve fotbale zjistili, že úplně to nebude třeba na ligu, tak se začali věnovat tomu trénování, já to chápu, jo, ale tyhle kluky musíme prostě využít k tomu, aby rozvíjeli tu mládež. Ne všichni můžou udělat ligu a ne všichni můžou udělat jako kondiční trenéry u nároďáků a v první lize. My potřebujeme ty lidi a tyhle ty bejvalý fotbalisty, ty, co to zažili, my je potřebujeme u té mládeže. A musí je prostě zaplatit, musí je hejčkat, protože tyhle ty lidi o tom vědí nejvíc.
11: A jak tu mládež namotivuješ, aby šla ven? Mě je 28 a vím, že když jsem byl v tom věku, dejme tomu 13 až 18, ne, ale víš, jako čerstvá zkušenost, že prostě už vím, že u nás to nebylo v uvozovkách v módě jít si kopat za barák.
12: Řeknu můj příběh z Mostu. Když jsem přišel do Mostu, kluci chodili dřív, ale nedělali nic, možná si tam zvedli nějaký činky, udělali kliky, přeskočím o 2 měsíce dál, udělali jsme z tejpu v posilovně nohejbalovej jako kurt, 3 metry na 3 metry, postavili jsme tam gumu, ale furt se nic nedělo. Říkali jsme, můžete hrát, hele, máte tady tohle, nic se nedělo. Až pak říkám mojímu asistentovi Martinu Kocíko, říkám, hele, pojdeme tam, normálně hodinu před tréninkem, no tak jsme hráli my nohejbal, hádali jsme se tam o něco a dneska už ty kluci chodějí sami, hrajou tam, mlátí se do uší nebo do frnkají se do čela, prohrávají Coca-Coli, večeře, jo, hrajou proti sobě ve dvojicích, jeden v obíhačku, ale prostě musíš je na to navíc, jako je to prostě úloha těch trenérů, je tato, ty musíš ty kluky donutit k tomu, nebo donutit, přivíz k tomu, aby je to bavilo, aby v tom hledali to, co je ta sranda, ta zábava, tak jako furt je to zábava, furt je to koníček, který jako buď tě může živit, anebo by to měl být koníček, že já vidím, teď jsme hráli v Kolíně, proti Kolínu, kde byli víceméně 20, 23, 25 let a byl tam 36-letý chlap, který tam dělal skluzy, já jsem ho obdivoval, bylo vedro jako blázen, no a ten to miluje, ten to přece nedělá kvůli tomu, že tam jako zbohatne v Kolíně, asi ne, ten to má rád a ty kluci tyhle prostě by měli jít příkladem a tyhle ty mladí by se od nich měli prostě učit.
16: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
13: Podepisuji, no a v tomhle by měla být samozřejmě velká role i fotbalové asociace, protože ta potom musí jít, ta musí prostě do toho investovat nejen finance, ale i ten čas a tu energii, protože pokud se nepodchytí to, co říkal Pavel Horvát, tak těžko najednou nám doroste nový Messi, nový Rosický a jako budeme najednou vyhrávat mistrovství světa, prostě je to jako běh na dlouhou tráť a nebude to z dne na den, no.
11: Jeden z posluchačů taky nadhodil téma, že aktuálně je v české fotbalové lize až příliš mnoho cizinců. Něco podobného zmiňoval ve vysílání radiožurnálu Sport po utkání s Mexikem taky bývalý reprezentační kouč Petr Rada.
20: My se musíme srovnávat s takovýma zeměma, jako je Chorvatsko, jako je Belgie, protože jsme byli na jejich úrovni. Měli bychom se nad tím zamyslet, jestli za 10 let budeme mít hráče, který budou reprezentovat Česko, protože si myslím, že na to, jak jsme malý stát, máme moc cizinců. Nejsem proti cizincům, myslím si, že je to správně, každá liga je okořeněná, ale my bychom měli udělat nějaký limity, kde by mělo být vždycky víc českých hráčů, který by měli dostávat víc šancí.
12: No, teď zase já můžu udělat hau, protože já si myslím, dobře, OK, první liga, asi by tam mohlo být nějaký číslo 10 třeba, dejme tomu v kádru, nebo v kádru, ať si může mít kolik chtějí, ale určitě by to mělo být v těch nižších soutěžích. Já jsem o tom přesvědčený, že ve druhý, ve třetí lize by prostě mělo být, já nevím, fakt jako 3 cizinci dovolený maximálně, protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak ty kluci mladí můžou růst i v té druhé lize, i v té třetí lize, prostě pozbírají spoustu zkušeností. Jo, já neříkám zase, že z nich všichni budou reprezentanti, ale mají tu šanci. Pokud tu šanci nedostanou a z těch, řeknu teďka, já ne, kolik má ta první liga dorostů manšaftů, ale má jich víc než 16, myslím, tak z těch ligových dorostů, pokud ty hráči nedostanou šanci do dospělého fotbalu, do kvalitní soutěže, no tak jako tak v divizi už prostě už je to na hranici toho, že z té divize se vykope možná jeden jako ze stovky, z 200 hráčů se dostane z divize někam vejš.
13: No a tady musíme samozřejmě trochu jít i po Spartě, Slavii a dalších, pokud prostě v těch elitních českých klubech budeme mít hodně cizinců, což na jednu stranu může přinést třeba úspěch v Evropě, tak ale kde budou hrát ti nejlepší čeští hráči? Budou hrát, řeknu, v skupinu o udržení, nebo o záchranu, nebo tu prostřední skupinu v lize. Teď nechci urazit zase žádný z týmů, Mladá Boleslav, Teplice, je to jedno, ale dobře, budou hrát aspoň tuhle soutěž, budou hrát první ligu, ale jestli chceme mít top hráče, chceme hrát dobře na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, tak zkrátka to musí být jako v dobách Eura 96, kdy ti nejlepší byli ve Spartě, ve Slavii a až na tom turnaji se vlastně vykopali do ciziny. Teď jako tohle není taky.
16: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Jaké jsou teď vyhlídky na budoucnost českého národního týmu? Co nás čeká dál, je podzimní Liga národů, která bude hrát důležitou roli právě co týče těch dalších kvalifikací.
13: No a řekněme si ty soupeře hlavně.
11: Chorvatsko, Anglie a Španělsko.
12: No, tak Chorvatsko taky bude procházet obměnou. Anglie bude dobrá, no. To. Ale ne, hele, je to fotbal. Já jsem šťastný, že mám tuhletu práci, že vlastně o tom můžeme mluvit, protože je to skvělý a my můžeme doufat, že prostě to bude jenom lepší. Já vím, že vždycky může být hůř. Nikdy neříkej, to je zase jiný přísloví, to je jedno. Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, tak. Ale já si myslím, že prostě ty kluci mladí vyrostou, budou dostávat šanci. Tadyhle jsme zmínili spoustu jako podnětů, který by k tomu mohli víc. Samozřejmě, že to asi nebude už teďka v tom zápase té Ligy národů, ale prostě musí se nad tím někdo opravdu zamyslet a dělat něco jako konstruktivně. A vím, že před x rokama jsme tady šli holandskou cestou a pak nějakou jinou cestou a já si myslím, že jsme Češi a že bychom měli mít nějakou opravdu my koncepci, kterou budeme naplňovat, ať už se to týká klubový jako úrovně nebo reprezentační úrovně a podporovat ty naše hráče k tomu, aby se prostě mohli rozvíjet. To jestli to bude stačit na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa nebo na Ligu mistrů, tak to už je otázka, ale musí ty hráči, ty kluci mít podmínky. Zase se vrátím k tomu, co jsem zažil na vlastní kůži. Není možný, aby v zimním období hráči trénovali hodinu na umělce na polovině hřiště, dorosty i ligový dorosty, aby trénovali na polovině hřiště a po hodině už je vytlačoval někdo jako ze hřiště, že není prostor na to, aby mohli trénovat. Jo? To prostě není možný a přesně proto se třeba ty hráči nerozvíjejí, protože oni můžou trénovat, tyhle ty kluci můžou trénovat hodinu a půl, pak si dát čaj, dát si kelímek čaje a jít si ještě půl hodiny kopat a vůbec nic se jim nestane. Jo? Naopak prostě nazbírají ten čas s tím balónem a v tom prostředí a dělají partu a dělají další věci, které prostě rozvíjejí k tomu, aby byly lepšíma hráčema. No.
13: Mě zaujalo, ty jsi říkal, že Chorvaté také budou procházet obměnou, to znamená, že čekáš nějakou velkou obměnu v českém týmu, protože když se podíváme na tu soupisku, tak u golmanů tam je to Jindřich Staněk nejstarší 30 let, ale Horníček, Kovář, ty mají před sebou ještě spoustu let, Vladimír Coufal 33, Tomáš Holeš 33, Jaroslav Zelený 33, tak tam už jsme jako docela vysoko v tom věku. Vladimír Darida, tak to bylo asi jenom záskok tady na mistrovství světa, řekněme. Tomáš Souček 1.30 a pak útočníci Chorý 1.30, Šik 30.
12: Mně se to nabízí, já vím, že 30 není ještě žádný věk, že ty kluci budou chtít pokračovat, pokud na to budou mít výkonnost, tak proč ne, no ale k ním už by se tam měli objevovat ty hráči, zmiňovali jsme tady Rineše, Proč ne? Proč ho nepodržet? Jako každý hráč potřebuje důvěru a to, že dostaneš někde zahrát si poločas jako za nároďák, není ta podpora, že jo? Tak pojď, tak ukaž tady v Lize národů, tady dostaneš zápas a půl a tam něco uvidíme. Jo? Byl Hugo Sochůrek na mistrovství, za mě bylo zbytečný ho tam spát, to musím říct na rovinu, protože...
11: Ani teď v tom posledním zápase, kdy už bylo rozhodnuto?
12: Myslím si, že rozhodnuto bylo až v 70. minutě a jestli tam dávat někoho na 10 minut, jenom aby si udělal čárku, samozřejmě může to být životní, už se třeba na mistrovství světa nikdy nemusí dostat, mohl to být životní zážitek pro něj, ale myslím si, že to bylo zbytečný, že on třeba by mohl být ten hráč, kolem kterýho za 4 roky bude další mužstvo, který třeba na to mistrovství světa nebo o něj bude bojovat. Takže já si myslím, že máme mladý hráče, některý už jsou třeba v cizině v 18, 19 letech a může se stát, že je objevíme znova pro ten dospělej fotbal a já jsem jako pozitivní furt, prostě já si myslím, že je to fotbal, my jsme jako Češi vždycky ten fotbal uměli, ale musíme si nalej čistýho vína, co všechno pro to děláme, aby jsme ty hráče dobrý měli a já si myslím, že můžeme dělat víc v těch věcech, o kterých jsme se tady bavili.
13: Já bych tady doplnil jenom, když tady byl zmiňovaný několikrát Matěj Rineš, že tam je zase základ to, aby ti hráči opravdu hráli, aby neměli zdravotní problémy, aby měl pevnou pozici ve Spartě, protože on tam měl jedno velmi solidní období, ale v poslední době už to zas tak žavé nebylo. A pokud zkrátka nebude hrát v klubu, tak je jasné, že se těžko bude dostávat do reprezentace, pokud to není v zahraničí. Samozřejmě, pokud bude plácnu Hugo Sochůrek za 3 roky v Realu Madrid, kde bude naskakovat na 15 minut v závěru, tak je jasné, že musí být v reprezentaci, podobně jako se řeší třeba Hložek nebo podobní hráči, ale pokud zkrátka český fotbalista neprosadí se do českého klubu, tak těžko ho asi můžeme chtít v reprezentaci.
11: A zároveň už je mu 25 let, tak zase nečekejme nějakou spásu. Není to zase úplně z té generace nejmladší.
12: My jsme o to zmínili, protože tam nás jako tlačí bota, ale ona, když budeme jako konkrétní a kritický, no tak vlastně všude, tady pan posluchač zmiňoval Láďu Krejčího, samozřejmě asi má na lepší klub, ale vidíme výkony vlastně v každém tom mužstvu, ty stopeři jsou tak dominantní, že jako si řekneš, ty, máme my lepší stopery, jo, Robin Hráč hraje Bundesligu, byl výrazný, já ho mám rád, měl jsem ho v juniorce v Plzni, mám ho rád, jo, ale byl tak výrazný, byl dominantní, jo, já nevím, já tam vidím jako lepší hráče, jo, Láďa Krejčí má za sebou španělskou ligu, má za sebou anglickou ligu, jo, byl dominantní, dal gól, jasně, je sebevědomý, rozehrávka, dejme tomu, jo, ale jako stačí to na to, aby hrál za Manchester United, přemýšlím teďka nahlas. Jako.
13: No a navíc dnes vlastně v tom zápase s Mexikem nebude mít úplně čisté svědomí, on to sám vlastně říkal po zápase, že jeden z těch gólů jde za ním a omlouval se za to i spoluhráčům, takže jako on, co se týče třeba vůdcovských schopností, toho, že je kapitánem, tak tam je to všechno v pořádku. To si myslím, že je jeho velká přidaná určitě hodnota. To je věc, na které určitě on může stavět i v zahraničí. Pokud bude umět danou řeč, tak může být jako může z něj být legenda v jakémkoliv klubu prakticky, ale stále samozřejmě určitá chybovost tam je, což bude vždycky asi u každého, obzvlášť u obránců, ty chyby jsou samozřejmě mnohem viditelnější, stejně jako u golmanů, ale na druhou stranu si myslím, že třeba co se týče i toho, dnes jsme dostali tady 3 góly, nebo národní tým dostal 3 góly, ale myslím si, že ta obrana věkově i třeba tím, kde ti hráči hrají, tak má za mě perspektivu. Jo. Sice Chaloupek v prvním zápase to nebylo úplně ono, ale zase nabral nějaké zkušenosti a udělal velký vzestup za poslední rok, dva. Vedle toho Hranáč, Krejčí, tak tam si myslím, že na tom se dá do budoucna stavit. Stejně jako na brankářích. Horníček.
11: Kinský Nail.
13: Je tam Kinský, je tam Kova. Takže jako tam si myslím, že nás ta pata tlačí mnohem méně, ale zase je to o tom, že to jsou, řekněme, nekonstruktivní pozice. Jsou to pozice, které se dají odehrát silou, dá se to urvat a podobně. Ale co se týče nějaké kreativity, tak to je ta věc, která nám chybí a je to zase o té výchově, o které už jsme se bavili. Tam prostě pokud Hugo Sochůrek, chceme ho vychovat, chceme, aby hrál, tak budeme muset počkat, jestli opravdu on se rozehraje do toho v uvozovkách Rosického nebo něco, co hledáme dlouhodobě, tak pak můžeme mít jako zářné zítřky, ale jinak, jestli to budeme nakopávat dopředu a doufat, tak bohužel, no.
12: Dvě věci, začnu tímhle tím, že vlastně třeba ukázal se Saša Sojka, vlastně nečekaný, jako výborný, prostě za mě to byl jeden z hráčů, který si vlastně odehrál svoje.
13: A kdekoliv.
12: To je první věc. A druhá věc,

0: A Láďa Krejčí tam byl u toho prvního gólu a stejně tak tam byl Denis Višinský a stejně tak tam byl Lukáš Červ, takže samozřejmě můžem to říct, že to chtěl vzít na sebe, jo, je to ta vlastnost toho lídra, to je jasný a já tohle to mám fakt jako rád, no.
1: Miroslav Koubek má smlouvu, má chuť pokračovat, je dobře, že bude pokračovat?
0: Já tady nevidím důvod, jako říkám, já si myslím, že ten trenér musí dostat čas a je to jedno, jestli to je na klubový úrovni nebo na reprezentační úrovni, on vlastně neměl úplně často mužstvo prostě poznat. Já můžeme teďka, já nevím teda, kdy začíná ta Liga národů, ale jo, dejme tomu, že už to bude třeba, už u toho mužstva bude půl roku. Jo, tak dejme tomu, že pak můžeme jako říct, hele, on vybral znova špatný hráče, znova to špatně postavil, zase to nefungovalo, zase to vypadalo takhle, jo, zase budu koukat na to, co se nám povedlo, teďka ta první čtvrtina v tom zápase předtím těch 10 minut nebo 12 minut, prostě na tom, já vím, že jsou to maličkosti, nebylo toho moc, ale z těchto těch momentů se dá jako čerpat a my chceme takhle hrát, určitě takhle, klukům se to líbí, líbí se to lidem, jo, všichni takhle by chtěli hrát, jo, ale někdy to prostě nejde, někdy ten soupeř je lepší a bohužel to se přihodilo nám, no.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Já bych řešil dvě cesty. Tou jednou je, že pokud se má měnit trenér, tak by měla být už jako dopředu náhrada. To jsem byl vždycky toho zastánce, že pokud chci vyhodit trenéra na klubové úrovni v reprezentaci, tak bych měl vědět, kdo za něj. Ne, že vyhodím trenéra a pak budu zuřivě hledat, tak jako se to třeba stalo a nikdo nechce a nikdo nemůže a toho, koho chceme, tak na toho nemáme peníze a podobně, tak to je určitě jako
0: to
3: jeden bod.
0: Horší ne, když nikdo nechce.
3: Tak když nejsou peníze, tak pak nikdo nechce. A druhá věc je, já nevím, jestli Miroslav Koubek s tím herním stylem, který on propaguje, samozřejmě, jestli se dočkáme toho, co by asi všichni chtěli, nějakého nádherného fotbalu. Samozřejmě hraje se asi s tím materiálem, s jaký máme, ale přece jenom si myslím, že by se dalo hrát i v současné situaci trošku hezčeji, když tak to řeknu.
0: Určitě se dá souhlasit s tím, že Míra Koubek je víceméně defenzivní trenér. Jo, samozřejmě ono bez té defenzivy je to těžký. Byl tady příspěvek Míry Jirkala, který jste pouštěli. Už je to práce toho většího realizáku. Prostě pustit k sobě tyhle lidi. Teď neříkám, že pan Jirkal by byl ten, který by to měl jako řídit, ale už tam může být specialista na tohle. Dobrý, máme zisk na vlastní polovině, tak co teď jako? Jo, máme zisk na polovině, jak to chceme hrát, jo, jdeme do plnejch, jak to chceme hrát. Jo, tohle samozřejmě my ani nemůžeme vědět, protože my jsme se úplně k těmhle těm fázím na tom mistrovství nedostali tolikrát, aby jsme si mohli říkat, jako co jsme tam chtěli hrát. Jo, říkám, byly tam ty pěkné věci, zmiňoval jsem je. Takže na tom jako to si vytáhnout a na tom pracovat a to podpořit a v tom se rozvíjet samozřejmě, no, to je celý fotbal.
3: No, já myslím, že český národní tým teď čekají těžké časy, protože přijde samozřejmě to vystřízlivění po mistrovství světa, kdy už ta kritika samozřejmě nějaká začala a jak tady byla řeč o té Lize národů, o těch soupeřích, mám pocit, že to je v říjnu, kdy se hrají ty reprezentační duely.
1: Na konci září začíná se.
3: Je to dlouhé okno vlastně premiérově, to je skoro měsíc, co bude pauza v ligových soutěžích. No a vzhledem k těm soupeřům asi nemůžeme očekávat nějaké velkolepé výsledky. Je to fotbal, stát se může ledacos, ale když budeme předpokládat papírové předpoklady, tak asi nepřijde jako výsledkové zlepšení a teď tedy jako to bude těžké, protože nepovedlo se mistrovství světa, dá se očekávat, že se asi úplně nebude dařit ve Španělsku nebo ve Wembley proti Anglii a ukočírovat to, aby nepřišla jako velká, těžká kocovina nějaká, tak po té euforii z postupu, tak to tedy bude masakr.
0: Zase na druhou stranu, já to vnímám tak, že pokud někde dostaneš trojku nebo bůra, tak tě to prostě probere a vidíš kdo je schopný obstát a kdo třeba schopný na tu úroveň prostě není, takže můžeš hledat dál. Já si myslím, že máme fakt jako těžký soupeře, takže stejně tam asi nikdo nebude čekat. Teď jsme taky, řekněme si popravdě, kdo čekal, že porazíme Mexiko. Já jsem byl, chtěl jsem být takový jako střízlivý, říkal jsem 2-2, po dobrém výkonu, že budu spokojený. Dopadlo to 3-0, jo, a myslím,

0: Myslím si, že bylo málo optimistů, samozřejmě ty hráči, chápu to úplně, já jsem šel na Barcelonu taky vyhrát, ale po dvou minutách jsem věděl, že vlastně se to nemůže nikdy stát, takže ty hráče chápu, je to vlastně správně a musí to tak být, jo, ale ty to vidíš jako reálně, myslím, že jsem slyšel Kamila Čontovalského jako Slováka, který vlastně to řekl na rovinu, že jako to necítí, že by to tak mělo dopadnout logicky. Jo, takže já si myslím, že i ty neúspěchy prostě k tomu vývoji toho mužstva budou patřit a možná, jak jsme se bavili o té obměně, tak prostě tam se třeba ukáže, že už ty starší hráči, teď já nikoho určitě nejsem hoden ani, abych někoho vyhazoval nebo kritizoval natolik, že by, jako by měl skončit v reprezentaci, ale možná, že i ty kluci sami si řeknou, hele, tohle už je pro mě prostě jako moc.
1: Zase možná lepší prohrát ve Španělsku, v Anglii, než na Faerských ostrovech.
0: No je to tak, přesně tak. Takhle jsem to myslel, jo, že to, že prohraje s někým, to je normální a to, že tě to bude bolet, je jaký normální, ale je rozdíl, jestli prohraje s někým ve Wembley nebo u řeky. No.
2: I když to je špatná zkušenost.
0: Teda u moře, pardon.
2: I když to je špatná zkušenost, tak z toho jsou ale vzpomínky na celý život pro fotbalisty. No, David Douděra mluvil v našem vysílání o tom, jak v roce 2006 během tehdejšího světového šampionátu s jeho bratrancem, dalším reprezentantem Lukášem Červem, pobíhali po pláži a sledovali každý zápas, haltali to.
0: No, to je jasný, to je, já jsem tohle mluvil vlastně o Sáďovi, prostě dal penaltu, která posunula nároďák na mistrovství, dal gol na mistrovství světa, komu se to poštěstí, Hrgody, to jsou zážitky, který prostě jsou výjimečný a já si myslím, že každý z těch kluků, který tam byli, tak prostě si to zasloužili, že tam jeli, myslím si, že bylo spoustu hráčů, který jim to záviděli i přes ty výsledky, který prostě nepřišli, tak všichni by tam chtěli bejt a je to tak správně a já to těm klukům přeju ty zážitky, byť to dopadlo takhle, tak za x let si vzpomenou, že byli na mistrovství světa.
2: Říká Pavel Horvát na závěr jeho desítky, moc díky za tvůj čas, užij si pár dní volna, máš je, viď?
0: Nemáte vůbec za co, hezký den.
2: A díky i Tomáši Petrovi, který nás taky doplňoval teď ve studiu Radiožurnálu Sport.
1: Děkuji za pozvání k Pavlovi.
2: Na Radiožurnálu Sport, ale mistrovství se ta zdaleka nekončí, ideál pro vás budeme mít jistě velmi zajímavá témata. Hezký den.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Český USAR tým pojede pomáhat do Venezuely, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Ukrajinci vytlačili ruské jednotky z Kimburnské kosy v Černém moři. Čeští fotbalisti na mistrovství světa prohráli s Mexikem 0-3, na šampionátu končí. Dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je po nehodě u ostrova uzavřená a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 160 lidí a asi 1000 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
3: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
1: Vláda podle premiéra počítá s prezidentem Petrem Pavlem jako členem delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle Andreje Babiše z hnutí ANO, ale zatím není jasné, kdo delegaci povede. Účast prezidenta bude totiž vláda řešit až na pondělním jednání. Petr Pavel dnes ale řekl, že prezident je automaticky vedoucím delegace a že on sám rozhodne, jaké části summitu se zúčastní. Podle Babiše spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
4: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví. A teď, pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
1: O účasti prezidenta v Ankaře včera rozhodl předběžným opatřením Ústavní soud. Ukrajinské síly vztyčily národní vlajku na Kimburnské kose v Černém moři, oznámilo to velení ukrajinských sil jich. Ruská okupační armáda tam kontrolovala vstup do přístavu v Mykolajivu. Zatím není jasné, jestli Ukrajinci osvobodili celý výběžek.
5: Velení sil územní obrany jich na sociálních sítích zveřejnilo záběry z dronu, na kterých je vidět ukrajinská vlajka v ruinách objektu, který na začátku konfliktu obsadila ruská armáda. Ukrajinské síly stavbu vybombardovaly. Předtím odřízly logistické komunikace, kterými Rusko posádku na úzkém výběžku zásobovalo a tím donutili ruské vojáky ke stažení. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes také informovalo o tom, že z Česka získalo 10 cvičných letadel Alto. 5 poskytla česká vláda a 5 nadace Dárek pro Putina ze sbírky českých občanů. Ministerstvo obrany uvedlo, že letouny urychlí výcvik ukrajinských pilotů podle standardů NATO. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Odborná společnost Podané ruce loni pomohla víc než 233 tisícům lidí a to je zhruba o 27 tisíc lidí víc než za předchozí rok. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy. Pracovníci řeší s klienty jejich problémy se závislostmi na návykových látkách nebo hazardu a od loňska se zaměřují taky na prevenci závislosti na digitálních technologiích. Ta je typická pro mladou generaci, popisuje předseda správní rady organizace Jindřich Vobořil.
6: Klesá alkohol, tabák, klesá i ty tradiční drogy, kromě kokainu, který roste. Samozřejmě ale se to vyměnilo za ty takzvané digitální závislosti. 13% dětí má, jako nezletilých, má zkušenost s prohranýma penězma. Ještě 10 let zpátky to bylo 0,5%, to prostě narostlo.
7: Sport. Čeští fotbalisté končí na mistrovství světa po základní skupině. S Mexikem prohráli na Aztéckém stadionu 0-3 a na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Reprezentant David Douděra říká, co si kromě cenných zkušeností ze Střední a Severní Ameriky odveze.
8: Z mincovny si odneseme medaily, že jsme si nechali udělat na památku pro celý realizák, pro všech 50 nebo 60 lidí, kolik nás tady bylo. Já si z Ameriky odvážím klobouk. Vyměnil jsem si tady s Koreou dres, s Jihoafrickou dres a teďka s Mexikem dres, takže ty si vyvěz. Jsem někde na statku u koní a tě na to můžu koukat.
7: V dalších zápasech Jihoafrická republika porazila Jižní Koreu 1-0, Maroko vyhrálo nad Haiti 4-2, Brazílie nad Skotskem 3-0, Bosna a Hercegovina nad Katarem 3-1 a Švýcarsko nad Kanadou 2-1.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Uzavřená D35 u Ostrova, kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto je na konci úseku u Ostrova na 159. kilometru zablokovaná po srážce nákladního auta s osobním. Odklon už je zřízený na exitu 157, sjezd na Chrudim jede se přes Ostrov. Na D1 z Prahy do Brna nejdříve vzniká kolona od exitu 15 Velké Popovice, jede se pomalu asi čtvrt hodiny do omezení na 24. u Šmejkalky a potom na D1 před Brnem směrem z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Velkou Bíteš ze 162. kilometru. Osobní auta popojíždějí pak hlavně v Brně mezi sjezdy k výstavišti a D2 půl hodiny. Na D5 před Prahou směrem z Plzně dlouhá kolona kamionů už za Loděnicí z 9. kilometru a už se tam zastavuje různě i v levém pruhu, jen k okruhu to mají i osobní auta až na půl hodiny, pak další kolony na pražském okruhu samotném před Ořechem jak od D5, tak z druhé strany od Lochkova až 20 minut. V Praze silná odpolední špička, mnoho kolon, mimo jiné na jižní spojce směr Černý most kvůli nehodě před Lanovým mostem, je to na 20 minut od podjezdu magistrály i ze zhora z Brněnské od OC Chodov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
10: Dobré čtvrteční a pořádně horké odpoledne. Pořádně horké odpoledne zažívá také Tereza Valentová, 19-letá česká tenistka, která bojuje na trávě v Eastbourne o postup do semifinále. Soupeřku má hodně zkušenou 38-letou Němku Tatianu Marjaovou. No a první set vyšel lépe právě zmíněné německé hráčce, která zvítězila na Terezou Valentovou poměrem 6-3. Druhá seda má zatím odehrány 3 gemy, v každém si tenistky podržely svá podání, to znamená, že Tereza Valentová v tuto chvíli prohrává s Taťanou Marjaovou 0-1 na sety, ve druhém vede 2-1. Tenhle duel budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě sledovat. Ovšem ty další informace hned po písničce budou golfové. Blíží se totiž největší turnaj, který se v téhle sezóně bude konat na českém území.
2: Radiožurnál Sport
11: a Filip Šedivý.

0: Je čtvrtek 25. června, 17 hodin a skoro 11 minut a golfoví fanoušci jsou už si jistě plní očekávání. Vždyť zítra na hřišti v Berouně odstartuje turnaj Czech Ladies Open, který patří do prestižní evropské tury Ladies European Tour. V našem vysílání slýcháte pravidelně nejlepší české golfistky v čele se současnou domácí jedničkou Sárou Kouskovou. V příštích minutách vám ale nabídneme rozhovor s Ladislavem Kebrdlem, mužem, který má přímo na berounském golfovém hřišti starost například pozici maršála, tedy muže, který dohlíží na hru. Ladislava Kebrdleho se ptal Kristián Čveda.
1: Tak já vás na začátek rovnou poprosím, abyste popsal svou roli, svou pozici v Royal Golf Club v Berouně. Co je náplní vaší práce?
2: Mojí náplní práce je tady vlastně všechno. Od maršálství, od organizační složky, že Golf Course Manager, ta funkce se jmenuje, ať už obsahuje cokoliv. Jsem STKář klubu, což STK zná asi sportovně technický komisař a to maršálství k tomu nepochybně jako patří, no.
1: Tak ať to posluchačům vysvětlíme, co znamená pozice maršála, na co dohlížíte, předpokládám, že se to týká chodu té hry.
2: Tak maršál prvotně dohlíží na průchodnost hřiště, aby se to nikde nezaseklo a nevznikaly nechvalně známý zácpy. A krom toho jsem i v rozhodčí, ten zase jako dohlíží na dodržování vůbec jako golfu, jak po stránce sportovní, tak i jako nějaký etický například.
1: Je nezbytné nebo nutné, aby sám maršál, sám člověk, který se stará o chod toho hřiště, golf hrál?
2: Tak nezbytně nutný to určitě není, ale je to jako výhodou, patří to k tomu. Není to nezbytně nutné, ale to, že jako se s golfem zžíváte vlastně celoživotně, tak vám rozhodně usnadní cestu.
1: Ladislav Kebrdle, který se stará o chod hřiště maršál Royal Golf Clubu v Berouně, hostem radiožurnálu Sport. Co nejbizarnějšího nebo nejhoršího dělají lidé, golfisté na hřišti? Něco, co vás třeba i dokáže naštvat?
2: Já bych nezabíhal do žádných jako detailů a extrémů, nic celkově, jako, co mě dokáže naštvat. No, dokáže mi naštvat nedodržování pořádku, nedodržování časů, arogance. Arogance je nádherná věc.
1: Dělají to lidé, odporují vám a tak?
2: Tak ne, že by takhle, ale prostě člověk rozhodně přijde tu a tam na arrogantního člověka.
0: Říká Ladislav Kebrdle, který se stará o golfové hřiště v Berouně, ať už jako maršál nebo rozhodčí. No a rozhovor s ním bude pokračovat už za malou chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Uh-huh. Would you rescue me?
1: Radiožurnál Sport, čtvrtek 25. června a náš pravidelný odpolední rozhovor, tentokrát věnovaný golfu, i proto, že už zítra začne turnaj Evropské tour Czech Ladies Open. Fanoušci se můžou těšit i na 11 českých hráček, které se v Berouně představí. Hostem reportéra Kristiána Švedy je Ladislav Kebrdle, golfový maršál, tedy člověk, který má na starost chod a plynulost hry na hřišti a pracuje i jako rozhodčí.
2: V Berouně se bude hrát Czech Ladies Open. Úplně znovu turnaj, velké evropské tour. Jak velká, jak významná akce to pro vás je?
3: Tak pro nás je to jednoznačně jedna z nejvýznamnějších akcí kalendářního roku. Vlastně už od zimy se to celý tady na to chystá, jako organizačně, tak teď už prakticky venku, že začínají, tady už stojí tribúny a televizní věže a má to nějaký prostě postup k tomu datumu, kdy to vypukne.
2: Vy jakožto maršál hřiště, člověk, který se obecně stará, jak jste popsal, o sportovní chod, budete mít nějakou speciální náplň práce, něco, co pro vás tento turnaj ovlivní, znamená, změní?
3: Nevím, jestli změní, je to, mám pocit, tady sedmý ročník, kde s mým kolegou Filipem Jurinou jsme startéři, protože Ladies European Tour se tady startuje z jedničky a z desítky, tak jsou potřeba dva startéři a vždycky se na to těšíme.
2: Jen pro posluchače doplním, jednička, první jamka, desítka, desátá jamka. Co čekáte od toho letošního ročníku?
3: Vždycky je to překvapení na tu vítězku. Mám pocit, že Jana Milichová vyhrála, nemýlím
2: se. Jana Milichová vyhrála, ano, máte pravdu.
3: No, tady v Berouně, tak třeba obhájí.
2: Vaše hřiště je ve vynikajícím stavu. Popište posluchačům radiožurnálu Sport, které složky jsou nejdůležitější, kteří lidé jsou nejdůležitější pro to, aby to hřiště bylo opravdu takto připravené.
3: Krom jasné stránky věci, co se týče greenkeepingu, greenkeeper je obrovská stránka té připravenosti, jak si myslím, ale že je to složka spousty lidí na to se ze zimy propracovat až do top fáze evropského ženského golfu.
2: A greenkeeping je starání se čistě jenom o ten prostor jamkoviště, tam, kde je jamka?
3: No, nejen to, to obsahuje celý hřiště, jo, ty povrchy, jak rafy, tak heavy rafy, tak greeny, nebo for greeny, prostě to všechno má svoje postupy, jak se dostat k nejlepším povrchům.
2: Vy hřiště v Berouně znáte nesmírně dobře, která jamka je nejtěžší, na které si nejvíc hráčů vyláme zuby?
3: Asi 12 je tady tak jako nechvalně známá.
2: A čím?
3: 12 je dole v údolí a musí se hrát přes rokli, která je asi 160 metrů od odpaliště a má velmi složitý green. Celý je to nakloněn, ta fairway. Je to těžká jamka.
2: Tak já vám budu přát hodně štěstí, ať se vám daří, ať vás vaše práce baví. Ladislav Kebrdle byl hostem radiožurnálu Sport, maršál a člověk, který se stará o chod hřiště v Royal Golf Clubu v Berouně. Díky moc za váš čas a mějte se hezky.
3: Děkuju.
2: Z Berouna Kristián Šveda, radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Dvě české tenistky už aktuálně v 17 hodin na 22 minut bojí o postup do semifinále travnatých turnajů okruhu WTA. Dál je zápas Terezy Valentové, která v anglickém Eastbourne hraje s německou veteránkou 38-letou Tatianou Mariaovou a přesně o polovinu let mladší Češka prohrála první set 3-6. V tom druhém vede Valentová 4-3, na podání je ovšem Mariaová. No a před pár minutkami rozehrála své utkání v Bad Homburgu, tedy na německé trávě, Karolína Muchová, jenže začátek zápasu s Dánkou Klarou Tausenovou jí úplně nevyšel, hned prvním gemu Muchová ztratila své podání, v tuto chvíli tak prohrává 0-2 a je sama na servisu, který si tedy zkouší poprvé v tomto zápase uhrát.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: A teď také dvě zprávy, řekněme ze zákulisí, nebo chcete-li funkcionářské. Petr Bříza se totiž bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace. Současný první viceprezident IIHF, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů na post, který letos uvolní Francouz Luc Tardif. Volební kongres IIHF se uskuteční 2. října v Tenerife. 61-letý Bříza, který se o post prezidenta federace ucházel i před 5 lety, se přihlásil mezi kandidáty také na posty prvního, nebo chcete-li seniorního viceprezidenta a také řadového člena rady IIHF. A teď fotbalové zákulisí. Stefaní Frappartová, která jako první žena řídila utkání mužského mistrovství světa ve fotbale, se stala členkou komise rozhodčích UEFA. V pěti členem orgánu vystřídá českou průkopnici Dagmar Dámkovou, která byla jeho členkou od roku 2011. Pokud nevíte, tak nyní 42-letá francouzská Frappartová se zapsala do historie na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Jako hlavní sudí tam totiž odřídila duel Německa s Kostaritkou. A jako první žena také rozhodovala utkání nejvyšší francouzské soutěže nebo Ligy mistrů. A v ženském fotbale měla na povel například finále mistrovství světa nebo i evropského šampionátu. No a Dagmar Dámková, kterou tedy Frappartová vystřídá, tak ta v roce 2003 jako první žena rozhodovala zápas nejvyšší české soutěže a celkově v první lize odpískala 45 utkání. Také řídila finále ženských olympijských her v roce 2008 v Pekingu, evropského šampionátu nebo Ligy mistryň o 3 roky později. No a právě v roce 2011 Dagmar Dámková také jako první žena stala členkou komise rozhodčí UEFA a v reakci na to skončila s pískáním. V letech 2017 až 2025 byla i členkou komise rozhodčích Světové federace FIFA.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Bon Jovi se loučí a jsou tu zprávy.
1: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Pražští policisti pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Žena má psychické problémy, z domova odešla po hádce a může být nebezpečná. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsanou medikaci, pije alkohol a bere omamné látky. Hledaná je 170 až 175 cm vysoká obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Fotka hledané je na webu policie. České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český Červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. V souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku od neděle 212 lidí. Španělsko v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. V některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE, například v regionu Cantabria, naměřili v uplynulých dnech téměř 44 stupňů. A České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách kvůli horku a vysokému riziku požáru. Dráhy zrušily spoje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jehlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah.
3: Sport.
2: Bývalý hokejový gólman a dnes funkcionář Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident, který je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, je jedním z 9 kandidátů. Pozice bude letos volná po končícím Francouzi Liku Tardifovi. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolona před Šmejkalkou a nehoda u 9 křížů. Na dálnici D1 za Prahu směr Brno čekejte velmi silný provoz už od připojení z okruhu ze 12. kilometru. Jede se plynule, ale pomalu až na Šmejkalku do omezení na 24. 15 až 20 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy kolony delší. Poprvé se brzdí teď už za Velkou Bíteší na kilometru 166-165. Ještě před sjezdem na Domašov hlásíte čerstvou nehodu na kilometru 167.
5: V levém pruhu nehoda u osobních vozidel, 102. osobní vozidlo má karavan.
4: Dál se potom táhnou kamiony až do Brna, v levém pruhu je znovu fronta mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a hlavně potom v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. D35 z Hradce na Vysoké Mýto je na konci dálničního úseku u Ostrova uzavřená, po vážné nehodě sjíždí se na exitu 157 sjezd na Chrudim, je to bez kolon. Na D5 se z Plzně do Prahy za Loděnicí čekejte kolonu z 9. kilometru. I osobní auta ta se sunou na 5. Krůdné, dál pak kamiony. Znovu jsou oba pruhy plné na pražském okruhu od D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

17 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který může zase aktualizovat dění na dvou tenisových dvorcích, kde se české tenistky snaží o postup do semifinále turnajů, na kterých účinkují. Na trávě v Eastbourne Tereza Valentová se snaží otočit zápas, ve kterém s Němkou Tatianou Mariovou prohrála první set 3-6. Ve druhé sadě je skóre 5-5 a při svém servisu vede Tereza Valentová 40-15. Karolína Muchová ta zatím stále nemůže dohnat ztrátu, kterou nabrala hned na začátku zápasu s Dánkou Klarou Tausonovou. V tuhle chvíli tak Muchová prohrává se svou soupeřkou už 1-4 a Tausonová je navíc na podání. Je 17 hodin 38 minut, za chvíli na Radiožurnálu Sport zamíříme na mistrovství České republiky v cyklistice.

0: Radiožurnál Sport a jeho pražské studio na Vinohradské třídě se spojuje s Uničovem. Míříme konkrétně na Masarykovo náměstí v tomto městě na Hané. Právě tam je dnes start i cíl časovky cyklistů a cyklistek při mistrovských závodech Česka a Slovenska. V humorném vedru je už známo jméno staronové české mistrině. Za pár desítek minut bychom měli znát jméno českého mužského časovkářského mistra. Na místě je reportér David Procházka. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké už pomalu končící odpoledne tady z Uničova. Ten den je opravdu dlouhý a, jak si řekl správně, hodně úmorný.
0: Pořádně horký, je to tak, teploty stoupají k 35 stupňům Celsia. Stoupaly také tepy cyklistek a cyklistů. Když už jsme říkali tedy, že ženskou mistrini v časovce známe, tak kdo se jí stal?
1: Je to po třetí za sebou Julia Kopecký z týmu SD Works Pro Time, která vyhrála po třetí za sebou, tedy v letech 2024, 2025 i letos. Nejdřív to bylo v Jevíčku, pak v Bánovcích nad Bebravou a letos tedy v Uničově. Ten šampionát je společný se Slovenskem, takže se střídá jednou pořadatelství v Česku, jednou na Slovensku. No, Julia Kopecký na 24-kilometrové trati jela naplno, jak řekla sama, ta tratě není kopcovitá, je tam převýšení na tom 12-kilometrovém okruhu, jen 80, nebo na té 12-kilometrové trati a 12 zpátky, jen 83 metrů, takže jede se opravdu hrana a vlastně na trati není stín, takže sluníčko stále svítí celý den a bylo to hodně náročné, ale nakonec Julia Kopecký vyhrála o 17 sekund před Eliškou Kvasničkovou, která byla mistryní v časovce v roce 2023, tedy před tím hat-trickem Julie Kopecké, no a třetí Adéla Koclířová, ta ztratila 51 sekund.
0: Aktuálně se jede závod mužů, kdo byl na jeho startu, Davide, největším favoritem a jak se tedy souboj nejlepších českých cyklistů proti chronometru vyvíjí?
1: Tak startovali elitní muži, elitní desítka v 17.11 první a v 17.29 ten největší favorit Matyáš Vacek, podobně jako Julia Kopecký vyhrál v letech 2024 i 2025, takže stejně tak jako Julia Kopecký může dosáhnout Matyáš Vacek hat-tricku. Teď už by měl být někde na těch 12 kilometrech, ale připomínám, ženy jeli 24 kilometrů a 100 metrů a muži jedou dvojnásobnou trať, tedy 48 kilometrů a 200 metrů, to znamená, že projedou náměstím a ještě jeden okruh si dají. No a Matyáš Vacek má konkurenci možná v Martinu Voltrovi, možná Michaelu Kukerlemu, ale je tady také Josef Černý, mistr z let 2020 a 2021, ale ten si myslím, že už do bojů nezasáhne, protože na těch 12 kilometrech už ztrácí docela dost. Matyáš Vacek je jednoznačný favorit, nedávno dosáhl skvělé třetí místo na závodech okolo Švýcarska, tak uvidíme, s jakou formou přijel a za malou chvíli bychom měli vidět i jeho první mezičas.
0: Davide, my už jsme letos naznačili, každopádně jaké panují v Uničově podmínky a jak náročná je trať pro mistrovské závody v časovce?
1: Jak jsem už říkal v té úvodní odpovědi, tak vlastně není na trati nikde stín. Tady na náměstí samozřejmě je to vyhřáté a v těch 11 hodin byla teplota kolem 28 stupňů, když startovali juniorky a ženy. No a ta teplota stále stoupala a stoupala až teď k 17. hodině, kdy kulminovala na 33 stupních tady v Uničově. Ale myslím si, že na trati právě tím, že ani možná nefoukne, možná spíš boční vítr, občas cyklistům stíží roli, ale viděl jsem tady juniory, kteří po dojezdu cílovou rovinkou nebo cílovou páskou, tak ta cílová rovinka pokračuje ještě zhruba 70 metrů, kde jsou plůtky, kde právě stojím. No a teď už je tady stín, ale před malou chvíli tady byl napůl stín, napůl slunce a ti cyklisti, jakmile vypnou tu koncentraci, vypnou z toho výkonu, tak měli problémy třeba trefit do těch uliček, kde by se chtěli schovat do stínu, nebo chtěli přejet na chodník do stínu, ale nevšimli si třeba patníku a měli problém třeba i vypnout nohy z pedálu. Takže byly tady takové stavy na hraně kolapsu, ale vždy po dvou, třech minutách a nějakém ledování a uklidnění cyklisti byli v pořádku, takže sanitka nemusela zasahovat, ale rozhodně ty cyklisti se vydali dnes.
0: Říká David Procházka, za kterým se samozřejmě na Radiožurnálu Sport za pár desítek minut zase vydáme, protože chceme vědět, který cyklista se stane mistrem České republiky v časovce. Julia Kopecky ovládla závod žen. Mezi muži se samozřejmě ještě jede. S Davidem se tedy brzy uslyšíme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď zase tenis, no nevyvíjí se to dobře z českého pohledu. Tereza Valentová ztratila v 11. gemu druhé sady souboje s Tatianou Mariaovou, německou veteránkou, svůj servis, a tak ve čtvrtfinále turnaje v Eastbourne Valentová prohrává s Mariaovou 0-1 na sety 5-6 ve druhém, a to znamená, že německá tenistka půjde podávat na vítězství a na postup do semifinále. K němu také na turnaji, samozřejmě také travnatém v Bad Homburgu, vykročila Klara Tausonová, která nad Karolínou Muchovou vyhrála první sadu jednoznačně 6-1.

0: Čeští fotbalisté se po 20 letech dostali na mistrovství světa. A bohužel v Severní Americe a Mexiku dopadli stejně jako před 2 dekádami národní tým na šampionátu v Německu. Loučí se už po základní skupině. Porážka s Jižní Koreou a remíza s Jihoafrickou republikou, to byly úvodní 2 výsledky, ale všechno mohli ještě svěřenci trenéra Miroslava Koupka zachránit v posledním utkání a mohli vybojovat postup do playoff na Aztéckém stadionu. Jenže prohráli s domácím Mexikem jednoznačně 0-3, když rozhodující gól inkasovali krátce po změně stran.
1: Klíčový moment zápasu přišel v 55. minutě. Domácí záložník Romo po nákupu udržel míč ve středu hřiště mezi 3 protihráči, vyslal do soulového úniku Cháveze a ten prostřelil golmana Kováře. Právě tuto situaci si po utkání vyčítal reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
2: Jediné, co mě mrzí tady na tomhle zápase, je moje situace u toho prvního gólu, kde si myslím, že jsem byl důrazný, ale asi nedostatečně. Měl jsem tam souboj, 2x jsem mu to snažil vykopnout, odrazilo se to k němu a dostali jsme z toho první gól a to byl zlomový moment, takže to beru na sebe tady tuhle situaci.
1: Litoval obránce národního týmu Ladislav Krejčí. Čeští fotbalisté už před zápasem v Mexiku věděli, že účast v play-off mistrovství světa jim zajistí nejspíš jen výhra. A byť v prvním poločase domácího favorita místy přehrávali a měli i víc šancí, po změně stran už dominoval soupeř.
2: Teď se to ve mně mísí vícero věcí, protože jsme věřili v to, že ta cesta může být delší, než jaká je realita, ale bohužel stalo se.
1: Čeští fotbalisté tak na šampionátu získali jediný bod za remízu s Jihoafričany. Ve své skupině skončili poslední se skóre 2-6 a kromě krátkých pasáží toho v jednotlivých duelech směrem do ofenzivy moc nepředvedli.
2: Samozřejmě ty výkony, nebudem si nic nalhávat, nebylo to, co jsme si představovali. Doufám, že s postupem času si z toho vezmeme zkušenosti, které máme a všichni to byli první mistrovství světa v životě. Každým zápasem, každou minutou, každým dotykem vám to sebevědomí a herní vidění trošku se zvedá. Jsou v emocích a nechci to moc komentovat, spíš si na to chci na trošku odstup a podívat se na to trošku z většího nadhledu a mrzí mě to.
1: Přiznal po porážce na Aztéckém stadionu a konci na mistrovství světa už po základní skupině kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí. Z Mexika Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Prezident je automaticky vedoucím delegace na summit NATO, řekl po rozhodnutí ústavního soudu Petr Pavel.
3: O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
2: Do Venezuely míří po ničivém zemětřesení mezinárodní pomoc. Na místo vyrazí i český USAR tým.
4: Můžeme potvrdit, že český těžký tým specializovaný na vyhledávání a záchranu osob ze sutin vyrazí na pomoc do Venezuely.
2: Čeští fotbalisti do play-off mistrovství světa nepostoupili. Trenér Koubek končit neplánuje. Konec dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je u Ostrova uzavřený a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů. Je čtvrtek, 25. června. Dobrý podvečer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na včerejší rozhodnutí ústavního soudu, který uložil vládě, aby prezidenta do Ankary akreditovala. Tato původně odmítala. Třeba motoristé teď předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel ale řekl, že by to měl být on, protože je nejvyšší ústavní činitel.
3: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
5: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
6: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
5: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
6: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
5: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Sporem o účast na summitu se dnes zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup Hradu a rozhodnutí ústavního soudu ještě včera označil za pokus o ústavní puč.
7: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
8: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
7: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
9: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
7: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky.
10: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
4: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
10: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
11: My pojišťujeme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
12: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
11: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
12: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
2: Ve velké části Evropy i v Česku trvá vlna veder. Nejvyšší stupeň varování platí ve Francii. Ve Španělsku podle tamních úřadů zemřelo od neděle do středy kvůli vedrům přes 200 lidí. V Česku dnes teploty překročily 35 stupňů. Nejtepleji bylo v severočeských Doksanech 37,5 stupně. Některé firmy už zavedly mimořádná opatření. Týká se to například hutí.
15: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
16: Dušan Vápeník je zválcoven v třineckých železárnách. Jak říká, je to teď kutnická sauna.
15: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky.
16: Jenom za nápoje pro zaměstnance firma loni utratila 11 milionů korun a jak dodává personální ředitel Robert Zvoníček, spotřeba teď roste.
17: Navyšujeme tyto nápoje o 100%.
16: Naplno jedou klimatizované odpočívárny, ventilátory, mlžné clony, dokud nebude líp. Střince Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Varování meteorologů před vysokými teplotami platí až do neděle, kdyby se teploty mohly pohybovat dokonce kolem 40 stupňů Celsia. Policie dnes znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce mu navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Obvinění odmítá.
18: Ovlivňoval jste svědky?
19: Ne, neovlivňoval.
18: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
20: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
18: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
21: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné.
18: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence nebo spánku. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
22: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
23: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
22: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
24: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
22: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
25: Sport. Čeští reprezentanti končí na mistrovství světa ve fotbale po základní skupině. Třetí duel prohráli s domácím Mexikem 0-3 a celkem získali jenom jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Kromě Mexika podlehli ještě Jižní Koreji. Trenér Miroslav Koubek, který byl do pozice jmenovaný v prosinci a s týmem vybojoval účast na šampionátu, neuvažuje o tom, že by u reprezentace skončil.
26: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám, žádný oboje vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
25: Postup do play-off vybojovali z prvních tří skupin vedle Mexika, Jihoafrická republika, Brazílie, Maroko, Švýcarsko, Kanada a Bosna a Hercegovina. Dnes v noci se budou na šampionátu hrát závěrečné duely dalších tří skupin. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte v reportážních vstupech.
13: Z
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kolony na D1 před Brnem, taky v Praze na okruhu a jižní spojce. Na D1 před Brnem z Prahy za sjezdem na Domašov kolony. Kamiony v pravém pruhu z kilometru 169 až do omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu ze 176. kilometru k exitu 182 Kývalka. Na pražském okruhu z D1 na letiště se rozjíždí zbytek kolony u Vestce. Cholubický tunel už je pak zase průjezdný. Kamion s příliš vysokým nákladem policie odstavila. Na okruhu opačně z letiště na D1 před Ořechem fronta od D5 kamiony už z D5 z 9. kilometru od Loděnice. A v Praze na jižní spojce směr Černý most nehody za Spořilovskou a před Lanovým mostem kolona od podjezdu magistrály až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy.
3: Dobrý čtvrteční podvečer. Tenistka Tereza Valentová skončila ve wimbledonské generálce na trávě v Eastbourne ve čtvrtfinále. 19-letá Češka prohrála s Němkou Mariaovou 3-6 a 5-7. V Bad Homburgu se Karolína Muchová po jasně ztraceném úvodním setu 1-6 s Dánkou Tausenovou zlepšila a ve druhé sadě česká tenistka vede 3-1.
0: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.
3: No a na Radiožurnálu Sport teď míříme do české metropole. Už jen jednu položku má totiž ve scénáři Olympiáda dětí a mládeže, kterou poprvé hostí právě Praha. Všechny sady medailí jsou rozdány a také na čase soutěžení mladých nadějných sportovců slavnostně ukončit. Proto tedy míříme na pražské výstaviště za naším reportérem Karlem Schambergerem. Karle, hezký podvečer.
6: Dobrý podvečer, právě tady aktuálně startuje ten ceremoniál, který ukončí 23. olympiádu dětí a mládeže. U mého mikrofonu teď Ondřej Perušič, bývalý nebo aktivní, já vlastně Ondřej nevím, takový poloaktivní beach volejbalista, tak nám prozraďte víc, dobrý večer.
8: Dobrý večer, řekl jste to krásně, jsem takový poloaktivní, už se samozřejmě nepřipravuji jako profesionální sportovec, ale samozřejmě stále se snažím udržovat v kondici a hrát co nejlépe.
6: Proč jsem řekl poloaktivní? Vy jste už ukončil svou aktivní kariéru plážového volejbalisty, ale nedávno jste byl stříbrný na turnaji Beach Pro Ostrava, tak to bylo asi velké překvapení, už jste si to uvědomil?
8: Říkáte to správně, já jsem ukončil profesionální kariéru, což ale pořád nebrání tomu, že se stále snažím hrát a hrát co nejlépe. Ostrava pro nás byla s Jirkou Sedlákem obrovským překvapením, určitě jsme takové ambice před turnajem neměli, ale znova se ukázalo, že ty domácí turnaje mají své kouzlo a že tam často hrajeme lépe, než umíme. A jsem moc rád, že jsme těm skvělým divákům i skvělým organizátorům zvládli tím stříbrem alespoň částečně poděkovat.
6: A myslíte si, že ten úspěch mohl být dán právě tím faktem, který jste zmínil, tedy že jste na sebe neměli ty medailové nároky?
8: Myslím, že to nějakou roli hrálo. Samozřejmě ten konec kariéry, no té profesionální kariéry má svá pro a proti. Pro je určitě to, že mohu hrát bez tlaku a bez žádných očekávání a opravdu si ten turnaj užívat. Proti je samozřejmě to, že mám méně natrénováno a to se může v některých chvílích projevit.
6: Bavíme se s Ondřejem Perušičem, plážovým volejbalistou. Vy jste v turnaji porazili také dvojici s bývalým parťákem Davidem Schweinerem. Tak už jste si to vyříkali?
8: Já myslím, že nebylo co vyříkávat tím, že všechny týmy trénujeme pohromadě, tak si myslím, že se velmi dobře známe. A samozřejmě to nebyl jednoduchý zápas asi pro nikoho, protože bylo jasné, že jeden z českých týmů v turnaji skončí. To, že jsme nakonec postoupili my, si myslím, že byla nějaká kombinace trochu štěstí a velké aktuální formy. My jsme, a to jste už zmiňoval, do toho vstupovali možná i s menšími očekáváními, protože už ten postup z kvalifikace a ze skupiny pro nás znamenal velmi dobrý výsledek.
6: Já když vzpomenu na váš konec kariéry a tedy ten rozvod vašeho beach volejbalového páru, tak si pamatuju na velké titulky, jak jste se v podstatě s Davidem Schweinerem rozcházeli, ale přece jenom to přátelství tam zůstalo. Jaké to mezi vámi teď je?
8: Já si myslím, že na našem přátelství se nic nezměnilo, že my jsme samozřejmě to moje rozhodnutí skončit diskutovali dlouho předtím, než se zveřejnilo. A tím, že v rámci týmu, nejenom tom našem, ale i trenérském a podobně, tak máme velmi dobré vztahy, tak tam nebylo asi nic moc k řešení. Samozřejmě ta spolupráce byla poměrně úspěšná, takže jsme řešili, jestli nějakým způsobem neudržet, ale ve chvíli, já jsem se chtěl už věnovat i jiným věcem a nebrat ten sport profesionálně, tak si myslím, že všem dávalo smysl, abychom tu spolupráci ukončili, a to, že jsem to inicioval já, určitě není známka nějakých zhoršených vztahů, spíše toho, že já jsem byl ten, kdo udělal to rozhodnutí.
6: Ta spolupráce mezi Davidem Schweinerem a Ondřejem Perušičem byla velmi úspěšná, protože společně dosáhli až na titul mistrů světa 2023 Mexiko. My se ale s Ondřejem Perušičem bavíme na olympiádě dětí a mládeže a Praha není vaší první olympiádou dětí a mládeže, kam jste zavítal, pokud se nepletu, tak jste byl i před 2 lety v Českých Budějovicích. Tak můžete porovnávat právě s Budějovicemi, co na to říkáte tady na pražském výstavišti?
8: Já jsem se olympiády dětí a mládeže nikdy nezúčastnil jako aktivní hráč. To znamená, já jsem vždy měl ten dojem z celé akce jenom z role nějakého pozorovatele nebo pasivního účastníka. A obě dvě ty akce podle mě byly úžasné. Myslím si, že je dobrý důvod, proč olympiády dětí a mládeže jsou takhle populární. Věřím, že to pro ty mladé sportovce a sportovkyně je úžasný zážitek. Myslím si, že když se budeme mluvit o tom letošním ročníku, tak Praha tu pořadatelskou roli zvládla na výbornou a už jenom tady ten krásný medailový závěr nebo udílení medailí tady na výstavišti je myslím něco, co si sportovci a sportovkyně budou pamatovat po celou svou sportovní kariéru.
6: Vy jste byl také olympionik, olympijské hry v Paříži, tam se asi musí vzpomínat na to, že jste hrál pod Eiffelovou věží. Tady na výstavišti, kde probíhá ten slavnostní ceremoniál ukončovací, tak jsou také krásné kulisy, nemyslíte?
8: Já si myslím, že to je společný jmenovatel těchto akcí obecně, že máme často tendenci se dívat hlavně na výsledky, ale sport je především o zážitcích. A myslím si, že každá sportovní akce, která probíhá v takhle krásných kulisách, tak v těch sportovcích zanechá nějaké krásné vzpomínky. A já jenom doufám, že je bude i motivovat k tomu, aby se sportu věnovali co nejlépe a třeba tyhle zážitky v budoucnu zažívali opakovaně.
6: Mistr světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič byl s námi na Radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor.
8: Já děkuji a pěkný večer všem.
6: A já jen dodám ještě z pražského výstaviště, že olympiádu dětí a mládeže ovládl pořádající kraj, tedy hlavní město Praha, jelikož ještě chybí spočítat poslední 2 závody, tak nemůžeme s jistotou říct další 2 medailisty, ale aktuálně stříbrný Jihomoravský kraj a na bronzové příčce Středočeský kraj. Dobrý večer z výstaviště.
3: Tolik tedy Karel Schamberger, který z nás vzal na slavnostní uzavření olympiády dětí a mládeže, a to s jedním vzácným hostem této události.

0: 18 hodin 20 minut, skupina No Doubt ve vysílání Radiožurnálu Sport a teď je mistrovství České republiky v silniční cyklistice. V Uničově se dnes jeli časovky, tu ženskou vyhrála Julia Kopecky, no a vyhrál podle očekávání časovku mužů Matias Vacek. To je otázka, na kterou už by nám asi náš reportér přímo na místě David Procházka měl odpovědět. Davide, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, každou chvíli se to stane, protože Matias Vacek už se pomalu blíží do cíle, ještě čekáme na 4 závodníky, ale Matias Vacek některé startoval jako poslední, některé předjel na trati, takže určitě nepřijede z té čtveřice jako poslední a už měl obrovský náskok na 36. kilometru, více než minutu a půl na Jakuba Otrubu, který získal mistrovský titul v roce 2023 v časovce, tedy před těmi dvěma tituly Matiase Vacka. Matias Vacek, jak jsem říkal, se vrátil ze závodu okolo Švýcarska, kde skončil na třetím místě. Určitě těžký závod, určitě nám poví, jak se cítil v dnešní časovce, ale ten náskok a ta jeho dominance je opravdu obrovská. Čekáme tedy na poslední 4 závodníky, jak jsem říkal, na druhém místě patrně skončí Jakub Otruba, který také má před dalšími pronásledovateli docela výrazný náskok. V tuto chvíli je první, na druhém místě je Kelemen a čekáme ještě na Matiase Vacka, Kukerleho, Voltra a Řehu. Takže každou chvíli Matias Vacek přijede tady v Uničově na náměstí, teď už je cílová rovinka ve stínu. Takže teď už čekají i hodně diváci v okolí za plůtky a čekají na nového mistra nebo staronového mistra České republiky.
0: Jak říkal David Procházka, tak je to víceméně jasné, že Matias Vacek se stane šampionem. Za chvíli se to potvrdíme. Teď ale pojďme zase na mistrovství světa ve fotbale. Ve Spojených státech se někdy vtipkuje o tom, že nejoblíbenějším fotbalovým dresem je tam dres národního týmu Mexika. Ale vtipy je to jenom na půl, protože tam nich až 40 milionů přistěhovalců z Mexika fotbal opravdu hodně prožívá. Proto i v amerických městech se to při zápasech mexického týmu na světovém šampionátu hemží jeho fanoušky. Náš zpravodaj na turnaji sledoval porážku Čechů s Mexičany v americkém státě Oregon.
2: Portland tady v Oregonu nepatří mezi pořadatelská města, ale není zas takový problém najít tu hospodu se zahrádkou a s plátnem, kde už chystají přenos zápasu českého a mexického týmu. Samozřejmě je tady i skupinka Mexičanů, která se dožaduje, aby obsluha přepnula kanál a přenos běžel ne na Fox Sports v angličtině, ale na stanici Telemundo ve španělštině. Berenice říká, že nejde jenom o emotivnější komentář ve španělštině, ale že stanici Fox nemá úplně v lásce. Je tu se svými rodiči Máriou a Alejandrem. Všichni žijí tady ve Spojených státech dlouhodobě a tatínek má na sobě mexické tričko, není to úplně fotbalový dres, ale něco na ten způsob, triko s velkým mexickým orlem a zelenou, bílou a červenou barvou. Vypráví, že se narodil v Mexico City, stále fandí tamnímu týmu Cruz Azul, fotbal hrál od malička a tak ho přirozeně sleduje i tady ve Spojených státech. Sedám si k téhle rodinné skupince a trochu jí škádlím, že Mexičané už s jistým postupem ze skupiny by mohli nechat Čechy vyhrát. Ale jak slyšíte, Alejandro, Maria ani Berenice nesouhlasí. A je to tady první mexický gól, celá portlandská hospoda vybuchla nadšením.
3: Qué pena!
2: Na konci zápasu mě Alejandro chlácholí, že mu je líto, že Češi prohráli a loučí se s turnajem, ale říkám, že mu to nevěřím, že mu na očích vidím, jak je spokojený s třetí mexickou výhrou v řadě. Přikivuje, že mám pravdu a doufá, že Mexiko se dostane aspoň do čtvrtfinále. Dál to nevidí, protože zas tak dobrý tým prý letos nemají.
4: So which team are you going for again?
5: Spain.
4: Are you traitor?
2: Až Mexičani vypadnou, prý bude fandit Španělsku. Na Azteckém stadionu a tím pádem i tady na plátně zápas ale pokračuje. A když zmar českých fotbalistů vrcholí třetím inkasovaným gólem, rozhodně si nepřipadám jako v americké hospodě, ale spíš jako někde v Mexiku.
6: Mexiko!
2: Alejandro se možná taky vidí někde v Mexiku na tribuně, a nakonec se svou rodinou i s ostatními slaví vítězství zpěvem. Z Portlandu Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: A z Portlandu na Radiožurnálu Sport rychle nahanou do Uničova na mistrovství České republiky v cyklistice. Matias Vacek je už šampionem v časovce. Otázka, která míří na Davida Procházku.
1: Je to tak, Matias Vacek po třetí za sebou vyhrál mistrovský titul po letech 2024 a 2025. Teď tady chvilku ještě odpočíval za cílovou rovinkou, ale ptal se organizátoru, jestli má před vyhlášením čas se převléci a teď odjel, takže teď hned rozhovor neuděláme, ale Matias Vacek je po třetí za sebou šampionem v časovce tady v Uničově a ten náskok před druhým Jakubem Otrubou je obrovský na 48 kilometrech minuta a 43 sekund. Takže Matias Vacek po třetí za sebou v časovce mistrem České republiky. Z Uničova David Procházka, Radiožurnál.
0: No a z Uničova alespoň tady ze studia Radiožurnálu Sport do Bad Homburgu, tedy do Německa, kde se na místních travnatých kurtech hraje turnaj okruhu WTA a Karolína Muchová bojuje o postup do semifinále. Souboj s Klarou Tausonovou, tedy dánskou soupeřkou, nerozehrála Muchová dobře, první sadu ztratila poměrem 1-6, v té druhé, ale je na tom česká tenistka lépe. Vede 4-2 a teď při podání své soupeřky má navíc breakball.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Před chvílí jsme tuhle zprávu nabídli poprvé, teď ji zopakujeme, třeba jste Radiožurnál Sport zapnuli teprve před chvílí. Mistrem republiky v časovce je po třetí v řadě Matias Vacek. Tentokrát triumfoval v Uničově. No a teď už další zprávy.
1: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup dnes na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnoprávní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize. Kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu, aby hostí tamního konzula. Informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci, ke kterému se Rumunsko rozhodlo po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Moskva obvinění odmítla. A na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požáru. Svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky. Sport. Tenistka Tereza Valentová vypadla na travnatém turnaji v Eastbourne ve čtvrtfinále. V přípravě na blížící se Wimbledon prohrála s Němkou Mariovou 0-2 na sety. Mezi nejlepší čtyři na Malorce neprošel Vít Kopřiva, Američanu Quinnovi podlehl 1-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony stále na D1 před Brnem a taky v Praze na okruhu. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy se tvoří kolony za sjezdem na Domašov. Kamiony zastavují v pravém pruhu poprvé na kilometru 171 a sunou se až do Brna k omezení u D2. Osobní auta v levém pruhu pak za Ostrovačicemi zpomalují kolem kilometru 180 a pár minut jedou velmi pomalu za nájezd od Popůvek na 182. Na příjezdu do Prahy z D1 v Brněnské za sjezdem na Opatov pozorně, na 0. kilometru na úrovni Ocechodov začíná kolona, sune se Spořilovskou dolů na jižní spojku. Tam už na spojce ve směru na Černý most se tvoří fronta od sjezdu do Vídeňské, jednak se plní nájezd na Brněnskou. Kolona pokračuje dál právě k připojení ze Spořilovské, tam řeší jednu nehodu a dál se pokračuje velmi pomalu k další nehodě před Lanovým mostem. Celé je to asi na 20 minut. V Praze stále silný provoz i na okruhu směrem z letiště na D1 před exitem 19 Ořech, velmi pomalá jízda od nájezdu z D5, ještě asi na 10 minut plus před okruhem na D5 ve směru z Plzně. Kolona kamionů začíná za Loděnicí na 7. kilometru, chvílemi tam v kopci před Rudnou brzdí i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Po prohře Terezy Valentové, která vypadla ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Eastbourne, když nestačila na Němku Taťanu Marejovou a prohrála s 38-letou veteránkou ve dvou setech, se snaží projít mezi nejlepší čtyřku v Bad Homburgu Karolína Muchová. S Dankou Klarou Tausenovou prohrála první sadu jasně 1-6, v té druhé ale Karolína Muchová vede 5-2 a v tuto chvíli podává na vyrovnání na 1-1 na sety a vynucení si toho rozhodujícího setu. Je 18 hodin 36,5 minuty, tolik tedy dva tenisové výsledky, jeden průběžný. No a za chvíli vám dodáme přehled všeho důležitého, co se dnes ve světě sportu stalo. Chystáme velký přehled. Bude tady hned po skupině Blink 182.

0: Cyklistka Julia Kopecky se po třetí za sebou stala mistryní České republiky v časovce. No a Funičově také po třetí za sebou triumfoval mezi muži Matias Vacek. A právě jeho má teď u mikrofonu náš reportér David Procházka.
1: Takže nic.
0: Ve vysílání radiožurnálu Sport tedy voláme Uničov a Davida Procházku, jestli můžeme už nabídnout rozhovor s Matiasem Vackem.
1: Bohužel, Matiase Vacka mi teď před nosem pořadatelé unesli a musí na slavnostní vyhlášení, takže o jeho dojmy se musíme ještě podělit později.
0: I to je vysílání radiožurnálu Sport, živé, pestré a občas nečekané. Ale pokud jste čekali na velký sportovní přehled, tak ten je opravdu v tuhle chvíli už tady. Konec Čechů na mistrovství světa ve fotbale, další program šampionátu, prvoligové přestupy na trase Liberec Slavia nebo výkony českých tenistů těsně před startem Wimbledonu. To všechno nám teď tedy nabídne v pěkně koncentrované podobě Tadeáš Skalický. Tadeáši, vítej.
2: Hezký den. Čeští fotbalisté na mistrovství světa do play-off neprošli, ve třetím utkání na turnaji podlehli v Mexico City domácí reprezentaci 0-3. Češi tak končí ve skupině na posledním místě s jedním bodem za remízu s Jihoafrickou republikou. Pokračuje obránce David Douděra.
3: V některých očích to bude asi málo, tak přeci jenom si myslím, že jsme něco dokázali a si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
2: Postup do play-off si z prvních dohraných skupin zajistili Mexiko, Jihoafrická republika, Švýcarsko, Kanada, Bosna a Hercegovina, Brazílie a Maroko.
0: Už za pár hodin budou na domácí mistrovství světa hájit neporazitelnost a svoji 100% bilanci fotbalisté Spojených států amerických. Ve třetím zápase ve skupině se utkají s Tureckem, které zatím nemá ani bod a je ze hry o postup do play-off. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino ale ví o kvalitě a motivaci týmu Turecka.
4: Když bojujete za svůj dres, svoji vlajku, za svou kulturu, je to vždycky o hrdosti. Nepochybuji o tom, že Turecko bude silný soupeř. Není moje práce analyzovat, proč jsou vyřazení, ale s tím, jak hráli své dva zápasy, si zasloužili víc. Proto očekáváme vyrovnaného soupeře, který bude navíc hrát o čest.
0: Američané rozehrají duel s Tureckem ve 4 hodiny ráno českého času. Ve stejnou dobu začne také zápas Paraguay s Austrálií. Už ve 22 hodin nastoupí Pobřeží slonoviny proti Curaçao a Ekvádor proti Německu. Od 1 ráno se utkají Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Přímé přenosy ze všech zápasů nebo pravidelné vstupy nabídneme na radiožurnálu Sport.
2: Trojce fotbalistů Slavie Jan Bořil, Alexandr Bužek a Vasil Kušej dostala povolení od klubu k tréninku s Libercem. Pražané a Severočeši totiž finalizují jejich přestup. Opačným směrem, tedy do Slávie, míří dvojce Ange Nguessan a Toumani Diakité. Liberec o tom informoval na svém webu.
0: Slávia zároveň přivedla z Arky Gdyně polského křídelníka Oskara Kubiaka. 19-letý hráč podepsal v Edenu 4letou smlouvu.
2: Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů na pozici, kterou uvolní končící Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu.
0: Hokejista David Kempf NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffalo výměnou za jiného útočníka Alexe Taka a volbu ve třetím kole draftu v příštím roce, informovala o tom NHL.
2: Tenista Vít Kopřiva prohrál na turnaji na Malorce s Američanem Quinnem 7-5, 5-7 a 3-6 a vypadl ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi dalšího travnatého turnaje v Eastbourne dohrála Tereza Valentová, která podlehla Němce Mariové 0-2 na sety.
0: No a v tuto chvíli bojuje o postup mezi nejlepší čtyři v Bad Homburgu Karolína Muchová proti Dánce Tausonové. Česká tenistka prohrála první sadu 1-6, druhou před chvilinkou vyhrála 6-2 a v zápětí před rozhodujícím setem bylo utkání přerušeno kvůli horku.
2: V Berouně v pátek začne golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Na domácím Tipsport Czech Ladies Open bude startovat celkem 11 českých golfistek. Mezi favoritky se řadí česká jednička Sára Kousková, která si před turnajem udělala skoro měsíční přestávku. V Berouně by ráda vylepšila výsledky z minulých let, kdy pravidelně končila ve druhé desítce pořadí.
5: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili. Teďka v těch posledních dvou týdnech trošku intenzivněji nějaký věci jsem změnila a snažila se je zaimplementovat do nějaké ty svoje rutiny. Uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka, tak jsem zvědavá, jak to vydrží pod tlakem.
2: České hráčky vstoupí do turnaje po 12. hodině, tedy zítra po 12. hodině. O vítězce bude jasno v neděli odpoledne.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezóně pokračovat v mistrovství světa v týmu OnlyFans American Racing v kategorii Moto 2. 24-letý jediný český účastník elitního seriálu oznámil na sociálních sítích, že podepsal novou roční smlouvu.
2: Soutěže ve skialpinismu budou po letošním olympijské premiéře v programu i na zimních hrách 2030 ve Francii. Ke sprintu a smíšené štafetě přibude dlouhý individuální závod. Návrh pořadatelů her ve francouzských Alpách schválil Mezinárodní olympijský výbor.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Které dodal Tadeáš Skalický. Díky za to.
2: Naslyšenou.
0: 18 hodin 45 minut z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku přejeme příjemný, i když stále pořádně horký podvečer. No a tak trochu se naladíme na to, co nás čeká už za malou chvíli. Bicycle, bicycle.

0: Skupina Queen Bicycle Race. Říkali jsme si, že bychom tak nějak mohli stihnout rozhovor se staronovým mistrem České republiky v cyklistické časovce Matiasem Vackem, ale slavnostní vyhlášení v Unýšově stále ještě probíhá, tak vám nabídneme rozhovor s jiným skvělým sportovcem. A to při příležitosti končící olympiády dětí a mládeže v Praze. Největší multisportovní akce v Česku vrcholí na výstavišti, kam se sjíždí všichni sportovci k medailovým ceremoniálům. Mladým atletům předával medaile výškař Jan Štefela. S účastníkem olympijských her v Paříži a bronzovým medailistou z posledního světového šampionátu mluvil reportér Karel Schamberger.
1: 23. olympiáda dětí a mládeže je téměř u konce a u toho konce byl také elitní český atlet výškař Jan Štefela, který rozdával právě mladým atletům tady na pražském výstavišti

0: Co byste dělal ve 13-14 letech? Jaké byly vaše sny?
1: Moje sny? Být slavný. A v té době jsem jezdil, vlastně dělal jsem cyklistiku, jak cyklokros, tak i silniční, takže to jsem se v mých těch 13 se někde motal na kole.
0: Kdy se to zlomilo, že jste nakonec přešel do atletiky?
1: Přesně vím, kdy jsem měl přejít do starší kategorie v cyklistice a čím starší, tak tím delší trasy, že jo, na závodech, a musel se více trénovat najíždět kilometry, a to jsem si říkal, to je dřina, to se mi moc nechce dělat, tak jsem začal dělat atletiku a zjistil jsem později teda, že to je taky dřina.
0: Ale u skákání jste zůstal a asi jste s tím spokojený.
1: Samozřejmě, tak mě to už od začátku celkem šlo, a ono, když vám něco jde, tak vás to logicky baví více. Takže jsem rád, že jsem u toho zůstal a dělám to doteďka.
0: Výškař Jano Štefla u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Pojďme toho využít. Co vás čeká v následujících týdnech a měsících?
1: Hnedka začátkem července máme festival skoku v Opoli. Pak uvidíme, snad teda doufám, Diamantová liga v Monaku, a pak bude příprava na mistrovství Evropy.
0: Na mistrovství Evropy v Birminghamu, tam bude vrchol té letošní sezony, je to tak?
1: Ano, letos máme takové dva vrcholy, je tam vlastně to mistrovství Evropy a pak na konci, na začátku v září je Ultimate Championships, kam bych chtěl určitě taky zamířit.
0: Říká atlet výškař Jan Štefela, který byl hostem Radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor, ať se vám daří.
1: Děkuji, děkuji.
2: 18 hodin 52 minut a teď je tady jedna opravdu ještě stále, můžeme říci, žhavá novinka, protože Patrik Šik, český fotbalový reprezentant, před pár minutkami na svém instagramovém účtu zveřejnil své rozhodnutí o tom, že se uzavírá jeho reprezentační kapitola. Napsal, že toto rozhodnutí není impulzivní a nevzniklo ze dne na den. Je to myšlenka, kterou jsem v sobě nosil delší dobu a nad kterou jsem dlouho přemýšlel. Napsal tedy Patrik Šik, který pokračoval, že odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na mnohem, mnohem víc, což tedy dokonce napsal velkými písmeny. Ona dvě slova mnohem. Navíc tedy než v posledních letech ukazuje. Je potřeba se podle Patrika Šika podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Zároveň přidal, že to neříká ze zlosti nebo zklamání, ale proto, že mu na českém fotbale záleží. Patrik Šik tedy odehrál v zápase proti Mexiku na závěr skupiny mistrovství světa, dá se říci ještě před pár hodinami, podle svého rozhodnutí a toho, co napsal na svůj instagramový účet, poslední zápas v reprezentačním dresu. Celkem je těch duelů tedy 56, ve kterých vstřelil 26 gólů. 30-letý forward tedy dál už v národním týmu, jak napsal, pokračovat nebude. Téma, kterému se na Radiožurnálu Sport budeme brzy samozřejmě a podrobně věnovat.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Za malou chvíli zprávy, ale ještě předtím rozhovor s čerstvým mistrem České republiky v cyklistické časovce Matiasem Vackem. Slovo má David Procházka.
1: Ano, u mikrofonu Radiožurnálu Sport už v duhovém dresu, po třetí za sebou Matias Vacek, po časovce, kterou jasně ovládl, tak jaká byla ta trať, jaký byl ten závod v těch extrémních podmínkách?
2: Jo, tak jsem moc rád, že to dopadlo dneska opět, že jsem obhájil titul a samozřejmě viděl jsem, že to bude náročný, dlouhý. Musel jsem si dobře rozložit cíly, ale už od začátku jsem měl dobře a vlastně měl jsem informace do rádia, že vlastně mám velký náskok a už šlo jenom o to, abych to udržel do cíle a přivezl to domů, takže jsem velice rád a je to vždycky speciální obhájit ten titul.
1: Jste přijel ze závodu okolo Švýcarska se skvělým třetím místem, tak jak jste se cítil fyzicky?
2: Jo, tak já jsem věděl, že mám dobrou formu, že na tom jsem dobře. Blíží se Tour de France, takže jsem rád, jak na tom jsem a teďka vlastně se to potvrdilo zase na tom mistrovství a doufám, že i v neděli to dopadne.
1: V neděli hromadný start na silnici 209 km, 40 stupňové vedra hrozí, tak těšíte se nebo netěšíte?
2: Jo, těším se. Samozřejmě vedro je pro každýho a na turné bude o moc větší zima, takže jsem rád, že bude to vedro a že se ještě otestuju předtím.
1: Máte mistrovské ambice i v neděli?
2: Ano.
1: Tak děkuju.
2: Díky.
1: Tak to byl Matias Vacek, už trojnásobný mistr republiky v časovce, dnes tedy v Uničově zvítězil před druhým o minutu a 43 sekund, to byl Jakub Otruba. Z Uničova David Procházka, Radiožurnál.
0: Děkujeme tedy za rozhovor se staronovým šampionem v cyklistické časovce Matiasem Vackem. No a teď zase krátce tenis, protože Karolína Muchová bojuje o postup do semifinále turnaje v Bad Homburgu. 1-1 na sety, to je stav jejího duelu s dánkou Klarou Tausonovou. No a v tuto chvíli česká tenistka už získala break, tedy získala podání své soupeřky na startu rozhodujícího třetího setu. Karolína Muchová tedy vede 2-1 a věřme, že ten duel dotáhne do vítězného konce a bude se tedy moci radovat z postupu mezi nejlepší čtyřku na turnaji v Bad Homburgu. No a protože máme ještě pár sekund, tak na Radiožurnálu Sport můžeme nabídnout dnešní program na fotbalovém mistrovství světa. Od 22 hodin ve skupině E nastoupí Curaçao proti pobřeží Slonoviny a Ekvádor proti Německu. Ve skupině F od 1 hodiny raní se Japonsko utká se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. No a od 4 hodin ráno našeho času nastoupí Paraguay proti Austrálii a Turecko proti už jistému týmu v play-off, tedy domácím Spojeným státům americkým. O všech zápasech samozřejmě na Radiožurnálu Sport uslyšíte v přímých přenosech nebo aktuálních vstupech.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
4: Nová zelená úsporám se znovu otevřela žadatelům. Tentokrát nabízí hlavně bezúročné úvěry. Do Venezuely míří po ničivém zemětřesení zahraniční pomoc. Fotbalista Patrik Šik ukončil po mistrovství světa reprezentační kariéru. Na dálnici D1 na 14. kilometru směrem do Brna pozor na stojící autobus. A počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Státní fond životního prostředí dnes začal znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domů. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry. Vysvětluje to ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
6: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
4: Příjem žádostí skončí 31. října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Obětí je nejméně 164, zraněných jsou stovky. Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit taky Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi. Vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
7: velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guaira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
4: Pražští policisti pátrají po 35-leté Ludmile Janourové. Žena má psychické problémy. Z domova odešla po hádce a může být nebezpečná, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Podle něj žena nebere předepsanou medikaci, pije alkohol a bere omamné látky. Hledaná je 170 až 175 cm vysoká, obézní, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít podle Daňka černé krátké legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno.
8: Žena se léčí na psychiatrii, mohla by být nebezpečná sobě i okolí a měla by mít u sebe nůž. V případě, že ji někdo viděl, prosím, aby se ozval na linku 158 a určitě se ji nesnažil zadržet.
4: Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích, informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze.
9: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil v 30 letech reprezentační kariéru. Po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ve skupině to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí. Fotbalisté Nizozemska se v posledním zápase základní skupiny světového šampionátu utkají s Tuniskem. Africký tým se na turnaji trápí. Už po úvodní porážce 1-5 se Švédskem vystřídal trenéra a pak podlehl 0-4 Japonsku. Trenér Nizozemska Ronald Koeman ale soupeře nepodceňuje.
10: Přijde mi, že tým, který odehraje dvě utkání, během nich utrpí dvě vysoké porážky a hned po prvním zápase má taky nového trenéra, bude chtít zakončit turnaj dobře. Myslím, že na ty výsledky zareagují a s tím musíme počítat. Ukáže se, jak dobře jsme se na to zvládli připravit.
9: Zápas Tuniska s Nizozemskem začne v 1 hodinu ráno, stejně jako duel Japonska se Švédskem. Už ve 22 hodin se utká Pobřeží slonoviny s Curaçaem a Německo s Ekvádorem. Ve 4 hodiny ráno začnou zápasy Paraguay, Austrálie a Turecko, Spojené státy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážky na D1 za Prahou a u Holubic. Na D1 za Prahou směr Brno, kousek za připojením z Pražského okruhu, pozorně na 14. kilometru. Na začátku stoupacího pruhu stojí autobus po zahoření, označení za zatím jenom blinkry. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za Rousínovem, opatrně na kilometru 212. V pravém pruhu leží větší kus prasklé pneumatiky a vybočuje se. Na D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte stále s kolonou. Od exitu 178 Ostrovačice osobní auta v levém pruhu jedou pomalu k exitu 182 Popůvky, ale už se to rozjíždí. Kamiony ještě tvoří v pravém pruhu frontu do Brna k D2, ale i ta už se místy trhá. D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je po nehodě na konci dálničního úseku u Ostrova uzavřen. Nás jíždí se kousek před tím exitem 157, to je sjezd na Chrudim, je to bez kolony. A v Praze na jižní spojce směr Černý most, po dřívější nehodě před Lanovým mostem ještě počítejte s kolonou, od Spořilovské zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme slunečno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31. Tolik zprávy.
0: Příjemný podvečer, je 19 hodin 6 minut, no a slyšeli jste to sami ve zprávách. Patrik Šik ukončuje z vlastního rozhodnutí reprezentační kariéru. 27. května roku 2016 odehrál v zápase v rámci přípravy před mistrovstvím Evropy zápas proti Maltě jako svůj premiérový v národním dresu a dokonce Patrik Šik skóroval, dal poslední gol při vysokém vítězství 6-0. Teď po 10 letech na světovém šampionátu oblékl tedy 30-letý útočník německého Leverkusenu dres českého národního týmu naposledy. Téma, které na Radiožurnálu Sport podrobně probereme už za pár minut.
5: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Útočník Patrik Schick po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině ukončuje reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného národního mužstva to uvedl na svém instagramovém účtu. Ve studiu Radiožurnálu Sport už je proto náš fotbalový reportér Jan Suchan. Honzo, vítej.
1: Dobrý večer.
0: Překvapení?
1: Je to pro mě překvapení, ale vlastně je otázkou, jestli by k tomu došlo, kdyby jednak vystoupení obecně českého národního týmu na turnaji v Severní Americe a jednak přímo nějaké, řekněme, zapojení, výkony samotného Patrika Schicka byly jiné, než jaké byly ve skutečnosti. Připomínám, jeden jediný získaný bod ve skupině, žádný gol Patrika Schicka, matné výkony, kdy ale neměl ani dostatečnou podporu od svých spoluhráčů s výjimkou dvou dobrých centrů v tom prostředním utkání s Jihoafrickou republikou, které z mého pohledu minimálně v jednom případě měly skončit gólem a byla chyba Patrika Schicka, že neskončili. A navíc v tom posledním duelu se nevešel ani do základní sestavy. Sice Patrik Schick napsal na svůj Instagram, že to nebylo impulzivní řešení nebo impulzivní rozhodnutí, že to měl v hlavě delší dobu.
0: Ale myslíš si, že kdyby zkrátka šampionát dopadl trochu jinak, kdyby Češi postoupili, on dal nějaký ten gól, zvládli třeba i to první kolo playoff, že by zkrátka si to minimálně pořádně rozmýšlel?
1: Myslím si, že by to asi tak mohlo být, no. Ale určitě věřím tomu, že si to rozmýšlel delší dobu, protože ten vztah Patrika Schicka k reprezentaci byl dlouhodobě komplikovaný. To si přiznejme, že nebyla žádná idylka. Patrik Schick několikrát se omlouval z národního týmu, když jeho zdravotní stav byl, řekněme, hraniční. Kdy třeba on už stihnul před tou reprezentační přestávkou nastoupit v dresu Leverkusenu a pak přesto na ten reprezentační sraz nejel. Kolikrát i se trenéři prali s tím, jak ho správně využívat, což byl případ ostatně i aktuálního mistrovství světa, kdy Patrik Schick prostě potřebuje lepší servis, na který je zvyklý třeba z klubu, a v národním týmu to nebylo vždy tak jednoduché. Ostatně není náhodou, že se vlastně debatovalo o tom, zda vůbec má být v základní sestavě, což by člověk asi nečekal u jednoho z nejlepších bundesligových kanonýrů za posledních, dejme tomu, 5 let.
0: Je to tak, Patrik Schick na klubové úrovni je opravdu často nezastavitelnou gólovou mašinou, ale v reprezentaci, i když dal 26 gólů v 56 zápasech,
1: to vůbec není špatné skóre.
0: Přesně tak, tak by se od něj asi přece jenom možná očekávalo trochu víc, ale máš pocit, že zkrátka on tím, jaký herní projev on nabízí a co nabízí týmu, takže od něj zkrátka, vzhledem třeba ke kvalitě těch ostatních hráčů, nedostával tolik, co jak si naznačoval v Bayeru?
1: No, tak ono samozřejmě je to v národním týmu něco jiného než v klubu, se kterým máte šanci být v podstatě každý den na tréninku, a v národním týmu na nějaké sehrávání je minimum prostoru, takže je to samozřejmě obtížnější, ale pochopitelně, když v klubu vám chybí kreativní hráč, tak si ho koupíte, ale do národního týmu se to dělá o poznání složitěji. Respektive to nelze vůbec, pokud tam nenajdete nějakou babičku z Česka u nějakého výborného fotbalisty. Takže Patrik Schick, on jako má své reprezentační zásluhy, o tom vůbec není potřeba polemizovat, můžeme připomenout přesně tak jeho nádherný gól do sítě Skotska z poloviny hřiště. Měl jsem to štěstí, že jsem ho komentoval v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a asi nikdy to nevymažu z hlavy, jak dokázal přelobovat brankáře Skotska opravdu nádherným způsobem. Nikdo nedal na tom tehdejším turnaji víc branek ze všech účastníků než Patrik Schick. Na těch 5 se dostal už jenom Cristiano Ronaldo. A i třeba letos on se podílel na tom postupu na mistrovství světa, kdy dal jeden z gólů do sítě Irska v semifinále baráže o postup na světový šampionát, a tehdy bylo i vidět, jak mu na tom nesmírně záleží, aby se na mistrovství světa dostal, kdy on se vracel i do defenzivy takovým způsobem, jaký jsem od něj dlouho neviděl v národním týmu, takže mi přišlo, že opravdu do toho dával maximum, ale teď nechce na mě nezlobí, pokud nás poslouchá, tak na mě působil podobně vyčichlým způsobem jako vlastně celý český národní tým.
0: Patrik Šik tedy podle svého vyjádření nebude pokračovat reprezentační kariéře, ale Honzo, je mu teprve 30 let, není to škoda a jak moc bude chybět?
1: Škoda to je, protože opravdu nemáme v Česku tolik takovýchto kanonýrů, že bychom si mohli dovolit je ztrácet, to určitě škoda je. Na druhou stranu je obecně vůbec otázkou, jakým stylem nebo jakým směrem se vůbec český národní výběr vydá, jak bude chtít hrát, jaké typy bude chtít stavět, jestli nepůjdeme cestou obecně omlazení, jestli třeba kromě Patrika Šika odejdou i další hráči, byť třeba ne z vlastního rozhodnutí, ale z rozhodnutí realizačního týmu, že budou chtít prostě se vydat nějak jinak, než se vydávali doteď. Útočníky český fotbal sice má, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, ale určitě to není prostě při vším respektu taková kvalita, jakou disponoval Patrik Šik. Důvod toho jeho kroku může být i to, že si prostě chce protáhnout tu kariéru. Není jediný, kdo sáhnul k tomuto rozhodnutí. Můžu připomenout z nedávné minulosti Pavla Kadeřábka nebo i Vladimíra Daridu, kteří se rozhodli, byť Darida se pak vrátil, kteří se rozhodli soustředit na tu klubovou kariéru a vlastně ty reprezentační pauzy využívat právě k odpočinku, doléčení zranění, regeneraci.
0: A je pravda, že Patrik Šik těch zranění v posledních letech neměl zrovna úplně málo.
1: Ano, takže je to z tohoto pohledu logický krok Patrika Šika, aby třeba mohl zažívat znovu ty mnohagólové sezóny na klubové úrovni.
0: No doufejme, že promluví třeba i pro Radiožurnál Sport o tom všem, co ho vedlo k tomuto rozhodnutí, tedy už nepokračovat v reprezentačním dresu. Teď jsme tedy o konci Patrika Šika, který sám oznámil na svém instagramovém účtu, mluvili s Janem Suchanem. Honzo, díky.
1: Rádo se stalo.
0: 19 hodin, 17 minut i nadále. Příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Je čtvrtek 25. června, no a podle předpovědí meteorologů nás čeká velmi horký víkend. Teploty mají stoupat až tady v našich krajích opravdu neuvěřitelných 40 stupňům. Ideální je tedy vypravit se k vodě nebo se držet v chládku. České golfistky to ale budou mít složitější. Na turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně budou i 5 hodin denně na hřišti na přímém slunci a v teplotách nad 35 stupňů. No a proto si tedy tohle téma teď ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme probrat trochu podrobněji.
1: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně nenechat se úplně až za stolek vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
2: Popisuje česká golfová jednička Sára Kousková, jak se bude vypořádávat s velkým horkem na Ladies European Tour, která už tento rok zavítala do Austrálie nebo do Afriky. Teplo není zas taková výjimka, takže teploty stoupající ke 40 tolik nepřekvapí třeba ani Terezu Meleckou.
3: Hrajeme velmi často v takových podmínkách, ale je to samozřejmě náročný. Fakt jak psychicky, tak fyzicky. Někdy ten mozek už nechce úplně jako fungovat na 100%, takže je i fajn tam mít toho kedíka, který vás třeba nakopne nebo vidí, že třeba zpomalujete na patu nebo zpomalujete vlastně ve švihu, takže je fajn vlastně nějaký takový ten balanc mezi tým, ale jako bude to náročné pro všechny.
2: Možná víc než golfistky a jejich kedíci, tak může trpět hřiště Royal Baroun Golf Clubu. Jak se v průběhu víkendu může měnit, popisuje vítězka tamního turnaje z roku 2022 Jana Melichová.
1: To horko bude určitě celkově vysušovat to hřiště, takže můžou být trošku tvrdší v průběhu toho týdne. Záleží, jak greenkeepři se budou o to, jestli to budou třeba prolívat, a záleží, jak se domluví ještě jako by s turnajovým ředitelem, jak by to mělo jako v průběhu týdne vypadat.
2: Tvrdší hřiště nemusí být na škodu. Stíží hráčkám přihrávky do jamkoviště, kam se míček nebude umisťovat tak jednoduše jako na měkčí trávník. I hra přímo na greenu bude vyžadovat větší kontrolu. Divácky tak může být hra atraktivnější, ale pobyt na hřišti bude pro fanoušky kvůli vysokým teplotám náročný. Promotér turnaje Luboš Koželuch je ale optimista.
4: Kvůli, když člověk jde po tom hřišti a tak i malý vánek stačí na určitý jako osvěžení, tak já to úplně tak tragicky nevidím. Budeme tam mít samozřejmě připravený občerstvení vodu i pro diváky, takže jako neměl bych z toho prostě obavy. Podle mě zajímavý moment je v sobotu třeba. České hráčky hrajou, řekněme, od 9 do 2 hodin maximálně. To dopoledne bude příjemný, podle mě určitě, no, přes poledne trošku teplejš a ty, kdo budou chtít vidět tu českou stopu, tak v tom největším horku už budou moc pomalu odjíždět domů, takže v pohodě.
2: Myslí si Luboš Koželuch. Tipsport Czech Ladies Open začne prvním kolem v pátek ráno. Vítězku poznáme v neděli. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Tenistka Karolína Muchová bojuje o postup do semifinále turnaje v Bad Homburgu. Na místní trávě začala proti dánce Klaře Tausonové špatně. První set prohrála 1-6, ale potom se česká tenistka zlepšila. Druhou sadu získala ve svých prospěch poměrem 6-2. No a v rozhodující rychlý break nakonec přetavila ve vítězství. Takže Muchová porazila Tausonovou 6-4 v rozhodujícím třetím setu a česká tenistka se může těšit v Bad Homburgu na semifinále.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. Oznámila to Národní rozvojová banka, která se chystá v létě spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Ve vazbě amerického úřadu pro imigraci ACLA umírá za vlády prezidenta Donalda Trumpa nejvíc lidí za posledních víc než 10 let. Od Trumpovy inaugurace loni 20. ledna do letošního 4. června ve vazbě imigračního úřadu zemřelo 52 osob. Za loňský rok míra úmrtí vzrostla o 140% v porovnání s předchozím rokem. Nárůst je neúměrný vyššímu počtu zadržovaných přistěhovalců. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Organizací pro lidská práva Human Rights Watch. A policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství požaduje jeho vzetí do vazby. Primátor je obviněný, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době naplánované dovolené v Chorvatsku. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu dlouho přemýšlel. Hráč německého Bayer Leverkusen to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. A cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Třetí triumf za sebou si pak mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecký.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 za Brandýsem a kolona na D1 před Brnem. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu, teď pozorně za sjezdem na Brandýs, zpomaluje se tam, postupně začíná vznikat kolona na 8. kilometru, je policie u auta, které hořelo. Zabírat zřejmě budou i pravý pruh, kromě odstavného. Na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna obezřetně za nájezdem z okruhu a od Říčan na 14. kilometru na začátku stoupacího pruhu stojí nepojízdný autobus, označený zatím jen blinkery a trojúhelníkem. Na D1 potom před Brnem ve směru z Prahy se postupně krátí a trhá kolona před omezením u D2, ale ještě u sjezdu na Popůvky kolem exitu 182 se brzdí chvílemi až do zastavení, teď pozor, kolem 180. kilometru pro osobní auta, je to nakrátko. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, opatrněji u Rudné za odpočívkou kolem 4. kilometru se ještě zpomaluje, policie tam nakrátko zastavila provoz, aby porouchané auto přesunuli z levého pruhu do odstavného. Už tedy nepřekáží, ale zpomaluje se. V odstavném pruhu tam s tím autem stojí policejní hlídka. A D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto na konci úseku na 159. kilometru u Ostrova uzavřená po dřívější nehodě, provoz odkloněný kousek před tím exitem 157 bez potíží, bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 19 hodin 38 minut na Radiožurnálu Sport se ještě jednou vrátíme k vyřazení českých fotbalistů na světovém šampionátu. Teď jsou zklamaní, ale za pár let budou Lukáš Čerfa, David Douděra určitě vzpomínat na to, že společně reprezentovali Česko na mistrovství světa ve fotbale. Obránce a záložník národního týmu jsou bratranci, kteří odjíždějí ze šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se smíšenými pocity. Mají za sebou největší zápas dosavadní kariéry, po kterém se ale s turnajem rozloučili. Na závěr skupiny totiž Češi prohráli 0-3 s domácím Mexikem.
1: Je hotovo, je rozhodnuto, Češi končí na posledním místě.
2: První, co udělám, tak bude, že se teďka po zápase obejmu s manželkou a asi si pobrečíme u toho, jakou cestu jsme společně ušli, nebo celkově i rodina, když počítám samozřejmě Lukáše Červa.
3: Říkal se slzami v očích David Douděra, který už před začátkem turnaje přemýšlel nad tím, že jednou se celá rodina sejde a sedne si u ohně, kde bude vzpomínat na to, co bratranci dokázali.
2: Protože myšlenka toho, co jsme dokázali, byť v některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci i s bráchou, i s bratrancem, s Lukášem Červem, s tátou, ze všeho, s celou rodinou běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Když jsme shodou okolností byli v Itálii na pláži, tak bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže v tomto ohledu cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
3: Byl tady váš bratranec David Douděra, takřka až brečel, měl na krajíčku, zmiňoval, že třeba za 50 let jednou u ohně se budete bavit jako celá rodina. Hráli jsme na mistrovství světa. Co vy na to?
4: Tohle je ta hezká část, na tom máme tady oba dva i celou rodinu. Takže ale my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli. Takže mě to prostě mrzí. Mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
3: Doplnil bratrance Davida Douděru Lukáš Červ. Češi získali na mistrovství světa bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Na úvod turnaje prohráli s Jižní Koreou a na závěr s Mexikem. Ve skupině obsadili nepostupové čtvrté místo. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: 19 hodin 44 minut a na Radiožurnálu Sport se znovu pojďme věnovat letošnímu fotbalovému mistrovství světa a konkrétně africkým týmům, kterých je na šampionátu celkem 10. My vám v posledních týdnech a v pravidelné encyklopedii představujeme všechny reprezentace, které se šampionátu účastní a právě dvěma africkým se budeme věnovat tentokrát, Alžírsku a Demokratické republice Kongo. Představíme je s Janem Suchanem. Honzo, hezký podvečer.
1: Dobrý večer a začneme u severnějšího z obou států, Alžírska, které je na mistrovství světa po páté. Jeho dres oblékají i hráči velkých evropských klubů. Manchesteru City, Borussia Dortmund, Frankfurtu, Leverkusenu, Marseille nebo Lille.
0: Tou největší hvězdou alžírské reprezentace je kapitán Riyad Mahrez. 35-letý křídelník aktuálně působí v Al Ahly. Ovšem velkou část kariéry strávil v anglické Premier League, kde sbíral i mistrovské tituly. Nejprve jeden v Leicesteru a další pak v Manchesteru City.
1: V úvodním zápase na světovém šampionátu fotbalisté Alžírska po hetriku Lionela Messiho podlehli obhájcům zlata z Argentiny 0-3, pak si připsali důležité 3 body za vítězství nad Jordánskem 2-1. Stvrdit postup se pokusí v neděli nad ránem proti Rakousku.
0: No a my se vás ptáme v encyklopedii Radiožurnálu Sport, jestli víte, kdo Alžírsko trénuje. Napovíme, že to není Alžířan, ale pochází z bosenského Sarajeva.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: A myslím, že pokud nevíte, tak se nemáte za co stydět, protože tohle byla hodně obtížná otázka. Trenérem Alžírska je Vladimír Petkovič, bývalý fotbalista a zkušený kouč, který trénoval i Švýcarsko a na klubové úrovni vedl například Lazio Řím nebo Bordeaux.
0: I Demokratickou republiku Kongo vede trenér, který pochází z jiné země, francouzský kouč Sébastien Desabré. Ovšem tohle je trochu jiný případ. Demokratická republika Kongo je historicky francouzskou kolonií a z 26 členého kádru reprezentace se 20 fotbalistů narodilo v Evropě a polovina z nich právě ve Francii.
1: Mezi nejznámější jména patří ta, která můžou fanoušci znát z působení v anglické Premier League. Střelec zatím jediného gólu na turnaji do sítě Portugalska při senzační remíze 1-1 Joan Visa z Newcastle, pak spoluhráč Tomáše Součka z West Hamu Aaron Van Bissaka, který hrál i za Manchester United, stejně jako další obránce Axel Tuanzebe.
0: A zapomínat samozřejmě nemůžeme na nejlepšího reprezentačního kanonýra. Cedric Bakambu se stal nejlepším střelcem řecké i čínské ligy a hodně gólů dával i za španělský Villarreal.
1: Po zmíněném překvapení s Portugalskem Konžané podlehli Kolumbii 0-1 a o postup do play-off se utkají v noci ze soboty na neděli s Uzbekistánem.
0: Takže mají ještě dost času na přípravu. To byla tedy dnešní sportovní encyklopedie o fotbalovém mistrovství světa. Představili jsme vám 2 africké týmy, Demokratickou republiku Kongo a Alžírsko. S Janem Suchanem. Honzo, díky za to.
1: Rádo se stalo, krásný den.

0: let minulých. Na turnaji, který v roce 1954 hostilo Švýcarsko, odehráli Čechoslováci dva zápasy a v obou svým soupeřům podlehli. Velkým favoritem turnaje v Bernu, kde se hrálo v deštivém počasí finále, byli před 60-tisícovou návštěvou fotbalisté Maďarska.
1: Maďaři přijali na šampionát jako vítězové olympijského turnaje v Helsinkách z roku 1952. V té době odborníci považovali za nejlepšího hráče světa Ference Puškáše. Puškášův offside, to byl jeden z nejdůležitějších okamžiků celého šampionátu. Vrátíme se k němu, nejprve si ale připomeneme bilanci týmu Československa, který v roce 1954 vedl ve Švýcarsku trenér Karol Borhy. Ve výběru měl tři brankáře, Teodora Reimana, Imricha Stacha a Williama Schroifa. A v poli byli hráči jako Ladislav Novák, František Šafránek, Ladislav Kačáni nebo Svatopluk Pluskal. Jenomže na zmiňovaném turnaji ve Švýcarsku v roce 1954 se neprosadil nejen on, ale ani žádný z jeho spoluhráčů. Československo vypadlo z turnaje po dvou prohrách, s Uruguay 0-2, s Rakouskem dokonce 0-5. Tým nestřelil ani jeden gól. To Maďaři s Puškášem v čele se prezentovali nevídanou ofenzivní smrští. Jenomže ve finále se jim do cesty postavili hráči Spolkové republiky Německo. Otočili zápas z 0-2 na 3-2. A přežili i další Puškášovu trefu. Ano, Puškáš, který nebyl zdravotně úplně fit, stál při střele v offsideu. A tak se z vítězství v celém turnaji radovali fotbalisté Německa.
2: Dodnes
1: fanoušci mluví o bernském zázraku. Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční? Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila? Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Cardigan ve vysílání radiožurnálu Sport za malou chvíli aktuální zprávy i s informacemi o tom, že reprezentant Patrik Šik ukončil svoji kariéru v národním fotbalovém týmu.
1: Posloucháte radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gunda.
2: Vláda podle ministra spravedlnosti Tejce nespochybňuje rozhodnutí ústavního soudu. Nejvyšší soud USA dal Trumpově administrativě zelenou k hromadným deportacím stovek tisíc lidí. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru a počasí zítra bude slunečno a teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O účasti prezidenta Petra Pavla včera rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje. A to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
4: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
2: Prezident Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. V Česku dnes padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder pak dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
5: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
2: Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že prezident má pravomoc zrušit program dočasné ochrany, a to bez možnosti soudního přezkumu. Rozhodnutí se přímo dotkne víc než 300 tisíc Haiťanů a tisíců Syřanů, kteří v USA žijí legálně i přes 10 let. Těm teď hrozí deportace.
6: Program dočasné ochrany zavedl kongres v roce 1990 pro lidi, kteří se nemohou bezpečně vrátit domů kvůli přírodním katastrofám, válce nebo jiným mimořádným podmínkám. Haiťané ho využívají od zemětřesení v roce 2010, po kterém následovala epidemie cholery a násilí gangů. Trumpova administrativa program zrušila s tím, že jde o čistě prezidentské rozhodnutí, do kterého soudy nemají co zasahovat. Konzervativní většina 6 soudců jí v tom dala za pravdu. 3 liberální soudkyně byly proti. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Pražští policisti našli 35-letou ženu, po které odpoledne pátrali, informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Ženu s psychickými problémy si převzali záchranáři, převezli ji do nemocnice. Hledaná žena dnes odešla z domova po hádce, podle policie se léčí na psychiatrii.
7: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. Napsal to na svém Instagramu s tím, že jeho rozhodnutí není impulzivní a šlo o myšlenku, kterou v sobě nosil už dlouho.
8: 30-letý nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Na šampionátu v Severní Americe nastoupil do prvních dvou zápasů v základní sestavě, v duelu proti Mexiku se pak dostal na hřiště až v 64. minutě.
9: Po straní čáry jsou připravení Patrik Šik a také Tomáš Souček, tedy dvojice dlouholetých opor.
8: Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřený exit Ořech na Pražském okruhu a nehoda na D8 za Doksany. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený exit 19. Za sjezdem na Ořech hoří vozidlo. Na okruh od Ořechu směrem k D1 teď ani nenajedete. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy byl požár za Brandýsem nad Labem. Auto hořelo na 8. kilometru, průjezd ještě může být omezený, už se ale výrazně nezdržíte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za odbočkou na Doksany. Na 35. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Zatím je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Dálnice D35 z Hradce Králové na Vysoké Mýto je na kilometru 159 u Ostrova uzavřená po nehodě. Provoz odklání ji o kousek dřív na exitu 157 a dá se to dobře objet po 17. přes Ostrov. A se zdržením počítejte na silnici 52 z Brna do Mikulova. Za Novomlýnskou nádrží se porouchalo nákladní auto. Blokuje jeden pruh, projíždí se Kivadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
0: Příjemný čtvrteční, teď už večer, 6 minut po 20. hodině. Byť to ještě nějakou chvíli potrvá, než se sluníčko schová za obzor, ale jak to vypadá, tak pořádné horko bude dál a čeká nás tedy další tropická noc. A další nálož skvělého fotbalu na mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku. Bohužel už tedy bez českých fotbalistů. Jak dobře víme, kteří svůj poslední duel už mají za sebou, no a jejich vystoupení v základní skupině na postup do playoff nestačilo. O ten se dnes budou snažit ještě našeho času Curaçao a pobřeží Slonoviny a Ekvádor s už jistým postupujícím Německem. Tyhle čtyři týmy se postaví na trávníky stadionu v Severní Americe ve 22 hodin. Jednu hodinu po půlnoci našeho času potom začnou duely Japonska se Švédskem a Tuniska s Nizozemskem, které určí pořadí a tím pádem i postupující v další skupině. No a potom ta poslední skupina, která pozná postupující, alespoň tedy pokud jde o nejbližší hodiny, tak nabídne zápasy Paraguaje s Austrálií a Turecka, které už je vyřazeno, se Spojenými státy americkými naopak jistým účastníkem vyřazovacích bojů. No a o fotbale a konkrétně o tom českém budeme mluvit i za chvíli. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Jak už asi dobře víte a samozřejmě i z vysílání radiožurnálu Sport, však jsme byli přímo v Mexiku u toho, tak čeští fotbalisté opouští mistrovství světa už po základní skupině. Na závěr prohráli v Mexico City s domácí reprezentací 0-3 a v tabulce skončili s jedním bodem poslední. V předchozích zápasech národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2 a remizoval s Jihoafrickou republikou 1-1. Trenér Miroslav Koubek po vyřazení mluvil i o tom, jestli chce u týmu pokračovat.
1: A pokud jde o mě, tak já mám smlouvu a já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Za ten turnaj jenom jeden bod vypadnutí už po základní skupině. V čem vidíte hlavní příčiny z vašeho pohledu?
1: I když ty výkony, zejména ty první dva zápasy, nebyly dobré, tak jsme z nich měli vytěžit víc bodů a tam bude asi ta příčina. No. Bodů jsme neměli daleko, ale rozhodující byla ta remíza s Jižní Afrikou, kdy jsme si nechali vzít vítězství, vyrazit z ruky tou nešťastnou penaltou. Tam se to ukazuje jako klíčové, že máme ten jeden bod. Takže výkony nebyly dobré, určitě nebyly dobré, ale šance byla.
2: Pane Koubku, když jsem mluvil o tom, že ty výkony nebyly dobré, nepotkali se hráči s formou a musel se hodně měnit tu sestavu, vlastně pokaždé jste udělal třeba 3 až 5 změn, tak bylo to tou neformou hráčů?
1: Ano. Nás tady doběhl určitě náročný program, sami novináři jste u toho byli, jak z pohledu klimatu, přeletu a tak dále, a to se ale nechci vymlouvat. Jenom si můžu otázku položit třeba, proč Mexiko nepřijde do Dallasu hrát fotbal, že jo, sám a tak dále, ale to je také jen tak na okraj. My jsme to měli nejtěžší a nebylo to jednoduché, takže tohle to nás určitě dobíhalo. Nechci říct, že úplně doběhlo, to je bylo laciný a velmi špatný ode mě vzít to jako nějaký zásadní problém, nepřekonatelný, ale v souvislosti, co jste naznačil, že některý hráči, s kterými jsem počítali bez nějakých velkých rotací, jako s tím nejúžším kmenem, nechytili tu formu, nenavázali na své výkony, třeba z ligových soutěží, a to nás zaskočilo, to je pravda. Některý hráči prostě z nějakých důvodů, možná, že vyčerpaní ze sezóny, nebo tam byly zranění a menší trénovanost v přípravném období krátkém mohla způsobit pokles formy a bohužel to nastalo u těch nejklíčovějších hráčů, s kterými jsme počítali napevno, a když se to 2 zápasy jevilo za sebou, tak už jsme museli reagovat a došlo k té rotaci, po které jsem vůbec netoužil.
3: A trenér Miroslav Koubek pak mimo jiné mluvil také o tom, co mistrovství světa ukázalo o českém fotbale.
1: Ukázalo to, co všichni dobře víme, že musíme zlepšit technickou stránku výkonu, vybrat hráče, kteří jsou konkurenceschopní v těchto atributech. Ono se to tady opakuje dlouhá léta, jo, že prostě český fotbal v tomto zaostává. Já jsem to už několikrát prohlásil, že musíme zvýšit takovou tu hernost prostě našeho projevu. Naznačil jsem to se zaměřit na personální téma a ty hráče, kteří se jaksi klubou někde v našem podhoubí fotbalovém, a my o nich víme, začít zabudovávat.
3: Říkal po konci české fotbalové reprezentace na světovém šampionátu kouč Miroslav Koubek. Z Mexika Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. One.

Tři české snahy o postup do semifinále turnaje okruhu ATP a WTA na trávě, ale pouze jeden úspěch. Komu se to nepovedlo, byť měl zápas se svým soupeřem dobře rozehraný, to je Vít Kopřiva, který na Majorce vyhrál nad Američanem Ethanem Quinnem první sadu 7-5, ale další dvě ztratil 5-7 a 3-6, takže Vít Kopřiva se do semifinále travnatého turnaje na Majorce nepodíval. To samé se přihodilo také Tereze Valentové, která v anglickém Eastbourne podlehla ve dvou sadách 3-6 a 5-7, 38-leté, tedy o polovinu starší Němce Taťáně Mariaové. Naopak zápas, který se pro ní nevyvíjel dobře, nakonec dokázala otočit, to je Karolína Muchová. Ta v semifinále v Bad Homburgu bude účinkovat díky tomu, že nad Klarou Tausenovou dánskou tenistkou zvítězila 1-6, 6-2 a 6-4. Tolik tedy na Radiožurnálu Sport aktuální tenisové informace, no a za chvíli se zase budeme věnovat fotbalovému mistrovství světa. A tentokrát jednomu z rekordních výkonů, a to historicky rekordních.

0: Fotbalové mistrovství světa je v plném... Fotbalové mistrovství světa je v plném proudu, už brzy za hodinu a 40 minut nás čekají další dva zápasy, které uzavřou jednu ze základních skupin, a tak turnaji věnujeme i naši pravidelnou encyklopedii. Že mají nejvíc titulů světových šampionů Brazilci, asi co by sportovní fanoušci víte, Kanárci triumfovali na největším turnaji světa hned pětkrát. A tak se Tadeáš Skalický zeptá na něco jiného. Tadeáši, vítej.
1: Ano, hezký den. Věděli byste totiž, která reprezentace získala na mistrovství světa historicky nejvíc medailí?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Je to Německo a jeho počet medailí ze světových šampionátů ve fotbale se dá celkem snadno zapamatovat. Takzvaný Die Mannschaft získal 4x zlato, 4x stříbro a 4x bronz a zároveň tak má nejvíc finálových účastí v dějinách mistrovství světa.
0: Dohromady 12 medailí dokazuje, jak jsou Němci dlouhodobě konzistentní. Vždyť historie fotbalových šampionátů začala rokem 1930 a od té doby vybojovali medaily v každém desetiletí, kromě 40. let 20. století, kdy se žádný turnaj kvůli válce nehrál. No a aktuální dekády.
1: Němci předváděli skvělé výkony na velkých turnajích s železnou pravidelností a není se co divit. Jména jako Oliver Kahn, Miroslav Klose, Manuel Neuer, Gerd Müller nebo Franz Beckenbauer mluví sama za sebe.
0: Teď ale mají naši západní sousedé za sebou jedno z nejhorších období. Na posledních dvou eurech nedošli do bojů o medaile a na světové šampionáty 2018 v Rusku a 2022 v Kataru vzpomínají snad ještě s větším smutkem. Na obou turnajích se totiž ani nedostali ze skupiny do playoff.
1: O to víc může Němce těšit, že něco takového letos nezopakují. Po dvou výhrách ve skupině mají svěřenci Juliana Nagelsmana jistotu postupu do vyřazovací fáze a dnes večer si můžou náladu ještě zlepšit, pokud zvládnou duel s Ekvádorem. Ten začne, pokud se nepletu, ve 22 hodin, stejně jako druhé utkání ve skupině E mezi Pobřežím Slonoviny a Curaçaem.
0: Tak to je tedy ten nejbližší program fotbalového mistrovství světa. Tak, jak nám ho teď přiblížil Tadeáš Skalický. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 20 hodin, 24 minuty. Příjemný čtvrteční večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Už za 10 dnů, 4. července, odstartuje další ročník slavné Tour de France, ale bude bez Oscara Onlyho, tedy čtvrtého muže loňské celkové kvalifikace, tedy klasifikace. Ten přijde o zranění, kvůli zranění o letošní start na nejslavnějším cyklistickém závodu. Britský jezdec stáje Netcompany Ineos si před 2 týdny pochroumal rameno při pádu na Tour Auvergne-Rhône-Alpes. No a do začátku Tour de France se tedy Oscar Only nestihne dát do pořádku. Co my na Radiožurnálu Sport stihneme? Teď Phila Collinse, no a potom aktuální zprávy o 8:30. A potom se vrhneme na golfové greeny a fairwaye. Čeká nás totiž největší turnaj v České republice v téhle sezóně, a tak se vypravíme za jedním pro něj důležitým mužem.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Bulda.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jeho americkou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné. Na severozápadě Polska se srazil osobní vlak s nákladním, nejméně dva lidi jsou zranění, uvedla to regionální televize TVP Poznaň. Podle hasičů cestovalo v obou vlacích okolo 200 lidí. Na místě zasahuje 16 hasičských jednotek, doprava v oblasti je přerušená. Evropani po inflační vlně v posledních let výrazně omezují spotřebu a víc spoří. To může výrazně zbrzdit hospodářský růst kontinentu, upozorňuje na to analýza listu The Wall Street Journal. Reálná spotřeba domácností od roku 2019 vzrostla v eurozóně jen o 5,5% a v Británii o 2%, zatímco ve Spojených státech to bylo o 18%. Inflace v eurozóně i v Česku přitom vrcholila na podzim 2022. A celní správa odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil po vyřazení národního týmu na mistrovství světa už po skupině reprezentační kariéru. 30-letý útočník na Instagramu uvedl, že rozhodnutí zvažoval delší dobu. Český fotbal má podle něj navíc a potřebuje změnit řadu věcí. A tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka porazila Dánku Tausonovou po obratu 1-6, 6-2 a 6-4 a o postup do finále se utká s Rumunkou Ruselovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřený sjezd na Ořech na Pražském okruhu a překážky na D1. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Na exitu za zatáčkou zasahují hasiči u požáru vozidla. Najet od Ořecha ale už se na okruh dá. Na D1 z Brna do Prahy máme hlášenou nehodu za Psáři. Zatím bez podrobností dejte pozor na kilometru 43,5. Následky by ale neměly výrazně brzdit provoz. Na D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 kamion s defektem pneumatiky a popojíždí pomalu odstavným pruhem a vozidla tam vybočují.
4: Jede pomalu v takovém stoupání, tak jak tam do něho zbytečně nikdo nevrazí.
3: Kolona se tvoří na silnici 52 z Mikulova do Brna. Před Novomlýnskou nádrží stojí porouchané nákladní auto. Projíždí se Kyvadlově, počítejte se zdržením kolem 10 minut. A ve Svitavách pozor na příjezdu do města od Koclířova a Opatovce v ulici U Tří mostů za odbočkou k Lidlu. Havarovalo osobní auto a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů Celsia, v údolích místy až na 11. Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě místy kolem 31 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Mistrem republiky v časovce se stal potřetí za sebou favorizovaný Matias Vacek. Na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově byl druhý Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. 24-letý Vacek, který obléká dres přední worldtourové stáje Lidl Trek a na konci příštího týdne se poprvé v kariéře postaví na start slavné Tour de France, tak dnes nahané potvrdil vynikající formu z posledních dnů. Vždyť přijel jako třetí cyklista předchozí známého závodu kolem Švýcarska. Mezi ženami byla v Uničově také potřetí za sebou nejlepší Julia Kopecky.

0: Je poslední červnový čtvrtek, 20 hodin 41 minut, no a už zítra odstartuje na golfovém hřišti v Berouně turnaj Czech Ladies Open, který patří do prestižní evropské túry Ladies European Tour. V našem vysílání slýcháte pravidelně nejlepší české golfistky v čele se současnou jedničkou Sárou Kouskovou. V následujících minutách vám ale nabídneme rozhovor s Ladislavem Kebrdlem, mužem, který má přímo na berounském hřišti na starost například pozici maršála, tedy muže, který dohlíží na hru. S Ladislavem Kebrdlem mluvil reportér Kristián Čveda.
1: Tak já vás na začátek rovnou poprosím, abyste popsal svou roli, svou pozici v Royal Golf Club v Berouně. Co je náplní vaší práce?
2: Mojí náplní práce je tady vlastně všechno. Od maršálství, od organizační složky, že jo, golf course manager, ta funkce se jmenuje, ať už obsahuje cokoliv. Jsem STKář klubu, což STK zná asi sportovně technický komisař, a to maršálství k tomu nepochybně jako patří, no.
1: Tak ať to posluchačům vysvětlíme, co znamená pozice maršála, na co dohlížíte, předpokládám, že se to týká chodu té hry.
2: Tak maršál prvotně dohlíží na průchodnost hřiště, aby se to nikde nezaseklo a nevznikaly nechvalně známý zácpy. A krom toho jsem i v rozhodčí, ten zase jako dohlíží na dodržování vůbec jako golfu, jak po stránce sportovní, tak i jako nějaký etický například.
1: Je nezbytné nebo nutné, aby sám maršál, sám člověk, který se stará o chod toho hřiště, golf hrál?
2: Tak nezbytně nutný to určitě není, ale je to jako výhodou, patří to k tomu. Není to nezbytně nutné, ale to, že jako se s golfem zžíváte vlastně celoživotně, tak vám rozhodně usnadní cestu.
1: Ladislav Kebrdle, který se stará o chod hřiště maršál Royal Golf Clubu v Berouně, hostem radiožurnálu Sport. Co nejbizarnějšího nebo nejhoršího dělají lidé, golfisté na hřišti? Něco, co vás třeba i dokáže naštvat?
2: Já bych nezabíhal do žádných jako detailů a extrémů, nic celkově, jako, co mě dokáže naštvat. No, dokáže mi naštvat nedodržování pořádku, nedodržování časů, arogance. Arogance je nádherná věc.
1: Dělají to lidé, odporují vám a tak?
2: Tak ne, že by takhle, ale prostě člověk rozhodně přijde tu a tam na arrogantního člověka.
0: Říká Ladislav Kebrdle, který se stará o golfové hřiště v Berouně, ať už jako maršál nebo rozhodčí. No a povídání s ním bude na radiožurnálu Sport pokračovat i za chvíli.

0: Na Radiožurnálu Sport se v pravidelném rozhovoru, který nás bere do různých zákoutí světa sportu, dnes věnujeme golfu. A to i proto, že už zítra začne turnaj Evropské tour Czech Ladies Open. Fanoušci se můžou těšit i na 11 českých hráček, které se v Berouně představí. Hostem reportéra Kristiana Švédy je proto Ladislav Kebrdle, golfový maršál, tedy člověk, který má na starosti chod a plynulost hry na samotném hřišti a pracuje také jako rozhodčí.
1: V Berouně se bude hrát Czech Ladies Open, znovu turnaj velké evropské tour. Jak velká, jak významná akce to pro vás je?
2: Tak pro nás je to jednoznačně jedna z nejvýznamnějších akcí kalendářního roku. Vlastně už od zimy se to celý tady na to chystá, jako organizačně, tak teď už prakticky venku, že začínají, tady už stojí tribúny a televizní věže a má to nějaký prostě postup k tomu datumu, kdy to vypukne.
1: Vy jakožto maršál hřiště, člověk, který se obecně stará, jak jste popsal, o sportovní chod, budete mít nějakou speciální náplň práce, něco, co pro vás tento turnaj ovlivní, znamená, změní?
2: Nevím, jestli změní, je to, mám pocit, tady 7. ročník, kde s mým kolegou Filipem Jurinou jsme startéři, protože Ladies European Tour se tady startuje z jedničky a z desítky, tak jsou potřeba dva startéři a vždycky se na to těšíme.
1: Jen pro posluchače doplním, jednička, první jamka, desítka, desátá jamka. Co čekáte od toho letošního ročníku?
2: Vždycky je to překvapení na tu vítězku. Mám pocit, že Jana Milichová vyhrála, nemýlím.
1: Jana Milichová vyhrála, ano, máte pravdu.
2: No, tady v Berouně, tak třeba obhájí.
1: Vaše hřiště je ve vynikajícím stavu. Popište posluchačům Radiožurnálu Sport, které složky jsou nejdůležitější, kteří lidé jsou nejdůležitější pro to, aby to hřiště bylo opravdu takto připravené.
2: Krom jasné stránky věci, co se týče greenkeepingu, greenkeeper je obrovská stránka té připravenosti, jak si myslím, ale že je to složka spousty lidí na to se ze zimy propracovat až do top fáze evropského ženského golfu.
1: A greenkeeping je starání se čistě jenom o ten prostor jamkoviště, tam, kde je jamka?
2: No, nejen to obsahuje celý hřiště, jo, ty povrchy, jak rafy, tak heavy rafy, tak greeny, nebo for greeny, prostě to všechno má svoje postupy, jak se dostat k nejlepším povrchům.
1: Vy hřiště v Berouně znáte nesmírně dobře, která jamka je nejtěžší, na které si nejvíc hráčů vyláme zuby?
2: Asi 12 je tady tak jako nechvalně známá.
1: A čím?
2: 12 je dole v údolí a musí se hrát přes rokli, která je asi 160 metrů od odpaliště a má velmi složitý green. Celý je to nakloněn, ta fairway. Je to těžká jamka.
1: Tak já vám budu přát hodně štěstí, ať se vám daří, ať vás vaše práce baví. Ladislav Kebrdle byl hostem Radiožurnálu Sport, maršál a člověk, který se stará o chod hřiště v Royal Golf Clubu v Berouně. Díky moc za váš čas a mějte se hezky.
2: Děkuju.
1: Z Berouna Kristián Švéda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Pokud naladíte radiožurnál Sport i zítra ráno, můžete se těšit třeba na Jiřího Ješka, který okomentuje dnešní časovku na mistrovství České republiky v cyklistice a vítězství Matyase Vacka a Julie Kopecky. Před 8:45 zase David Klamert, český judista, zhodnotí olympiádu dětí a mládeže, která právě končí tady u nás v Praze. Po 9:00 Pavel Horvát se samozřejmě vyjádří ke konci Patrika Šika v reprezentaci. No a před 10:00 se můžete těšit na Václava Nedorosta, který nám nabídne pohled na zítra startující draft hokejových nadějí do NHL. No a co vám nabídneme už za chvíli po zprávách v 21:00 hodin? Reprízu dnešní desítky Pavla Horváta, která přinesla hodnocení nejen našeho fotbalového experta, vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa, které bohužel skončilo už po základní skupině.
1: Posloucháte radiožurnál, je 9 hodin večer. Zprávy připravila Adéla Burešová.
2: Roste počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele, na pomoc míří i čeští záchranáři. Stovky českých firem by se mohly zapojit do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí Čechů na mistrovství světa a počasí zítra bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi v noci na dnešek zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 180 lidí a přes 1500 jejich zraněných. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala dnes odpoledne. Kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jasné.
4: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa. Nabídku České republiky akceptovala v 16 hodin. Další informace budeme postupně zveřejňovat.
2: Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Právě teď začíná odstávka webu Ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny. Weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Desítky až stovky českých firem mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní čas 20% podíl, dnes představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
2: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas.
6: Jsou to důvěryhodné, sebevědomé a dobře řízené instituce, které fungují bez skandálů. Z mezinárodního hlediska fungují za rozpočty pod průměrem členských organizací EBU.
7: Uvedl prezident Petr Pavel, který také řekl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. To prezident Petr Pavel označil za nezvratnou škodu. Z valného shromáždění EBU, Jakub Lucký, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ve skupině, to oznámil na svém Instagramu. Fotbalisté Spojených států amerických budou na domácím světovém šampionátu hájit 100% bilanci. Na závěr skupiny se utkají s Tureckem, které už jistě do play-off neprojde. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino ale ví o motivaci soupeře.
9: Když bojujete za svůj dres, svoji vlajku, za svou kulturu, je to vždycky o hrdosti. Nepochybuji o tom, že Turecko bude silný soupeř. Není moje práce analyzovat, proč jsou vyřazení, ale s tím, jak hráli své dva zápasy, si zasloužili víc. Proto očekáváme vyrovnaného soupeře, který bude navíc hrát o čest.
8: Duel Američanů s Turky začne ve 4 hodiny ráno, stejně jako zápas Paraguaje s Austrálií. Už ve 22 hodin nastoupí Pobřeží slonoviny proti Curaçao a Ekvádor proti Německu. V jednu v noci se střetnou Japonsko se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Loktem a zdržení na Pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Čechtice. Na 67. kilometru se v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Stojí tam také nákladní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je opět v provozu sjezd na Ořech. Na 19. kilometru na exitu hasili požár vozidla. Na místě se ještě pracuje, uzavřený už je ale pouze levý pruh. Na okruhu za Ořechem ale začalo noční omezení ve směru k dálnici D1. Mezi 18. a 16. kilometrem je uzavřený levý pruh kvůli údržbě a začíná se tvořit kolona. Na D48 pozor za Frýdkem Místkem ve směru do Nového Jičína. Na 44. kilometru leží na vozovce předmět. Na D48 pozor i směrem na Český Těšín. Za odbočkou na Třinec na 65. kilometru vyšetřují nehodu nákladního auta v pravém pruhu. Je to ale bez kolony. A v Praze opatrně při výjezdu z tunelu Blanka do Troje. Na konci tunelu stojí porouchané vozidlo v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Hezký den, vážení posluchači. Dnes máme v trochu jiném složení a trochu jiném formátu, protože se chceme věnovat světovému šampionátu ve fotbale, který dnešním ránem pro české reprezentanty skončil. Pavel Horvát to na dálku sledoval, už o tom mluvil taky na Radiožurnálu Sport, ale přeci jenom ještě to teď hodně rozebereme. Hezký den.
11: Dobrý den.
10: No a spolu s námi je tady ještě Tomáš Petr, náš redaktor, fotbalový reportér. Hezký den i tobě.
11: Pěkný den.
10: A zapojit se můžete i vy, vážení posluchači Radiožurnálu Sport, na čísle 221 552 222, tak jak už jste zvyklí. Pavle, průvodní slovo, jak hodnotit turnaj? Já vím, že to máš rád tu otázku, ale...
11: Tak jelikož jsem od půl třetí vzhůru, tak... už jsem na tuhle otázku odpovídal vlastně čtyřikrát dneska a samozřejmě nemůžeme být spokojení, to je prostě bez debat. Myslím si, že musíme být spokojení s tím, že jsme se tam prostě probojovali. Když si vezmeme, jakou kvalitu měli Irové, jakou kvalitu měli Dánové a my jsme prostě na tom šampionátu byli na úkor těchto dvou mužstev, nebo nejenom těchto dvou mužstev, tak si toho musíme hrozně vážit. Na další pohled, samozřejmě ty výkony a výsledky prostě byly zklamáním. Určitě je to na ne hlubší, ale hlubokou analýzu toho, proč to všechno bylo. Můžeme se bavit o počasí, o nadmořské výšce, o cestování, ale musíme a měli bychom se bavit hlavně o kvalitě předvedené hry a o kvalitě hráčů, protože tam jsme prostě zaostávali bez ohledu na všechny tyhle ty důvody, které jsem předtím předeslal, tak jsme prostě v kvalitě těch hráčů, v technickém provedení, v práci s míčem, v rychlosti jsme prostě zaostávali a to vlastně bylo to smutné, no.
10: Tomáš Petr to viděl stejně, zaostávali jsme třeba i za Jihoafrickou republikou, už to taky zaznělo, že drtivá většina jejich týmu působí v tamní lize.
12: No, zaostali jsme minimálně o 3 body, jestli to v rychlosti správně počítám. Jak říkal Pavel Horvát, tak já bych citoval Vladimíra Coufala, jediné pozitivum je, že jsme tady byli, prohlásil po turnaji. Takže to je ta pozitivní věc, řekněme. Jinak mě naskočila ta hláška z filmu Vesničko má středisková, že přijdu, až budeme nastavovat zrcadlo, tak myslím, že tenhle šampionát asi docela dobře nastavil to zrcadlo, v jaké pozici aktuálně český fotbal je a že můžeme možná pomýšlet výš, asi bychom měli, protože ambice nás mohou posunout dál, ale to aktuální rozpoložení sil je asi opravdu takové, že účast je v tuhle chvíli, řekněme, maximem toho, co se dá předvést.
11: No, já se takhle, je hrozně těžký, říkám správně, hrozně těžký, jako hráč být objektivní, Jo, to málo kdo to zvládne ohodnotit sebe, že se mi dařilo, nebo se mi nedařilo, nebo nám to vyšlo, nebo nevyšlo. Jsou velmi těžký ty flash interview hned po tom zápase, protože ty kluci jsou v emocích, jsou v únavě, jsou zklamaný, nebo naopak v nějaký euforii z dobrýho výsledku nebo výkonu. Takže já si opravdu rád počkám na ty rozhovory, až si to ty kluci třeba i pustěj. Pochybuju, že si to někdo bude pouštět, protože to je masochismus. Ne, opravdu, málo kdo je schopný se koukat na, ani já jsem to neměl rád se koukat na jednak svoje chyby, samozřejmě, když ti to trenér ukazuje na videu, a pak i na zápasy, který jsem viděl, že vlastně se mi nepovedly, nebo jsme v nich jako nebyli úspěšní, tak jsem se na ně koukal minimálně.
10: Ale když se ti povedly, tak se koukal.
11: No, tak to je jasný, to chceš vidět, že jo, co se ti povedlo, ale to, co si zkazil, myslím si, že teď konkrétně řeknu ten moment před tím včerejším dnešním prvním gólem proti Mexiku, tak když to, až to ty kluci uvidějí, tak řeknou, proč já jsem tam nešláp, třeba ten Láďa Krejčí, nebo Lukáš Čer, proč jsem tam nešla, proč jsem neudělal faul, protože to bylo vlastně jednoduchý k vyřešení. Přesto se nám to nepovedlo a takovýchhle momentů samozřejmě tam byla spousta, jo. Takže není jednoduchý to takhle z volej hodnotit jako hráč nebo jako trenér. Samozřejmě těch odborníků nás je spousta, všichni jsme to viděli, že to je špatný a teď jako do nich. Já se budu snažit nabídnout jako ten pohled toho hráče prostě. No.
12: Můžu ještě, mě zaujalo, jak Pavel Horváth říkal, že už vlastně je to přece jenom odstup od toho zápasu, že už se k tomu vyjadřoval několikrát. Tak by mě zajímalo, jestli se ti to taky rozleželo už za ty, kolik je to teďka?
10: 4 hodiny.
12: 4 hodiny, 5 hodin, to, nevím. Tak jestli třeba ten pohled se trošičku změnil, anebo jestli ti tam ještě doskočilo něco dalšího?
11: Vaděj mi vlastně ty góly, které jsme dostali. Ten třetí už neberu, to už jako jedno. Nic neřešilo, ale vaděj mi ty dva góly, které jsme dostali, protože šli ubránit prostě. Jo, nebylo to, že nás přehráli, nebylo to, že tam byly lepší akce, z které góly nepadly. Už první půli, špatný zakončení, tam nás jako rozebrali, tam si to dali prostě velký tlak a z toho prostě to, ale tady ty góly, prostě ty první dva góly podle mě šly ubránit a mě mrzí, že jsme je neubránili, protože si myslím, že ten výkon, teď už je ten fotbal, nebo tady ten fotbal je rozdělený na čtvrtiny, takže v první čtvrtině vlastně se nebylo co vytknout klukům, protože šli naplno, byli dobře bránili, dobře represovali po té ztrátě, byli nepříjemní, kdykoliv to šlo, tak Mexikánům to prostě stížili, jo, pak už ta druhá, vytvořili jsme si tu šanci, kterou bohužel jsme neproměnili, ale bylo to dobrý vlastně, bylo to dobrý, ten nástup se nám fakt jako povedl. V té druhé čtvrtině už, jak jsem říkal, Mexičani si tam vytvořili dvě takové fakt jako dobrý pozice, myslím si, že tam už malinko jsme zase ztráceli a druhá půle vlastně ovlivněná tím brzkým gólem, no a trošku pro mě překvapivý střídání Denise Višinskýho, protože jako on jedinej v té první půli, nechci jedinej, ale dělal problémy, byl schopnej obejít hráče, byl v tom zakončení, byť se mu to nedařilo úplně tak, jak bych chtěl asi a jak jsme jako od něj zvyklí, tak mě to trošku překvapilo i potom, já nevím, jestli to tam budeme zmiňovat, že samozřejmě trenér Koubek říkal, že už byl unavený a on se cítil dobře, takže je to takový i o té komunikaci. Vím, že teďka je to moderní, ve Spartě určitě to používají, že už vlastně vnímají, kolik ten hráč je schopnej uběhnout a jak se cítí, v jaký minutě nebo kolik toho, protože ten přenos už je vlastně online, že ty sbíráš ty data jako aktuální z toho hřiště, tak jestli třeba tohle to používali kluci na nároďáku a prostě si vyhodnotili, že ten Denis už nemůže. Přišlo mi to malinko předčasný, ale nebylo to samozřejmě rozhodující, ale jsou to takové maličkosti, který jako svádějí prostě k těm diskuzím a k domněnkám.
12: Shodneme se na tom, že, jak ty jsi říkal, ta první čtvrtina zápasu, těch 20-25 minut, asi to nejlepší, co pod Miroslavem Koubkem nároďák předvedl zatím?
11: Jo, slyšel jsem to. Ono se to blbě poslouchá, protože ten výsledek konečný je 0-3, ale troufnu si říct, že opravdu ta první čtvrtina byla asi nejlepší, to, co jsme na tom mistrovství předvedli.
12: Nemyslím i z baráží třeba, i kdyby jsme zapojili tu baráž a přáteláky.
11: No, asi jo, tak ta baráž, tam si nemusíme nic nalhávat, jsme byli dvakrát prostě pod tlakem, jako, jak jsem chtěl říct, jako, ale ale byli jsme pod velkým tlakem a přežili jsme to díky těm penaltám, díky tomu srdci, díky tomu, že ty kluci prostě šli na krev a přiklonilo se k nám štěstí, to si myslím, že jsme viděli všichni.
10: Říká Pavel Horvát v desíce Pavla Horváta, jsme tu i s Tomášem Petrem a teď s jedním hodně trpělivým posluchačem. Dobrý den, díky, že jste zavolal.
13: Dobrý den, zdravím Juraj, ináč já jsem těž od půl třetí na nohách, ale do práce jsem nešel, zdravím Pavla. Já mám otázku, ako nie je to smutné, že dva zápasy po sebe, najlepší hráč Láďa Krejčí, obránca, útočníci úplně nuloví. Samozřejmě, jako boli ste na majstrovstva světa, gratulácia veľká. Ja tomu chlapcovi to strašne želám, Ládikovi Krejčímu. Ale otázka na Pavla. Neprerastol Láďa Krejčí už kluby ako Girona a Wolverhampton? Ukázal, že proste, ja neviem, možno je to len taký môj pohľad, ale keby bolo tak polovička mužstva nastavená v hlave, tak jak Láďa Krejčí, tak si myslím, že ten úspech by bol ďaleko lepší, lebo ten chlapec, ten tam necháva úplne všetko, srdce, proste, to je bojovník, ako dovolím si tvrdiť, že posledních 10 rokov nebol v mužstve takový, vy máte také krásné slovo, že srdcař, tak nebol v českom mužstve taký srdcař, jak Láďa Krejčí. Zdravím vás a já si vás dopočuvám a pojďme si trošku láhnout. Díky, ahojte.
10: Jure, děkujeme.
11: Děkujeme. Já si nemyslím, že by byli jako naši hráči špatně nastavení. Myslím si, že pak nás možná doběhlo to prostředí, teď nemyslím zase tu nadmořskou výšku, já si myslím, že vnitro mužstvově, to je blbost, si kluci řekli, že se k tomu nebudou vyjadřovat, že prostě tohle téma hodí za hlavu, protože s ním nic nešlo dělat, jo. Takže chápu, že na tyhle ty otázky určitě budou jako odpovědi takový, že nám to nevadilo, nebo vůbec jsme to nevnímali, ale já si myslím, že to nějaký vliv určitě v té druhé půli mělo a je jako dobrý, že to mužstvo ukázalo, že to umí, ale samozřejmě je potřeba hrát 90 minut a viděli jsme Mexiko, vlastně všichni zase ty hráči v té velké rychlosti s tím balónem, hra na jeden, na dva doteky. Já teďka vím, že v mladých kategoriích se hodně učí to, že by si měl hrát jako kličkovat a zkoušet věci, to je bez debat, ale pak vidíme, že na té nejvyšší úrovni vlastně hodně těch akcí je, že někdo zahraje z jedný nebo prostě velmi rychle na dva doteky a udělá něco překvapivého, takže i tohle k tomu patří a samozřejmě asi bychom se dostali k vývoji těch mládežnických hráčů, kdy je zapojovat, do jaký soutěže, kdy je přehodit k těm dospělým samozřejmě. Teďka tady je takový pojem future hráč, že některý hráči jsou prostě fyzicky jako slabší, takže se drží v těch kategoriích mladších, aby nedostávali od těch chlapů nebo od těch vyšších kategorií nařezáno. To jsou takové věci, které určitě jsou jako k diskuzi, určitě jsou navnímané jako z jiných fotbalových kultur, ale my si musíme prostě udělat nějakou svojí a zjistit to, proč ty hráče tady nemáme, jako včera 17-letý frajer byl na míči neskutečný, chtěl hrát pořád dopředu, chtěl hrát do finále, chtěl zakončovat, vymýšlet finální akce a přesto nekazil v 17 letech. Je to neskutečný, jo, že takovýhle hráče má Mexiko, samozřejmě je to výjimečný, jo, ale my jsme je tamhle tyhle ty hráče nedostali, nebo je nemáme, nebo jsme je neukázali.
10: Ano, to byl nejmladší Mexičan, co kdy nastoupil za reprezentační tým 17-letý Mora.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Ještě tam byl dotaz od posluchače na ten útok a my jsme se na něco podobného bavili po utkání Česko-Mexiko s Miroslavem Jirkalem, tedy mužem, který pomáhal v reprezentační éře trenéru a Karlu Bricknerovi. Tak si pojďme poslechnout to jeho hodnocení českého útoku.
14: My nemáme ukotvený ty hráče dobře na hřišti. To útoční rozestavení máme špatný. Máme krajní beky nebo halfbeky máme hodně dole. Nemůžeme se opřít o křídelní hru. To je obrovský problém tohohle týmu, že ty útočníci trpí nedostatkem centru i průniků křídel ze strany, aby dostali pod sebe balon. A tím pádem se ukotvíte na půli soupeře nebo ve vápně daleko, daleko díl, že ty hráče tam máme. Ale ty halbeci se vám zase vrací, zase nemá ty křídelní prostory.
10: Tolik tedy Miroslav Jirkal, tak byl i tohle problém, proč pan posluchač asi správně neviděl téměř žádné zapojení, ať už to byl Patrik Šik, nebo třeba v tom dnešním utkání Adam Hložek, který vypadal trošku lépe za mě.
11: Tak já nevím, jestli tady úplně zacházet takhle do odborná, samozřejmě tohle už je jako analýza toho, jak to mužstvo hraje. Těch herních stylů je prostě spousta, každému mužstvu může vyhovovat něco jiného. Dneska tam byl pokus i o to přejítí na ty čtyři obránce a přesto jsme se nedokázali prosadit vlastně. Je to složitý, samozřejmě další věc je, že ať chceme nebo nechceme a budeme třeba kritizovat trenéra Koubka, tak prostě on s tím ústem neměl tolik času, vím, že tam bylo soustředění před tím šampionátem, ale ten trenér by s tím ústem měl projít nějaký ten klasifikační cyklus a ten taky, ale kvalifikační cyklus samozřejmě a ty hráče navnímat. On zná hráče z Viktorky, Plzeň zná samozřejmě kluky ze Sparty, ze Slávie osobně, ale nikdy s nima nepracoval, nebo možná pracoval, ale už je to opravdu minulost, takže tam jsme taky měli handicap a to nechci omlouvat, že jsme prohrávali, ale jsou to maličkosti, které prostě můžou ovlivnit ten celkový výkon a toho, koho ten trenér zvolí do té sestavy, vlastně ať už jako základní sestavu nebo jako střídajícího hráče.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
12: Já bych řekl, že národní tým má dlouhodobější problém nalevo, kde David Jurásek samozřejmě teď byl zraněný, ale předtím úplně ta forma třeba také nebyla taková v těch posledních měsících, když to dáme na další úsek. A ve chvíli, kdy nebyl on, tak jednu dobu se uvažoval o Rinešovi, moc šancí nedostal, teď tam byl Zelený, vlastně místo něj zaskakoval Sojka, pak to hrál přes nohu Douděra, že i možná z tohohle důvodu tam zkrátka tolik míčů nebylo tak, jak by si asi posluchač představoval.
11: No tak i tohle samozřejmě je problém. Já si myslím teď třeba Anglie prostě brala hráče, který typologicky sedí trenérovi, samozřejmě i charakterovi, ale typologicky, aby to byli hráči, který spolu budou fungovat. Já si myslím, že tady to u nás úplně nebylo, ale přesně tyhle jména, Rineš je ten hráč, který je schopný distribuovat centry z levé strany, samozřejmě měl nějaký výpadek, nedařilo se mu, ale to ten hráč zažívá za tu sezonu několikrát, že prostě ti nevíde zápas ze Spartě, seš pod obrovským tlakem. Myslím si, že předved za mě určitou kvalitu, je to možná jako hudba budoucnosti nalevo, moderní hráč, silovej, prostě silná levá noha, jak centr, tak zakončení. Takže jo, vlastně je mi líto Davida Douděry, protože já si myslím, že to je velmi dobrý hráč, ale napravo, tady celou sezonu odehrál ve Slávii napravo, jestli se nepletu, jestli jednou alternoval někde nalevo a v takovémhle zápase, kdy hrajeme s Mexikem na mistrovství světa o všechno, já vím, že pohybově je výborný, rychlostně, skvěle vybavený, jo, no ale hraje přes nohu, ty automatizmy, já bych to přirovnal, možná když si půjdeme každý ráno stoupnout k rybníku a nahážeš 100 kamenů levou rukou, tou druhou, tak možná za týden se jako zlepšíš o, já nevím, o 5 metrů, o 10 metrů, ale ty vnímáš tu hru jako z pravý strany, já nevím, kolik odehrál David Douděra zápasů, 40 za tu sezónu a teďka vlastně v tomhle zápase ho dáme doleva. Mně ho vlastně bylo líto, protože bylo evidentní, že ho to nutí hrát jako jinak, než je zvyklý a vlastně některé ty momenty tam samozřejmě vypadaly špatně, ale za mě to bylo logický. No.
12: Ale je to vlastně problém, který se řešil už i 2 roky zpátky při Euru, že zkrátka nalevo je nedostatek.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: Tak to víme, no tak ale tak musíme ty hráče hledat. Já zase, možná kdyby tam byl Matěj Rineš, tak to taky nebude dobrý, ale
12: Karel Spáčil, nevím, kdo ještě by mohl.
11: Zmrzlý.
12: No, není moc kde brát, no.
11: Zmrzlý, Sláma, jo, ty kluci, který jsou prostě leváci, jestli chceme hrát, ale zase je to o tom, ten Míra Koubek na to neměl tolik času prostě, jo, to je hrozně omezený prostor, ten reprezentační trenér tam nemá tolik času a samozřejmě ty nemůžeš vzít 4 leváky a zkusit v jednom zápase 4 leváky, to prostě nejde.
10: Do desítky Pavla Horváta můžete i dál volat na číslo 221 552 222, tady je další z vás. Dobrý den.
15: Dobrý den, tady Jarda Zitoměřic. Já zdravím všechno ve studiu i přátelé fotbalu. Já jenom k tomu našemu výkonu samozřejmě byl takový chaos, ty hráči se tahali jak králici z chlobouku. Všichni před zápasem říkali včera panem Krejčím, dáme to, všechno víme, o co hrajeme. Ale ta tráva nebyla zvoraná. To je ta česká mentalita, jako už jsem vám jednou říkal, že mě pokrali, že jsem nebyl slušný, tak já to řeknu slušně. Místo krve moc. Tak je asi takhle nějak ten viděl. Děkuju.
10: Děkujeme za názor.
12: No, mě zaujalo, že vlastně trenér Miroslav Koubek na té pozápasové tiskové konferenci mluvil o tom, že ta situace byla složitá nejen třeba kvůli zranění Davida Juráska, ale i že hráči, na které chtěl spoléhat, ty tahouni, ta osa, ta kostra týmu, že neměla formu. Že proto bylo těžké skládat ty týmy, že možná proto dostávali nakonec šanci Sojka a Višinský, kteří podle mého, od nich se toho asi tolik neočekávalo, tak vlastně patřili mezi nejlepší, mezi za mě překvapení turnaje a že vlastně ti, kteří měli táhnout, tak netáhli.
11: Jo, ale to je ve sportu prostě normální, no. Já samozřejmě ani já nedokážu říct a vlastně jsem to nikdy ve fotbale nezažil, že by se nějak jako časovala forma. Jo, můžu říct třeba to, že vlastně, když bylo to přípravný období a trvalo třeba měsíc a týden, to znamená pět jako víkendových přátelských zápasů, tak třeba pak už jsem šel za Pavlem Vrbou a říkal jsem mu, hele, já potřebuji hrát aspoň 60-70 minut, abych prostě jako si zvyknul na to tempo, protože většinou v tom přáteláku hraješ půlku a pak jdeš jako někam běhat ještě a je to úplně jiný trénink než ten samotný zápas, takže to, že jsme měli nějaký kemp, který jsme završili nějakým přátelákem, který v uvozovkách byl o ničem a někdo v něm hrál poločas, někdo v něm hrál 30 minut, někdo 15 minut, tak vlastně ty kluky na to nepřipraví a vlastně trvalo to měsíc, že jo, než se začalo hrát to mistrovství a ty kluci výjdou z toho rytmu, to znamená, že se může stát sportovně, že tu formu prostě ztratíš a není to jako žádný asi překvapení. Já teď z hlavy si nespomenu teda na hráče, který by tu formu ztratil mimo náš národňák, ale asi tam budou jako určitě, jo, že tam ty kluci budou prostě, je to individuální a bohužel nám se to podle mě stalo. Samozřejmě tady můžeme se bavit zase o těch klukách, který to měli táhnout. Byl to jednoznačně Pavel Šulc, byl to Patrik Šik, prostě tyhle ty dva hráči bohužel evidentně tu formu sportovní neměli. Já nemůžu říct, nebo ani by si to netroufnu říct, a vlastně by mi to nepřišlo na mě, kdyby jako něco vypouštili. To vůbec si nepřipouštím, ale prostě neměli sportovní formu včera. Šulcík tam měl spoustu situací, který vždycky vyřešil. Teďka minulou sezónu, celý první půlrok minulý sezóny, kdykoliv vzal balon, tak to vyřešil. A dneska ráno, prostě vlastně mu nevyšlo zase skoro nic. No.
10: Nečekali jste možná ještě trochu víc od standardních situací? Já vím, že padl ten první gol přímo z autu Vladimíra Coufala, že i dál tam byli Češi nebezpeční, ale třeba, že ta devíza těch rohových kopů mohla být ještě znatelnější?
11: No tak máme na to mužstvo a myslím si, že všichni se na nás dávali pozor. Je pravda, že mohly být nějaké jako rozehrávky. Na druhou stranu, vždycky, když je ta standardka a moc se ti herně nedaří, tak úplně se nechceš tlačit do té rozehry, protože si říkáš, že radši to tam dáme, ať z toho něco je, než když něco zkusíme, nedopadne to dobře, tak jako ani se tam nedostaneme. Takže chápu, že kluci to tam chtěli sypat, ale nebyli jsme z toho úspěšní vlastně už ani proti Jihoafrické republice. No.
10: Můžeme vzít do hry dalšího posluchače. Dobrý den, kdo se dovolal?
16: Dobrý den, tady Jirka Liberec. Já bych chtěl jenom říct takový neúplně kritiku na naši hráče, ale jak se ta kultura toho fotbalu jakoby změnila za těch 20 let. Já když si pamatuju, tak my jsme jako malí děti hrali od těch nejmenších až od nějakých 6 let až do 12 let, 15 nebo 16 na nějakým plácku za barákem. A tam jsme se vlastně většinou všichni naučili líp ten fotbal, jak na nějakých tréninkách. Protože už ten tenkrát citoval Johan Cruyff, krásný citát, Když jsem chodil trénovat do Ajaxu, tak jsem tam trénoval 4x týdně po 2 hodinách, ale za barákem jsme hráli 8 hodin fotbal, takže kde se on naučil hrát fotbal, jestli na tréninku, anebo za pátem na baráku, kde mu se obehrával starší hráče, kde se naučil veškerou techniku, všechno. Takže jakoby tady je otázka, že jsme tím mladým klukům vůbec sebrali ty plásky za barákem, kde jsme postavili nějaký diskontní krámy a tak dále, parkoviště, a ty děti se už nemají kde mimo fotbal zahrát ani jakby fotbal, no. Tady bych viděl jakoby první kámen úrazu a druhý kámen úrazu bych viděl v tom našem fotbale, kdy hrál ještě Rosický, Poborský, Nedvěd v našich ligách, tak tam bylo asi zhruba tak asi 5 nebo 10% cizinců a dneska jich tady máme skoro 50.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Já bych začal tou první částí, o které mluvil posluchač, protože ona o tom byla řeč vlastně i v televizi, v České televizi. Miroslav Soukup mluvil o tom, že vlastně u nás už neexistuje to, že by děti si šly zahrát na ulici a že prostě v těch, řekněme, zaostalejších zemí, možná ekonomicky z našeho pohledu, ale že zkrátka on má zkušenosti i mimo Evropu, pan Soukup, tak on mluvil o tom, že tam prostě děti vezmou merunu a honí míč po ulici a vlastně i o tom, že asi ta výchova u nás neprobíhá úplně šťastně, mluvil také Vladimír Coufal, kterého si můžeme pustit.
17: Samozřejmě český fotbal se musí nakopnout, ale není to jenom otázka, si myslím, Ačkový reprezentace je to o výchově celkově těch hráčů a celkově musíme hráče vychovávat jinak, než vychovávali naši generaci a nemyslím si, že Mexičani, když se jich zeptáte, kolik jich běhalo po lese dneska na tom hřišti, tak jak jsme trénovali my, nebo jak trénujou, tak individuality, tak si myslím, že to je něco jiného. I tak, jak jsem poznal tu výchovu mládeže v Anglii, protože vlastně malej byl ve zemu, tak si myslím, že je hodně co zlepšovat v Česku, včetně trenérů a všeho.
12: No v první chvíli jsem se lekl, když jsem Vladimíra Coufala slyšel, že běhali teď po lese někde v Mexiku ještě, ale snad jsem to pochopil správně, že to bylo myšleno do té výchovy, jak navazoval pak se svým synem vlastně. Tak je v tohle ten hlavní problém, že pak se to vlastně vrátí, když ten fotbalista dospěje?
11: Stoprocentně. To už nejde dohnat. Já už jsem to několikrát jako počítal nahlas při nějakých debatách. Budu se to snažit shrnout, když si vezmeš opravdu, že bude trénink 5x v týdnu hodinu, ať se to líp počítá, tak je to 5 hodin zápas, 6 hodin fotbalu. Jo? No, jenže když půjdeš opravdu 5x týdně na 2 hodiny za barák, tak je to 10 hodin, což já teď beru minimum, co jsme chodili. Jo, 5 hodin a to je o 10 hodin víc fotbalu vlastně týdně. Za měsíc to 40 hodin. Jo, je to prostě neskutečné a to vlastně nejde dohnat. To nejde dohnat technicky, jo, to, co nakopeš, je jedno, jak to tam zmínil posluchač, proti starým, jestli tě řežou, musíš si s tím poradit, musíš vědět, jak se postavit, aby tě to nebolelo, nebo aby si ten balon udržel, nebo pak, když jsem byl větší, no tak jdeš hrát proti bráchovi a jeho kamarádům a musíš obehrát prostě čtyři malý kluky, který se ti pletou pod nohy. Jo, tohleto je klasický vývoj těch všech, myslím si, ať už afrických nebo jihoamerických prostě manšaftů a tam je to doteď. U nás prostě tohleto úplně vymizelo, naopak jsme kolikrát překvapení, že tam ty kluci jsou, že chodí hrát, že hrajou nohejbal někde, jo, a vlastně jejich minimum, jo, já si nedělám iluze o tom, že prvoligoví hráči všichni opravdu samozřejmě se tomu věnují teďka už 4-5 hodin, když jsou dva tréninky, jak jsou tam celý den. Ale já, když jsem začínal v Jablonci s Romanem Skuhravým, se současným trenérem Baníku, tak nás trenér Kotrba vyhazoval ze hřiště, prostě už odjížděl ze hřiště, měl udělanou svoji práci a šel nás vyhodit vlastně, já nevím, třeba hodinu a půl po tréninku, kdy už jsme sotva chodili. Teď já jsem zmiňoval ty hráče, který jsem zažil v Plzni, takhle fungovat, byl to Pavel Bucha, Dominik Janošek a Šimon Gabriel, který po tom nejtěžším tréninku v týdnu vlastně si tam chvíli sedli, opláchli se, pak si začali jako lehce kopat, no a byli tam další hodinu a makali, jo, nebo makali, kopali si prostě a ono jim to přinese samozřejmě ne hned, ale určitě jako do budoucna nějaký progres v tom, že až na ně ten balon někde poletí, no tak oni ho zahrajou správně. A to prostě u nás tady není a myslím si, že to jde zařídit, aby ty kluci chodili přímo ze školy, aby tam s nima byl někdo na hřišti, ať už jako dozor, nebo jako opravdu trenér, kdo bude chtít poradit, aby tam někdo byl. Myslím si, že máme spoustu licencovaných trenérů, jsou to většinou kluci, který ve fotbale zjistili, že úplně to nebude třeba na ligu, tak se začali věnovat tomu trénování, já to chápu, jo, ale tyhle kluky musíme prostě využít k tomu, aby rozvíjeli tu mládež. Ne všichni můžou udělat ligu a ne všichni můžou udělat jako kondiční trenéry u nároďáků a v první lize. My potřebujeme ty lidi a tyhle ty bejvalý fotbalisty, ty, co to zažili, my je potřebujeme u té mládeže. A musí je prostě zaplatit, musí je hejčkat, protože tyhle ty lidi o tom vědí nejvíc.
10: A jak tu mládež namotivuješ, aby šla ven? Mě je 28 a vím, že když jsem byl v tom věku, dejme tomu 13 až 18, ne, ale víš, jako čerstvá zkušenost, že prostě už vím, že u nás to nebylo v uvozovkách v módě jít si kopat za barák.
11: Řeknu můj příběh z Mostu. Když jsem přišel do Mostu, kluci chodili dřív, ale nedělali nic, možná si tam zvedli nějaký činky, udělali kliky, přeskočím o 2 měsíce dál, udělali jsme z tejpu v posilovně nohejbalovej jako kurt, 3 metry na 3 metry, postavili jsme tam gumu, ale furt se nic nedělo, říkali jsme, můžete hrát, hele, máte tady tohle, nic se nedělo. Až pak říkám mojemu asistentovi Martinu Kocíko, říkám, hele, pojdeme tam, normálně hodinu před tréninkem, no tak jsme hráli my nohejbal, hádali jsme se tam o něco a dneska už ty kluci chodějí sami, hrajou tam, mlátí se do uší nebo do... Tvrnkají se do čela, prohrávají Coca-Coli, večeře, jo, hrajou proti sobě ve dvojicích, jeden v obíhačku, ale prostě musíš je na to navíc, jako je to prostě úloha těch trenérů, je tato, ty musíš ty kluky donutit k tomu, nebo donutit, přivíz k tomu, aby je to bavilo, aby v tom hledali to, co je ta sranda, ta zábava, tak jako furt je to zábava, furt je to koníček, který jako buď tě může živit, anebo by to měl být koníček, že já vidím, teď jsme hráli v Kolíně, pardon, proti Kolínu, kde byli víceméně 20, 23, 25 let a byl tam 36-letý chlap, který tam dělal skluzy, já jsem ho obdivoval, bylo vedro jako blázen, no a ten to miluje, ten to přece nedělá kvůli tomu, že tam jako zbohatne v Kolíně, asi ne, ten to má rád a ty kluci tyhle ty prostě by měli jít příkladem a tyhle ty mladí by se od nich měli prostě učit.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Podepisuji, no a v tomhle by měla být samozřejmě velká role i fotbalové asociace, protože ta potom musí jít, ta musí prostě do toho investovat nejen finance, ale i ten čas a tu energii, protože pokud se nepodchytí to, co říkal Pavel Horvát, tak těžko najednou nám doroste nový Messi, nový Rosický a jako budeme najednou vyhrávat mistrovství světa, prostě je to jako bych na dlouhou tráť a nebude to ze dne na den.
10: Jeden z posluchačů taky nadhodil téma, že aktuálně je v české fotbalové lize až příliš mnoho cizinců. Něco podobného zmiňoval ve vysílání radiožurnálu Sport po utkání s Mexikem taky bývalý reprezentační kouč Petr Rada.
18: My se musíme srovnávat s takovýma zeměma, jako je Chorvatsko, jako je Belgie, protože jsme byli na jejich úrovni. Měli bychom se nad tím zamyslet, jestli za 5, za 10 let budeme mít hráče, který budou reprezentovat Česko, protože si myslím, že na to, jak jsme malý stát, máme moc cizinců. Nejsem proti cizincům, myslím si, že je to správně, každá liga je okořeněná, ale my bychom měli udělat nějaký limity, kde by mělo být vždycky víc českých hráčů, který by měli dostávat víc šancí.
11: No, teď zase já můžu udělat hau, protože já si myslím, dobře, OK, první liga, asi by tam mohlo být nějaký číslo 10 třeba, dejme tomu, v kádru, nebo v kádru, ať si může mít, kolik chtějí, ale určitě by to mělo být v těch nižších soutěžích. Já jsem o tom přesvědčen, že ve druhý, ve třetí lize by prostě mělo být, já nevím, fakt jako 3 cizinci dovolený maximálně, protože prostě ať chceme nebo nechceme, tak ty kluci mladí můžou růst i v té druhé lize, i v té třetí lize, prostě pozbírají spoustu zkušeností. Jo, já neříkám zase, že z nich všichni budou reprezentanti, ale mají tu šanci. Pokud tu šanci nedostanou a z těch, řeknu teďka, já ne, kolik má ta první liga dorostů manšaftů, ale má jich víc než 16, myslím, tak z těchto těch ligových dorostů, pokud ty hráči nedostanou šanci do dospělého fotbalu, do kvalitní soutěže, no tak jako tak v divizi už je to na hranici toho, že z té divize se vykope možná jeden jako ze stovky, z 200 hráčů se dostane z divize někam vejš.
12: No a tady musíme samozřejmě trochu jít i po Spartě, Slávii a dalších, pokud prostě v těch elitních českých klubech budeme mít hodně cizinců, což na jednu stranu může přinést třeba úspěch v Evropě, tak ale kde budou hrát ti nejlepší čeští hráči? Budou hrát, řeknu, v skupinu o udržení, nebo o záchranu, nebo tu prostřední skupinu v lize. Teď nechci urazit zase žádný z týmů, Mladá Boleslav, Teplice, je to jedno, ale dobře, budou hrát aspoň tuhle soutěž, budou hrát první ligu. Ale jestli chceme mít top hráče, chceme hrát dobře na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, tak zkrátka to musí být jako v dobách Eura 96, kdy ti nejlepší byli ve Spartě, ve Slávii a až na tom turnaji se vlastně vykopali do ciziny. Teď jako tohle není taky.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Jaké jsou teď vyhlídky na budoucnost českého národního týmu? Co nás čeká dál, je podzimní Liga národů, která bude hrát důležitou roli právě co týče těch dalších kvalifikací.
12: No a řekněme si ty soupeře hlavně.
10: Chorvatsko, Anglie a Španělsko.
11: No tak Chorvatsko taky bude procházet obměnou. Anglie bude dobrá, no. To. Ale ne, hele, je to fotbal. Já jsem šťastný, že mám tuhle tu práci, že vlastně o tom můžeme mluvit, protože je to skvělý a my můžeme doufat, že prostě to bude jenom lepší. Já vím, že vždycky může být hůř, nikdy neříkej, to je zase jiný přísloví, to je jedno, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, tak, ale já si myslím, že prostě ty kluci mladí vyrostou, budou dostávat šanci, tadyhle jsme zmínili spoustu jako podnětů, který by k tomu mohli víc. Samozřejmě, že to asi nebude už teďka v tom zápase té Ligy národů, ale prostě musí se nad tím někdo opravdu zamyslet a dělat něco jako konstruktivně a vím, že před x rokama jsme tady šli holandskou cestou a pak nějakou jinou cestou a já si myslím, že jsme Češi a že bychom měli mít nějakou opravdu my koncepci, kterou budeme naplňovat, ať už se to týká klubový jako úrovně nebo reprezentační úrovně a podporovat ty naše hráče k tomu, aby se prostě mohli rozvíjet. To, jestli to bude stačit na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa nebo na ligu mistrů, tak to už je otázka, ale musí ty hráči, ty kluci mít podmínky. Zase se vrátím k tomu, co jsem zažil na vlastní kůži. Není možný, aby v zimním období hráči trénovali hodinu na umělce na polovině hřiště, dorosty i ligový dorosty, aby trénovali na polovině hřiště a po hodině už je vytlačoval někdo jako ze hřiště, že není prostor na to, aby mohli trénovat. Jo? To prostě není možný a přesně proto se třeba ty hráči nerozvíjejí, protože oni můžou trénovat, tyhle ty kluci můžou trénovat hodinu a půl, pak si dát čaj, dát si kelímek čaje a jít si ještě půl hodiny kopat a vůbec nic se jim nestane. Jo? Naopak prostě nazbírají ten čas s tím balónem a v tom prostředí a dělají partu a dělají další věci, které prostě rozvíjejí k tomu, aby byly lepšíma hráčema. No.
12: Mě zaujalo, ty jsi říkal, že Chorvaté také budou procházet obměnou, to znamená, že čekáš nějakou velkou obměnu v českém týmu, protože když se podíváme na tu soupisku, tak u golmanů tam je to Jindřich Staněk nejstarší 30 let, ale Horníček, Kovář, ty mají před sebou ještě spoustu let, Vladimír Coufal 33, Tomáš Valeš 33, Jaroslav Zelený 33, tak tam už jsme jako docela vysoko v tom věku. Vladimír Darida, tak to bylo asi jenom záskok tady na mistrovství světa, řekněme. Tomáš Souček 31 a pak útočníci Chorý 31, Šik 30.
11: Mně se to nabízí, já vím, že 30 není ještě žádný věk, že ty kluci budou chtít pokračovat, pokud na to budou mít výkonnost, tak proč ne, no ale k ním už by se tam měli objevovat ty hráči, zmiňovali jsme tady Rineše, Proč ne? Proč ho nepodržet? Jako každý hráč potřebuje důvěru a to, že dostaneš někde zahrát si poločas jako za nároďák, není ta podpora, že jo? Tak pojď, tak ukaž tady v Lize národů, tady dostaneš zápas a půl a tam něco uvidíme. Jo? Byl Hugo Sochůrek na mistrovství, za mě bylo zbytečný ho tam spát, to musím říct na rovinu, protože...
10: Ani v tom posledním zápase, kdy už bylo rozhodnuto?
11: Myslím si, že tak rozhodnuto bylo až v 70. minutě a jestli tam dávat někoho na 10 minut, jenom aby si udělal čárku, samozřejmě může to být životní, už se třeba na mistrovství světa nikdy nemusí dostat, mohl to být životní zážitek pro něj, ale myslím si, že to bylo zbytečný, že on třeba by mohl být ten hráč, kolem kterýho za 4 roky bude další mužstvo, který třeba na to mistrovství světa nebo o něj bude bojovat. Takže já si myslím, že máme mladý hráče, některý už jsou třeba v cizině v 18, 19 letech a může se stát, že je objevíme znova pro ten dospělej fotbal a já jsem jako pozitivní furt, prostě já si myslím, že je to fotbal, my jsme jako Češi vždycky ten fotbal uměli, ale musíme si nalejt čistýho vína, co všechno pro to děláme, aby jsme ty hráče dobrý měli a já si myslím, že můžeme dělat víc v těch věcech, o kterých jsme se tady bavili.
12: Já bych tady doplnil jenom, když tady byl zmiňovaný několikrát Matěj Rineš, že tam je zase základ to, aby ti hráči opravdu hráli, aby neměli zdravotní problémy, aby měl pevnou pozici ve Spartě, protože on tam měl jedno velmi solidní období, ale v poslední době už to zas tak žavé nebylo. A pokud zkrátka nebude hrát v klubu, tak je jasné, že se těžko bude dostávat do reprezentace, pokud to není v zahraničí. Samozřejmě, pokud bude plácnu Hugo Sochůrek za 3 roky v Reálu Madrid, kde bude naskakovat na 15 minut v závěru, tak je jasné, že musí být v reprezentaci podobně, jako se řeší třeba Hložek nebo podobní hráči. Ale pokud zkrátka český fotbalista neprosadí se do českého klubu, tak těžko ho asi můžeme chtít v reprezentaci.
10: A zároveň už je mu 25 let, tak zase nečekejme nějakou spásu. Není to zase úplně z té generace nejmladší.
11: My jsme o to zmínili, protože tam nás jako tlačí bota, ale ona, když budeme jako konkrétní a kritický, no tak vlastně všude tady pan posluchač zmiňoval Láďu Krejčího, samozřejmě asi má na lepší klub, ale vidíme výkony vlastně v každém tom mužstvu, ty stopeři jsou tak dominantní, že jako si řekneš, ty, máme my lepší stopery, jo, Robin Hráč hraje Bundesligu, byl výrazný, já ho mám rád, měl jsem ho v juniorce v Plzni, mám ho rád, jo, ale byl tak výrazný, byl dominantní, jo, já nevím, já tam vidím jako lepší hráče, jo, Láďa Krejčí má za sebou španělskou ligu, má za sebou anglickou ligu, jo, byl dominantní, měl dal gól, jasně, je sebevědomý, rozehrávka, dejme tomu, jo, ale jako stačí to na to, aby hrál za Manchester United, přemýšlím teďka nahlas. Jako.
12: No a navíc dnes vlastně v tom zápase s Mexikem nebude mít úplně čisté svědomí, on to sám vlastně říkal po zápase, že jeden z těch gólů jde za ním a omlouval se za to i spoluhráčům, takže jako on co se týče třeba vůdcovských schopností, toho, že je kapitánem, tak tam je to všechno v pořádku. To si myslím, že je jeho velká přidaná určitě. Hodnota. To je věc, na které určitě on může stavět i v zahraničí. Pokud bude umět danou řeč, tak může být jako může z něj být legenda v jakémkoliv klubu prakticky, ale stále samozřejmě určitá chybovost tam je, což bude vždycky asi u každého, obzvlášť u obránců, ty chyby jsou samozřejmě mnohem viditelnější, stejně jako u golmanů. Ale na druhou stranu si myslím, že třeba co se týče i toho, dnes jsme dostali tady 3 góly, nebo národní tým dostal 3 góly, ale myslím si, že ta obrana věkově i třeba tím, kde ti hráči hrají, tak má za mě perspektivu. Jo. Sice Chaloupek v prvním zápase to nebylo úplně ono, ale zase nabral nějaké zkušenosti a udělal velký vzestup za poslední rok, dva. Vedle toho Hranáč, Krejčí, tak tam si myslím, že na tom se dá do budoucna stavit. Stejně jako na brankářích. Horníček.
10: Kinský nejel.
12: Je tam Kinský, je tam Kova. Takže jako tam si myslím, že nás ta pata tlačí mnohem méně, ale zase je to o tom, že to jsou, řekněme, nekonstruktivní pozice. Jsou to pozice, které se dají odehrát silou, dá se to urvat a podobně. Ale co se týče nějaké kreativity, tak To je ta věc, která nám chybí a je to zase o té výchově, o které už jsme se bavili. Tam prostě pokud Hugo Sochůrek, chceme ho vychovat, chceme, aby hrál, tak budeme muset počkat, jestli opravdu on se rozehraje do toho v uvozovkách Rosického nebo něco, co hledáme dlouhodobě, tak pak můžeme mít jako zářné zítřky, ale jinak, jestli to budeme nakopávat dopředu a doufat, tak bohužel, no.
11: Dvě věci, začnu tímhle tím, že vlastně třeba ukázal se Saša Sojka, vlastně nečekaný, jako výborný, prostě za mě to byl jeden z hráčů, který si vlastně odehrál svoje.
12: A kdekoliv.
11: To je první věc a druhá věc, já mám velmi rád a fakt jako jsem si toho vědomý, že jsem to dělal i já, že když něco zkazíš, tak to prostě říct, jo, Láďa Krejčí, to je super, a i ten David Doudira dneska, vlastně ten centr třeba, co, jo, nevíde ti to, omluvím se a jedu dál, bez jakýchkoliv gest, jako chytání se za hlavu a dávání si hlavy do drezu, prostě jo, zkazil jsem to, hrabu dál, to se to prostě k tomu patří a mně se to fakt jako líbí, tady ta sebereflexe, když ten hráč dokáže uznat, já jsem to zkazil teďka, Láďa Krejčí tam byl u toho prvního gólu a stejně tak tam byl Denis Višinský a stejně tak tam byl Lukáš Červ, takže samozřejmě můžem to říct, že to chtěl vzít na sebe, jo, je to ta vlastnost toho lídra, to je jasný a já tohle to mám fakt jako rád, no.
19: Miroslav Koubek má smlouvu, má chuť pokračovat, je dobře, že bude pokračovat?
11: Já tady nevidím důvod, jako říkám, já si myslím, že ten trenér musí dostat čas a je to jedno, jestli to je na klubový úrovni nebo na reprezentační úrovni, on vlastně neměl úplně často mužstvo prostě poznat. Já můžeme teďka, já nevím teda, kdy začíná ta Liga národů, ale jo, dejme tomu, že už to bude třeba, už u toho mužstva bude půl roku. Jo, tak dejme tomu, že pak můžeme jako říct, hele, on vybral znova špatný hráče, znova to špatně postavil, zase to nefungovalo, zase to vypadalo takhle, jo, zase budu koukat na to, co se nám povedlo, teďka ta první čtvrtina v tom zápase předtím těch 10 minut nebo 12 minut, prostě na tom, já vím, že jsou to maličkosti, nebylo toho moc, ale z těchto těch momentů se dá jako čerpat a my chceme takhle hrát, určitě takhle klukům se to líbí, líbí se to lidem, jo, všichni takhle by chtěli hrát, jo, ale někdy to prostě nejde, někdy ten soupeř je lepší a bohužel to se přihodilo nám, no.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Já bych řešil dvě cesty. Tou jednou je, že pokud se má měnit trenér, tak by měla být už jako dopředu náhrada. To jsem byl vždycky toho zastánce, že pokud chci vyhodit trenéra na klubové úrovni v reprezentaci, tak bych měl vědět, kdo za něj. Ne, že vyhodím trenéra a pak budu zuřivě hledat, tak jako se to třeba stalo a nikdo nechce a nikdo nemůže a toho, koho chceme, tak na toho nemáme peníze a podobně, tak to je určitě jako
11: to
12: jeden bod.
11: Horší ne, když nikdo nechce.
12: Tak když nejsou peníze, tak pak nikdo nechce. A druhá věc je, já nevím, jestli Miroslav Koubek s tím herním stylem, který on propaguje, samozřejmě, jestli se dočkáme toho, co by asi všichni chtěli, nějakého nádherného fotbalu. Samozřejmě hraje se asi s tím materiálem, s jaký máme, ale přece jenom si myslím, že by se dalo hrát i v současné situaci trošku hezčeji, když tak to řeknu.
11: Určitě se dá souhlasit s tím, že Míra Koubek je víceméně defenzivní trenér. Jo, samozřejmě ono bez té defenzivy je to těžký. Byl tady příspěvek Míry Jirkala, který jste pouštěli. Už je to práce toho většího realizáku. Prostě pustit k sobě tyhle lidi. Teď neříkám, že pan Jirkal by byl ten, který by to měl jako řídit, ale už tam může být specialista na tohle. Dobrý, máme zisk na vlastní polovině, tak co teď jako? Jo, máme

0: té Lize národů, o těch soupeřích, mám pocit, že to je v říjnu, kdy se hrají ty reprezentační duely.
1: Na konci září začíná se.
0: Je to dlouhé okno vlastně premiérově, to je skoro měsíc, co bude pauza v ligových soutěžích. No a vzhledem k těm soupeřům asi nemůžeme očekávat nějaké velkolepé výsledky. Je to fotbal, stát se může ledacos, ale když budeme předpokládat to papírové předpoklady, tak asi nepřijde jako výsledkové zlepšení a teď tedy jako to bude těžké, protože nepovedlo se mistrovství světa, dá se očekávat, že se asi úplně nebude dařit ve Španělsku nebo ve Wembley proti Anglii a ukočírovat to, aby nepřišla jako velká těžká kocovina nějaká, tak po té euforii z postupu, tak to tedy bude masakr.
2: Zase na druhou stranu, já to vnímám tak, že pokud někde dostaneš trojku nebo bůra, tak tě to prostě probere a vidíš kdo je schopný obstát a kdo třeba schopný na tu úroveň prostě není, takže můžeš hledat dál. Já si myslím, že máme fakt jako těžký soupeře, takže stejně tam asi nikdo nebude čekat. Teď jsme taky, řekněme si popravdě, kdo čekal, že porazíme Mexiko. Já jsem byl, chtěl jsem být takový jako střízlivý, říkal jsem 2-2, po dobrém výkonu, že budu spokojený. Dopadlo to 3-0, jo, a myslím si, že bylo málo optimistů, samozřejmě ty hráči, chápu to úplně, já jsem šel na Barcelonu taky vyhrát, ale po 2 minutách jsem věděl, že vlastně se to nemůže nikdy stát, takže ty hráče chápu, je to vlastně správně a musí to tak být, jo, ale ty to vidíš jako reálně, myslím, že jsem slyšel Kamila Čontovalského jako Slováka, který vlastně to řekl na rovinu, že jako to necítí, že by to tak mělo dopadnout logicky. Jo, takže já si myslím, že i ty neúspěchy prostě k tomu vývoji toho mužstva budou patřit a možná, jak jsme se bavili o té obměně, tak prostě tam se třeba ukáže, že už ty starší hráči, teď já nikoho určitě nejsem hoden ani, abych někoho vyhazoval nebo kritizoval natolik, že jako by měl skončit v reprezentaci, ale možná, že i ty kluci sami si řeknou, hele, tohle už je pro mě prostě jako moc.
0: Zase možná lepší prohrát ve Španělsku, v Anglii, než na Faerských ostrovech.
2: No je to tak, přesně tak. Takhle jsem to myslel, jo, že to, že prohraješ s někým, to je normální a to, že tě to bude bolet, je taky normální, ale je rozdíl, jestli prohraješ s někým ve Wembley nebo u řeky. No.
1: I když to je špatná zkušenost.
2: Teda u moře, pardon.
1: I když to je špatná zkušenost, tak z toho jsou ale vzpomínky na celý život pro fotbalisty. No, David Doutěra mluvil v našem vysílání o tom, jak v roce 2006 během tehdejšího světového šampionátu si ho bratran dalším reprezentantem Lukášem Červem pobíhali po pláži a sledovali každý zápas, haltali to.
2: No, to je jasný, to je, já jsem tohle mluvil vlastně o Osáďovi, prostě dal penaltu, která posunula nároďák na mistrovství, dal gol na mistrovství světa, komu se to poštěstí, Hrgody, to jsou zážitky, který prostě jsou výjimečný a já si myslím, že každý z těch kluků, který tam byli, tak prostě si to zasloužili, že tam jeli, myslím si, že bylo spoustu hráčů, který jim to záviděli i přes ty výsledky, který prostě nepřišli, tak všichni by tam chtěli bejt a je to tak správně a já to těm klukům přeju ty zážitky, byť to dopadlo takhle, tak za x let si vzpomenou, že byli na mistrovství světa.
1: Říká Pavel Horvát na závěr jeho desítky, moc díky za tvůj čas, užij si pár dní volna, máš je, viď?
2: Nemáte vůbec za co, hezký den.
1: A díky i Tomáši Petrovi, který nás taky doplňoval teď ve studiu Radiožurnálu Sport.
0: Děkuji za pozvání k Pavlovi.
1: Na Radiožurnálu Sport, ale mistrovství světa zdaleka nekončí, ideál pro vás budeme mít jistě velmi zajímavá témata. Hezký den.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Za pár sekund bude 22 hodin a na fotbalové mistrovství světa se rozjíždí další hrací den. Za pár desítek minut poznáme konečné výsledky ve skupině E. Za pár sekund začnou totiž zápasy mezi Curaçaem a Pobřežím Slonoviny a Ekvádorem a Německem. No a my tyhle dva zápasy budeme samozřejmě sledovat s důrazem na utkání mezi Ekvádorem a Německem. A proto na Radiožurnálu Sport míříme na fotbalové mistrovství světa.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: A slovo má náš reportér Pavel Tilšar.
2: A v New Jersey už začal zápas mezi Ekvádorem a Německem. Zápas, který rozhodne o tom, kdo taky postoupí společně s Německem do play-off mistrovství světa. Ekvádor má jeden jediný bod po dvou zápasech. Němci jsou na šesti a už mají jistou účast mezi 32 nejlepší. Hraje taky Pobřeží Slonoviny s Curaçaem. Pobřeží Slonoviny na třech bodech. Curaçao má jediný za remízu s Ekvádorem. Jdeme na zápas, který se hraje v New Jersey a rozehrávají teď fotbalisté z Ekvádoru, kteří mají míč u svých kopaček, ale poslali dlouhý balón až na golmana Manuela Neuera, takže už zase hrají s míčem Němci a konkrétně Kimmich, který si vybírá stopera Rüdigera. Na levé straně je obránce Raum a jeho dlouhý nákop, za kterým bude spěchat Havertz. Ten svedl souboj s ekvádorským stoperem Pačem a Ekvádorci chtěli jít dopředu, ale na středu hřiště ztratili balón. Co teď Němci s dalším pasem k pokutovému území? Tam Piero Incapié odkopl balón před napadajícím křídelníkem Zanem a tak na začátku druhé minuty za stavu 0-0 je z toho německý aut na polovině Ekvádoru. Z pravé strany Kimmich hraje dozadu až na Rüdigera a ten znovu oslovuje brankáře Neuera. Jak je jeho zvykem, tradičně se zapojuje do rozehrávky svého týmu, tedy před pokutovým územím. Neuer předává Tahovi. Jeho křížný pas do levé strany na Virce. Virce dostal za svého strážce, ale k zakončení už nikoliv v pokutovém území, byť byl blízko po té, co se dostal za bránícího Franka, následně narazil do stopera Ordonieze a Němci budou vhazovat na konci druhé minuty za stavu 0-0 v době, kdy už se hraje taky zápas ve Filadelfii mezi Curaçaem a Pobřežím Slonoviny, taky utkání skupiny E mistrovství světa ve fotbale a je to 0-0 teď, ale Němci v útoku a dávají první gól a konkrétně Leroy Sané. Po autovém vhazování si němečtí fotbalisté vypracovali střeleckou pozici v pokutovém území. Sané dostal balón tuším od Virce na úroveň velkého vápna. Sané pak vypálil svoji silnější levou nohou po zemi k levé tyči a Němci se dostávají rychle v tomto utkání v New Jersey do vedení. Potvrzují svoji formu z úvodu světového šampionátu, kdy si dokázali poradit jak s Curaçaem, tak otočit zápas s Pobřežím Slonoviny. Ale je tu jedno velké ale, protože jeden z německých fotbalistů, a byl to konkrétně záložník Pavlovič, asi přehazoval středopoláře Ekvádoru Viteho a měl nohu hodně vysoko a Viteho nejspíš zasáhl kopačkou do hlavy. Takže hlavní sudí Američanka Tori Pensová, která řídila i zápas českých fotbalistů s Jihoafrickou republikou, teď bude určitě diskutovat tuhle situaci se svými asistenty u videa a konkrétně tedy především s tím hlavním u videa, což je Američan Joey Dickerson. Už Tori Pensová diskutuje se svými kolegy u videa, teď ale na začátku čtvrté minuty ukazuje směrem do středového kruhu a ten gól by měl platit pro Německo. Takže Leroy Sané s největší pravděpodobností bude slavit po asistenci Floriana Virce, když uklidil ten míč svojí levou nohou k levé tyči. A Německo je tedy ve vedení v tomto utkání v souboji s Ekvádorem, který potřebuje zvítězit, aby se teoreticky třeba i ze třetího místa podíval do play-off mistrovství světa ve fotbale. Polovina čtvrté minuty, Ekvádor, Německo 0-1. A za chvíli informace pro posluchače Radiožurnálu. Na konci čtvrté minuty Německo vede nad Ekvádorem 1-0. Před okamžikem skóroval křídelník Německa Leroy Sané a otevřel tak skóre tohoto zápasu. Souběžně ve skupině E ve Filadelfii hraje Pobřeží Slonoviny s Curaçaem. Zatím na konci čtvrté minuty 0-0. Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport pokračujeme v našem přímém přenosu primárně z zápasu Ekvádor-Německo. Němci jsou ve vedení 1-0 na začátku páté minuty. Hlavní sudí Američanka Tori Pensová tedy neuznala, respektive uznala ten gól Němců, ale neviděla tam nedovolený zákrok. německého záložníka Pavloviče na středopolaře Ekvádoru Viteho, když si Pavlovič přehazoval svého soupeře, měl ho hodně vysoko, ale možná, že Viteho nezasáhl do obličeje a tím pádem tedy gól Zaného platil. Němci vedou 1-0 na konci páté minuty, navíc budou mít možnost dalšího volného přímého kopu v tomto zápase a teď už na útočné polovině si situaci připravují Kimmich společně s Raumem. Raum je levý obránce, který na klubové úrovni nastupuje za Lipsko a teď bude kroutit od osy hřiště spíš z levé strany nějakých 25 metrů před pokutovým územím. Zřejmě balon do 16. Nakonec ne, je to rozehrávka nakrátko. Kimmich dává Wirtzovi. Wirtz vrací zpátky Kimmichovi. Kimmich naznačil přihrávku do pravé strany, ale hraje znovu doleva. Wirtz, Musiala a jeho přihrávka do levého křídla na Rauma, který se ještě snaží vybojovat rohový kop, což se mu teď nepodařilo v souboji s bránícím bekem Ekvádoru Frankem a následně kapitán Ekvádoru a záložník Chelsea Moises Caicedo o napadajícího Rauma získává autové vhazování pro svůj tým. Ještě jednou mám možnost sledovat teď opakovaný záběr toho momentu, kdy si Pavlovič přehazoval Viteho a podle mého názoru tam jednoznačně zasáhl tedy Pavlovič Viteho kopačkou do obličeje, ale gól tedy podle sudích přímo na stadionu v New Jersey platil a tím pádem Německo vede nad Ekvádorem. I na konci 6. minuty 1-0 Leroy Sané po té situaci, kdy si Pavlovič přehodil, tedy Viteho skóroval po asistenci Floriana Wirtze. To se psala druhá minuta tohoto utkání. V zápase druhém ve skupině E v souběžně hraném duelu ve Filadelfii Curaçao pobřeží slonoviny v polovině 6. minuty zatím stále 0-0. Pokud by oba zápasy skončily těmito výsledky, tedy výhrou Německa a třeba i remízou mezi pobřežím slonoviny a Curaçaem, tak by z prvního místa postupovali Němci, to už je jasné, a ze druhého pobřeží slonoviny. Zpátky na utkání, které se hraje v New Jersey, Němci jsou v tlaku po tom úvodním rychlém gólu, vedou 1-0 v sedmé minutě a teď jsou stále na polovině svého soupeře, tedy Ekvádoru. Míč mají ve středovém kruhu Němci, konkrétně Tah, po něm Rüdiger na levé straně, nabral rychlost, stoper Realu Madrid předává Wirtzovi. Wirtz ale nepřihrál pak vedle sebe stojícímu Musialovi a taky Ekvádor by se mohl poprvé v utkání ukázat, jenže přihrávka Enera Valenci nakonec zastavila německá defenziva, ale ještě předtím si americká sudí Pencová všimla nedovoleného zákroku na polovině Ekvádoru a tak jsou to tedy jeho Američané, kteří rozehrávají ze své poloviny. Němci se rychle stáhli za balón a Ekvádor si vyzkouší v polovině 8. minuty útok doplných. Prohrává s Německem 0-1 a musí se snažit, protože ze dvou zápasů ve skupině E zatím získal jeden jediný bod, byl to ten historický bod za remízu 1-1 s Curaçaem. Teď tedy na konci 7. minuty i změna skóre v utkání souběžně hraném ve skupině E ve Filadelfii. Pobřeží slonoviny se dostává vedení do vedení v utkání s Curaçaem na konci 7. respektive začátku 8. minuty. Na konci té 7. skóroval útočník Pepe, takže Pobřeží slonoviny vede nad Curaçaem 1-0 v 8. minutě a míří tedy za postupem ze skupiny E, ještě se opravím, Ekvádor hrál s Curaçaem samozřejmě 0-0. Teď ale zpátky na utkání do New Jersey, Ekvádor Německo 0-1 z pohledu jeho Američanů a 9. minuta. Ekvádorci se snaží proniknout do 16 z pravé strany, ale aktuálně se jim to nedaří. Pak ale Němci chybují, ztrácejí míč na středu hřiště a z toho by mohla zahrozit ekvádorská strana a taky, že vyrovnává na 1-1 a je to konkrétně křídelník Angulo, který do toho práskl zpoza pokutového území v polovině 9. minuty. Je zápas Němců s Ekvádorem vyrovnaný. Jeho Američané odpověděli na brzký gól Leroye Zaného tím, že se do míče opřel křídelník Angulo a dává vůbec první gól Ekvádoru na tomto mistrovství světa. Ekvádor prohrál na úvod turnaje s pobřežím slonoviny 0-1, pak tedy zmiňovaná remíza 0-0 s Curaçaem a teď úvodní gól Ekvádorců na šampionátu. Dává ho křídelník Angulo, který využil toho, že na středu hřiště chyboval záložník Německan Meča, kterého obral o balón Vite. Vite předložil míč Angulovi a ten si dal jeden dotek, druhý dotek a tím třetím už zakončil. Byla to rána, která nakonec prošla mezi nohama vracejícího se Pavloviče a zaskočila Manuela Neuera. Zkušený golman Bayernu Mnichov asi nečekal, že by se takhle přesně mohl trefit Angulo. Taky, že trefili, to 1-1 mezi Ekvádorem a Německem v polovině 10. minuty. Obrovská radost taky na straně jeho amerických fanoušků. Souběžně hraném utkání skupiny E Pobřeží slonoviny vede nad Curacaem stále 1-0. Hraje se 9. minuta tohoto zápasu. Za Pobřeží slonoviny skóroval v 7. minutě útočník Pepe a situace v tabulce tak aktuálně vypadá následovně. Němci na 7 bodech v té live tabulce, Pobřeží slonoviny druhé se 6 body a Ekvádor třetí s body 2, což by asi jeho Američanům, pokud by takto zápas s Německem skončil na postup ze třetího místa do playoff mistrovství světa, nestačilo. Ale máme před sebou ještě minimálně 80 minut taky ve vysílání Radiožurnálu Sport z toho utkání Němců s Ekvádorem, které je zatím velmi výživné. 11. minuta 1-1, góly na obou stranách v úvodní 10-minutovce a teď znovu po rozehrávce Německa faul ekvádorského týmu. A volný přímý kop Evropanů na polovině soupeře z levé strany, znovu dvojice Kimmich a Raum u balónu. Kimmich se hlásí o rozehrávku a sám ten míč posílá do pokutového území. Našel si ho Caicedo, kapitán Ekvádoru. Hlavičku je před svou šestnáctku. Němci se snaží navázat, ale Zané nakonec udržel ten balón před napadajícím útočníkem Platou a tím pádem znovu tedy rozehrávají Němci teď z poloviny hřiště. Dlouhý pas do levé strany na Rauma, který centruje, ale na malém vápně je připravený ekvádorský stoper a zadák Paris Saint-Germain Pacho, který odvrátil míč před 16. Ale tam Němci znovu aktivní při napadání, získávají balón, ale vrací se s ním až zpátky ke golmanu Neuerovi, protože dobře napadal taky útočník Ener Valencia. Ve 12. minutě Ekvádor Německo 1-1 na závěr skupiny E. Mistrovství světa, Němci už mají jasný postup do playoff šampionátu, vyhráli úvodní dva zápasy, teď ale chybuje Kimmich v rozehrávce, jenže vysvobodila ho rozhodčí z Ameriky Pencová, která tam viděla nedovolený zákrok napadajícího záložníka Viteho, respektive útočníka Platy, který tam byl aktivní, a společně taky s Jeboahem a Enerem Valenciou dělali nepříjemnosti v německé rozehrávce. Nakonec tady Kimmich faulovaný a Němci už záhy na polovině z Ekvádoru na začátku 13. minuty. Německo-Ekvádor 1-1 v souběžně hraném utkání Pobřeží slonoviny ve skupině E stále vede nad Curacaem 1-0. Hraje se 12. minuta ve Filadelfii. Teď centr Německa do 16. Ekvádoru. Trochu se tam neporozuměli golman Galindez a obránce Franco. Nakonec to pro jeho Američany dopadlo dobře, balón odvrácený až do zámezí od, řekněme, půlící čáry z pravé strany vhazují Němci a pokračují tedy v obléhání teď ekvádorského valu. Jeho Američané vytvořili blok na své polovině a nechtějí teď Němce pustit do dalšího zakončení v polovině 13. minuty. Zastavují 1-1, míč má teď na své pravačce Florian Wirtz, křídelník Liverpoolu a Německa. Pak přihrál Musialovi a ten míč ztrácí. Ekvádor se snaží zahrozit přes pravou stranu a Valenciu. Valencia si chtěl hodit mezi nohama vracejícího se obránce Taha, tento ale zvládl. Počítal s touto variantou kličky od útočníka Enera Valenci a tím pádem je to tedy znovu rozehrávka Německa už na začátku 14. minuty zápasu, který se hraje v New Jersey a tam se bude hrát 19. července i finále mistrovství světa. Samozřejmě i to vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. V souběžně hraném utkání Pobřeží slonoviny stále vede nad Curacaem 1-0 už ve 13. minutě utkání. Teď německý útok v New Jersey od poloviny hřiště. Rüdiger předává Tahovi, Tah středem hřiště nachází Musialu. Musiala naznačil přihrávku a pak si ho bere balón od Meči, který pálí zpoza pokutového území. Terána není přesná, míjí pravou tyčku Galindézovi branky o dobrých pár metrů. Ten pokus nicméně byl cílený, tedy těsně nad zemí pálil záložník Felix Meča a chtěl najít tedy prostor u pravé tyče Galindézovy branky. Nepovedlo se mu to, stále je to tedy 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. Vůbec první gól Ekvádoru na aktuálním mistrovství světa dal Nilsson Angulo, který hraje na klubové úrovni za Sunderland. 1-1 tedy mezi Ekvádorem a Německem v 15. minutě zápasu skupiny E. Mistrovství světa Němci mají jistý postup do play-off. To Ekvádor musí v nejlepším případě zvítězit nad Evropany, aby se buď to ze druhého místa, nebo teoreticky ze třetího dostal do vyřazovací části světového šampionátu. 15. minuta Německo-Ekvádor 1-1 a rozehrávka Němců ze středového kruhu. Kimichův křížný pas do levé strany na Rauma neprochází. Na polovině hřiště ale zastavený taky útočník Plata, který narazil do stopera Riedigera, a tak znovu Němci na tahu s postupnou rozehrávkou. Kontrolujeme stav souběžného zápasu nebo souběžně hraného zápasu ve Filadelfii. Pobřeží Slonoviny stále ve skupině E. Vede nad Kurasem 1-0 v 15. minutě. Stále tedy platí to, že z prvního místa to už je jisté, na tom se zřejmě nic nezmění, nebo určitě nic nezmění, postoupí Němci. Otázkou je, s kolika body aktuálně tedy na druhé pozici Pobřeží Slonoviny, teoreticky z body 6. Ale jsme ale ještě daleko do konců obou utkání. V tom mezi Ekvádorem a Německem se hraje 16. minuta a je to 1-1. Němci teď horko těžko přelezli polovinu hřiště, pak se s míčem vrátili zpátky na svou polovinu. A další přihrávka, taha středem hřiště, byla hodně riskantní, málem ji zastavila dvojice Caicedo Vite. Nakonec se z toho ale Ekvádor nemůže zahrozit, naopak je tu další rozehrávka Němců z jejich poloviny, následně fauluje útočník Plata na polovině hřiště, a to konkrétně německého záložníka Pavloviče, který se tam tedy snažil vyhnout se svému strážci, což se mu podařilo tak na půl, protože skončil na zemi Pavlovič. Německá rozehrávka, polovina 17. minuty, 1-1, takový je aktuální stav zápasu v New Jersey. A teď německý rychlý útok přes levou stranu, ale Raum si dává po sklepnutí od Haverce dlouhý dotek, čehož využili ekvádorští stopeři Pacho a Ordoñez, kteří vrátili balon na golmana Galindéze. Následoval dlouhý nákop na německou půlku, kde se Němci ubránili za cenu hlavičky na polovinu hřiště, a následovala ztráta ekvádorského týmu. Takže Němci budou pokračovat autovým vhazováním z levé strany. Zatím tak z poloviny spokojený může být i kouč Ekvádoru Bekasese, který mohutně slavil gól Angula na 1-1 v tomto zápase. Němci vedli od druhé minuty, když dal gól Zane, ale Angulo rychle vyrovnal v 9. minutě utkání. Teď jsme v 18. stále je to 1-1 mezi Německem a Ekvádorem. Na míči teď jsou jeho Američané a konkrétně Caicedo ve středovém kruhu. Taky Němci, vědomi si kvalit svého soupeře, se zatahují rychle pod balón. Ekvádor tak útočí do plných, teď přes levou stranu, a právě autora vyrovnávacího gólu Angula, který je vrací zpátky až na středový kruh nebo do středového kruhu, kde jsou teď Pacho, stoper, a kapitán Caicedo, záložník. Vyměňují si tam balón, do kombinace se zřejmě zapojí taky Ordoñez, a znovu na balónu William Pacho, který si vybírá teď Moisese Caiceda v 18. minutě za stavu 1-1 mezi Německem a Ekvádorem. Postupný útok jeho Američanů přes pravou stranu a Yeboaha, který se zbavil teď napadajícího Rauma, navedl se míč na střed hřiště, pak ale se mu zavřela cesta, byli tam dva záložníci Německa a musel jim hrát dozadu. Němci hluboko teď, nebo v takovém tom hlubokém bloku mezi svým velkým vápnem a středovým kruhem, nechtějí pustit Ekvádor postupnou kombinací do zakončení. Ekvádor se horko těžko dostává k 16. Němců. Dostal se tam vlastně jen jednou a vyrovnal v 9. minutě. Na 1-1 tento stav platí i teď v minutě 19. V tom souběžně hraném utkání skupiny E Pobřeží Slonoviny ve Filadelfii stále vede nad Kurasem 1-0. Ve Filadelfii se hraje minuta 18. V New Jersey mezi Ekvádorem a Německem teď 19. za stavu 1-1 a Incapié se teď zbavil vedle pokutového území Německa Kimicha, ale německý kapitán šel k zemi a sudí Američanka Tori Pencová viděla nedovolený zákrok úřadujícího mistra Premier League s Arsenálem Piera Incapieho, který si pomohl rukama v tom souboji s dlouholetým hráčem Bayernu Mnichov, tedy Josuou Kimmichem. Rozehrávka Německa na začátku 20. minuty za stavu 1-1 v utkání s Ekvádorem. Utkání, ve kterém už Němci trénují na playoff, protože úvodní dva zápasy skupiny E vyhráli a jistě skončí první. O druhé místo na dálku hrají Pobřeží Slonoviny a Ekvádor. Přičemž Pobřeží Slonoviny na tom bylo po dvou zápasech lépe. Ekvádor totiž zdolalo v tom úvodním utkání skupiny E 1-0. Ekvádor pak získal jeden jediný bod za bezgólovou remízu s Curacaem. 20. minuta zápasu Ekvádor-Německo 1-1, postupný útok Jihoameričanů. Caicedo teď u středového kruhu rozehrává do pravé strany na křídelníka Yeboaha. Yeboahovi se nabízí taky obránce Franco, ale Yeboah hraje na střed hřiště. Do kombinace se zapojí taky útočník Plata, který nahrál mezi nohama soupeře a znovu si bere míč na rohu 16. Jeho centr ale není přesný, těsně nad zemí trefuje záložníka Německa Nmeču. A tak se balón dostává znovu až do středového kruhu. Teď jsou ale Ekvádorci aktivní na balónu. Poté, co vyrovnali na 1-1, rychle Angulo odpověděl na gól Zaného ze druhé minuty, tak se zápas vyrovnal a ani Němci nejsou už 100% aktivní na polovině soupeře, naopak více brání teď v posledních okamžicích a Ekvádor útočí znovu. Je to křídelník Yeboah, který dává balon zpátky na osu hřiště, Caicedo otáčí do levé strany, kde už je s míčem pracuje taky křídelník Angulo. Autor vyrovnávacího gólu teď tančí nad balónem, souboj autorů branek z tohoto zápasu se Zaném, zatím Angulo přihrává Incapiemu jeho centr, který trefuje Kimmicha, bude z toho rohový kop pro Ekvádor na začátku 22. minuty tohoto zápasu za stavu 1-1. Míč si bude chystat zřejmě právě Angulo, který v 9. minutě vyrovnal tento zápas na aktuálních 1-1. Ve 2. minutě skóroval Zané, ještě jenom rychlý pohled do Filadelfie. Pobřeží Slonoviny stále vede ve 21. minutě nad Curacaem 1-0. Teď roh Ekvádoru a centr, který si našel německý brankář Neuer. Balón vyboxoval až na autové vhazování. Kousek od poloviny hřiště pro Ekvádor. A 20. minuta, Německo-Ekvádor tedy stále 1-1, výsledek, který by Jihoameričanům zřejmě nestačil k postupu do playoff mistrovství světa, protože by po dvou remízách měli na kontě jen dva body. 22. minuta tady končí, Ekvádor rozehrává za stavu 1-1. Out z levé strany, míč už ve středu hřiště, Němci znovu v hlubokém bloku, jako by se nechtěli unavit před tím nejdůležitějším, tedy vyřazovací částí mistrovství světa ve fotbale. 23. minuta 1-1 a Ekvádor útočí přes pravou stranu a Yeboaha, který teď je kousek od rohu 16, oslovuje záložníka Viteho, který udržel balón znovu pro Yeboaha. Na pravé straně už letí balón do pokutového území a ten míč nakonec neskončil u nikoho ve žlutém dresu, takže z toho nebylo ekvádorské zakončení. Němci se ubránili, ale Ekvádor opět velmi dobře napadá, konkrétně obránce Franco, který teď obral Musialu o balón a Ekvádor může pokračovat na polovině Němců. Na pravé straně Yeboah, po něm Franco, centr z pravé strany, který zastavuje v pokutovém území Pavlovič. Ještě je tam taky napadající Plata, který má teď balon u své levačky, ale útočník Ekvádoru nepřihrál vedle sebe stojícímu Caicedovi, takže znovu ze středového kruhu musí začít Jihoameričané v zápase s Německem, ve kterém i ve 23. minutě platí stav 1-1. Na míči útočník Plata, ale hodně hluboko ze svého pohledu ve středovém kruhu, pomáhá s rozehrávkou obráncům Ekvádoru, přichází oblouček za Zaného a v 16. už je Incapié, který padá, ale tohle nebude penaltový zákrok, který by měla nějakým způsobem řešit americká rozhodčí Pensová. Naopak okamžitě ukázala brankáři Neuerovi všechny prsty na své pravé ruce, takže začala počítat rozehrávku Němců. Ta už se udála mezi tím, co jsem měl možnost ještě jednou sledovat, ekvádorský centr z pravé strany, který nakonec ale tedy nevyústil v zakončení Jihoameričanů. 24. minuta, stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem na závěr skupiny E mistrovství světa ve fotbale. V souběžně hraném utkání stejné skupiny Pobřeží Slonoviny stále vede nad Curacaem 1-0. Ve Filadelfii se hraje 24. minuta zápasu. V New Jersey mezi Německem a Ekvádorem začíná už 25. To znamená, že na obou stadionech se blíží přestávka pro občerstvení pro oba týmy, respektive pro všechny čtyři celky. Na pravé straně teď Zané, který má před sebou obránce, respektive záložníka Viteho, a tak hraje dozadu Kimichovi. Němci si po dlouhé pauze, když nebyli na polovině Ekvádoru, chtějí užít balón a je z toho zajímavá kombinace. Z levé strany Wirtz hledal před 16. Havertze, ten pouštěl míč mezi nohama, ale k Musialovi se míč nedostal. Němci rychle získávají balón díky Pavlovičovi a z levé strany centruje Raum. Havertz zakončuje, jeho lavička končí ve středu branky a tam je připravený golman Galindez, který si tedy připisuje, pokud se nepletu, první úspěšný zákrok tohoto zápasu, protože hned první německý pokus mezi tři tyče byl gól Leroye Zaného ve druhé minutě. V deváté tedy za Ekvádor vyrovnal křídelník Angulo a teď v minutě 25. zakončoval Havertz hlavou a Galindez si tedy připsal první zákrok. Stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem na závěr skupiny E. Pobřeží slonoviny vede nad Curacaem 1-0. Ve Filadelfii se hraje 25. minuta utkání, v New Jersey 26. Na balónu jsou teď Němci po nepřesném pasu Ekvádoru středem hřiště, ale dobrý pressing je Boaha, který obral o balón Rauma, nasadil jestečky Riedigerovi, ale pak už se Raum zase vrátil na tu čáru, která spojuje brankovou a úroveň velkého vápna, a tam obral o balón ekvádorského reprezentanta, jenže rozehrál jen do zámezí, respektive zakopl balón do zámezí, takže Ekvádor vhazoval a po festivalu ztrát je tu znovu na balónu ekvádorský celek, konkrétně záložník Vite, který hraje dozadu Pachovi. Pacho kombinuje s dalším stoperem Ordoniezem, teď si vyměňují balón a nejsou příliš aktivní v pohybu. Nemusí být, protože Němci se zatáhli za balón, a tak Ekvádor musí postupně hledat cesty směrem k Manuelu Neuerovi. Ten inkasoval zatím jednou, stejně jako jeho protějšek Galindez. Je to 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. 27. minuta závěrečného zápasu skupiny E. Hraje se taky ve Filadelfii mezi Curacaem a pobřežím slonoviny. Afričané vedou 1-0 ve 26. minutě. Na balonu teď v tom utkání hraném v New Jersey mezi Ekvádorem a Německem právě záložník Chelsea a Ekvádoru Caicedo, který hraje do levé strany na Angula. Angulo zase zpátky k polovině hřiště. Němci opravdu se příliš nechtějí vyšťavit v tom dnešním utkání, ve kterém už prakticky nehrají o nic, protože mají jistý postup z prvního místa skupiny E do playoff, takže spíš, aby se nikdo nezranil a ještě trochu více dostat do pohody před playoff světového šampionátu, a tak nenapadají nějak vysoko, rádi se stáhnou za balóna, čekají na to, co vymyslí soupeř. Soupeř, tedy Ekvádor, zatím dal jeden gól, stejně jako Německo, je to 1-1 ve 28. minutě. Je tu pauza pro občerstvení pro oba týmy. Ještě rychlý pohled do Filadelfie na souběžně hrané utkání skupiny E. Pobřeží slonoviny stále vede nad Curacaem 1-0 ve 27. minutě, poté co v 7. minutě skóroval útočník Pepe. Za chvíli pokračujeme v obou zápasech na Radiožurnálu Sport.
0: A do té doby si můžeme říci ze studia toho našeho červeného, jediného, které vysílá výhradně sport do českého rozhlasového éteru, že symbolicky během současného mistrovství světa jde do aukce míč ze čtvrtfinále šampionátu v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií, ve kterém Diego Maradona vstřelil slavný gól, jak to sám nazval, boží rukou. Pro ty, kteří snad netuší, čtvrtfinále mezi Anglií a Argentinou, které se hrálo téměř přesně před 40 lety na Azteckém stadionu, patří k nejpamátnějším zápasům historie mistrovství světa. Maradona v něm dovedl svůj tým k vítězství 2-1 díky dvěma legendárním gólům. První branku dal zjevně rukou, kterou ale rozhodčí neodhalil, a sám to později Maradona označoval za ruku boží. A při druhém uchvátil tenhle argentinský fotbalový kouzelník svět sólem z vlastní poloviny mezi pěti hráči, zakončeným kličkou brankáři a vstřeleným tedy gólem. Představitelé Heritage Auctions z Londýna uvedli, že aukce začne na částce 2,5 milionu dolarů, tedy 53 milionů korun. Na jakou sumu by se mohl míč, který aukční dům označuje za zlatý grál pro sběratele, vyšplhat, se dá jen těžko odhadovat. Částka by nicméně mohla atakovat i 9,2 milionu dolarů, nyní skoro 200 milionů korun, za které se vydražil Maradonův dres ze stejného zápasu, tedy ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií.
1: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
1: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie, fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.

0: české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: No a protože posloucháte Radiožurnál Sport ve 22 hodin a 30 minut, tak znovu můžete být u toho, jak se rozhodne skupina E v základní fázi mistrovství světa ve fotbale. Proti sobě hrají Curaçao a Pobřeží slonoviny a také v našem přímém přenosu Ekvádor a Německo. Slovo má proto znovu Pavel Tilšar.
4: Oba dva týmy už jsou občerstvené, za chvíli bude pokračovat utkání v New Jersey mezi Ekvádorem a Německem, které zatím nabídlo dva góly, jeden na každé straně. Nejprve šli do vedení Němci po trefě Zaného ve druhé minutě, ale už v deváté odpověděl křídelník Ekvádoru Angulo, tak je to tedy 1-1 na začátku 31. minuty tohoto zápasu ve Filadelfii. Pobřeží slonoviny vede nad Curaçaem 1-0 na konci minuty 30. Pokračujeme tedy v utkání v New Jersey mezi Ekvádorem a Německem, teď rozehrávkou Jihoameričanů, kteří dostali míč až k brankáři Galindézovi a toho napadal hodně vysoko útočník Německa Havertz. Byl z toho tedy Galindézův odkop k polovině hřiště, kde míč získali Němci. Teď Raum na levé straně prodral se až vedle pokutového území, tam ale narazil do stopera Ordoñeze. Němci budou vhazovat na začátku 32. minuty za stavu 1-1 v zápase s Ekvádorem na závěr skupiny E. Němci mají jistý postup z prvního místa tabulky. Hraje se o to, kdo skončí druhý. Na dálku o to hrají Pobřeží slonoviny a Ekvádor, přičemž Pobřeží slonoviny na tom je lépe, protože před startem tohoto utkání mělo 3 body právě za vítězství nad Ekvádorem 1-0. To Ekvádor měl jen jeden za remízu 0-0 s Curaçaem. Teď ale pozor, chyba Německa a taky zakončení Valenci, které nekončí gólem. Řekneme o tom i posluchačům Radiožurnálu. V polovině 32. minuty Ekvádor hraje s Německem 1-1 i po šanci Valenci, která neskončila zakončením na gólmana Německa Neuera. V souběžně hraném utkání mezi Pobřežím slonoviny a Curaçaem padl jediný gól, dali ho Afričané. Pobřeží slonoviny tedy vede nad Curaçaem 1-0. Ve Filadelfii se hraje 32. minuta zápasu. Ten mezi Ekvádorem a Německem můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál. A pokračujeme tedy na jediném čistě sportovním rádiu v Česku tím, že se Němci dostali až k pokutovému území Ekvádoru, ale odtamtud hraje Havertz dlouhou přihrávku až k polovině hřiště. Ekvádor rychle za míčem znovu v poctivém defenzivním bloku a Němci se snaží prodrat se skrz z pravé strany teď Zané. Sice nasadil jesličky Pačovi, ale dál se nedostal, protože Pača zastoupil Incapie. Jenže Ekvádor záhy ztrácí balón ve středovém kruhu, konkrétně útočník Plata, kterému teď míč přeskočil jeho levačku, když už Plata hleděl směrem vpřed a chtěl zřejmě z jedné, možná ze druhého doteku hledat v náběhu Angula nebo Valencio. Nepovedlo se, takže stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem už na konci 33. minuty. Pobřeží slonoviny v souběžně hraném utkání skupiny E vede nad Curaçaem 1-0 ve 33. minutě. Teď Caicedo obral ve středovém kruhu Pavloviče, ale ten se pak rychle vrátil taky s Valenciou a tak Ekvádor nezakončil před pokutovým územím soupeře. Německý golman Neuer posílá dlouhý nákop do středového kruhu, tam Havertz jen prodloužil za sebe pro ekvádorské stopery, tedy Pača a Ordoñeze. Pačo teď na míči, proti němu Němec Wirtz, který se ho snaží rozhodit při poklidné rozehrávce. Pačo hraje dozadu až pro brankáře Galindéze, který teď není napadaný nikým z německého celku, tedy dvojicí útočníků, případně jednoho útočníka a jednoho ofenzivního hráče Havertz Wirtz. Oba dva zůstali stát před pokutovým územím. Ekvádor rozehrával přes pravou stranu, ale dlouhý nákop končí jen v zámezí a tak z toho bude německý aut, který bude sledovat taky někdejší reprezentant našich západních sousedů, tedy Sami Khedira na tribuně stadionu MetLife, který je pojmenovaný pro tento šampionát jako New Jersey New York Stadium a na něm se bude hrát finále 19. července. Teď německá rozehrávka přes golmana Neuera a oblouček na Wirtze, který pak dostal balón i od Pavloviče a Musiala se tlačí do šance. Musialův pokus, do kterého padl Pačo, bude z toho německý roh ve 35. minutě. Po rychlé akci Němců vedené přes Pavloviče a Wirtze. Wirtz si narazil se svým parťákem ze zálohy a pak poslal do 16 Jamala Musialu a ten zakončoval levou nohou, tlačil to k levé tyči Galindézovi branky, ale pod nohy mu padl Ordoněz, který si připsal skvělý zákrok defenzivní ve skluzu, tento stoper Ekvádoru, a tak je z toho německý roh. Ve 35. minutě zastavu 1-1 mezi Němci a Ekvádorci na závěr skupiny E. Wirtz centruje na blížší tyč, ten balon prodloužil Musiala, ale pak už nikdo v německém dresu a naopak Ekvádor by mohl do rychlého breaku, míč dostává Incapié. Na levé straně vrací se s ním Rüdiger. Souboj obránce Arsenalu a stopera Realu Madrid končí tak, že Incapié šlápl na balón jako hráč Arsenalu a Ekvádoru a vrací ho zpátky až na vlastní polovinu, odkud tedy jeho Američané rozehrávají znovu přes levou stranu. To už jsou Němci zatažení u své šestnáctky. Křídelník Angulo se snaží prodrat do zakončení nebo k centru. Nedaří se mu to, proti sobě měl Kimmicha a taky vracejícího sen v meču. A v té přesile Němci uspěli v souboji s autorem vyrovnávacího gólu z 9. minuty. Teď už jsme v minutě 36. Ekvádor, Německo stále 1-1. V souběžně hraném utkání ve Filadelfii pobřeží Slonoviny stále vede nad Curaçaem 1-0. V 7. minutě skóroval útočník Pepe, teď se hraje 36. v tom souběžně hraném duelu ve Filadelfii. My sledujeme na Radiožurnálu Sport primárně zápas Ekvádor-Německo. Ten je zatím vyrovnaný 1-1. Hraje se v New Jersey a hraje se 37. minuta. Na balónu je tah, dává ho Rüdigerovi, to znamená, že teď Němci rozehrávají ze své poloviny a od obránců Rüdiger tah znovu. Si tato dvojice stoperů vyměnila balón a druhý jmenovaný ho posílá obloučkem až k 16. soupeře. Tam hlavičkuje sice Ekvádorec Franco, ale jen pro Wirtze, který se ještě snaží znovu získat balón v dalším souboji. Daří se mu to, dal ho Musialovi, který naznačil střelu, udělal kličku, pak ale padá a bylo to čistý souboj, po kterém skončil na zemi, takže Ekvádor může pracovat s balónem, konkrétně útočník Plata předvedl hezký dribling divákům v New Jersey, ale není nějak efektivní, protože se s míčem vrátil od půlící čáry.

0: až někde na půli cesty mezi velkým vápnem a polovinou hřiště. Ekvádor tedy rozehrává po přihrávce platy dozadu od svých obránců. Konkrétně teď Ordoñez posílá dlouhý balon na útočnou polovinu, ale tam souboj Valenci s tahem končí ziskem balonu pro Německo, takže může s balonem pracovat stoper Tach, dává ho vedle sebe Riedigerovi, zastavu 1-1 v souboji Německa s Ekvádorem na mistrovství světa ve fotbale na závěr skupiny E. Hraje se 38. minuta. V tom souběžně hraném utkání jsou o minutu pozadu hráči pobřeží Slonoviny a Curaçaa. Afričané stále ve vedení 1-0 od 7. minuty po gólu Pepeho. 38. minuta v utkání Ekvádor-Německo 1-1 a teď útok Němců. Před 16. jen Meča, který umí vypálit spoza pokutového území, teď trefil Kajseda, ale americká sudí Pencová zřejmě zasáhla do dalšího souboje a tak bude míč paní rozhodčí, která řídila i zápas mezi Českem a Jihoafrickou republikou. Jak jistě víte, tak Češi už na turnaji nepokračují po noční porážce s Mexikem 0-3. Tak jeden z ekvádorských hráčů, pardon, německých, nastřelil Pencovou do paty a tak Němci pokračují teď po balónu rozhodčí s kombinací na pravé straně. Wirtz po něm může hrát Zane, který je už vedle pokutového území, ale nepřihrál přes Incapieho. Další souboj mezi Angulem a Kimichem a balon zámezí od německého kapitána, takže Ekvádor bude pokračovat autem z vlastní poloviny, z levé strany. Míče se ujme Piero Incapie, který je zatím hodně aktivní na levé straně. Díky jeho útokům je to aktuálně 1-1 mezi Ekvádorem a Německem na konci 39. minuty závěrečného zápasu skupiny E. Byť ty závěrečné zápasy jsou dva, protože se kromě New Jersey hraje i ve Philadelphii. Pobřeží Slonoviny vede nad Curaçaem 1-0 ve 39. minutě a míří tedy aktuálně za postupem ze druhého místa tabulky. Ale ještě se samozřejmě věci můžou měnit na bojišti. Teď 40. minuta zápasu Ekvádor-Německo 1-1 a centr Wirtze z pravé strany, tedy německého Šikuly, zablokovaný bránícím stoperem Pačem, který natáhl nohu do toho Wirtzova centru a tak Němci pokračují autem z pravé strany. Balon už mají ve hře a předávají si ho obránci Tach a Riediger ve středovém kruhu. Ekvádor teď nenapadá nějak vysoko, naopak soustředí se na poctivou defenzivu v závěru prvního poločasu. Připomeňme, že Ekvádor potřebuje zvítězit nad Německem, aby byl ve hře o postup do playoff mistrovství světa, teoreticky třeba i ze třetího místa, pochopitelně ze čtvrtého se dál nepostupuje. 40. minuta právě skončila, začíná 1.40, stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. Němci jsou teď na balónu, na své obrané polovině, míč má Kimmich, dává ho ne doprava, doleva, vedle sebe Tahovi, Tach kousek od středového kruhu na německé polovině Riediger a vlevo už Raum. Ekvádor teď spouští lehčí pressing, ale byla to spíš jen snaha trochu rozhodit soupeře, tak aby se posunul zase o pár metrů blíž ke své 16. Teď Raumova přihrávka, poté co si Němci udělali dobrý prostor na levé straně Musiala, vedle 16 proti sobě má strážce Franka a našel místo mezi jeho nohama, jenže centr Musiali nekončí u Haverce, ale u Kajseda. Záložník Chelsea, kapitán Ekvádoru, odpádl balón do zámezí a Německo tak bude pokračovat autovým vhazováním z levé strany kousek od pokutového území Ekvádoru. 1-1 stále v zápase, který se hraje v New Jersey, v tom ve Philadelphii mezi pobřežím Slonoviny a Curaçaem stále padl jediný gól ve 41. minutě, tak pobřeží Slonoviny vede 1-0. V New Jersey 42. minuta a 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. Na balónu jsou fotbalisté evropského národního týmu, ale to se teď změní, protože Pavlovič nedal dobrou přihrávku do pravé strany a tak se Ekvádor zadarmo dostává k autovému vhazování z poloviny hřiště. Víc si bere levý bek Ekvádoru Incapie, vybírá si vedle sebe stojícího záložníka Viteho, ten mu sklepl zpátky, následně Incapie o Zaného dostává míč zase do zámezí, takže opět ekvádorský aut, to už ale na polovině Němců, kousek od půlící čáry. Aut z levé strany, který letí k 16. Německa, tam útočník Plata chtěl sklepnout vedle sebe Valenciovi, ale tato akce útočníků Ekvádoru se nepodařila, takže balon až u golmana Německa Neuera, který rozehrává před sebe tahovi, tak mu vrací zpátky. Téhle přihrávky využívá Plata k rychlému pressingu, navazuje na něj Angulo, ale Němci to teď zvládají pod tlakem soupeře přihrávat si v nebezpečných pozicích. Následuje ale bezpečný pas Riedigera vzduchem na polovinu Ekvádoru, kde byl stažený. Tuším, Jamal Musiala skončil na zemi po souboji s Inkapiem a Inkapie vidí žlutou kartu. Nakonec to byl Zane, který se zbavil Inkapieho. Inkapie věděl, že z toho může být průšvih pro ekvádorskou defenzivu, a tak kousek za půlící čárou na polovině Ekvádoru stáhl Zaného k zemi. Němci rozehrávají volný přímý kop a Inkapie viděl žlutou kartu. 2 minuty do konce prvního poločasu, Německo-Ekvádor stále 1-1, Němci teď na polovině soupeře rozehrávají ze středového kruhu, tak si vybírá Musialu na středu hřiště, Musiala nepřihrává přesně, Ekvádor získává balon a dopředu se rozebíhá Enere Valencia, který taky padá k zemi, podobný zákrok jako před chvílí od Inkapieho, potrestaný stejně. Tori Pensová, americká rozhodčí, zatím vede zápas velmi spravedlivě. Teď tedy žlutá karta prakticky za stejný zákrok, jako před chvílí viděl Inkapie za souboj s Zanem. Teď tedy Pavlovič, německý záložník, stáhl ekvádorského útočníka Valenciu. A taky stejně jako před chvílí tedy Inkapie vidí žlutou kartu. 1-1 na karty žluté barvy, 1-1 na góly v zápase mezi Ekvádorem a Německem. Čas se posunul nakonec 44. minuty. Minimálně 3 za tu hydratační pauzu se určitě nastaví nad rámec prvního poločasu. V utkání mezi Curaçaem a Pobřežím Slonoviny stále platí vedení 1-0 pro Afričany na začátku 44. minuty. Na začátku 45. minuty Ekvádor, Německo 1-1 a teď ekvádorský útok středem hřiště. Přihrávka, která letí až do 16, ale před ní naboural Angulo do taha. Byl to souboj mimo balón, ale souboj, ve kterém určitě nefauloval německý obránce, a tak Němci můžou rozehrát přes pravou stranu a Kimmicha. Kimmich dává na střed Mečovi. Meča si narazil s Wirtzem a už rozehrává do pravé strany, kde je Zané, kousek od rohu 16. Zané vybírá si Wirtze, ten je zády k brance před pokutovým územím. Znovu hraje Zané, teď je to kombinace, která nevede daleko od Německa, ale možná jsem to trochu zakřikl, protože Havertz bojuje o balon před 16. Málem prostrčil na Rauma, ale dobře natáhl nohu ekvádorský obránce Ordoněz, a tak znovu začínají Němci téměř od středového kruhu už v posledních sekundách normální hrací doby první půle. Stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. Útok vedený přes Riedigera a Taha na začátku 4minutového nastavení nad rámec prvního poločasu. 1-1 mezi Ekvádorem a Německem, 1-0 pro Pobřeží Slonoviny v souboji s Curaçaem ve 45. minutě v souběžně hraném utkání skupiny E mistrovství světa ve fotbale. Na balonu teď Němci, Kimmich dává do pravé strany Zanému, po Zaném bude hrát Wirtz těsně u 16 Ekvádoru nebo pár metrů od rohu velkého vápna soupeře, dává zpátky na střed hřiště Zané, Pavlovič a nalevo Raum, znovu vrací na střed Tahovi, pak potuje do 16, ale tak chtěl rozehrát Riedigerovi do levé strany, zajímavá kombinace Němců, jeden stoper ve středovém kruhu, druhý na levém křídle, ale tak nedal dobrou přihrávku Riedigerovi a tak Ekvádor vhazuje na konci první ze 4 nastavených minut nad rámec první půle, stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. Němci jsou po 2 kolech, už to ví pár dní, jistým postupujícím z prvního místa skupiny E. To Ekvádor potřebuje zvítězit, aby mohl tedy čekat na to, jestli postoupí třeba ze 3. místa, třeba z toho 2. To by ale Curaçao muselo otočit utkání s Pobřežím Slonoviny. Stále prohrává tento ostrovní tým z Karibiku s Pobřežím Slonoviny 0-1 v první ze 4 nastavených minut. Samozřejmě i Curaçao má jeden bod po 2 odehraných kolech, ale výrazně horší skóre než Ekvádor, který měl taky jeden bod po 2 odehraných zápasech, protože Curaçao na úvod turnaje dostalo od Němců 7. Na balónu teď Němci v zápase s Ekvádorem, ale v těžké pozici, Zané napadaný na polovině Německa, nakonec zvládá souboj se 2 protihráči, pak ale Wirtz nenavazuje na jeho dobrou práci, patička Wirtze na polovině hřiště byla kořistí a pro záložníka Ekvádoru Caicedo na balónu, napadaný Vircem, ale jen tak na oko, hraje pro jistotu dozadu. Na začátku třetí ze čtyř nastavených minut nad rámec prvního poločasu. Dlouhý nákop Caiceda do 16 Německa, tam si Valencia nespracoval v souboji s tahem, a tak teď za stavu 1-1 nebudeme sledovat a vy nebudete poslouchat na Radiožurnálu Sport o dalším zakončení Ekvádoru, ale záhy se to může změnit. Angulo získal balon, dal ho doleva, přichází centr Incapieho, který trefuje německého stopera taha v 16 Evropanů. Následuje ale opět velmi dobrý represing ekvádorských hráčů, který ale zastavuje špatná přihrávka Incapieho do zámezí. Americká rozhodčí Pencová si ještě kontroluje zdravotní stav ekvádorského záložníka Viteho, který tam skončil na zemi po jednom z předchozích soubojů s Kajem Havercem. Byl to ale souboj čistý, jak teď mám možnost sledovat v detailním opakovaném záběru. Rychlý pohled před autem Německa taky do Filadelfie, tam pobřeží Slonoviny stále vede v souběžně hraném skupiny E na fotbalovém mistrovství světa, v souběžně hraném utkání nad Curaçaem 1-0, třetí ze čtyř nastavených minut se hraje v tom souběžně hraném zápase. V tom v New Jersey Ekvádor Německo stále 1-1 a už nějakých 40 sekund před koncem čtyřminutového nastavení prvního poločasu Ekvádor ještě chce zaútočit přes pravou stranu, ale tam ztratil míč Jeboa a tak se dopředu vydává Raum s Musialou po levé německé straně. Raum centruje, Wirtz v 16, zpracoval si balón, už jsou u něj dva hráči. Wirtz se nakonec protlačí k zakončení, ne, Incapie ho nepustil, padl mu pod nohy a nakonec Wirtz proti třem soupeřům neměl šanci na úspěch ani na takový, že by třeba zaměstnal golmana Galindéze. Ještě pár sekund na závěr čtyřminutového nastavení prvního poločasu. Ekvádor Německo stále 1-1. Záné útočí s Havercem. Havertz padá před 16 Ekvádoru. Fauto není podle americké rozhodčí Pencové a tak první poločas utkání mezi Německem a Ekvádorem končí nerozhodným skóre 1-1. První gól dalo Německo už ve druhé minutě zápasu, když skóroval po autovém vhazování a sporném zákroku mezi Pavlovičem a Vitem, nebo po sporném souboji, kdy hrál Pavlovič hodně vysoko nohou v tom souboji s Vitem, ale americká rozhodčí to pustila, pak se míč dotkl Wirtz, předal ho Havercovi, respektive Zanému, a Zané tedy otevřel skóre tohoto zápasu. Ve druhé minutě už v deváté vyrovnal křídelník Ekvádoru Angulo na aktuálních 1-1 a ten první poločas už bude končit taky v souběžně hraném utkání skupiny E mezi Curaçaem a pobřežím Slonoviny. Curaçao stále prohrává s Afričany 0-1, to skóre platí už od 7. minuty zápasu, když se trefil útočník Nicolas Pepe. Teď už je ten zápas v 5. minutě nastavení, nastavovaly se 4 minuty, znamená to, že tedy za chvíli bude i první půle utkání mezi pobřežím Slonoviny a Curaçaem končit, zatím tedy pobřeží Slonoviny vede nad Curaçaem 1-0 a v zápase mezi Ekvádorem a Německem je to 1-1.
1: Říká Pavel Telšar, se kterým se samozřejmě na Radiožurnálu Sport brzy uslyšíme. To jsou tedy rozehrané zápasy, které určí konečné pořadí skupiny E na fotbalovém světovém šampionátu. Abychom si tedy udělali obrázek o tom, co nás ještě potom čeká i v našem vysílání v dalších hodinách, tak to se rozhodnou další dvě skupiny. Nejprve v 1 hodinu v noci začnou duely, které patří do skupiny F. Japonsko se utká se Švédskem a Tunisko s Nizozemskem. Situace je taková, že v tabulce mají Nizozemsko a Japonsko 4 body, Švédsko body 3, no a Tunisko je zatím na nule. A potom ve 4 hodiny ráno našeho času dojde ještě na utkání skupiny D. Paraguay se poměří s Austrálií a Turecko se Spojenými státy americkými. Američané už mají jistý postup do playoff, Turci naopak jisté to, že po tomto utkání pojedou s nepořízenou domů. Ostatně tak jako třeba český národní tým. No a mezi Austrálií a Paraguají se rozhodne o tom, kdo ve skupině skončí druhý. I tyto zápasy tedy, jak jsem naznačil ve vysílání Radiožurnálu Sport, nebudou chybět.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Don't

22 hodin 54 minut na radiožurnálu Sport si můžeme připomenout některé dnešní sportovní události. Třeba, že mistrem republiky v časovce se stal po třetí za sebou favorizovaný Matias Vacek. Na společném šampionátu silničních cyklistů Česka a Slovenska v Uničově byl druhý Jakub Otruba a třetí Petr Kelemen. Stejně jako Vacek dovršila vítězný hetrik třetím triumfem po sobě Julia Kopecky. 21letá hlavní favoritka vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Kocklířovou. V Uničově bude společný československý cyklistický šampionát pokračovat v neděli, závody s hromadným startem. No a zapomenout nesmíme ani na to, že dnes hrály dvě české tenistky a jeden tenista o postup do semifinále travnatých turnajů. No a jak to dopadlo, povíme si za chvíli.

0: A tedy slíbené tenisové výsledky. Karolína Muchová dokázala postoupit na trávě v Bad Homburgu do semifinále díky obrácenému zápasu s Dánkou Klarou Tausonovou. Muchová porazila zmíněnou dánskou soupeřku po setech 1-6, 6-2 a 6-4 a o postup do finále se v Bad Homburgu utká s Rumunkou Ruseovou. Naopak se nepodařilo uspět ve čtvrtfinále turnaje v Eastbourne Tereza Valentové, která podlehla Němce Tatianě Mariaové. Soupeřce, která je dvakrát tak stará, Valentové je 19, Mariaové 38. Němka vyhrála 6-3 a 7-5. A neuspěl ani Vít Kopřiva, přestože měl duel o semifinále turnaje na Majorce dobře rozehraný, ale Američanu Ethanu Quinnovi nakonec Kopřiva podlehl 7-5, 5-7 a 3-6. No a samozřejmě tyhle turnaje jsou přípravou na travnatý vrchol každé tenisové sezóny.
1: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
2: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
3: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
1: To všechno je Wimbledon.
2: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
4: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
1: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
2: I to se od nás dozvíte.
1: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
2: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
1: od 29. června do 12. července.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravil Martin Matějka.
6: České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Teplotní rekordy padly na polovině stanic v Česku. V Doksanech bylo přes 37 stupňů. Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. A zítra bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
6: Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit i Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi, vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
7: Velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
6: Venezuelu v noci zasáhla dvě silná zemětřesení. Zemřelo přes 188 lidí a asi 1500 je zraněných. Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy se teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Izraelské síly dnes zautočily na vozidlo v jižním Libanonu. Podle libanonských zdravotníků zemřeli dva lidé. Agentura AFP informuje o třech mrtvých. Podobné incidenty byly v Libanonu hlášené i v předchozích dnech. Od pátku má přitom platit příměří mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh. Ve Spojených státech mezitím pokračují izraelsko-libanonské rozhovory. Součástí by mělo být i stažení izraelské armády z části území, které na jihu Libanonu obsadila. Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes v Bahrajnu řekl, že rozhovory dosáhly pokroku, Hizballáh jednání odmítá. Škoda Group loni zdvojnásobila svůj provozní zisk na 3,5 miliardy korun. Dnes o tom informovalo vedení firmy. A výrobce tramvají nebo vlaku navíc loni uzavřel smlouvy o nových zakázkách za 43 miliard korun, a to hlavně v Česku, Německu nebo v Pobaltí. Letos se chce Škoda Group zaměřit na elektrické, hybridní a bateriové vlaky pro regionální i příměstskou dopravu, dodává generální ředitel Petr Novotný.
8: Nové vlaky skýtají daleko lepší komfort, jsou, řekněme, lehce bezbariérové a využívají nové klimatizace, využívají nové Wi-Fi a v zásadě znamenají to, že tato část hromadné dopravy je významně více využívaná. Například v Lotyšsku jsme zaznamenali nárůst po instalaci našich vlaků až plus 20%.
6: Irský nízkonákladový dopravce Ryanair přestává rodičům účtovat povinné poplatky za rezervaci sedadel vedle jejich dětí ve věku od 2 do 11 let. Tato povinná rezervace doteď zdražovala letenky o desítky procent. Změna přišla potom, co britský antimonopolní úřad začal vyšetřovat postupy aerolinky. Šéf společnosti Michael O'Leary změnu přijal. Dosavadní praxe ale byla podle něj v souladu se zákony. Antimonopolní úřad teď prověřuje, jestli politika Ryanairu po změně vyhovuje pravidlům. Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru po vyřazení Česka na mistrovství světa, o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Na aktuálním šampionátu se neprosadil. S jistotou postupu ze skupiny hrají fotbalisté Německa na mistrovství světa proti Ekvádoru. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
9: Za chvíli začne druhý poločas, potom prvním Německo hraje s Ekvádorem 1-1 v souběžně hraném utkání skupiny E. Pobřeží Slonoviny vede pod prvním poločase nad Kurasem 1-0. Oba zápasy sledujeme živě na radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na pražském okruhu za Ořechem a nebezpečné situace na D5 za Rokycany. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se zdržíte za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Před zúžením je asi kilometrová kolona na 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy nebezpečná situace za Rokycany. Na 59. kilometru po vozovce pobíhá pes. O 2 kilometry dál na 57. kilometru máme hlášený pohyb lidí na vozovce, i tam dejte pozor. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí kamion s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. V Praze na městském okruhu jsou už opět uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve stejném směru, tedy na Břevnov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů v údolích místy až na 11. A zítra pak čekáme jasno, místy přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Dobrý čtvrteční večer. Jak jste slyšeli v právě skončených zprávách, pokračují dva zápasy základní skupiny E fotbalového mistrovství světa.
10: Přímý přenos
2: Radiožurnálu Sport.
0: A tak pojďme na ně, hlavně s důrazem na duel mezi Ekvádorem a Německem. Slovo má Pavel Tilšar.
9: Začal druhý poločas zápasu, který se hraje v New Jersey, kde se bude hrát 19. července i finále mistrovství světa Ekvádor-Německo 1-1 ve 20. sekundě druhého poločasu, kdy začíná i první útok druhé půle od Němců. Zané dává před pokutové území, kde jen meč a ten umí vypálit spoza 16. v pokutovém území. Havertz spadá v 16. a bude z toho penalta po polovině nebo po půl minutě. První minuty druhé půle, Kai Havertz padá v 16. Ekvádoru a americká rozhodčí Tori Pencová ukazuje pokutový kop pro Evropany za zákrok, po kterém Kai Havertz skončil na zemi v 16. Střetl se tam s Williamem Pačem, což je stoper PSG na klubové úrovni, respektive to byl Ordoněz, který ho trefil, tedy Kaja Havertze v pokutovém území. Šel tam hodně nešikovně Ordoněz poté, co tedy do pokutového území přihrál balón záložník Německa Felix Mecha. Následně tedy Joel Ordoněz, stoper belgických Brug, šel do hodně riskantního skluzu v souboji s Kajem Havertzem a poslal ho k zemi. Tori Pencová ještě diskutuje tu situaci se svými asistenty u videa a sama si jde prohlédnout ten moment k videu, což ledacos může naznačit většinou, když hlavní rozhodčí nařídí nějakou situaci na hřišti a dostane od videa tedy pokyn, aby si to šla nebo šel prohlídnout, respektive prohlédnout tedy sám nebo sama, tak ten verdikt se často mění. A teď by to nebylo kvůli tomu, že v pokutovém území by snad Ordoněz nefauloval Havertze. To si myslím, že určitě fauloval, ale ještě předtím na polovině hřiště zřejmě to byl Leroy Sané, který poslal k zemi záložníka Viteho. A tak se teď řeší to, jestli tomu zákroku Ordoněze na Haverce nepředcházela faul na polovině hřiště. Poslechneme si americkou rozhodčí na radiožurnálu Sport. Je to jasné, pokračujeme za stavu 1-1 ve 48. minutě. Němci nebudou kopat penaltu. Tori Pencová, americká rozhodčí, teď řekla divákům na stadionu v New Jersey, že tam na polovině hřiště Leroy Sané fauloval právě 15 z Ekvádoru, a to záložníka Viteho, což znamená, že se nebude kopat penalta, ale volný přímý kop pro Ekvádor z poloviny hřiště, takže budeme alespoň chvíli pokračovat za stavu 1-1 mezi Ekvádorem a Německem, pokud se tady skóre nezmění do konce utkání. 49. minuta teď začíná v souběžně hraném zápase skupiny E. Curaçao stále prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1. 48. minuta zápasu v New Jersey, už 49. mezi Německem a Ekvádorem, je to stále 1-1. Na balonu je teď stoper Ordoněz, který si určitě oddechl po té, co tedy video odhalilo faul na polovině hřiště a nekopali Němci penaltu, protože právě Ordoněz poslal k zemi Haverce v pokutovém území. Teď už se hraje na druhé straně hřiště, tedy na polovině Němců, a s míčem tam teď čaroval stoper Pacho a narazil do soupeře Rauma, vybojoval volný přímý kop pro svůj tým na začátku 50. minuty. Do pokutového území tak jde právě faulovaný Pacho, který tam doběhne i se svým kolegou ze stoperské dvojice Ordonězem. Rozehrávat bude kapitán Ekvádoru Caicedo. 50. minuta 1-1. Volný přímý kop od lajny. Není to na střelu, a tak Caicedo posílá nepříjemný centr do pokutového území. Proletěl celým vápnem. U rohového praporku na levé straně ho ještě stíhá Inkapie. O Kimicha aut nevybojoval, a tak dopředu můžou jít Němci. Oblouček k půlící čáře zastavuje teď jeden z ekvádorských bránících hráčů, byl to Franco, který ale nenechal rozehrát Musialu rychle, snažil se ho trochu rozhodit pohybem, vyběhl proti němu a za nesportovní chování teď vidí tedy žlutou kartu, případně za zdržování hry pravý obránce Ekvádoru Franco. Za stavu 1-1 budou tedy Němci teď vhazovat už v minutě s číslem 50, tedy v 50. minutě budou vhazovat Němci na polovině Ekvádoru. Za stavu 1-1 Pobřeží Slonoviny v souběžně hraném zápase skupiny E stále vede nad Curaçaem 1-0, a to od 7. minuty, když skóroval za africký celek Pepe. Zatím tedy tyto výsledky by posílaly kromě Německa ze druhého místa do playoff mistrovství světa Pobřeží Slonoviny, a Ekvádoru by zůstal, pokud by remizoval s Německem na dvou bodech, což by znamenalo nejspíš konec na turnaji. Teď ostrý souboj Taha a Valencii u půlící čáry. Valencia pak vyběhl ze hřiště, málem trefil svého trenéra Bekaseseho, který se musel vyhnout padajícímu Eneru Valenciovi. Nakonec to ale dopadlo v pohodě pro oba, a tak můžeme pokračovat fotbalem na radiožurnálu Sport. 51. minuta končí, Ekvádor Německo stále 1-1 na závěr skupiny E mistrovství světa ve fotbale. V souběžně hraném zápase tedy v podobný čas Pobřeží Slonoviny vede nad Curaçaem 1-0. Teď německý útok v New Jersey, na pravé straně je Zané, Klička z pravé strany do pokutového území, ale stoper Ordoněz ho nepustil do zakončení. Ekvádor se ubránil odkopem balonu do zámezí, Německo bude vhazovat před svou střídečkou, která je ve druhém poločase naproti polovině Ekvádoru, takže Němci mají teď blíž k 16. svého soupeře. Kimmich vhazuje, hledá Zaného vedle 16. Němci nakonec se skrotili balón, který tam skákal, a Meča už kombinuje s Musialou, zapojil se taky Zané, který už je ale mezi dvěma hráči, odzbrojil ho Angulo, a Ekvádor chce dopředu. Teď se Yeboah zbavil na středu hřiště Rauma a dopředu už spěchají němečtí, respektive ekvádorští fotbalisté, ti němečtí se rychle vracejí za sebe. Stejně tak i Stiller, který nahradil o přestávce na hrací ploše Pavloviče, který už nepokračuje v zápase po té, co v závěru prvního poločasu viděl žlutou kartu, tak ho pro jistotu Julian Nagelsmann a jeho realizační tým stáhl z hrací plochy. 53. minuta, Ekvádor, Německo 1-1, Ekvádor teď na balónu na polovině soupeře, ale Němci se zatáhli ke své 16. a Ekvádor teď chybuje, tohle je ztráta balónu od Pača, dopředu může směřovat Musiala, ale nedostal ideální přihrávku do běhu a tak se Ekvádor stačil vrátit za balón v dostatečném počtu. Stiller sklidňuje hru u středového kruhu a v kombinaci může pokračovat tah s Riedigerem. 1-1 mezi Ekvádorem a Německem v minutě 53. v souběžně hraném utkání skupiny E. Pobřeží slonoviny taky v 53. minutě stále vede nad Curaçaem 1-0 a aktuálně drží postupový výsledek ze druhého místa skupiny E mistrovství světa. Na tahu teď ale Ekvádor, rychlé otočení hry od Angula do pravé strany na Yeboaha, který se zbavil Rauma. Yeboah v pokutovém území, Klička tam a zpátky Yeboahu v centr, který je zblokovaný nad německou Neuerovu branku. Takže budeme pokračovat na radiožurnálu Sport. Rohovým kopem jeho Američanů z pravé strany. Yeboah patří k těm nejlepším v tomto zápase. Křídelník Ekvádoru je hodně aktivní s míčem a kvalitně s ním pracuje. Nesmírně zaměstnává levého beka Německa Rauma. Teď vybojoval pro Ekvádor rohový kop v 54. minutě za stavu 1-1. Z pravé strany se připravuje právě před chvílí zmiňovaný Yeboah, který pošle balón do 16 svojí levačkou. Kroucený balón na zadní tyč, tam je Caicedo, ale jeho hlavička v pádu končí vedle německé branky. Teď se skóre měnit nebude, stále 1-1 v souboji jeho Američanů s Německem. V souboji pobřeží slonoviny a Curaça zatím další druhý gól nepadl. Stále tedy 1-0 pro pobřeží slonoviny od 7. minuty. Teď se ve Filadelfii hraje 54. minuta zápasu. V New Jersey v utkání mezi Ekvádorem a Německem jsme za stavu 1-1 už v 55. minutě a Němci budou rozehrávat od svého gólmana. Neuer vyhazuje balón až k půlící čáře, tam ho ale zastavuje záložník Vite, který ho nepřihrál přesně pro Angulo si musel ten míč vybojovat sám. Autor vyrovnávacího gólu z 9. minuty se pak ale v souboji s Mečou neprosadil. Němci získali balón, Musiala pouští na Haverce u středového kruhu, pak končí na zemi po souboji s Frankem. Chtěl druhou žlutou kartu pro ekvádorského obránce. Sudí Pencová nechává hru pokračovat, mezi tím Zané už v 16. Ekvádoru, ale šlápl si na balón a jeho Američané tak kombinují. Jenže trochu zavařil Incapie Pačovi, který raději odkopl balón daleko až k půlící čáře, tam tah skolil k zemi Valenciu. Valencia faulovaný, Ekvádor měl výhodu, na zemi další hráč ve žlutém dresu po souboji s tahem, tentokrát Angulo, a už se píská nedovolený zákrok. Za stavu 1-1 v 56. minutě bude Ekvádor rozehrávat volný přímý kop ze své poloviny, a to směrem dozadu. Incapie si vybírá záložníka Viteho. Vite vrátil až pro brankáře Galindéze, který stojí nad míčem teď těsně před úrovní velkého vápna. Rozehrává do levé strany Pačovi. Pačo si dával na čas a s rozehrávkou málem toho využil Musiala. Zblokoval jeho rozehrávku vzduchem do zámezí a tak z toho bude tedy autové vhazování pro Ekvádorce. Z jejich poloviny na úrovni pokutového území z levé strany. Znovu se pojďme podívat na souběžně hrané utkání skupiny E na mistrovství světa ve fotbale. Pobřeží slonoviny v 56. minutě vede nad Curaçaem 1-0. Tenhle stav platí od minuty 7., když se trefil útočník Pepe. V zápase v New Jersey Ekvádor Německo padly 2 góly, oba v prvním poločase. Jeden do sítě Ekvádoru, to když je skóroval ve druhé minutě křídelník Německa Zané. Odpověď Ekvádoru přišla o 7 minut později z kopačky dalšího křídelníka Angula. Stejný stav, tedy 1-1, platí v minutě 57. v době, kdy Ekvádor rozehrává aut z pravé strany, ale hodně dlouho to trvalo Frankovi, pravému bekovi, který má žlutou kartu, a na reakce směrem k sudí ze Spojených států Tory Pencové by si měl dávat pozor, aby ho nevyloučila, ale on spíš káral své spoluhráče, že se mu nenabídli, takže vypršelo o nich 5 sekund a Tory Pencová tedy otočila aut pro Německo. Němci už vhodili, s míčem pracují teď na své polovině, Kimmich dává dalšímu obránci Tahovi, Tah rozehrává středem hřiště před sebe na Musialu, Musiala končí na zemi v souboji, nebo po souboji s Kajsedem, sudí Pencová píská nedovolený zákrok a tak můžou rozehrávat Němci z místa kousek od středového kruhu, je to přihrávka od střídajícího záložníka Stillera, a následuje nákop z poloviny hřiště do 16 Ekvádoru, kde Havertz neměl nárok v souboji s Ordoniezem. Připomeňme, že Ordoniez ho fauloval na začátku druhého poločasu po půl minutce. Tedy Ordoniez Havertze a rozhodčí Pencová nařídila pokutový kop, ale poté, co s celou situaci zhlédla u videa, tak si taky poté, co jí upozornili video asistenti, všimla toho, že ještě té situaci a souboji Ordoniez Havertz předcházel faul na polovině hřiště a vzhledem tomu, že faulovali Němci, tak se penalta nekopala a Německo tedy ve druhém poločase čeká na větší šanci. Stejně jako Ekvádor, je to 1-1 v 59. minutě. Balon teď na polovině Němců, rozehrávají obránci Rüdiger a Tah na středu hřiště. Mezi ně si se běhl Stiller a nechává si ten míč na své levé noze, dává ho před sebe Mečovin, Meča sklepl zpátky obráncům, Rüdiger, Tah, znovu Rüdiger a zahraje si i golman Neuer, ten rozehrává do pravé strany pro Kimmicha, Kimmich prodloužil po léně, zanédal na střed, ale tam už Wirtz nenavázal na jeho přihrávku, Pacho si teď musí dávat pozor, protože právě Zane a Wirtz ho napadají a jeden z nich fauluje a byl to Zané, který poslal Pača k zemi. Stoper francouzského Paris Saint-Germain to trochu prodal ten pád, ale asistentka rozhodčí Pencové mu na to skočila a tak budou Ekvádorci za malý moment rozehrávat volný přímý kop ze své poloviny. Ještě předtím ale střídání ze hry odchází Kai Havertz v 60. minutě zápasu za stavu 1-1. Za postranní čárou už jsou připraveni dva čerství náhradníci, kteří nahradí tedy kromě Havertze i Kimmicha. Joshua Kimmich předal kapitánskou pásku, pokud jsem správně viděl, tak Rüdigerovi, a kromě Havertze tedy Kimmich odchází na trávníku je Malik Chau, stoper Newcastle, a místo, respektive společně s ním přichází na trávník taky Denis Undav, což je hrdina zápasu s pobřežím Slonoviny, dal gól v samotném závěru a otočil tak skóre na 2-1 pro Německo, díky tomu Němci tedy už měli před tímto zápasem s Ekvádorem jistotu postupu do play-off mistrovství světa. Undav skóroval jednak v tom úvodním utkání s Kurasem, pobřeží Slonoviny dal tedy 2 góly, poté co přišel náhradník, jako náhradník taky na hřiště, 30 minut mu stačilo na to, aby otočil zápas s pobřežím Slonoviny. To hraje souběžně ve Filadelfii s Kurasem, tedy vedle tohoto utkání mezi Ekvádorem a Německem, 60. minuta a pobřeží Slonoviny stále vede nad Kurasem 1-0. Ten stav platí od minuty 7, když dal gól Pepe. Jsme v 61. minutě utkání Německo-Ekvádor 1-1 a zahraje si i bývalý Spartan Angelo Preciado, který už se chystá vstoupit na trávník, stejně jako další náhradník na straně Ekvádoru Rodriguez. Střídání Ekvádorců tedy za chvíli, teď míč ve hře a konkrétně u brankáře Ekvádoru Galindéze. Nikam nespěchá ekvádorský golman, byť Ekvádorci potřebují hrát na vítězství. Další remíza, případně porážka, by pro jeho Američany, kteří proletěli jeho americkou kvalifikací, znamenala s největší pravděpodobností konec na turnaji. Míč teď po výkopu Galindéze až u golmana soupeře, tedy Německa Neuera. Neuer taky rozehrává nákopem země vzduch a hledá na polovině Ekvádoru právě střídajícího Undava. Undav nespracoval v souboji s Kajsedem, balon propadl za tuto dvojčku a vzal si ho další obránce Ekvádoru Ordoněz. Jeho dlouhý pas na druhou stranu hřiště, za míčem spěchá Yeboah, dostává se k balónu, dává ho pod sebe a Valencia pálí spoza 16. Neuer má zákrok v 62. minutě utkání. Největší šance druhého poločasu Ener Valencia protáhl Manuela Neuera. Ekvádor navazuje autovým hazováním z levé strany a následně ztrácí Musiala, takže Ekvádorci můžou pokračovat v kombinaci, jenže trochu se vyhánějí, nebo dost se vyhánějí až na vlastní polovinu, ze které rozehrávají teď obránci Pacho a Ordoněz. Ordoněz dává vedle sebe stojícímu Kajsedovi, Kajsedo ve středovém kruhu, němečtí fotbalisté srovnaní na vlastní polovině. Kajsedo pomalým klusem doběhl přes půlící čáru středem hřiště na německou půlku, rozehrál do levé strany, odtamtud přichází pas Inkapieho před 16 Německa. Ekvádorci tam ale míč neudrželi a tak zase na druhou stranu Undav dává Wirtzovi. Teď je tu rychlejší útok Němců, Wirtzovi se nabízí ještě Raum, ale Wirtz vzal na sebe, zblokovaná rána. Raum v 16. odcentruje nakonec, ano, na zadní tyč. Undav tam byl, ale taky golman Ekvádoru Galindez, který se natáhl a nepustil Undava ke čtvrtému gólu na tomto mistrovství světa, na to, že plní roli náhradníka v německém celku za Kajem Havertzem, tak skvělá bilance Denise Undava, který teď tedy ale nedostal možnost zakončit. Stále 1-1 mezi Ekvádorem a Německem, přijde střídání zmiňované, tak ještě předtím rychle naskok do Filadelfie, kde stále pobřeží Slonoviny vede nad Curaçaem 1-0, začíná 64. minuta zápasu. Teď můžeme zase zpátky na utkání skupiny E mistrovství světa ve fotbale mezi Ekvádorem a Německem do New Jersey. Za stavu 1-1 se střídá a střídá kouč Ekvádoru Sebastián Becasese, který na trávník posílá i zmiňovaného ex-Spartana Preciada. Společně s ním přišel i Rodriguez. Od Preciada samozřejmě můžeme očekávat spoustu rychlých akcí po křídle a centru. Preciado nahrazuje Franka, je to taky logická varianta, protože Franko měl žlutou kartu a tím pádem nechce kouč Becasese riskovat to, že bude jeho tým dohrávat v deseti. Skončil tedy Franko, místo něj Preciado a na trávníku už je taky Rodriguez místo Valenci, který vlastně ve druhém poločase se postaral o největší vzruch tou předchozí střelou před pár okamžiky zpoza pokutového území. Ta rána letěla na střed branky, Neuer si připsal bezproblémový zákrok. Jediný ve druhém poločase. Na druhé straně Galindez nemusel likvidovat střelu Němců i proto, že nakonec sudí Tori Pencová ze Spojených států zrušila pokutový kop pro Německo, protože ještě tomu faulu Ordoněze na Havertze předcházel souboj na polovině hřiště, kde skončil na zemi Vite po souboji s napadajícím německým hráčem, který ho poslal k zemi, a to byl Zané, takže penalta žádná hned na úvod druhého poločasu. Teď faul Jonathana Taha, který poslal k zemi křídelníka Angula v 66. minutě. Za stavu 1-1 mezi Ekvádorem a Německem se bude kopat proti německé brance. Na obrané polovině Němců si chystají Ekvádorci volný přímý kop z dobré pozice. Je to tak 10 metrů od rohu 16 z levé strany z pohledu jeho Američanů. Záložník Vite nakonec přenechá rozehrávku útočníkovi Platovi. Plata už se rozebíhá, centruje z levé strany, dobrý balón, který mezi penaltou a malým vápnem likviduje německá defenziva, konkrétně střídající stoper Chau. V akci pokračují Ekvádorci, konkrétně Plata dává ke středovému kruhu Kajsedovi, Kajsedo otáčí doprava, u míče už Preciado, vedle sebe má Yeboaha, Yeboahovi se znovu Preciado nabízí vedle 16, ale Yeboah centruje sám přímo do rukavic německého golmana Manuela Neuera v 67. minutě. Tedy rozehrávka Němců, ještě předtím jedna zmínka o německém střídání. Na trávníku už není Meča, ale Bayer, který nahradil v té pauze, kdy střídali taky Ekvádorci před chvílí právě zmiňovaného meču. Změna skóre ve Filadelfii, pobřeží slonoviny dává druhý gól utkání skupiny E, vede nad Kurasem 2-0 v 67. minutě, v 64. dal svůj druhý gól v zápase Nicolas Pepe, bývalý hráč londýnského Arsenalu, teď opora Villarrealu, se trefila tedy po druhé a pobřeží slonoviny míří za postupem ze druhého místa skupiny E do play-off mistrovství světa, protože na úvod turnaje porazilo Ekvádor 1-0, tím pádem po prohře s Německem 1-2 druhé vítězství by znamenalo zisk 6 bodů a za prvním Německem, a i kdyby Němci prohráli, by pobřeží slonoviny za tohoto stavu určitě postupovalo dál. U Ekvádoru záleží na tom, jestli zvítězí nad Německem, protože dvě remízy, případně jedna remíza, dvě porážky, tyto výsledky by nejspíš tedy Ekvádor poslali z turnaje domů, ale ještě zmájí jeho Američané spoustu času, 68. minuta a Ekvádor vede, respektive hraje s Německem 1-1, teď ale vede německý útok Wirtz, dává Undavovi, Wirtz v 16. nezbavil se teď v dobré pozici Witteho, který ho nepustil k zakončení, pak ještě Preciado zamezil rohovému kopu soupeře, poslal míč za postranní lajnu, takže Němci vhazují z levé strany, kde je taky Stiller a Zané, který spoza pokutového území hledal své spoluhráče uvnitř 16, ten pas ale dobrý nebyl, balón vedle branky Ekvádoru. Za stavu 1-1 v 69. minutě americká rozhodčí Tori Pencová posílá jak ekvádorské, tak německé fotbalisty občerstvit se. Je tu ona tříminutová hydratační pauza, kterou určitě budou sledovat v úvozovkách taky diváci ve Filadelfii za malý moment v souběžně hraném utkání skupiny E mezi Kurasem a pobřežím slonoviny. Afričané po dvou gólech Nicolase Pepeho vedou v 69. minutě 2-0.
12: Říká reportér Pavel Tilšar, za kterým se vrátíme v momentě, kdy se opět rozehraje zápas Ekvádor-Německo. To bude ale trvat určitě minimálně 2 až 3 minutky. Tak si můžeme v nočním vysílání radiožurnálu Sport připomenout jednu z hlavních zpráv dnešního dne, a to, že fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Učinil tak pár hodin potom, co český národní tým skončil na mistrovství světa, vypadl nebo nepostoupil ze skupiny. Patrik Šik odehrál celkem v národním dresu 56 zápasů a dal celkem 26 gólů, díky čemuž v historickém pořadí střelců mu patří 9. místo o jednu branku za 8. Vladimírem Šmicrem.
13: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
12: A ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku připomeneme také to, že Karolína Muchová v německém Bad Homburgu postoupila do semifinále tamní pětistovky, když otočila zápas s Dánkou Townsonovou a vyhrála nakonec po setech 1-6, 6-2 a 6-4. Její příští soupeřkou bude Belgičanka Ruseová, ta si ve dvou sadách poradila s Američankou Navarovou. 23 hodin, k tomu 30 minut. Dál posloucháte Radiožurnál Sport.
13: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
2: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
14: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
15: Dobrý den.
13: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
2: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned 5x, z toho 3x v dresu Plzně.
15: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
13: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6x ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
15: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
2: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
15: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání. proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
1: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Přímý přenos
2: Radiožurnálu Sport.
12: Dva zápasy nabízíme v našem vysílání, Curaçao, Pobřeží slonoviny a hlavně Ekvádor, Německo, což je utkání, které má pod palcem Pavel Tilšar.
9: Na konci 72. minuty už se znovu hraje Německo, Ekvádor 1-1, teď ale akce a šance Jihoameričanů. Kaj se dopálí a obrovská šance v malém vápně, gólem nekončí. Manuel Neuer uklidňuje své spoluhráče, byl to střídající Pervis Estupiňan, který byl na hřišti snad 10-15 sekund po té hydratační pauze. Se Ekvádorci rychle dostali na balón na polovině Německa, zmatky mezi tahem a Neuerem, míč vypadl vedle německé branky, tam ho sebral střídající Rodriguez, vrátil Kajsedovi, Kajsedo takovou polostřelou, polocentrem našel v malém vápně Estupiňana, ten tam byl zaklesnutý ještě s tuším Riedigerem, aktuálním německým kapitánem postřídejícím Kimmichovi, a Estupiňan rozhozený právě tím soubojem nedokázal míč usměrnit do německé branky. Stále tedy 1-1 mezi Ekvádorem a Německem v 73. minutě, když už na trávníku je taky místo Floriana Wirtze, Pascal Gross, měna v německé záloze. V době, kdy začíná 74. minuta, Němci vhazují z pravé strany za stavu 1-1. V utkání s Ekvádorem v tom souběžně hraném duelu skupiny E Pobřeží slonoviny vede v 73. minutě nad Curaçaem 2-0 a míří za postupem ze skupiny E do playoff šampionátu ze druhého místa. To první už měli jisté Němci po dvou výhrách právě nad dnešními soupeři ve Filadelfii, tedy Curaçaem a Pobřežím slonoviny. I kdyby Němci prohráli s Ekvádorem a Pobřeží slonoviny porazilo Curaçao a střetli by se tyto dva týmy na šesti bodech, tak letos na Mundialu v Zámoří rozhodují při schodě bodů vzájemné zápasy a to má tedy Německo s Pobřežím slonoviny lepší. Zpátky na utkání Ekvádor-Německo, 74. minuta 1-1, na míči je Pacho, to je stoper Ekvádoru, dává do pravé strany střídajícímu Estupiňanovi, ten se vyhnul soupeři, kterým byl Musial. Estupiňan už vedle pokutového území, ale chybuje, respektive nebyl to Estupiňan, ale útočník Plata, který místo centru ztratil balon a pak právě Musialu fauloval. Ví, že teď chyboval útočník Plata a tak budou rozehrávat Němci po jeho faulu v 75. minutě, v době, kdy už Ekvádor musí vrhnout všechny síly směrem do útoku, protože remíza by znamenala to, že si s největší pravděpodobností tedy Ekvádor nezahraje playoff mistrovství světa. 75. minuta, teď německý útok z levé strany. V zakončení byl Bayer, ale nedostal se k němu dokonale v pokutovém území po centru z levé strany. Na druhé straně hřiště ještě Pascal Gross bojuje o míč v souboji se záložníkem Vitem neúspěšně. Míč končí za koncovou lajnou a Ekvádor bude rozehrávat. V dobré pozici byl teď Pascal Gross. Svedl tam souboj s Estupiňanem uvnitř pokutového území. Estupiňan ho rozhodil. Podobně jako před chvílí ho rozhodil na druhé straně Antonio Riediger. A tak je to stále 1-1, necelých 15 minut před koncem normální hrací doby, v době, kdy dostává Rodriguez přihrávku mezi obránce, ale vrátil se s ním Raum a vrátil pak míč Neuerovi, který posílá balon zase na druhou stranu hřiště. Undav tam sklepl Zanému, Zané už míří do 16, posadil si soupeře, ale netrefil balon dobře, jen do středu branky, kde byl připravený Galindez. 1-1 i po další velké šanci Němců, kterým se už bude v závěru zápasu samozřejmě otevírat jedno okno za druhým. Jak budou Ekvádorci stupňovat tlak? Dá se to očekávat, Ekvádor potřebuje hrát na výhru. Na závěr skupiny E mu remíza k postupu do playoff i nebo ani ze třetího místa stačit zřejmě nebude. 77. minuta, 1-1 mezi Ekvádorem a Německem. V souběžně hraném utkání Pobřeží slonoviny vede nad Curaçaem 2-0, teď ale šance Ekvádoru a výborný obranný zákrok dvojice Tach Raum, pokud jsem správně viděl, střídající Rodriguez zakončoval s úrovně malého vápna a vztah ještě s jedním spoluhráčem, tam natáhli nohu a zamezili tak gólové. Zřejmě gólové radosti Rodrigueze, protože na tohle by Neuer z takové blízkosti opravdu jen horko těžko reagoval, byť reflexivních zákroků zrovna on už předvedl hodně ve své bohaté kariéře. Skvělý německý zákrok tedy tahá a nakonec Bayera, po kterém Ekvádor rozehrává roh na konci 77. minuty, stále je to 1-1. Roh z pravé strany míče je připravený v centru Estupiniana, nakonec míč sítí, Ekvádor dává gól 2-1 pro jeho Američany a je to útočník Plata po rohovém kopu, který mířil na bližší tyč, hlavička a zakončení téměř z brankové čáry od útočníka Platy, po kterém Ekvádor slaví minimálně zatím otočku ve skóre v tomto zápase. 2-1 pro Ekvádorce v souboji s Německem, 78. minuta a využitý rohový kop. Ještě před chvílí tedy přečkali Němci zakončení střídajícího Rodrigueze, ale teď už Ekvádorci slaví právě po následném rohovém kopu. Je to Plata, který je zakončuje z malého vápna po rohovém kopu výborně rozehraném. Z pravé strany byl to tuším Jeboa, který poslal ten míč na bližší tyč, a Rodriguez, který před chvílí nevyužil tu velkou šanci, prodloužil hlavou a Plata natáhl nohu před ruce Manuela Neuera, ten už viděl ten míč ve svých rukavicích a Platovi stačilo jen ten míč protečovat před rukama Neuera. Měl trochu i štěstí, poslal to přímo pod horní tyč, ale pak tedy tu branku na 2-1 pořádně oslavil. Ekvádorce by rázem tento výsledek posunul na 4 body, pokud by Ekvádorci dokázali Německo porazit, a 4 body už by při skóre teoreticky 2-2, pokud už by se neměnilo v utkání v New Jersey, mohly znamenat postup ze třetího místa do playoff mistrovství světa. 79. minuta. Ekvádor otočil zápas s Německem a vede nad ním 2-1. Na balónu jsou teď Němci, kteří nepustili Angula do zakončení. Rozehrává Bayer Rüdigerovi. Rüdiger dává na levou stranu Raumovi. Raum mu vrací zpátky. Ekvádorci jsou posilněni tím gólem na 2-1. Jeboa napadá teď rozehrávku Neuera. Neuer je ale ledově klidný, však ho dobře známe z jeho dlouholetého působení v Bayernu Mnichov, že on si opravdu nedělá starosti s riskantní rozehrávkou. Teď to taky zvládl, dal balon do pravé strany a Němci následně rozehrávají. Střídající Čau dává na střed hřiště Tahovi, tak do levé strany na Rüdigera. Rüdiger opět vrací zpátky na osu hřiště pro Taha, tak zase na polovinu hřiště Grossovi. Mezitím na trávníku zůstává ležet křídelník Ekvádoru Angulo po souboji, který byl mimo záběr, který sleduji ve vysílání radiožurnálu Sport, a tak nemůžu sloužit s tím, co se stalo. Mezitím Němci se dostali až na polovinu soupeře a otáčejí hru ze středu na levou stranu, ale tam je Preciado, který získal balón pro svůj tým a teď je tu rychlejší útok Ekvádorců. 4-4, Preciado před 16 je Jebo a vrací zpátky Preciadovi. Preciado se nedostane k zakončení. Neuer mu padl pod nohy. Začíná poslední desetiminutovka normální hrací doby fotbalového zápasu. Jsme na začátku 1.80. minuty a Ekvádor otočil skóre zápasu s Německem, vede nad ním aktuálně 2-1 poté, co před malým momentem skóroval útočník Plata po rohovém kopu, kterému předcházela obrovská šance střídajícího Rodrigueze. Právě Rodriguez si naskočil na centr Jeboaha od rohového praporku z rohu malého vápna. Prodloužil ten míč na branku Neuera. Německý golman už si chtěl míč vzít do svých rukavic. Vypadalo to na jednoduchý zákrok zkušeného brankáře Bayernu Mnichov, ale natáhl tam nohu Plata a rázem z toho je vedení 2-1 pro Ekvádor, který opravdu nabral sebevědomí a energii po té otočce ve skóre proti silnému soupeři. A teď si věří Ekvádorci, nepouštějí Němce na balón, vedou 2-1 a kombinují ve středovém kruhu. Pacho a druhý stoper Ordoñez dává do levé strany, kde s míčem pracuje Záložník Vité, na trávníku už taky není Inkapie, který přepustil prostor právě Estupiněnovi, který se taky zapojil teď do té kombinace, jenže ne, tak nakonec to není faul. Na Bayera Ekvádorci můžou pokračovat v kombinaci, právě Estupiněn dává do levé strany Vitému, po něm si zahraje Pacho a taky Ordoněz, na pravé straně už je Presiado. Němci jsou opaření po tom inkasovaném gólu na 1-2. To pobřeží Slonoviny dál kontroluje zápas s Kurasem ve Filadelfii. V 82. minutě Afričané vedou nad ostrovním celkem z Karibiku 2-0. A nevypadá to na historický druhý bod týmu Dika Advokáta v historii světových šampionátů. Naopak Ekvádor by mohl na poslední chvíli proklouznout do play-off mistrovství světa. Pokud by Německo porazil, tak by byl hodně blízko k tomu, že by z té tabulky třetích týmů nakonec mohl se vejít mezi 8 nejlepších. Ale ještě nepředbíhejme, Německo prohrává s Ekvádorem 1-2, 83. minuta zápasu. Na balónu jsou teď Zané a Bayer, ale ztrácejí balón ve středovém kruhu a dopředu se může rozeběhnout Plata. Vedle sebe má Jeboaha, ten už je v pokutovém území, vrací zpátky Platovi, který se tam střetl s vracejícím se Bayerem a zakončení Ekvádoru z toho není. 83. minuta, Německo prohrává s Ekvádorem 1-2, poté co jeho Američané otočili skóre a dopředu může jít tedy teď aktuálně německý výběr. Gross ve středovém kruhu, na pravé straně je střídající Čau, vrací zpátky pro Taha, následuje Bayer, Bayerovi se nabízí Musiala. Ale je to kombinace Němců, která není nějak rychlá. Ekvádor se stačil vrátit za balón. Teď na pravé straně má možnost s míčem pracovat Bayer. Končí na zemi, ale sudí Pencová nepíská nedovolený zákrok. Naopak Ekvádor by se mohl znovu rozeběhnout na polovinu soupeře, kde kousek přední končí na zemi záložník Vité po souboji se Štillerem, který poslal k zemi právě Viteho, a bude z toho žlutá karta. Vypadá to, že americká rozhodčí Pencová tentokrát nebude vytahovat kartičku ze své kapsičky. Byl to nakonec Bayer, který se vracel zpátky s Vitem a fouloval na polovině hřiště v době, kdy se možná ošetřuje na trávníku stadionu v New Jersey, tak má možnost sledovat ještě jednou opakované záběry v našem studiu mistrovství světa z té druhé gólové radosti Ekvádoru, která propukla po té, co se trefil Plata po rohovém kopu a hlavičce Rodrigueze. Obrovská radost nejen na trávníku Indy MetLife Stadium, ale pochopitelně i na tribunách tohoto obrovského stánku, který bude 19. července hostit i finále letošního mistrovství světa s pořadovým číslem 23. Dvě střídání na straně Ekvádoru, úplně poslední, které si mohl dovolit v tomto zápase Sebastian Becasese, tedy kouč ekvádorské reprezentace. Na trávník se dostává druhý Caicedo, Moises je kapitánem, tím druhým Caicedem je Jordi, který je nahradil na trávníku autora vyrovnávacího gólu z 9. minuty Angula, a do hry se dostává taky Torres místo Jeboaha. Na závěrečné minuty zápasu v New Jersey v 86. minutě utkání skupiny E ve třetím kole základní části Ekvádor otočil souboj s Německem, prohrával 0-1 od druhé minuty, ale teď v 86. vede 2-1 poté, co na trefu Zaného rychle zareagoval Angulo a ve druhém poločase se tedy trefil zmiňovaný Plata, a to v minutě 77. Od té doby Ekvádorci vedou nad Německem. Němci se snaží o vyrovnání, ale po tom gólu na 1-2 z jejich pohledu jim to nejde. Horko těžko se dostávají k 16. Ekvádoru, teď jsou na půlící čáře, konkrétně Rüdiger, po něm hraje Štiller. Štiller přihrává Musialovi, Musiala je zatím daleko od 16. A tak přihrává Zanému, Zané dává do levé strany Raumovi. Raum Musiala, který hraje zpátky na osu hřiště Tahovi, Tah si vybírá Čau a Čau na pravé straně zase pro Bayera, který už Chtěl jsem říct, bude centrovat, nakonec si to rozmyslel a přihrává zpátky dozadu Chaovi, opět tah, nalevo už Zané, Ekvádor teď bude bránit své pokutové území, to je jasné, protože jedině vítězství mu dává naději na postup do playoff mistrovství světa. Chao na pravé straně nastřed dává Stillerovi, Stiller vrací zpátky, teď je to opravdu velký zámek od německého celku, který prohrává s Ekvádorem 1-2 v 87. minutě, Raumův přetažený centr v okutovém území, Bayer hlavičkuje, ale pouze nad sebe, balon ještě stále ve hře, Estupiňan v souboji právě s Bayerem, Estupiňan stáhl svého německého soupeře a je to nedovolený zákrok, ukazuje americká rozhodčí Pencová. Teď to byl z pohledu Ekvádorců hloupější zákrok zkušeného Estupiňana, který si chytl rukama opravdu hodně evidentně hráče na klubové úrovni Borussie Dortmund, Bayera, a dal tak Němcům výhodu volného přímého kopu. Je to takový zkrácený roh, ale je to dál od koncové lajny, takže teoreticky možnost zakončit přímo na branku, že by Raum vzpomenul Tonyho Krose, který se takto trefil, tuším, před 4 roky na šampionátu v Kataru. A akorát z druhé strany, hodně prudkou střelou, pravou nohou, teď tedy Raum levačkou, bude moct vedle 16 poslat míč přímo na Galindéze. A taky to zkouší na bližší tyč, ale Estupiňan napravil své předchozí zaváhání a hlavičku je ještě předtím, než se balon dostává k golmanu Galindézovi na roh pro Německo. Ještě předtím rychlá zmínka o druhém zápasu skupiny E, třetího kola základní části, 2-0 pro Pobřeží Slonoviny v souboji s Curaçaem, 88. minuta. Zpátky na MetLife Stadium do New Jersey, rohový kop Němců, Raum centruje na malé vápno, Estupiňan znovu ve vzduchu, tak to byl střídající Rodriguez, který vypomohl s bráněním. Němci prohrávají s Ekvádorem 1-2, 89. minuta. Na tom, že by Němci neměli postoupit ze skupiny, se případná porážka s Ekvádorem nezmění na tom vůbec nic, protože už před tímto kolem měli Němci postup jistý po výhrách nad Curaçaem a Pobřežím Slonoviny, ale bylo by to přeci jen trochu rozhození z té formy, ve které se Němci zdáli být. Teď žlutá karta útočníka, pro útočníka Platu, který je zatím hrdinou Ekvádoru, protože dal onen gól v 77. minutě na aktuálních 2-1, ale aktuálně v 89. hodně ostře zajel do Musiali, viděl žlutou kartu od americké sudí Pencové a teď se Ekvádor bude znovu bránit volnému přímému kopu, tentokrát z levé strany, tentokrát je to dál od 16, přesto Raum může poslat dobrý centr na zadní tyč, kde je taky Estupiňan, který hlavičkuje. Před pokutovým územím zahrál záložník Vitejen nad sebe. Na trávníku pak končí další hráč Ekvádoru, ale stále můžou Němci útočit. Teď je to série hlaviček v 16. Ekvádoru. Nakonec Estupiňan a Vite posílají balón až téměř k polovině hřiště. Tam ale Stiller dokázal předskočit svého soupeře, a to konkrétně Jordiho Caiceda, jenže Němci následně ztratili balon a Moises Caicedo spěchá na přihrávku od Preciada z pravé strany do 16 Německa neúspěšně. V 90. minutě se Němci ubránili, ale s Ekvádorem prohrávají na mistrovství světa ve skupině E stále 1-2. Jsme zvědaví na to na radiožurnálu Sport, pochopitelně kolik minut zastaví tým Sodíche nad rámec. Ve skupině E v tom souběžně hraném utkání ještě Pobřeží Slonoviny stále vede nad Curaçaem 2-0. Hraje se už 90. minuta zápasu ve Filadelfii. A v New Jersey, kde jsme hlavně na radiožurnálu Sport na dálku z našeho pražského studia, ještě 7 minut nad rámec. Ještě hodně práce, jak pro německé útočící hráče, tak pro ekvádorské obránce. Ekvádor totiž vede nad Německem 2-1 po obratu skóre a jedině výhra ho udrží v naději na postup do playoff mistrovství světa. První ze 7 nastavených minut očekává se německý tlak. Stiller hraje do levé strany Raumově, Raum před 16 Musialovi. Musiala vyhnul se teď Ordoniezovi v 16, ještě udržel balon před Presiádem. A spojujeme se taky s radiožurnálem. Teď centr Němců, zakončení z toho není, co čau, nevypálil. Německý tlak pokračuje na konci první minuty. 1-2 z pohledu Německa na začátku 92. minuty, tedy druhé ze 7 nastavených minut. Němci přitom vedli nad Ekvádorem 1-0, už ve druhé minutě skóroval Leroy Sané, ale Ekvádor rychle odpověděl gólem z 9. minuty, když se trefil křídelník Angulo střelou spoza pokutového území. Pak to bylo hodně dlouho vyrovnané. Na začátku druhého poločasu chtěli Němci penaltu, oni by ji kopali po faulu Ordoněze na Haverce, kdyby video rozhodčí neodhalili předchozí faul na polovině hřiště, takže Němci si penaltu užít nemohli. Naopak Ekvádor si následně vypracoval nějaké příležitosti a v 77. minutě to byl po rohovém kopu z pravé strany střídající Rodriguez, který prodloužil hlavou balon směrem k Manuelu Neuerovi, německému golmanovi. Ten se pro míč natahoval, ale ještě před ním zahrál levačkou střídající útočník, respektive útočník ze základní sestavy Plata, který nedal Neuerovi šanci. Takovou prazvláštní situací, nebo v takové prazvláštní fotbalové situaci, nakonec

místa. I kdyby prohráli s Ekvádorem, Pobřeží slonoviny by se 6 body postupovalo ze druhého místa a Ekvádor by tedy doufal v to, že mu budou 4 body stačit na to, aby postoupil ze třetího místa do playoff mistrovství světa. Jak to celé dopadne, to můžete poslouchat ještě před půlnocí na digitálním radiožurnálu Sport. Pavel Tilšar, radiožurnál. My tady pokračujeme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Teď primárně v zápase hraném v New Jersey. Německo stále prohrává s Ekvádorem 1-2. Už ve čtvrté ze 7 nastavených minut akce střídajících hráčů. Gross přenechává Bayerovi vedle pokutového území, ale Ekvádor se ubránil a teď už to je čistě jen o odkopech, tak aby Ekvádor neinkasoval a mohl tedy doufat, že 4 body mu budou stačit na postup ze třetího místa do playoff mistrovství světa. Německo prohrává s Ekvádorem 1-2 v 94. minutě, tedy ve čtvrté z celkových 7 nastavených minut, drží balon teď před 16 Ekvádoru, ale Ekvádor zabetonoval to své území, které je nejzranitelnější a nechce pustit Němce k nějakému zakončení ani teď na pravé straně. Bayer se neprosadil v souboji s Vitem, který se přesunul z pozice záložníka na post levého obránce. Další autové vhazování Bayera likviduje Estupiňan hlavičkou do zámezí. Rychlý pohled do Filadelfie, Pobřeží slonoviny tam stále vede nad Curacaem 2-0, což znamená, že Pobřeží slonoviny si hlídá ten postup do playoff mistrovství světa ze druhého místa. Ještě 2 minuty z celkových 6 nastavených by se měly hrát v utkání ve Filadelfii. V New Jersey v souboji mezi Ekvádorem a Německem je to stále 2-1 pro Jihoameričany, kteří doufají, že udrží ještě závěr zápasu toto skóre, které by tedy znamenalo, že by měli 4 body a tím pádem by měli naději na to, že by postoupili ze třetího místa do playoff světového šampionátu. Zpátky ještě na trávník, kde se Němci teď marně snaží o dobývání 16 Ekvádoru. Ekvádor i s hodně nabuzeným trenérem Sebastianem Bekasesem drží vedení 2-1 i na začátku 6. ze 7 nastavených minut. Vedení 2-1 nad Německem, vedení, které by mohlo pro Ekvádor znamenat postup do playoff mistrovství světa. Ještě jeden německý útok, který táhne z levé strany Raum, centruje před pokutové území. Chao a hlavička se nedostává až do pokutového území Ekvádoru. Naopak Moises Caicedo zakládá postupnou akci Ekvádorců, kteří už nebudou nikam spěchat. Útočník Plata, zatím hrdina Ekvádoru, táhne balon k rohovému praporku, padá vedle pokutového území. Americká rozhodčí Pencová ukazuje faul proti faul německého hráče, bude se kopat proti německé brance po výborné práci útočníka Platy, který může být hrdinou Ekvádoru na závěr základní části mistrovství světa. 2-1 pro Ekvádor na začátku 7. nastavené minuty z celkových 7. Tím pádem by Ekvádor mohl být už hodně blízko k vítězství v tomto zápase. K vítězství, které by ho mohlo posunout asi ne ještě úplně jistě do playoff mistrovství světa, ale hodně blízko, protože 4 body, říkalo se, že s příhodným skóre by 4 body mohly stačit na účast mezi nejlepší 32 světového šampionátu. 2-1 stále pro Ekvádor, rozehraný volný přímý kop na krátko a teď už můžou Ekvádorci slavit první vítězství na tomto turnaji. Obrovská radost hráčů ve žlutých dresech na trávníku stadionu v New Jersey. Ekvádorci po obratu porazili Německo 2-1. Němci přitom dali gól už ve druhé minutě, když skóroval Zané. Na jeho gól ale odpověděl v 9. minutě křídelník Angulo. Bylo to dlouho 1-1. Ekvádorci dali ten rozhodující gól po změně stran v 77. minutě. To byl útočník Plata, který po rohovém kopu a hlavičce střídajícího Rodrigueze zaskočil Manuela Neuera. Neuer si myslel, že už má míč ve svých rukavicích.

0: cích, ale Plata ještě před ní natáhl nohu a usměrnil míč pod břevno německé branky. Němci se už nezmohli v závěru ještě na to, aby utkání vyrovnali na 2-2. A tak končí tento zápas tedy výsledkem 2-1 pro Ekvádor, který tedy s největší pravděpodobností si zahraje play-off mistrovství světa a už je to taky jasné, jistý postup pro Ekvádorce. I proto ta obrovská radost, Ekvádorci to mají ve svých rukách a zahrají si tedy na světovém šampionátu i vyřazovací fázi, byť to dlouho nevypadalo. Ekvádorci prohráli na úvod turnaje s Pobřežím Slonoviny, pak remizovali s Curaçaem bez gólu, teď tedy senzačně poráží Německo 2-1 a jdou do play-off mistrovství světa ve fotbale. Ze druhého místa skupiny E si účast v play-off šampionátu zajistili taky hráči Pobřeží Slonoviny, kteří porazili ve Filadelfii Curaçao 2-0. Oba góly dal křídelník Pepe. Známe tedy další dva účastníky play-off mistrovství světa. Pobřeží Slonoviny, Ekvádor, Němci to už měli ze skupiny E jisté.
1: To říká fotbalový komentátor Pavel Tilšar s perfektním načasováním, protože v tuhle chvíli si můžeme dát hlavní zprávy v půlnoci.
2: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy. Vláda a prezident se přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
5: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
6: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
5: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
6: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
5: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Sporem o účast na summitu se ve čtvrtek zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
7: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
8: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
7: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
9: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
7: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřešují tisíce lidí, kteří zůstali pod sutinami zřícených budov. Na místě stále zasahují záchranáři. Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila v zemi stav nouze. Zraněných je více než 1,5 tisíce. Obětí je zatím nejméně 188.
10: Počet obětí ale nebude konečný. Geologická služba varuje, že mrtvých můžou být tisíce. Pomoc Venezuele už nabídlo několik zemí. Spojené státy posílají pátrací a záchranné týmy i zdravotnický materiál. Svůj tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin do Venezuely vysílá i Česko, potvrdila mluvčí generálního ředitelství hasičského záchranného sboru Kristýna Posekaná.
11: Země po ničivých zemětřeseních požádala o USAR týmy z celého světa.
10: Dva otřesy o síle 7,2 a 7,5, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
12: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
13: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
12: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
13: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Policie včera znovu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Žalobce pro něj navrhuje vazbu. Politik čelí trestnímu stíhání v korupční fotbalové kauze. Od začátku vyšetřování obvinění odmítá.
14: Ovlivňoval jste svědky?
15: Ne, neovlivňoval.
16: Takhle reagoval Jan Wolf, když přicházel na ostravskou pobočku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Po hodině a půl budovu už opouštěla jen jeho advokátka Kateřina Světlíková.
14: Jdete sama bez klienta, vůbec nevíme, co bude následovat. Nevím, proč z klienta se tady dělá hlavní postava této kauzy.
16: A v zápětí Jana Wolfa s pouty na rukou odvedli maskovaní detektivové do auta. Žalobce Radim Dragoun navrhuje vazbu.
17: Kde je důvodná obava, že obviněný bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spolu.
16: Karvinou aktuálně řídí náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
2: Celníci objevili v Praze sklad, ve kterém bylo přes 45 tisíc balení nelegálních léčiv. Šlo o léky na podporu potence, spánku nebo o přípravky, které bývají užívány jako rekreační drogy. Celníci teď zjišťují, čí léky jsou a jak se do skladu dostali.
18: Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň varuje, že u nelegálních léčiv uživatelé neví nic o jejich původu ani skutečném složení.
19: Zdánlivě tím benefitem je dostat se k léčivu, které bych jinak dostal na předpis, anebo dostat se k léčivu levněji, ale ta rizika jsou samozřejmě daleko, daleko vyšší a mohou způsobit skutečně až přímé ohrožení života.
18: Některé léky našli celníci rozdělené v obálkách, připravené k distribuci, a to nejen po České republice, říká Oldřich Bárta z pražského celního úřadu.
20: Podle těch příjemců, kteří tam byli na těch obálkách, tak se jednalo o příjemce v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku.
18: Za nelegální nakládání s léčivy hrozí až 20-milionová pokuta. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
21: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
2: Žáci a studenti dnes zakončí školní rok, dostanou vysvědčení se známkami i se slovním hodnocením, které shrnuje celoroční práci trochu jiným způsobem. Rodiče by měli výsledky s dětmi v klidu probrat. Odměna za vysvědčení může podle Kateřiny Liškové z Linky bezpečí fungovat jako ocenění i motivace.
22: Hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
2: Sport. Fotbalisté Německa útočí na světovém šampionátu na třetí výhru ve skupině. Závěr jejich utkání s Ekvádorem vidí Pavel Tilšar.
0: Německo ale prohrálo s Ekvádorem 1-2, znamená to, že Ekvádor postupuje do play-off mistrovství světa ze třetího místa jako druhý ze skupiny E. Prošel do play-off tým z pobřeží Slonoviny, který je na závěr základní části porazil Curaçao 2-0. Němci měli ve skupině E jisté první místo, i kdyby prohráli. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník rozhodnutí oznámil na Instagramu.
1: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D1 za Loktem a nehoda na D48 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí nákladní auto, má defekt pneumatiky na straně dovozovky.
23: Kamion má defekt na levém předním kole, je označený jenom trojúhelník, tam zatím tady není šipka nic.
15: Na D1 je podobná situace i na trase z Brna do Vyškova. Za Rousínovem na kilometru 221 stojí kamion s defektem. Tam už ale na překážku v odstavném pruhu upozorňuje šipka silničářů. Na D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína vyšetřují nehodu za odbočkou na Třinec a Žilinu. Na 65. kilometru je uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. Záchranáři zasahují na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře. U Předměřic nad Labem silo auto z vozovky, čekejte omezení. A na silnici 43 ze Světav do Brna se vyhněte překážce za Brněncem. Mezi rozhraním a Stvolovou leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno, přechodně až polojasno a nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
24: Co vadí českým podnikatelům na evropském nařízení o obalech, o kterém dnes mají jednat unijní ministři životního prostředí? Jaké mají firmy zkušenosti s fungováním jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, které se stalo absurditou roku v anketě podpořené Hospodářskou komorou? A co očekávají podnikatelé v oblasti cestovního ruchu od letošní letní sezóny? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a také viceprezident Hospodářské komory České republiky Tomáš Prouza. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
25: Děkuji za pozvání.
24: Dnes jednají ministři životního prostředí Evropské unie. Vy jste dopředu avizovali, že od dnešního jednání ministrů čekáte vyjasnění některých věcí ohledně nařízení Evropské unie o obalech a obalových odpadech. Co konkrétně chcete vyjasnit?
25: Já jsem že na to by nám nestačilo 20 minut. Problém, který máme s tím evropským nařízením, je jednak, že je strašně složité, je to asi 130 stran právního textu, ale pořád ještě čekáme na to, že Evropská komise vydá technická vlastně řekněme vyhlášky, když to řekl českým legislativním pojmem, kterou říká, jak přesně ty povinnosti naplňovat. Velmi často je vydávají jenom týdny předtím, než má jej ty povinnosti začít platit. Na to se nemůžete připravit, vyrobit nový obal na potraviny, otestovat ho, schválit ho, trvá rok a půl až dva. Takže spousta věcí se nedá zvládnout. Zároveň to nařízení tam jsou věci, které budou postupně nabíhat. První teď v polovině srpna, další někdy do roku 2030. Stává se v několika případech, že třeba jednou budeme muset změnit obal příští rok, za dva roky budeme muset měnit znovu. Nedává to logiku, stojí to strašné peníze, když jsme to zkoušeli napočítat, tak vlastně tohleto evropské nařízení o obalech, které má dobrý základ. Si říká, použijte míň obalů a ať jsou víc recyklovatelné. S tím všichni souhlasí. Ale tím, že je špatně technicky připravené, tak to bude každou českou domácnost stát zbytečně zhruba 4 000 korun.
24: Vy jste před měsícem v prohlášení žádali dvouletý odklad účinnosti tohoto nařízení. Teď před tím dnešním jednáním jste včera vydali tiskovou zprávu, kde očekáváte vyjasnění některých věcí. Znamená to, že jste smířeni s tím, že odklad nemá dostatečnou podporu a že tedy tuto myšlenku už jste opustili?
25: Je to tak. Nemá to dostatečnou podporu. Zároveň konečně pod tím tlakem, který vyvíjeli biznisy a zdaleka ne ty české, tady byla velký tlak asi 150 velkých potravinářských firm z celé Evropy. My jsme měli dohromady podpisy zhruba 600 firm. Tak konečně začala Evropská komise komunikovat, konečně začala odpovídat na dotazy, které jim tam ležely třeba půl roku. A my se tehdy nemohli dovolat odpovědi, proto tehdy i ten stres z toho, že nevíme vlastně, jak ty věci dělat. Pomaličku s velkým zpožděním snad věci budou nabíhat.
24: To nařízení bylo schválené už předloni. Účinnost, tak jak jste říkal, bude přicházet postupně, ta první vlna 12. srpna. Neměli jste přece jenom protestovat výrazněji už dřív?
25: My jsme spoustu věcí komentovali, ale velmi často vlastně odpověď byla, no počkejte si na tu vyhlášku Evropské komise, tam vám přesně řekneme, jak to máte udělat. A zase, kdyby tyhle ty předpisy byly na stole před rokem a půl, před dvěma, všichni se můžou připravit, všichni si nachystají nové obaly, ale tím, že opravdu vycházejí i teď, budou vycházet ještě během celého letošního roku, tak to je vlastně to samé nejvíc vadí, že se nemáme dost času připravit, nakonec biznis zvládne téměř jakoukoliv byrokracii, ale musíte mít často technicky vyřešit a ten tady nebyl.
24: Byla v tom dostatečná, nebo bylo to dostatečnou prioritou pro české zástupce, pro české ministry?
25: Já se vám už u toho minulého to vlastně prioritou nebylo. My jsme tady vlastně ty poslední 4 roky předchozí vlády, když se debatovalo tohle velké složité nařízení, které zasáhne úplně každý obal v Evropě, tak v jiných zemích to bylo velké téma. U nás se ta debata čistě smrskla na to, jestli zálohovat pedlahve nebo nezálohovat. A těch 99%, které tam jsou, tady vlastně nikdo nediskutoval.
24: Vy jste už včera varoval a před chvílí jste to zopakoval, že to nařízení bude znamenat vyšší náklady pro spotřebitele. Před chvílí jste říkal, že to budou 4000 korun. To je za rok nebo za jak dlouho a pro běžnou domácnost nebo pro každého z nás, nebo jak jste se k tomu dopočítali?
25: Jsou to 4000 korun pro každou domácnost během těch 5 let, co ty pomysly budou nabíhat. A ty čísla vychází z oficiálních dopadových analýz Evropské komise, kdy sama komise říká, tohle se bude muset změnit. Tyhle ty materiály budete muset zrušit. Zároveň třeba budete muset zrušit plastové obaly na drobné ovoce do 1,5 kila, což znamená, že musíme řešit to, že dneska třeba borůvky máte často v plastové vaničce. Tohle bude zakázané, tak my musíme hledat nový obal, který tu potravinu nezničí, nebo když se jako praskne jedna borůvka nebo jedna malina, zašpinívám to celý kartonový obal, pak už to lidi nechtějí koupit, protože mají pocit, že to je špinavé, takže vyhazujete spoustu potravin kvůli špatným obalům a to všechno vlastně nasčítáte zhruba do těch 4000 korun, které každá domácnost zaplatí navíc.
24: Jaké další takovéto konkrétní problémy tam vidíte?
25: Jsou věci, které jako dávají opravdu smysl, typicky větší recyklovatelnost těch obalů, což asi znamená nějakou změnu technologií a ono to jenom trvá. Znovu říkám, ta základní myšlenka je dobře, ale než tady vyvinete nový obal, než projde testy, než ho schválí věci, tak je to velmi dlouhá doba, kterou my dneska nemáme. Jedna konkrétní věc, kterou opravdu dneska diskutujeme, je to, jestli budou zakázané, to co známe, když si kupujeme plechovky piva, tak jsou zabalené v plastu, jestli bych vzal těch 6 plechovek sebou.
24: Což má být zakázáno?
25: Ten plast nebo bude, takže vlastně si budete muset ochotně brát každou tu plechovku zvlášť. A zase.
24: Ani v papírovém kartonu, protože to třeba v zahraničí těch několik lahví piva bývá v kartonu.
25: Může být, kartony budou fungovat. Na druhou stranu třeba čeští pivaři tohle to dneska neumí. Takže to znamená, že musí zainvestovat do nějaké nové balící linky. Nová balící linka stojí desítky milionů korun a to všechno se vlastně načte do těch celkových cen.
24: Změnit se má také balení zásilek v e-shopech nebo z e-shopů. To balení nemá být výrazně větší než ta věc uvnitř. Jak se na tohle připravují české e-shopy?
25: Testují si to, dneska všichni víme, že když si něco objednáme ze shopu, tak velmi často přijde v nějaké krabice a ty krabice zase nemůžete mít na skladě 70 různých velikostí krabic. Většina těch e-shopů má 3-4 základní varianty, když tam těch věcí je málo, musí to něčím vycpat a zase budou tady platit pravidla, protože už třeba nemůžete mít toho volného prostoru hodně, jak jste sám říkal. Takže když si objednáte jednu knížku nebo dvě, tak ten nakonec online knihu si bude mít problém, protože tak malou krabici zřejmě nemá.
24: Vy jste to už několikrát řekl, ale přesto se zeptám. Vy kritizujete tyhle ty věci na druhé straně. Podle statistik evropských v roce 2021 každý Evropan vyprodukoval skoro 189 kg obalového odpadu. Není správné s tím něco dělat i za cenu toho všeho, o čem mluvíte?
25: A znovu, my nespochybníme ten cíl, ten je dobrý. Méně od obalů, větší recyklovatelnost.
24: Dobře, ale smysl, spochybňujete některé věci, když se tyhle věci osekají z toho, tak nestratí se ten efekt?
25: Přesně tak, ale tady je problém, že ta legislativa není provázaná. Vedle téhlety obalového nařízení platí nějaká směrnice, která nás tlačí do snižování potravinového odpadu. Ale ve chvíli třeba sundáte plastový obal z okurky, tak on se rychleji zkazí, rychleji zavadne, víc jich budete vyhazovat. A nám vlastně nikdo neřekl, jestli má být větší prioritou sundat ten plastový obal nebo snižovat potravinový odpad. A někdo musí rozhodnout, co má mít prioritu, my se podle toho máme zařídit.
4: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Hospodářská komora České republiky má každoročně záštitu nad anketou Absurdita roku o nejhorší byrokratický předpis roku. Letošním vítězem se jednoznačně stalo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To získalo v tom hlasování 2/3 hlasů, 66%. Považujete to za zasloužené vítězství?
25: Já si myslím, že ano, protože ještě možná zajímavější je, že o rok dřív jim vyhrálo zákon roku. A zase ten příslib dával velký smysl. Je to stejně jako ta obalová legislativa, o které jsme bavili. Vlastně cíl dělat věci elektronicky, aby stát měl všechny potřebná data, abychom nahradili 25 různých formulářů jedním, to má smysl. Bohužel to zase skončilo na tom, co český stát absolutně nezvládá, a to je digitalizace. Viděli jsme to u stavebního řízení, vidíme to tady, že prostě věci se dělají na poslední chvíli, ten vývoj je pomalý, velmi často ještě komplikuje tím, že se nějaký neúspěšný soutěžitel odvolá, případně ještě dokonce podá trestní oznámení, takže zase, já si myslím, že až se ten systém doladí, všichni si oddechneme. Teď pro řadu firem je to hodně složité. Ty velké nakonec na to mají, velké týmy pracovali na tom, chystali se dopředu. Problém je samozřejmě drobní podnikatelé, kteří vždycky čekají na poslední chvíli, a zase ten systém má tolik porodních bolestí, že čekat na poslední chvíli nedává smysl. Ta velká firma něco poslala, nějak si to otestovala, byla připravenější.
4: Poprvé firmy ta jednotná hlášení museli podat a podnikatelé v květnu. Podle dat, která jsem viděl, tak to zvládlo 80% těch subjektů, které měly povinnost to jednotné hlášení podat. Jak to vypadá teď na konci června? Sedá si to?
25: Sedá si to, zase na ministerstvu práce jsou vlastně věci, jako vychytávají ty chyby jednu po druhé, takže ta situace je lepší, ten systém je průchodnější, pořád tam může zůstat nějaké chyby, tím, že vlastně ladíte živý systém, tak občas se stane něco upravíte, něco se pokazí bokem, a já musím přiznat, to už snad vypadá, jestli ten systém skutečně sedne a až začne fungovat, tak zase budeme mít spoustu zajímavých dat, možná pro ilustraci jednu. Stát ví a vždycky věděl, kde pracujete, ale dokud nebylo jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů, nevěděl, co tam děláte. Takže on by věděl, že já pracuji na svazu obchodu, ale ne, jestli jsem tam uklízečka nebo šéf. Teď konečně stát třeba bude vědět tyhle ty věci, bude s těmi daty pracovat.
4: Potřebuje to stát vědět?
25: Potřebuje asi typický příklad, my se teď bavíme hodně o tom, jak jsou lidé nemocní v zaměstnání, jaké mají vlastně typické choroby, a dneska třeba, když si vezmu dopravní podnik, tak víte třeba, jakou tam máte nemocnost na chřipku. Ale vlastně nevíte, jestli většina těch nemocní na chřipku jsou řidiči, zatímco lidi v kanceláři jsou zdravější. Nevidíte, když se podíváte třeba na to, kolik lidí je naočkovaných, tak se vidíte, kolik procent vašich zaměstnanců je naočkovaných, ale nevíte, jestli to jsou primárně řidiči nebo primárně lidi v kanceláři. To konečně stát uvidí, a tím, že bude firmám sdílet ty data, tak ve chvíli, kdy jako šéf dopravní podniku vím, že mám primární absenci řidičů, protože nejsou očkovaní a zůstávají doma kvůli chřipce, tak vím, že když je přesvědčím, aby se naočkovali, tak mi výrazně klesne nemocnost.
4: A když mluvíte o zdraví zaměstnanců, vy jste v minulých dnech v několika rozhovorech kritizoval kvůli přílišné byrokracii návrh ministra zdravotnictví a ministryně financí na to, aby u některých zdravotních zaměstnaneckých benefitů přestal platit současný 50-tisícový limit. Já připomenu, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO mluvil o tom, že by se to mělo týkat třeba preventivních vyšetření, že by tam mohly spadat screeningy nebo očkování. Co vám na tomhle tom vadí?
25: Když ministryně financí Schillerová dala na stůl návrh nebo nový zákon o EET, tak součástí toho byly i úpravy zaměstnaneckých benefitů. A ona tam odstraňuje stropy pro volnočasové benefity, jako jsou třeba karty do fitka. Ale nechává tam stropy na benefity zdravotní. A my jsme se dostali do situace, kdy i na předsednictvu tripartity pan premiér jasně říkal, ty stropy mají zmizet všechny, má být čistě na dohodě zaměstnavatele, zaměstnance, co si zaměstnanec vybere, má to být jeho volba. A tenhle ten pokyn úředníci ministerstva financí odignorovali. A pro mě je to vlastně nepochopitelné, protože pokud tady stát říká, že karta do fitka je hodnotnější než péče o vlastní zdraví, tak mi to prostě absolutně nedává logiku. Myslím, že i minister zdravotnictví v tuto chvíli měl výrazně bojovat, protože to jsou nové peníze do zdravotního systému. A zdravotní systém má obrovské finanční problémy. Tady mohl minister financí získat několik miliard korun navíc do zdravotnictví. Neudělal to a skončil nějakým podivným byrokratickým složitým kompromisem. A zase za mě, pokud máme vlastně někam směřovat peníze zaměstnavatelů na benefity, tak to má být péče o zdraví lidí.
4: Na druhé straně, pokud by se to uvolnilo celkově, tak jak říkáte, nehrozí, že potom stát bude de facto těmi daňovými úlevami dotovat plastické operace, které nesouvisí vůbec se zdravím?
25: Nehrozí, jednak zaměstnanecké benefity se platí z peněz po zdanění. Takže stát už ty peníze, ty daně od zaměstnavatele vybral. To jsou peníze, benefity platíte navíc. Ano, umím si představit, že by zároveň stát řekl, že plastická chirurgie se nepovažuje za zdravotní benefit. To si všechno umím představit, ale tady vlastně tahle debata moc neprobíhala. Tady premiér říká, zrušte všechny stropy, ať si zaměstnanec vybere. Myslím si, že i díky tomu, jak se ty poslední rok bavíme o potřebě podporovat právě prevenci, lepší kontroly, lepší screeningy, víc očkování, tak má smysl dávat zaměstnavatelům prostor, aby to dělali. Místo toho tady vznikne nějaký úplně alternativní byrokratický systém, který je vlastně mimo systém benefitů, takže najednou budete zase říkat personalistům, tak můžeš nabídnout zaměstnancům nějaké benefity a pak tady bude nějaká skupinka nějakých zdravotních výkonů, které mají úplně jiný právní režim. No většina personalistů na to řekne, tohle nebudu dělat, já už mám tolik práce se všínou byrokracií, že tohle fakt nabízet nebudu.
4: Opravdu okolo toho musí být tak velká byrokracie?
25: Ne, myslím, že nemusí, opravdu stačí odstranit ten strop, možná tam dát nějaké pojistky.
4: I když zůstane ten strop u tohohle, je to opravdu tak komplikované?
25: Je, protože najednou musíte sledovat, co ten člověk čerpá, kolik toho čerpá, jestli náhodou není přes limit, když přešvihne ten limit 50 tisíc, musíte mu to dodanit. A ten paralelní systém, který vymyslel ministr zdravotnictví, je navíc komplikovaný v tom, že on je v daňovém paragrafu, je to velmi technické, ale je v tom daňovém paragrafu třeba vedle pracovních pomůcek, což jsou věci, které nařizuje zaměstnavatel. Zatímco benefity jsou to, co vy si jako zaměstnanec můžete vybrat, tak tady najednou Adam Vojtěch chce zavést to, že bude zaměstnavatel nařizovat povinné očkování. Nevím, mi to zní velmi byrokraticky, složitě, byla tady milionkrát jednodušší cesta.
4: Ten návrh míří k tomu, že zaměstnavatel by mi mohl nařídit povinné očkování?
25: Ne. Je to ve stejném daňovém paragrafu, jako jsou třeba pracovní pomůcky, které zaměstnavatel nařizuje. No já myslím, že nikdo to nakonec nařizovat nebude, ale je to podle mě napsáno velmi nešťastně a hlavně úplně zbytečně. Prostě tady není potřeba budovat nějaký paralelní režim. A pokud stát říká, že je v pořádku karta do fitka za 100 tisíc, a není v pořádku přispět lidem a zdravotní péči 100 tisíc, tak mi to přijde velmi hloupé.
4: Vy dlouhodobě kritizujete byrokracii a různé vyplňování všemožných formulářů a dotazníků ze strany podnikatelů. Jak k tomuhle přistupuje současná vláda Andreje Babiše? Ta má v programovém prohlášení, že bude tuto věc řešit. Máte pocit, že tomu věnuje a bude věnovat větší pozornost než minulá vláda Petra Fialy?
25: Rozhodně ano. Vidíme to na práci Karla Havlíčka, jeho lidí na ministerstvu průmyslu a obchodu. Musíme to určitě za chvíli asi ministerstva hospodářství. Ale tady opravdu Karel Havlíček dělá to, co slíbil. Je už připravený první antibyrokratický balík, který odstraňuje pár desítek těch rychlých zbytečných povinností, které se udělat velmi rychle. Dotahuje se druhý balík velký, kde se asi chvilku potáhne debata, kdy se úředníci z jiných ministerstev budou bránit, že to je přece ten papír je strašně potřeba. A tady bude hodně na Karu Havlíčkovi, aby si dupnul a řekl ne, my jsme něco slíbili, my to dotáhneme. A třetí věc, která bude důležitá, která s tím souvisí, je taky debata o nějaké reformě kontrolních orgánů. Protože my často narážíme na to, že když podnikáte na několika místech republiky, přijde k vám kontrola, Český bojující vám řekne, tohle je v pořádku, tohle je fajn. A stejnou věc v Ostravě vám vyhodnotí jako porušení zákona. Takže to jsou věci, které potřebujeme změnit. Karel Havlíček na tohle to slyší, rozumí tomu, že to vlastně často podnikatele, ta nejednotnost, když vlastně nevíte, co je pravda, tak to podnikatele trápí nejvíc.
4: Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Blíží se léto. Jak zásadní jsou prázdniny pro podnikatele v cestovním ruchu?
25: Je to samozřejmě pro spoustu z nich hlavní sezóna, ale je to čím dál tím důležitější i pro ty, pro které to hlavní sezóna nebývala. Typicky horská střediska, vždycky jsme to měli jako místo, kde se lyžuje, pak se tam nic moc neděje. Dneska pro řadu horských středisek je letní sezóna minimálně stejně významná jako ta zimní. A hodně pracují na tom, aby vlastně roztáhli tu sezónu víc na jaře, později na podzim, aby tam lidi jezdili, což znamená budovat jiný styl atrakcí nebo chytře využívat i stávající. Ty vyskyňská přijete někam do Krkonoš, tak tam bude jezdit řada lanovek někde pro turisty, ale třeba na některých sezovkách budete mít přesně bike traily, takže to je přesně to chytré využívání. Najednou kolem toho může vyrůst i ta lokální ekonomika, najednou je důvod, aby tam měla hospoda otevřeno celý rok, aby otevírala už na snídaně, aby tam byl nějaký bike shop, aby tam byla nějaká opravna. Takže ono ekonomicky se to vlastně velmi dobře načítá. A dneska v řadě těch chudších regionů, těch podhorských oblastech, cestovní ruch je vlastně to jediné, co vytváří zajímavá pracovní místa.
4: Co čekáte od letošní letní sezony? Bude lukrativnější nebo výnosnější než v minulých letech?
25: Bude určitě dobrá, jinak vidíme, že pořád Češi se chtějí odměnit, rádi cestují a hlavně naučili se, že ta první dovolená je většinou někam k moři. Čím dál tím častěji překvapivě k Baltu, kde ti, kteří chtějí žít trošku aktivněji, tak si vlastně užívají tu infrastrukturu, která tam je. Ale ta druhá dovolená je velmi často v Česku. Ti lidi se naučili jít po Česku, nezapomněli po covidu na to, že vlastně v Česku jim bylo dobře a rádi jezdí buď to ještě na jeden týden, nebo třeba na dva prodloužené víkendy během léta a tyhle prodloužené víkendy velmi často jsou v Česku.
4: V tomto týdnu zažíváme velká vedra, ještě budeme zažívat velká vedra. Co znamenají takováto vedra pro turistický průmysl nebo pro oblast cestovního ruchu?
25: Znamená to, že musíte trošku jinak přemýšlet nad tím, jak fungujete v hotelech, musíte mít klimatizaci, dneska v restaurace musíte mít dobře klimatizované, pokud nemáte zahrádku, tak máte velký problém. Takže je to trošičku vlastně jiný způsob fungování, je to potřebě velkých investic. A ono to není jenom vybudovat klimatizaci, ono je to zase energeticky náročné, při drahých cenách energii se ono to všechno načítá. Na druhou stranu zase, když je i takhle teplo, tak vlastně spousta lidí si raději chce jít sednout ven na zahrádku anebo chce někam vyrazit, chce vyrazit na hory. Takže třeba tyhle ty vedra pro horská střediska jsou požehnáním a zase dokud se neskazí koupaliště, rybníky, tak to bude vlastně ty lidi přitahovat a to, co možná trošku potřebujeme potom třeba v některých rybnících, lepší hygienu, možná boj se sinicemi, lepší čističky odpadních vod, protože se lidi rádi přijedou, ale ta voda musí mít nějakou kvalitu.
4: Vy jste říkal, že pokud jde o dovolené u moře, tak se přesouvá zájem od Středomoří do Polska. Jsou nějaké takovéto přesuny nebo nějaké takovéto trendy u českých cílů turistických?
25: Jsou zase velmi často ty ježdění na hory nebo aspoň třeba pod hory. Tady třeba velmi dobrá věc, která se povedla bývalému řediteli Krkonošského národního parku, že vlastně pracoval hodně s obcemi pod kopci, aby tam bylo víc atrakcí dole, aby všichni nejeli jenom lanovkou nahoru na Černák nebo na Pramen Labe, ale aby vlastně bylo fajn zůstat pod kopcem. Pomohlo to, výrazně to odlehčilo těm nejnacpanějším místem Krkonoš, roztáhlo to vlastně a hlavně to dalo třeba lidem důvod vrátit se znovu, protože všechno nestihli. A to je vlastně to, co chcete v cestovním ruchu, ne aby lidi přijeli jednou, přijede téměř kdokoliv, ale abyste je dokázali přilákat zpátky.
4: Daří se lákat zahraniční turisty jinam než do Prahy?
25: Je to složité, zejména kvůli chybějící infrastruktuře. Vlastně šlo by lidi vyvést, má tady spoustu krásných míst, asi když to dobře zacílíte, přijdou turisté z Izraele, rádi by se třeba jeli podívat do Terezína, ale nechtějí strávit 4 hodiny v autobuse na cestě. Takže dokud nebudeme mít lepší infrastrukturu, to je to, co se třeba dobře povedlo Polákům, kteří vlastně rozcestovali Polsko tím, že mají dálnice, mají dobré železnice. Když se tohle povede, tak i víc turistů se dostane z Prahy ven.
4: Dá se čekat v letošní letní sezóně zdražování služeb?
25: služby v Česku zdražují dlouhodobě, nakonec se to bohužel
4: my to vlastně každý měsíc inflace. Interpretujeme při výsledcích inflace.
25: Je to tak, ale je to dáno tím, že máte zoufalý nedostatek zaměstnanců, ti, kteří jsou ochotní vlastně fyzicky tvrdě pracovat ve službách, to jsou vlastně, ať už jste číšník, pracujete někde na horách, to je vlastně velmi těžká fyzická práce, nachodíte 20 km denně, ti si to chtějí nechat zaplatit. To se logicky promítá do cen. Máte dražší suroviny, dražší nájmy, takže já se obávám, že u služeb tu inflaci ještě dál budeme vidět někde kolem těch 5%.
4: To znamená 5% v průběhu příštích měsíců?
25: Tak.
4: Zastaví se to někdy?
25: Já myslím, že musí. Prostě v jednu chvíli se vám už ti drazí lidi prostě přestanou rentovat, protože zase každý, kdo může, řeší nějakou technologickou změnu. Se již řeknu jeden příklad.
4: Necháme na příště, protože se blíží zprávy. Každopádně optimisticky říkáte, že někdy se ten růst zastaví. Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory, byl naším hostem. Díky, na viděnou, na slyšenou.
25: Díky moc, hezký den všem.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. Seriál Radiožurnálu. Přáli si dítě. A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
5: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
6: Jo. Jo. Ano. Jo. My můžeme spolu hrát.
3: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
7: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
5: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
3: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
7: Vícerčata.
3: Nový seriál Radiožurnálu. Denně po 8:45.
7: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
11: A 4,5 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Martin Matějka.
2: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci ze středy na čtvrtek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo 188 lidí, zhruba 1,5 tisíce jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. V souvislosti s vlnou veder zemřelo ve Španělsku od neděle 212 lidí. Španělsko v pondělí a v úterý zaznamenalo nejteplejší červnové dny od začátku měření v roce 1950. A v některých částech země padly i celoroční rekordy. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech téměř 44 stupňů. A České dráhy ruší víkendové parní jízdy v jižních Čechách kvůli horku a vysokému riziku požárů. Dráhy zrušily spoje v sobotu a v neděli mezi Veselým nad Lužnicí a Jihlavou a mezi Táborem a dalšími trasami v regionu. Cestující můžou vracet jízdenky přes e-shop Českých drah.
7: Sport.
2: Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v playoff. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážky na D11 před Břístvím a taky na D1 za Loktem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se vyhněte překážce za odbočkou na Úvaly. Na 16. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu překážka. Na D1 z Prahy do Brna stojí za sjezdem na Čechtice na 69. kilometru kamion s defektem pneumatiky. Blokuje tam odstavný pruh, na místo už přijeli označit silničáři. Na D1 z Brna do Vyškova podobná situace za Rousínovem. Na kilometru 221 kamion s defektem v odstavném pruhu už je označený šipkou. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem a kolona se tam už netvoří. A v Praze na městském okruhu jsou uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel ve stejném směru, tedy na Břevnov. Údržba je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. Přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
10: Když si spolu kopali před 20 lety na pláži, ani nepomysleli na to, že by jednou společně hráli na mistrovství světa ve fotbale. Bratranci David Douděra a Lukáš Červ reprezentovali Česko na světovém šampionátu. Jak se cítí po konci národního týmu v základní skupině, to uslyšíte už za chvíli.
12: Noční radiožurnál
13: a Petr Zajíček.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Teď jsou zklamaní, ale za pár let budou Lukáš Červ a David Douděra vzpomínat na to, že společně reprezentovali Česko na mistrovství světa ve fotbale. Obránce a záložník národního týmu jsou bratranci a odehráli svůj největší zápas dosavadní kariéry. Šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku, ale opouštěli se smíšenými pocity. Na závěr skupiny totiž Češi prohráli 0-3 s Mexikem.
2: Je hotovo, je rozhodnuto, Češi končí na posledním místě.
3: První, co udělám, tak bude, že se teďka po zápase obejmu s manželkou a asi si pobrečíme u toho, jakou cestu jsme společně ušli, nebo celkově i rodina, když počítám samozřejmě Lukáše Červa.
4: Říkal se slzami v očích David Douděra, který už před začátkem turnaje přemýšlel nad tím, že jednou se celá rodina sejde a sedne si u ohně, kde bude vzpomínat na to, co bratranci dokázali.
3: Protože myšlenka toho, co jsme dokázali, byť v některých očích to bude asi málo, tak přece jenom si myslím, že jsme něco dokázali a když si vzpomenu na to, jak jsme desetiletí kluci s bráchou i s bratrancem, s Lukášem Červem, s tátou ze všeho s celou rodinou běhali v Itálii na pláži a sledovali jsme v roce 2006 Itálii. Když jsme shodou okolností byli v Itálii na pláži, tak bylo asi nepředstavitelné, že se někdy podíváme společně na mistrovství světa, takže v tomhle tom ohledu cítím neuvěřitelnou vděčnost, vlastně klepu se z toho.
4: Byl tady váš bratranec David Douděra, takřka až brečel, měl na krajíčku, zmiňoval, že třeba za 50 let jednou u ohně se budete bavit jako celá rodina, hráli jsme na mistrovství světa. Co vy na to?
5: Tohle je ta hezká část, na tom máme tady oba dva i celou rodinu, takže ale my jsme se tady chtěli prodloužit, chtěli jsme pokračovat dál v tom turnaji, protože si myslím, že jsme na to fakt měli, takže mě to prostě mrzí. Mrzí mě to teď, ale jak říkal Dáda, tak za těch 50 let si to možná užijem.
4: Doplnil bratrance Davida Douděru Lukáš Červ. Češi získali na mistrovství světa bod za remízu s Jihoafrickou republikou. Na úvod turnaje prohráli s Jižní Koreou a na závěr s Mexikem. Ve skupině obsadili nepostupové čtvrté místo. Z Mexico City Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
2: Tak už nám to začíná. Do baletních dovolených. Plně naložená auta.

0: věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: 1 hodina. Zprávy připravil Martin Matějka.
4: Do vývoje a výstavby malých modulárních reaktorů by se mohly zapojit stovky českých firem, zakázky by mohly získat v Česku i ve světě. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Fotbalisté Švédska bojují s Japonskem o postup do play-off mistrovství světa. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Desítky až stovky českých firm mají šanci získat zakázky při vývoji a výstavbě malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce SMR, ve které vlastní ČES 20% podíl, představila podmínky a možnosti spolupráce. Českým firmám to může přinést zapojení do globálního dodavatelského řetězce, řekl ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.
5: Samozřejmě jsme velmi silní v oblasti strojírenství. Dovedu si představit, že ale budeme dodávat i dodávky na té stavební úrovni, zejména tady v lokalitách České republiky, případně v těch blízkých zemích, kde se to ještě vyplatí. A obecně máme velkou šanci i v oblasti inženýringu.
4: První malý reaktor má vzniknout v Británii, ale hned druhý v Česku, konkrétně v Temelíně. Stát má v polovině 30. let a jeho výstavba už se začala připravovat. Dalšími vytipovanými lokalitami jsou Dětmarovice a Tušimice. Modulární reaktor je možné vyrábět sériově v továrnách. Od velkých jaderných bloků se liší nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Cenový strop pohonných hmot dnes znovu mírně klesl, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu stojí na nejvýš 40 koruna 42 haléřů, tedy o 12 haléřů míň než ve čtvrtek. Naftu pak čerpací stanice v Česku prodávají maximálně za 36 korun a 22 haléřů za litr. To je o 9 haléřů míň než včera. Jestli bude stát ceny paliv regulovat i v červenci, by měla vláda rozhodnout v pondělí. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150, z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Na hlavním tahu z Plzně do Žadce začala stavba druhé části obchvatu města Plasy. Bezmála 6-kilometrová silnice doplní nejvyšší silniční most v Česku, jehož stavba začala před rokem. Podle generálního ředitele ředitelství silnice dálnice Radka Mátla obchvat odvede tranzitní dopravu z nevyhovující silnice, která prochází přímo přes Plasy.
6: Ta komunikace tuto chvíli nevyhovuje tomu provozu, který zde jezdí. Jezdí se přes 10 000 vozidel, sjíždí velmi komplikovaně do města, vyjíždí samozřejmě z města s obou stran, jsou to serpentíny, je zde řada nehod, obtěžuje to samozřejmě občany města Plas, takže těch důvodů skutečně pro výstavbu obchvatu je nespočet a jsem rád, že po těch letech přípravy se konečně staví.
4: Obě části obchvatu budou hotové do podzimu roku 2028. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Robáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích. Do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert.
2: Sport.
4: Fotbalisté Německa na mistrovství světa poprvé prohráli, v závěrečném utkání skupiny E je porazil Ekvádor 2-1, který tak na poslední chvíli vybojoval postup do play-off šampionátu. Tam prošlo i pobřeží slonoviny po výhře 2-0 nad Curaçaem. Aktuálně se hrají dva zápasy skupiny F, které sleduje David Prouza.
7: Švédsko-Japonsko 0-0 ve čtvrté minutě. Švédi vstoupili velmi aktivně do tohoto zápasu, měli dva rohy a drží většinu času míč na svých kopačkách, ale zatím je to tedy bezbranková remíza. V tom druhém utkání Nizozemsko už vede nad Tuniskem 1-0. David Prouza, Radiožurnál.
4: Z
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Loktem a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí kamion a kvůli defektu na pneumatice v odstavném pruhu na něj upozorňuje šipka. Na D5 z Plzně do Rozvadova podobná situace za odbočkou na Heřmanovu huť. Na kilometru 100,5 porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem, zpomaluje se, ale je to už bez kolon. V Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček. Čeští odborníci vyvíjejí systém rozšířené reality pro záchranáře. Včas odhalí nebezpečí při zásahu a riziko ohlásí celému týmu. Detaily o tom uslyšíte už po písničce.
1: Noční radiožurnál
8: a Petr Zajíček.

0: Malý displej na přilbě upozorní zasahujícího záchranáře na nebezpečí a zároveň ukáže, kde se pohybují kolegové. Tak by měla vypadat rozšířená realita pro záchranné složky. Pracují na ní odborníci z ČVUT, Univerzity obrany a technologických firem.
1: Toto je třívrstvový zásahový oděv, dýchací přístroj, můžete si ho
2: zpřít. To máte na zádech?
1: Ano, to je na zádech, ale ještě na obličeji vlastně takovou masku.
3: Hana Horka z chemické jednotky hasičského záchranného sboru ukazuje příklady technologií, které hasiči využívají v nebezpečném prostředí.
1: Toto žlutá krabička je detekční přístroj, který měří nějaké druhy plynu.
3: Že ono to nepřetržitě nasává ten vzduch okolo nás.
1: Přístroj máme osazený 5 čidly, kyslík, to je nejnutnější, pak tam máme dolní mez výbušnosti, pak tady je vlastně oxid uhelnatý.
3: Ve chvíli, kdy je potřeba uhasit požár, ovšem není čas podrobně sledovat přístroje. Životně důležité informace by hasiči, záchranáři nebo vojáci měli dostávat jednodušším způsobem, ukazuje Miroslav Bureš z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
4: Takhle jsme schopni si to naštelovat.
3: Na běžnou hasičskou přilbu jednoduše připevňuje takzvaný vizor rozšířené reality.
5: Prakticky je to průhledný displej, který nějak nezastínuje výhled zbytečně a zobrazují se v něm nutné informace.
3: Vypadá to jako jedno sklo z brýlí, nad tím držák nějaká elektronika.
5: Koukněte do toho, jo.
3: Číslice, je vidět.
5: V tu chvíli tam vidíme simulaci pozice a stavu ostatních členů jednotky.
3: To jsou tady kolečka, která jsou zelená, žlutá a červená.
5: Tímhletím směrem někde přes neprůhledný terén je člen té jednotky.
3: Mírně vlevo, tak na 11. hodině, 62 metrů daleko.
5: Ten stav barevně na tom semaforu znamená, jestli je v pohodě zelená, nebo jestli nějakým způsobem zraněný.
3: Systém totiž zároveň snímá i co se děje kolem lidského těla.
5: My to dokážeme z těch senzorů vitálních funkcí, to je tady ten pás, relativně tenký.
3: Je to tenký asi jako normální opasek, jenom je to vyrobené z umělé hmoty.
5: Tady jsou na tom jsou právě elektrody na EKG a jsou na tom další senzory. Gyroskop, akcelerometr, senzor teploty a podobně. A z těch informací v kontextu dohromady dokážeme odvozovat, co se může dít s tím členem jednotky.
3: Systém tak může vyhodnotit nebezpečí ještě dřív, než si ho člověk uvědomí. Když je hasič při zásahu ve stresu, nevnímá totiž tolik bolest.
5: Při tom zásahu je vysoká teplota samozřejmě a ten člověk je spocený. V záhybech zásahového oděvu může dojít k opařeninám. Stejně jako riziko třeba vyčerpání, které jsme schopni odhadovat z těch vitálních funkcí taky. Čili to ten systém dokáže varovat v řádu desítek vteřin dopředu, někdy třeba i minut.
3: Co všechno do toho systému patří, co člověk má na sobě? Tady je ten vizor, od něj vedou kabely do černé krabičky, pak je tam ten opasek, tam taky vedou tráty do černé krabičky.
5: Je to udělané na schvál takhle jako stavebně, aby to nebyl nějaký monolit, který by tu váhu umístěval někam na hlavu nebo na to tělo. Naopak je to takhle distribuované, aby ta váha se dala co nejlépe rozmístit. Na opasku je řídící jednotka. No nejtěžší je baterie, ta vypadá jako velká powerbanka.
3: Řídící mikropočítač musí vyhodnotit nejrůznější data o člověku a jeho okolí a přeložit je do jednoduchých signálů jako na semaforu. Když třeba senzor polohy hlásí, že člověk delší dobu leží, k tomu čidla srdce a dechu signalizují zvýšenou činnost a navíc chemický senzor ukazuje vyšší hladiny nebezpečných látek, je čas vyhlásit poplach pro ostatní členy týmu.
5: Ta pointa je, že ho můžete vidět tady třeba v tomhle případě skrz zeď. Nemusíte se domlouvat s kolegy pomocí vysílačky, kde přesně, což může být dost komplikovaný prostor, třeba je plný kouře. Když se stane situace, že někdo potřebuje pomoc, tak vidíte rychle kam jít.
3: Systémy rozšířené reality pro záchranáře vyvíjí víc výrobců po světě. Ten český je podle Miroslava Bureše výjimečný v tom, že by měl být univerzální.
5: Většinou je to úzce zaměřený hardware, ty vizory se konstruují vyloženě do té masky dýchacího přístroje, to třeba dělají firmy, které ve velkém vyrábí výstroj pro hasiče.
3: Že vy jste tady nezávislejší a univerzálnější.
5: My to stavíme jako takovou univerzální stavebnici, dá se skládat z různých komponent.
3: Rozšířenou realitu by měli využívat hasiči a další složky záchranného systému, ale také vojáci při misích v nepřehledné a nebezpečné situaci, kde hrozí chemické, biologické nebo radiační ohrožení. Martin Srb, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Tak to byla v nočním radiožurnálu legendární Nirvana a Kurt Cobain. My se už za chvilku vypravíme na Šumavu, konkrétně do Srní, kde opravují lávku nad výběhem vlků. Desetičlenou smečku není možné během práce nikam přestěhovat, takže jak zvířata reagují na dělníky a naopak, uslyšíte už za chvíli.

0: Lávkou nad výběhem vlků v Srní obsadili dělníci. Snilé smrkové sloupy nosné konstrukce tam mění za nové modřínové, které více vydrží. Práci ovšem komplikuje velmi svažitý a také kamenitý terén. A navíc je tam nezbytný neustálý dozor právě nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné přemístit nikam jinam.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: Se stavby vedoucím Ondřejem Jilečkem jsme právě přišli pod tu lávku. Těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, přímo tady z kopce nad Srním.
2: Vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní. Vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů si na nás zvykli a od té doby si nás nevšímají.
4: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, ale...
4: Čekají, že by bylo krmení.
2: Přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby kurzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Monitorují, jak se vlci chovají.
2: Co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane. Chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
2: Lávka nad výběhem vlků by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Martin Matějka.
1: Na polovině meteorologických stanic v Česku padly teplotní rekordy, nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu, kdy teploty můžou podle meteorologů dostat až ke 40 stupňům. Kanadská veřejnoprávní CBC se stala prvním plnohodnotným neevropským členem Evropské vysílací unie. Její vstup na valném shromáždění v Praze odhlasovali členové EBU. Organizace sdružuje veřejnoprávní média, která například spolupracují při výměně obsahu. Pořádá také hudební soutěž Eurovize a kanadská CBC dlouhodobě s EBU aktivně spolupracovala. Rusko v odvetě uzavře rumunský konzulát v Petrohradu a vyhostí tamního konzula, informovalo o tom ruské ministerstvo zahraničí. Reaguje tak na květnové uzavření ruského konzulátu v Konstanci, ke kterému se Rumunsko rozhodlo po pádu ruského dronu na východě země. Úder poškodil obytnou budovu a zranil dva lidi. Moskva obvinění odmítla. A na všech brněnských hřbitovech je zakázané zapalovat svíčky. Správa hřbitovů omezila manipulaci s otevřeným ohněm kvůli riziku vzniku požárů. A svíčky se teď navíc teplem rozpouští a vosk ničí náhrobky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Švédska hrají na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. Jejich soupeřem je Japonsko a utkání vidí David Prouza.
3: Zápas za 32 minut zatím nabídl pouze jednu střelu na bránu v podání Švédů, i také ale skóre 0-0. Naopak dvě branky už padly v souboji Tuniska s Nizozemskem. Nizozemsko vede 2-0. David Prouza, Radiožurnál.
1: Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. A současný první viceprezident je jedním z 9 kandidátů na pozici, kterou uvolní končící Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam uchazečů na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za 9 kříži a taky na silnici 20 před Pískem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka, narazila do plotu. Zpomaluje se za zatáčkou, je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Řeší tam defekt na pneumatice, místo je označené šipkou. Na nehodu pozor na silnici 20 před Pískem ve směru z Plzně. Za napojením silnice 4 od Prahy na kilometru 156 osobní auto srazilo srnu. Čekejte překážku na vozovce. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: 200 dny mu nestačí, vodu skání, kde se dá. Pěstitel borůvek z Vysočiny je jedním z těch, kteří teď bojují s úmornými vedry. Hrozí mu, že plody nevyrostou nebo hůř, keře uschnou. Jak si poradit se zaléváním farmy nebo zahrádky a jestli můžete použít vodu z řeky či rybníka, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Suché a extrémně horké počasí dělá starosti i zahrádkářům nebo třeba drobným farmářům. Rostliny rychle vadnou a vody není nadbytek. Dvě studny nestíhají například ani na borůvkové farmě v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Ještě zelené, no. Až tak v půlce července, 10. nejdřív.
2: My s Františkem Papežem stojíme na plantáži borůvkové farmy v Samšíně na Pelhřimovsku.
1: Lidi volají, kdy se můžou objednat na samozběr, říkám, zavolejte začátkem července, budu vědět víc, to už začnou modrat.
2: A takhle, když se člověk podívá na ty keříky, tak vypadá, že tam toho bude dost.
1: Jo, jsou lety, akorát je potíž s vodou. Čím víc vody teď, tím víc větší budou borůvky.
2: A ta zatím moc není.
1: No, vodu scháníme, kde se dá. V obě dvě studny využíváme a už jsme museli trochu i z řadu šáhnout. Je to potíž, no. Když už zaprší, tak nic moc, jo, to máme všechny okapy stažený do studny. Jo, studnu máme vyloženě jenom na farmu.
2: Teď, kdyby se vlastně nezalévalo ještě, tak bylo by jich sice dostal, byly by malé.
1: Přesně tak, byly by malý a v těch vedrech, kdy týden neprší, tak si myslím, že by i borůvky vadly. Že by možná to ohrožovalo i ty keře samotný. Nejen sklizeň, ale i samotný keře.
2: Tady na Vysočině se aktuálně kromě borůvek zalévají například i brambory, česnek nebo dokonce vodní melouny. Zalévají nejenom farmáři, ale i drobní pěstitelé a zahrádkáři. Ti si často vypomůžou i nějakou tou povrchovou vodou, zvláště mají-li zahrádku na břehu řeky nebo rybníka. To samo o sobě zakázané není, i když zákon člověk může porušit velmi snadno, jak mi řekla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Vodní zákon umožňuje každému na vlastní nebezpečí bez povolení odebírat povrchové vody, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení, například čerpadla.
2: To znamená, že zahrádkář si může nabírat vodu maximálně do konve nebo k belíku. Pokud by ale extrémní sucha pokračovaly, je možné zakázat i to.
3: Ve veřejném zájmu může vodoprávní úřad tato nakládání omezit anebo i zakázat.
2: Tady v kraji Vysočina ale zatím žádné takové opatření neplatí. Milan Soldán, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté na mistrovství světa dohráli. Ve skupině získali pouze jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou a do play-off tedy neprošli. My ale šampionát, který se letos koná na severoamerickém kontinentu, sledujeme dál. Už za pár okamžiků se vydáme na souboj Japonska se Švédskem.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na fotbalové mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších postupujících do play-off. Ve skupině F hraje aktuálně Nizozemsko s Tuniskem a Japonsko se Švédskem. Podrobnosti přidá David Prouza.
2: Zatím bez branek mezi za fotbalisty Japonska a Švédska, a to v končící třetí nastavené minutě prvního poločasu, kdy mají Švédi opět možnost rohového kopu. Takto vstoupili aktivně do zápasu. V první minutě měli hned dvě takové příležitosti, ale od té doby žádná výraznější šance pro švédský národní fotbalový tým, který ale úplně nemusí nic ztrácet na mysli, protože i ta remíza 0-0 případná s Japonskem by mu měla stačit na postup do další fáze, a to pochopitelně platí i pro Japonce, kteří jsou o poznání aktivnější. V závěru prvního poločasu si Keito Nakamura vytvořil asi vůbec největší šanci. Obalovačkou na zadní tyč se pokusil přelstít brankáře Zetterströma, ten ale vyrazil na roh, a tak je to stále i na konci čtvrté nastavené minuty v první půli 0-0 mezi Japonskem a Švédskem. Za tohoto stavu, kdyby ten zápas takhle skončil, tak by postupovali oba celky stejně jako Nizozemsko, které v tuhle chvíli vévodí ve virtuální tabulce skupiny F celé skupině, a to proto, že na konci, respektive po konci prvního poločasu vede nad Tuniskem 2-0. Tady v zápase Japonska se Švédskem, které se hraje v Texasu, tak zbývá odehrát zhruba půl minutka. Stále je to bez branek 0-0. David Prouza, Radiožurnál.

0: tak už nám to začíná. Do baletních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anešku, Moniku, Kláru a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
3: Ano.
4: Jo.
3: Můžeme spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
5: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
6: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu. Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
7: Máme 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Martin Matějka. Vláda podle